0: Nehody na Liberecku a Prachaticku. Dálnice teď volné, na Moravě a ve Slezsku místy zhoršuje dohlednost déšť, naopak na západě Čech čekejte i teploty pod nulou. Na Liberecku na silnici z Višňové do Minkovic havarovalo osobní auto u odbočky, na Poustku na železničním přejezdu narazilo do závory. Nedejte pozor, na místo míří policie, znamená to pohyb lidí po silnici. Na Prachaticku na výjezdu z Vimperku do Zdíkova srazilo osobní auto Srnku. Nehoda je u sloupů a místo s opatrností průjezdné. A v Hranicích na Přerovsku je nově neprůjezdná Bělotínská ulice. Silnice 47 je to průjezd městem. Uzavírka potrvá do dnešní půlnoci, oběd se dá kolem po Zborovské ulici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes bude v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a na západě místy s přeháňkami. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, k večeru na jeho západě až polojasno, na východě s deštěm. Teploty 13 až 18 stupňů na východě a severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 11. Tolik zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
3: A já přeji stále příjemnou nedělní noc. Už za pár okamžiků tady bude naše pravidelná soutěž.
4: Noční radiožurnál
1: a Petr Zajíček.

0: Naší tobulky první republikou.
1: První republika, to byly zlaté časy.
0: Tančírna, cirkusy, kina, úspěchy Čechoslováků na olympiádách, Věstonická Venuše, Voskovec a Verich, Švejk nebo Vacátko.
2: Nezapomínejme, že první republika, to je období rozvoje kriminalistických metod.
0: Jaroslav Plesl, Jana Striková a Jiří Vyhorálek v seriálu Českého rozhlasu. 26. až 50. díl Toulek první republikou na CD dostanete tento týden v soutěži Nočního radiožurnálu.
3: Ano, a Toulky první republikou tento týden naposled, máme totiž neděli, od zítřka, od pondělí budeme mít zase novou cenu v Nočním radiožurnálu, takže ještě připomínám čísla 221 552 155 nebo 255 na konci telefony sem k nám do studia. Tak, kdo to bude dneska? Noční radiožurnál, tady je Petr Zajíček, halo, kdo pak si dovolal?
4: U telefonu Pavel Janča z Lín, Malenovice.
3: Já vás zdravím, Pavle. Vy už do třetice.
4: Na do třetice by to mohlo být.
3: Já vám budu držet palce samozřejmě.
4: Aha, tak děkuji.
3: Uvidíme. Já dneska jsem vybral oslavence Jiřího Korna. Skvělý český zpěvák Jiří Korn. Dneska totiž slaví 77. narozeniny. Tak velká gratulace samozřejmě Jirkovi. A já se vás, Pavle, zeptám. Jiří Korn ve druhé polovině 80. let začal svůj repertoár obohacovat takovými moderními vlivy, řekněme, ano. A mě by zajímalo, jestli si pamatujete, kdo s ním tenkrát naspíval, možná by se dalo říct, nebo někdo by řekl, nahalekal rozverný song Karel nese asi čaj. Budete to vědět, anebo dáme nápovědu?
4: Ne, nebudu, to jsou samečky.
3: No tak je to 40 let zpátky, ale Pavle, to ano, zase... A tehdy se Karel nese asi čaj hrál pořád. Tak já to zkusím tedy s těmi nápovědami pro vás. Jo? Tak s Jiřím Kornem tuto písničku mohl naspívat Oldřich Kaiser, nebo Karel Gott, nebo Vilém Čok. Tak který z těchto tří spolupracoval s Jiřím Kornem na písničce Karel nese asi čaj? Oldřich Kaiser, Karel Gott, nebo Vilém Čok?
4: Já bych řekl, že Oldřich Kaiser.
3: Oldřich Kaiser. Tak ten s ním spolupracoval třeba na tom Kouzelníkovi, ale bohužel na této písničce ne. Pavle, je mi to líto, ani do třetice to nevyšlo. Ale
4: ano,
3: určitě příště. Mějte se hezky.
4: Ano,
3: naslyšenou.
4: Nasledanou.
3: Tak Pavlovi se nedařilo ani dneska, bohužel tedy, tak jsem mu držel palce. Tak kdo naspíval Karel nese asi čaj? To byla opravdu velká hitovka. Ale je to už dávno. Noční radiožurnál, Petr Zajíček, halo, halo, kdo se dovolal?
5: Ano, dobrý večer, tady je Dominik z Prahy.
3: Dominiku, tak kdo pak naspíval s Jirkou Kornem tento rozverný song podle vás?
5: Vilém Čok.
3: Je to tak, Vilém Čok, jak už jsem říkal, někdo by možná řekl nahalekal, protože on tam tak krásně halekal Vilda v tom songu, v té písničce.
5: Ano.
3: A je to přesně tak, Vilém Čok tehdy, protože písničku napsal pro Jiřího Korna Michal Kocáb, kolega Jiří Viléma Čoka z Pražského výběru, a oni tenkrát nemohli vystupovat, oni měli zákaz od tehdejšího režimu, takže právě psali ano. Písně a živili se všelijak i pro jiné interprety, takže takhle to celé vzniklo. Máte pravdu, dobře si to pamatujete, Dominiku, blahopřeju a vyhráváte s námi poslední tedy Toulky první republikou tohoto týdne. Vydržte mi na telefonu, ano?
5: Ano, děkuji moc krát.
6: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
6: I o víkendu.

0: Skvělá kytara Gary Moore v našem radiožurnálu. No, my už se přesouváme opět do Vídně. Bulharská zpěvačka Dara totiž vyhrála jubilejní 70. ročník hudební soutěže Eurovize. Ve finále přesvědčivě s dostatečným náskokem porazila 24 dalších interpretů. A tak to zní vítězný song Bangaranga. Jaký byl letošní ročník, tak na to už se přímo do Vídně ptám našeho reportéra Jiřího Štefla, který vše samozřejmě včetně toho finále sledoval. Jirko, zdravím ještě jednou.
1: Zdravím tě, Petře, přeju klidnou velmi pozdní noc.
0: Tak slyšeli jsme ukázku vítězné písně, o čem vlastně je, pojďme to přiblížit.
1: No tak je to píseň o sebevědomí, chaosu a taky o jakémsi osvobození. Každý by si měl v té písni najít to své. Přesně tohle říká ta 27-letá zpěvačka Dara původem z Varny. Právě ona patřila od začátku soutěže mezi nejvýraznější interprety, interpretky letošního ročníku. Já jsem tu píseň slyšel poprvé na semifinálovém kole, když jsem se díval na generální zkoušky, pak jsem byl dokonce v novinářském centru tady ve Vídni, kde každý si tu píseň zpíval a tančil si na ní. No a dneska večer jsem byl taky v té eurovizní vesničce, odkud jsem vstupoval lehce po 23. hodině a tam opravdu se to strhlo v jednu velkou party, když tahle píseň začala hrát. Takže další svěžná píseň, tentokrát taková poproková píseň, která vyhrála Eurovizi. Mimochodem, já jsem se díval do historie, tak Bulharsko mělo nejblíže k vítězství v roce 2017, pak to bylo druhé místo, na čtvrtém místě Bulharsko skončilo v roce 2021, ale jinak Bulharsko vlastně tentokrát poprvé vyhrálo v Eurovizi, debutovalo v roce 2005, no a několikrát taky tu soutěž vynechávalo od té doby, hlavně kvůli financím.
0: Jinak připomeňme, že národy si samozřejmě nemohly hlasovat pro sebe, že to bylo na hlasech vždycky jiných těch ano. národů. Jak si ve finále vedl tedy náš Daniel Žižka?
1: Tak český zpěvák Daniel Žižka obsadil 16. místo, jeho vystoupení provázely technické problémy s kamerou. Česká delegace proto podala stížnost a taky žádost o opakování písně. Tu ale pořadatel, tedy vysílací unie IBU, zamítl s tím, že samotné vystoupení ani zvuk ovlivněny nebyly. V centru Vídně, v eurovizní vesničce, kde se finálové kolo promítalo na těch velkoplošných obrazovkách Daniela Žižku, podporovali desítky, možná stovky českých fanoušků. No a sami mi říkali, že takovéhle vystoupení Česko do Eurovize ještě opravdu nikdy neposlalo a že to bylo opravdu umění, jaké jsme tam poslali na světové úrovni. Takže myslím si, že se nemáme za co stydět.
0: No a konečně, jak si Vídeň poradila s letošní Eurovizí?
1: No tak dorazili jsem opravdu fanoušci z celého světa. Já už jsem byl na Eurovizi, pokud se nepletu, 7krát, letos je to opravdu po 7. A musím říct, že to byla velmi příjemná zkušenost, co se týká Vídně. Já jsem vyzkoušel dnes třeba jízdu ve speciálně upravené tramvaji, kde se hrály eurovizní songy, nejen eurovizní songy, hrály tam třeba Michael Jackson na chvíli. Byla to speciální party tramvaj plná neonů a lidi tam tancovali během jízdy a tak dále. Takže i tímhle Vídeň se snažila zpříjemnit fanouškům Eurovizi. No a uvidíme, jaké to bude příští rok v Bulharsku.
0: Tolik z noční Vídně do nočního radiožurnálu aktuálně náš reportér Jirka Štefl. Děkujeme za informace, Jirko, a šťastný návrat domů.
1: Děkuji, naslyšenou, hezký večer všem.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

slova tužbu. Všetko je tu cudzie.

0: Radiožurnál je 2:30. Krátké zprávy a Pavel Prouza.
1: Londýnem prošly 10 000 účastníků dvou protestních pochodů. Obě akce se podle policie obešly bez větších incidentů. Část demonstrantů si připomínala 78 let od hromadného vyhnání Palestinců z jejich domovů na území dnešního Izraele. Druhý pochod zorganizoval protiislámský aktivista Tommy Robinson, kterého stanice BBC označuje za představitele krajní pravice. Na letišti v chorvatském Splitu vyjelo letadlo při startu mimo runway. Piloti se rozhodli start přerušit z bezpečnostních důvodů. Šlo o stroj Airbus chorvatských aerolinek Croatia Airlines, který mířil do německého Frankfurtu nad Mohanem. Na palubě bylo 130 lidí, nikomu se nic nestalo. Běžci v Praze, Neratovicích a Třebíči se postavili na start dobročinného běhu pro paměť národa. Symbolicky tak připomněli bojovníky za svobodu, politické vězně, válečné veterány nebo členy vlastní rodiny. Výtěžek ze startovného použije pořádající organizace Postbellum například na natáčení dalších příběhů do sbírky Paměť národa. Kvůli tradiční pouti v Počtejně v údolí Divoké Orlice na Rychnovsku posílil Královéhradecký kraj v tomto regionu autobusovou dopravu. Mimořádné linky jezdí mezi Rychnovem nad Kněžnou, Vamberkem a Počtejnem. Každoročně pouť navštíví několik tisíc lidí. Sport. Házenkářky pražské Slavie vyhrály úvodní zápas finálové série nad Kynžvartem 29-27 a jediná výhra je dělí od titulu. Pražanky o jeho zisku budou moci rozhodnout ve středu, kdy budou mít výhodu domácího prostředí. Případný třetí zápas by se hrál znovu v Chebu. A čeští hokejisté prohráli se Slovinskem 2-3 v prodloužení na mistrovství světa. Poprvé tak na letošním šampionátu ztratili body.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Noční omezení na D5 z Berouna do Prahy a nehoda v Chomutově. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy popojíždí údržba. Od Berouna 17. kilometru po sjezd na pražský okruh 0. kilometr. V místě, kde jsou, blokují levý pruh, mění směrové sloupky. V Chomutově u centra, pozorněji v Palackého ulici, srazil se tam autobus s osobním autem a následky nehody omezují průjezd na úrovni autobusové zastávky. A na Liberecku silnici z Višňové do Minkovic už zřejmě policie šetří nehodu. U odbočky na Poustku na železničním přejezdu narazilo osobní auto do závory. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je na západě polojasná až jasná, jinde zatažená až oblačná, na východě Moravy a Slezska s deštěm. Teploty 5 stupňů až 0, na západě až minus 2 a přízemní mrazíky, na Moravě a ve Slezsku 9 až 5 stupňů. Dnes má být v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a na západě místy s přeháňkami. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, k večeru na jihozápadě až polojasno, na východě s deštěm. Teploty 13 až 18 stupňů, na východě a severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 11, na horách kolem 8, v Beskydech kolem 3 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
4: Elizaveta Maximová je herečka, kterou teď můžete vidět v divadle Viola hned v několika rolích. Psychodrama konkrétně je o herečce, která se uchází o roli v adaptaci Hitchcockova Psycha. Co je na monodramatu nejtěžší? Jak v sobě zvládnout odmítnutí, a to v životě i na jevišti? Proč se z divadel začala svého času stahovat a co by pro ně případně znamenala cena tálie? Tak na to se bude ptát mimo jiné kolegyně Patricie Strouhalová. Poslouchejte dnes po 10. hodině.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.
6: Then the rainstorm came over me.

Na 3000 posluchačů dorazili v sobotu do historické budovy Českého rozhlasu na Pražských Vinohradech. Během dne otevřených dveří se mohli ocitnout v živém rozhlasovém vysílání, zjistit, jak se točí rozhlasové hry, nebo si zkusit práci sportovního komentátora. Reportáž uslyšíte už za chvíli.

0: Jak v reálu vypadá naše rozhlasová práce, jak se natáčí třeba pořad Topogán, kde zkouší rozhlasový symfonický orchestr nebo jak vznikají rozhlasové hry, to všechno svým posluchačům Český rozhlas představil včera při dni otevřených dveří. Zájemci si mohli prohlédnout všechna regionální studia i hlavní vysílací budovu tady u nás na Pražských Vinohradech a jenom sem dorazilo na 3000 lidí.
1: V roce 1923, to znamená 18. května, kdy se tady poprvé z vypůjčeného skautského stanu v Belích ozvalo halo, halo, zde Radiožurnál.
2: Touto větou začalo nejen první rozhlasové vysílání v tehdejším Československu, ale taky komentované prohlídky budovy na Vinohradech. První návštěvníci se do rozhlasu dostali už dopoledne, třeba paní Hana s kamarádkou, které měly přesně naplánováno, co hlavního chtějí na den otevřených dveří v rozhlasu stihnout.
3: My chceme se jít podívat do toho tobogánu, jestli tam se dostaneme, potom i na ty obrázky Hitnerovy, teď jsme ji poslouchali.
4: I na nějaký ty koncerty, co tady budou, takový ty vážné hudby a to.
2: Kromě posluchačů Českého rozhlasu Dvojka, kteří zaplnili studio S1 u přímého přenosu pořadu Tobogán s Alešem Cibulkou, byli mezi nimi třeba i fanoušci podcastu Vinohradská 12. Do rozhlasu přijeli až z Polska.
5: Přijeli jsme z Horního Slezska. Kolem 10 let poslouchám Český rozhlas tak dost pravidelně. Především podcast Vinohradská 12, který mám opravdu rád, při denním venčení psů ráno, takže občas mám ho ve slouchadkách.
2: Návštěvníci si prošli celý rozhlasový komplex s několika zastávkami, třeba v archivu Českého rozhlasu nebo u studia Rádia Junior. Na prohlídky přišla řada z návštěvníků opakovaně, někteří naopak úplně poprvé.
6: Já chodím na den otevřených dveří Českého rozhlasu pravidelně, protože mě vždycky fascinuje ta pozitivní atmosféra, která tady vládne, ta energie, a pokaždé mě provází někdo jiný a dozvím se úplně nové informace o Českém rozhlasu.
7: Ale ten Český rozhlas mě stihl jako poprvý, no a zajímá mě třeba, jestli tady nebude vystavená ta starší technika, co se dřív používalo, ty mikrofony.
2: Do posledního místa bylo zaplněné i rozhlasové studio S2. Nejprve u besedy moderátorů Radiožurnálu Jana Pokorného a Libora Boučka. Místa pak obsadili posluchači Radiožurnálu Sport. Těm reportér Martin Charvát ukázal, jak se komentuje hokejový zápas. A to na příkladu utkání české reprezentace proti Finsku na zimních olympijských hrách v Naganu.
8: Rozehrávka po levé straně od Svobody nahození na zadní mantinel, kam se snaží Kytotouči dostat. Ručínský trefil hráče Američanů, ještě na modré čáře zachytil Hammerlík přihrávku následná.
2: Setkat se lidé mohli taky s vedením zpravodajství Českého rozhlasu. Přímo do živého vysílání se mohli dostat na rádiu Wave a nebo si zajít na koncert. Klasickou hudbu nabídl v největším rozhlasovém studiu symfonický orchestr. Adéla Burešová, Radiožurnál.

0: Radioservis představuje
1: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: Posloucháte Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Zprávy a Pavel Prouza.
1: Izraelská armáda zabila šéfa ozbrojeného křídla Hamásu Izadína Hadáda. Neziskové organizace upozorňují na to, že více než polovina klientů v azylových domech armády spásy jsou děti. Češi prohráli v prodloužení se Slovinskem na hokejovém mistrovství světa. Dnes bude v Čechách polojasno, na Moravě zataženo, místy přeháňky teploty do 18, na Moravě kolem 11 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Šéf ozbrojeného křídla Hamásu Izadín Hadád je mrtvý. Agentuře Reuters to řekl vysoce postavený představitel palestinského hnutí. Informaci potvrdila i izraelská armáda, která tvrdí, že velitele zabila v pátek při úderu na město Gaza.
3: Několik mužů v Gaze neslotilo Izadína Hadáda na nosítkách. Bylo překryté vlajkou Palestiny a Hamásu. Přihlíželi tomu desítky truchlících, pro které je Izraelem zabitý představitel Hamásu mučedníkem. Muži poté Hadádovo tělo položili do mešity, kde se u něj modlili lidé. Izraelská armáda podle serveru Times of Israel šéfa ozbrojeného křídla Hamásu zneškodnila proto, že se pokoušel obnovit vojenské kapacity Hamásu po válce s Izraelem. Údajně taky chystal teroristické útoky proti Izraeli. Izraelská armáda zároveň považovala Hadáda za jednoho ze strůjců rozsáhlého teroristického útoku proti židovskému státu 7. října 2023. Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: Armáda spásy spustila kampaň s názvem Nenechme je do toho spadnout. Upozorňuje na to, že lidé, kteří vyrůstali například v azylových domech, se často do těchto nevyhovujících podmínek vracejí s vlastními rodinami. A to kvůli špatnému systému pomoci, hlavně co se týče dostupného bydlení. Právě děti tvoří 55% obyvatel azylových domů armády spásy. Trendu si všímají i další organizace, které lidem v nouzi pomáhají. Třeba Člověk v tísni, pokračuje vedoucí sociálních služeb Kateřina Dosoudilová.
4: V Praze, kde se rodiny dostávaly do sociálních bytů, tak jsme náhle věděli, že se i zlepšil jejich zdravotní stav. Když bydlíte někde delší dobu, tak samozřejmě jste schopni si zajistit lékaře, a ne když každý měsíc nebo půl roku bydlíte někde jinde, nejste schopni zajistit lékařskou péči pro sebe a už vůbec třeba ne pro děti.
1: Podle platformy pro sociální bydlení je v bytové nouzi přes 60 000 dětí. Turisti mohou opět každý den využívat v Krkonoších lanovku na Černou horu. Do pravidelného denního letního provozu se vrací také lanová dráha na Sněžku. Většina ostatních lanovek v Krkonoších bude dál jezdit jen o víkendech. Na letní provoz postupně přechází většina turistických služeb v Krkonoších. Upozorňuje mluvčí střediska Černá hora Pec Zina Plchová.
5: Na víkend se ve ski resortu Černá hora Pec rozjíždí i sedačková lanovka Portážky ve Velké Úpě, lanové centrum s novými překážkami přímo v Peci pod Sněžkou a dětský park na vrcholu Černé hory.
2: Sport.
1: Čeští hokejisté ve druhém zápase na mistrovství světa ve Švýcarsku poprvé ztratili body. Po vítězství nad Dánskem překvapivě podlehli ve skupině Slovinsku 2-3 v prodloužení. Důvody porážky vyjmenoval reprezentační útočník Martin Kaut.
6: Nebyli jsme efektivní, přehrávali jsme situace a sice jsme měli 35 střel na bránu, ale gólman většinu všechno viděl. Neměli jsme nikoho před bránu. Měli jsme se tam tlačit víc a ten zápas rozhodnul ve třetí třetině, ale přehrávali jsme to a musíme dát hlavy nahoru a připravit se na další zápas.
1: V něm Češi vyzvou v pondělí Švédsko. A o posledním týmu skupiny o záchranu se ve fotbalové šancelize rozhodne až v závěrečném kole. Ostrava totiž porazila Zlín 2-0 a má stejně bodů jako Pražská Duhla, která prohrála 0-2 v Teplicích. Právě vzájemný souboj Dukly a Baníku rozhodne o jistém sestupujícím. Dále Slovácko podlehlo Mladé Boleslavi 0-3 a ve skupině o umístění Olomouc zvítězila 3-1 v Karviné.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Omezení na D1 na Vysočině a nehoda v Praze. Na dálnici D1 z Brna do Prahy je u sjezdu na Větrný Jeníkov průjezdný jen jeden pruh. Podle kamer praví kilometry 105 až 104,5 omezení by mělo skončit dnes ráno a místem projedete plynule. V Praze na spojce mezi ulicemi Novovysočanská a Sokolovská havarovalo osobní auto. Nehoda je v ulici Pod Plynojemem, poblíž odbočky k metrostavu a kolem projet s opatrností jde. A v hranicích na Přerovsku je nově neprůjezdná Bělotínská ulice. Silnice 47 na průjezdu městem. Uzavírka potrvá do dnešní půlnoci na Ostravu i Přerov se. Omezení objíždí po Zborovské ulici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a na západě místy s přeháňkami. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, k večeru na jihozápadě až polojasno, na východě s deštěm. Teploty 13 až 18 stupňů na východě a severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 11. Tolik zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
0: Brněnští vědci chtějí změnit léčbu kostí. Vyvíjejí implantáty, které se časem promění v novou tkáň. Detaily k tomu nabídneme v nočním radiožurnálu už za chvíli.
8: Noční radiožurnál
2: a Petr Zajíček.

nám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

0: Vědci z brněnského centra CEJTEC Vysokého učení technického vyvíjejí speciální biomateriál, ze kterého se dají tisknout kostní náhrady. Implantát může po úrazech nebo operacích podpořit růst nové kostní tkáně a potom se v těle postupně vstřebat. A díky 3D tisku ho lze také ušít na míru každému pacientovi.
1: Tohle to je takzvaný speed mixer, rychlomixer. Co se v něm vlastně mixuje?
2: My v něm připravujeme pastu, s kterou potom tiskneme vzorky na 3D tiskárně.
1: Klára Tušlová z centra CEJTEC VUT mi ukazuje speciální pastu, která funguje jako lešení pro novou kostní tkáň. Podle její kolegyně a vedoucí výzkumné skupiny Lucy Vojtové tělo materiál postupně vstřebá, aby ho nahradila pacientová kost.
2: Je to naše know-how. Základní je takzvaná biokeramika a druhou složkou je voda smíchaná s biomateriálem. My tomu říkáme polymery, je to taková viskózní kapalina vlastně.
1: Takže jsme si teda umíchali kostní pastu a nyní se přesouváme teda k 3D tiskárně.
2: Tu pastu nadávkujeme do něční stříkačky, tady to můžete vidět. A ta něční stříkačka se potom vloží do té 3D tiskárny a začne to tisknout.
3: Já vám to zapnu.
1: Aby mohli vědci se směsí pracovat, museli vyvinout vlastní 3D tiskárnu, která umí tisknout z injekční stříkačky. Na tom pracuje Přemysl Menčík z CEJTECu VUT.
3: Ten 3D tisk má pro nás tu výhodu, že to je pro personalizovanou medicínu. To znamená, pro každého jednoho pacienta, který to potřebuje, je ten vzorek a ten implantát vytištěný zvlášť.
1: Takže máme speciální tiskárnu, speciální pastu. Právě se tady něco tiskne.
3: V tuhle chvíli připravujeme testovací vzorky, takové malé disky, které mají stejnou strukturu, jako by měly ty skutečné vzorky, které by šly už třeba do pacienta.
1: Je to vlastně takové bioaktivní lepidlo, cement, co využijete jako stavební prvek k opravě, aby se třeba ty kosti spojily lépe.
2: Umí vyplnit perfektně defekt a umí způsobit to, že ten defekt proroste novou kostí a vytvoří se vlastně nová kost a ten náš materiál se plně vstřebá v tom těle.
1: Když mluvíme teda o tom defektu, tak co takový defekt může být?
2: Takový defekt může být třeba v lebce, kdy neurochirurgové operují třeba mozek, oni potřebují část lebky vyříznout a potom tu lebku tam vrací zpátky.
1: U podobných zákroků dnes lékaři často sahají po kovových nebo plastových náhradách. Brněnští vědci ale chtějí nabídnout jiný přístup. Implantát, který poškozené místo dočasně vyplní, podpoří růst nové kosti a postupně se sám vstřebá. Podle Vojtové může najít využití i v dalších částech těla.
2: Máme teď jeden projekt, kde opravdu lepíme ty kosti. Děláme to na ovcích. V druhém projektu se snažíme dávat antibakteriální materiál, aby tam nevznikal zánět, nebo pokud tam je, tak ho naopak vyléčit. A nebo děláme projekt na dotvoření horního patra, kdy jsou rozštěpy třeba u dětí.
1: Výsledky zatím výzkumníci otestovali pouze na zvířatech. Od běžného využití v nemocnicích technologie stále dělí roky vývoje, klinických testů i náročného schvalování.
2: Čekáme na přiznání světového patentu, tak abychom potom případně mohli prodat licenci nějakému investorovi nebo firmě, která to bude chtít opravdu uvést na trh, bude chtít zafinancovat ty klinické testy, které budou stát ohromné peníze.
1: Vědce tak čeká ještě dlouhý legislativní proces. Do té doby chtějí technologii dál posouvat. Od regenerace kostí až po léčbu poškozených měkkých tkání. Z Brna, Marek Jencl, Radiožurnál.

0: V blízkosti válečné fronty na Ukrajině mizí restaurace, kavárny i běžné služby. Nejdéle vydrží army shopy, pobočky nové pošty nebo obchody s potravinami. V Kramatorsku, pár kilometrů od fronty během války, ale překvapivě prosperují i klenotnictví. Když lidé neví, co přinese další ráno, utrácejí. Do ostřelovaného města navíc za vojáky přijíždějí jejich manželky, partnerky a milenky a právě tam se odehrávají krátká setkání, zásnuby i rychlé online svatby.
1: Před horkým sluncem na Donbase a také před drony se Alexandra s Konstantinem schovali pod stromy do stinné aleje. Před válkou žili v Dnipru, kde se jim narodili tři děti.
2: Stará se o ně babička, já jsem tu asi měsíc. Když tu člověk nějakou dobu žije, zvykne si. I když je to tady trochu napjaté.
3: Na stroje.
4: Situace nedovoluje, abych dostal dovolenou.
1: Vysvětluje stručně voják Konstantin. Podobných párů je v Kramatorsku mnoho.
5: Víte, že tohle je nejromantičtější město na Ukrajině, protože je to město setkání, město schůzek.
1: Říká v malém obchodním centru padesátnice Irina. Dříve vedla několik prodejen, postupně je ale uzavřela a nechala si jen klenotnictví. Pečlivě upravená žena v černém svetříku a zmatně lesklým náhrdelníkem kolem krku se na obchody nemůže stěžovat.
5: Kupují opravdu hodně dárků. Přitom byste řekli, že lidi potřebují spíš chleba. A myslíte, že stříbro a zlato nepotřebují? Teď spolu pijeme kávu a ani nevíme, co se s námi stane za 30 sekund.
1: Válka donutila ke změně uvažování i státní aparát. Uzavírání sňatků je zjednodušené na minimum.
5: Ráno podáte žádost a večer vás oddají. Když je člověk mezi životem a smrtí, hodnoty se změní. Vztahy jsou náhle mnohem důležitější.
1: Online svatby zavedla Ukrajina před 2 lety v aplikaci Dia. Snoubenci žádají elektronicky, obřad absolvují s matrikářem přes video a rozhodně to není okrajová záležitost. Podle úřadů toho využili tisíce párů. Z Kramatorsku Lubomír Smatana, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I po celou noc.

0: Radiožurnál je půl čtvrté. Zprávy a Pavel Prouza.
1: Ruský prezident Vladimir Putin navštíví Čínu. Se svým protějškem Xi Jinpingem by se měl podle Kremlu setkat příští úterý a středu. Jednat mají o vzájemných vztazích i o klíčových mezinárodních otázkách. V pátek z Pekingu odletěl prezident Spojených států Donald Trump, který Čínu navštívil po 9 letech. Švýcarská zpravodajská služba otevře dlouho zapečetěné spisy o nacistickém zločinci Josefu Mengelem. Píše to web britské stanice BBC. Mengele prováděl v koncentračním táboře v Osvětimi pseudovědecké pokusy na lidech a za své činy nikdy nebyl potrestaný. Historici podle BBC opakovaně žádali o přístup ke švýcarským spisům kvůli podezření, že Mengele v zemi po válce navzdory mezinárodnímu zatykači pobýval. Muž v italském městě Modena najel autem do skupiny chodců a zranil 8 lidí. Někteří z nich jsou ve vážném stavu. Policie řidiče zatkla a oznámila, že nehrozí další nebezpečí. Podle starosty města Modena je podezřelý muž italský občan původem ze severní Afriky. Hudební soutěž Eurovize vyhrála bulharská zpěvačka Dara. 27-letá interpretka zaujala odbornou porotu a diváky se svou písní Bangaranga. Na druhém místě skončil Izrael, třetí bylo Rumunsko. V finále se účastnilo 25 zemí, včetně České republiky. Sport. Češi prohráli se Slovinskem v prodloužení 2-3 ve skupině hokejového mistrovství světa. Další zápas odehrají svěřenci trenéra Rulíka v pondělí proti Švédsku. A tenistka Elina Svitolinová z Ukrajiny ovládla potřetí v kariéře turnaj v Římě. Ve finále porazila Američanku Goffovou 6-4, 6-7 a 6-2.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D1 u sjezdu na hranice a nehoda v Praze. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy na exitu 308 stojí porouchané vozidlo na sjezdu na hranice. Na D5 se z Plzně do Prahy v noci mění směrové sloupky a po pojíždí od Berouna 17. kilometru po sjezd na Pražský okruh 0. kilometr. V místě, kde jsou, vždy blokují levý pruh. V Praze na spojce mezi ulicemi Novovysočanská a Sokolovská havarovalo osobní auto. Nehoda je v ulici pod Plynojemem poblíž odbočky k metrostavu, kolem se projet dá. A v Chomutově u centra stále pozorně v Palackého ulici. Před více než hodinou se tam srazil autobus s osobním autem a podle policie následky nehody stále omezují průjezd u autobusové zastávky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes má být v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a na západě místy s přeháňkami. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, k večeru na jihozápadě až polojasno, na východě s deštěm. Teploty 13 až 18 stupňů, na východě a severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 11, na horách kolem 8, v Beskydech kolem 3 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje noční Radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
4: A já hned nabízím další hudební jmeny, kdo nám bude zpívat. Za chvilku třeba Kanaďan Brian Adams, pak tady budou členové kapely Jelen a teď Train.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

Kvůli krizi v Hormuzském průlivu hrozí, že miliony lidí, hlavně v chudších zemích, budou hladovět. Světové zemědělství je závislé na průmyslových hnojivech a ta se vyrábí z plynu a ropy často přímo v Perském zálivu. Kvůli blokádě Hormuzu se teď většina hnojiv ani potřebných surovin nedostane. Téma, které rozebereme už za chvíli.

0: Pokračující blokáda Hormuzského průlivu žene nahoru ceny umělých hnojiv vyráběných z plynu a ropy. Podle odhadů Světové banky by hnojiva letos mohla zdražit o třetinu a ceny potravin potom podle Mezinárodního obchodního centra vzrostou o 6%. Nedostatkem jídla by kvůli tomu mohlo trpět až 45 milionů lidí. Následky blokády nejrychleji dopadají na menší ekonomiky.
1: Pro zemědělství potřebujeme hnojiva, například močovinu na pole. Potřebujeme taky hnojivo NPK, ale to teď není. A když už se objeví, je jeho cena dvojnásobná.
2: Vytlé hnojivo v regálech obchodů podle agentury Aninews marně hledají například někteří farmáři v Indii. Zmiňovaná močovina je v současném zemědělství nezbytná pro pěstování základních plodin, jako je rýže, pšenice nebo kukuřice. Bez ní výnosy, upozorňuje vedoucí analytička Mezinárodního obchodního centra Julia Spisová.
3: Sledujeme, že se farmáři situaci přizpůsobují. Někteří přicházejí na plodiny, které potřebují méně hnojiv. Jiní odkládají dobu hnojení a nebo používají menší množství hnojiv.
2: Indie přitom společně s Brazílií potravinami zásobují i další země a pokud budou prodávat méně a dráž, pocítí to trh s potravinami celosvětově. Problémy hrozí například Bangladéši. Ten dovoz potravin doplňuje vlastní produkcí, ta je ale téměř úplně závislá na hnojivech z Perského zálivu.
3: Na dovozu močoviny ze zemí Perského zálivu jsou závislé i další asijské a africké státy. Například v Nigérii víc než 90% dovozu hnojiv pochází právě z Perského zálivu. Podobně je tomu taky ve Středoafrické republice, Somálsku, Jihoafrické republice a nebo v Keni.
2: Dodává Julia Spisová z Mezinárodního obchodního centra. Sedba začala už v částech Asie, ale taky v Evropě. Čeští farmáři byli většinou na jarní hnojení před zásobení. Na podzim už ale vyšší ceny zřejmě taky pocítí, říká mluvčí agrární komory Barbora Pánková.
4: Většina farem kombinuje organická hnojiva s těmi průmyslovými. Tedy nahradit jeden typ druhým může fungovat jen do určité míry a nemusí zjistit požadovaný výnos, což se může podepsat na celkovém objemu produkce. Co se týká domácí produkce průmyslových hnojiv, Česko má vlastní kapacity, ale problém může být s dostupností jednotlivých složek pro jejich výrobu.
2: Podle Mezinárodního obchodního centra by celosvětovému trhu pomohlo, kdyby vývoz hnojiv navýšily země, které na to mají kapacitu i suroviny, například Egypt, Alžírsko nebo Čína. Jana Karasová, Radiožurnál.
0: A jak tomu ještě dodám, že krize v Hormuzském průlivu z pohledu zemědělství v ekonomicky slabších zemích světa se podrobněji věnuje nový díl pořadu Českého rozhlasu Plus Za obzorem. No a poslechnout si ho můžete v premiéře dnes po 1:30 odpoledne.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o víkendu.

0: Základní část fotbalové ligy ovládla suverénně pražská Slavia.
1: To nejdůležitější je ale na programu až teď.
0: Nadstavba fotbalové ligy na Radiožurnálu.
1: Buďte díky našim reportérům u všech zápasů.
0: Klíčové duely nabízíme tradičně v přímých přenosech.
1: Kromě toho pravidelné živé vstupy v reportérském kolečku
0: nebo pozápasové reportáže.
1: Nadstavba fotbalové ligy na Radiožurnálu.
0: Ve vysílání po celý květen.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.

0: Radiožurnál 4 hodiny. Zprávy a Pavel Prouza.
1: Muže obviněného z krádeže lebky svaté Zdislavy bude policie vyšetřovat na svobodě. Ruská disidentka Litvinovová spáchala sebevraždu kvůli represím Kremlu a válce na Ukrajině. Česká hokejová reprezentace prohrála se Slovinskem v prodloužení na mistrovství světa. Dnes bude v Čechách polojasno, na Moravě zataženo, místy přehánky, teploty do

0: 18, na Moravě kolem 11 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Muž obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí bude stíhaný na svobodě. Rozhodlo tomu okresní soud v České Lípě, který zamítl návrh státního zástupce na vazbu.
2: Soud při rozhodování zohlednil, že obviněný nebyl nikdy předtím trestaný ani neměl žádný přestupek. Místo vazební věznice byl tak propuštěn, uvedla policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
3: Jeho trestní stíhání bude tedy probíhat na svobodě. Nic víc tomu zveřejňovat nebudeme.
2: Advokát obviněného Vít Pavko sdělil, že jeho klient lituje toho, jak svůj čin provedl.
4: Klient nezvolil dle vlastních slov šťastné provedení protestu proti tomu, jak církev nakládala s ostatky svaté Zdislavy, tedy že oddělila lebku od zbytku kosterních ostatků, protože jeho úcta ke svaté Zdislavě dle jeho vlastních slov nekonečná.
2: Za krádež mu teď hrozí až 8 let vězení. Samotná lebka je teď v péči restaurátorů, protože obviněný ji zalil do betonu. Jestli se podaří vzácnou relikvii dostat ven nepoškozenou, zatím není jasné. Jana Pavlíčková, Radiožurnál.
0: Ruská disidentka Nina Litvinovová spáchala sebevraždu. V dopise na rozloučenou napsala, že cítí bezmoc kvůli válce na Ukrajině. Vadily jí taky represe oproti odpůrcům kremelského režimu. Disidentce a oceánoložce bylo 80 let.
5: Úryvek z dopisu na rozloučenou zveřejnila na Facebooku její sestřenice novinářka Maria Slonimová. Podle ní Litvinovovou zabil ruský prezident Vladimír Putin. Disidentka do dopisu napsala, že se její život stal po začátku ruské invaze na Ukrajinu nesnesitelný. Šéfa Kremlu Putina ve vzkazu obvinila ze zabíjení a věznění nevinných lidí. V Rusku zakázaná organizace Memorial připomněla, že Litvinovová od 60. let pomáhala politickým vězňům. Její bratr Pavel Litvinov byl zase jedním z 8 lidí, kteří v srpnu 1968 na moskevském Rudém náměstí protestovali proti invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Adéla Bartáková, Radiožurnál.
0: Nabídka letních brigád se často nesetkává s poptávkou. Zatímco studenti vyhledávají zejména práci pod střechou a ideálně v kancelářích, firmy nejvíce potřebují brigádníky na venkovní práce, například na stavbách. Radiožurnálu to řekl Radovan Burkovič z Asociace pracovních agentur. Podle něj je navíc často pro firmy výhodnější místo studentů přijmout například seniory.
6: U těch seniorů firmy vnímají to, že jsou pro ně výhodnější v tom, že mají čas celoročně, dokáží si s ním velice dobře hospodařit a hlavně mají perfektní návyky pracovní. To znamená, chodí do té práce, v té práci odevzdávají to, co se po nich chce a mnohdy mají ten benefit, který mladí nemůžou ani mít, to znamená zkušenosti.
0: Sport. Čeští hokejisti poprvé na letošním mistrovství světa ve Friburgu prohráli. Slovinsku podlehli 2-3 v prodloužení. Další utkání ve skupině odehrají v pondělí proti Švédsku. A fotbalisté Slovácka v předposledním utkání nadstavbové skupiny o záchranu v Šancelize prohráli s Mladou Boleslaví 0-3. Díky ostatním výsledkům přesto mají jistotu, že v tabulce zůstanou po sezóně na 14. příčce, která zaručuje výhodnější nasazení do baráže s druholigovým soupeřem a odvetu v domácím prostředí. O této výhodě mluví záložník Patrik Blahut.
7: Myslím si, že určitě nás tu doma poženú skvělí fanúšikovia, celú sezónu nám fandia, aj keď nám to druhú časť tej sezóny nešlo, takže za nich, za celý región, za nás, za celé Slovensko, tam musíme prostě zomrieť.
0: Až vzájemný souboj pražské Dukly a ostravského Baníku v posledním kole rozhodne o jistém sestupujícím. Ostrava totiž porazila Zlín 2-0 a má stejně bodů jako pražská Dukla, která prohrála 0-2 v Teplicích. Ve skupině o umístění Karviná podlehla 1-3 Olomouci.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Omezení na D1 na Přerovsku a také na Vysočině. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy na sjezdu na hranice stojí porouchané vozidlo. Exit 308 objíždí se bez zdržení. Na všech dálnicích je teď plynulý provoz, nehody hlášeny nejsou. Na západě Čech by mohly komplikovat provoz teploty kolem nuly i pod nulou a na Moravě a ve Slezsku pak místy i vydatný déšť. Na dálnici D1 z Brna do Prahy na Vysočině připomínáme omezení. U sjezdu na Větrný Jeníkov mezi kilometry 105 až 104,5 je průjezdný jen jeden pruh. Omezení má skončit dnes ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Čechách bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a na západě místy s přeháňkami, na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, k večeru na jihozápadě až polojasno, na východě s deštěm. Teploty 13 až 18 stupňů, na východě a severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 11. Tolik zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
9: Legendární pochod Praha-Prčice šlo letos méně lidí než loni a pořadatelé to připisují počasí, které stovky zájemců zřejmě od startu odradilo. Kolik turistů nakonec dorazilo do cíle, tak to ve víkendovém radiožurnálu uslyšíte už za chvíli.
10: Noční radiožurnál
1: a Petr Zajíček.

0: Tak to byl Dan Bárta v nočním radiožurnálu a písnička známá z filmu Snowboardňáci. My ovšem teď z hor slezeme pěkně do údolí a já mohu konstatovat, že celkem 23 700 lidí se zúčastnilo včerejšího dálkového pochodu z Prahy do středočeské Prčice. První chod si vyrazili z metropole v 4:30 ráno. Další postupně startovali z různých míst ve středočeském i jihočeském kraji.
1: Ani nepříznivé počasí neodradilo desítky tisíc lidí od účasti na tradičním dálkovém pochodu. Pan Miroslav nevynechal žádný od roku 1970.
2: Rekord je 55 účastí a od letošního roku nepřetržitých účastí. Radši nechybí ani jeden rok, kromě covidových.
1: Naopak paní Alžběta šla letos trasu poprvé. Na pomoc si vzala zkušenější kamarádku.
3: No, já to jdu poprvé a kamarádka už má několik botiček.
1: Kamarádka Lucie chtěla jít kratší trasu, nakonec ale vycházeli z Čerčan. Odtud je čekala téměř 50-kilometrová cesta.
4: Všechny ty trasy se hodně rychle zaplnily. My jsme chtěli Votice právě, to je 24 kilometrů a vyzbyla na nás ty Čerčany a to je 48.
1: Ze stejného místa startovala také čtyřčlenná skupina v čele s paní Klárou.
3: Tak je to taková výzva, tím, že tady máme několik oslavenců, který slaví 50, tak jdeme 50.
1: Oslavenec Josef se proti dešti a chladu vybavil nepromokavou bundou a placatkou.
5: Počasí nám rozhodně nevadí, pokud bude takovýhle, jako je teďkon, mírnej deštíček, tak si myslím, že se nám půjde skvěle.
1: Stejný přístup ale nemají všichni. Ze 30 tisíc registrovaných chodců jich na start přišlo 23,5 tisíce. Hlavní organizátor Petr Karlovský si účast i tak chválí.
6: Vzhledem k tomu, jaký bylo ráno, počasí a podobně, tak to pořád považujeme za úspěch.
1: Na kontrolních bodech, stáncích a s organizací pochodu pomáhá zhruba 250 lidí.
6: Celoročně na tom pracuje, dejme tomu, kolem stovky lidí a v den D nám pomáhají skauti a tak říkají, co má ruce a co má nohy.
1: Příští ročník pochodu bude v pořadí 60. Program na kulaté výročí plánují organizátoři už teď. Z Prčice Alena Junová, Radiožurnál.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
7: I o víkendu.

0: signs from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no immortal can resist the evil of the thriller.
1: Po Michaelu Jacksonovi tady mám docela zajímavou zprávu. Slyšeli jste někdy o mobilním kůrníku? Zemědělská firma v Dolanech u Olomouce si pořídila rovnou ten největší v Česku. Zhruba 500 slepic tam v bezpečí hrabe v trávníku, hřaduje nebo poletuje v montovaném přístřešku na kolečkách. Kanadská technologie zvládne sledovat teplotu, vlhkost, zajistit dodatečné krmivo, vodu a taky celou konstrukci podle potřeby po louce přemisťovat. O energie se stará malá fotovoltaická elektrárna.
2: Momentálně se nacházíme v největším kurníku tohoto typu. Je to model pro 500 nosnic o rozměrech 15,5 x 5,5 metrů.
3: Potvrzuje mi mezi stovkami mladých slepic Jindřich Šácha z dodavatelské firmy a ředitel zemědělské společnosti Ondřej Solar mi vysvětluje, proč pro slepice vybrali právě takový pojízdný hotel.
4: Denně jsou na čerstvé trávě, kdy si k té trávě můžou zobnout i brouka, červíka, tím pádem to vajíčko je ve finále výrazně kvalitnější než z toho klasického halového chovu.
3: Některé slepice chodí po hřadle, tady na druhé straně vidím
4: snáškové boxy.
3: Ano, boxíky, tady mají pítka, místa na krmení. Jak je ten hotel takzvaně zařízený?
4: Ty slepice jsou vlastně celou dobu vevnitř, automaticky se ovládá stahování tady těch bočních rolet. No a několikrát za den, podle potřeby, se to celé posouvá, takže jsou neustále na čerstvé trávě.
3: Tak slepičky jsou celkem krotké, tady už mě ozobávají třeba boty.
4: Která chce, tak se pase, někdo tady pobíhá po těch řadlech, některé se zkouší proletět, takže mají tady naprostý welfare. No.
3: Slepičince jsou dobré hnojivo, takže počítáte i s hnojením.
4: Ty slepice na tom místě stráví maximálně několik hodin, takže pozemek je přihnojený tak akorát.
3: Vajíčka ovšem nebudou v biokvalitě.
4: Plánujeme organizovat takzvané dny otevřeného kurníku, ať to všichni vidí. Opravdu není to certifikované bio, ale blízko tomu budeme.
3: Pastevní vejce si lidi můžou koupit v prodejním automatu. Pokud se osvědčí, přidají zemědělci další vejcomat. Z Dolan Blanka Mazalová, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o víkendu. Everyone.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Je půl páté. Zprávy a Pavel Prouza.
3: Armáda spásy spustila kampaň s názvem Nenechme je do toho spadnout. Upozorňuje na to, že lidé, kteří vyrůstali například v azylových domech, se často do těchto nevyhovujících podmínek vracejí s vlastními rodinami. A to kvůli špatnému systému pomoci, hlavně co se týče dostupného bydlení. Právě děti tvoří 55% obyvatel azylových domů armády spásy. Britský ex-ministr zdravotnictví Wes Streeting chce kandidovat na lídra labouristické strany. Oznámil to dva dny po své rezignaci na funkci ministra. Streeting tvrdí, že ztratil důvěru v současného šefa labouristů a premiéra Keira Starmera. Ten odmítl rezignovat na post předsedy vlády po katastrofálních výsledcích strany v místních volbách na začátku května. V severním moři uhynul keporkak přezdívaný Timmy. Voda velrybu vyplavila u dánského ostrova Anholt, informuje o tom agentura DPA s odkazem na německé úřady. Timmy od konce března několikrát uvízl na mělčině v Baltském moři. Na konci dubna ho iniciativa dobrovolníků vyprostila u severoněmeckých břehů a nákladním člunem přepravila do hlubších vod severního moře. Muzeum v Chebu připomíná 100 let od vzniku české loutky Hurvínka. Vyrobili řezbář Gustav Nosek, který ve městě žil. Na výstavě jsou jak původní loutky, tak i ty, které vznikly v současné době. Součástí výstavy budou taky komentované prohlídky a edukační programy pro školy. Sport. Ekvádorský cyklista Jonathan Narváez vyhrál 8. etapu Giro d'Italia. Růžový dres pro lídra závodu uhájil Portugalec Eulálio a čeští hokejisté na vítězství nad Dánskem na úvod mistrovství světa nenavázali. Slovinsku podlehli 2-3 v prodloužení.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D1 u sjezdu na Rousínov a nová uzavírka u Bruntálu. Na dálnici D1 stojí několik vozidel. Jedno z Brna do Vyškova za sjezdem na Rousínov, kilometr 218. Vozidlo nepřekáží, je v odstavném pruhu za silničářskou šipkou a kužely. Na D1 další odstavené auto v úseku z Přerova do Ostravy stojí na exitu 308 na sjezdu na hranice. Na silnici 45 na výjezdu z Bruntálu do Krnova se nově jede kivadlově jedním pruhem na semafor. Potrvá to do srpna a kvůli omezení je také zavřená první odbočka ze silnice 45 do Oborné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes má být v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a na západě místy s přeháňkami. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, k večeru na jihozápadě až polojasno. Na východě s deštěm, teploty 13 až 18 stupňů, na východě a severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 11, na horách kolem 8, v Beskydech kolem 3 stupňů. Tolik zprávy. A dál je s vámi noční Radiožurnál a Petr Zajíček.
2: Ano, a já připomínám, že máme neděli 17. května, svátek dneska oslaví všechny Anety, tak pokud nějakou znáte, tak nezapomeňte minimálně poblahopřát. No a kdo má dneska narozeniny ze slavných, připomínám Jiřího Korna, dneska oslaví 77. narozeniny a 65. má irská zpěvačka Enya.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

ožívá jedna z historických místností Pardubického zámku. Restaurátoři tam obnovují prostor s unikátním kazetovým stropem, odkrývají iluzivní malby a interiér doplní moderní nábytek podle návrhu architektky Evy Jiřičné. Podrobnosti uslyšíte už za chvíli.

0: Historický sál pardubického zámku bude mít novou podobu. Restaurátoři v něm nejprve odkryli a obnovili iluzivní malby připomínající dřevěné obložení. Atmosféru renesančního interiéru teď doplní novodobé lavice podle návrhu světoznámé architektky paní Evy Jiřičné. Historie se tak díky tomu propojí se současným designem.
1: Vlastně ten sál skoro nepoznáte.
2: Říká o místnosti s kazetovým stropem ředitel Východočeského muzea Tomáš Libánek. Prostor, který kdysi v 16. století sloužil společenským setkáním, by se tak k podobnému účelu mohl vrátit i dnes. A to za pomoci architektů pod vedením Evy Jiřičné. Na stěnách už znovu ožívají iluzivní malby, připomínající dřevěné obložení.
3: Teprve teď, když to vidím domalovaný, tak teprve teď jako ta celá atmosféra toho prostoru najednou vynikne.
2: Projekt vznikal poměrně dlouho a podle restaurátora Jiřího Bláhy nepůsobí tak jednoduše, jak by se mohlo zdát na první pohled.
4: Skoro 2 roky se pracovalo nejprve na průzkumech toho, jak podobné věci v tom 16. století vypadaly, a potom jsme dlouho dělali návrhy na papíře a postupně jsme ubírali, protože ta původní myšlenka byla opravdu jako zrekonstruovat maximum možného, ale zjistili jsme, že vedle těch originálních fragmentů to vlastně opravdu nejde, protože bychom si museli hodně vymýšlet.
2: Interiér pak doplní novodobé lavice podle návrhu architektky Jiřičné.
3: Ten nábytek, který tady začíná se tvořit, tak opravdu jako je daleko víc inspirovaný tím historickým tvarem, co se zachovalo nebo o čem víme.
4: Ty lavice navazovaly původně na to iluzivní ostění, bylo možné si na ně sednout, a protože právě je snaha nepředstírat nějaký historický tvar, tak architekti se navrhli moderní tvar, který odpovídá zhruba tou velikostí tomu, jak to asi mohlo vypadat, tak aby to bylo pohodlné na sezení, ale aby se to zároveň tvářilo moderně, protože tady bude i další moderní nábytek.
2: Říká restaurátor Bláha a Eva Jiřičná dodává.
3: Takže když sem člověk vejde, tak nebude na něj padat těžký strop, ale naopak bude v prostoru, který bude vyvážený.
2: Z pardubického zámku Naďa Kubínková, Radiožurnál.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Antoana de Saint-Exupéryho Válečný pilot.
2: Čeká nás Arras.
1: Zaposlouchejte se do vyprávění o nesmyslném a málem sebevražedném průzkumném letu v podání Igora Bareše.
2: Nasadil jsem v tom dobrodružství své tělo, celé své tělo, a nasadil jsem je pro ztracenou věc.
1: Válečný pilot. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: Radiožurnál je 5 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
4: Prezident Petr Pavel dnes v Terezíně uctí památku obětí nacistů. Pilotní provoz pro rychlost 150 km za hodinu na dálnici D3 ministerstvo prodlouží do konce roku. Čeští hokejisti na mistrovství světa prohráli se Slovinskem a v Čechách bude většinou slunečno, na Moravě a ve Slezsku zataženo až oblačno s deštěm. Teploty až 18 stupňů.
5: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: Prezident Petr Pavel se dnes v Terezíně zúčastní piety k uctění obětí nacistické persekuce během druhé světové války. Hrad to oznámil na svém webu. Uctění památky připadá tradičně na třetí květnovou neděli. Shromáždění začne v 10 hodin před malou pevností. Hlavní projev u příležitosti 81. výročí osvobození bude mít předseda Ústavního soudu Jan Baxa. Prezident Petr Pavel navštíví taky Centrum studií genocidy.

0: Cit Terezín, kde si prohlédne stálou expozici Zločin beze jména. Ministerstvo dopravy prodlouží pilotní provoz zvýšené rychlosti na 150 km za hodinu na části dálnice D3. Na úseku mezi Planou nad Lužnicí a Úsilným stát testuje rychlost vyšší než běžnou 130 od října. Aktuální maximální rychlost podle počasí určují proměnné dopravní značky. Třeba v zimě se tak 150 nedalo jezdit skoro vůbec. Podle mluvčího ministerstva dopravy Františka Jemelky tak bude testovací provoz pokračovat do konce roku.
1: Pro odpovědné rozhodnutí potřebujeme delší a reprezentativnější sledování v různých ročních obdobích. Dálnice D3 je například jednou z důležitých tras směrem na letní dovolené do Středomoří a právě v létě zde tak můžeme čekat silnější dopravní toky.
0: Venkovské prodejny s potravinami mají letos opět šanci získat dotace na provoz nebo na platy zaměstnanců. Konkrétně Jihomoravský kraj mezi zájemce rozdělí 3 miliony a 800 tisíc korun z programu Ministerstva průmyslu a obchodu. Odsouhlasili to radní. Peníze mají pomoct zachovat jednu ze základních služeb v obcích. Žádosti začne hejtmanství přijímat v polovině června, říká mluvčí krajského úřadu Martina Žítková.
2: O dotaci mohou žádat podnikající fyzické i právnické osoby nebo samotné obce. Prodejna musí být v obci jediná svého druhu, musí mít otevřeno minimálně 5 dnů v týdnu celoročně, v obcích do 350 obyvatel stačí 3 dny v týdnu.
0: Bulharská zpěvačka Dara vyhrála Eurovizi. Ve finálovém kole zaujala jak odbornou porotu, tak fanoušky. Český zpěvák Daniel Žižka skončil 16.
3: Píseň o sebevědomí, chaosu a osvobození. 27-letá rodačka z Varny patřila od začátku soutěže mezi nejvýraznější interprety letošního ročníku. Vystoupení zpěváka Daniela Žižky provázely technické problémy s kamerou. Přímo ve Vídni ho podporovali stovky českých fanoušků.
4: Já myslím, že tomu dali jako opravdu nějaký umělecký jako přesah. Myslím, že to fakt má jako světovou úroveň.
3: 71. ročník Eurovize se bude konat příští rok v Bulharsku. Z Vídně Jiří Štefl, Radiožurnál.
0: Sport. Češi na hokejové mistrovství světa prohráli se Slovinskem 2-3 v prodloužení. Góly dali pardubičtí útočníci Martin Kaut a Lukáš Sedlák. Šancí přitom bylo daleko víc. Sedlák říká, co k dalším gólům chybělo.
5: Moc jsme hráli okolo, sice jsme byli u nich v pásmu, ale měli jsme víc chodit do brány, víc tam házet ty puky a dorážet, trošku to zjednodušit. Málo jsme se tlačili do těch přebrankových prostorů. Tam jsme měli být daleko hladovější, urputnější a trošku více tlačit do té brány.
0: V pondělí čeká český tým utkání proti Švédsku a ve fotbalové šancelize se rozhodne o posledním týmu skupiny o záchranu až v závěrečném kole. Ostrava totiž porazila Zlín 2-0 a má stejně bodů jako pražská Dukla, která prohrála v Teplicích 0-2. Právě vzájemný souboj Dukly a Baníku rozhodne o jistém sestupujícím. Slovácko podlehlo Mladé Boleslavi 0-3 a ve skupině o umístění Olomouc zvítězila v Karviné 3-1.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na D3 na Táborsku a nehoda ve Frýdku Místku. Na dálnici D3 z Českých Budějovic na Benešovsko a Prahy je sražená zvěř. Pozorně je projíždějte za Táborem sjezdem na Chotoviny na kilometru 68. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova za sjezdem na Rousínov stojí osobní auto. Kilometr 218 v odstavném pruhu za silničářskou šipkou. Jen kůžely kolem auta částečně zasahují do pravého pruhu. Většina aut proto kolem jede levým. Ve Frýdku Místku na průjezdu městem se srazila dvě osobní auta. Nehoda je na křižovatce ulice Revoluční a Míru mezi Zámeckým parkem a mostem přes Ostravici. A je buď se zraněním nebo s únikem provozních kapalin na místo vyjeli záchranáři. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: V Čechách bude většinou slunečno, na západě místy přehánky, na Moravě a ve Slezsku zataženo až oblačno, na východě s deštěm a teploty 13 až 18 stupňů. Tolik zprávy. A začíná ranní Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
8: Dobré ráno vám přejeme, 6 minut po 5. hodině, jste s ranním radiožurnálem. Rostoucí ceny u českých benzínek zdražují i služby pro seniory. Místy třeba roste cena oblíbené služby senior taxi. Připlatit si musí třeba lidé v Novém Strašecí na Rakovnicku. No a my tímto tématem otevřeme ranní víkendový radiožurnál. Už za chvilku, teď pokáč, přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
6: Víkendový radiožurnál
2: a Štěpán Pokorný.
9: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen kočková.

0: Mám nejspíš kočku s erorem.
1: Prvních pár dnů soužití, vše vypadá nevinně. Koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

Mám nejspíš kočku s erorem. Za noc nejmín pětkrát jí okno otevřít dnu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu. Že občas hrdě nám to donese zakouslou myš. Poznáš až ráno, když se s torzem myši v úplně.

kočko. Ráda dlouze sedá v okně a nebo ve dveřích, Bůh ví proč nejradši v zimě, když venku padá sníh, když pak v bytě máme -20, tak nás zahřívá, aspoň pocit, že v tu chvíli

0: Mám nejspíš kočku s errorem. Senior taxi v Novém Strašecí kvůli vyšším cenám pohonných hmot zdražilo. Provozovatel zaplatí měsíčně za palivo zhruba o 10 000 korun víc než na začátku letošního roku. Například cesta do Prahy tak nově vyjde o 50 korun dráž. Některým klientům to ale nevadí, protože službu prostě potřebují.
1: Když nemůžu mámu honem odvíst, no tak zavolám senior taxi. Přece kvůli zdražení něčeho nebudu jí doma nechávat bez doktora nebo bez ničeho. No.
2: Říká jeden z klientů senior taxi v Novém Strašecí Jan Šanda. Službu využívá také Alena Zemanová. Ani ta se zdražením problém nemá.
3: Seniori potřebují takovouto službu, takže lidi to myslím tak nevnímají, že se zdražují jiné komodity než tady ten taxík.
2: Oba jsou zároveň klienti takzvaného posezu. Senior taxi tak využívají i při cestě na společné akce, říká ředitelka domova seniorů Nové Strašecí Miluše Junová.
4: Zkrátka znamená pomoc seniorům a lidem se zdravotním postižením. Jezdí sem proto, když se cítí třeba osamělí nebo potřebují společnost nějakých dalších lidí a nebo se chtějí ještě i ve svém věku nebo ve svém stavu vzdělávat.
2: Cena cesty po městě se zvedla o 10 korun, do Rakovníka nebo Kladna o 30 a do Prahy o 50 korun. Část ale za seniory platí město, říká nezávislý starosta Karel Filip.
5: Město hradí službu v ceně za pohonné hmoty, v současné době je to 21 korun. Občan hradí po Novém Strašecí 50 korun, pokud je to v Rakovníku 80 korun a do Prahy 250 korun.
2: Senior taxi má k dispozici 5 vozidel, za jejich tankování teď zaplatí provozovatel služby Bohumil Bureš kolem 50 tisíc korun za měsíc. To je zhruba o 10 tisíc více než na začátku letošního roku.
6: My jsme měli 6 let stejnou cenu a po těch 6 letech už to nešlo udržet, museli jsme zdražit.
2: Na zdražení senior taxi má podle Bureše vliv také třeba vyšší cena náhradních dílů pro automobily. Z Nového Strašecí na Rakovnicku, Richard Webs, Radiožurnál.

0: počasí.
1: Máme před sebou den s polojasnou až jasnou oblohou a taky teploty budou vyšší než v uplynulých dnech. Pojďme se ale na dnešní předpověď podívat podrobněji. Místy se dnes může přes den přechodně tvořit i kupovitá oblačnost, a to místy na západě republiky. Ojediněle taky dnes zaprší. Čekáme přehánky na východě naší země, přitom tam může být déšť i trvalejší. A nejvyšší teploty dnes od 13 do 18 stupňů, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 11. Na horách pak většinou vám teploměr ukáže kolem 8, v Beskydech bude chladněji, jen kolem 3 stupňů nad nulou. No a na východě republiky a také ve Slezsku dnes má sice pršet, ale srážky už nebudou tak intenzivní, jak meteorologové původně předpokládali. Tak hezké ráno.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Pokračuje ranní víkendový radiožurnál od doutnákových pušek až po moderní samopaly. Pardubický zámek zve na novou výstavu, která mapuje více než 6 století vývoje palných zbraní. Návštěvníci si prohlédnou unikátní historické kousky i moderní zbraně a dozvědí se příběhy lidí, kteří je používali nebo vyráběli.
1: Je to taková klasická muzejní výstava o sbírkových předmětech, které vyprávějí různé jednotlivé příběhy.
2: Říká na začátku prohlídky ředitel muzea Tomáš Libánek a my už teď jdeme ke zbrani kulometu z roku 1943, který prošel hned několika kontinenty. Idea na tuto zbraň se narodila v Brně, zkonstruována byla ale v Austrálii a odtud se přes Tichomoří dostala zpátky do Anglie. Popisuje její cestu historik Jan Tetřev.
3: V roce 1994 koupil majitel jedné zbrojařské firmy a přivezli ji do České republiky.
2: Některé ty zbraně jsou ve vitrínách, ale některé jsou takto volně položené. To znamená, že si každý návštěvník na takovou zbraň může sáhnout a může si ji vyzkoušet?
3: Ano, jsou to makety.
2: Pojďme k nějaké. Nemůžu si ji asi potěžkat, ale můžu...
3: Můžete hledat s tím stojanem.
2: To asi neunesu. Můžu si z takové zbraně ale vystřelit.
3: Můžete si natáhnout její mechanismus, takhle si cvaknete. To je křesadlová kulovnice. Pokud si chcete vzít nějakou zbraň do ruky a potěžkat ji, tak zcela nepochybně je možno vzít křesadlový trombon, zbraň, kterou používala jízda při útoku na pěchotu.
2: V kolikátém století?
3: V 18. i v 19. A vlastně účelem bylo udělat těm pěšákům ne je zabít, ale způsobit jim takové starosti, že ta jízda pronikla do jejich tvaru.
2: Součástí výstavy jsou i různé interaktivní prvky, které přibližují fungování historických, ale i současných zbraní.
3: Zatlačte na ten šuplík.
2: Já tam nacházím nábojnici.
3: To není nábojnice, to je střela systému Minie z 19. století.
2: A co to má vlastně ukázat?
3: Jednak se v tom šuplíku člověk dozví víc informací o té pušce, která tady je, a jednak je to střela, která se používala do téhle pušky.
2: Výstava potrvá až do ledna 2027. Z Pardubic, Naděja Kubínková, Radiožurnál.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Horácova mladá sousedka je nalezena mrtvá. Byla to sebevražda nebo vražda? Případ pro malíře. ČT 2. Všichni jsou hráči, ale jen jeden může být pokrový král. Steve McQueen v premiérovém filmu Cincinnati Kid. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubila legendární herečky Ivy Janžurové film podle románu Jaroslava Havlíčka Petrolejové lampy. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Radiožurnál 5 hodin a 30 minut. Zprávy a Tereza Tomášková.
3: Muže obviněného z krádeže lepky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí bude policie vyšetřovat na svobodě. Rozhodl o tom okresní soud v České Lípě. Při rozhodování zohlednil, že obviněný nebyl nikdy předtím trestaný ani neměl žádný přestupek. Za krádež mu teď hrozí až 8 let vězení. Lepka je v péči restaurátoru. Obviněný ji totiž zalil do betonu. Jestli se podaří vzácnou relikvii dostat ven nepoškozenou, zatím není jasné. Italská premiérka Giorgia Meloniová bude dnes na Kypru jednat s prezidentem Nikosem Christodoulidisem. Cílem návštěvy je posílení vztahu mezi oběma zeměmi. Jedním z výsledků rozhovoru by měl být podle kyperské vlády podpis dokumentu o přátelství. Oba lídři budou taky mluvit o prioritách současného kyperského předsednictví v Radě Evropské unie nebo o situaci na Blízkém východě. Meteorologové zrušili výstrahu před vydatným deštěm v Beskydech. Původně hlásili, že do pondělka v oblasti může napršet až 70 litrů vody na metr čtvereční. Nakonec to ale bude méně. Přesto i dnes čekáme v Moravskoslezském kraji většinou deštivé počasí, srážky ale nebudou tak intenzivní. O počasí řekneme víc už za chvíli. Sport. Čeští hokejisté ve druhém zápase na mistrovství světa ve Švýcarsku poprvé ztratili body. Ve skupině překvapivě prohráli se Slovinskem 2-3 v prodloužení. Slovinsku podlehli Češi na světovém šampionátu poprvé v historii. V dalším utkání národní tým nastoupí v pondělí proti Švédsku.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dvě omezení na dálnici D1 na Vyškovsku a na Vysočině. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova za sjezdem na Rousínov stojí osobní auto. Kilometr 218 v odstavném pruhu. Na místě je policie, silničářská šipka kolem auta kužely a ty částečně zasahují do pravého pruhu. Většina aut v místě proto vybočuje vlevo. Na dálnicích teď plynulý provoz, bez delšího zdržení projedete i novým omezením na D1 z Brna do Prahy na Vysočině. U sjezdu na Větrný Jeníkov mezi kilometry 105 až 104,5 je průjezdný jen jeden pruh. To omezení má skončit dnes ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Stáváte do rána s jasnou až polojasnou oblohou. Na Moravě a ve Slezsku jsou dnes ráno, je obloha místy zatažená až oblačná. Na východě republiky a téměř v celém Moravskoslezském kraji a části Zlínského teď taky prší. Déšť už ale nebude tak intenzivní, jak meteorologové čekali. Teploty ty jsou dnes ráno ve velkém rozmezí. Nejchladněji je tradičně na Horské Kvildě na Šumavě. Tam ráno klesala teplota i k -7. Naopak nejteplejším místem je dnes ráno Jihomoravská Lednice. Tam vám teploměr ukáže i 11 stupňů. No a rozdíly v počasí mezi východem a západem republiky budou panovat i přes den, zatímco na západě bude oblačnosti výrazně míň a čekáme jasno až polojasno, tak na východě ještě počítejte s přehánkami. Déšť tam může být i trvalejší. No a dnešní teploty, tak ty přidá meteorolog Miloš Dvořák.
7: 13 až 18 na východě a severovýchodě. Při zvětšené oblačnosti a srážkách bude chladněji s teplotami kolem 11 stupňů. V 1000 metrech na horách teplota kolem 8, v Beskydech pak bude chladněji kolem 3 stupňů Celsia.
6: V noci na zítřek pak budou teploty v rozmezí od 9 do 4 stupňů, ale v příštím týdnu už se bude postupně oteplovat. To byly zprávy. A teď už pokračuje ještě pan Pokorný.
2: Dobré ráno, 5 hodin 34 minuty a zůstaňte i dál s Radiožurnálem.
4: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
4: I o víkendu.

Drony můžou být pro sokoly a jiné chráněné dravce životně nebezpečné. V Národním parku Šumava, kde ptáci hnízdí, je jejich používání zakázané. Někteří návštěvníci toto nařízení i přesto porušují a my to probereme za chvilku.

0: John Farnham na Radiožurnálu a teď spěcháme na silnice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Divišov hlásíte zvěř na vozovce. Dejte pozor.
3: Směrem na Prahu se na 35. kilometru pohybuje srna. Jezdí v pruzích.
2: D1, Benešovsko, směr Praha, zvěř na vozovce. Další zelená vlna ve zprávách v celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Kriticky ohrožené sokoly stěhovavé ohrožují na Šumavě drony, a to i přesto, že na celém nezastavěném území Národního parku platí zákaz jejich používání. Největší nebezpečí hrozí sokolům v období hnízdění. Strážci Šumavského parku se proto při svých kontrolách víc zaměřují na místa, kde mají dravci hnízda s mláďaty.
4: Podívejte se na tuto mapu v mobilním telefonu, ta je součástí aplikace pro ovládání dronů a je zde konkrétně vidět, na jakém území se drony nesmí používat. V Národním parku se to týká všech oblastí mimo zastavěná a zastavitelná území.
5: S porušováním tohoto zákazu se setkává i strážce Šumavského parku Adam Diviš.
4: Tento zákaz je často porušován na návštěvnicky atraktivních místech, může to být třeba Plešné jezero nebo Stožecká kaple. Často se setkáváme i s výmluvou, u které je patrné, že ty lidi to porušují záměrně.
5: Strážci kontrolují okolí Plešného jezera a také Stožecké kaple častěji záměrně, vysvětluje ornitolog Šumavského parku Aleš Vondrka.
6: Obě dvě tyto lokality jsou tradičním hnízdištěm sokola stěhovavého, kdy tento druh je obzvlášť v době hnízdění velice citlivý na jakékoliv vyrušování. Při vyplašení té samice může dojít k rozkutálení vajíček, rozbití vajíček, anebo omylem vyhození mláďat z hnízda, anebo předčasnému opuštění mláďat. Mimo sokola stěhovavého se na Šumavě vyskytují i další druhy, které jsou drony ohrožovány. Je to například ostříž lesní nebo orel mořský na Lipensku.
5: Správa Šumavského parku řeší porušování zákazu používání dronů každoročně, doplňuje mluvčí Jan Dvořák.
7: Za uplynulý rok správa registrovala celkem 10 případů. Za porušení zákazu používání dronů udělila pokuty v celkové výši 22 000 korun. Někteří piloti si chtěli pořídit jen snímek pro vlastní použití. Ve dvou případech se jednalo o pracovníky realitních kanceláří.
5: Za použití dronů v Národním parku hrozí lidem až 100 000 pokuta. Jitka Cibulová, Vokatá, Radio.

0: počasí.
1: Máme před sebou den s teplotami mezi 13 až 18 stupni na severovýchodě Moravy a ve Slezsku bude dnes ale chladněji, jen kolem 11. Pocitovou teplotu tam navíc bude snižovat déšť. Ten může být na východě republiky i trvalejší. Teď prší hlavně na Frýdecko-Místecku a taky na Karvinsku. Jinde ale může být obloha dnes polojasná až jasná. Jen na západě republiky se může místy tvořit kupovitá oblačnost. V noci na zítřek pak budou teploty v rozmezí od 9 do 4 stupňů, ale v příštím týdnu se bude postupně oteplovat. Zítra přes den tak teploměr ukáže až 21, na východě republiky ale výrazně míň, jen kolem 14, protože tam bude ještě doznívat déšť. Na západě Čech se taky zítra můžou objevit i bouřky. Tak hezké nedělní ráno.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Desítky míst na Bruntálsku mají malé nebo dokonce žádné pokrytí mobilním signálem. Patří mezi ně i obec Čaková, kde chybějící signál obyvatelům komplikuje běžný život i podnikání. Teď by se to ale mělo změnit, nad obcí totiž vyroste nová anténa.
1: Tady to teda jako není vůbec, tady si nezavoláte. Tady musíte k zrcadlu, když chci odeslat třeba SMS-ku nebo něco.
2: Monika Baranová je majitelka místního obchodu. Já jsem teď vytáhl svůj telefon a v místě, kde je normálně napsaný operátor, teď stojí žádná služba. Nový vysílač by měl takové problémy odstranit. Nezávislý starosta Čakové Petr Náhlý ve špatném pokrytí vidí i bezpečnostní rizika.
3: Telefonní signál není, takže záchranka, hasiči a pak už jako i ty běžné služby. To tady je problém, a takže se nepřipojíte vůbec. Tady je to hluché místo jako je.
2: Vysílač bude hotový nejspíše do konce června, říká Ondřej Zetka ze společnosti Cetin. Ještě tento rok chce společnost postavit na Bruntálsku 8 nových vysílačů. Tím ale práce nekončí.
4: Momentálně vidím asi 30 lokalit zadaných tady na Bruntálsku.
2: Ubyde tak dalších bílých míst. Co takové místo znamená, přibližuje mluvčí Českého telekomunikačního úřadu Tereza Meravá.
5: Bílé místo je vlastně část obce, kde pokrytí sítěmi 4G a 5G aspoň jednoho operátora nedosahuje hranice 97% populace. Což vlastně znamená, že může jít o lokalitu, kde se normálně dovoláte, kde většina obyvatel má dobře dostupný mobilní internet, ale pokrytí aspoň jednoho z těch operátorů stále nedosahuje té přísné hranice.
2: Tereza Meravá dodává, že bílých míst v posledních letech přibývá, protože technici stále doměřují další oblasti v republice. V Česku je podle posledních dat zhruba 1800 takových míst. Český telekomunikační úřad ale stanovil operátorům povinnost oblasti pokrýt do roku 2030. Z Čakové Adam Tomáš, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 6 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
1: Muže obviněného z krádeže lebky svaté Zdislavy bude policie vyšetřovat na svobodě. Ruská disidentka Nina Litvinovová spáchala sebevraždu kvůli represím Kremlu a válce na Ukrajině. Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa se Slovinskem 2-3 v prodloužení. A v Čechách bude většinou slunečno, na Moravě a ve Slezsku zataženo až oblačno, na východě s deštěm. Teploty až 18 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Soud neposlal do vazby muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí. Státní zástupce vazbu navrhl kvůli obavám, aby podezřelý trestnou činnost neopakoval, neovlivňoval svědky a nechtěl utéct. Okresní soud v České Lípě ale návrhu na vazbu nevyhověl, uvedla liberecká policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
3: Na základě rozhodnutí soudce okresního soudu v České Lípě byl obviněný 35-letý muž propuštěn za zadržení a jeho trestní stíhání bude dále tedy probíhat na svobodě. Žádné další informace k tomuto případu nebudeme v průběhu víkendu zveřejňovat.
1: 35-letý muž ukradl vzácnou relikvii v úterý, zalil ji pak do betonu a chtěl ji pohřbít v řece. Hrozí mu až 8 let vězení. Ruská disidentka Nina Litvinovová spáchala sebevraždu. V dopisu na rozloučenou napsala, že cítí bezmoc kvůli válce na Ukrajině. Vadily jí taky represe proti odpůrcům kremelské.

0: režimu. Dezidentce a oceánoložce bylo 80 let.
1: Úryvek z dopisu na rozloučenou zveřejnila na Facebooku její sestřenice novinářka Maria Slonimová. Podle ní Litvinovovou zabil ruský prezident Vladimír Putin. Dizidentka do dopisu napsala, že se její život stal po začátku ruské invaze na Ukrajinu nesnesitelný. Šéfa Kremlu Putina ve vzkazu obvinila ze zabíjení a věznění nevinných lidí. V Rusku zakázaná organizace Memorial připomněla, že Litvinovová od 60. let pomáhala politickým vězňům. Její bratr Pavel Litvinov byl zase jedním z 8 lidí, kteří v srpnu 1968 na moskevském Rudém náměstí protestovali proti invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Adéla Bartáková, Radiožurnál.
0: 3000 posluchačů navštívili včera Český rozhlas v Praze na Vinohradech. Během dne otevřených dveří si prohlédli vysílací studia, viděli natáčení rozhlasové hry a mohli být i přímo u živého vysílání.
2: V roce 1923, to znamená 18. května, kdy se tady poprvé ozvalo Halo, halo, zde Radiožurnál.
3: Touto větou začalo nejen první rozhlasové vysílání tehdejší Československu, ale taky komentované prohlídky budovy na Vinohradech. Té se zúčastnili třeba i posluchači, kteří přijeli z Polska.
4: Kolem 10 let poslouchám Český rozhlas tak dost pravidelně. Především podcast Vinohradská 12, který mám opravdu rád.
3: Den otevřených dveří přilákal i ty nejmladší. Svou oblíbenou stanici chtěl vidět třeba 11-letý Honza.
5: Já poslouchám Radio Junior. To je moje nejoblíbenější stanice.
3: Posluchači rozhlasová studia zaplnili třeba u přímého přenosu pořadu Tobogán nebo besedy moderátorů Radiožurnálu Jana Pokorného a Libora Boučka. Adéla Burešová, Radiožurnál.
6: Sport. Čeští hokejisté poprvé v historii na mistrovství světa prohráli se Slovinskem. Ve druhém utkání letošního šampionátu mu podlehli 2-3 v prodloužení. Co porážka s outsiderem s národním týmem udělá, říká reprezentační útočník Jakub Flek.
7: Věřím, že jsme dost silný tým na to, že to s náma neudělá nic a nesmí to s náma udělat nic. Určitě si k tomu něco řekneme, je to špatně, ale furt to máme ve svých rukou, my se z tohohle musíme oklepat, poučit se z toho hlavně, poučit se a být lepší v příštích zápasech.
6: Ten nejbližší čeká Čechy v pondělí, kdy nastoupí proti Švédsku. O posledním týmu skupiny o záchranu se ve fotbalové šancelize rozhodne až v závěrečném kole. Ostrava totiž porazila Zlín 2-0 a má stejně bodů jako pražská Dukla. Ta prohrála 0-2 v Teplicích. Právě vzájemný souboj Dukly a Baníku rozhodne o jistém sestupujícím. Dále Slovácko podlehlo Mladé Boleslavi 0-3 a ve skupině o umístění Olomouc zvítězila 3-1 v Karviné.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Překážka na D46 se uprostějová a nebezpečí u Chrudimi. Na dálnici D46 z Vyškova do Olomouce je hlášená zvěř na vozovce. 21. kilometr u prvního sjezdu na Prostějov, naproti je čerpací stanice OMV. Na dálnici D1 z Přerova do Brna za sjezdem na Ivanovice na Hané pozor. Na kilometru 235,5 je v levém pruhu hlína, také poškozená svodidla. Na místě už je policejní hlídka. Na D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Pečky stojí osobní auto s defektem. 30. kilometr vpravo na krajnici, vypadá to, že defekt má dovozovky. A na silnici 37 na výjezdu s Chrudimi do Pardubic v omezení je poškozené dopravní značení. Dejte pozor, je to kousek za odbočkou na Vestec. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: V Čechách bude většinou slunečno, na západě místy přehánky, na Moravě a ve Slezsku zataženo až oblačno, na východě s deštěm i trvalejším. Teploty 13 až 17 stupňů, na východě Moravy a ve Slezsku kolem 11. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
10: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ježka.
11: Krásný den, ať už nás posloucháte kdykoliv, přejeme všem posluchačům Kilometrů Jiřího Ježka ve studiu tady na Vinohradské 12. Vítám Martina Charváta. Martine, krásné dopoledne.
12: Krásný den.
11: No a krásný den přeju samozřejmě taky muži, po kterém se tenhle pořad jmenuje a bez kterého bychom vysílat nemohli. Jirko, krásný den.
13: Mám radost, že vás vidím. Mám radost, že nás doufám slyší naši posluchači. Krásný den.
11: Polovina května, venku trošku aprílové počasí. Pojďme to odstartovat tímhle, protože tady jsou aktuality stran toho, jak tady tři lidé ve studiu aktuálně přistupují k tomu, jak sportovat nebo nesportovat v půlce května. Tak Jirko, jak si na tom v tuhle chvíli ty, povídej.
13: No, musím přiznat, že tři zmrzlí muži mě setnuli. Já jsem nejdřív strašně prochladnul na fotbale v úterý Sparta Plzeň, který se byl výkop až v 8 hodin večer a najednou bylo nějakých 5 stupňů. Já jsem na to nebyl moc jako připravený zrovna, takže jsme tam se Soňou oba strašně promrzli. A hned druhý den jsem ještě měl výjížďku se svými přáteli na kole, kde nám taky jako trošku jako pršelo, byla kosa. Takže jsem aktuálně takový nějaký nastydlej, takže musím tady veřejně přiznat, že i nezdolný Jirka musí občas jako ucuknout a vzdávám svou účast na sobotní Road Classics, takže se omlouvám všem na Moravu, všem organizátorům, všem kamarádům, se kterými jsem se měl potkat. Měli jsme tam dokonce naplánovanou na neděli výjížďku, tak to všecko musím odpískat. Slibuju, že se potkáme někdy, až bude hezčí počasí, ale tentokrát fakt jako musím přiznat, že zdraví je přednější.
11: Mě teda pár lidí psalo a poslední dokonce ještě včera, jestli opravdu jedeme, jestli s tím můžou počítat, tak já jsem všechny ujišťoval, že jo, jo,
13: tak 100%, se omlouvám.
11: Ale tak tady je aktualita.
13: Omlouvám se, šéfe. Omlouvám se, říká.
11: Martine,
12: tenhle aprílový vtip je bohužel už poměrně dost dlouhý a já na rozdíl od Jirky nejsem ten, kdo by cukal na poslední chvíli, jak jde o špatné počasí. Já cukám velmi rád jako první právě proto, abych se nedostal do nějaké nepříjemné situace, tak pro naše povolání to, když člověk nastydne, tak je to bohužel dost poznat. Takže já jsem dělal všechno pro to, abych nenastydl. No a tím pádem já jsem cuknul už asi před týdnem. V podstatě, jak přišla taková ta velká změna, jak najednou bylo odpoledne hezky, to byla snad neděle, pondělí, něco takovéhle, tak jsem viděl, že tam jsem měl krátké. I já jsem měl krátké, ale potom, jak přišla ta změna, tak už prostě radši nejezdím a radši spíš jdu třeba běhat, že znovu se vrátím do tohohle pro mě vlastně podzimního nebo zimního až módu.
11: Já chodím běhat, když moc fouká. Já to nemám rád, je mi to nepříjemné, protože, a nebo teda pak se dá vymyslet, ale to jsem ještě letos nezrealizoval, i když už to mám taky v plánu, protože jsem v minulosti viděl takové ty opravdu jako legrační cyklovýlety, kdy si člověk zjistí, kterým směrem fouká a pak prostě vyrazí jenom tím jedním směrem a zpátky se vrátí buď to vlakem, anebo tu první cestu veze vlakem a myslím si, že to musí být strašně příjemné, někdy to chci jako udělat.
13: Já o tomhle přesně vtipkuju celou svoji vlastně kariéru, co jezdím na kole. Ještě jsem to teda nikdy neudělal. Udělali jsme to jednou se Soňou, že jsme jeli, ale to bylo spíš jako zkrácení výletu, že jsme chtěli jet do Drážďan po té cyklostezce kolem Labe. Ale protože jsme se pak museli rychle vrátit domů, tak jsme to skrečli a vrátili jsme se vlakem. Ale jak to jako úplně ideální směr, kdyby někdy foukalo tím směrem, tak zrovna jako tady z toho Německa se dá krásně vrátit tím vlakem do Prahy.
12: Zdravím Petra Kelemena, který právě bydlí na východním okraji Prahy a říkal, že vlastně už kolikrát přemýšlel a bylo mu to říkáno vydat se takzvaně na Kolín na Pardubice, že to je vlastně podél trati a jenom se kouknout, jestli člověk chce jet proti anebo po větru. Mimochodem, když už jsme u těch profesionálů, co říkáš na takzvaně kunu ve svém revíru, Jirko?
13: Ne, tak jako musím uznat, že nejdřív ještě se vrátím k těmhle těm, k tomuhle, k těm výjížďkám po větru. Ono totiž pro ty profíky, třeba před závodem, je strašně důležité jezdit vlastně jakoby rychle, to znamená jezdí se za motorkou, jezdí se za autem, ono totiž není to jenom o tom, že člověk jako jede rychleji a zvyká si na tu rychlost, zvlášť když z toho tréninku potřebuje naskočit do závodu, ale přece jenom v těch rychlostech nad třeba 45, tak i ta jako ten styl toho šlapání je trošku jiný, takže opravdu jako ty tréninky za motorkou, za autem jsou hodně častý a dá se to simulovat, pokud nemáme kamaráda, který by nám jel tu motorku nebo někdo řídil to auto zkušeně, protože jako jezdit za tím autem chce jako veliký zkušenosti i od toho řidiče, i toho cyklisty.
12: Viděli k tomu se dostaneme. To,
13: ano, k tomu se dostaneme. Takže jsem občas využíval, když jsem zrovna nikoho neměl, tak jsem využíval jako po větru a jezdil jsem prostě ty rychlosti s tím větrem v zádech a trošku tohle to simuluje. No. Ale zpátky k tomu.
11: Já jsem zvědavý, jestli to je to, co si myslím, protože já totiž jsem majitelem dlouhých kalhot a jezdím, i když se trošku ochladí a kunu v revíru jsem třikrát potkal za poslední dobu, tak mě zajímá, jestli se bavíme o stejné kuně, tak jako povídej.
13: Já taky nevím, jakou kunu myslíš.
12: Ale tak k tobě se přestěhoval jistý profesionál, muž, který projíždí obce jako Běleč a Horní Bezděkov a tak, takže směrem na Křivoklátsko se teď dost často vydává Pavel Bittner.
13: Jo, no jako viděl
12: se. Je to ta stejná, předpokládám.
11: Je to ta stejná kuna.
13: Je to, no, ale jako velmi rychlá kuna.
11: Je to tak.
13: Ano, a jako tenhle ten revír se zdá jako velmi úspěšný, nejenom, že jo, ten Matias Vacek pochází, no, že jo, z tohohle revíru, teď tam máme druhýho vlastně našeho aktuálně asi nejlepšího nebo nejvýkonnějšího profesionála, takže já myslím, že jsem si vybral jako skvělý bydlení na závěr své cyklistické pouti, takže jestli tyhle ty borce někdy potkám, no tak rozhodně se teda nebudu věšet do háku. Nemusej se bát, že by to dopadlo na Jonase Vingegaarda, že bych je někde stíhal, ale je to radost samozřejmě potkávat tyhle ty borce. A tenhle ten náš jako revír, ten západ od Prahy, je velice oblíbený cyklisty, takže věřím, že se tam bude vydávat stále víc lidí. A možná si jako s tím nápadem, jestli by třeba toho Pavla Bittnera nemohli někde potkat.
11: Já jsem tam Pavla potkal několikrát, když jsem ho potkal poprvé, tak jel v protisměru a jel tak rychle, že jsem si nebyl jistý, že to byl on, a o pár minut později proti mě jela malinko pomalejší cyklistka ze zhora dolů celá růžová, což mi tedy potvrdilo, že to byl Pavel Bittner, protože tohle byla samozřejmě Mire, jeho přítelkyně, asi byli domluveni, že na sebe někde počkají. A na podruhé to jsem Pavla potkal vlastně, když jsme byli na vrcholu kopce, on tam taky přijel z druhé strany, to jsem jel se ženou a to jsem do ní šťouchal, ať si všimne, že to je on, a to jel tak jakoby v zásadě pomalu, že aspoň zaznamenala, že je to on, protože Pavla Bittnera, když člověk potká opravdu, jak jede tam někde dole 50 plus kilometrů v hodině, tak to si ani tak úplně neužije. Ale jsme moc rádi, že tu je a že tu jezdí.
12: Líbila se mi komunikace na sociální síti, kdy Ondřej Cink psal: vítej Pavlu Bittnerovi. Pavel Bittner na to: máte to tu hezký. A v zápětí jsem viděl, jak tam vlastně boří jeden z těch nejrychlejších časů na různých kopcích za druhým.
13: No, tady jako ti borci, kteří si tam jako hlídali ty svoje komy na Strávě, tak jako bohužel, sorry, omlouváme se, tahle ta kuna asi nám to tam trošku prohází, jako ty naše nejlepší výkony, ale je to strašně dobře a mám radost, že i ti nejlepší profesionálové nejsou jenom na těch tréninkových jízdách ve Španělsku, ale že můžou tady třeba jako nějak udělat radost našim hobíkům a potkat je, mávnout si.
12: Mimochodem i Pavel Bittner vlastně viděl, jaké je tu počasí, a i on se přemístil do Španělska zkrátka.
13: Nedivím se.
12: V současnosti ta cyklistika na silnicích i mimo silnice v těchto podmínkách v květnu, úplně to nečekáte.
11: Ne, tak buďme realističtí, budeme rádi, když naši nejlepší profesionálové tady někde u nás budou mít jeden z těch domovů, protože Matias Vacek to má vlastně velmi podobně, známe Matěje van der Poel, nebo ani jako prostě pokud se člověk nepřestěhuje vyloženě někam na jih Evropy, kde tráví celý rok, tak je hezké, když aspoň tu část z roku bude někde v České republice, tak u Pavla Bittnera jsem to úplně nečekal. On samozřejmě nepochází zrovna z Berounska, ale tak je to super, že člověk jako vidí takhle potvrzení toho, kam on rád jezdí z Prahy, že si to takhle vybere i takovýhle profesionál.
13: Ale je fajn, že já si čím dál tím víc všímám, že i ty takový ty silnice těch třetích tříd nebo úplně takový ty silničky v lese, zvlášť tady kolem Prahy, nevím, jak je to v jiných regionech, ale často mají fakt jako úplně nové asfalty, takže jako teď je radost jezdit na silničním kole. A ten provoz zase třeba kolem Prahy, samozřejmě na těch hlavních tazích je šílený, ale člověk si může najít právě v těch lesích ty malé silnice a je to velice příjemné svezení, takže není důvod úplně jako žehrat na silniční cyklistiku kolem hlavního města. Naopak si myslím, že právě tyhle ty regiony jsou krásné a je to i důvod toho, proč třeba i ti profíci si tady občas, když už musí být v Praze třeba kvůli nějakým reklamním povinnostem, tak proč si tady nevěc na kole?
10: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
11: A jenom krátké doplnění, protože už jsem Pavla Bittnera i slyšel, že velmi rád pro takové ty vytrvalostní jízdy prostě přesedne ze silničky na gravel a vyrazí směrem do Brd. Což já tam jezdím pravidelně dvakrát ročně.
13: Teď jsem to chtěl říct, že to je tvůj region, je to zase.
11: No, je to prostě úplně dokonalé. Podle mě je to strašně krásný prostor. Martin to moc dobře zná, může to potvrdit, i když asi jezdí po jiných cestách než já, ale prostě tam vlastně nikoho nepotkáte, což trošku je negativu, musíte být odkázáni sami na sebe, umět třeba opravit kolo, protože tam jsou jako místa, odkud se ani nikomu nedovoláte, ale je to tam prostě strašně krásné, nepotkáte tam vlastně žádné auto a je tam taková kombinace prostě asfaltu, rozbitého asfaltu, lesních cest až pro horské kolo, je to kousek jako podle mě, kdo bydlí v Praze a nejezdí do Brd a jezdí na kole, tak opravdu jako škodí sám sobě, protože je to tam úplně úžasné.
12: A tím, jak Pavel Bittner občas přesedne i na jiné než silniční kolo, tak on i v Brdech vlastně jezdí po takových stezkách, kdy jsem si říkal, tak tohle jsem nejel, to by mě ani nenapadlo. A on potom stejně jede. A je vidět, že tedy směrem k Tour de France ladí a no, myslím si, že bude jako velmi silný. Samozřejmě nevidím, na čem ladí ti další, ale vidím, co naopak jezdí na velká jména, například na Giro d'Italia v úvodních etapách.
13: Ještě k tomuhle zpátky, berete to občas jako inspiraci, třeba, že se díváte na tu stravu, nebo na ty Garminy, nebo na tohle, kudy jezdí vaši kamarádi a že najednou říkáte si, hele, to je cesta, kde jsem ještě třeba nejel a zkoušíte si to, protože já to občas dělám, protože když vidím, že někdo projel nějakou silnici, o který jsem třeba ani nevěděl, že tam jako je to super zkratka, tak tam jezdím a zařadím ji do těch svých okruhů.
12: U toho Pavla jsem se teďko právě na to podíval, protože on takhle jel ten nejznámější kopec u Prahy, tedy Řevničák, že on si to vlastně napřímil, tam je to taková dvojitá serpentina a on si ji vlastně napřímil a jel takovými zkratkami mezi tím a jel to v podstatě jakoby přímo nahoru. Mm. Tak to jsem si říkal, je tak to bych mohl zkusit, až budu mít dobrý den a bude to ten jediný kopec, který pojedu.
11: No, jako taky se na to dívám, ale vlastně asi ne tolik, ale teď jsem zaznamenal třeba můj kamarád, zdravím Ondřeje, vyloženě si psal s Františkem Paďourem, který tedy taky u nás byl v kilometrech a vlastně prosil ho o tu trasu, protože se mu moc líbila a on mu ji jako přeposílal pro jistotu, protože to taky byla nějaká krásná gravelová, vlastně František jezdí hodně taky s tímhletím směrem na jih a vlastně jen co dojede někam k Davli, že jo, tak okamžitě vyrazí od Vltavy někam směrem do terénu. A tak tohle je ta přidaná hodnota, no, těch všech sociálních sítí, které určitě mají jako velká negativa, ale to, že takhle na Instagramu člověk může i třeba kontaktovat pak někoho, s kým se nezná a přes zrovna třeba tu stravu si to prostě poslat a dostat se někam, kde si nebyl, tak za mě je to jako určitě velké plus.
13: No, já jsem teďko právě za jaro poznal 3 nové silnice, o kterých jsem absolutně nevěděl. Prostě jsem se tam prostě kdykoliv jako bál odbočit, nebo to bylo někde mezi domy a nebylo to jako značený, že to někam vede. A já jsem najednou našel, že to je prostě krásná 20-kilometrová silnice, kde nejezdí auta. Je to třeba zavřený takovou tou lesní závorou, ale přitom je tam úplně nový asfalt a dá se tam projet na tom silničním kole. Takže to není jenom záležitost gravelu, že bych jako nacházel nový trasy, ale že i na té silnici pro mě, který má to tady křížem krážem projeté, tak i stejně pořád se dá objevovat. Takže to je, může být jako radost a klidně se takhle dívejte nejenom na to, jak ty závodníci nebo kamarádi jedou rychle, ale třeba i kudy jeli, může to být dobrá inspirace. Pojďme na to, Giro.
11: Pojďme na ten oslý můstek. Jiří Ježek odpískal Road Classic z Pálavu. Já tam pojedu, ale asi na gravelu, protože si nechci po druhé na tomhle závodě zničit svoje hezké silniční kolo, takže jsem svým způsobem taky vyměkl a pojedu to v klídku pomalu. Ale to samozřejmě profesionálové udělat nemůžou, že by ráno sedli třeba na bike a objeli si to v klidu. Já bych klidně začal vlastně tím, že Giro začalo v Bulharsku, což je taková trošku už tradice, že ty Grand Tour začínají vlastně v jiné zemi, i když to třeba ani jako v tomhle případě není země sousední. Tak máme tu zkušenosti nedávné, Jirko, prostě Albánie třeba, nebo nevím, těch srovnání se nabízí hodně. Tak jak ty jsi to celé vnímal třeba tohle, když bych tam začal, jak to Bulhaři pojali?
13: No, musím říct, nebyl jsem tam, necítil jsem tu atmosféru přímo na místě, ale mě to trošku třeba jako z té televize zklamalo. Já jsem čekal, že tam ta atmosféra bude daleko větší, že ten zájem těch diváků, že prostě když už to Giro vyjede takhle někam do nějaké jiné země, že ta země musí být úplně zblázněná, jak do růžové, tak prostě vůbec, jako proč teda tam ten závod chtěli, když třeba ty lidi, aspoň třeba z mýho pohledu, to nezajímalo tolik, jako kdyby třeba startovalo to Giro někde v Belgii nebo v nějaké jiné cyklistické zemi. Pořádně jsem to nepochopil, navíc ty silnice a vůbec jako ta infrastruktura, cítil jsem i od těch komentářů, těch závodníků a těch týmů, že to nebylo úplně ončo. Já samozřejmě s bulharskou cyklistikou nějakou zkušenost mám, když jsem závodil v těch kontinentálních týmech, tak jsem i dokonce potkával, byl jeden bulharský tým, ti závodníci byli tak trošku kontroverzní, protože bylo to v té době toho dopingu a tam to jelo. Možná ten bulharský sport byl tím hodně známý z těch silových sportů, ze spírání a ze zápasů a z těchhle těch, takže možná to prosáklo i do cyklistiky, ale spíš mně to přišlo, že to je fakt jako hodně exotická země, co se týče cyklistiky, že třeba Turecko je na tom daleko líp. A jestli to mělo pomoct třeba probudit ten zájem o ten sport v téhle zemi, tak OK, tak to třeba smysl mělo, ale jako takhle velký závod, i zvlášť jako k těm silnicím, trošku mi bylo líto těch závodníků i těch týmů, protože ono, když si uvědomíme, že tři etapy strávíme v zemi, která je 2000 kilometrů vzdálená od toho dalšího pokračování, tedy od Itálie, tak ty přesuny, jako furt se bavíme o udržitelnosti sportu, no, o nějaký ekologický stopě, a to, že přesouváme takovýhle konvoj, teď ty týmy, ty bohatší týmy mají třeba dva ty obrovské autobusy a dva ty kamiony, které nakládají ten materiál, ale některé ty chudší týmy nebo míň finančně jako zásobený týmy, jako je třeba Unibet Rockets, tak ty prostě ten autobus v tom Bulharsku na ty první tři etapy neměli a před etapou místo toho, aby byli schovaní v autobusu a připravovali se, tak seděli jako kontinentální týmy, prostě jako jsme zvyklí tady v Čechách na Brno, Bíteš Brno, seděli prostě na židličkách, na křesílkách kemperových a seděli na chodníku, no tak jako v této úrovni cyklistiky a zvlášť dneska, kdy je všecko prostě technický a jako dokonalý, tak mě to přišlo trošku úsměvný.
12: Říkal jsem si, jestli to z části není poznamenané tím, že vlastně když si vezmeme Albánii, kde předtím startovalo Giro, tak tam to počasí bylo vlastně ideální a teďko to Bulharsko dostalo jako se vším všudy, že tam to počasí bylo vyloženě špatné a tam se tím vlastně všechny ty problémy, které ty si říkal, znásobily.
13: To je to možný a samozřejmě i ten dojem potom z těch tří dnů je smutnější, protože jako ty záběry jsou horší, že jo, za toho špatného počasí. Teď tam docházelo k těm nešťastným pádům, jako to, co jsme viděli v té druhé etapě, kdy ty závodníci prostě přes ty kovový svodidla lítali, jako viděli jsme ty obličeje rozsekaný, jako to prostě člověk nechce vidět v cyklistice. Samozřejmě je to součást toho sportu, ty pády, ještě se k tomu dneska určitě vrátíme, ale jako proč tomu jít naproti? To samý třeba ten dojezd té šesté etapy, kdy se dojíždělo, myslím, že to bylo včera, vysíláme, že jo, v pátek, tak ve čtvrteční etapa v té Neapoli, kdy se dojíždělo na těch kostkách. Já si myslím, že když už je ta cyklistika, říkám to znova, takhle dokonalá, všechno, ty závodníci prostě mají změřený cokoliv na tom těle, v tom výkonu, ty týmy se na to připravují, dělají se prezentace pro ty závodníky o každém metru té trati. A ty organizátoři prostě pořád tam dají takhle zbytečné věci, ať to je cíl prostě někde uprostřed města. Já si myslím, že ty diváci by přišli i na kraj do nějakého bezpečného místa. Nemusíme to rvát přímo na ty náměstí. Pokud se nebavíme třeba o klasickém závodu typu, já nevím, Strade Bianche, kde to musí končit v té Sieně na tom náměstí, tak běžnou etapu v Grand Tour asi nemusíme ty závodníky týrat tím, že pošleme prostě na kostky někam do centra, kde je jasný, že to dopadne tím, že prostě to čelo spadne, tak jako to bylo v té šesté etapě.
10: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
11: Ty si toho, Jirko, řekl strašně moc a já moc rád se dostanu vlastně ke všemu, co ty si naznačil. Já tady jenom mám teď rozkliklé vlastně oficiální stránky Jira a tohle je třeba informace, kterou já jsem nevěděl a která mě překvapila. Jo? Jméno ředitele závodu Stefano Alocchio a potom prostě, protože je to Grand Tour, je to samozřejmě závod v rámci Mezinárodní cyklistické unie a ta na každý závod zřizuje prostě nějaké pozice safety manažerů, lidí, kteří mají na starosti bezpečnost a na starosti, aby hlídali dodržování pravidel, protože ta pravidla silniční cyklistika pochopitelně má. No a ti lidi tady jsou čtyři a jeden z nich je zase Stefano Alocchio. A já si prostě říkám, že jo, selským rozumem, tak on si tu trasu takzvaně navrhl a pak si ji takzvaně schválil. A tohle mě prostě nikdo nepřesvědčí, že tohle je vůbec jako zdravé. To přeci, to je něco tak strašně absurdního, že i když můžeme, dostaneme se k těm pádům a dostaneme se k těm problémům, těch příčin je víc, ale tohle přece je strašně špatně.
13: No, já s tím mám osobní zkušenost. Je třeba už samozřejmě 12 let stará, ale ten závod, který mě ukončil kariéru, ten šílený pád, který jsem měl v té Americe, tak tím, že já jsem byl členem komise sportovců na UCI, tak a byl jsem takovým nepsaným kapitánem toho pelotonu paralympijského, tak já jsem si prostě den předtím projel ten cíl v tom závodě, kde se mi pak stal ten úraz. A šel jsem za tím technickým delegátem UCI a říkal jsem, tady se někdo zabije zítra, jako musíte s tím něco udělat. No, odnesem to nakonec jako naštěstí já za ty závodníky, když už teda jsem jako s tímhletou myšlenkou přišel, tak jsem tam málem umřel já, jo. Ale je strašný, že já jsem je na to upozorňoval, oni s tím nic neudělali a pak v momentě, kdy já jsem ležel ty 4 dny v umělém spánku, tak UCI vydala zprávu, že ta trať byla naprosto v pořádku a že prostě to byl klasický cyklistický karambol a tím, že já jsem jako na tom nedbal, jako že bych to potřeboval mít zapsané a potvrzené od nich, že tu informaci ode mě dostali, já jsem jim to jenom lidsky řekl a prostě jsem jim ukázal ty problémy, které tam jsou a přesně ty problémy se pak jako problém ukázaly, tak je vidět, že ta UCI a ty organizátoři se v tomhletom moc neposunuli. Samozřejmě všichni pořád mluví o tom, jak chceme udělat tu bezpečnou cyklistiku, ten bezpečný sport. Máme tady precedenty těch i třeba nešťastných úmrtí těch závodníků. Samozřejmě nikdy to nejde úplně tomu zabránit, ale proč tomu proboha jít naproti? Zrovna třeba po té včerejší etapě. Všichni ti sprinteři, kteří fakt jako se nebojí, to jsou chlapi, kteří fakt se nebojí. Jo. A Jonathan Milan říkal, jako proč tomu proboha jít naproti, já to prostě nechápu, proč takovýhle cíl v takhle důležitým a krásném závodě, proč ho zničit tím, že ho udělám takhle nebezpečný.
12: Šel bych postupně, protože už u cíle první etapy můžeme začít, protože všichni ví, že jak se dostane na 3-týdenní etapách, kde jsou role rozdělené a zrovna v té první etapě je to jednoznačně o tom, že se bude spurtovat do cíle těch borců, kteří chtějí ten růžový dres po prvním dni, je samozřejmě spousta, tak uděláš z některého pohledu vlastně relativně ještě ucházející šířku té cílové rovinky, ale když si k tomu načteš všechny emoce, tak vlastně je až jako nesmyslně úzká, což když ti potom spadnou 4 lidé a ještě se jakoby zaklíní napříč, tak ti to ucpe tu cílovou rovinku.
13: No a navíc potom i ten dojezd, který byl na takových jako velice rozbitých kostkách. Nebyly to klasický kostky, které známe jako třeba z Prahy, tady ty kočičí hlavy, ale byly to takový spíš jako desky položený na těch velkých náměstích, což třeba zrovna v tom Bulharsku je, ale ty desky samozřejmě tím, že to je Bulharsko, s prominutím a omlouvám se Bulharům, tak ty desky už jsou dávno uvolněný několik desítek let a když na to vletí ten peloton, tak bylo vidět třeba, že ten Jonathan Milan jako jel po, prostě si vybral špatnou trasu a jel zrovna po těch uvolněných dlaždicích a tam to ovlivnilo ten jeho výkon. On by stejně asi jako prohrál, ale jako samozřejmě tě to rozhodí, když ten tvůj soupeř spurtuje na jako pevným podkladu a ty jedeš po rozsypaný dlažbě, tak tohle to jako má ten vliv a přesně je to závod, na který prostě oni rok dopředu se těší, objednají si ten start do toho Bulharska, stojí to neskutečný peníze, tu vládu, ty regiony, který to musí zaplatit, že vůbec takovýhle závod od nich startuje a pak prostě ty nejhezčí záběry, které by měly být z té první etapy, která byla jasná, že bude spurterská, tak oni zkazí tím, že ten finish prostě udělají na špatný silnici. No.
11: No přesně tohle chci vlastně říct, protože mimochodem, jak jsme říkali, že Bulharsko možná mělo trošku smůlu, pokud šlo o počasí, tak tady podle mě měli neuvěřitelné štěstí, protože tady, kdyby jim zapršelo, tak vlastně na těch kostkách, které Jirka Ježek popisoval, spadly úplně stejně, jako spadly včera v Neapoli. Jonathan Milan, který tam 2000 W prostě posílá, ale přitom na tom kole, jako on lítá ze zhora dolů, zprava doleva, on nadskakoval vlastně už takhle, tak to, kdyby bylo mokré, tak prostě lehnul, to bylo úplně 100%. Tak já si říkám, jednak už jsem před chvilkou naznačil, jak je možné, že to někdo schválí, ale jak to, že to vůbec někoho napadne? Já vůbec nevím, kde je ta přidaná hodnota, jako pro koho je, protože to Bulharsko přeci, když si to teďko na konci sečte a podtrhne, tak oni přece nechtěli, aby ty záběry, které se jako z těch jejich 3 dnů, tak aby se nejvíc šířily po sociálních sítích, internetem, aby o nich se mluvilo, aby o nich se psalo, aby my jsme si tady o nich povídali, jako já vím, že jim nezáleží na našem podcastu a na našem pořadu, ale přece oni nechtěli, aby se řešili hlavně 2 obrovské pády a aby se řešili takovéhle problémy. No, já to prostě nechápu.
13: Navíc v těch pádech potom jako skončili fakt jako důležití závodníci pro průběh těch dalších etap, jo. Takže mě to přišlo opravdu líto. Samozřejmě ten pátý, druhý etap je, kdy jsme se bavili, že prostě to bylo před koncem etapy prostě v běžném sjezdu, v dešti, jo, stane se to asi v každém závodě. Bylo to, co se na tom byla vidět, ta tvrdost těch cyklistů, že oni opravdu, polovina z nich v nějakým jako malým otřesu mozku, kdy skoro nevěděli, jak se jmenujou, se snažili sedat na ty kola, skrvavený obličeje, roztrhaný, já nevím, Adam Jejc málem no. přišel o ucho, že? A stejně prostě sedal na to kolo a chtěl pokračovat dál, tam v kontrastu s jinýma sportama, když jsem zrovna viděl derby, jak tam Douděra přeskakuje s tou křečí, se zámezí zpátky do hřiště, tak jsem si říkal, tyjo, v kontrastu s tímhletím, což bylo zrovna ten den, podle mě, tak jsem si říkal, jak ta cyklistika, jako jak ten fotbal si škodí tímhletím v porovnání s takhle tvrdým sportem, jako je cyklistika, ale od toho pryč. Nicméně prostě to Bulharsko, já z toho mám jakoby tu pachuť, jako toho, že to nebylo povedený, ale zase, jako na druhou stranu, buďme fér, hodně se do toho propsalo to počasí, no, který dál teda to Giro stíhá. No.
10: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
12: První etapa, ten spurt, který zmiňoval Karel, přes 2100 watů dokonce se tuším dostal Jonathan Milan. A mně přijde, jako kdyby ty jeho pohyby na kole se jakoby ještě zvyšovaly, že vlastně čím víc síly a výkonu, který je v těch vatech, tak on předvede, tak tím víc on vlastně jakoby na tom kole pumpuje. A jenom prosím tě z pohledu profesionála, on si tím jakoby neubírá ty vaty, on si tím naopak pomáhá, nebo jak to vlastně funguje? Je to pomoc, to, co tam on dělá na tom kole, nebo je to naopak ještě jako ubírání z něčeho, co mohlo být ještě vyšší?
11: Kdo nás nesledujete na videu, Jiří Ježek se potutelně usmívá, já se moc na tuhle odpověď těším.
13: No hele, nejsem specialista na spurty, rozhodně nejsem já ten, který by měl kritizovat spurtéry, jo. Ale mně ten jeho styl přijde, že fakt, jako kdyby se zaměřil na tu techniku toho spurtu a toho šlapání, tak by mohl být ještě lepší. Samozřejmě každý má svůj styl. Pamatujeme Džamulida Abdužaparova, který řídítkama skoro rozkýval to kolo, takže škrtal krajem řídítek silnici. Jo. Pamatujeme zase třeba, já nevím, Mária Cipolliniho, pamatujeme Petakyho. Jo. Každý má svůj styl, ale ten Jonathan Milan mi přijde, že ty síly je tam strašně moc a možná až moc. Jo. Ale jako samozřejmě je to asi nejsilnější závodník aktuálně dneska, který je schopný vytlačit největší výkon a prostě on ho neuhlídá a to tělo, podle mě samozřejmě ty pohyby, který tam na tom dělá, tak samozřejmě nejdou jenom do toho pohybu vpřed a zbytečně mu berou ty vaty, ale on to prostě asi jinak už nemůže zvládnout.
11: No, já k tomu mám přesně dvě věci. Jedna je, že Jonathan Milan měnil velikost svého kola pro tenhle rok, protože on se na to chtěl zaměřit. Má teď menší kolo, menší rám a má širší řídítka. A prý to dělali právě proto, že si byli vědomi, že ten jeho styl je neefektivní a chtěli to zlepšit. Tak to se mi nezdá, že zafungovalo. Zdá se mi jako úplně laicky se mi zdá, že je to horší. Že to opravdu to, co ty si se Martine přesně ptal, že většina toho výkonu jde někam jinam. A druhá věc, kterou chci říct, je právě, že to ukazuje a my vlastně díky vlastně společnosti, která dostává ta data přímo od závodníků, tak my je vidíme buď to v přímém přenosu, anebo později se k ním dostaneme. Takže Jonathan Milan opravdu jako má ty vaty nejvyšší, ten jeho výkon je nejvyšší, ale on ty etapy zatím nevyhrává a dokonce ani teda nedosahuje nejvyšší rychlosti, což krásně ukazuje, že ta fyzika opravdu funguje, protože to není jenom o těch vatech, je to taky o tom, jak je člověk na tom kole aerodynamický, je to o tom, kdy správně načasuje ten sprint a my prostě vidíme, že když jsme měli v minulosti, Jirka zmiňoval některé jiné, jo, mě napadá na první dobrou Caleb Ewan. To je prostě někdo maličký, kdo rozhodně nebyl schopen vytlačit 2000 watů, ale on ty etapy vyhrával, nebo Mark Cavendish podle mě je podobný člověk. On prostě ty absolutní vaty v životě takhle vysoké neměl, ale měl jiné silné stránky a dokázal díky nim zvítězit. A Jonathan Milan teda přiznám se, že když opravdu si na tom kole stoupne a začne to tam do těch pedálů posílat, tak já se bojím o to kolo, to teda evidentně mají v treku vymyšlené, aby to vydrželo. A já se bojím o něj, protože to je prostě něco tak jako neuvěřitelně neefektivního. Ten pohyb směrem ze zhora dolů, tam se toho musí ztrácet tolik.
12: Právě proto se jako na to z pohledu laika ptám, samozřejmě, když Jiří Ježek říká, že na to není expert, tak kdo jsme my, ale ještě jedna věc, že on vlastně ten obrovský výkon vytlačí třeba 300 metrů před cílem, kdy člověk by čekal, že to spíš jako bude tlačit k té stovce třeba nebo k nějaké takovéhle fázi.
13: Tak oni už ty sportéři, čím je ta konkurence větší a ty výkony vlastně jsou hodně srovnatelný, tak oni se snaží i třeba jako zaskočit ty svoje soupeře, že stejně tak jako tady Pogačar útočí už já nevím 100 kilometrů před cílem, což dřív nebylo, tak dneska oni jako je vidět, že rozjíždějí ty spurty dřív a dřív už jenom, aby si udělali v té absolutní rychlosti nějaký náskok, protože ono pak už s tím moc neuděláš, když jedou 70, tak ono už je pak 71 těžký jako přeskočit někoho. Ale jako zpátky k tomu Jonathanu Milanovi, mě je zase na tom ale strašně sympatický. Na to, co na tom kole dělá, tak on není nebezpečný svým soupeřům. Hmm. Jako mně přijde, že on je naprosto férovej v tom spurtu, že jako neohrožuje nikoho, že není zrovna ten typ, který by byl nebezpečný. Stejně tak Paul Manier mi přijde jako z této generace zrovna jako závodníků, kteří jsou fakt jako féroví. Ten Jonathan Milan mi přijde... Znova říkám, nejsem odborník na spurty, měli bychom tady mít Jana Svoradu nebo já nevím, Tomáše Bábka z dráhy, ale přijde mi jako mým amatérským nespurterským pohledem, že má prostě jenom smůlu. Má smůlu na pozici, prostě se mu v těch etapách zatím nepodařilo být v ten správný moment nebo vyrazit v ten správný moment, jo, vybrat si ten správný moment. A to přijde jednou a pak už se mu bude dařit. Ty spurtéři zvlášť, víc než třeba vrchaři nebo klasikáři, oni jsou hrozně závislí na tom svém sebevědomím, na té svojí psychice. A když se jim začne dařit, tak jsme to viděli, já nevím, na Andreje Greiplovi, nebo jsme to viděli na Marku Cavendishovi, pak je z toho řada vítězství. Jo, protože najednou všecko do sebe zapadne a vy jste neporazitelný. Celý ten tým má, ví přesně, co má dělat, jsou na té vlně těch vítězství a pak už to jde jedno za druhým. Takhle naopak, když jako se jim nepovede první spurt, tak začnou spekulovat, nepovede se mu druhý a už se v tom veze a teď v té hlavě to šrotuje a zrovna v té Neapoli, kde třeba oni chtěli vyhrát a ten Jonathan Milan konečně chtěl ukázat, že je ten nejsilnější spurter, tak zase prostě pád na těch kostkách a smůla a teď to bude mít těžký se tam vrátit. No.
11: Když si Martine říkal, že on začne třeba sprintovat 300 metrů před cílem, tak on jako nechce, že jo, ale on by, každý by rád měl ten svůj vláček, který ho doveze těsně pod tu 200 a pak by z té jasné pozice vyhrál, ale protože prostě je to neuvěřitelně hektické, i když to není tour, ale je to Giro, tak je stojí strašně moc úsilí ty sprintery, aby vůbec se tam v nějaké pozici dobré dostali. A Paul Manier, no já to jméno řeknu, já jsem ho říkal před rokem, pak vlastně se s ním nic nestalo, protože měl zdravotní problémy. Ke konci loňské sezóny vyhrával snad jako jeden závod za druhým, byly to maličké závody, ale ukazuje se, že opravdu prostě to podložené je a že jestliže tahle jeho stáj, Sudal Quickstep, má Tima Merlíra, který taky rozhodně patří, jako je nejhůř třetí sprinter na světě, já bych ho klidně dal na jedničku, ale tak ta stejná stáj tady prostě Tima Merlíra si šetří na Tour a teď na Giro pošle tohohle mladého Francouze, který má dva etapové vavříny a klidně může vyhrát další. Chci jenom tedy zmínit, vlastně v té šesté etapě do Neapole on byl taky zdržený tím pádem, pak jako rychle nacvakl a už jsem viděl video, které se na něj zaměřuje, jak on jede do cíle a vlastně jako jakým způsobem on dokázal skoro dojet ty první dva a dojel třetí. Tak to teda ukazuje, že nejenom, že je tam jako štěstí, aktuální forma, ale ten teda má jako hodně slušně chlapec našlápnuto.
13: No, jako tam to byl závod na 300 metrů s pevným startem. Protože úplně z nuly z toho pádu vlastně on se jenom posadil na to kolo a jel dál. Jako já s ním mám radost stejně jako z Paula Sexase. Prostě je to ta nová francouzská generace. Oba sympatiáci, oba jako dobře mluví anglicky, jo, strašně důležitý pro tu francouzskou cyklistiku a je to prostě další sprinter do toho mixu. Mám radost, že tam pořád jako patří ten Pavel Bittner a doufám, že to na té Tour de France bude vidět, že bude mít štěstí, protože jako v této generaci a v tomhletom mixu těch nejlepších sprinterů jako by bylo super, kdyby jsme tam měli zástupce.
10: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
12: Ještě jednou krátce ke sprinterům a sice smůla Dylana Groenewegena, který vlastně v těch pádech, které byly ve spurtu, byl v obou a zvláště v tom druhém v Neapoli byl vlastně jedním z těch, který to tam spustil, protože prostě kostky a ujelo to.
13: Hele, to se stane. Podle mě prostě na těch kostkách jako v téhletý rychlosti on tam najížděl se svým domestikem, vlastně tam najížděli z první a druhé pozice, prostě tu zatáčku neodhadli, ujelo jim to a způsobili vlastně ten pád. musím říct, že mě se tohle stalo v Itálii taky. Stalo se mi to za sucha dokonce na náměstí, kde byla taková ta historická mramorová dlažba. Já jsem den předtím mladý závodníky, jsem jim říkal, bacha na tu zatáčku, bude to tam klouzat, ne, že tam vyjedete jak magoři rychle, tak jsem tam vyjel jako magor rychle. Já sestřelil jsem půlku pelotonu, strašně jsem si rozerval loket, krvácel jsem, jak když mám tu ruku mít utrženou, a ještě jsem ty závodníky dojel a v tom obrovském ajfru, který člověk má, zvlášť po tom pádu, jo, seš v takovém, pokud se ti nestane nic závažného, že bys na tom kole nemohl pokračovat, tak ten adrenalin jede takovým způsobem, že já jsem byl schopný ještě to čelo toho závodu dojet a ještě jsem jim okamžitě, jenom jsem tím závodem projel, tím pelotonem, nastoupil jsem jim a ještě jsem vyhrál i v těchto podmínkách ten závod, ale mám proto pochopení. I já, který jsem byl jako velmi opatrný, tak prostě tohle se ti v tom nasazení stane, že tu zatáčku prostě přepálíš. No.
11: Já, Jirko, takový oslý můstek, už od těch sprinterů odcházíme, ale napůl u nich zůstaneme, protože mě vlastně zaujala taková taktická změna, která byla potom i oficiálně potvrzena z týmu Visma Leasebike, týmu jednoznačného hlavního favorita Jonase Vingegaarda, o kterém zatím nebyla řeč, protože zatím nebyla vlastně žádná horská etapa, ta právě poprvé se jede až v pátek na Blockhouse. No a oni vlastně viditelně v těchto hektických závěrech etap nebyli. A navzdory tomu, že do nedávna oni se tam tlačili dopředu a tvrdili, že vepředu je to nejbezpečnější a oni na to mají tu sílu, takže tam vepředu byli. A teď vlastně se najednou vytratili. A potom to i komentovali, že si prostě v zimě nad tím sedli, že to je rozhodnutí, se kterým se ten tým, jako, že s tím všichni souhlasili a že si řekli, že prostě takhle to bude bezpečnější. Tak co na to říkáš?
13: No, je to jako v zájmu všech. Já naopak tohleto obrovsky kvituju, protože samozřejmě, když těm sprinterům v těch sprinterských etapách na Grand Tour se tam ještě motají ty týmy těch závodníků pro celkový pořadí, protože nechtějí prostě jako zůstat v nějaký ztrátě nebo za nějakým pádem před tou ochrannou zónou, tak to vytváří daleko ještě větší tlak a větší blázinec v těch hektických koncích těch etap. Takže pokud ten tým se rozhodne, že naopak si to bude hlídat někde zezadu, tak mně to přijde jako super řešení a doufám, že se to takhle roznese i do dalších týmů. Když už teda jsme se bavili o tom Jonasu Vingegaardovi, tak já musím říct, že na mě působí naprosto skvěle na tom Giro. Jako sebevědomý. Možná je to tím, že ví, že tam nemá konkurenci, jako v těch kopcích. Jako, že tam není ten Tadej Pogačár, nevidí tam podle mě nikoho. To je ten Pelicari jako vlastně druhej jeho největší vyzývatel, nebo u těch sázkových agentur a u těch odborníků je to takový druhý jméno, kdo by měl toho Jonase Vingegaarda potom v těch kopcích trápit, tak podle mě na to ještě jako nedosahuje. A tím, že ten Jonas tam nevidí tu konkurenci, tak je sebevědomý, je usměvavý, baví se tam s těma závodníkama. Je to úplně jiný Jonas Vingegaard, než ho známe třeba v tom stresu na té Tour de France. A hrozně se mi to líbí. A sice ještě nebyl žádný kopec, kde by prověřil tu jeho výkonnost, ale už v těch menších kopcích, kde to jenom zkusil, tak bylo vidět, že na to strašně má. Takže pokud zůstane zdravý, pokud jako přežije s tím jeho subtilním tělíčkem to nepříjemný počasí, který pro tyhle ty závodníky, kteří jsou jako drobní a nemají na sobě gram tuku, tak je to samozřejmě ještě nebezpečnější, tak by to byla škoda, jinak jako si myslím, že máme jasnýho favorita Gira.
12: Týma Visma Leasebike zatím nejviditelnější přes vlogy Viktora Campenárce, který se snaží celý tým ukázat zevnitř, jak tam vlastně fungují a jak jsou všichni v pohodě, což samozřejmě může být jistým způsobem jako nahrané, přehnané, ale myslím si, že opravdu jsou jako hezky v pohodě, zkušeně, takticky máme svůj cíl, první týden nerozhoduje. Kdybychom takhle zmínili několik dalších men a můžeme rovnou přeskočit k tomu českému, tak i Jan Hirt mi přijde, že v prvním týdnu Gira přesně ví, tak i při své už desáté účasti, deváté, teď se nejsem přesně jistý, takže ten první týden rozhodně není jeho, že by tak nějak měl udržet kontakt. Jonas Vingegaard teď, když vlastně ujel Eulálio v tom celkovém pořadí o více než 6 minut, tak říkal, jo, to je pro něj dobré, má příjemné tak nějak minuty navíc, může tam vydržet nějakou dobu. Vůbec to nepůsobilo, že by jakýmkoliv způsobem cítil se být ohrožený.
13: No právě, že to je to, co jsem říkal před chvílí, že mně přijde naprosto v klidu. I ten tým jako skvěle poskládaný, vysmalý The Bike, přijde mi tam i ta dobrá atmosféra. Mně to nepřijde hraný, mně to přijde i z těch videí Kampenárce, mi to přijde jako prostě fakt super atmosféra, že se jim to sešlo. Není to Tour de France, ale i to Giro je obrovsky prestižní a pro ně je to takový prostě klidnější. Přijde mi, že se v tomhletom závodě prostě oni letos našli a že ho proplujou, aspoň věřím, bez nějakých velkých problémů.
10: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ježka.
13: Pojďme se vrátit právě k etapě, kde Eulálio oblékl ten růžový trikot, ten fantastický dojezd. Pro mě, já když jsem se na to díval, psali jsme si samozřejmě my tři o tom, že se o tom budeme bavit, ale já když jsem se na to díval, tak já jsem měl podobný pocit, jako z toho derby Sparta Slavie, kdy jsem si říkal, když už jsem viděl ty diváky na tom derby přelejzat ty plutky, já jsem říkal, to se snad přece nemůže stát, že tam vběhnou. Ale, a teď si nechci hrát na to, že jsem to věděl, že se něco stane, ale oni tam pak vběhli. Já jsem si říkal, to není možný, to je prostě, to, jsem rád, že to vidím v přímém přenosu, tohle je fakt jako zlomová věc a to se jen tak nevidí. A to samý bylo ten dojezd, když spadnul poprvé, vlastně byli v úniku, našim posluchačům, kteří to neviděli, byli prostě v úniku dva závodníci, z nichž jeden si jel pro růžový trikot a druhý měl vyhrát tu etapu, bylo to takhle krásně domluvený, tak Arrieta, který jel pro tu etapu, tak těsně před cílem vlastně spadnul, najednou se objevil Eulálio sám na čele, už si jel jak pro ten růžový trikot, tak pro to vítězství, spadnul taky a dojel ho Arrieta, takže to dopadlo tak, jak to mělo dopadnout. Vlastně Arrieta vyhrál tu etapu a Eulálio zůstal ten růžový trikot, ale ta komedie, že vlastně oni dva oba na špici spadli v těch šílených podmínkách na těch mokrých silnicích. Tam bylo vidět, že i ty nejmodernější gumy mají prostě nějaké rezervy a že podle mě oba, já nevím, jestli ten Arrieta taky spadnul v nějaký jako hluboký řece, která tekla přes tu silnici, protože v té zatáčce mi to tak přišlo, že tam byla nahromaděná voda. A když vyjedete do 20-centimetrový kaluže, tak prostě i ty nejlepší gumy prostě to nemůžou zvládnout.
11: Ještě Martin Jirka přeskočil to, jak Arrieta dojel do pásky, ne? Takové té policení, to se ti hodně líbilo.
12: Přesně tak. A ještě předtím, když stoupal a vlastně si najel na bílou barvu a ujalo mu zadní kolo, takže vlastně poslal nějakou část svého výkonu pryč.
11: Já jenom tady možná bych to zkusil hodit někam jinam, uvidíme, jestli se někam dostaneme. Tady jsem zaznamenal kritiku právě toho týmu UAE, že vlastně když je dopředu známé, že bude pršet, tak oni se velmi tvrdohlavě drží těch plášťů, které jsou a vycházejí v testech, že od toho jejich dodavatele jsou nejrychlejší. Je na nich napsáno na těch pláštích TT, tedy time trial neboli časovka. Oni opravdu jsou podle těch nezávislých testů prostě o asi 2 waty nebo o prostě 1/3% rychlejší. Ale mají asi o 35 nebo 40% prostě holší přilnavost na vodě. A
13: kde jindy je použít než v deštivé etapě?
11: Kde jindy je použít, jak jsme viděli v etapě číslo 2, kdy prostě Mark Soler neudržel v 60 svoje kolo, všichni skončili na svodidlech, znamenalo to konec pro Marka Solera, Jaye Vine a Adama Yatese, 3/8. A oni prostě o 3 dny později jedou na těch stejných pláštích a vypadá to tak, jak říkal Martin, že Arrieta vlastně padá, jako když jede do kopce a jde ze sedla a přejíždí bílou čáru. Tak člověk si říká, oni asi nejsou teda příznivci jako nějakého selského rozumu, tak jestli neměl by jim to někdo nařídit? Nebo já nevím.
13: Ne, mně přišlo, že to kolo, na kterým vlastně dokončoval Arrieta tu etapu, potom buď to bylo po defektu nebo po prvním pádu.
12: Po prvním pádu,
13: když mu měnili, tak podle mě ty závodníci, zvlášť na startu, když prostě se ví, že bude pršet za chvíli, tak intuitivně každý závodník si upustí trošku ten tlak z těch pneumatik. Jo. Samozřejmě ta guma jede trošičku hůř, ale je to za tu cenu, že ti to bude držet v těch zatáčkách. Každý závodník, i ten největší ignorant to udělá, když to neudělá ten ignorant, tak ten kapitán toho jeho týmu k němu přijde, šáhne mu na to přední kolo a řekne, hele, trošku si to upust. Jo. Každý se to takhle naučí a každý si potom jako to sám vyřídí. Ale když ti podá ten mechanik to už dopředu nafouknutý kolo, který mají na střeše, pochybuju, že ty mechanici v tom hektickém stavu před tím startem si řeknou, a fakt si to nemyslím, že by to kohokoliv napadlo, i na té střeše ty rezervy upustit, kdyby náhodou pršelo a tomu závodníkovi jsme potřebovali dát to kolo z té střechy, takže už tam bude mít upuštěný ten tlak. Takže on tam dostal podle mě kolo s daleko větším tlakem, než měl to původní, na kterým odjel celou tu etapu předchozí. A najednou to bylo vidět, že si na tom kole není jistý, že ty zatáčky, který jezdil potom, stejně tak, jak mu to ujelo na té bílé pásce vlastně při záběru, při tom, kdy zabral do pedálu do kopce, tak bylo vidět, že to kolo je jakoby zbytečně moc nahuštěný a i z toho důvodu potom on měl velký strachy, jako z těch zatáček bylo vidět, že si nevěří oproti tomu Eulaliovi, ale nakonec to ujelo i tomu Eulaliovi, jo, v té zatáčce, takže bylo to fair. Bylo mi trošku líto v této etapě Giulia Cicconeho, který konečně ve své kariéře vyhrál vlastně růžový trikot a celou tu kariéru, celou tu etapu, tu jedinou etapu, kdy měl ten růžový trikot, tak neměl jedinou hezkou fotku, kromě startu. Nebude mít na to hezkou vzpomínku, skoro celou tu etapu projel buď v pláštěnce nebo v černém vestě přes ten růžový trikot. Tak ten jeden vysněný den, když jste jako Ital a máte konečně ten růžový trikot na sobě, tak tu i byť jednu etapu, když o ten trikot potom přijdete, tak nemáte vlastně jedinou hezkou fotku, protože ta etapa byla příšerná. Bylo to dlouhý, bylo to přes 200 kilometrů a celou dobu v dešti, v kroupech, tyjo, fakt šílený.
12: Jenom se vraťme prosím krátce k Arieta Eulalio a sice k tomu, jak tam Arieta zajíždí do té pásky po dlouhé krátké, ostré pravotočivé zatáčce. To je podle tebe na schvál, nebo je to tak, že zkrátka vyhodnotil tu situaci, že by mu to tam spíš ujelo, nebo že to vyloženě netrefil, myslel si, že to je méně doprava a tak?
13: No určitě to nebylo tak, že by tam chtěl jet, jo, to on, ty závodníci tu pásku zase vidí a navíc tam byl regulčík, který posílal ty závodníky dolů, ale on tam podle mě najel tak rychle, že kdyby to kolo sklopil víc, aby se vešel do té zatáčky, tak radši využil to, že ta silnice vedla dál do té silnice, která nebo cesty, která byla přepáskovaná, nebylo to ten správný směr, prostě využil to, jako když mají kamiony někde ve sjezdu z Cínovce, takový ty brzdný koridory, kde můžou zajet do toho písečku, tak on tam prostě z bezpečnostních důvodů, než aby to napálil buď do té zítky nebo do kanálu, tak prostě radši využil to, že jel špatným směrem, tam se otočil a vrátil se. Ale jako tohle to, prostě mně to přijde, že to Giro, tato etapa byla fakt jako komická. Dopadlo to dobře, jako vlastně se nikomu jako z těchto závodníků nic nestalo. Dopadlo to i tak, jak to mělo, to znamená, že ten jeden vyhrál etapu a druhý se oblékl do růžového, takže to bylo vlastně podle mě fair play, splnilo to ten účel a ještě to pobavilo, takže dobrý.
11: No ale všechno to vlastně ukazuje to, že i když jsme tady řekli, že Jonas Vingegaard je jasný favorit na vítězství toho Gira, tak vlastně i když, a možná se asi všichni tři shodneme, že tam vlastně není žádný jako člověk, který by ho mohl předjet, že tam nemá soupeře, tak prostě objet těch 3,5 tisíce kilometrů, jet 21 etap, to jako to nebezpečí, že se mu něco stane, vlastně jako není vůbec malé, není zanedbatelné a přijde mi to, že nemluví se o tom možná tak často, že to prostě není úplně samozřejmost, že on si nastoupí na dvě Grand Tour a že když oni to zdůvodňovali tím, že prostě na té druhé mívá lepší čísla a tak dále, takže prostě to pro něj může jako znamenat taky problém na tu Tour a on si myslím, že by strašně rád co nejdřív vlastně rozhodl o tom, že vyhraje a potom by přešel do té defenzivní role.
12: Myslíš si, Jirko, že Jonas Vingegaard tedy spíš počká s tím, aby se dostal do růžového dresu pro lídra, anebo že v týmu vlastně nepojedou žádnou velkou matematiku, aby to najednou museli rozhodnout co nejdřív?
13: No, mně přijde, že už by si rád zazávodil, jo, z těch jeho jako obličejů při těch etapách, že už se těší, takže třeba zrovna ta dnešní páteční etapa na ten Blockhouse podle mě rozhodne. Tam uvidíme, jak to pojmou, jestli už bude tak jako nažhavený, že to bude chtít ukázat. Uvidíme, ale doufám, že to bude pořád zajímavý, že každá ta etapa bude zajímavá, že se tam někde ukáže i Jan Hirt, ať máme komu fandit. A že Bratři Kopečtí s tím jejich barevným, zajímavým, veselým týmem, tak že taky budou vidět a budeme se na to těšit a za týden si povíme.
11: Takové byly dnešní kilometry Jiřího Ježka. Já moc, Jirko, děkuju, že jsi zase za námi dorazil do budovy Českého rozhlasu a už teď se těším na příště.
13: Já se budu těšit taky, krásný týden.
11: Martina, děkuju moc.
12: krásný den.
8: Poslouchej Sport.
10: Radiožurnál Sport. I could treat you like you deserve, show you on devoted, swear to love you deeper than you ever known. Honey, such a keeper, give you all my focus, you're the one I like to build a future in a

0: belong together.
1: McDonald's Cup. Tak to chutná fotbal. Srdce na hřišti a úsměv na tváři. McDonald's Cup. Tak to chutná fotbal. Srdce na hřišti a úsměv na tváři. Přijďte fandit holkám a klukům na krajská finále od 11. do 20.

0: Radiožurnál je 7 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
1: Vysokým školám se nedaří naplnit plán ministerstva na zvýšení počtu studentů. Venezuela vydala do Spojených států spojence ex-prezidenta Madura. Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa se Slovinskem 2-3 v prodloužení. A v Čechách bude většinou slunečno, na Moravě a ve Slezsku zataženo až oblačno, na východě s deštěm. Teploty do 18 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Vysoké školy v Česku nenaplňují plán ministerstva školství na zvýšení počtu studentů. Víc jich měly přijímat především lékařské, zdravotnické a pedagogické obory. Školy proto přijdou o část příspěvků od ministerstva, které dostaly právě na navyšování kapacit.
3: V roce 2025 měly některé vysoké školy udržet počty studentů na úrovni předchozího roku, případně je měly zvýšit o 3%. To se podle mluvčího ministerstva školství Ondřeje Macury některým nepodařilo.
4: V rámci regionální podpory byl cíl zvýšit počet studentů o 7%, ale tento cíl nesplnila žádná ze zapojených škol.
3: Univerzity upozorňují na demografický vývoj, nižší zájem uchazečů nebo omezené personální a prostorové kapacity, říká mluvčí univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Jana Kasaničová.
5: Stěžejním limitujícím faktorem, který v současnosti evidujeme, je již téměř vyčerpaná prostorová kapacita Fakulty zdravotnických studií pro další výuku.
3: Ministerstvo školám snížilo finanční podporu a dál s nimi jedná. Tereza Hipšerová, Radiožurnál.
1: Venezuelská vláda vydala do Spojených států Alexe Saaba, bývalou pravou ruku ex-prezidenta Nicolase Madura. Saaba před 3 lety propustila administrativa prezidenta Joea Bidena v rámci výměny vězňů. Teď bude pravděpodobně vypovídat proti svému někdejšímu šéfovi, který v New Yorku čeká na soud kvůli obchodu s drogami.
6: Americké úřady Saaba dlouhodobě označovaly za Madurova nosiče peněz, spojku pro nelegální obchody venezuelského režimu.

0: Po Madurově lednovém pádu, kdy ho zatkly americké jednotky při tajné operaci, ho nová prezidentka Delcy Rodriguezová odvolala z vlády a podle některých zpráv ho krátce držela v domácím vězení. Federální prokurátoři v Miami nyní vyšetřují jeho roli v korupční síti, která fungovala kolem státního programu na zásobování chudých Venezuelanů potravinami. Cesta zpět do amerických soudních síní má jeden cíl – přimět jej svědčit proti Madurovi. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Ostravské trojhalí Karolína dnes rozezní 8. symfonie Gustava Mahlera. Jedno z nejnáročnějších děl klasické hudby společně nastudovali profesionálové s amatérskými hudebníky. Na jednom pódiu se sejde 600 lidí.
2: Kolikrát už jste brečel?
3: Dneska v koupelně, no.
4: Tak to odpovídal Jan Soukup první den po společných zkouškách. O tom dát dohromady Mahlerovu symfonii tisíců snil přes 8 let.
3: Mi přijelo pomoct asi 500 lidí, přátelé nebo přátelé mých přátel.
4: Když na spolupráci kývnul ředitel trojhalí Karolina Petr Schneider, moc si nedokázal představit, do čeho se vlastně pouští.
5: Řekl, abych tady chtěl udělat koncert, v pořádku. Dělejte si koncert.
4: Nakonec z toho bylo 7 let příprav. To vše pro zhruba hodinu a půl dlouhý výlet do vesmíru, tak jak Gustav Mahler svou 8. symfonii zamýšlel. Z Ostravy František Kuča, Radiožurnál.
6: Sport. Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa poprvé v historii se Slovinskem, a to 2-3 v prodloužení. Ve Friburgu sice otočili skóre, ale nedokázali vedení navýšit. Právě to podle trenéra Radima Rulíka rozhodlo.
7: Měli jsme šance na to, ale nedali jsme gól a to rozhodlo, že jsme neodskočili víc než 2-1, a tak pak je to ošitný. Musíme to přijmout, musíme to zkousnout a připravit se na další zápasy.
6: Další utkání čeká český tým v pondělí proti Švédsku. Fotbalová Ostrava má po výhře 2-0 nad Zlínem stále šanci na záchranu v šancelize. Pražská Dukla totiž prohrála v Teplicích 0-2. O přímém sestupujícím se rozhodne ve vzájemném duelu Dukly a Baníku za týden v Praze. Slovácko prohrálo s Mladou Boleslaví 0-3 a Karviná v úvodním finále play-off o umístění prohrála s Olomoucí 1-3.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D7 u Panenského Týnce a překážka na silnici 15 na Českolipsku. Na dálnici D7 z Chomutova do Prahy u sjezdu na Panenský Týnec je hlášená nehoda. 37. kilometr. Kolona se v místě netvoří. Na dálnici D1 z Přerova do Brna stále pozorně za sjezdem na Ivanovice na Hané. Na kilometru 235,5 je po nehodě nákladního auta zavřený levý pruh. Auto z místa odjelo, v levém pruhu je hlína, jsou tam poškozená svodidla, na místě pracují silničáři. Na silnici 15 z Litoměřic do České Lípy hlásí náš zpravodaj sraženou zvěř. V úseku Hostíkovice Zahrádky uprostřed pruhu je zevec.
10: Ty, co jedou prostě od Litoměřic na Českou Lípu, tak musí prostě vybočit, protože je veliký, nedá se přejet nic.
9: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V Čechách bude slunečno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a hlavně na západě místy přehánky. Na Moravě a ve Slezsku zataženo až oblačno, na východě s deštěm i trvalejším. A teploty 13 až 18 stupňů, na východě a severovýchodě Moravy a ve Slezsku jen kolem 11. Tolik zprávy.
11: 7 hodin 6 minut, dobré ráno s vysíláním Radiožurnálu Sport. Je možné, že právě teď vstáváte, že jste třeba ještě rozespalí a tak si myslíte, že jste ve zprávách špatně slyšeli. Ale ne, je to pravda. Čeští hokejisté na mistrovství světa skutečně prohráli se Slovinskem. S tou zemí patřící do Balkánu, která má pouze 394 registrovaných hokejistů a hraje za ní i několik hráčů, kteří kromě hokeje chodí také do práce. Není to jediné, ale je to hlavní téma, kterému se budeme v našem ranním vysílání věnovat. Za chvíli uslyšíte, co po utkání říkali čeští hráči a kouč Rulík.
8: Radiožurnál Sport
12: a Martin Charvát.

0: Kdo sestoupí z nejvyšší české fotbalové soutěže, tedy šance ligy? Zatím to jasné není. Mohlo být po včerejšku, ale Baník Ostrava vyhrál nad Zlínem 2-0, zatímco pražská Dukla prohrála v Teplicích 0-2. Po tomto utkání plály na severu Čech hodně dost bujné emoce a k tomu se také za chvíli ve vysílání Radiožurnálu Sport vrátíme. V dalších utkáních Mladá Boleslav vyhrála na Slovácku 3-0 a ve skupině o 7. až 10. místo, v tento případě v utkání o 7. místo, Karviná prohrála se Sigmou Olomouc 1-3.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
0: Na Radiožurnálu Sport se teď ale vrátíme k utkání, které příliš dobrou vizitku českému sportu neudělalo. Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa se Slovinskem 2-3 v prodloužení. Po úvodních dvou duelech tak mají ve skupině ve Friburgu místo 6 možných bodů 4. Českou reprezentaci dokázal zaskočit tým, který se poslední roky pohybuje na hraně elitní skupiny zemí pro světový šampionát.
3: Tenec je sám na Pavláta, Machovec versus Pavláta je gól. Machovec překonává Pavláta střelou nad jeho lapačku. Slovinsko tak poráží poprvé v historii český tým na mistrovství světa, a to 3-2 prodloužení.
4: Je to těžký tady ty zápasy, vždycky je lepší, když máte hodně zákroků, takový i ty zadarmo zákroky.
5: Po dvou třetinách, kdy jsme měli střely na bránu 34-2 v situaci 5-5.
6: Navazuje na debutujícího brankáře Dominika Pavláta trenér Radim Rulík. Češi si v zápase na rozdíl od soupeře nepomohli přesilovkou. Museli skóre otáčet, což se sice povedlo, ale v závěru Slovinci vyrovnali na 2-2. Na ledě u toho byli v českém dresu třeba Hronek a Chmelař z NHL. Další se zkušenostmi z nejlepší ligy světa, jako Kempný, Sedlák, Červenka nebo Kubalík. K tomu mistrovská část Party z Pardubic. Slovinci složili tým přesně z poloviny z hráčů Olympie Lublaň, včetně rodáka z Mostu Lukáše Horáka se slovinským pasem. K tomu najdeme v sestavě i obránce z prvoligové Třebíče. Před dalším zápasem turnaje se teď bude hodit den bez utkání. Pokračuje útočník Matyáš Melovský.
7: Určitě, myslím si, že trošku zase resetujeme tu hlavu a připravíme se na Švédy a možná je dobře, že jsme dostali od těch Slovinců trošku facku, aby jsme se trošku probudili a zařadili na vyšší obrátky do dalšího zápasu.
5: Úplně s tímhle tím útočným pásmem, že tam musíme něco změnit, to si řekneme, že s tím úplně úspěšný nebudeme.
6: Říká trenér hokejové reprezentace Radim Rulík. Příštím soupeřem národního týmu budou v pondělí večer Švédové. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.

0: Tohle byl společný projekt Aerosmith a Youngblooda ve vysílání radiožurnálu Sport. O co se dnes bude hrát v nejvyšší české fotbalové soutěži? Na plánu jsou 3 zápasy ve skupině o titul, byť o titulu už je rozhodnuto. Ale není rozhodnuto o tom, kdo skončí na 4. místě, které za určitých okolností může být pohárové, zatímco 5. příčka ne. Ve vysílání radiožurnálu Sport si teď tedy projdeme zápasy od 17 hodin. Hradec Králové, který je aktuálně 4., ale o to 4. místo bude bojovat, tak se utká na svém stadionu s mistrovskou Slaví, to je jisté. Jistě 6. Liberec bude hostit jistě 2. Spartu a jistě 3. Viktoria Plzeň nastoupí proti Jablonci, který právě s Hradcem Králové o to 4. místo bojuje. Aktuální situace je taková, že Hradec Králové má 53 bodů a je o bod před Jabloncem. Kdyby měli bodů stejně, bude Jablonec v tabulce výše než Hradec Králové, o čemž rozhoduje postavení po základní části šance ligy. Vraťme se ale k tomu, co se v ní dělo včera, zejméně ve skupině o udržení. Fotbalisté pražské Dukly stále nemají jistotu, že se vyhnou přímému sestupu z šance ligy. V nadstavbové skupině o záchranu prohráli na hřišti Teplic 0-2 a Ostrava naopak porazila Zlín 2-0. V posledním kole se tak na Julisce Dukla a Baník utkají v přímém souboji o to, kdo bude mít šanci ještě hrát o udržení ligové příslušnosti v baráži a kdo naopak v další sezóně bude hrát jen druhou nejvyšší soutěž.
1: Samozřejmě to utkání jsme nezvládli jsme ho ani výsledkově, hlavně výsledkově teda.
2: Přiznal trenér fotbalistů Dukly Pavel Šustr po prohře v Teplicích 0-2. Pražané nejenže nebodovali, ale před rozhodující bitvou s ostravským Baníkem přišli také hned o 3 hráče základní sestavy. Mila a Hunal byli na severu Čech vyloučeni a kapitán Kozma viděl 8. žlutou kartu v této sezóně.
1: Je to určitá komplikace směrem do dalšího zápasu, ale máme široký kádr, máme 25 hráčů a tak to, tu zodpovědnost musí vzít jiní.
2: Šustr byl na pozápasové tiskové konferenci emotivní a ostře zkritizoval výkon rozhodčího Berky. Trenérovi Dukly se nelíbilo, že za bezbrankového stavu hostům neuznal gól. Podle sudího brance předcházela ruka Gilberta. Když pak ve druhé půli stejný hráč upadl v teplickém vápně, penalta se při další sporné situaci nepískala. Šustr ale také Berkovi třeba vytknul, že až na radu videa správně vyloučil obránce Dukly.
1: Erik Hunal jasně fauluje hráče unikajícího, za mě jasný faul, to nemusíme ani se vracet. A to nepískne, se pohled na video. Takže vidíte, že říkám, že i proti nám jako situace, že se nebojím to klidně říct. Rozhodčí slaboučkej, katastrofa. A doufám, že se to všude objeví, ať je nějaká sranda. Já to vysvětlím dětem nějak doma, no, takže jako třeba neperem na dovolenou kvůli tomu, že jsem řekl, že někdo něco neumí a bere za to prachy.
2: Prohlásil trenér Pražanů Pavel Šustr, kterému podle disciplinárního řádu za kritiku rozhodčí hrozí pokuta. Pár hodin po zápase se na webu Dukly objevilo také prohlášení majitele klubu Matěje Turka. Ten označil okolnosti porážky 0-2 v Teplicích za nepřijatelné a klade si otázku, jestli časy údajného ovlivňování klíčových zápasů soutěže opravdu skončily. Turek také vyzval komisi rozhodčích, aby zajistila regulérnost rozhodujícího utkání příští týden mezi Duklou a Baníkem. Pokud Pražané Ostravě podlehnou, tak se stoupí přímo. Pokud uhrají alespoň remízu, bude je čekat baráž proti druhému týmu z druhé ligy, tedy proti Táborsku nebo Artisu Brno. Z Teplic Tomáš Petr, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Patříte-li k hokejovým fanouškům, omlouvám se, budu dál drásat vaše uši. Čeští hokejisté na mistrovství světa prohráli se Slovinskem 2-3 v prodloužení. V dalších včerejších duelech si favorité s outsidery věděli rady. Taková Kanada už po dvou třetinách vedla nad Itálií 6-0. Stejným výsledkem také zápas skončil a Finsko zdolalo Maďarsko 4-1. V ostatních duelech Švýcarsko zdolalo Lotyšsko 4-2. Rakousko vyhrálo nad Velkou Británií 5-2. A Slovensko nad Norskem 2-1. Dnešní program pokračuje dalšími 6 duely. Češi mají tentokrát volno.

0: Baví vás poslouchat sport? Tak o nás řekněte ostatním.
1: Jsme rádi, že jste si jako svého rozhlasového společníka vybrali Radiožurnál Sport.
2: Jsme vaše rádio. Pravidelně vás zapojujeme do vysílání. Chceme znát vaše názory nebo sportovní zážitky.
3: Oni góla a oni se po sebe dívali. Viděl jsi to, to bylo super.
0: A každý všední den nebo při významných událostech s námi soutěžíte o věcné ceny.
4: Tak kdo je majitelem Interu Miami?
5: A to je jednoduché.
3: Je to David Beckham.
2: Ať už v síti DAB+, nebo na internetu.
0: Těšíme se na vás. Radiožurnál Sport.
2: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
6: Sedm hodin a 30 minut. Jsou tu zprávy s Terezou Tomáškovou.
7: Při nočním útoku ukrajinských dronů zemřeli v moskevské oblasti nejméně 3 lidé. Dalších 12 zraněných je v blízkosti moskevské rafinerie. Informují o tom ruské úřady. Starosta Moskvy Sergej Sobjanin uvedl, že technologické zařízení rafinerie střely nepoškodily, poničily ale 3 obytné domy. Ukrajina pokračuje ve své dronové kampani uvnitř ruského území. Cílí na vojenskou a průmyslovou infrastrukturu, která podporuje válečné úsilí Moskvy. Venkovské prodejny s potravinami mají letos opět šanci získat dotace na provoz nebo na platy zaměstnanců. Konkrétně Jihomoravský kraj mezi zájemce rozdělí 3 miliony a 800 tisíc korun z programu Ministerstva průmyslu a obchodu. Odsouhlasili to radní. Peníze mají pomoct zachovat jednu ze základních služeb v obcích. Žádosti začne hejtmanství přijímat v polovině června. Švýcarská zpravodajská služba otevře dlouho zapečetěné spisy o nacistickém zločinci Josefu Mengelem. Píše to web britské stanice BBC. Mengele prováděl v koncentračním táboře v Osvětimi pseudovědecké pokusy na lidech a za své činy nikdy nebyl potrestaný. Po válce utekl do Jižní Ameriky. Historici podle BBC opakovaně žádali o přístup ke švýcarským spisům kvůli podezření, že Mengele v zemi po válce i přes mezinárodní zatykač pobýval. Švýcarské úřady doteď otevření spisu odmítali.
2: Sport.
7: Čeští hokejisté ve druhém zápase na mistrovství světa ve Švýcarsku poprvé ztratili. Překvapivě prohráli se Slovinskem 2-3 v prodloužení. Dnes mají Češi volný den. Zítra večer budou hrát se Švédskem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D5 u sjezdu na Příbram a neprůjezdná silnice na Jablonecku. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně u sjezdu na Příbram je zvěř na vozovce sražená. 28. kilometr je mezi dálnicí a sjezdem z dálnice na Zebře mimo jízdní pruh. Na dálnici D1 z Přerova do Brna je za sjezdem na Ivanovice na Hané zavřený levý pruh. Na kilometru 235,5 podle policie havarovalo nákladní auto a odjelo. V levém pruhu je hlína, jsou tam taky poškozená svodidla a na místě pracují silničáři. A na Jablonecku je teď neprůjezdná silnice na výjezdu z Rádla do Jeřmanic. Osobní auto tam narazilo do stromu a k nehodě míří hasiči. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Teploty jsou dnes ráno ve velkém rozmezí, nejchladněji je tradičně na Horské Kvildě na Šumavě. Tam ráno klesala teplota i k -7 stupňů. Na stupňům naopak nejteplejším místem je dnes ráno Jihomoravská Lednice. Tam teploměr teď ukazuje 11. No a rozdíly v počasí mezi východem a západem republiky budou panovat i přes den, zatímco na západě republiky bude oblačnosti výrazně míň a čekáme i jasno až polojasno. Na východě ještě čekejte déšť s přeháňkami a déšť může být i trvalejší. Dnešní teploty, tak ty teď přidá meteorolog Miloš Dvořák.
10: 13 až 18 na východě a severovýchodě při zvětšené oblačnosti a srážkách bude chladněji s teplotami kolem 11 stupňů. V 1000 metrech na horách teplota kolem 8, v Beskydech pak bude chladněji kolem 3 stupňů Celsia.
9: A v noci na zítřek budou teploty v rozmezí od 9 do 4 stupňů, ale v příštím týdnu se bude oteplovat. Zítra přes den teploměr ukáže až 21, na východě republiky místy jen 14, protože tam bude ještě doznívat déšť. Na západě Čech se taky zítra můžou místy objevit i bouřky. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: 7 hodin 37 minut, tohle byly Green Day ve vysílání radiožurnálu Sport. Je poměrně běžné, že na hokejovém mistrovství světa přijde nějaký kolaps favorita proti jasnému outsiderovi, bohužel se to teď nevyhlo českému týmu. Víc řekne na úvod sportovního přehledu Karel Schamberger, vítám tě.
1: Dobré ráno. Čeští hokejisté prohráli se Slovinskem 2-3 v prodloužení. Co porážka s outsiderem s národním týmem udělá, říká reprezentační útočník Jakub Flek.
2: Věřím, že jsme dost silný tým na to, že to s náma neudělá nic a nesmí to s náma udělat nic. Určitě si k tomu něco řekneme, je to špatně, ale proto máme ve svých rukou, my se z tohohle musíme oklepat, poučit se z toho hlavně, poučit se a být lepší v příštích zápasech.
1: Ten nejbližší čeká Čechy v pondělí, kdy nastoupí ve Friburgu proti Švédsku. V dalších sobotních utkáních Slovensko porazilo Norsko 2-1, domácí Švýcarsko zvítězilo nad Lotyšskem 4-2, Finsko porazilo Maďarsko 4-1, Velká Británie prohrála s Rakouskem 2-5 a Itálie podlehla Kanadě 0-6.
0: Hokejisté Montrealu prohráli 3-8 s Buffalem, které tak srovnalo stav druhého kola playoff NHL na 3-3 na zápasy. 6 gólů dostal český brankář Jakub Dobeš, pak byl vystřídaný. O postupujícím do semifinále rozhodne 7. zápas, který se bude hrát v úterý v noci na ledě Buffalo.
1: Fotbalisté Ostravy zvítězili v ligové skupině o záchranu 2-0 nad Zlínem. Baník tak stále má naději se v závěrečném kole soutěže vyhnout přímému sestupu. Pražská Dukla totiž prohrála v Teplicích 0-2. K účasti v baráži musí Ostrava za týden vyhrát v Praze právě na Dukle. Pokračuje trenér Baníku Josef Dvorník.
3: Pokračujeme dál, my na Duklu musíme jet s tím, že musíme tam vyhrát. Nesmíme remizovat, musíme prostě vyhrát a já si myslím, že pro nás to možná bude lepší v tom, že budeme si za tím vítězstvím od začátku nebo budeme špekulovat, jestli remíze nám stačí nebo ne, nestačí.
1: Fotbalisté Slovácka také ve skupině o záchranu prohráli s Mladou Boleslaví 0-3. Díky ostatním výsledkům přesto mají jistotu, že v tabulce zůstanou po sezóně na 14. příčce, která zaručuje výhodnější nasazení do baráže s druholigovým soupeřem a odvetu v domácím prostředí. O této výhodě mluví záložník Patrik Blahut.
4: Myslím si, že určitě nás tu doma poženu skvělí fanušikovia, celou sezónu nám fandí, aj keď nám to druhou část té sezóny nešlo, takže za nich, za celý region, za nás. Tam musíme prostě zomřít.
1: V úvodním finále playoff o umístění Karviná podlehla 1-3 Olomouci. Odveta se bude hrát za týden.
0: Fotbalisté Táborska a Artisu Brno si kolo před koncem šance národní ligy zajistili účast v baráži o postup mezi elitu. Jihočeši porazili Opavu 1-0 a jsou teď druzí. Artis Brno rozdrtil Žižkov 5-1 a na Táborsko ztrácí bod.
1: Fotbalisté Manchesteru City porazili ve finále anglického poháru Chelsea 1-0. Trefil se ganský reprezentant Semenyo. FA Cup získal Manchester City po 8. v klubové historii.
0: Fotbalistky Sparty po 5 letech vyhrály nejvyšší soutěž. O jejich vítězství rozhodl triumf 2-0 na hřišti druhé Slávie v předposledním kole ligové nadstavby. Kapitánka Sparty Eva Bartoňová vyjmenovala týmové úspěchy této sezóny a uznala, že zažívá ročník snů.
5: Jo, určitě, já jsem lepší nezažila a myslím si, že málo kdo tady zažil lepší. Dali jsme semifinále Evropské ligy, vyhráli jsme ligu, teďka ještě chceme double a uděláme pro to maximum, ale pro nás je to určitě sezóna snů.
0: O výhru v českém poháru zabojují znovu fotbalistky Slávie a Sparty, a to 29. května.
1: Házenkářky pražské Slávie vyhrály úvodní zápas finálové série nad Kynžvartem 29-27 a jediná výhra je dělí od titulu. Pražanky o jeho zisku můžou rozhodnout ve středu, kdy budou mít výhodu domácího prostředí. Případný třetí zápas by se hrál znovu v Chebu.
0: Tenistka Elina Svitolinová z Ukrajiny ovládla po třetí v kariéře turnaj v Římě. Ve finále porazila Američanku 6-4, 6-7 a 6-2.
1: A ekvádorský cyklista Jonathan Narváez vyhrál 8. etapu Gira d'Italia. Růžový dres pro lídra závodu uhájil Portugalec Eulalio.
0: Říká Karel Schamberger na konec sportovního přehledu. Děkuju.
1: Naslyšenou.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

Také Judas Priest ve vysílání Radiožurnálu Sport. Golfistka Sára Kousková se drží i po třetím kole German Masters na druhém místě a v nedělním finále, tedy dnešním finále, se pokusí zaútočit na třetí titul z evropského okruhu Ladies European Tour. 26-letá Kousková dnes v sobotu obešla hřiště v paru a s bilancí minus 8 ran zaostává o 2 rány za vedoucí Němkou Alexandrou Fosterlingovou. Kousková půjde dnes, tedy v neděli, na hřiště v 11 hodin a 48 minut ve skupině právě s Němkou.

0: Před 8 hodinou tady máme na Radiožurnálu Sport další díl našeho seriálu. Před 50 lety vybojovali fotbalisté Československa zlaté medaile na evropském šampionátu a tak teď symbolicky znovu prožíváme 50 dní do vítězného penaltového rozstřelu, dobu od 2. května do kýženého 20. června. Nabízíme vám v pořadí 16. příběh, který nás v kalendáři a rozhlasovém vysílání vrací o 50 let zpět, tedy do 17. května roku 1976.
1: Delegace Komunistické strany Československa vedená generálním tajemníkem Ústředního výboru Komunistické strany Československa a prezidentem republiky Gustávem Husákem přiletěla dnes do Berlína, kde se zúčastní 9. sjezdu Jednotné socialistické strany Německa.
2: Mohli jste slyšet z rozhlasových novin 17. května roku 1976. Zatímco Německá demokratická republika, o které byla řeč, byla součástí východního bloku, Německá spolková republika toho západního a v režimu socialistického či komunistického Československa bylo žádoucí to mít na paměti. Své o tom věděl i velmi uznávaný sportovní fotograf té doby Stanislav Tereba. V roce 1959 dostal jako první Čech prestižní mezinárodní cenu World Press Photo za snímek fotbalového brankáře Miroslava Čtvrtníčka v dešti s názvem Brankář a voda. Stanislav Tereba, syn reprezentanta ve stolním tenisu Václava Tereby, fotil hvězdné atlety třeba Emila Zátopka, gymnastku Věru Čáslavskou a byl dvorním fotografem zpěváka Karla Gota. V roce 1976 pracoval pro deník Večerní Praha a pokrýval i mistrovství Evropy v tehdejší Jugoslávii. Jenže jeden z mnoha snímků ho málem stál místo. To když měl za úkol vyfotit československé hrdiny, čerstvé mistry Evropy, kteří si ovšem podle zvyklostí vyměnili po finále dresy se soupeřem z Německé spolkové republiky.
3: To vadilo v roce 76, když si vyměnili dresy s Němcema a chudák Tereba málem přišel o zaměstnání, který dělal fotografa ve Večerní Praze. Byl tam jako jeden z mála, který tam byli jako český fotografové. A když poslal teda v neděli večer sem do Četky a do novin ty fotky, tak všude vyšlo potom, jak to máme pohár a německý dresy. A když přijel Tereba, tak se ho zavolali na UVKSČ a tam mu řekli, že končí, protože jako si, co si to dovoluje, že prostě propaguje takovýhle to. No pak to utichlo a Tereba zůstal ve večerce.
2: Usmívá se fotbalový historik Jaroslav Kolář, protože měl tento příběh pro Stanislava Terebu dobrý konec.
3: Tehdy Večerní Praha spadala pod městský výbor KSČ, což byl nižší stupeň, než byl Ústřední výbor. No a ten tajemník z toho Ústředního výboru, který si zavolal Terebu hned na kobereček a řekl mu, že bude muset končit, protože Ausgerechnet je z Večerní Prahy, která je orgán městského výboru KSČ, tak že bude končit. No tak Tereba celý zoufalý šel za předsedou toho městského výboru KSČ, no a ten řekl, ono tak horký nebude. A výsledek byl ten, že Tereba zůstal ve večerce a tiskovýho tajemníka z UVKSČ poslali do České televize dělat ředitele nebo náměstka. Takže ho povýšili a tím se to uklidnilo.
2: Naráží na personální změny, které nakonec pomohly Jaroslav Kolář. 17. května roku 1976, tedy přesně před 50 lety, byste našli fotografii Stanislava Tereby na poslední stránce deníku Večerní Praha. Hned vedle krátkého textu o tom, že hokejisté Montrealu Canadiens získali Stanleyův pohár po výhře nad Filadelfií 4-0 na zápasy. Na jedné z fotografií je zachycena dramatická situace před brankou Dukly, kterou hájí Ivo Viktor. Slávia v tom derby v Edenu vyhrála nad armádním celkem 2-0. Dostala se do čela tabulky první československé fotbalové ligy a tak na poslední stránce najdeme vedle Terebovy fotografie i velký nadpis 3 kola od titulu. Do finálového zápasu mistrovství Evropy zbývá 34 dní. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
4: Vzpomínám, když jste hrál před léty.

hokejisté Montrealu už se možná viděli v semifinále Stanley Cupu. Nad Buffalem vedli v 11. minutě 3-1, chyběla jim jedna výhra, ale Buffalo se nevzdalo. Výsledek otočilo, vyhrálo vysoko 8-3 a o postupujícím tak rozhodne poslední možný duel v úterý v Buffalu.

0: Radiožurnál je 8 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
1: Ministerstvo dopravy prodlouží testování 150-kilometrové rychlosti na části dálnice D3. Šíření eboly v Africe nepovažuje zdravotnická agentura OSN za pandemii. Čeští hokejisté na mistrovství světa prohráli se Slovinskem. Omezení čekejte na dálnici D1 na kilometru 236 ve směru do Brna. A v Čechách bude většinou slunečno, na Moravě a ve Slezsku zataženo až oblačno, na východě s deštěm. Teploty do 18 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Prezident Petr Pavel se dnes v Terezíně zúčastní piety k uctění obětí nacistické perzekuce během druhé světové války. Hrad to oznámil na svém webu. Uctění památky připadá tradičně na třetí květnovou neděli. Shromáždění začne v 10 hodin před malou pevností. Hlavní projev u příležitosti 81. výročí osvobození bude mít předseda ústavního soudu Jan Baxa. Prezident Petr Pavel navštíví taky Centrum studií genocid Terezín, kde si prohlédne stálou expozici Zločin bez jména. Ministerstvo dopravy prodlouží testování rychlosti 150 km za hodinu na části dálnice D3. Pilotní provoz začal loni v říjnu. Data zatím pro vyhodnocení bezpečnosti podle rezortu nestačí. Rychlost se mění podle počasí nebo provozu na proměnných dopravních značkách. Policisté zatím podle dat od října do února řešili v úseku 39 nehod při všech maximálních rychlostech. Je to meziročně o 17 víc, popisuje ředitel z ředitelství dopravní policie. Policejního prezidia Michal Hodboť.
3: Těch nehod, kdy tam byla 150, tak těch tam bylo těch větších nějakých 10 a těch menších, bavíme se o nějakých 4 nehodách.
1: Nikdo při nich nezemřel, při aktivní 150 se zranili 3 lidé. Podle ministerstva dopravy se taky při testování ukázalo, že zatímco v pravém jízdním pruhu překračovalo povolenou rychlost méně řidičů, v levém ani zvýšená maximální rychlost nestačila více než 40%. Epidemie eboly v Kongu a Ugandě nesplňuje kritéria pro vyhlášení pandemické pohotovosti. Uvedla to Světová zdravotnická organizace. Šíření nákazy označila za ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu. Podle agentury Reuters je cílem připravit okolní země na možnou zvýšenou pohotovost a získat podporu mezinárodního společenství. Organizace evidovala v konžské provincii Ituri několik desítek úmrtí na ebolu, v Ugandě jedno. O propuknutí

0: epidemie v oblasti informovalo v pátek Africké středisko pro kontrolu a prevenci nemocí. Okolí Plešného jezera a stožecké kaple na Šumavě je pod větším dohledem strážců Národního parku. Právě teď tam totiž hnízdí kriticky ohrožení sokoly stěhovaví. Někteří návštěvníci je ohrožují používáním dronů, které je přitom v Šumavském Národním parku zakázané, jak říká ornitolog Aleš Vondrka.
1: Při vyplašení té samice může dojít k rozkutálení vajíček, rozbití vajíček, anebo omylem vyhození mláďat z hnízda, anebo předčasnému opuštění mláďat. A hrozí tam riziko přímého kontaktu s tím dronem a poranění toho zvířete.
2: Sport. Čeští hokejisté ve druhém zápase na mistrovství světa ve Švýcarsku poprvé ztratili body. Po vítězství nad Dánskem překvapivě podlehli ve skupině Slovinsku 2-3 v prodloužení. Důvody porážky vyjmenoval reprezentační útočník Martin Kaut.
3: Nebyli jsme efektivní, přehrávali jsme situace a sice jsme měli 35 střel na bránu, ale gólman většinu všechno viděl, neměli jsme nikoho před bránu. Měli jsme se tam tlačit víc a ten zápas rozhodnul ve třetí třetině, ale přehrávali jsme to a musíme dát hlavy nahoru a připravit se na další zápas.
2: V něm Češi vyzvou v pondělí Švédsko a o posledním týmu skupiny o záchranu se ve fotbalové šancelize rozhodne až v závěrečném kole. Ostrava totiž porazila Zlín 2-0 a má stejně bodů jako pražská Dukla, která prohrala 0-2 v Teplicích. Právě vzájemný souboj Dukly a Baníku rozhodne o jistém sestupujícím. Slovácko podlehlo Mladé Boleslavi 0-3 a v úvodním finále play-off o umístění Olomouc zvítězila v Karviné 1-3.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Omezení na D1 u Ivanovic a překážka u Ostředku. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Ivanovice na Hané čekejte dopravní omezení. Na kilometru 236 se po nehodě kamionu jede pouze odstavným pruhem. Silničáři tam odklízejí následky. Místo je označené, kolona se netvoří. Na D1 z Prahy do Brna dejte pozor za sjezdem na Sázavu. Na 35. kilometru stojí porouchané nákladní auto. Je zasvětelnou šipkou v odstavném pruhu. A na silnici 49 na výjezdu ze Zlína do Vizovic se srazila dvě auta. Na průjezdu Přítluky je omezený průjezd. Nezdržíte se. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: V Čechách bude většinou slunečno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a hlavně na západě místy přehánky, na Moravě a ve Slezsku zataženo až oblačno, na východě s deštěm i trvalejším a teploty 13 až 18 stupňů, na východě Moravy a ve Slezsku kolem 11. Tolik zprávy.
6: Krásné ráno v neděli 17. května s vysíláním Radiožurnálu Sport. Fotbalistům Baníku Ostrava reálně hrozilo, že se dnes probudí do druholigového rána, ale ne, šance Baníku na to, že příští sezónu stále bude hrát šance ligu, jsou naopak poměrně vysoké vzhledem k porážce Dukly a zejména k vykartování tří jejich důležitých hráčů. Emocím v utkání Teplice Dukla už jsme se věnovali a ještě se k ním vrátíme. Za chvíli ale půjdeme pro poměrně vzácně pozitivní ohlasy do Ostravy.
4: Radiožurnál Sport
7: a Martin Charvát.

0: Fotbalisté Baníku Ostrava už v šancelize obrazně řečeno sotva lapali po dechu. Před sobotními zápasy předposledního nadstavbového kola skupiny o záchranu byla jejich naděje na udržení hodně nízká, ale dokázali porazit Zlín 2-0 a při současné porážce Dukly v Teplicích 0-2 jsou před zápasem na Dukle reálně ve hře o baráž. A fanoušci měli z hráči Baníku najednou po týdnech kritiky vítěznou a oslavnou idylku.
1: Do Ostravy přijelo i 450 fanoušků z Baníkovci spřízněného polského klubu GKS Katovice a atmosféra kromě nepovolené pyrotechniky byla tentokrát od začátku zápasu hodně pozitivní.
2: Jak jsem je viděl, jak byli nalazeni a jak nám pomáhali, tak myslím si, že tím, jak si to jsou srdcaři, tak prostě nikdo z nich si to nenechá ujít a budou chtít určitě dojet v co největším počtu. Samozřejmě nevím, kolik budeme mít možnosti si koupit lístky a podobně, takže věřím, že jich přijede hodně.
1: Říkal kapitán Baníku Michal Fridrich před klíčovým duelem sezóny na Dukle a po zápase se Zlínem, ve kterém v nastaveném čase právě on zvýšil na konečných 2-0. Prohra Dukly v Teplicích tak dala Baníku naději do posledního zápasu právě na Dukle. Tam musí zvítězit, aby se vyhnul přímému sestupu.
3: My jsme nemuseli zvládnout zápas, nebo mohla zvládnout Dukla. Stalo se to v tom složení, že my jsme ho zvládli, Dukla ne, takže pokračujeme dál. My na Duklu musíme jet s tím, že musíme tam vyhrát. My nesmíme remizovat, musíme prostě vyhrát a já si myslím, že pro nás to možná bude lepší v tom, že budeme si zatím vítězstvím od začátku a nebudeme špekulovat, jestli remize nám stačí nebo ne, nestačí.
1: Zatím má Baník od Dukly garantovanou kvótu kolem 900 diváků. Ale stadion na Julišce je velký a ze strany fanoušků Pražanů nebývá až tak velký zájem.
2: Budeme ten zápas chtít zvládnout, aby jsme vlastně splnili aspoň nějaký malý cíl, který teďka můžeme dát a dostat se prostě do té baráže. Celou sezonu jsme se chtěli baráži vyhnout a teď vlastně jsme v situaci, kdy budeme rádi, když se do ní aspoň dostaneme.
1: Doplnil kapitán Baníku Michal Fridrich, jak se rázem mění touha všech baníkovců. V pondělí by měli oba kluby před sobotním utkáním Dukla Baník jednat o případném navýšení kvóty pro fanoušky hostů. Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

8 hodin 15 minut dohrávají Pink Floyd ve vysílání radiožurnálu Sport. Je květen, atleti se přesouvají ven a také oštěpaři už se konečně dostávají do akce. A jeden český předvedl, že natrénoval v zimě opravdu skvěle. Jakub Vadlejch na úvod sezóny vyhrál meeting v Tokiu výkonem 85 metrů 24 cm. Přes 85 metrů hodil Vadlejch poprvé od olympijských her v roce 2024 v Paříži.

0: Do studia Radiožurnálu Sport teď přišel dnešní editor Mirko Vasič, vítám tě.
1: Dobré ráno.
0: A to proto, že mistrovství světa v ledním hokeji je na Radiožurnálu Sport jedním z hlavních témat těchto dní a proto mu také věnujeme naši encyklopedii, se kterou si přišel. Historické zajímavosti uzavíráme trochu netradičními statistikami.
1: A začneme hned jednou takovou, dá se říct, kuriózní s českou stopou. Tušíte, kteří dva bratři proti sobě nastoupili v utkání mistrovství světa?
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
1: Bylo to za Česko a Německo, to jsou tedy ty dva týmy, a ti bratři Robert a Martin Reichlové. Podařilo se jim to hned třikrát v letech 1996, 97 a 2003. Mimochodem, historie zná ještě jednu bratrskou dvojici, která hrála proti sobě, ale to ještě ve společné éře olympijských her a světových šampionátů. V roce 1960 ve Squaw Valley to byli František Tikal za Československo a jeho bratr Zdeněk, přezdívaný tedy Steve, za Rakousko.
0: Další izolovaná statistika, řekněme. Lakrosový gól, pokud nevíte, je to taková ta situace, kdy hokejista nabere kotouč na čepel za brankou a v podstatě objede branku a jenom to hodí pod horní tyčku. Tak tento lakrosový gól padl na mistrovství světa pouze jednou. V roce 2011 ho dal do sítě Rusů v semifinále Finn Mikael Granlund a v podstatě začal tenhle trend, který od té doby napodobují talenti z další a další hokejové generace.
3: Peli on tällä hetkellä hiveltävää, katseltavaa, kun katselee. Liikkuminen on hienoa, niin kuin Granlundkin. Katsotaan tämän nuoren taitorin.
1: No, bylo kolem toho hodně radosti. A pojďme k další solo zajímavosti. Jediným týmem, který kdy organizoval mistrovství světa, ale neměl v tu dobu svůj celek v elitní divizi, byla Jugoslávie. V roce 1966 rozprostřela dějiště do tří měst, Lublaně, Záhřebu a Jesenice, přičemž balkánská reprezentace hrála v Záhřebu, tedy v dnešní metropoli Chorvatska, divizi B.
0: Další individuální rekord, který nepatří nikomu jinému, tak třeba ten u Kanaďana Patrice Bergerona, který je dosud jediným hokejistou, který získal nejdřív zlato na dospělém světovém šampionátu a až pak to na juniorském. To šlo o roky 2004, kdy byl tedy v seniorské reprezentaci a potom trochu paradoxně stále jako velmi mladý hráč v roce 2005 jako junior.
1: No a teď pojďme k věku, co mladí versus staří. Jediným 15-letým hokejistou, který si kdy zahrál na mistrovství světa, byl Maďar Sándor Mikloš, a to v roce 1930. Ti nejstarší byli dva. Ve 43 letech si na vrcholném turnaji zahráli Belgičan Fernand Carés, to bylo v roce 1949, no a pak kdo jiný než Jaromír Jágr v roce 2015.
0: To se dalo očekávat. S encyklopedií Radiožurnálu Sport byl ve studiu Mirko Vasič. Děkuju ti.
1: Naslyšenou.

Pouze jediný tenista v historii dokázal vyhrát všech 9 turnajů kategorie Masters, tedy kategorie té nejvyšší pod Grand Slamy, byl to Novak Djokovic. Dnes se to může pomoct povést druhému muži, a sice Jannyku Sinnerovi, kterého čeká finále turnaje v Římě.

0: 8 hodin a 30 minut. Zprávy a Tereza Tomášková.
1: Vysokým školám se nedaří naplňovat plán ministerstva školství na rozšíření kapacit. Problém s tím mají hlavně univerzity v regionech. Část z nich proto přijde o část dotací určených na tento účel. Týká se to například škol v Ústí nad Labem, Liberci nebo Plzni. Univerzity ale upozorňují, že počty studentů ovlivňuje i zájem maturantů o další studium nebo výsledky přijímacích zkoušek. Italská premiérka Giorgia Meloniová bude dnes na Kypru jednat s prezidentem Nikosem Christodoulidisem. Cílem návštěvy je posílení vztahu mezi oběma zeměmi. Jedním z výsledků rozhovoru by měl být podle kyperské vlády podpis dokumentu o přátelství. Oba lídři budou taky mluvit o prioritách současného kyperského předsednictví v Radě Evropské unie nebo o situaci na Blízkém východě. Premiéru tanečně hudebního představení Mizející muž uvede dnes pražské centrum současného umění DOX. Autorský sólový projekt tanečníka Andreje Štepity a hudebníka Štěpána Janouška propojuje tanec, divadlo a hudbu. Inscenace vypráví o potřebě uniknout z prostředí neustálé stimulace a hledání přítomného okamžiku. Sport. O mužstvu, které přímo sestoupí z nejvyšší fotbalové soutěže, rozhodne až poslední kolo nadstavby. Poslední Baník Ostrava totiž porazil Zlín 2-0 a předposlední Dukla prohrála v Teplicích 0-2. Dukla tak pro udržení v první lize nesmí za týden s ostravským Baníkem prohrát. Ve skupině o záchranu ještě Slovácko podlehlo Mladé Boleslavi 0-3 a úvodní finále play-off o umístění Karviná prohrála s Olomoucí 1-3.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážky na D1 u Ostředku a na D5 u Zdic. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Sázavu stojí porouchané nákladní auto. Je na 35. kilometru v odstavném pruhu. Místo je označené šipkou, mírně se vybočuje. Na D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Králův dvůr máme hlášené porouchané vozidlo, stojí na 27. kilometru v odstavném pruhu. Z dálnic nemáme hlášené další výraznější komplikace. Jezdí se plynule, provoz je zatím slabý. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Dnes ještě nejvyšší denní teploty dosáhnou maximálně 18 stupňů a můžou se objevit přehánky. Na východě republiky, kde ostatně prší i teď, pak bude déšť trvalejší. Srážky už ale nebudou tak intenzivní, jak meteorologové čekali. Déšť ale na východě Moravy sníží teplotu a místy tam naměříte jen kolem 11 stupňů. V příštím týdnu už se ale oteplí, a to výrazně. Čekáme sice střídavě oblačno až zataženo s přehánkami, ale teploty už budou stoupat. Ty nejvyšší denní by se nad 20 stupňů mohly dostat už zítra a bude to tak celý týden. Ve středu čekáme denní maxima kolem 22, ve čtvrtek už ubude oblačnosti a teploty zamíří až ke 24 stupňům. No a příští víkend už bude skoro letní. Jak mě doplní meteorolog Miloš Dvořák?
5: Postupně se teploty v závěru příštího týdne, to znamená v sobotu a v neděli, budou dostávat nad 25 stupňů a budou se pohybovat až do 27 stupňů Celsia.
4: A taky bude slunečno. Přehánky se o příštím víkendu objeví jen ojediněle. A ještě jednu informaci přidám. Slunce to dnes vyšlo nad obzor 11 minut po 5 ráno a zapadne ve 20 hodin a 42 minut. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Tom Volker ve vysílání radiožurnálu Sport 8 hodin 36 minut. Zatímco první utkání českých hokejistů nabilo fanoušky velkým optimismem, první zápas na mistrovství světa totiž Rulíkova družina zvládla, vyhrála nad Dánskem 4-1, tak včerejší druhý večerní zápas zas tak optimistický svým výsledkem není, protože český tým prohrál se Slovinskem 2-3 v prodloužení. Zápas komentoval také Petr Kadeřábek, který je za vysílání radiožurnálu Sport právě na mistrovství světa ve Švýcarsku. Petře, přeji ti dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jak reagovali hráči na to, co se včera večer stalo, tedy že poprvé v historii prohrál český národní tým s tím slovinským?
1: Tak hráči byli samozřejmě zklamaní. Oni, když prochází tou mixzónou po zápase, tak rozhodně neřeší to, jestli se Slovinskem český národní tým prohrál poprvé v historii, nebo to bylo po 11. To je jasné, ale ta ztráta bodů po tom průběhu utkání je hodně zklamala, ale když to tak vezmu, tak prostě Češi doplatili na to, o čem jsme mluvili už před šampionátem, prostě, že není úplně jasné, jaká bude ofenziva toho celku. A teď se to tady jasně ukázalo, že Češi se dostanou do šancí, dejme tomu si vytváří i soustavnější tlak proti jak Dánsku, tak Slovensku, ale ta střelecká potence je prostě špatná. Prostě chybí někdo, kdo by to vzal na sebe. Mně osobně včera hodně vadilo, že třeba Dominik Kubalík netrefil prázdnou branku, a tím by vlastně znamenalo odskočení Čechů na 3-1, kdy se k němu dostal kotouč na modrou čáru a brankář Horák byl úplně někde mimo. A tohle to přesně, tahle ta situace dokumentuje tu nemohoucnost českého týmu se vícekrát gólově prosadit.
0: Říká Petr Kadeřábek, když to vezmeme postupně, jak moc důležité podle tebe pro vývoj utkání bylo, že Češi výborně sehráli úvodní přeslovou hru, jenomže golovní nedali.
1: No, možná tohle je uchvácholilo, protože to byl takový blesk čistého nebe. Poté, co Slovenci vlastně po přestání přesilovky přejeli jednou půlku, jednou vystřelili, pak si vykoledovali faul, no a prosadili se v přesilové hře. Ale zase, když si rozeberete ty inkasované góly, tak vždy jim předcházela obrovská chyba v tom systému. Jeden z hráčů prostě byl jinde, než měl být a Slovenci to potrestali. Není to úplně tým z top špičky, ale prostě jsou to hokejisté, kteří mají už za sebou celkem dobré zkušenosti v kvalitních soutěžích, když mezi to budeme počítat samozřejmě českou extraligu, kde jich bylo opravdu hodně, celkem tam, myslím, Slovenci pozbírali 440 zápasů v české extralize. No a takovouhle chybu prostě dokáží využít. Otázkou je třeba ten rozhodující gol v prodloužení, jestli měl být uznán, jestli neměl být pískán faul na Tomáše Galvase předtím v útočném pásmu, ale tohle už jsou spekulace, prostě nepískalo se a Slovinci vyhráli.
0: Ono i před tím vyrovnávacím gólem Slovinců tam byl jednoznačně porušený postup při vhazování proti Lukáši Sedlákovi, ale zkrátka rozhodčí nepískli, výsledek je jasný, Slovinsko vyhrálo nad Českem 3-2 v prodloužení. Je to podle tebe jenom v úzovkách vstyčený prst pro Rulíkovu družinu, anebo velká komplikace už třeba, kdybychom se koukali na postup do čtvrtfinále, ten kýžený?
1: Myslím si, že prohra se Slovinskem v té postupové matematice nic neřeší. Tam si myslím, že to je hlavně ten zdvižený prst a nesnad kvůli tomu, že pane bože, prohráli jsme se Slovinskem, ale v tom, že ten český tým si třeba bude míň věřit a ještě se zacyklí v tom neproměňování šancí. Tohle to může mít velký dopad, ale teď bude den volna, jeden trénink a pak utkání, které rozhodně ukáže opravdovou sílu toho českého týmu, protože Švédové tady mají výtečný celek, to, že prohráli s Kanadou, na tom vůbec nic nemění.
0: Říká Petr Kadeřábek, když se ještě vrátíme k tomu dni volna, čekáš, že tam Radim Rulík bude lpět na tom, aby český tým šel třeba v co nejvíce hráčích trénovat, aby si zkusili co nejvíce věcí právě v návaznosti na tu porážku se Slovinskem, a nebo naopak myslíš, že neuhne ze svého plánu, zkrátka nějak jsme hráli, nějak to dopadlo a pojďme pokračovat tak, jak jsme to měli celé nastavené už předtím?
1: a je správně. Prostě všichni jdou na trénink, to je jasné. Tady ani by se nejednalo teď o dobrovolný trénink, to je prostě trénink dve dny volná, všichni půjdou na led a bude se znovu dbát na to při tom tréninku, na dodržování toho systému, protože ano, dobře, tak góly se nedávají, ale ty dva góly prostě v základní hrací době Češi neměli dostat. To bylo po chybách a těm chybám se musí vyvarovat a musí si to natrénovat na tom tréninku. Já neříkám, že to stihnou dnes za tu hodinu a půl, ale prostě bude se určitě naplno trénovat a Radim Rulík bude, dejme tomu možná, hledat nějaké ideální složení, zejména pro ty speciální formace, protože Češi inkasovali v oslabení a nedali gol v přesilovce. Tohle je vlastně to, co musí rozhodně zlepšit.
0: Kde si ty osobně myslíš, že by mohla být ta cesta, jak zlepšit zejména přesilové hry? To, že někdo dostane gol v oslabení, to se může stát, ale nepromění přesilových her ani v jednom ze dvou dosavadních zápasů proti papírově slabším soupeřům je určitě něco, co chce Radim Rulík se svým týmem zlepšit.
1: Já si myslím, že Tomáš Plekanec nabídne nějakou další variantu toho, jak řešit ty přesilovkové situace. Tady si myslím, že by měl na sebe vzít odpovědnost a dejme tomu být zakončovatelem Roman Červenka, který má toho za sebou hrozně moc a v těchto těch situacích si velmi dobře dokázal v minulosti poradit. Tak jsem zvědav, jestli on bude třeba tím prvním přesilovkovým střelcem a třeba už právě v utkání se Švédy, protože ono bude zase úplně jiné. Češi nebudou mít tolik času pobít v útočném pásmu, možná nedostanou ani tolik přesilovek, ale Roman Červenka, známe to už v posledních letech opravdu v těch těžkých situacích, které určitě přijdou, tak by to měl vzít na sebe a prostě on by asi měl i přinést něco ze své hlavy do té přesilovky, i když ty jeho přihrávky si myslím, že jsou velmi dobré. A myslím si také, že v té přesilovce prostě Češi hrají hrozně daleko od sebe. Ono, když se na to člověk dívá ze zhora, z tribuny, tak si připadáte, že ta přihrávka, která letí zleva doprava nebo zprava doleva přes osu hřiště, tak prostě letí půl dne. Ale ono je to dáno tím, že to hřiště je jako velmi široké a hráči stojí v předepsaném postavení od mantinelu, ale musí ubrat prostě ty 3 metry a dostat se blíže k sobě, aby ten puk lítal o poznání rychleji a pak se otevřely i ty střelecké pozice.
0: Snad se to všechno povede už v dalším utkání základní skupiny mistrovství světa proti Švédsku, které je na programu zítra od 20 hodin a 20 minut. Znovu ho spolu s Františkem Kunou bude komentovat také Petr Kadeřábek. Zatím ti, Petře, děkuji.
1: František, zdraví a těšme se na zápas nejen ten pondělní, ale už dneska, jak to bude vypadat třeba na tréninku.
0: Zatím naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Fotbalisté Baníku Ostrava prohráli ve skupině o udržení v šancelize, vyhráli nad Zlínem 2-0. Naopak Dukla Praha prohrála v Teplicích 0-2, v dalším utkání Slovácko podlehlo Mladé Boleslavi 0-3 a ve skupině o 7. až 10. místo Sigma Olomouc zdolala Karvinou na jejím hřišti 3-1. Co to všechno znamená, ale zejména v té skupině o udržení probereme za chvíli s naším expertem Pavlem Horvátem.

0: O týmu, který v tomto ročníku fotbalové šance ligy sestoupí přímo, rozhodne až závěrečné kolo Nadstavby. Před čtvrtým kolem skupiny o záchranu poslední Baník Ostrava totiž porazil Zlín 2-0 a Teplice zdolali předposlední Duklu Praha 2-0. Oba celky, tedy Baník i Dukla, teď mají stejně bodů. Následující minuty vysílání Radiožurnálu Sport budou patřit nejvyšší české domácí soutěži. Ve spojení jsme s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem. Dobré ráno, Pavle.
1: Dobrý den.
0: Jak moc si asi v Baníku, alespoň pro teď, podle tebe oddechli?
1: No tak 100% hodně, samozřejmě ta pozice stále zůstává těžká, nicméně teďka utekli Hrobníkovi z lopaty, samozřejmě Dukla mohla ten zápas v Teplicích zvládnout, dopadlo to jinak, pro Baník to byla první výhra, samozřejmě jejich výhra se Zlínem, kterou já musím říct upřímně, jsem opravdu nečekal, byť Zlín byl poslední tým, který v Ostravě prohrál, tak jsem to nečekal, ale Baník za to vzal, no a rozhodne se v posledním kole.
0: Nečekal jsi to, na druhou stranu, Zlín za celé utkání ve Vítkovicích ani jednou nevystřelil, do toho vlastní gol, červená karta. Jak si takový herní projev vysvětluješ?
1: No tak já si myslím, že ve Zlíně úplně pohoda není, už to bylo vidět po posledním zápase, podle výroku Broni Červenky nebyl vůbec spokojený třeba s tím, jak do toho vstoupili střídající hráči, ono pod tím tlakem se špatně hraje, samozřejmě ten gol první vlastní, to je velká smůla, není tam pohoda, je to na těch klukách vidět.
0: Ostravné měli navíc dost střeleckých pokusů i nadějných šancí. Čekal jsi, že svou ofenzivou vytěží víc toho zápasu, že dají třeba i víc než dva góly?
1: Tak mohli dát samozřejmě, takhle to bylo až do konce zase napjatý, protože 1-0 není úplně rozhodlej zápas. Na druhou stranu, myslím si, že opravdu ty kluci jsou pod takovým tlakem, že některé ty situace řešili malinko hůř, než by je řešili normálně. Třeba Vence Jurečka, je na něm vidět ten tlak, ta velká šance v první půli. Tohle prostě on normálně proměňuje, teď se mu to nedaří, ale ještě furt žijou Baník.
0: Žijou, ale stále to nemají samozřejmě jisté. Aby Baník nespadl přímo, musí za týden v Praze vyhrát. Jak moc budou Dukle po té, co prohrála v Teplicích, chybět Mila a Hunal, kteří tam na severu Čech dostali červenou kartu, a Kozma, který viděl osmou žlutou, tím pádem si také nezahraje?
1: No, tak samozřejmě to je oslabení, to je bez debat. Uvidíme, jak se trenér Schuster, který uvidíme, jestli bude na lavičce, tak tomu se asi dostaneme, jak se rozhodne, jak tu sestavu poskládat, ale tyhle ty tři kluci teďka hráli od začátku, Kozma je kapitán, takže tyhle kluci tam určitě chybět budou.
0: Ano, už se narážel na kritiku Pavla Schustra, trenéra pražské Dukly, který rozhodně nebyl v Teplicích spokojený s výkonem rozhodčího Ondřeje Berky. Viděl chyby na obě strany. Tady je krátká ukázka toho, co včera po zápase říkal.
2: Rozhodčí slabý, slaboučkej, katastrofa. Ale víte, co na tom je největší sranda? Že on je sebevědomý, on chodí po hřišti a rozazuje, ukazuje, vyhrožuje kartama pořád nám všem. Přitom já se s ním třeba vůbec nebavím s rozhodčíma. Sebevědomí tady, výkon tady, katastrofa.
0: Sebevědomí tady ukazoval nahoru, výkon tady ukazoval dolů. Co říkáš ty na tuhle ostrou kritiku Pavla Schustra?
1: No pěkný, no. Samozřejmě každý ten trenér po tom zápase, obzvlášť když to nedopadne, tak máš v sobě spoustu emocí. Musím říct, že jsem některé ty výroky viděl, nebudu je po jednom rozebírat, ale s něčím se dá souhlasit, s něčím úplně ne, ale je to logický, prostě tam je ve hře strašně moc a určitě nebyl spokojený tam s těma věcma, který v neprospěch Dukly to ovlivnili, to je logický, ale fakt říkám, přičítám to i tomu tlaku, který v této situaci a hlavně i k tomu, co Duklu čeká v tom posledním kole.
0: Jaký je tvůj první odhad, jak to za týden dopadne v souboji Dukly s ostravským Baníkem, kde Baník sice musí vyhrát, ale Dukla je teď solidně vykartovaná?
1: No tak já si vzpomínám, když jsme v březnu odepisovali Duklu, že už je to jasný, Teď jsem odepisoval skoro Baník před tímhletím kolem, že už prostě to nezvládnou. No a teď je to otevření, takže já si fakt jako netroufnu tipnout, i když bych asi měl, ale fakt bude rozhodovat maličkosti. Budou jedna chyba. Viděli jsme, Baník šel do vedení vlastním gólem. Dukla dostala dvě, řekl bych, zbytečný červený karty. Ty hráči jim budou chybět. Je to fakt otevřený a těžko se typuje. Já si myslím, že Dukla doma bude mít malinko víc štěstí a síly než Baník.
0: Říká náš fotbalový expert Pavel Horvát. Moc krátí, Pavle. Děkuji za tvé hodnocení včerejší utkání fotbalové nastavby té skupiny o záchranu.
1: Díky, hezký den.

0: Radiožurnál je 9 hodin. Zprávy má Tereza Tomášková.
1: Vysokým školám se nedaří naplnit plán ministerstva na zvýšení počtu studentů. Venezuela vydala do Spojených států spojence ex-prezidenta Madura. Čeští hokejisté na mistrovství světa prohráli se Slovinskem v prodloužení. Omezení brzdí provoz v Praze v Liberecké ulici směrem do centra. A v Čechách bude většinou slunečno, na Moravě a ve Slezsku zataženo až oblačno, na východě s deštěm. Teploty až 18 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Plán ministerstva školství na zvyšování kapacit vysokých škol se v regionech nedaří naplňovat. 7% růst nesplnila ani jedna ze zapojených univerzit. Přišli proto o část peněz. Například Ústecká univerzita od začátku upozorňovala, že požadovaného navýšení nemusí dosáhnout. Podle mluvčí Jany Kasaničové počty studentů ovlivňuje taky zájem samotných maturantů o další studium i další hlediska.
3: Stěžejním limitujícím faktorem, který v současnosti evidujeme, je již téměř vyčerpaná prostorová kapacita Fakulty zdravotnických studií pro další výuku. Jedná se přitom zejména o výuku ve specializovaných učebnách s využitím simulační techniky a technologií, které nelze přesouvat do standardních učeben.
1: Ministerstvo školství má zájem navýšit počty studentů hlavně na lékařských, zdravotnických a pedagogických oborech, kde je dlouhodobě nedostatek absolventů. Venezuelská vláda vydala do Spojených států Alexe Saaba, bývalou pravou ruku ex-prezidenta Nicolase Madura. Saaba před 3 lety propustila administrativa prezidenta Joea Bidena v rámci výměny vězňů. Teď bude pravděpodobně vypovídat proti svému někdejšímu šéfovi, který v New Yorku čeká na soud kvůli obchodu s drogami.
4: Americké úřady Saaba dlouhodobě označovaly za Madurova nosiče peněz, spojku pro nelegální obchody venezuelského režimu. Po Madurově lednovém pádu, kdy ho zatkly americké jednotky při tajné operaci, ho nová prezidentka Delcy Rodriguezová odvolala z vlády a podle některých zpráv ho krátce držela v domácím vězení. Federální prokurátoři v Miami nyní vyšetřují jeho roli v korupční síti, která fungovala kolem státního programu na zásobování chudých Venezuelanů potravinami. Cesta zpět do amerických soudních síní má jeden cíl, přimět jej svědčit proti Madurovi. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Bulharská zpěvačka Dara vyhrála Eurovizi. Ve finálovém kole zaujala jak odbornou porotu, tak fanoušky. Český zpěvák Daniel Žižka skončil 16.
5: Píseň o sebevědomí, chaosu a osvobození. 27-letá rodačka z Varny patřila od začátku soutěže mezi nejvýraznější interprety letošního ročníku. Vystoupení zpěváka Daniela Žižky provázely technické problémy s kamerou. Přímo ve Vídni ho podporovali stovky českých fanoušků.
6: Já myslím, že tomu dali jako opravdu nějaký umělecký jako přesah. Si myslím, že to fakt má jako světovou úroveň.
5: 71. ročník Eurovize se bude konat příští rok v Bulharsku. Z Vídně Jiří Štefl, Radiožurnál.
7: Sport. Češi prohráli se Slovinskem 2-3 v prodloužení na hokejovém mistrovství světa ve Švýcarsku. Góly dali pardubiční

0: pardubičtí útočníci Martin Kauta, Lukáš Sedlák. Šancí přitom bylo daleko víc, ale co k dalšímu skórování národnímu týmu chybělo, ví Sedlák.
1: Moc jsme hráli okolo, sice jsme byli u nich v pásmu, ale měli jsme víc chodit do brány, víc tam házet ty puky a dorážet, trošku to zjednodušit.
0: Dnes mají Češi den volna, další zápas je čeká zítra proti Švédsku. A fotbalisté Ostravy stále mají šanci vyhnout se přímému sestupu z nejvyšší soutěže. V předposledním kole skupiny o záchranu Baník porazil Zlín 2-0 a Dukla prohrála v Teplicích 0-2. O jistém sestupujícím se tak rozhodne za týden ve vzájemném duelu mezi Duklou a Baníkem. Pražanům k udržení barážové příčky stačí remíza. Slovácko prohrálo s Mladou Boleslaví 0-3 a v úvodním finále play-off o umístění Olomouc vyhrála v Karviné 3-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D1 u Ostředku a kolona v Liberecké v Praze. Na D1 z Prahy směrem do Brna stále opatrně za sjezdem na Sázavu. Na 35. kilometru stojí porouchané nákladní auto. Je v odstavném pruhu, mírně se tam vybočuje. Na silnici 21 z Chebu do Plané se na obchvatu Drmoule srazila dvě auta. Na místě jsou hasiči, průjezd je omezený, výrazněji se nezdržíte. A v Praze v Liberecké směrem do centra od sjezdu na Prosek popojíždí kolona kvůli dopravnímu omezení. Uzavřený je pravý pruh kolem čerpací stanice MOL, zpoždění kolem 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: V Čechách bude většinou slunečno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a hlavně na západě místy přehánky. Na Moravě a ve Slezsku zataženo až oblačno, na východě s deštěm i trvalejším. Teploty 13 až 18 stupňů, na východě Moravy a ve Slezsku kolem 11. Tolik zprávy.
5: Krásné ráno, případně dopoledne s vysíláním Radiožurnálu Sport podle toho, jak brzo v neděli 17. května vstáváte. Krásné ráno ani dopoledne nejspíš nebude mít český fleretista Alexander Šupenič, protože se mu úplně nevydařila Grand Prix v Šanghaji. Prohrál hned první souboj a obsadil konečné 33. místo. Čtvrtý šermíř světového žebříčku a bronzový medailista z olympijských her v Tokiu 2021, tedy Alexander Šupenič, nestačil na Němce, jiného Alexandra, tedy Kála, a podlehl mu 10-15.
2: Radiožurnál Sport
6: a Martin Charvát.

0: John Bon Jovi dohrává v 9 hodin a 9 minut. Nečekanou porážku mají za sebou na mistrovství světa čeští hokejisté. Ve švýcarském Fribourgu podlehli Slovincům 2-3 v prodloužení. S tímto soupeřem jde o první prohru v historii na šampionátech. My teď všechno probereme s naším hokejovým expertem, olympijským vítězem a mistrem světa Martinem Procházkou. Dobré dopoledne.
1: Hezké ráno.
0: Vzhledem k tomu, že před zápasem jsme tipovali vlastně jen počet českých gólů, jak velkým šokem teď pro tebe je, že se probouzíme do rána, kdy Češi mají za sebou porážku od Slovinska?
1: No, tak vzhledem k tomu, přesně to si říkal, ohledně těch našich typů, tak je to velké zklamání. To, že vůbec takhle utkání dopadlo, to jsme vůbec asi si nepředčera nemohli nějakým způsobem ani představit. Každopádně nevyšla nám vůbec první třetina, kde jsme očekávali, že to bude něco podobného jako z Dány, že se nám podaří dát 2-3 branky a to utkání bude mít od začátku pod kontrolou. Byl to opak, nepomohli jsme si přesilovkou, nedali jsme branku. Následně jsme dostali vlastně poslabení po zbytečném podrážení Daniela Voženílka. To samozřejmě Slovincům pomohlo v tom, že se najednou cítili trochu sebevědomější. Podařilo se nám v té druhé třetině to utkání nějakým způsobem otočit, ale ne nějakým dominantním. Byly tam dva doražené puky do branky, ať to byl Martin Kaut, ať to byl Lukáš Sedlák, tak to utkání jsme měli 2-1 jako v otočce, otočili jsme opravdu třetinách, ale do té třetí třetiny mi přišlo, že náš tým vstoupil, takže by to utkání chtěl rozhodnout, to se jim vůbec nepovedlo, nedali jsme další branky, byly tam nějaké tyčky, každopádně potom přišla branka na 2-2, no a to už vypadalo s námi velmi špatně, protože tam potom ještě Slovenci měli několik dobrých pozic na to, aby Divné to utkání vyhráli za 3 body. Nakonec ho vyhráli až prodloužení, takže nám vzali, jak se říká, 2 body.
0: V čem je podle tebe problém v přesilových hrách, že v nich zatím český tým na šampionátu ve 2 zápasech, pravda, ale proti slabším soupeřům nedal ani jeden gól?
1: Nechci teďka omlouvat hráče, ale je to možná ještě nějaké takové to nedoladění. Jo. Neříkám, že nesehráli dobře svým způsobem. První tu přesilovku hráli velmi dobře, byl tam i velký počet střel. 2 minuty ta první přesilovková formace drtila Slovince. Nebyly tam přesné střely, nebo ty poslední, ty finální nahrávky nebyly úplně přesný. Takže jsme si nepomohli tím gólem. Tohle to prostě je vždycky základ pomoci proti takovému soupeři dostat se do vedení. Potom i ty následné přesilovky, kdy potom tam ty už chodily další formace, tak to nebylo ještě pořád ono. Takže jsme si nepomohli. Chybí nám tam prostě nějaká ta přesnost, možná trošku sklidnění. Přišlo mi, že tam byly pasáže v tom utkání, v těch přesilovkách, kdy to nebylo úplně jako sehrané jako do pohody, do klidu. Všechno to bylo tak, z takové paniky, z chaosu, kdy se vždy nějaký hráč snažil něco tam dát navíc a to právě bylo vlastně, když to řeknu, na škodu při všech těch situacích.
0: Jak se ti, Martine, líbila souhra českého týmu, způsob, jakým se třeba český tým dostával do útočného pásma?
1: Nemyslím si, že to bylo úplně ideálně nastavené od začátku utkání. V první třetině jsme se snažili, když to řeknu, procházet do útočného pásma tím, že jsme protečovávali kotouče, potom vlastně nás to stálo spousty soubojů v útočném pásmu, ale Slovinci si s tím poradili. Ty obránci, kteří hráli, tak byli samozřejmě velkých postav, takže byli silově dobře vybavení. Moc jsme si tím nepomohli. Myslím si, že od druhé třetiny se změnila taktika jít do útočného pásma nějakým přechodem přes střední pásmo. To znamená být na kotouči, což se nám trochu víc dařilo. Dali jsme z toho i tu druhou branku, kdy Sedlák vlastně potom přechodu přes střední pásmo dobře potom dorážel. No ale ve třetí třetině už to asi vymizelo, už to tam zase se vlastně objevilo podobné. Ono samozřejmě tady ten způsob přechodu přes střední pásmo nějakým způsobem funguje, ale musí to mít návaznost, musí to být opravdu tak dobře sehrané, že vy ten kotouč, který protečujete, tak tam potom máte hráče, který je rozjetý v plné rychlosti a je tam dříve než obránce a získáte ten kotouč, získáte ho jednoduše, ale tady v těch případech se to nestávalo. Naopak Slovinci si lehce s tím poradili, ten kotouč, jak neměli na holi, šel ze třetiny ven a to nás stálo spoustu sil a spoustu vlastně takových těch obratů a znovu tlačení se do soupeře.
0: Česko-Slovinsko 2-3 v prodloužení. A co teď s tím, Martine Procházko, ve chvíli, kdy nám v podstatě jenom začíná šampionát, hraje se dlouhá základní skupina, podstatou vždy v posledních letech bylo dostat se do čtvrtfinále. Na druhou stranu, prohrát se Slovinskem není určitě dobrá vizitka.
1: No jednoznačně není a hlavně nám ty dva body budou chybět potom v té závěrečné tabulce. A už jsme o tom mluvili samozřejmě i spolu včera, že teďka pokud samozřejmě podle nějakých těch představ budeme hrát nějaké výsledky, tak se nám může stát, že když se nám nepovede skončit na nějakém druhém, třetím, už nepočítám ani na prvním místě, ale skončíme třeba na čtvrtém, tak nás samozřejmě budou čekat soupeři z té druhé skupiny a tam už víme, jaké jsou týmy. Je tam Švýcarsko, je tam Švédsko, je tam Amerika, jsou tam prostě takovéhle týmy Finové, takže jsou to týmy, které určitě nebudeme chtít dostat hned ve čtvrtfinále. No a tohleto přesně jsme si zkomplikovali tuhletu cestu, takže teď se z toho nějakým způsobem ponaučit, porazit možná i nějaký tým, nebo získat body, když bych to řekl, ty ztracené dva body by bylo třeba ideální získat třeba s Kanadou zpátky.
0: Říká Martin Procházka ve vysílání Radiožurnálu Sport. Samozřejmě i ty znáš ze svých šampionátů situaci, kdy jste i při nakonec úspěšném šampionátu třeba v roce 96 měli po cestě různá klopítnutí třeba s tehdejšími outsidery. Jak se to z toho trenérského pohledu řeší? Přijde už v této rané fázi turnaje nějaký, řekněme, těžší tón nebo nějaké, řekněme, výraznější napomenutí od Radima Rulíka podle tebe, nebo ne?
1: Neřekl bych těžší tón nebo nějaký výrazný napomenutí, to bych asi neřekl. Naopak trenéři teďka budou potřebovat, a myslím si, že to trenéři umí, Radim Rulík umí teďka ty hráče nějakým způsobem uklidnit, namotivovat dál, že ano, teď jsme si to sami zkazili jsme si to díky tomu, že jsme ztratili body, ale musíme ty body někde navíc získat. Takže ten tým uklidnit, připravit ho mentálně na to, aby přijdou ty těžší zápasy, ty povinné zápasy, když to řeknu s Norskem, když to řeknu samozřejmě s Itálií, tady ano, povinné jako včera, ale ono se to nestalo, ale že ty zápasy se musí povinně vyhrát. No a potom samozřejmě zapracovat na takových těch těžkých zápasech. Přijdou Slovensko, přijde Kanada a přijde Švédsko, které přijde v pondělí. A tady na to ty kluky připravit, takže že nejde hrát, že každý si tam trošku, nebo ne každý, ale někteří hráči si tam na tom ledě budou dělat, co chtějí. Musí prostě dodržovat striktně to, co se řekne v kabině, nedávat tam nic navíc, plnit ty pokyny a dát tomu tu obětavost, tu disciplínu, protože v tom včerejším utkání si vezmeme, že jsme udělali zase 3 nebo 4 vyloučení úplně zbytečná a z toho samozřejmě Slovinci i vytěžili nějaké góly.
0: Česko-Slovinsko 2-3 v prodloužení, druhé utkání českých hokejistů na mistrovství světa jsme teď probrali s naším expertem Martinem Procházkou. Děkuju ti.
1: Hezký den, naslyšenou.

Čeští házenkáři se dnes pokusí téměř o nemožné, protože ve Francii se hrají odvetu play-off kvalifikace o postup na mistrovství světa. Po úvodní domácí porážce 26-37 je jejich naděje velmi malá, protože nastoupí proti nejúspěšnější zemi v historii šampionátu a potřebovali by k postupu zvítězit alespoň o 11 gólů.

0: 9 hodin a 25 minut se ve vysílání radiožurnálu Sport vracíme k pražskému derby, nicméně ne tomu mužskému, ale tomu fotbalovému, ženskému. Fotbalistky Sparty slaví po 5 letech triumf v nejvyšší soutěži. V předposledním kole nadstavbové části, totiž na hřišti velkých rivalek ze Slavie, zvítězili 2-0, když góly dali po změně stran Kýrová a Ospeková. A po závěrečném hvizdu mohli na trávníku v pražských Horních Měcholupech začít oslavy hráček v rudých dresech.
1: A právě teď je konec a mistrovský titul v ženské Fortuna lize se po 5 letech znovu stěhuje k fotbalistkám pražské Sparty.
2: Je to boží, já nemám slov. Myslím si, že jsme to všichni chtěli zvládnout pro to, aby za prvý příští týden nebyly nervy a za druhý, aby jsme ukázali, že tuhle sezónu jsme si to opravdu zasloužili my. Aby to nikdo nemohl zpochybnit, že tenhle rok byla Sparta lepší.
1: Radovala se nová mistryně ligy, kapitánka Sparty Eva Bartoňová. Pohár sice dostane do rukou až za týden, i tak si ale užila bezprostřední oslavy.
2: Derby je vždycky těžký, vždycky vyhecovaný. Já jsem teda vděčná, že se nikomu nic hlavně nestalo, protože ještě budou důležitý zápasy i za reprezentaci a že ten celkově zápas byl víc o fotbale než o nějakých hnusných zákrokách a to si myslím, že i ty diváky muselo bavit, že to bylo vyhecovaný, byl to fotbal, ale zároveň tam nebyly žádný takový prasárny.
1: Dodala Bartoňová po brankách reprezentační kolegyně Michaele Kýrové a Američanky Elizabeth Ospekové a triumfu 2-0.
2: Jo, určitě, já jsem lepší nezažila, myslím si, že málo kdo tady zažil lepší. Dali jsme semifinále Evropské ligy, vyhráli jsme ligu, teďka ještě chceme double a uděláme pro to maximum, ale pro nás je to určitě sezóna snů.
1: Sezóna snů Evy Bartoňové ještě nemusí být u konce. 29. května bude v dalším, tentokrát pohárovém derby se Slavií usilovat o double a z kraje června pak s českou reprezentací uzavře nadějně rozehranou úvodní část kvalifikace o postup na mistrovství světa. Z Prahy František Typovský, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: 9 hodin a 30 minut. Zprávy a Tereza Tomášková.
1: Venkovské prodejny s potravinami mají letos opět šanci získat dotace na provoz nebo na platy zaměstnanců. Konkrétně Jihomoravský kraj mezi zájemce rozdělí 3 miliony a 800 tisíc korun z programu Ministerstva průmyslu a obchodu. Odsouhlasili to radní. Peníze mají pomoct zachovat jednu ze základních služeb v obcích. Žádosti začne hejtmanství přijímat v polovině června. Berlínská policie zatkla 15 účastníků pro palestinské manifestace kvůli porušení zákona. Informovala o tom agentura DPA. A průvodu se zúčastnili asi 2000 lidí. Doprovázelo je 700 strážníků. Demonstranti protestovali proti izraelským vojenským akcím v pásmu Gazy a proti válce v Íránu. Podobné akce byly i ve Frankfurtu nad Mohanem nebo v Londýně. Praha 1 chce zlepšit podmínky pro hnízdění ptáků na svém území. Po domluvě s ornitology nechala radnice rozmístit v centru metropole 30 ptačích budek, například pro sýkorky, špačky nebo kavky. Jsou například na Kampě, ve Františkánské zahradě nebo na Slovanském a Střeleckém ostrově. Za budky Praha 1 zaplatila 100 000 korun. Sport. Oštěpař Jakub Vadlejch vyhrál na úvod sezóny meeting v Tokiu. Hodil 85 metrů a 24 centimetrů. Úřadující mistr Evropy překonal hranici 85 metrů poprvé od olympijských her 2024 v Paříži, kde skončil těsně čtvrtý. Martin Konečný se v Tokiu s výkonem 77 metrů a 53 centimetrů zařadil na 5. místo.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D1 u Ostředku a nehoda na trase Cheb Planá. Na dálnici D1 z Prahy do Brna dejte pozor za sjezdem na Sázavu. Na 35. kilometru stojí porouchané nákladní auto. Je za světelnou šipkou v odstavném pruhu, některá auta mírně vybočují. V Moravskoslezském kraji prší, nejezděte na denní svícení. Na silnici 21 z Chebu do Plané na obchvatu Drmoule odklízejí následky nehody, brzdí se z obou směrů, kolony se netvoří. A v Praze v Liberecké směrem do centra je dopravní omezení za sjezdem na Prosek. Uzavřený je pravý pruh, je tam kolona, zdržíte se kolem 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V Čechách bude většinou slunečno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a hlavně na západě místy přehánky. Na Moravě a ve Slezsku zataženo až oblačno, na východě s deštěm i trvalejším a teploty 13 až 18 stupňů, na východě Moravy a ve Slezsku kolem 11. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Somewhere I Belong, jeden z hitů kapely Linkin Park ve vysílání radiožurnálu Sport 9 hodin 36 minut. Na aktuálním mistrovství světa v ledním hokeji byste našli tři muže, kteří mají titul s Litvínovem z roku 2015. Je to současný trenér národního týmu, tehdy trenér Litvínova Radim Rulík, generální manažer a tehdy ještě obránce Jiří Šlégr a pak také rodák z Mostu, brankář Lukáš Horák. Tehdy odchytal v mistrovské sezóně za Litvínov 8 zápasů a jednou naskočil také do play-off. Horák se časem usídlil ve Slovinsku, chytá v Lublani, získal občanství této země a včera pomohl Slovincům porazit český národní tým 3-2 v prodloužení. Mluvil s ním reportér František Kuna.
1: Lukáši, rychlý výlet do historie. Sezona 14-15, chytáte za Most a částečně za Litvínov v mistrovské sezóně, který trénuje Radim Rulík. Jehož národní tým, český, teď porážíte na mistrovství světa v dresu Slovinska. Jak moc byste si ťukal na čelo před více než 10 lety?
2: No hodně asi, až bych se vyťukal to čelo. Ne, je to super, jako tady, když se nad tím zavohlidnu, tady jistě, ani je jedno, že jestli jsme vyhráli nebo prohráli, ale celkově, že jsem tady a můžu tady být vůbec, hrát proti těm nejlepším a tady to je další takový bonus, že ještě jsme porazili Čechy. No.
1: Moment, to není jedno přece, jste vyhráli, porazili jste český tým.
2: Ano, ale říkám, když jste se ptal na tu historii a říkám, vybouchal bych si čelo a já jsem hrozně rád, že tady vůbec můžu být, že můžu hrát proti nejlepším a ještě jsme porazili Čechy, takže o to je to sladší.
1: Jak to vnímají spoluhráči, co vás čeká v šatně za chvíli?
2: Nevím, netuším. Asi něco pěkně studeného.
1: Co studeného? Sprcha v jonťáku?
2: No, sprcha, no.
1: Dobře, teď hokej, pojďme k tomu zápasu, jaký byl?
2: Jo, super. Jako já jsem se snažil nemyslet na to, že hrajeme s Čechama, ale od začátku, od rozcvičky vlastně to bylo těžké, protože český DJ, český písničky, takže jsem si připadal, jak když jsem v Česku. No. Jako super atmosféra, jako klobouk dolů před všema těma lidma, co sem přijeli a co tady dělali o ten zápas. Jsem si to užil, i když jsem hrál proti.
1: Český národní tým měl dvojnásobný počet střel plus minus. Jak těžký to byl zápas pro vás v brankovišti? Třeba Lukáš Sedlák říkal, že Češi sice stříleli, ale vy jako slovinská reprezentace jste je dost drželi na mantinelech. Souhlasíte?
2: Jo, tak já si myslím, že jsme drželi ten střed a nevím, kluci dobře bránili, blokovali střely, takže mi to ulehčili tady v tom a jsem za to nesmírně rád a doufám, že budeme také hrát každý zápas a uvidíme, co z toho bude.
1: Slyšel jsem, že slovinské televizi jste dával rozhovor v angličtině, takže ještě takový Slovinec nejste?
2: No, nemluvím slovinsky, rozumím všechno skoro, ale je to jednodušší pro mě mluvit v angličtině.
1: Co tahle výhra s vaším týmem udělá do dalšího průběhu turnaje, jak moc povzbudí třeba i vás osobně?
2: Jo, tak já si myslím, že tady to je prostě něco, co vás nakopne a hlavně musíme zůstat na zemi a pokračovat tady v tom, protože nesmíme se vznášet někde v oblacích, že jsme vyhráli proti jednomu z nejlepších týmů, tak prostě pokračovat tady v tom a jak říkám, bojovat každý zápas a uvidíme, co z toho bude.
1: Budete si trochu dobírat vašeho bývalého spoluhráče Jiřího Šlégra z Litvínova a trenéra Rulíka?
2: Ne.
1: Ani v myšlenkách?
2: No, trošku jsem tam něco zmínil před zápasem, ale...
1: No
2: ale,
1: tak co?
2: Ne, tak to si nechám pro sebe.
1: To bylo slovinsky.
2: To bylo slovinsky, takže byste stejně rozuměli.
1: Naslyšenou.
2: Díky, mějte se naschle.
1: Směje se rodák z Mostu a teď reprezentant slovinského hokeje, brankář Lukáš Horák. Pomohl k vítězství Slovinska nad českým národním týmem na mistrovství světa 3-2 v prodloužení. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.

0: Ne všechny zápasy fotbalové šance ligy jsou v závěru sezóny divácky atraktivní. Na finále play-off skupiny o umístění mezi Karvinou a Olomoucí přišlo jen lehce přes 1000 fanoušků. Návštěvníci karvinského stadionu viděli výhru hostů 3-1. Olomoucká Sigma si tak vytvořila do odvety komfortní náskok.
1: Co na to říct, my jsme s Bohemkou taky vyhráli 3-1, nakonec jsme to 2-0 prohráli a vyhráli jsme v prodloužení, takže není nic hotového.
2: Upozorňuje olomoucký trenér Pavel Hapal na nedávné semifinálové drama, kdy Sigma v play-off o umístění vyřadila Bohemians až po 120 minutách. S výkonem týmu na stadionu v Karviné ale mohl být spokojený.
1: Bylo z kluku cítit taková chuť, bavilo je to, mluvili na sebe, byli organizovaní. Myslím, že tam bylo dost fakt pěkných situací a akcí, které ještě mohly skončit dalšími brankami, ale i Karviná měla své situace a své šance.
2: Dost šancí měla i Karviná, jak potvrzuje její hlavní kouč Marek Jarolím.
3: V tom kontextu, že se ten zápas hraje na dva zápasy, tak když už prohrát, tak ten gól je lepší. Na druhou stranu jsme ukázali, že ty šance si umíme vytvářet a i ten druhý zápas jsme schopni vymazat ten náskok Olomouce a o to se budeme snažit.
2: Odveta je na programu příští sobotu v Olomouci. Útočník Sigmy Antonín Růsek přiznává, že současná podoba nadstavby není pro týmy uprostřed tabulky atraktivní. Už několik sezon se totiž sedmý celek tabulky nemůže zapojit do bojů o evropské poháry.
4: No jako nehraje se sice o nic, ale myslím, že to byl zajímavý zápas jako kombinační z obou stran. Řekl bych, že vyrovnaný a my jsme proměnili prostě víc šancí, no, než soupeř. Myslím si, že každý jsme si vytvořili nějaký šance a myslím, že se potkali jako velice dva dobrý týmy jakoby kombinačně na tom a myslím, že to v tom zápase bylo vidět.
2: Říká olomoucký fotbalista Antonín Růsek. V karvinské kabině se hráči na nadstavbu v tuto chvíli příliš nesoustředí. Už ve středu je totiž čeká finále MOL Cupu proti Olomouci. Právě přes domácí pohár se české kluby mohou dostat do vysněné evropské soutěže.
5: 100% jsme do toho zápasu šli, aby jsme vyhráli, ale teď po tom zápasu tak je taková rozdílná atmosféra, no, teď v té kabině, že víme, co nás čeká ve středu a je to těžký přemýšlet nad něčím, když ve středu máte tak důležitý zápas, který kromě asi dvou, tří lidí to v kabině nikdy nehráli. Takže aby řekl pravdu, tak moc to neřešíme.
2: Dodává karvinský záložník Albert Labík. Zatímco vítěz MOL Cupu má za normálních okolností jistou pohárovou Evropu, vítěz play-off o umístění získá vedle finanční prémie lepší nasazení v domácím poháru pro příští sezonu. Lukáš Kaleta, Radiožurnál.

Cyklistické Giro d'Italia se definitivně přesunulo na sever Itálie. Dnes se tam pojede etapa, která uzavře před volným dnem první týden a znovu půjde o sekundy v průběžném pořadí. Končí se totiž dojezdem na kopec, závěrečné stoupání má zhruba 10 kilometrů a zejména poslední dva jsou poměrně dost prudké. Růžový dres se pokusí uhájit Portugalec Eulálio, ale je možné, že se dnes do průběžného pořadí do jeho čela dostane hlavní favorit Dán Jonas Vingegaard. Se skupinou favoritů se pokusí udržet také Jan Hirt, který zatím jede velmi dobře a patří mu průběžné 12. místo na Giro d'Italia.

0: pátek dopoledne je ve studiu radiožurnálu Sport legendární cyklista a sportovec Jiří Ježek.
1: A s ním i zajímavý hosté ze světa běhu a cyklistiky.
2: Věděl jsem, že jsem projel a za mnou Nibali, dobrý, jo, tak to tady pustíme, Nibali, dobrý sjezdář. No, jak jsem to tam pustil z toho sjezdu a dole jsem se otočil, on tam nebyl, byl jsem tam sám.
0: Kilometry Jiřího Ježka.
1: Každý pátek po 10. hodině můžete slyšet třeba historky o elitních závodnících.
3: Já ho zažil jako 16-letýho teenagera, když se mnou trénoval v lese v Belgii, kdy jsme jezdili na společní tréninky. Na něm vidíte tu jeho dětskou hravost. To je, když jde dítě s kyblíkem na písek a staví si ty bábovičky a tohle to bylo přesně ono tom tréninku.
0: Na své si ale přijdou i amatéři.
1: Začínáte se sportem? Řešíte vybavení na kolo nebo správnou techniku běhu?
0: Máme pro vás názory odborníků.
4: Ten hobík prostě z toho benefituje, protože má pohodlný kolo, pohodlný nafouknutí těch gum, má úplnou velkou pohodu v tom posedu, nemusí na tom být jako Superman. Tak si zjistila, že optimální být v pohodě.
1: A v ní jsou i kilometry Jiřího Ježka.
0: Každý pátek po 10. hodině.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Přijeďte na veletrh Natura Viva od 21. do 24. května na výstavišti v Lysé nad Labem vás čeká jedinečný svět přírody, myslivosti, rybářství i včelařství. Těšit se můžete na sokolníky, lovecké psy, výstavy trofejí, akvárium s rybami nebo simulátor lovu ryb. Nechybí ani nejnovější vybavení pro pobyt v přírodě. Vstupné je jen 200 korun a se slevovým kódem Natura 26 získáte 25% slevu. Platí do 24.5. Vstupenky na vll.cz. Natura Viva na výstavišti v Lysé nad Labem.
1: Radiožurnál je 10 hodin. A vysíláme zprávy. V Terezíně začíná tryzna za oběti nacistické perzekuce. Ministerstvo dopravy prodlouží testování 150-kilometrové rychlosti na části dálnice D3. Čeští hokejisté na mistrovství světa prohráli se Slovinskem v prodloužení. Nehoda zastavila provoz na dálnici D6 na 84. kilometru ve směru do Karlových Varů. A v Čechách bude většinou slunečno, na Moravě a ve Slezsku zataženo až oblačno, na východě s deštěm. Teploty do 18 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Oběti nacistické perzekuce si právě teď v Terezíně připomínají účastníci pěti na Národním hřbitově před Malou pevností. Tradiční tryzna se tam koná vždy třetí neděli v květnu. A na místě je naše reportérka Lucie Hejzlová.
3: Za malou chvíli zazní státní hymna v podání Iriny Troupové. Pěty se tradičně účastní prezident Petr Pavel, předseda Ústavního soudu České republiky Josef Baxa a za pamětníky promluví 89-letá Michála Vidláková, která se do terezínského getta dostala se svou rodinou a strávila tam jako dítě 2,5 roku. Po projevech bude následovat křesťanská a židovská modlitba. Letos po oficiální části připravené speciální matiné, kdy v předsálí kinosálu v Malé pevnosti vystoupí symfonie Ta Viva. Za Terezína Lucie Hejzlová, Radiožurnál.
1: Ministerstvo dopravy prodlouží testování rychlosti 150 km za hodinu na části dálnice D3. Pilotní provoz začal loni v říjnu. Data zatím pro vyhodnocení bezpečnosti podle rezortu nestačí. Rychlost se mění podle počasí nebo provozu na proměnných dopravních značkách. Policisté zatím podle dat od října do února řešili v úseku 39 nehod, o 17 víc než rok předtím, popisuje Michal Hodboď z policejního prezídia.
4: Těch nehod, kdy tam byla 150, tak těch tam bylo těch větších nějakých 10 a těch menších, bavíme se o nějakých 4 nehodách.
1: Nikdo při nich nezemřel, při aktivní 150 se zranili 3 lidé. Mezinárodní den světlo pro AIDS dnes připomene oběti tohoto onemocnění. Červeně se rozsvítí budovy v několika městech. Letos třeba Tančící dům nebo Žižkovská televizní věž v Praze nebo Moravské divadlo v Olomouci. Červené světlo má taky vyjádřit podporu lidem, kteří s virem HIV bojují. Loni se jich podle Státního zdravotního ústavu nakazilo asi 300, o 20 víc než rok předtím. Jak říká předseda České společnosti AIDS Pomoc Jiří Pavlát, důležité je prevence a včasné testování.
5: Pacient, který svůj HIV status zná a léčí se, tak není pro své okolí nebezpečný. Naopak člověk, který neví, že má virus HIV v těle, tak ho může šířit nevědomky a to je to riziko, které ve společnosti máme.
1: Zájemci se můžou nechat otestovat zdarma a anonymně třeba dnes na pražském výstavišti na běhu Fun and Run, který pořádá spolek Prague Pride.
6: Sport. Čeští hokejisté poprvé v historii na mistrovství světa prohráli se Slovinskem. Ve druhém utkání letošního šampionátu mu podlehli 2-3 v prodloužení. Pokračuje reprezentační útočník Jakub Flek.
7: Věřím, že jsme dost silný tým na to, že to s náma neudělá nic a nesmí to s náma udělat nic. Určitě si k tomu něco řekneme, je to špatně, ale furt to máme ve svých rukou, my se z tohohle musíme oklepat, poučit se z toho hlavně, poučit se a být lepší v příštích zápasech.
6: Ten nejbližší čeká Čechy v pondělí, kdy nastoupí proti Švédsku. O posledním týmu skupiny o záchranu se ve fotbalové šancelize rozhodne až v závěrečném kole. Ostrava totiž porazila Zlín 2-0 a má stejně bodů jako pražská Dukla, která prohrála 0-2 v Teplicích. Právě vzájemný souboj Dukly a Baníku rozhodne o jistém sestupujícím. Dále Slovácko podlehlo Mladé Boleslavi 0-3 a v úvodním finále play-off o umístění Karviná prohrála 1-3 s Olomoucí.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehody na D6 u Valče a na silnici 7 u Slaného. Na D6 z Prahy do Karlových Varů za sjezdem na Valeč na 83.

0: 3,5 kilometru. Na konci dálnice havarovalo osobní auto, je na boku, na místě je vrtulník. Čekejte zastavený provoz, možná je případně trasa z exitu 83 přes Mokrou a Čichalov. Na silnici 7 z Chomutova do Prahy se na obchvatu Slaného na 19. kilometru srazila dvě auta. Kolony čekejte v obou směrech, ve směru do Prahy je to za odbočkou na Smečno, zdržíte se kolem 10 minut. Na silnici 50 z Brna do Uherského Hradiště pomalu v Buchlovských kopcích. V zatáčce číslo 5 havarovalo osobní auto, kolony se netvoří, může se nečekaně vybočovat. A v Praze v Liberecké směrem do centra je za sjezdem na prosek dopravní omezení. Uzavřený je pravý pruh, je tam kolona na zhruba 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V Čechách bude většinou slunečno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a hlavně na západě místy přehánky. Na Moravě a ve Slezsku zataženo až oblačno, na východě s deštěm i trvalejším. A teploty 13 až 18 stupňů, na východě Moravy a ve Slezsku kolem 11. Tolik zprávy.
3: Repríza pořadu na place Davida Novotného.
4: David Novotný na place a se mnou na mým place a probereme možná i nějaké emoce. Je Robert Kysela, hokejista, hlavně Litvínov. Ahoj, Roberte.
5: Ahoj.
4: Prosím tě, mě vždycky tak jako zajímá, a je to jedna z prvních otázek, pokud nekličku kudy kam, tak samozřejmě co malej Robert a jak prostě se dostal k hokeji a proč jsi si nevybral Focus, anebo tak, protože tobě v 76., který byl takový úspěšný rok s obou těchto hlavních sportů našich českých, tak si mohl koukat na černobílou, pravděpodobně, no možná i trošku barevnou televizi a mohl jsi si z těchto dvou vybrat a vybral jsi si hokej.
5: No, koukal jsem teda na černobílou, ne na barevnou. Dokonce jsem koukal na Bělehrad, na Panenkovo Dloubák.
4: Jasně.
5: Ale samozřejmě hokej jsem si vybral, protože jsem se narodil v Litvínově.
4: Okay.
5: A v Litvínově se toho fotbalu moc nehrálo, ale jako samozřejmě v té době top hráč tam byl Ivan Hlinka, Jirka Bubla, chodilo se na ně a celý Litvínov chodil na hokej, byl natřískaný zimák a moje máma navíc byla, ještě učila na sportovní škole hokejový, takže jsem k tomu měl prostě blízko. Dostal jsem se k tomu v podstatě tak, že jsem chodil na tu sportovku, ale ne do sportovní třídy, ale kluci najednou začali, hele, my chodíme na hokej, pojď taky a tohle. Tak jsem si to doma vyřval svým způsobem a máma povolila a poslala mě tam a od té doby už jsem tam v podstatě zůstal. Jo. Vlastně my jsme pak byli vlastně první sportovní třída hokejová na té škole a od té doby už tam ty sportovky jedou furt.
4: Takže za to nemohla ani televizor, bylo to asi možná o Fous i dřív, že jo, protože v 8 už je možná trošku pozdě začínat, že jsi to vybulel, teda dejme tomu 5-6.
5: Bylo to, ano, bylo to ve druhé třídě, to bylo jo, ve druhé třídě, takže mě bylo vlastně v 6 jsem šel do první, jasně. Takže mě bylo 7 let. No. 7 let mi bylo a od té doby jsem to prakticky neopustil, se dá říct.
4: No a doma tě nezbraňovali, doporučovali, jako měl jsi tam nějaký průkopníčky, šel jsi v něčích botách?
5: Nešel, táta můj byl dětský doktor.
4: Okay.
5: Máma učitelka. Super. Máma teda aspoň hrála jako volejbal, když byla mladá. Jo, a ta mě v tom, bych řekl, hodně podporovala. Táta, ten byl takovej, hlavně musíš vyštudovat.
4: Klasika.
5: Jo, sice úplně mě netlačil do medicíny, nakonec řekl, budeš nějaký diplomat nebo zahraniční obchod, takže mě nakonec docpal tadyhle na ekonomku, že jsem dal přihlášku tady na zahraniční obchod v Praze a vyštudoval jsem to a byli všichni spokojení.
4: No a to už jsi musel být docela zdatná hokejka, když jsi vyštudoval tuhle tu věc.
5: No, vlastně to už jsem hrál nejvyšší soutěž naší, protože právě. Jsem začal v 18 nebo v 17 letech a na tu vejšku jsem šel v 18. Jo. Za nás samozřejmě bylo jenom 8 tříd základní školy, ano. 4 roky střední, takže já jsem vlastně řidičák, maturitu, jsem všechno měl v 17.
4: V jednom roce.
5: Protože
4: v
5: jsem červnovej, že jo, jsem červnovej, ano. Takže vlastně jsem to všechno v květnu měl a už jsem dal přihlášku na vejšku a v 18 jsem okamžitě nastoupil tady na ekonomku.
4: To jsem se chtěl vlastně vlastně zeptat, že už v těch nějakých 5, 6, 7 si chodil na ten stadion? Chodil si na toho Hlínu se dívat?
5: No, chodil.
4: A to tě musel někdo prostě jako vzít za ručku?
5: Chodil jsem s tou mojí maminkou, jasně, která vlastně pár těch hokejistů, protože ta škola, i když to v té době ještě nebyla sportovka, je naproti zimáku, mm-hmm, pár těch hokejistů tam měla, který už za to Ačko tam třeba i hráli.
4: Jasně.
5: Jo, takže chodil jsem sice sporadicky, ale vždycky tak si myslím jednou za měsícem jí překecal, že jsme šli na hokej.
4: To je skvělý. A chtělo se ti prostě, ten stadion je pořád stejný, ne, od té doby, nebo doznal nějaký změny, jako
5: pár,
4: tam jsou, ale...
5: Párkrát ho natřeli, ale...
4: Jasně.
5: Ale jinak je úplně stejný.
4: Ale že ten vnitřek je stejný.
5: Ten vnitřek je stejný.
4: Už se tam byli na nějakých
5: drobný úpravy, že už bych si ani nespomněl, jak to vypadalo před těma, místo dřevěných sedaček jsou tam plastový, ale jo, to je tak všechno.
4: A dostal jsi se teda s maminou třeba i jako do kabiny, nebo takovýhle věci? Ale, byl jsi takovej protekční malinko?
5: Řeknu to takhle, ze začátku teda ne, ale v době, kdy Ivan Hlinka vlastně odešel do Vancouveru hrát, tak on měl kluka o 3 roky mladšího než já. A vždycky, když jako se vrátili na léto do Čech, tak moje máma, protože Ivanovo první žena a maminka toho Ivana mladýho, tak byla taky učitelka a znali se s mojí mámou. To byla trenérka gymnastiky a na té sportovce trénovali i tu gymnastiku. Takže moje máma ho učila ruštinu vlastně. Moje máma byla učitelka ruštiny, takže učila malýho Ivana ruštinu a takhle jsme se poznali. Já mám od něj, jako od starého Ivana, pár fotek a hokejku jsem dostal a byl jsem samozřejmě v 7. nebi.
4: No, to je jasný. No. Nutno dodat, že ty tvoje studia a proto máma učila ruštinu, byly za hlubokýho to tánče, že jo?
5: No,
4: to
5: přesně prostě, tak. No.
4: Máme
5: přesně
4: nějaký tak. 70. roky, takže...
5: To byly 70. let. Tohleto, když učila toho malého Ivana, tak to byl rok 80, 81.
4: Jasný. No. Robert Kysela je hostem Davida Novotnýho na place.

0: repríza pořadu Na place Davida Novotného.
1: David Novotný na place a se mnou na mém place je Robert Kysela, hokejista. A mě teď zajímá jedno číslo, a je to číslo 682, a ty víš, co znamená?
2: No, to jsou moje, myslím, extraligové starty.
1: Za jeden tým.
2: Za jeden tým, ano, za Litvínov.
1: Tak, za Litvínov. Nosí se to ještě vlastně, je to takový, je to nějaký výraz něčeho. Víš co, tohle je prostě obrovský číslo, protože za sezónu je to, by to kolem 50
2: zápasů. No, je to tak nějak kolem 50.
1: Když to vynásobíš a já nejsem dobrý matik.
2: Kolem 50 a nesmíš být zraněný.
1: No jasně, když nejsi zraněný.
2: Hele, je to tak, že znám hráče, který jako i v současné době dosahují podobných čísel v nedávné době. V té době, když já jsem toho dosáhl, tak v podstatě jsem byl v tom Litvínově, jsem těch zápasů měl nejvíc a od té doby mě pár hráčů už i přeskočilo. Jo. Viktor Hýbl, Vojta Kubinčák, nejvíc myslím má ten Michal Trávníček.
1: Takže se to jako nosí a vlastně ten Litvínov je takovým nositelem toho, protože co tam máš vlastně jako jinýho dělat, když budu ošklivej na to město, jo? Protože tam jezdíme hrát tam do Citadely, do zádu, za Staďák, jezdíme hrát divadlo, jo? Takže to, jak tam přijíždíme jako nebo odjíždíme večer, to je opravdu jako ocelový město, to je kosmo, ale vy jste nějaký zvyklý a já si vždycky řeknu, co tady jasně mají ty lidi dělat. Jdou do hospody, jdou do divadla a jdou prostě sportovat.
2: No jdou sportovat, já myslím, že v tom Litvínově těch sportovních příležitostí je dneska jako docela dost. Jo. Je tam lyžařský areál na horách, jo. Jsou tam cyklistický tratě, protože samozřejmě se tam udělala spousta cyklostezek, hraje se tam docela dobrý florbal, tenis, Plíšková třeba Karolína, tam nebo obě dvě holky Plíškovic pocházejí vlastně z Litvínova, oni jsou teda z Loun, ale trénovali v tom Litvínově. Jo. Dneska už se tam hraje i ten fotbal, hraje se tam nějaká házená. Jo. Myslím, že toho je mnohem víc, než toho bylo za nás. Jo. Za nás to opravdu byl hokej.
1: OK, ale pořád mě to vlastně krouží kolem toho čísla, jestli se to cení, jestli ten zářez pro tebe vlastně je jako lichotivý, jestli seš pyšnej na to, že to tak bylo, anebo kdybys měl tu nějakou super šanci, že by si prostě řekl, prdím na nějaký rekordy, jdu
2: nosí se to, určitě se to nosí, jo, ale pochopitelně i v té době, kdy jsem to já hrál a někdo dostal tu příležitost, tak samozřejmě odešel, jo, ale těch příležitostí bylo jako hrozně málo, jo, protože když to jakoby vemu, tak nejvíc odcházejí dneska ty mladí kluci.
1: Mladí kluci, jo,
2: a vy jste odcházejí v 17, v 18, no. Jo, ale to my jsme samozřejmě měli hlubokou totalitu. Já když jsem byl na mistrovství 20, tak v podstatě skoro nikoho nedraftovali, nebo vůbec nikoho z toho týmu ze začátku nedraftovali, protože my jsme tam byli v roce 88.
1: A prostě pro ně to bylo zavřená opona.
2: Byla to zavřená opona.
1: Evropa, čau.
2: A ty hráči tam se tam skoro nikdo nedostali, jo. Jasně. To musel člověk emigrovat a to byl tenkrát Petr Svoboda. Oni by to museli ukrást. No. Jo, taky se to stalo, ale byly to prostě minima.
1: A měl jsi z toho nějaký jako mrzeníčko, nebo jako posteskl jsi si někdy?
2: Tenkrát ani ne.
1: Tenkrát prostě ne.
2: Ne. Tenkrát jsme byli rádi, že hrajem třeba za ten nároďák a že můžeme jet i do toho Ruska jsme měli, vlastně my jsme měli mistrovství světa tenkrát v Moskvě.
1: Jo, těch mladáků, to byly těch mladáků,
2: přesně tak, těch mladáků. No a potom samozřejmě už se to trošku začalo otvírat, ale už za těch komunistů my jsme jako ty sportovci, tak jsme měli umožněný už výjezdy do Švýcarska, do Švédska.
1: Jo,
2: takže člověk
1: byl rád, jak to venku vypadá.
2: No, my jsme věděli, jak to vypadá aspoň, přesně.
1: Tvůj idol hrál v Kanadě, hrál za ten Vancouver a já tě nechci trápit samozřejmě, jo, ale si nemáš někde nějaký škrábaneček toho, že prostě měl jsem na to. Vím, že jsem na to měl, teď prostě jsem hokejka a jsem dobrá hokejka, teď jsem reprezentoval, teď jsem prostě tolikrát jako vyhrál a nemám ten zářez takovej ten NHL.
2: No, samozřejmě, že každý hráč, který je mladý a který prostě hraje nějakou hráčskou kariéru, tak by to zkusit určitě chtěl, jo. Ale myslím si, že přeci jenom ty kluci, co v té NHL jsou a byli, tak byli výkonnostně ještě o trošku dál než já.
1: Si to fakt myslíš?
2: Myslím si, že jo.
1: Já mám úplně jako přesvědčení, že by si
2: byla prostě možná sezóna jedna, kdyby mi třeba někdo dal čuchnout.
1: Takže
2: bych si to zkusil a myslím, že za rok bych byl zase zpátky.
1: A bylo by tě asi jedno, nebo máš nějaký, preferoval bys nějaký tým tam za mořem? Bylo by to třeba kanadský tým radši než?
2: Já když jsem byl mladý kluk, tak ono těch týmů bylo daleko míň. Mm-hmm. Jo, takže pro vlastně všechny kluky byl modlou vlastně Montreal. Jo. To byl
1: klasika.
2: V těch Čechách byla klasika Montreal, nejlepší jakoby historický mužstvo.
1: To je Big Six, prostě ty zakladatele.
2: Přesně tak. Jo, a dneska mám kluky dva, který teda jeden studuje medicínu už a hraje jenom takovou, řeknu, výkonnostní, nebo sice profesionální, ale výkonnostní soutěž druhou ligu. Jo, ten druhý je malý, ještě tomu je 12, tak ten hraje v Žákách v Litvínově, ale tak ty se vidí trošku v Pittsburghu, protože tam samozřejmě byl Jarda Jágr a teď je tam Crosby a prostě to je...
1: Těch men je nespočet a těch vzorů, McDavid, Edmonton a tak dále.
2: Malej ten má možná radši než Crosby, tak má pastu.
1: Vidíš to.
2: No, to máme doma to. Boston. Pastu. Všechno Boston. Máme Boston.
1: A jsou to i docela příjemný barvy, ne?
2: No jasný, ten jasný. Ty litvínovský drezy původně ty bílý byly podle bostonských.
1: Jo, jestli to není obráceně. No, uděláme to podle Litvínova. Robert Kysela, jeho stav Davida Novotného na place.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Repríza pořadu na place Davida Novotného.
1: David Novotný na place a se mnou na mém place je Robert Kysela, hokejista. Mně to nedá, já jsem Spartan samozřejmě a viděl jsem na vlastní oči, byl jsem na stadionu tenkrát, když si mrsknul Petrovi Břízovi, ten tvůj slavnej. Je to takový podobný, jako jsme už probírali toho Tondu Panenku a jeho Dloubáček v Bělehradě. Je to taková podobná vyčuranička a přitom vlastně takovej ekvilibristický kousek a chce to mít, co to chce mít, jako fištróna, štěstíčko, náladu, bejt psychicky v pohodě, že když to dáš, tak je to hotový a tyhle ty všechny věci
2: jo, se musí sejít. Já myslím, že nejdůležitější je drzost. Jo.
1: Drzost.
2: Protože je to jako, myslím si, že to je tak nečekaný pro toho brankáře, že se mu to strašně těžce chytá. Hmm. Jo. Člověk to samozřejmě musí umět, takže to trošku natrénuješ.
1: Zrutinovaný malinko.
2: No, musíš to mít malinko zrutinovaný, ale když vidím dneska, co ty hráči umějí, s tou hokejkou, tak jako to je úplně, dneska je to mnohem dál, jo. Ale je to i kvalitou těch hokejek, jo. Já samozřejmě, a to nechci se chválit, ale dělal jsem to s dřevěným polenem. Oni mají dneska všichni kevlarový prostě hokejky, jo, který jsou jak nůž, který ti odříznou ten původ ledu, tak jak potřebuješ, jo. Myslím si, že pro nás to bylo těžší tenkrát, ale je to, myslím, že jo, hlavně o té drzosti. Jo? Že
1: trefil si šíbu a strašně si mě zklamal a naštval samozřejmě.
2: No, jako to je život.
1: Ale ještě si měl na hokejce prej jako napsáno?
2: No, měl jsem tam napsáno Bříza, to jsem si samozřejmě tam udělal, abych toho Petra trošku jako vyhecoval, jo, a to.
1: A myslíš, že on to viděl cestou, jako že stihnul si přečíst, jako že napsali na tvý holi?
2: Já
1: ne,
2: nevím.
1: Takže jsem mu to musel ukázat až potom.
2: Až potom. Myslím, že to neviděl.
1: Jo,
2: ale jako určitě chvíli se mnou i nemluvil, jo, ale...
1: Jako fakt jste o tom, jako...
2: No ne, tak...
1: Měli jste nevraživost mezi
2: no,
1: sebou.
2: No, protože samozřejmě to udělali novináři, že jo, novináři. O tom všude psali, jo, a teď samozřejmě jako pro toho Petra to bylo, že jo, byl to gólman z nároďáků.
1: Je šipný chlapy, klasika, to je úplně jedno,
2: byl to normální chlap,
1: jo,
2: tak chvilku se na mě mračil, ale dneska už jsme kámoši zase, takže v pohodě.
1: Už jste kámoši, jo, tak to má být.
2: Po 25 letech v podstatě, ono je to 25 let tohle.
1: Tohle je 25 let.
2: To byl rok 2001.
1: Jasně, že... Ještě ve starých Holešovicích.
2: Ještě ve starých Holešovicích, přesně. Mm. Ale my jsme teda ten zápas vyhráli na ty penalty, 2-1. Jo, ale pak jsme...
1: Já myslím, že byla rozhodující, ne, ta tvoje?
2: No, nebyla.
1: Ještě jel náš.
2: Karel Pilař a ten dal druhý gól a Sparta dal jenom jeden, takže jsme vyhráli 2-1 na penalty, ten zápas, ale nakonec tu celou sérii jsme vypadli s ním. Bohužel, no. Ale to je přesně ono, to už dneska nikdo neví.
1: Jasně, ale pamatuješ si
2: každý pamatuje.
1: Tuhle tu jednotlivost, když to prostě, abych vám popsal ten gol, tak prostě ty jako pravorukej, nebo hraješ na pravou, hrál bych na jeho, ale že hraješ jako na pravou stranu, tak jsi to vlastně udělal jako tu finesu, co dělá Pasta docela často, ne, myslím, i jako zblízka v brankovišti, on to tam jako, že to dal...
2: No, už to dalo spousta kluků. Tomáš Hertl to dal v NHL přece.
1: Za nohou taky taky šíbu, viď, dával.
2: Tento taky.
1: To je docela těžký trefit šíbu, takhle prostě zahaxnou.
2: Ale já myslím, že ne, já myslím, že hele, po těch, já nevím, 25 letech, co hraješ hokej, tak už tu hokejku ovládáš, jak, to už je že rutina
1: ten,
2: prostě.
1: Je to o tom, že ten gólman v tu chvíli vlastně hlídá ramena, protože to se říká, že jo, ty, když útočník mate, jako dělá jde na trestný, nebo má solo nájezd, tak prostě hejbne ramenama. A ve chvíli, kdy se mu podaří rozhejbat brankáře, tak už má napůl vyhráno, pak už prostě má na výběr, jestli dokončí backendovej blafák, forehandovej, nebo to prostrčí mezi betonky, takhle. A když vlastně těma ramenama nikam nehneš a dáš si to za nohu, tak on tam prostě vlastně jako stojí a čeká jako bejk na porážku. A tu šíbu po té, to bylo, musí to jít na vyrážku, ne.
2: Na lapačku.
1: Na lapaci, lapačku. Tak ji nechá svěšenou někde dole.
2: No,
1: a to je ten problém a to je ta vaše šance nebo šance tohohle nájezdu.
2: No, je to tak, no. Musím říct, že dneska i ty golmani jsou jako ještě zase na daleko větší úrovni, než to bylo za nás.
1: Jasně.
2: Mají lepší výzbroj, větší, širší.
1: Jsou větší, no, to je pravda.
2: Je to, ten hokej jde dopředu prostě. Tak jako se zlepšují ty hokejky a díky tomu i ta střelba, jo, tak se zlepšují i ty golmani v té výzbroji. Jo, já když vidím, kolikrát v čem ty naši golmani chytali, tak ty by dneska dostali 10 gólů za ten zápas. Jo.
1: Protože by byli prostě menší.
2: Jsou
1: uší,
2: menší, mají uší betony.
1: Viděl jsem, jo, je to tak.
2: Je to tak, no.
1: Ale vidíš, to jsem se tě chtěl zeptat, ty hokejky ale strašně praskají, teď jako, jak je to ze tří části nebo kolika? A ty rozhodčí vyhodějí za to, že jemně sekneš a ona se zlomí a už je to, no, už tak, to rovnou dvě minuty. Když jsme mluvili o tom, jak se zlepšuje materiál, tak tohle zrovna mi úplně jako nepřijde.
2: On, ideální. On se samozřejmě zlepšuje tou kvalitou, tím provedením a tím, ale ten materiál je jako špičkový, ale je křehký, jo? Ty kevlarový hokejky. Hele, já měl hokejku dřevěnou a to, když mi do ní někdo najel bruslí, kopnul mi do toho, tak mi tam vyštíp třísku a nic se nedělo.
1: No on,
2: ale dneska, jak přeruší to vlákno, tak ta hokejka praskne. Normálně praskne.
1: Přesně,
2: zlomí
1: se
2: mi zdá, uletí,
1: že toho je strašně moc.
2: No, a to moje hokejka stála 120 korun a dneska stojí 10 000 ta hokejka. Takže já bych to neměnil.
1: Jo, je mi to úplně jasný. A člověk je vždycky jako hrdej na to, jak to bylo, kdy navíc ty vzpomínky na to mládí,
2: no,
1: jsou prostě idealizovaný nějakým způsobem, je to tak. David Novotný a Robert Kysela jsou spolu na place.
3: Ahoj, zdraví vás Bára Střícová. Zvu vás na oslavy olympijského dne, které 17. června odstartuje olympijský běh na 90 místech po celém Česku. Poběžím já i moje známí a běžet může i každý z vás. Nejde o to vyhrát, stačí jen běžet. Už jen radost spohybuje malé olympijské vítězství. Motivovala jsem vás? Tak pojď. Více na webu olympijskýběh.cz.
4: Závod odstartujeme ve vysílání Radiožurnálu, kde uslyšíte i zajímavosti a reportážní vstupy z akce. To by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou CSG a Alpinepro.
5: Radiožurnál je 10:30. A zprávy s Kateřinou Sousirisovou. Prezident Petr Pavel je v Terezíně, kde začala pieta k uctění obětí nacistické perzekuce během druhé světové války. Terezínská trizna připadá tradičně na 3. květnovou neděli. Prezident navštíví taky Centrum studií genocid Terezín, kde si prohlédne stálou expozici Zločin bez jména. Při nočním útoku ukrajinských dronů zemřeli v moskevské oblasti nejméně 3 lidé. Dalších 12 zraněných je v blízkosti moskevské rafinérie. Informují o tom ruské úřady. Starosta Moskvy Sergej Sobjanin řekl, že technologické zařízení rafinérie střely nepoškodily. Poničili ale 3 obytné domy. Ukrajina pokračuje ve své dronové kampani uvnitř ruského území. Vysokým školám se nedaří naplňovat plán ministerstva školství na rozšíření kapacit. Problém s tím mají hlavně univerzity v regionech. Přijdou proto o část dotací určených na tento účel. Týká se to například škol v Ústí nad Labem, Liberci a nebo Plzni. Univerzity ale upozorňují, že počty studentů ovlivňuje i zájem maturantů o další studium a nebo výsledky přijímacích zkoušek. A řidiče čekají od pondělí další komplikace na dálnici D1 u Ostravy. Silničáři začnou opravovat most v bohumínské části Vrbice. Doprava se v místě zúží do jednoho pruhu v každém směru. Oprava má podle ředitelství silnic a dálnic trvat měsíc.
6: Sport.
5: Fotbalisté už jistě mistrovské Slávie se představí v předposledním kole nadstavby šance ligy na hřišti Hradce Králové. Zápas začne v 17 hodin, stejně jako další 2 duely ve skupině o titul. Slovan Liberec přivítá Spartu a Viktorii Plzeň čeká Jablonec. Všechna utkání odvysílá Radiožurnál Sport. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehody na D6 u Valče a na silnici 7 u Slaného. Na D6 z Prahy do Karlových Varů za sjezdem na Valeč na 83. a půl kilometru havarovalo osobní auto, provoz stál. Vrtulník už odletěl, nadále čekejte omezený průjezd, podle potřeby i zastavovaný provoz. Výraznější kolona se tam teď netvoří. Na D1 z Prahy do Brna dejte pozor za sjezdem na Sázavu na 35. kilometru. Stále stojí poruchané nákladní auto. Je zasvětelnou šipkou. chřipkou v odstavném pruhu, některá auta mírně vybočují. Na D55 z Napa jedel do Hulína u Otrokovic na 32. kilometru jel cyklista, policie ho před okamžikem zastavila, teď stojí všichni v odstavném pruhu. A na silnici 7 z Komutova do Prahy se na obchvatu Slaného na 19. kilometru srazila dvě auta, tvoří se kolony v obou směrech mezi sjezdy na Knovíz a Smečno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: V Čechách bude většinou skoro jasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a hlavně na západě místy přeháňky. Na Moravě a ve Slezsku zataženo až oblačno, na východě s deštěm i trvalejším. Teploty do 18 stupňů, na východě Moravy a ve Slezsku jen kolem 11. Tolik zprávy.
0: Repríza pořadu na place Davida Novotného.
1: David Novotný na place a se mnou na mém place je Robert Kysela, hokejista. Původně jsem chtěl mluvit o nějakých emocích, protože mě ta tvoje vyčuranost a to tvoje sebevědomí a ta drzost vlastně jako pudí k tomu, i že jsi blíženec a já vím, jaký jsem, že prostě vyhledávám emoce, že mě často jako nastartujou nějaký takový jako věci, které jsou buď drzí, anebo prostě tě vyhecujou. Jestli to máš nebo měl taky tak?
2: No určitě. Já myslím, že ty emoce člověka, akor toho blížence, tak ho provázejí celý život. Jo. A vidím to i na svých dětech, protože ty se umějí teda stekat taky.
1: A jsou to blíženci.
2: No jsou taky nejsou, blíženci. Ale... No to je pravda vlastně.
1: Tak to mají, ale tak oni to mají po genech. Oni to mají po genech.
2: Oni to mají po genech. To jsem chtěl říct.
1: Jasná.
2: To jsem chtěl říct, takže to je pravda, blíženci to nejsou, ale mají to v těch genech. No. Ale mě to teda provázelo celý život a jako dítě jsem s tím taky měl problém. Jo, to mě máma pérovala od rána do večera a pak už to samozřejmě trošku, jak člověk taky zpohodlní a zestárne.
1: Ale za co tě pérovala?
2: No tak zejména za to, že jsem se samozřejmě stekal, jo, neuměl jsem prohrát, jo. Přesně tady ty záležitosti.
1: Jsi vítězný typ?
2: No, to nevím, ale...
1: Prohrát se musí umět, ale to se naučí. Naučil ses to nakonec.
2: Pravda je, že jsem se to nakonec naučil.
1: No?
2: Jo, povedlo se mi i pár proher, ale musím říct a zaklepat, že asi v životě mě potkalo víc výher než porážek, takže myslím, že ten, kdo chce a kdo jako nechce prohrávat a možná i neumí prohrávat, takže má k tomu vítězství blíž než nějaký trouba, který mu to je jedno. Jo, takže já si na to nestěžuju a nakonec jsem rád, že jsem ty emoce do toho života pustil.
1: Hele, a byl jsi třeba, v kabině jsou různý typy hráčů, že jo, v jednom manšaftu, ty máš skoro těch 700 zápasů, to jsi byl prostě inventář. Proměňovala se tvoje vlastně taková osobnost v kabině vůči ostatním hráčům, vůči tvým spoluhráčům, jako byl jsi na začátku nesmělej chlapík, byl jsi potom prostě drzej mladík, byl jsi potom prostě zkušený tatík?
2: Dá se to tak říct. No, přijdeš do té kabiny v tom kolektivním sportu, přijdeš, tak znáš to z fotbalu, že?
1: Jasně.
2: Přijdeš tam, seš bažant.
1: Dobrý den.
2: Jo, dobrý den. Dobrý den. Jo, dobrý den, pane Linka.
1: Co pro vás jo. můžu udělat?
2: No, tak. No. Jo, takže přijdeš tam jako bažant, nosíš puky, jo, v podstatě děláš takovýho tam opravdu, bych řekl, políra, jo, takovýho nádeníka se dá říct, když se jde někam trénovat, tak neseš medicimbal, jo, a tak dále, a tak dále. No, pak když tam přijdou další mladší, tak už si tak jako začneš hele, seberte to, hoši. Jo?
1: Už je to na vás.
2: Už na to jenom dohlížíš.
1: Jasný.
2: Jo? No, pak samozřejmě, jak čím seš starší a čím víc těch zápasů tam máš odehraných a čím seš tam úspěšnější a váženější, tak samozřejmě se začneš stávat tím mazákem a začneš rozdávat ty úkoly a takhle to funguje, ale to funguje v těch kolektivních sportech všude.
1: A je to furt tak? Máš takovej pocit? Protože teď je vlastně jak se ty generace jmenujou Alfa a Z a Snowflakes.
2: No, tak...
1: Jestli prostě víš, co jim na ty hlavinky pochrumaný nemůžeš tolik jako šahat, tak vlastně ta hierarchie, taková ta vojenská, ta mazácká šatna už prostě třeba na ně jako nemusí být to ono, že se ti přihroutěj a že to jo.
2: No tak i v těch sportech. Řekl bych, že to máš pravdu, jo? že v posledních jako letech vidím, že ty kluci, protože i trénuju malý kluky v Litvínově, takže jsou jakoby psychicky méně odolní.
1: Jsou labilnější.
2: No. Jsou takový labilnější a i mezi sebou nemají tu hierarchii takhle vybudovanou. Jo. Je to každý týden jinak.
1: Ono se to nenosí prostě. No.
2: Už to takhle nefrčí. No. Máš pravdu, že a hodně v tom udělala ta vojna, kdy v podstatě si šel, já nevím, v 18 na vojnu, tam si přišel a tam si v podstatě rok si tam dělal opravdu sluhu.
1: Jo,
2: a pak za rok si to zase schladil na těch bažantech, který přišli potom. Jo. A to dneska ty kluci už neznají a já kolikrát jim říkám, ty bys potřeboval vojnu jak sůl.
1: Měl jsi ty v kariéře nějakého odskočeného mladíka bažanta, který by vlastně rovnou byl jako vážený, jo? Že to byl prostě takový skokan, který byl ty brďo, tak tomuhle ten nemusí nosit puky, to je prostě hold frajer, to se nedá svítit.
2: No, jako odskočenýho bažanta, odskočený bažanty bažanti byli, ale musím říct, že puky nosil i Robert Reichl, jo? Kapitán národňáků.
1: Vidíš, to jsem chtěl slyšet.
2: Já nevím, třínásobnej nebo trojnásobnej mistr světa, olympijský vítěz, jo? A přesto ty puky nosil. Jo?
1: Jako na ledě dobrý, Robiku, ale prosím
2: přišel
1: tě,
2: 17,
1: máš ten věk na to, nedá se svítit.
2: Jako blbý je to, že puky jsme sbírali spolu, jo? Protože já tam byl druhý nejmladší.
1: Jo,
2: takže,
1: dobrý, to je v pořádku.
2: Takže vždycky bylo řečeno, bažanti, seberte puky. Jo? Oba jsme měli takový ty koší tenkrát.
1: No, oba Roberti.
2: No, oba Robertové. No,
1: jasný.
2: Jo, takže, ale on byl samozřejmě, ten Robert byl už od malička, od těch mládežnických kategorií úplně někde jinde, než ty ostatní hráči. No. Takže byl odskočený, ale přesto se mu tohle to nevyhnulo a prostě prošel si tím a myslím si, že dneska i on je trenér.
1: Jasně.
2: A i on jakoby respektuje, že prostě ten mazák má v tom týmu nějaký slovo a ty bažanti prostě by měli poslouchat a dbát toho, že je to nějaká osobnost, kterou je potřeba respektovat.
1: No. Robert Kysela je hostem Davida Novotného na place.
8: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Repríza pořadu na place Davida Novotného.
1: David Novotný na place a se mnou na mém place je Robert Kysela, hokejista. Podíval bych se s tebou do repre. My jsme naznačili Moskvu teda, nebo jste byli v jiném ruském městě?
2: Ne, byli jsme v Moskvě, ale to byly dvacítky, to jsme byli dvacítky. Junioři vlastně ještě.
1: Jasný. Prostě si chyt Moskvu. Nedá se jít dělat, je to 88.
2: 88.
1: Vlastně,
2: to byla ještě tvrdá Moskva.
1: To byla ještě...
2: Jsme dokonce i v mauzoleu, jako delegace, šli jsme dopředu.
1: Narodem náměstí si prohlédnout V.I. Lenina. No, tak výborně. A ten zážitek tady z toho je, vy jste nebyli neúspěšní, ne? Nebo jak...
2: No, hráli jsme docela dobře, porazili jsme Američany asi 11-2, prohráli jsme vlastně s Kanadou, s Rusama, remizovali jsme se Švédama, hráli jsme o třetí místo s Finama. Potřebovali jsme vyhrát a ve finále jsme skoro vyhráli, ale nakonec jsme dostali snad do prázdný brány gól na 2-1. Bohužel jsme medaily neměli.
1: To ještě bylo každý s každým. Jak se dohraje, tak se dohraje.
2: To bylo každý s každým a bylo tam jenom 8 týmů. Byla to taková vyšší kvalita.
1: A míci ještě neměli tu prestiž. Celých těch. Jako to. No. Ale byli jste tam dobrý mančaft. Ty jsi tam nebyl se špatnýma. Byl jsi tam se zajímavýma jménama.
2: Byl tam Robert Reichl tam se mnou byl. Byl tam, ty kluci většinou pak všichni hráli extraligu nebo se prosadili i v NHL. Byl tam Petr Hrbek tady ze Sparty.
1: Jasný.
2: Byl tam Zdeněk Cíger ze Slovanu, to ještě byl samozřejmě československý národňák.
1: No,
2: byl tam Roman Horák z Budějovic, že jo, Krajan, a mladý jeho je teď Spartan, takže co si budeme povídat. Jo. A pak tam byli kluci z Moravy, ze Zlína tam byli dva kluci, byl tam ten... Mimochodek, ten pak hrál v nějakém filmu taky, malý velký hokejista.
1: Kolegáček.
2: Takže jako dobrý. Většina těch kluků potom skončila v extralize. Ruda Pejchar v Plzni chytal, že jo, ten byl
1: jednička. A to byla jednička na tomhle Pejchy.
2: Takže to je super. Jako dobrý, no.
1: A dospělácká repre, protože tohle je tvůj zářez jako mlaďáků.
2: No tak dospěláckou repre jsem měl jednak vlastně taky ještě za Československo. To jsem byl právě s Petrem Řízou. Jsme byli na nějakým Deutschland Cupu.
1: To jsi si ho ještě nepsal na hokejku. A byli jste mý kamarádi.
2: To jsme byli velký kamarádi, protože Petr byl chytrej kluk.
1: No, jasný.
2: A tak to. Takže to jsme byli opravdu velký kamarádi a tam jsme byli na Deutschland Cupu, to už si ani nepamatuju, jak to, ale tenkrát to trénoval Ivan právě se Standou Neveselým a s Valtrem.
1: To si pamatuju, že bylo něco takový jako Deutschland Cup.
2: No, to byl takový předchůdce těch Euro Hockey Tour, jo.
1: No jasně, my jsme snad něco měli? Ne, neměli.
2: Ne, my jsme podle mě tenkrát neměli nic. Byli Izvěstie a byl ten Deutschland Cup třeba.
1: Ještě nebyl Globen ani, jo?
2: Ne, to ještě nebylo.
1: Dobře, no, tak chápu.
2: To byl 91. rok.
1: Jasně.
2: No a pak jsem vlastně v 96.
1: Ano.
2: Jsem byl ve Vídni.
1: Ano.
2: Jo, to byla moje nejlepší sezóna, asi se mi povedla. Litvínov jsme hráli finále se Vsetínem.
1: Ano,
2: tam nás
1: ale neúspěch,
2: tam nás
1: protože tam to bylo nabušený.
2: To bylo hodně nabušený. My jsme první zápas
1: vysoký Jalovec a Lapač. Jo, jasně.
2: 2-1 ve Vsetíně jsme vyhráli první zápas.
1: A slavilo se.
2: Ale pak nás smázli další 4 zápasy za sebou. Tam prostě bohužel jsme na to neměli. Ale ta sezóna byla dobrá. To jsem snad dokonce měl i, že jsem
1: asistent.
2: Vyhrál. No, bodování jsem snad vyhrál v tom. Měl jsem stejně bodů jak Láďa Růžička. Měli jsme
1: super.
2: 70 bodů. Jo. A na základě toho jsem samozřejmě byl i na těch jednotlivých, to už právě byl Globen a myslím Karjala, že byla, takže to jsme byli na těch. No a po tom finále vlastně mě ten Bukač, který to trénoval, Luděk Bukač, mě jakoby pozval do toho kempu před mistrovstvím a tam jsem měl obrovskou výhodu, že jsem právě toho svého spoluhráče z Litvínova, bývalýho Roberta Reichla, jsem tam měl jako kapitána, který samozřejmě se mnou chtěl hrát, protože jsme spolu v Litvínově hráli
1: na 20.
2: prakticky naslepo.
1: Jasný.
2: Jo, a musím říct, v té době, když začalo to mistrovství, jelo se do Vídně, jo, tak jsem ještě nebyl na soupisce a čekalo se, jestli vypadne Pittsburgh a přijede Jágr. A Pittsburgh postoupil, takže Jarda nepřijel, takže jsem vyběhl, asi třetí zápas to byl.
1: Jasně.
2: No a už jsme to dohráli a tam právě pak jsme se dostali do toho, že jsme byli tři Robertové z Litvínova, Reichl, já a Robert Lang. A hráli jsme vlastně spolu v Lajně i to finále. Takže dobrý, Lang dal 2 góly a Martin Procházka to pak rozhodl.
3: No vidíš, a Martin Procházka. A to nás navede na Kladínko a o tom teda za malou chvilinku. David Novotný na place a Robert Kysela jim hostem.

0: Repríza pořadu na place Davida Novotného.
1: David Novotný na place a se mnou Robert Kysela, hokejista. A my jsme se dostali do Vídně 96 a dostali jsme se i ke kamarádům a k těm třem kamarádům Robertům, co jste spolu hráli v Lajně. Jenom jsem chtěl podotknout, že to musí být strašlivá výhoda pro trenéra, když to takhle má postavený.
2: Konkrétně v té Vídni se to ukázalo, že tam byli ty tři Kladeňáci, no. My tři Litvínováci, takže ty hráči spolu mají nějaký vztah. Některý to hrajou naslepo. Jak říkali Blue Line, že jo, všichni tři ty Kladeňáci, ty to opravdu hráli na slepo, ty už spolu hráli jako od malička, oni byli stejný ročník vlastně, nebo podobnej, takže spolu hráli v těch mládežnických kategoriích a ty to fakt hráli na slepo.
1: Ale skamarádili jste se i s Martinem Procházkou? Ty se skamarádil s Martinem Procházkou a já jsem dostal za úkol od Franty Kuny, že si mám zeptat na prátr. Máš pocit, že víš, o čem mluví?
2: Ne.
1: Nemáš pocit. Vy jste tam zlobili?
2: No, my jsme tam trošku jenom. Jsme tam blbli, no. Tak bylo to prostě, jak byla pauza, tak jsme letěli do Prátru.
1: A... No a co tam, jako větrat ruský kolo a nebo popadnout džber a prostě?
2: Ne, no tak nějaký pivo jsme si tam dali. A samozřejmě jsme se tam až přejedli, se dá říct.
1: Jasně.
2: A pak pochopitelně ty atrakce všechny do toho a ty horský dráhy a nebylo nám úplně dobře z toho.
1: Jo, takhle. A pan trenér se o tom dozvěděl, nebo jste byli
2: myslím si, že nám i jako vyčinil za to, jo.
1: Bylo káráníčko,
2: no,
1: jo.
2: Bylo káráníčko, no.
1: A dozvěděli se to i pisálci tady u nás třeba, protože mě to jako nějak jako nepro...
2: To nevím, ale
1: mě to nějak neproniklo.
2: Už si to nepamatuju, možná radši, ale...
1: Nepříjemný věci se vytěsňujou.
2: Ty se rádi zapomínáš.
1: Ještě mi řekni, prosím tě, stihnul jsi jako manažer Litvínova vlastně jeden titul?
2: Litvínov jiný neměl, takže...
1: No právě.
2: Ten jediný.
1: To by se to nepodařilo vlastně jako mladíku, jako hráčovi, jako potom, a potom se ti to podařilo vlastně v toho, chutná to taky nějak jako...
2: Ale nebo výborný, to musím říct, že to byla skvělá atmosféra a je to, já myslím, že to je, radost je stejná, jako když jsi hráč, ale nervy jsou to daleko větší.
1: Nekecej.
2: No, ale nejhorší nervy teda musím říct.
1: Opravdu stejná, jako když jsi hráč, jo?
2: Jo. To je fakt jako dobrý.
1: S čistým svědomím to můžeš říct.
2: Seš součást toho klubu, jo, toho týmu, ty hráče si vlastně přived. Já je tenkrát přived z Ústí, protože já dělal předtím manažera v Ústí. Jo, takže to byly takový moje děti. Dost těch kluků jsem opravdu přived do toho Litvínova. Ale nervy teda musím říct, že nejhorší nervy, které existují, tak jsou v baráži. Protože v tom playoffu máš, tam jenom můžeš získat. Jo.
1: Jasně.
2: Takže chceš vyhrát, jsi nabuzený, no ale když prohraješ, no tak se houby stane, že jo? Tak si prohrál, mávneš nad tím rukou a za dva dní je to dobrý.
1: Nedá se svítit.
2: Ale ty nervy v těch barážích, jo? V tom, když hraješ od toho padáka, jo? To je šílený.
1: Co by se stalo?
2: No, jako to si neumím vůbec představit.
1: No, ale, byli jste letos třeba blízko, tak...
2: No, letos jsme byli hodně blízko.
1: Čím vám vyhrožoval, kdo, jako, že se...
2: No, takhle...
1: Nemyslím primitivy jako smrtí, ale jako, víš co, město dá ruce pryč, nebo najednou se něco dramaticky změní.
2: Ona i ta baráž tím byla trošku způsobená, jo, protože ten hokej vlastně před sezónou generální partner a majoritní vlastník Unipetrol oznámil, že po té sezóně jakoby skončí s tou podporou hokeje, takže i to byl jeden z těch důvodů, kdy ty hráči samozřejmě byli nervózní, jo, a tak dále.
1: Znejistělí,
2: jo, takže to, ale v průběhu té sezóny se pak povedlo s Unipetrolem se domluvit a v podstatě bude pokračovat jako generální partner klubu, nechce už být a majoritním vlastníkem, aby se zbavil takových těch starostí a rozhodovacích pravomocí a tak dále. Jo, ale musím říct, že opravdu teda nás podpoří a bude to pokračovat dál ten hokej v Litvínově. Ale myslím si, že kdyby se spadlo, jo, takže by prostě byl obrovský problém s tím.
1: Jo, veď.
2: Myslím si, že by ten...
1: Spousta rukou pryč
2: a myslím si, že by bylo jako na snadě kor v Litvínově v takhle malém městě. My dneska nemáme moderní halu, neměli bychom peníze, neměli bychom hráče a takhle malý region byl by obrovský problém a myslím si, že by ten hokej skončil.
1: Pár kroků zpátky, no, nebo dokonce...
2: Ten vrcholový hokej by bylo strašně těžký se tam vrátit.
1: Nastartovat zpátky.
2: No.
1: Prosím tě, ty mi řekni, kdo byl trenérem, když ty jsi byl manažérem? Litvínova.
2: Miloš Hořava. Miloš Hořava a Radim Rulík.
1: No a Radim bude trénovat teďko, nebo
2: teď bude trénovat repre.
1: No teď dobře, teď povede kluky na repre a já se tě chci zeptat na konci našeho povídání, jak dopadne.
2: Ale strašná spousta omluvenek, jo.
1: Jasně, a i z kluků ze zámoří teda asi.
2: Hlavně z kluků ze zámoří, ale i z té Evropy. Myslím si, že to měli letos ty trenéři strašně těžký, jo. A bude samozřejmě záležet na vylosování, jo. Ale když vidím třeba tým Švýcarska, Finska, jo, tak ty týmy jsou prostě jako, jsou zvučnější v jménech.
1: Na papíře.
2: Četce, že Radim vsadil na mladý, dravej tým, který prostě takovej by mohl hrát jakoby rizikový hokej.
1: To zní dobře.
2: Takže
1: zní to zajímavé.
2: Nechme se překvapit, vzal tam spoustu mladých kluků, pár nováčků. Jo. Hele, v tom hokeji, já když to vidím takhle zpátky, když si promítnu tu kariéru, tak je všechno možný. Příklad jeden za všechny, naše dvacítka, jo, a i ten náš olympijský tým na té olympiádě, jak to ten Radim sestavil, tak my jsme málem tu Kanadu vyřadili. Měli jsme ji vyřadit. Tam jsme měli prostě ty dva góly na hokejkách.
1: Bylo
2: bohužel
1: to
2: nedopadlo, jo, ale mohlo to dopadnout. A papírově jako by tomu nikdo, na to by nikdo nevsadil.
1: Je to tak.
2: Je to tak.
1: Roberte, držím ti palce v Litvínově, aby se tam nestalo nic dramatického, co by tě mohlo nějak zklamat. Pozdravuji samozřejmě paní, pozdravuji všechny blížence, svoje kluky a děkuji ti za hezký povídání.
2: Jo, tak jo, naschledanou.
1: David Novotný na place, se mnou byl Robert Kysela.

0: Tohle byly Oasis ve vysílání Radiožurnálu Sport, na které vám teď ve spolupráci s Radiožurnálem nabízíme zprávy.
1: Radiožurnál 11 hodin. Zprávy má Kateřina Caussidisová.
2: Pilotní provoz zvýšené rychlosti na 150 km na dálnici D3 prodlouží ministerstvo do konce roku. Německý Forchheim evakuoval skoro 30 000 lidí kvůli zneškodňování bomby z druhé světové války. Fotbalisté Sparty nastoupí v lize v Liberci. Slávii přivítá Hradec Králové. Omezení brzdí provoz v Praze v Liberecké ulici směrem do centra. A v Čechách bude většinou skoro jasno, na Moravě a ve Slezsku zataženo až oblačno, na východě s deštěm a teploty do 18 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Ministerstvo dopravy prodlouží pilotní provoz se zvýšené rychlosti na 150 km za hodinu na části dálnice D3. Na úseku mezi Planou nad Lužnicí a Úsilným stát testuje rychlost vyšší než běžnou 130 od října. Aktuální maximální rychlost podle počasí určují dopravní značky. Podle mluvčího ministerstva dopravy Františka Jemelky bude testovací provoz pokračovat do konce roku.
4: Pro odpovědné rozhodnutí potřebujeme delší a reprezentativnější sledování v různých ročních obdobích. Dálnice D3 je například jednou z důležitých tras směrem na letní dovolené do Středomoří a právě v létě zde tak můžeme čekat silnější dopravní toky.
2: Kvůli nálezu bomby z druhé světové války v německém Forchheimu se z oblasti muselo evakuovat až 30 000 lidí, informuje o tom agentura DPA. Podle sdělení města Pumu ováze téměř 2 tuny objevili dělníci během stavebních prací už ve středu. Evakuace lidí v okruhu 1,5 km od nálezu tak byla v plánu dopředu. Pyrotechnici by měli bombu zneškodnit během dneška. Vodohospodáři v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku řeší nepovolené vypuštění ryb do místního zámeckého rybníku. Podle zástupců agentury ochrany přírody a krajiny můžou ryby ohrozit tamní obojživelníky. Pokračuje vodohospodář agentury Tomáš Mastík.
5: Nelegálně vysazené ryby například požírají vajíčka nebo půlce chráněných obojživelníků, případně při hledání potravy a rytí do dna ničí vývoj vodních rostlin. Jde spíš o to, že u těch nově obnovených rybníků se snažíme obnovit jakýsi vodní režim, správně nastartovat ten ekosystém a ty ryby tam na začátku nemají co dělat. Pro jeho správný vývoj je potřeba, aby ten rybník první 2 roky byl bez obsádky.
2: Kdo ryby do rybníku vypustil, není jasné. Pokud se je nepodaří vylovit, budou muset správci zámku rybník vypustit. Pražští silničáři zítra začnou rekonstruovat křižovatku mezi Ďáblickou a Žernoseckou ulicí. Musí opravit její povrch a také vyměnit poškozené obrubníky. Práce potrvají 10 dní a řidiči by měli počítat s omezením, říká mluvčí technické správy komunikací Barbora Lišková.
6: V místě, kde se stýká křižovatka Ďáblická a Žernosecká, bude zúžena na jeden jízdní pruh a doprava zde bude řízena kyvadloby.
2: Řidiči, kteří pojedou ve směru na Kobylisi, budou muset křižovatku objet přes Střelničnou ulici. Omezení se dotkne i některých autobusových linek.
7: Sport. Fotbalisté pražské Sparty nastoupí ve čtvrtém kole nadstavby šance ligy na trávníku Liberce. Tým Zlatné omezuje velké množství zraněných hráčů. Po vykonání karetních testů se alespoň do sestavy můžou vrátit Kajrinen, Martinec, Rineš a Mansverk. O situaci v kádru mluvil po úterním zápase s Plzní obránce Jaroslav Zelený.
8: Za tu dobu, co tady jsem, tak už byly takové periody, kdy se nám ty zranění nakupily, ale teďka je to teda opravdu extrém, že nikdy to asi nedošlo do toho bodu, že bychom opravdu byli jak na vesnici, že jsme rádi, když složíme tým do zápasu vůbec, takže není to samozřejmě nic příjemného. No.
7: Utkání Liberce se Spartou začne v 17 hodin, stejně jako zápas mistrovské Slavie na hřišti Hradce Králové a duel Viktorie Plzeň s Jabloncem. Kompletní program odvysílá Radiožurnál Sport. Radiožurnál nabídne vstupy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehody na D6 u Valče a na silnici 7 u Slaného. Na dálnici D6 z Prahy do Karlových Varů ke konci dálničního úseku za sjezdem na Valeč vyšetřují nehodu. Na 83,5 km čekejte omezený průjezd, jede se pomaleji, výraznější kolona se netvoří. Na silnici 7 z Chomutova do Prahy na obchvatu Slaného odklízejí následky nehody za odbočkou do Smečna a čerpací stanicí Šel po pojíždí krátká kolona. V Českých Budějovicích ve Strakonické směrem ke křižovatce Diamant se u Skonta srazilo nákladní a osobní auto. Je tam kolona na zhruba 10 minut. V Praze v Liberecké do centra je za sjezdem na prosek dopravní omezení. Uzavřený je pravý pruh, je tam kolona na zhruba 5 minut. A v Poděbradské do centra se před Harfou srazila 2 auta, provoz je

0: slabý, téměř se nezdržíte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: V Čechách bude většinou skoro jasno, během dne přechodně oblačno a hlavně na západě místy přehánky. Na Moravě a ve Slezsku zataženo až oblačno, na východě s deštěm i trvalejším. Teploty do 18 stupňů, na východě Moravy a taky ve Slezsku jen kolem 11. Tolik zprávy.
3: 11 hodin 5 minut, stále je s vámi vysílání Radiožurnálu Sport, a to v neděli 17. května. Kajakář Josef Dostál skončil na světovém poháru v Brandenburgu 6. v závodě na 500 metrů. Na rozdíl od minulého týdne, kdy dojel v Segedu 3., tak mistr světa v této disciplíně na medaily nedosáhl. Za 3. Maďarem Nádšem zaostal Dostál o 0,3 sekundy. Pochopitelně tam závodí také další čeští kanoisté a kajakáři, například Martin a Petr Fuchsovi dojeli na Double Canoe 7. v závodě na 500 metrů a stejně dopadli také Jakub Špicar a Daniel Havel na Double Kajaku. Tolik tedy vodní sporty ve vysílání Radiožurnálu Sport a za chvíli doufejme, že se vrátíme k velkému atletickému úspěchu, protože oštěpař Jakub Vadlejch na úvod sezóny vyhrál meeting v Tokiu navíc výkonem přes 85 metrů.
1: Radiožurnál Sport
4: a Martin Charvát.

0: Tohle byly Queen ve vysílání Radiožurnálu Sport. Oštěpař Jakub Vadlejch ovládl při svém vstupu do atletické sezóny závod v Tokiu výkonem 85 metrů a 24 cm. Tak daleko se za celou loňskou sezónu nedostal. A my teď vyzkoušíme spojení s Japonskem v našem vysílání. Zdravím právě mistra Evropy a olympijského medailistu Jakuba Vadlejcha. Dobré odpoledne, možná dobrý podvečer do Japonska.
1: Hezký den při posluchačům, zdravím a děkuji za pozvání.
0: Přes 85 metrů jste se dostal naposledy na olympijských hrách v létě 2024, takže předpokládám, že jste asi hodně spokojený se vstupem do této sezóny.
1: Popravdě jsem velmi spokojený, řekl bych až, že to nemohlo dopadnout lépe, je to skvělé.
0: Co stojí za tak skvělým vstupem? Zrovna samozřejmě všichni ví, že oštěpařů se ta halová sezóna úplně netýká, takže vstup do sezóny a rovnou tak daleko?
1: Tak musím říct, že mám za sebou poctivou, dlouhou, kvalitní přípravu, takže tréninkové ukazatele ukazovaly, že samozřejmě na to mám a vždycky pak závisí na daném dni, hodině, jestli se to předvede, nepředvede, a opravdu jsem se cítil skvěle už od rozcvičení a myslím si, že na tuhle sezónu se můžu těšit.
0: To zní jako, že cítíte, že tam byla ještě nějaká rezerva?
1: Tak jelikož ten závod byl vlastně v dopoledních hodinách, co pro nás není vůbec běžné, a českého času to byly skoro 4 hodiny nebo necelé 4 hodiny raní, tak opravdu si myslím, že všechno hrálo trošičku proti nějakým dlouhým výkonům, ale výkon přes 85 metrů beru všemi 10 a hurá na další závody.
0: Už z toho, co říkáte, tak mi trochu zní, že ta příprava byla opravdu velmi povedená, sám jste to naznačoval. Můžete k tomu říct nějaké podrobnosti, v čem byla tak povedená, proč si myslíte, že by to opravdu mohlo létat daleko?
1: Příprava byla povedená hlavně v tom, že tělo mi dovolilo otrénovat všechny tréninkové jednotky. Opravdu jsem nevynechal víceméně žádný trénink a všechna soustředění proběhla na jedničku. Skvělá parta kluků, trénu teďka s dvouma mladýma klukama, kteří mě tahají. Já věřím, že zase jim předávám nějakou zkušenost, takže ta synergie ve skupině je fantastická a tady to je vidět.
0: Ve vysílání Radiožurnálu Sport se bavíme s oštěpařem Jakubem Vadlejchem, který dnes vyhrál meeting v Tokiu výkonem přes 85 metrů. To naznačuje, že na Tokio máte příjemné vzpomínky z minulosti. Je to vaše oblíbené místo? Čím to, že se vám vlastně tam tak daří?
1: Je pravda, že na téhle Grand Prix jsem po třetí a třikrát se mi povedlo vyhrát, tak asi nemůžu říct jediné špatné slovo na tohle místo. Opravdu se mi tu hází skvěle, už když jsem vstoupil na ten stadion, tak na mě dýchla atmosféra vlastně nejenom těch Grand Prix, ale olympijských her, kdy jsem vybojoval taky krásné stříbrné místo a zkrátka se tu cítím dobře a Nevím, čím to je.
0: Jak fyzicky náročný byl ten samotný závod, ta samotná oštěpařská soutěž?
1: Tak jelikož bylo krásné teplé počasí, které já mám opravdu nejradši, bylo tu kolem 30 stupňů dneska a jasné počasí, tak podmínky hrály ve prospěch a náročné, myslím si, že to moc náročné nebylo. Opravdu od prvního hodu jsem cítil, že můžu hodit daleko a je vidět, že pořád s mladýma klukama můžu soutěžit.
0: Tak dlouhý hod, navíc vítězství, to samozřejmě každého naladí do sezóny. Co vás teď čeká?
1: Nejbližší závod mám Diamantovou ligu koncem května 31.5. v Rabatu, takže to je moje další zastávka.
0: Takže míříte vysoko v této sezóně v Diamantové lize, případně směřujete formu až na srpen?
1: Řekl bych, že cíl je určitě jasný, je to mistrovství Evropy v Birminghamu. Druhý cíl je nominovat se na Ultimate závod v Budapešti, který je v září a jde o to, že já loni, jak jsem byl zraněný, tak jsem nezávodil a my potřebujeme vlastně body do rankingu, takže vlastně musím objíždět tyto velké závody, abych tam měl šanci vůbec se dostat.
0: Doufám, že to na všech velkých závodech půjde přesně tak, jako to šlo dnes v Tokiu. Přes 85 metrů hodil Jakub Vadlejch a díky tomu také vyhrál v Tokiu při svém vstupu do atletické sezóny. Mockrát děkuji, že jste se spojil do vysílání Radiožurnálu Sport a ještě jednou gratuluju.
1: Tak moc děkuji.

0: 11 hodin, skoro 19 minut, tohle byly Semisonic. Vodní slalomáři soupeří tento víkend v Pražské Troji o místa v české reprezentaci. A to nás inspirovalo při výběru místa, kterému se tentokrát budeme věnovat v pravidelném nedělním povídání o sportovních stavbách světa. Zaměříme se na nejstarší umělý kanál na světě, který hostil premiéru vodního slalomu na olympijských hrách. Kde ho najdeme? To už řekne Mirko Vasič, kterého znovu vítám ve vysílání. Dobré dopoledne stále.
1: Dobré dopoledne. Je to v německém Augsburku a jestli si říkáte, že tohle město olympijské hry nikdy nehostilo, tak máte samozřejmě pravdu. Tamní kanál ale sloužil při hrách, které v roce 1972 hostil Mnichov. Jmenuje se Ice Kanál, tedy v překladu ledový kanál, a jméno souvisí s historií. Ono totiž původně šlo o koryto vybudované u řeky Lech, které v zimě odvádělo ledové kry z tohle toku. A když Mnichov získal pořadatelství olympijských her a chystal se na premiéru vodního slalomu, rozhodli se organizátoři vybudovat umělý kanál. Do té doby se totiž jezdilo pouze na přírodních tocích, tedy hlavně na řekách. Pořadatelé ale nechtěli riskovat možné problémy s nedostatkem nebo naopak přebytkem vody, a tak se rozhodli vybudovat první umělou trať pro vodní slalom. No a jako nejlepší řešení zvolili právě přebudování ice kanálu.
0: No dobře, a jak tu proměnu tedy udělali?
1: Fikaně. Nejdřív postavili model trati v poměru 1:20 a na něm zkoušeli, jak bude voda proudit. Když byli spokojení s funkčností tohohle modelu, začali tedy se samotnou stavbou. Kanál je dlouhý 310 metrů, široký 10 až 12 a převýšení od startu do cíle je 4,1 metru. Z dnešního pohledu už je zcela normální, že do betonového koryta trati umístili stavitelé překážky, které tvoří různé válce a protiproudy. V té době šlo ale tedy o světovou novinku. I z dnešního pohledu geniální je systém, při kterém se do kanálu dostává voda přímo z řeky Lech. Její průtok totiž regulují stavidlová vrata. V nově budovaných areálech pohánějí vodu zpravidla čerpadla s velkou spotřebou energie a ice kanál je tedy výrazně ekologičtější než většina těch současných kanálů. A i proto se stal tedy součástí světového dědictví UNESCO.
0: Na základě toho, co říkáš, tomu naprosto rozumím. Takže trať vzhledem k tomu, že byla pro ty olympijské hry 72, tak je v provozu víc než 50 let. Jaké velké akce hostila?
1: Kromě zmíněných olympijských her to třikrát bylo mistrovství světa. To zatím poslední přivítal Augsburg v roce 2022, tedy 50 let po dokončení trati. Dali si takový hezký dárek. Při té příležitosti se areál dočkal velké rekonstrukce. Jejím záměrem ale bylo ponechat co nejvíc z tradičního ducha tohoto místa a vizuálně zůstává kanál tedy velmi dost podobný. No, prostě zůstává podobný, no. A mezi kajakáři se tehdy na staronové trati stal mistrem světa Vít Přindiš. Důležité je taky to, že areál není otevřený jen v době závodů, protože okolo vodního proudu je prostě volně přístupný park.
0: Říká Mirko Vasič o jednom z těch nejstarších umělých kanálů pro vodní slalomáře na světě, který je tedy v německém Augsburgu. Děkuju ti.
1: Příjemný den.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

Novým trenérem fotbalistů Chelsea bude Xabi Alonso. Příchod španělského kouče na Stamford Bridge dnes potvrdilo vedení klubu anglické Premier League. 44-letý Alonso podepsal v Londýně smlouvu s platností od 1. července, a to smlouvu na 4 roky. Zlí jazykové by možná k této zpravodajské informaci dodali, jestli je vůbec nutné v Chelsea podepisovat tak dlouhou smlouvu. Každopádně Xabi Alonso i na 4 roky má. Co se týče dnešního programu anglické Premier League, tak se bude hrát celkem 6 utkání, ale ani Manchester City, ani Arsenal, kteří spolu bojují o ligový titul v Anglii, tak dnes nehrají.

0: Už skoro 100 let vysíláme sportovní reportáže.
1: Výborně, Tondo!
2: Už skoro 100 let jste s námi u všeho důležitého.
1: Nádherné, přátelé, Jirka Vřázovská je olympijskou vítězkou.
0: A platí to dál na stanici Radiožurnál Sport.
3: A je to gól! A tenhle ten sen o medaili dostává reálné kontury.
2: Ročně vysíláme stovky přenosů z nejrůznějších disciplín i nejrůznějších míst na zemi.
0: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
4: 11 hodin 30 minut. Čas zpráv a Kateřiny Caucidišové.
5: Lebku svaté Zdislavy se expertům podařilo dostat z betonu, do kterého ji zalil zloděj. Uvedla to policie na sociální síti X. Relikvie je podle nich zachovalá a teď na ní budou pokračovat restaurátorské práce. Lebku v úterý ukradl zloděj z baziliky v Jablonném v Podještědí. Policie ho chytila v pátek. Muži podle policie vadilo, že je světice vystavovaná a chtěli soukromně pohřbít. Lidé v Kyjevě budou dnes protestovat proti návrhu ukrajinského občanského zákoníku, který by podle kritiků v podstatě zakázal manželství u stejnopohlavních párů. Lidskoprávní organizace varují, že návrh může být v rozporu s požadavky pro vstup Ukrajiny do Evropské unie. A dnes je Mezinárodní den světla pro AIDS. Připomíná oběti tohoto virového onemocnění. Červeně se proto rozsvítí budovy v několika českých městech. Letos třeba Tančící dům nebo Žižkovská televizní věž v Praze a Moravské divadlo v Olomouci. Červené světlo má taky vyjádřit podporu lidem, kteří s virem HIV bojují.
2: Sport.
5: Kajakář Josef Dostál dojel šestý na světovém poháru v Brandenburgu v závodě na 500 metrů. Bratři Martin a Petr Fuchsovi skončili sedmí na double kanoji na stejné distanci. Také sedmí byli Jakub Špicar a Daniel Havel v double kajaku v závodě na 500 metrů.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážky na D10 u Bakova a na 43 u Černé hory. Na D10 z Turnova do Prahy zbystřete před sjezdem na Bakov nad jezerou na 53,5 kilometru hlásíte nebezpečnou překážku uprostřed dálnice.
7: Před 53. výjezdem leží uprostřed normálně regulárně paleta.
6: Na D6 z Prahy do Karlových Varů pomalu na konci dálnice za Lubencem a sjezdem na Valeč na 83,5 kilometru vyšetřují nehodu. Projíždí se tam pomaleji. Na silnici 43 ze Svitav do Brna za Černou horou stojí auto kvůli defektu, mění tam kolo, popojíždí tam krátká kolona, ovšem je to nebezpečné pro řidiče jedoucí z Brna směr Svitavy. Brzdí se před auty přejíždějícími do protisměru.
8: Za tou dlouhou rovinkou v tom černohorském lese ostrá levá a hned za tou levou je ta situace s těmi vozidly v protisměru, který objíždí tu překážku.
6: V Českých Budějovicích ve Strakonické směrem k sídlišti Vltava se u skonta srazilo nákladní a osobní auto, je tam kolona na necelých 10 minut. A v Praze v Liberecké do centra popojíždí kolona kvůli omezení u čerpací stanice MOL. Uzavřený je pravý pruh a zdržíte se do 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: V Čechách bude většinou polojasno, během dne postupně přechodně oblačno a hlavně na západě místy přehánky. Na Moravě a ve Slezsku zataženo až oblačno, na východě s deštěm i trvalejším. Teploty od 13 do 18 stupňů, na východě Moravy a ve Slezsku jen kolem 11. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
1: Na Instagramu je obraz.

Ale i ne kafe ve vysílání radiožurnálu Sport, když už v něm slyšíme slovenštinu, tak si připomeňme, že hokejisté Slovenska se už připravují na jejich další zápas na mistrovství světa, protože už ve 12 hodin a 20 minut, jak je ten pravidelný víkendový čas, nastoupí proti Itálii a jsou tam jasným favoritem, stejně tak v souběžně hraném utkání hokejisté Spojených států, kteří se v anglofonním souboji poměří s Velkou Británií. To je tedy blok od 12:20, další je od 16:20, kdy Švédové nastoupí proti Dánům v severském souboji a naopak ve středoevropském souboji se střetnou Rakušani a Maďaři ve večerním bloku ve 20 hodin a 20 minut, potom nastoupí Němci proti Lotyšům a Norové proti Slovincům, tedy přemožiteli českého týmu. Bohužel je to tak, k tomu se ještě v této půlhodině vysílání radiožurnálu Sport vrátíme.

0: Je tu závěrečný díl našeho seriálu o roce 1976. Před 50 lety zažil československý sport v jednom roce velké úspěchy. Fotbalisté byli zlatí na mistrovství Evropy v Bělehradě a hokejová reprezentace získala 3 medaile. Zlato na mistrovství světa v Katovicích, stříbro na kanadském poháru a stejnou medaili na úvod roku v Innsbrucku na olympijských hrách.
1: 20 hodin a 7 minut. Počúvate stanicu Hvězda.
2: A opět přepojujeme na Innsbruck dějiště 12. zimních olympijských her. Utkání v ledním hokeji Československo-Sovětský svaz vám v přímém přenosu přiblíží reportéři Václav Svoboda a Stanislav Sikmon.
3: Dobrý večer, stojíme tedy před závěrečným zápasem A skupiny hokejového olympijského turnaje Československo-Sovětský svaz. Dnes se jde o zlato a o stříbro.
4: No letíte jako blázen, když to vemete, je to 50 let, co jsem vyhrál olympijskou medaili.
5: Říkal po letech jeden z medailistů Jaroslav Pouzar. Až v posledním utkání olympijského hokejového turnaje se rozhodovalo o vítězi. Žádné play-off, skupina 6 týmů. Každý hrál s každým a vítěze ukázala na konci tabulka. Sověti i Čechoslováci porazili až do posledního utkání všechny týmy. Spolkovou republiku Německo, Spojené státy, Finsko a Polsko. Československé utkání s Polskem a výhra 7-1 se ale nepočítala. Komisaři našli v těle obránce Františka Pospíšila kodein, který byl dovolený na mistrovství světa, ale na hrách ne. Tým trenérů Karla Guta a Jána Staršího se potýkal s chřipkou, ale tahle nevědomost stála Československo po následné kontumaci body. I tak ale v uvozovkách stačilo Sověty porazit a bylo by z toho zlato. V těchto letech se sice hrálo o medaile, ale vzhledem k situaci ve východní Evropě měly zápasy i jiný nádech, jak říká tehdejší reprezentant Bohuslav Šťastný.
6: Lidi nám samozřejmě, oni to nemohli křičet na hlas, ale tak někde stranou nám to samozřejmě. Když prohráte s někým, kvůli nám to nevadil, ty Rusáky musíte porazit.
3: Vlastivě v kupočí ohrazení se pokouší rozhrát zpátky na Petra, to se podařilo. Branka ohrožena, čistá hodinina zachránila a rozhodčí ukazují, že je to branka. Ano. Po zhluku Petrov doslova protlačil kotouč mezi Holečkovou bruslí a tyčkou do naší sítě, vyrovnáno 2-2.
5: Ještě 9 minut před koncem Československo vedlo 3-2 po gólu Eduarda Nováka. Jakušev a Charlamov pak během necelé půl minuty dokázali skóre otočit i díky dvojnásobné přesilovce.
7: Na olympiádě jsem měl trošku smůlu.
5: Vzpomínal Vladimír Martinec. Z olympijských her přivezla československá výprava jednu medaili, právě tu hokejovou.
8: Krok vpřed udělali naši sjezdaři. Nepatříme k velmocem v alpském lyžování. Právě proto zapůsobilo 9. místo ve slalomu Dagmar Kuzmanové i 11. místo v obřím slalomu, které vybojoval Miloslav Sochor. V Innsbrucku jsme získali tedy jednu stříbrnou medaili a 10 bodů v konečné klasifikaci. Věřme, že na zimních olympijských hrách v roce 1980 budeme úspěšnější.
5: Jenže nebyli. Na zimních hrách v Lake Placid 1980 získala medaili jen Květa Jeryová, bronz v běhu na lyžích na 5 kilometrů. Hokejisté nepostoupili mezi finálovou čtyřku a skončili pátí. Vyhráli domácí Američané s týmem hráčů z univerzit. Dodnes je to označované jako zázrak na ledě. František Kuna, Radiožurnál.

Ve 11:45 se na radiožurnálu Sport pojďme udělat takový přehled, o co se dnes bude hrát v jednotlivých evropských fotbalových soutěžích, tedy pomiňme tři zápasy české skupiny o titul, jenom připomenu rychle, v 17 hodin Hradec Králové, Slavia Praha, ta je jistě první, Slovan Liberec, který je jistě šestý proti jistě druhé Spartě Praha a Viktoria Plzeň, která je jistě třetí proti Jablonci. Jde o to, jestli Hradec Králové v té nadstavové části skončí před Jabloncem, potřebuje k tomu více bodů, protože Jablonec, kdyby byla rovnost bodů, tak byl na tom lépe po základní části, aktuálně Hradec čtvrtý o bod před Jabloncem. Ale my pojďme opravdu do Evropy. Začneme u Anglie, kde se dnes podobně jako ve většině evropských soutěží, těch elitních, hraje předposlední kolo. O tom, že dnes nehrají Arsenal a Manchester City, kteří jsou od sebe dva body a dva zápasy, oba dva mají dokonce, tak o tom už jsme mluvili. Oba dva se představí v dalších dnech. City bude hrát pozítří a Arsenal zítra. Nastoupí Manchester United, který až ale dopředu ví, že skončí na třetím místě. To je ten nejlépe postavený cekelek v anglické lize, který dnes bude hrát ve 13:30 proti Nottinghamu. A představí se také West Ham, který naopak na opačném pólu tabulky se snaží dostat ze sestupové 18. příčky, respektive barážové 18. příčky, jak to je v Anglii. Co se týče West Hamu, tak ten má jedinou možnost dostat pod sebe Tottenham, protože více bodů než 6 získat nedokáže a 7 bodů daleko je před ním zmíněný už Nottingham. Takže West Ham dnes hraje o to, aby se dostal přes Tottenham, potřebuje na něj získat 2 body. West Ham dnes hraje od 18:30 na hřišti Newcastle. Když se přesuneme do Francie, tak tam je situace v čele tabulky také jednoznačná. Jistý titul už má Paris Saint-Germain a Racing Lens ví, že skončí na druhém místě, ale Lyon s Adamem Karabcem a hlavně Pavlem Schulzem v poslední době stále bojuje o třetí místo, ztratil ho v minulém kole, kdy prohrál na hřišti Toulouse, no a dnes Lyon se pokusí vrátit na druhou pozici. Ve Francii se dnes hraje poslední kolo, shodný start zápasů v 21 hodin, Lyon má těžký los, doma sice hraje, ale proti už zmíněnému druhému Racingu Lens, zatímco Lille je na svém stadionu a hraje proti Auxerre. Lille má o 1 bod více než Lyon. Co se týče italské série A, tak tam je také jisto, že mistrovský titul získá Inter Milan, má krásný 15-bodový náskok před Neapolí. Nicméně Neapol ještě nemá jisté, že skončí na druhé pozici a dnes se hraje v Itálii trochu netradičně velká porce zápasů od 12 hodin. Právě Neapol, která v poslední době trochu klopítá, bude hrát na hřišti Pisy za těch zmíněných zhruba 11 minut a také Juventus od 12 hodin se představí doma proti Fiorentině. Juventus z třetí pozice na druhou Neapol ztrácí 2 body. Rychlý pohled také do Španělska, kde je ta situace nejvyrovnanější ve středu tabulky, že Barcelona má titul, už víme, druhý bude Real Madrid, to je také jisté, ale co se týče středu tabulky, tak mezi 18. Majorkou, která je na sestupových příčkách, a 8. Realem Sociedad, který stále hraje o evropské poháry a reálně by do nich postupoval, tak mezi sestupem a evropskými poháry je pouhých 6 bodů, což je přesně to, co se dá pokrýt v následujících 2 zápasech, které ve Španělsku zbývají, takže týmů, které se do toho mohou zapojit, je opravdu velká spousta.

0: Ještě jednou otočíme pomyslným nožem v ráně českých hokejových fanoušků. Národní tým prohrál na mistrovství světa se Slovinskem 2-3 v prodloužení. Po úvodních dvou duelech tak mají čeští hokejisté ve skupině ve Friburgu místo 6 možných 4 body. Českou reprezentaci dokázal zaskočit tým, který se v posledních letech pohybuje na hraně elitní skupiny zemí pro světový šampionát.
1: Tenec je sám na Pavláta, Machovec versus Pavláta, je gól. Machovec překonává Pavláta střelou nad jeho lapačku. Slovinsko tak poráží poprvé v historii český tým na mistrovství světa, a to 3-2 prodloužení.
2: Je to těžký tady ty zápasy, vždycky je lepší, když máte hodně zákroků, takový i ty zadarmo zákroky.
3: Po dvou třetinách, kdy jsme měli střely na bránu 34-2 v situaci 5-5.
4: Navazuje na debutujícího brankáře Dominika Pavláta trenér Radim Rulík. Češi si v zápase na rozdíl od soupeře nepomohli přesilovkou. Museli skóre otáčet, což se sice povedlo, ale v závěru Slovinci vyrovnali na 2-2. Na ledě u toho byli v českém dresu třeba Hronek a Chmelař z NHL. Další se zkušenostmi z nejlepší ligy světa, jako Kempný, Sedlák, Červenka nebo Kubalík. K tomu mistrovská část Party z Pardubic. Slovinci složili tým přesně z poloviny z hráčů Olympie Lublaň, včetně rodáka z Mostu Lukáše Horáka se slovinským pasem. K tomu najdeme v sestavě i obránce z prvoligové Třebíče. Před dalším zápasem turnaje se teď bude hodit den bez utkání. Pokračuje útočník Matyáš Melovský.
5: Určitě, myslím si, že trošku zase resetujeme tu hlavu a připravíme se na Švédy a možná je dobře, že jsme dostali od těch Slovinců trošku facku, aby jsme se trošku probudili a zařadili na vyšší obrátky do dalšího zápasu.
3: Úplně s tímhle tím útočným pásmem, že tam musíme něco změnit, to si řekneme, že s tím úplně úspěšný nebudeme.
4: Říká trenér hokejové reprezentace Radim Rulík. Příštím soupeřem národního týmu budou v pondělí večer Švédové. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.

Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci? A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, střecha Tondach, dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka a podlahové topení Pipelife. Pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a registrujte se ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Nepromeškejte svou šanci a registrujte se ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.

0: 80. kilometru ve směru do Karlových Varů. A v Čechách bude většinou skoro jasno, na Moravě a ve Slezsku zataženo až oblačno, na východě s deštěm a teploty většinou do 18 stupňů. Je neděle 17. května, posloucháte zprávy s Kateřinou Sousidisovou.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy, víme, co se děje.
0: V Terezíně si připomněli oběti nacistické perzekuce během druhé světové války. Trizny na Národním hřbitově se účastní taky prezident Petr Pavel, politici, pamětníci a nebo skauti. Předseda Ústavního soudu České republiky Josef Baxa ve svém projevu přirovnal současnou atmosféru k době před nástupem nacismu.
2: Nikdy nebylo ve veřejném prostoru tolik vědomých lží vydávaných za pravdu a díky technologiím šířených všemi směry do všech koutů světa pod pochybným poukazem na svobodu projevu.
0: A přímo na Národním hřbitově v Terezíně je reportérka Lucie Hejzlová. Tak omlouváme se za technické problémy. Expertům se podařilo vyjmout lebku svaté Zdislavy z betonu. Uvedla to policie na sociální síti X. Podle nich je v zachovalém stavu a dál na ní budou pracovat restaurátoři. Do betonu lebku zalil muž, který v úterý večer ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí. Muž je věřící a vadilo mu vystavování relikvie. Chtěli proto soukromně pohřbít. Teď je vyšetřovaný na svobodě a hrozí mu až 8 let vězení. Podle jeho právníka rozhodnutí lituje. Česká televize a Český rozhlas by měly nadále plnit zpravodajskou roli. Průzkumu agentury NMS pro server novinky tak odpovědělo více než 80% dotázaných, a to včetně voličů vládních stran ANO, SPD a motoristů. Pro zachování zábavních a sportovních pořadů je přes 70% respondentů. Veřejnoprávním médiím důvěřuje polovina obyvatel, výrazně více než ostatním médiím. 44% lidí si myslí, že cílem připravované reformy je zvýšení vládního vlivu na vysílání. Naopak 30% oslovených s tím nesouhlasí. Průzkumu se ve druhém týdnu měsíce května zúčastnilo přes 1000 respondentů nad 18 let. Vysoké školy v Česku nenaplňují plán ministerstva školství na zvýšení počtu studentů. Jde především o lékařské, zdravotnické a pedagogické obory. Přijdou proto o část příspěvků, které od ministerstva dostali.
3: V roce 2025 měly některé vysoké školy udržet počty studentů na úrovni předchozího roku, případně je měly zvýšit o 3%. To se podle mluvčího ministerstva školství Ondřeje Macury některým nepodařilo.
4: V rámci regionální podpory byl cíl zvýšit počet studentů o 7%, ale tento cíl nesplnila žádná ze zapojených škol.
3: Univerzity upozorňují na demografický vývoj, nižší zájem uchazečů nebo omezené personální a prostorové kapacity, říká mluvčí univerzity Jana Evangelisty Purky v Ústí nad Labem Jana Kasaničová.
5: Stěžejním limitujícím faktorem, který v současnosti evidujeme, je již téměř vyčerpaná prostorová kapacita Fakulty zdravotnických studií pro další výuku.
3: Ministerstvo školám snížilo finanční podporu a dál s nimi jedná. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
1: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
6: Víme, co se děje u vás.
0: Světová zdravotnická organizace vyhlásila kvůli šíření eboly stav ohrožení mezinárodního významu. V Demokratické republice Kongo a Ugandě je podle organizace přes 80 obětí nemoci a několik stovek nakažených.
7: Laboratoře zatím formálně potvrdili jen jednotky případů, nakažených je ale nejspíš mnohem více a nemoc se rozšířila do několika regionů. Šíření podle WHO usnadňuje i to, že jde o odlehlé oblasti, ve kterých lidé často cestují i přes hranice. První případy potvrdila i Uganda. Nemocní se navíc podle Světové zdravotnické organizace nakazili méně obvyklou variantou Bundibugyo, na kterou zatím na rozdíl od častější varianty Zaire neexistuje schválené očkování ani léčebný postup. Ebolu vědci poprvé odhalili v roce 1976 na lidi nejspíš přešla z Kaloňů. Krvácivá horečka je sice vzácná, je ale také velmi nebezpečná. V případě nákazy na ní zemře každý třetí člověk. Jakub Lucký, Radiožurnál.
0: Pyrotechnici v německém Forchheimu dnes mají zlikvidovat bombu z druhé světové války. Dělníci ji našli v parku ve východní části města už ve středu. Do dnešního rána město evakuovalo skoro 30 000 lidí. Velitel hasičského sboru města upřesnil, z jak velké oblasti museli odejít.
8: Nechceme podstupovat absolutně žádná rizika pro obyvatelstvo ani pro záchranné složky. Odborníci vypočítali, že bude platit evakuační poloměr 1500 metrů.
9: Od 8 ráno se tedy nikdo nesmí nacházet blíž než kilometr a půl od bomby. Výjimkou je nemocniční klinika Helios. Okolo té město vystavilo ochranné zdi, které ji chrání před případnou tlakovou vlnou. Podle německého Červeného kříže byl největší

0: výzvou transport lidí z pečovatelských domů. Pyrotechnikům by se mělo podařit bombu zlikvidovat během dneška, zatím ale není jasné, jak dlouho to bude trvat. Rozálie Machartová, Radiožurnál.
1: Karolinou v Ostravě se dnes rozezní 8. symfonie Gustava Mahlera. Dílo klasické hudby společně nastudovali profesionálové s amatérskými hudebníky. Na jednom pódiu se sejde 600 lidí.
2: Kolikrát už jste brečel?
3: Dneska v koupelně, no.
4: Tak to odpovídal Jan Soukup první den po společných zkouškách. O tom dát dohromady Mahlerovu symfonii tisíců snil přes 8 let.
3: Mi přijelo pomoct asi 500 lidí, přátelé nebo přátelé mých přátel.
4: Když na spolupráci kývnul ředitel Trojhalí Karolina Petr Šnejdar, moc si nedokázal představit, do čeho se vlastně pouští.
5: Řekl, abych tady chtěl udělat koncert v pořádku. Dělejte si koncert.
4: Nakonec z toho bylo 7 let příprav. To vše pro zhruba hodinu a půl dlouhý výlet do vesmíru, tak jak Gustav Mahler svou 8. symfonii zamýšlel. Z Ostravy František Kuča, Radiožurnál.
6: Sport. Čeští hokejisté po prohře 2-3 v prodloužení se Slovinskem mají na mistrovství světa den volna. Aktuality o národním týmu přidá přímo ze švýcarského Friburgu reportér Petr Kadeřábek.
7: Čeští hokejisté sice mají den bez zápasu, ale volno nemají. Už za chvíli vyrazí z nedalekého Bernu, kde bydlí, a přesunou se do haly, kde je od půl třetí čeká trénink. Na něm budou určitě hokejisté pracovat na hře v útočném pásmu a zejména také na přesilových hrách a také na zlepšení psychické kondice po historicky první prohře se Slovinskem na světovém šampionátu. Z Friburku Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
6: Fotbalisty mistrovské Slavie čeká v Šancelize předposlední kolo nadstavbové skupiny o titul. Budou hrát v Hradci Králové, který bojuje o čtvrtou příčku zajišťující účast v předkole konferenční ligy. Zápas Slavia Hradec Králové začne v 17 hodin stejně jako duely Liberec Sparta a Plzeň Jablonec. Všechna utkání odvysílá v pořadu s mikrofonem za fotbalem Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte vstupy.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D6 u Valče a překážka na 43 u Černé hory. Na D6 z Prahy do Karlových Varů za sjezdem na Valeč na 83. a půltém kilometru vyšetřují nehodu. Ke konci dálničního úseku se jede levým pruhem, ovšem pozor, nájezd na dálnici do směru na Vary je stále uzavřený. Na silnici 6 z Karlových Varů do Prahy je na průjezdu Petrohradem kyvadlový provoz kvůli stavbě mostu. Tvoří se kolony, zdržení 15 minut, ve směru do Varů je fronta o něco kratší. Na silnici 43 ze Svitav do Brna za Černou horou stálo auto kvůli defektu, podle policie už nepřekáží, kolona směrem do Brna se tam začíná rozjíždět. Na silnici 163 za Vyšším Brodem směrem do Dolního Dvořiště opatrně, za čerpací stanicí Orlen havaroval motorkář, zasahují tam záchranáři, je tam krátká kolona, náhle se brzdí. V Praze na jižní spojce směrem na Černý most na Lanovém mostě hlásíte kolonu, a za most je kolona na zhruba 10 minut. A v Liberecké ulici ve směru do centra popojíždí kolona kvůli omezení u čerpací stanice MOL. Uzavřený je pravý pruh a zdržíte se do 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: V Čechách bude většinou polojasno, během dne oblačno a hlavně na západě pak místy přehánky. Na Moravě a ve Slezsku zataženo až oblačno, na východě s deštěm i trvalejším. Teploty většinou od 13 do 18 stupňů, na východě Moravy a taky ve Slezsku jen kolem 11. Tolik zprávy.
10: Krásné odpoledne, teď už to můžeme říci, na Radiožurnálu Sport je 12 hodin a k tomu 9 minut. Posloucháte víkendové vysílání nejposlouchanějšího digitálního rádia v Česku a my jsme moc rádi, že jste s námi. V hlavním zpravodajství jste slyšeli to nejdůležitější, co dnes sport nabídne, fotbalová Šanceliga a samozřejmě taky hokejové mistrovství světa. My teď a na Radiožurnálu Sport ale přidáme informaci z motorismu. Mohl to být nový debut v závodě na 24 hodin pro Maxe Verstappena, ale nakonec tenhle výkon nebude ozdobený vítězstvím. Max Verstappen společně se svojí čtyřčlennou posádkou s vozem Mercedes AMG GT3 musel odstoupit ze slavného závodu na trati v německém Nürburgringu, a to i přesto, že 4 hodiny před koncem ještě pohodlně vedl právě i díky výkonu čtyřnásobného mistra světa Maxe Verstappena. Pak ale posádku s vozem číslo 3 potkali technické problémy a nakonec celý tým musel odstoupit. Je 12 hodin a 10 minut, teď Lucie, píseň Daniela, potom zase třeba fotbalová Šanceliga.
8: Radiožurnál Sport
11: a David Prouza.

0: 12 hodin 14 minut, dále s vámi Radiožurnál Sport. Český fotbal v závěru sezóny zažívá skutečně náročné období. Sotva, co se aspoň drobně vzpamatoval z fanouškovských výtržností z nedohraného derby Slavie a Sparty, tak přišel zápas Teplic s Duklou. Pražský klub se po utkání, ve kterém dostal dvě červené karty, podivoval nad některými věcmi.
1: Rozhodčí slabý, slaboučkej, katastrofa.
2: Slova trenéra Dukly Pavla Šustra po prohře 0-2 v Teplicích na internetu hojně sdílejí fanoušci skoro všech prvoligových klubů. Pražanům se nelíbila řada verdiktů sudího Ondřeje Berky, neuznaný gól Gilberta po sporné ruce nebo neodpískaná penalta po stažení stejného hráče v pokutovém území.
1: Přece pískám to, co vidím. No teda pozor, tady tenhle ten rozhodčí nemůže pískat nic, protože on nevidí nic a co vidí, tak vidí špatně.
2: Přidal na kritice Šustr a klub z Julisky pak pokračoval i na sociálních sítích, kde zveřejnil psané vyjádření vlastníka Matěje Turka.
3: V době, kdy český fotbal řeší kauzu údajného ovlivňování klíčových zápasů soutěže, jsem sám opakovaně přesvědčoval všechny kolem sebe, že podobné věci už patří minulosti. Po utkání v Teplicích se nám všem ale tyto obavy znovu bolestivě připomněly a je na místě otázka, jestli tyto časy skutečně skončily.
2: Za slova o možném ovlivnění soutěže hrozí Dukle disciplinární trest. Ještě předtím ale přijde jeden z nejočekávanějších zápasů sezony. Do Prahy v sobotu přijede Baník Ostrava k přímému souboji o záchranu. I o tomto duelu psal směrem k vedení nejvyšší soutěže a komisi rozhodčích majitel Turek.
3: Chceme, aby se utkání s Baníkem rozhodlo výhradně na hřišti. Sportovním výkonem, bez zákulisních tlaků, bez podezřelých rozhodnutí. A předem apeluji na všechny příslušné orgány. Zajistěte absolutní regulérnost tohoto utkání. V sobotu chceme hrát fotbal, ale všem říkám naprosto jasně, budeme sledovat každý detail.
2: Domácím bude v sobotu stačit k účasti v baráži remíza. Už teď je ale jasné, že na tribunách budou Ostravané jako doma. Ostravanci, Ostravanci, Baníkovský chorál, všichni na Duklu si fandové Slezanů vzali k srdci. Během několika hodin skoupili čtvrtinu kapacity stadionu na Julisce. Kotel hostů je už teď vyprodaný a řada ostravských příznivců tak kupuje lístky do domácích sektorů. Tohle o utkání napsal tiskový mluvčí Dukly Martin Bartošek.
4: Baníku jsme poskytli o sektor navíc. Do prodeje šlo zhruba 1800 lístků pro hosty. Oddělení sektoru hostí bude zajištěno posílenou pořadatelskou službou. S policií jsme také v kontaktu již od minulého týdne.
2: Zápas Dukla Baník je na programu v sobotu ve 14 hodin. Radiožurnál Sport ho nabídne v přímém přenosu. František Typovský, Radiožurnál.
0: Fotbalová šance liga má dnes na programu 3 utkání, a to ve skupině o titul. Všechny začínají v 17 hodin. Hradec Králové se utká se Slavií, Liberecký Slovan se Spartou a Plzeň s Jabloncem. Na Radiožurnálu Sport se můžete těšit na pořad s mikrofonem za sportem.
5: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice

0: Crowded House doznívají na radiožurnálu Sport, a to konkrétně v sobotu 17. května, kdy se na hokejovém mistrovství světa ve Švýcarsku odehraje, stejně jako včera, celkem 6 utkání. Dvě už jsou v plném proudu, no a na souboji Italů se Slováky je náš kolega Petr Kadeřábek, kterému přeji hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne, zpravodajsky nejprve to asi otevřu, Davide, 0-0 a to je odehráno minuta a 16 sekund, stejně tak jako tam se hraje teprve první minuta v Curychu, kde Američané zatím hrají také bez branek s Velkou Británií.
0: Tak výsledkově to máme za sebou, ale přeci jenom pojďme ještě na chviličku se otočit v minulosti a zareagovat na včerejší porážku českých hokejistů se Slovinskem 2-3 v prodloužení. České reakce jsme nabídli v našem vysílání mnohokrát, jaké byly reakce třeba jiných zemí? Konkrétně teď hrají Slováci?
1: No, Slováci, čo jste to robili? Se mě vlastně ptali, kdy jsem potkal, dokonce vedle nás bydlí slovenská taková čtveřice borců, kteří přijeli fandit na mistrovství světa a ti vyšli ještě v noci, když jsme se vraceli a no čo už, dáte si dačo. Tak jsme odmítli samozřejmě slivovičku, ale ty reakce jsou třeba i ze slovinského tábora. Když jsem se bavil se slovinským novinářem, který opravdu objíždí světové šampionáty už dlouhá léta, i když tady třeba jeho tým není, tak prostě jezdí, mluví plně slovensky a ten říkal, že Slovinci tady mají podle jeho soudu vůbec nejslabší tým, který kdy na mistrovství světa skupiny A přivezli. A o tom to úplně nevypovídá ten výsledek. Samozřejmě, když jsem se jenom na chodbě potkal s Vladem Orságem, tedy hlavním trenérem Slováků, tak jen pokrčil rameny a takový, řekl bych, soustrastný pohled vznesl. Ale i Vlado Orsák samozřejmě moc dobře ví, že tenhle ten zápas o ničem nerozhodl, jen v uvozovkách, jen o historicky první výhře Slovinska nad českým celkem. Já jsem zvědav, jak to Češi vstřebají, jestli to hodí rychle za hlavu. Ono to není úplně jednoduché, když přijdete domů na hotel, na večeři, v 1 hodinu ráno, jdete spát někde kolem 2:30, tak se vám to musí v té hlavě přehrávat. Na to se určitě budeme ptát s Františkem Kunou po dnešním tréninku českých hokejistů.
0: S Petrem Kadeřábkem si povídáme teď mimo jiné i o samozřejmě českém výkonu na mistrovství světa. Petře, vy objíždíte také ty šampionáty s Františkem Kunou už dlouhá léta. Kdyby si měl zavzpomínat, vybavil by si třeba, já nechci říct ostudnější porážku, ale no vlastně se tak asi můžu zeptat, protože prostě shodneme se na tom, že to včerejší vystoupení prostě patřilo asi spíše k těm horším v historii českého národního týmu.
1: No, ten výsledek byl špatný. Ono, když se podíváte vlastně na tu hru, na ten počet střel, na tu spoustu šancí, tak ono to nebylo, že by Slovinci přehrávali Čechy. Ale já si vzpomenu třeba, vzpomeňme si na pražský šampionát. Tam Češi vstoupili a byl nakonec zlatý. Vstoupili do utkání s Finskem, to rozhodli při samostatných nájezdech, a pak prohrávali z Nory 1-3. Ano, oni ten zápas otočili, protože jim tam prostě ty góly napadaly. Ale i to byl vlastně okamžik, možná ho po tom zlatém šampionátu označil Radim Rulík, i současný trenér české reprezentace, jako tehdy nejhorší chvilku na světovém šampionátu. No tak věřme, že si celá ta lavička, včetně realizačního týmu, tu hořkou pilulku vlastně vzali do úst už při tom druhém zápase a že teď už to bude lepší, i když teď vlastně čeká Čechy trénink po té, řekněme, probdělé noci, no a zítra to už bude seca krajný soupeř, protože čekají na Švédy, kteří jsou tady ve výtečné sestavě a i s Kanadou hráli naprosto vyrovnanou partii a Kanada. Za mě je to prostě, no, možná budoucí mistr světa.
0: Další zápas se Česko-Švédsko nabídneme na radiožurnálu Sport, samozřejmě v přímém přenosu. Teď jsme si povídali s Petrem Kadeřábkem. Na závěr bych tě, Petře, ještě poprosil o zase zpravodajský update těch dvou utkání. Jedno máš možnost sledovat přímo a to druhé tedy na dálku.
1: No, teď zrovna Phil Pietronero, tedy obránce Kladna, vyzývá ke sprintu Segafreda. Není to kafe, je to italský útočník, který ale vypálil nad A, tak nemění to skóre, které platí už teď v polovině 4. minuty. Itálie, Slovensko 0-0 a na střeli na branku je to 3-3. Takže sice měli Slováci opravdu velmi dobrý nástup, hned po pár vteřinách se dostal do zakončení Faško Rudáš po akci Kristiána Pospíšila, tedy další aktéři z extraligy, a ono jich je tady na ledě v současnosti opravdu hodně. Slováci mají možná územní převahu, ale Italové hrají zatím kvalitně. Teď další střela a teď tedy měl velké štěstí Adam Gajan ve slovenské brance, protože ten kotouč byl tečovaný těsně před ním a proletl kolem levé tyče. Takže stále platí 0-0 a když se podívám jen také letmo do Curychu, tak tam zatím Velká Británie vzdoruje Spojeným státům, také je to tam zatím bez branek.
0: Říká Petr Kadeřábek a neslyšeli jsme se rozhodně naposledy. Prozatím díky.
1: Naslyšenou.

0: 12 hodin 30 minut. Přehled zpráv a Kateřina Coussidisová.
1: Plán ministerstva školství na rozšíření kapacit vysokých škol se hlavně v regionech zatím nedaří plnit. Některé univerzity nesplnily požadovaný růst počtu studentů a přišly proto o část mimořádného financování. Týká se to například škol v Ústí nad Labem, Liberci a nebo v Plzni. Univerzity upozorňují, že počty studentů ovlivňuje mimo jiné zájem maturantů o vysokoškolské studium i výsledky přijímacích zkoušek. Venkovské prodejny s potravinami mají letos opět šanci získat dotace na provoz a nebo na platy zaměstnanců. Konkrétně Jihomoravský kraj mezi zájemce rozdělí 3 miliony a 800 tisíc korun z programu Ministerstva průmyslu a obchodu. Odsouhlasili to radní. Peníze mají pomoci zachovat jednu ze základních služeb v obcích. Žádosti začne hejtmanství přijímat v polovině června. Praha 1 chce zlepšit podmínky pro hnízdění ptáků na svém území. Po domluvě s ornitology nechala radnice rozmístit v centru metropole 30 ptačích budek, například pro síkorky, špačky a nebo kavky. Jsou taky na Kampě nebo na Slovanském a Střelenském ostrově. Za budky Praha 1 zaplatila 100 000 korun. Sport. Hokejisté Montrealu prohráli 3-8 s Buffalem, které tak srovnalo stav druhého kola playoff NHL na 3-3 na zápasy. 6 gólů dostal český brankář Jakub Dobeš, následně byl vystřídaný. O postupujícím do finále východní konference tak rozhodne 7. zápas. Ten se bude hrát v úterý v noci na ledě Buffala.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D6 u Valče a kolona v Liberecké v Praze. Na D6 z Prahy do Karlových Varů za sjezdem na Valeč na 83. a půltém kilometru vyšetřují nehodu. Ke konci dálničního úseku se jede jen levým pruhem, ovšem pozor, nájezd na dálnici je do směru na Vary nadále uzavřený. Dá se to objet otočením na dálnici u Lubence, případně přes Mokrou a Čichalov. Na silnici 6 z Karlových Varů do Prahy je na průjezdu Petrohradem kyvadlový provoz kvůli stavbě mostu. Zdržení kolem 10 minut v obou směrech. A v Praze v Liberecké směrem do centra pokračuje dopravní omezení, uzavřený je pravý pruh, kolona od sjezdu na Prosek je na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: V Čechách je zatím většinou polojasno, během dne čekáme oblačno a hlavně na západě místy přehánky. Na Moravě a ve Slezsku zataženo až oblačno, na východě s deštěm, teploty od 13 do 18 stupňů, na východě Moravy a ve Slezsku kolem 11. Tolik zprávy.
2: Radiožurnál Sport.
4: Sport ze všech úhlů.

12 hodin 35 minut k tomu posloucháte radiožurnál Sport a to i v neděli 17. května. Dnes v 17 hodin v Římě se ve finále tisícovkového turnaje na Antuce utkají domácí Jannik Sinner s Norem Kasperem Rudem. V případě vítězství italského tenisty bychom byli svědky celkem pozoruhodného výkonu právě Jannika Sinnera, který by se stal nejmladším držitelem takzvaného Golden Masters Slamu, nebo chcete stal by se prostě nejmladším tenistou, který ovládl všechny turnaje série Masters. Jako první to zvládl Novak Djokovic, tomu bylo v té době 31 let. Janiku Sinnerovi je zatím pouhých 24. No a Sinner výborně naladěný na blížící se Roland Garros, tedy jediný antukový Grand Slam, který startuje přesně za týden, a při absenci Carlose Alcaraze to vypadá, že má tenhle turnaj opravdu obrovského favorita. Tak ještě jednou v 17 hodin Jannik Sinner versus Kasper Ruud, i to na radiožurnálu Sport samozřejmě uslyšíte, byť na dálku. Každopádně teď po písni od Andrease Johnsona se zase vydáme na hokejové mistrovství světa pro aktuality ze dvou aktuálně hraných zápasů.

0: Radiožurnálu Sport opět míříme na hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku. Řadu hokejistů z nižší AHL mají ve svém kádru Slováci. Ti teď právě hrají ve Friburgu s Itálií. No a tenhle zápas sleduje i reportér Petr Kadeřábek.
1: A Slováci vedou právě teď v BCF aréně ve Friburgu. Doznívá radost slovenských fanoušků, kterých je rozhodně na tribunách více než těch italských. Před malou chvílí sice Slováci nevyužili přesilovou hru, ale hned po návratu vyloučeného Segafreda se dokázali Slováci prosadit. Udělal to výtečně Rosandič, který na ose hřiště na modré čáře napřáhl, ale nevypálil, a ten puk poslal prudce k pravé tyči golmana Smise těsně vedle. A tam stál připravený Hrivík, který otevřel skóre, a tak útočník Vítkovic posílá Slováky do vedení. Teď Petrovský, další aktér z české extraligy, tedy hráč Liberce, těsně minul italskou branku. Ta převaha Slováků s přibývajícími minutami sílí, už ji tady dokázali slovenští hokejisté promítnout také do skóre. A možná se na nich vlastně i projevuje to, co si říkal, Davide, tedy ta zkušenost z nižší zámořské soutěže. Oni mají ve svém středu i dva hráče z NHL, ať už je to Adam Sikora, anebo Martin Pospíšil, tedy borci, kteří hájí v sezóně barvy New York Rangers, respektive Calgary. Právě oni jsou jedni z nejnebezpečnějších hráčů, ale i přidávají se samozřejmě borci, kteří hrají nižší soutěž, když tomu připočítáme třeba Okuliara, který hrál za Hradec Králové, ale také má anabázi v NHL a hrál výtečné teď playoff v Skellefteå ve švédské nejvyšší soutěži. Tak Slováci tady nemají vůbec špatný tým. Mimochodem, ti hráči, kteří jsou na soupisce, tak dohromady poskládají přes 14 zápasů v nižší tedy AHL, no a nějakých 400 zápasů v NHL, což je tedy oproti tomu českému výběru, který má přes 14 zápasů v součtu v NHL, tak o poznání méně, ale Slováci mají ještě jedno místo na soupisce volné a budou čekat, zda třeba nevypadne Juraj Slavkovský z toho souboje Buffalo s Torontem, a už si myslím, že se těší na to, že kdyby vypadl, že by mohli přivést také jednoho ze střelců. Teď pozor na italskou šanci, ale také změně skóre nevede, a tak v 16. minutě platí, že Slovensko vede nad Italií 1-0. Prosadili už se také v Curychu Američané, kteří stejným poměrem vedou nad Velkou Británií. Tam zbývají odehrát 2 minuty do konce první třetiny.
0: Říká Petr Kadeřábek, za kterým se zase ve vysílání jediného sportovního rádia v Česku vydáme. Pro tuto chvíli díky.
1: Naslyšenou.
2: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
0: A teď magazín věnovaný handicapovaným sportovcům. To je obsah příštích minut na Radiožurnálu Sport. Čeští paraflorbalisté patří k absolutní světové špičce. Na posledním mistrovství světa vybojoval národní tým bronzové medaile. S reprezentačním trenérem Vladimírem Maříkem si nejen o tom v Brně při finálovém turnaji ligy paraflorbalu povídal reportér Pavel Petr.
3: Odpovídá to tomu postavení českého paraflorbalu ve světě, nebo jak na tom vlastně český paraflorbal je?
4: Český paraflorbal je na tom dlouhodobě dobře, spíš bych řekl možná výborně, tvoříme totální špičku výkonnostní. Teď jsme malinko ustoupili, i když jsme na posledních turnajích skončili třetí, jsme pořád do top trojky, tvoříme ten paraflorbal světový a jeho vývoj, a teď nám trošku chybí nějaký ten větší úspěch, aby jsme třeba vyhráli nějaký větší turnaj.
3: Kdo patří vedle českých reprezentantů, které tedy absolutní světové špičce?
4: Dlouhodobě tvořili trend Švédové, ale ty mají teď relativně taky útlum. Na posledních turnajích nevyhrávají, končí i čtvrtý, a společně s nima se zase teď zpátky dostali do formy Holanďáci. To znamená, Nizozemí a Švédové a my tvoříme tu top trojku a Švýcaři se na nás teď v poslední době dotáhli.
3: Jak je těžké logisticky se pro vás dostat třeba na nějaký z těch turnajů, třeba na ten světový šampionát, protože samozřejmě je potřeba myslet na vozíky, je potřeba myslet na ty handy.
4: My jsme jednou letěli kompletně včetně vozíků, ale není to úplně příjemný, protože oni na těch letištích s tím úplně nezachází úplně skvěle. To znamená, my ať jedeme kamkoliv Holandsko nebo Švýcarsko nebo i Švédsko, tak se snažíme vždycky, aby jela jedna dodávka s vozíky po zemi, a pokud je to možný, což je většinou do Holandska, tak se snažíme, aby hráči měli ten komfort a letěli letadlem. Nicméně teď jsme ve Švýcarsku byli za pomocí civilních dodávek zapůjčených od Českého paralympijského výboru, a ta cesta není tak hrozná, je to a příjemný, a snažíme se, aby měli hráči i komfort i v těchto autech.
3: V Česku se pravidelně hraje paraflorbalová liga, 6 účastníků. Je to tak běžné i tady ve světě nebo v té Evropě?
4: Ne, v tomhle jsme asi top země. Ve Švédsku, jestli se nepletu, mají ligu, ale jsou o 4-5 týmech maximálně. V Holandsku mají ligu, ale jsou taky o 4-5 týmech maximálně. A co se týče organizace a celé soutěže, tak tam, co se týče kvality ligy, tam si myslím, že jsme úplně oparník posunutý vejš.
3: Jaká je ta členská základna v případě České republiky?
4: Myslím, že jsme někde kolem 80 až 100 lidí poloaktivních nebo úplně aktivních hráčů.
3: Je tedy z čeho vybírat i v případě té kvality?
4: Je z čeho vybírat, ale je pravda, že nejsme ten nejvíce vítaný sport pro sportovce, to znamená ve chvíli, kdy ten sportovec má dvojí účinkování i v jiném sportu, tak bohužel třeba když se mu termínově něco sejde, tak dá přednost olympijskému sportu.
3: S jakým vlastně handicapem je nejlepší hrát para florbal?
4: Pokud se bavíte o výkonnosti, tak bude to znít možná divně, cynicky, nicméně amputovaný sportovec nejlépe na jedné dolní končetině někde u kotníku, tak na rovinu má top předpoklady být skvělým paraflorbalistou a takovej sportovec je mezi touhle členskou základnou považován za povrchový zranění.
3: Které kluby v České republice to hrají?
4: Máme 6 klubů teď momentálně, respektive 5 českých, 2 pražské, Tatran Střešovice, SKV Komap tým, pak máme tým dlouhodobý Hegemon z Budějovic, 4 České Budějovice, plzeňský Meteor a ostravský Abak a ligu nám doplňují polský tým ze Sosnovce.
3: Co vás čeká v nejbližší době? Mistrovství světa za vámi, tak co třeba za rok, za dva? Jaké ty vrcholy tam budou?
4: Tento rok už nebudeme mít žádný mezinárodní turnaj. Na příští rok bychom měli mít opět výjezd do Holandska. Možná zkusíme uspořádat něco i v České republice, abychom zase přitáhli paraflorbal, ten světový k nám a nejenom to, co jsme měli loni v prosinci při mistrovství světa žen florbalu v Ostravě, přidružený turnaj, tak chceme, aby byl i samostatný turnaj u nás.
3: Říká reprezentační trenér českých paraflorbalistů Vladimír Mařík. Z Brna Pavel Petr, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Populární talk show Desítka míří v květnu do Teplic.
1: Na fotbalovém hřišti se náš expert Pavel Horváth s legendárním Antonínem Panenkou na profesionální úrovni nepotkali. Na pódiu ale pravidelně ukazují, že si vyhovět umějí.
2: S tou životou zprávu v naší době bylo zakázáno kouřit, bylo zakázáno pít alkohol, bylo zakázáno jíst knedlíky a pozor, to důležitý, bylo zakázáno mít 4 dny před zápasem něco s ženskou. Teď si představte, že si byla kvalifikace na mistrovství světa, hrálo se středa, sobota, celý rok.
3: To se trošku nabízí se zeptat, co se dělo potom.
2: Tak byl nejúspěšnější rok narození dětí.
0: 18. května do kulturního domu v Teplicích dorazí i speciální host. Současný asistent trenéra Severočechů a někdejší Horvátův spoluhráč z Teplic, Sparty i Plzně, Jan Rezek.
4: Denodenní dřína na tom hřišti a možná se o tom ani nemluví tolik, o tom, jak vlastně Pavel, jaký byl dříž na tom hřišti, jaký byl profesionál, to, co se dělo okolo, to samozřejmě tomu patří, ale to, jak se choval v té kabině na tom hřišti, o tom se moc nemluví a to bych chtěl zmínit, že pro mě i v tomhle tom byl obrovský vzor, to, jak na každém tréninku dřel a nechtěl prohrávat. To si myslím, že i tímhletím on to do nás dostával a proto jsme možná my ty kluci vedle něj rostli.
1: Desítka Pavla Horvátha živě v Teplicích.
0: V pondělí 18. května od 19 hodin v tamním kulturním domě.
1: Podrobnosti najdete na webu Radiožurnál Sport.cz.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Nejenom na webu Radiožurnál Sport.cz, ale třeba také na našem instagramovém profilu najdete vše podstatné k zítřejší výjezdní desítce Pavla Horvátha v Teplicích, na kterou vás samozřejmě zveme. Pár vstupenek ještě k nakoupení zbývá. Teď vás pozveme zase na hokejové mistrovství světa. Hrají se aktuálně 2 zápasy, souboj Italů se Slováky sleduje ve Friburgu Petr Kadeřábek.
6: První třetina má tady v souboji Slováků s Italy jednoho jediného střelce, jejím vítkovický útočník Hrivík, který poslal ve 14. minutě Slováky do vedení. Ti tak vedou po první 20 minutovce nad Itálií 1-0. Ve 14. minutě padl také gól v Curychu, dal ho Katr, tedy americký útočník, který poslal Američany v souboji s Velkou Británií do vedení. Po prvních třetinách tak v odpoledních zápasech vedou favorité, ale zatím jen velmi těsně. 1-0. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
0: Radiožurnál Sport.
1: Poslouchej Sport.
5: Už téměř 20 let se paraflorbalu věnuje ostravský Miroslav Večeřa. Sport se pro něj stal nedílnou součástí života. Nechyběl ani na finálovém ligovém turnaji paraflorbalistů v Brně. Říká mimo jiné, s jakými handicapy vlastně paraflorbalisté své zápasy a turnaje hrají.
7: Ty handicapy jsou různé, všichni máme nějaké svoje postižení, někteří jsou úrazáci, páteře a tak dále. Já osobně mám roště páteře, mám to vlastně vrozené, takže já vlastně od malička s tím žiju a peru se s tím.
8: Přiblížil Miroslav Večeřa. Sám si vyzkoušel také parahokej, basketbal na vozíku nebo střelbu. Jeho handicap se prý pro florbal velmi dobře hodí.
7: Tak já, když to takhle zjednoduším, tak já jsem vyhrál v loterii a jde to vidět i vlastně na vozíku, na kterém jezdím a mám to uspůsobené, je to takzvaná klekačka a v podstatě já tam klečím a na to, aby člověk jako v tomhle tom dokázal usedět a dále s tím hrát, tak musí mít trošku nějaké zádové svaly, břišní svaly a tak dále, což ne všichni máme tohleto štěstí.
8: Samotné vozíky pro paraflorbal jsou speciálně upravené. Dají se porovnat s těmi pro basketbal.
7: Speciálně je to v tom, že vlastně ty kola, velké kola, které poháníme, tak jsou více skosené pod vyšším úhlem a ještě tam bývají další 3 až 4, řekněme, zabezpečovací kolečka, abychom nepřepadávali, ale i to se někdy může stát i s těma.
9: Hráči jsou nějak připoutáni, nebo ne?
7: Jo, určitě. Všichni jsme tam připoutáni do toho vozíku. Je to jak z hlediska bezpečnosti, že kdyby se něco stalo, tak ať ten člověk jako nevyletí z toho vozíku. A na druhou stranu je to aj lepší potom, co se týče té ovladatelnosti toho vozíku.
8: Každý hráč si svůj vozík nechává dělat na míru.
7: Firmy to změří, potom mu to vytvoří přímo na míru, s tím, že postupem času ten člověk jako zjišťuje, co může, nemůže dělat další nějaké pohyby, nějaké svaly, které další zapojuje, tak postupem času si to nějakým způsobem upravuje a to buď to nějak těma pásama, případně potom novým vozíkem. Já už osobně mám teďka, tuším, druhý svůj vozík, který mám na sebe přímo dělaný a už teďka vím, co bych tam zase změnil.
8: Paraflorbalu se Miroslav Večeřa věnuje téměř 20 let. Je jasné, že za tu dobu se tento sport výrazně změnil.
7: Určitě, ten sport se vyvíjí, kluci to začínají aj brát řekněme, profesionálněji. Ty taktiky prostě vyvíjí se to s tím, že ještě máme i nějakou reprezentaci, takže vyjíždíme do světa, vidíme, jak se to hraje jinde. A ten florbal jde jako strašně dopředu. Jako oproti mojim začátkům ten florbal je úplně někde jinde.
8: Při paraflorbalu je pochopitelně také důležitá koordinace. Musíte se naučit ovládat nejen vozík, ale i florbalovou hůl.
7: Na začátku to je nejtěžší zkombinovat vlastně pohyb na vozíku s florbalkou, protože člověk potřebuje obě dvě ruce, aby se pohyboval na vozíku a přitom potřebuje držet i tu florbalku. Takže pak to je asi na tomto nejtěžší najít vlastně ten grip, jak držet tu hokejku a s tím, aby člověk jezdil. No. A je to individuální. Já si myslím, že se učím ještě teď.
8: Pro něj samotného se paraflorbal stal součástí každodenního života. Dodává mu energii.
7: Neumím si to teďka představit bez florbalu. Já jsem naštvaný, když vypadnu kvůli nemoci na jeden turnaj a už mě to štve a vlastně do života mi to dává to, že se tady potkávám s klukama vlastně z celé republiky, případně na reprezentaci se potkávám i s lidmi z jiných zemí, takže pro mě to je jako super návrat do života, člověk sportuje, hýbe se a ty endorfiny tam prostě jdou.
8: Uzavřel Miroslav Večeřa paraflorbalové povídání z brněnského finálového ligového turnaje. Pavel Petr, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 13 hodin. To je čas zpráv a Kateřiny Caucerisové.
1: Nová příručka radí pacientům s používáním umělé inteligence. Kriticky ohrožené sokoly stěhovavé ohrožují na Šumavě drony. Fotbalisté mistrovské Slávie nastoupí v lize na hřišti Hradce Králové. Dopravní omezení zpomaluje provoz na silnici 6 u Petrohradu směrem do Prahy. A v Čechách bude většinou polojasno, na Moravě a ve Slezsku zataženo až oblačno, na východě s deštěm, teploty do 18 stupňů. Moravě a ve Slezsku zataženo až oblačno, na východě s deštěm, teploty do 18 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.

0: mezinárodní právo a snaží se přepisovat historii. Na rizika spojená s používáním umělé inteligence upozorňuje pacienty nová příručka. Lékaři se podle ní stále častěji setkávají s tím, že lidé po chatbotech chtějí určit diagnózu anebo léčbu. To by ale dělat neměli, protože umělá inteligence nezná celkový zdravotní stav. Může si ale taky vymýšlet, pokračuje praktický lékař Pavel Sova.
1: Otázky, které kladou na tyto systémy, jsou akutní nebo i chronické povahy. Například, když pacient není dostatečně spokojený léčbou nebo má chronické problémy, které se mu opakovaně vrací, tak to jsou přesně ty případy, které právě někdy pacienti takhle konzultují.
0: Bolivijská policie zadržela při včerejším střetu s demonstranty, kteří blokují silnice do La Pazu, nejméně 57 lidí. Snažila se otevřít koridor pro dodávku potravin, léků a dalších zásob. Přístupové cesty do hlavního města Bolívie už 2 týdny blokují demonstranti. Žádají hlavně zvýšení platů. O situaci v zemi, která se potýká s vážnou ekonomickou krizí, informuje agentura AFP. Minulý týden vláda zřídila letecký most, kterým důležité zásoby do bolivijské metropole dodává. Strážci Národního parku Šumava se teď při kontrolách víc zaměřují na okolí Plešného jezera a Stožecké kaple. Právě tam hnízdí kriticky ohrožení sokoly stěhovaví. Někteří návštěvníci je ohrožují používáním dronů, které je v parku na celém nezastavěném území zakázané, říká ornitolog Aleš Vondrka.
2: Tím plašení té samice může dojít k rozkutálení vajíček, rozbití vajíček, anebo omylem vyhození mláďat z hnízda, anebo předčasnému opuštění mláďat. A hrozí tam riziko přímého kontaktu s tím dronem a poranění toho zvířete.
3: Sport. Fotbalisté Hradce Králové přivítají v 17 hodin už jisté mistry fotbalové šance ligy z pražské Slávie. Východočeši bojují o příčky zajišťující předkola evropských pohárů. Trenér Hradce Králové David Horejš neočekává, že by novopečený mistr odehrál utkání s menším nasazením.
4: My víme, že si to musíme uhrát sami. Nevěřím tomu, že Slávie by tady něco jako vypustila. Oba naopak, to je prostě klub, který prostě musí hrát každý zápas na doraz, to mistr ligy, takže víme, že nás čeká teď těžký zápas, ale my se o to budeme prostě rvát do poslední chvíle, co půjde. No.
3: Zápas Hradec Králové Slavia začne v 17 hodin, stejně jako utkání Plzeň Jablonec a Liberec Sparta. Na hokejovém mistrovství světa ve Švýcarsku hraje Slovensko proti Itálii. Aktuality dodá přímo z Friburgu reportér Petr Kadeřábek.
5: Za 3 minuty začne druhá třetina, v té první usměrnil Rosandičovou parádní přihrávku za Smysova záda. Hryvík, Slováci tak vedou po první třetině 1-0 v souběžně hraném utkání v Curychu. Na začátku druhé třetiny vedou Spojené státy nad Velkou Británií 1-0. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D6 u Valče a překážka na D35 u Mladče. Na D6 z Prahy do Karlových Varů za sjezdem na Valeč na 83. a půl kilometru vyšetřují dřívější nehodu. Průjezdný je levý pruh. Uzavřený je ovšem nájezd na dálnici do směru na Vary. Dá se to obět otočením na exitu u Lubence, případně přes Mokrou a Čichalov. Na D35 z Mohelnice do Olomouce spozorněte za sjezdem na Moravičany. Na kilometru 244 stojí osobní auto. Není tam odstavný pruh a musí se vybočovat. Na D2 z Bratislavy do Brna před sjezdem na Podivín na 42. kilometru zastavil kamion. Je v odstavném pruhu. Na silnici 6 z Prahy do Karlových Varů je na průjezdu Petrohradem kyvadlový provoz kvůli stavbě mostu. Zdržíte se přes 10 minut ve směru do Karlových Varů pouze krátce. V Praze na jižní spojce před Barandovským mostem havaroval motorkář, stojí tam ještě osobní auto, blokují pouze pruh pro autobusy, je to bez kolony. A v Liberecké do centra je dopravní omezení u čerpací stanice MOL, uzavřený je pravý pruh a je tam krátká kolona. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Postupně bude polojasno až oblačno, na západě místy přehánky, na Moravě a ve Slezsku zataženo až oblačno, na východě s deštěm. Teploty do 18 stupňů, na východě Moravy a ve Slezsku kolem 11. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
8: 13 hodin a téměř 6 minut, dále s vámi nejposlouchanější digitální rádio v Česku, Radiožurnál Sport. Aktuálně se hraje celkem 9 turnajů série Masters na okruhu ATP. V Indian Wells, v Miami, v Monte Carlo, v Madridu, potom v Římě, v Montrealu, v Cincinnati, v Šanghaji a také v Paříži. No a pouze jeden z těchto 9

0: Triumfu zatím ještě nemá ve své sbírce Jannik Sinner, je to ten turnaj v Římě a tuhle sbírku může italský tenista zkompletovat právě dnes. Po 17. hodině se ve finále utká s Norem Kasperem Rudem. Pokud zvítězí, tak se stane nejmladším tenistou v historii, který získá takzvaný Golden Masters Slam, tedy získá 9 titulů, těch nejprestižnějších po samozřejmě Grand Slamech, které se hrají 4 v roce. Jannik Sinner v obrovské formě v tomto roce, ještě jednou v 17 hodin proti Kasperu Rudovi. Je 13 hodin a 6 minut, po písničce od Spin Doctors se vydáme třeba směrem beach volleyball nebo samozřejmě taky hokejový šampionát ve Švýcarsku. Hezký poslech a hezký den.
1: Radiožurnál Sport
2: a David Prouza.

0: Celkem 3 zápasy dnes nabídne fotbalová šance liga v rámci nadstavbové skupiny o titul. V 17 hodin Hradec Králové přivítá už jistého mistra Slávii. Liberec se utká se Spartou a Plzeň s Jabloncem. Na všech stadionech budeme mít své reportéry a ve vysílání radiožurnálu Sport ovšem uslyšíte v pořadu s mikrofonem za sportem, protože se samozřejmě budeme věnovat také zápasům hokejového mistrovství světa. Od těchto dvou tradičních sportů pojďme směrem k beach volejbalu. První z několika turnajů světové série po konci kariéry absolvuje někdejší mistr světa Ondřej Perušič. Ke konci měsíce bude hrát v ostravské industriální oblasti Dolních Vítkovic. Na začátku roku 31letý dvojnásobný účastník olympijských her se rozhodl upřednostnit rodinný a pracovní život, ale i tak reprezentaci pomáhá, a to v několika rolích.
1: Hned poté, co jsem skončil, jsem se snažil i po diskusích s hlavním trenérem nebo i s manažerem národního týmu vymyslet, jak bych se mohl zapojit a být tomu národnímu týmu i nadále ku prospěchu. Nejdříve jsme se bavili pouze o roli sparinga na tréninky a třeba příležitostné roli asistenta trenéra. Potom jsme se dohodli i na tom, že v letošním roce ten národní tým doplním jako šestý hráč na některé vybrané akce, kde je žádoucí, aby všech těch zbylých pět hráčů, kteří v reprezentaci momentálně jsou, tak startovalo.
2: Proto znovu Ondřej Peruši. Perušič oblékne reprezentační dres už za něco málo přes týden. V kvalifikaci Ostrava Beach Pro spojí síly ve třetí české dvojici s mladým beach volejbalistou Jiřím Sedlákem.
1: Dohodli jsme se, že já mám pořád nějaké body ve světovém žebříčku, že by bylo dobré nějak smysluplně využít, a Ostrava bude jeden z těch turnajů, kde nastoupím po boku někoho ze svých mladších kolegů. Bavili jsme se i o mistrovství Evropy v Polsku, které proběhne v srpnu letošního roku, což je další z těch vrcholů sezóny, na kterém by bylo skvělé, aby startovalo všech těch pět hráčů, a to znamená, tam utvořím dvojici ať už s Jirkou Sedlákem, anebo s Matyášem Čavorunokem.
2: Vysvětluje Perušič, který má s manželkou Marianou od loňska syna Marka. Jeho někdejší parťák z nejúspěšnějšího českého páru v historii beach volejbalu David Schweiner od této sezóny hraje s Tadeášem Trousilem. Při obnovené premiéře na písku v čínském Xiamenu vypadli v osmifinále. Kromě už zmíněných se v industriální oblasti Dolních Vítkovic představí v mužské soutěži ostravskému publiku ještě Matyáš Javoronok s Jakubem Šépkou.
1: Já to určitě budu brát jako normální zápas. Myslím si, že brát to jako exhibici by z mé strany nebylo fér, jak vůči organizátorům, tak i třeba vůči mému partiákovi. K tomu určitě přistupuju, takže se snažím co nejlépe se připravit v rámci možností a určitě bych rád minimálně předvedl dobrý výkon. Doufejme, že to bude stačit na nějaký slušný výsledek.
2: Přeje si Ondřej Perušič. Světový šampion z Mexika 2023 má na Ostravu dobré vzpomínky. Se Schweinerem tam byli třikrát druzí, jednou třetí a dvakrát čtvrtí.
1: To pro nás byl i důležitý příděl bodů do světového žebříčku a jsem strašně rád, že se nám dařilo tu důvěru organizátorů volejbalového svazu a všech ostatních splácet těmi dobrými výkony. Dalo by se říct, že to možná i stvořilo tým Perušič Schweiner, protože to byl jeden z našich průlomových turnajů v roce 2018, což byl mimo ten první ročník ostravského turnaje, ale není to jenom tak, že nás ten turnaj stvořil, to je prostě srdcová záležitost po celou dobu naší kariéry.
2: Říká Perušič, polař páru, který skončil na olympiádě v Paříži na děleném devátém místě, v Tokiu nepostoupil ze skupiny. Smečař Schweiner se teď pokusí kvalifikovat na své třetí hry v kariéře, ty na písku v Los Angeles 2028.
1: V čem je nový tým Schweiner Trousil jiný? Určitě teď má mladšího, ohebnějšího, perspektivnějšího polaře, může hrát trošku jiným stylem, může být trošku kreativnější v útoku, může možná se snažit více riskovat třeba na podání. Ten proces sehrávání se, než ten tým dosáhne na nějaký svůj potenciál, tak opravdu trvá rok, dva roky, občas i déle. Teď je asi příliš brzo na to hodnotit jejich výsledky. Já si myslím, že to spojení může být velmi funkční a moc bych klukům přál, aby třeba už na tom ostravském turnaji se jim podařilo zahrát dobře a získat nějaké důležité body, ale i třeba sebevědomí do zbytku sezóny.
2: I k tomu se snaží přispět hrající asistent trenéra beach volejbalové reprezentace Ondřej Perušič, který bude trochu jiné téma rozebírat v našem vysílání jako host nejbližšího dílu pořadu Na rovinu Tomáše Pancíře. Jakub Kanta, Radiožurnál.
3: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.

0: Hokejisté Buffalo dnes v noci zvítězili na stadionu Montrealu 8-3, no a sérii playoff NHL tak srovnali na 3-3 na zápasy. Ten rozhodující duel se bude hrát na ledě Sabres. Utkání nedochytal český brankář Jakub Dobeš, který by v případě vypadnutí Montrealu teoreticky mohl posílit český národní tým na hokejovém mistrovství světa. No a z kádru Canadiens je ještě jedna osoba nebo osobnost, na kterou si zase brousí zuby slovenský národní tým, a to je samozřejmě asi největší hvězda tamního hokeje Juraj Slavkovský. Právě Slováci hrají teď proti Itálii svůj druhý zápas na světovém šampionátu ve Švýcarsku a je u toho i reportér Petr Kadeřábek.
1: No, Slavkovský by se asi Slovákům hodil, protože stále platí jednogólový náskok, tedy hubené vedení 1-0, a to říkám už v 28. minutě. Paradoxně ve druhé části měli Slováci asi největší šanci při vlastním oslabení, kdy nezvládl rozehrávku Phil Pietroniro a uzmul mu kotouče, pak pelášil vstříc brankáři Smithovi, jeden ze dvou hráčů NHL ve výběru trenera Orsága, kterým je Adam Sýko. Akorát ten si najel na osu hřiště, vypal na lapačku, jenže lapačkou dokázal vytěsnit ten kotouč mimo tři tyče právě italský golman s kanadským pasem samozřejmě, protože je to jeden z těch 15 hráčů, kteří mají dvojí občanství, tedy italské, a plus k tomu ještě jedno, většinou jsou to Kanaděné, Američané, jeden Švéd, jeden Švýcar, dva Němci a také jeden borec, který má i pas Dominikánské republiky, což je velice zajímavé, když si vezmeme, že je to italský reprezentant v ledním hokeji. Jinak Slováci mají územní převahu, přestřílí Itali 14-7, zatím je to na střele, ale pouze 1-0 na góly. To, když se podívám na souběžně hrané utkání v Curychu, tak tam je to ještě zajímavější, protože Britům se před malou chvílí podařilo vyrovnat utkání s Američany a tam je to tedy 1-1. Ještě si počkejme na Kochovu střelu, ale třinecký obránce tady nedokázal propálit ten kotouč až na Smise, a tak stále platí v 29. minutě, že Slovensko vede nad Itálií 1-0.
0: To říká reportér Petr Kadeřábek, se kterým se zase spojíme zanedlouho, protože nás samozřejmě zajímá, jak se bude vyvíjet souboj Slováků z Itálie. Petře, pro tuto chvíli děkuji.
1: Naslyšenou.
0: A doplním ještě, že program hokejového mistrovství světa dnes naplňují další 4 zápasy. V 16 hodin a 20 minut se Dánsko utká se Švédskem, tedy zítřejším soupeřem českých hokejistů. Ve stejný čas také Rakušané nastoupí proti Maďarům, no a ve 20:20 Německo se utká s Lotyšskem a Norsko se Slovinskem. O tom všem na radiožurnálu Sport uslyšíte teď na vlnách nejposlouchanějšího digitálního rádia v Česku. Skupina Whitesnake a jejich rocková klasika Is This Love. 13 hodin 22 minut. Díky, že posloucháte Radiožurnál Sport.

0: Skupina White Snake dohrává na radiožurnálu Sport ve 13 hodin a 25 minut. Celkem 6 duelů dnes nabídne fotbalová Premier League, tedy nejvyšší anglická fotbalová soutěž. Už za zhruba 5 minutek nastoupí fotbalisté Manchester United proti Nottinghamu. United hájí v soutěži třetí příčku před čtvrtou Aston Villou. Brentford přivítá v 16 hodin Crystal Palace, ve stejný čas Everton nastoupí proti Sunderlandu a Leeds proti Brightonu, Wolverhampton proti Fulhamu, no a v 18 hodin a 30 minut Newcastle přivítá West Ham, tedy jeden z týmů, který je namočený ve hře o sestup, pokud to tak můžeme říci, protože West Ham, kde hraje i Tomáš Souček, je aktuálně 18., což je místo, ze kterého se padá do druhé nejvyšší fotbalové soutěže v Anglii, tedy do Championship, a dvoubodovou ztrátu mají fotbalisté West Hamu aktuálně na 17. Tottenham. 13 hodin a 26 minut posloucháte dál Radiožurnál Sport, jsme rádi, že jste s námi.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Slovenští hokejisté hrají s Italy na mistrovství světa, stále vedou 1-0 ve 14. minutě druhé třetiny. Do Friburgu se vydáme zase po zprávách.
1: 13 hodin 30 minut. Čas zpráv a Kateřiny Causidisové. Lebku svaté Zdislavy se expertům podařilo dostat z betonu, do kterého ji zalil zloděj. Uvedla to policie na sociální síti X. Relikvie je podle nich zachovalá a teď na ní budou pokračovat restaurátorské práce. Lebku v úterý ukradl zloděj z baziliky v Jablonném v Podještědí. Policie ho chytila v pátek. Muži podle policie vadilo, že je světice vystavovaná a chtěli soukromně pohřbít. Vyšetřují ho na svobodě. Kvůli nálezu bomby z druhé světové války v německém Pforzheimu se z oblasti muselo evakuovat až 30 000 lidí. Informuje o tom agentura DPA. Pumu o váze téměř 2 tuny objevili dělníci během stavebních prací už ve středu. Evakuace lidí v okruhu 1,5 km od nálezu tak byla v plánu dopředu. Pyrotechnici by měli bombu zneškodnit během dneška. Každý třetí kontrolovaný prodejce pyrotechniky loni v prosinci porušil zákon. Vyplývá to z kontrol České obchodní inspekce. Ta se zaměřila hlavně na dodržování nových pravidel pro prodej zábavní pyrotechniky. Nejčastějším problémem byl prodej nezletilým anebo chyby při online prodeji. Sport. Fotbalisté už jistě mistrovské Slávie se představí v předposledním kole nadstavby šance ligy na hřišti Hradce Králové. Zápas začne v 17 hodin, stejně jako další 2 duely ve skupině o titul. Slovan Liberec přivítá Spartu a Viktorii Plzeň čeká Jablonec. Všechna utkání odvysílá Radiožurnál Sport. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D56 u Hrabové a kolona na silnici 6 u Petrohradu. Na D56 z Ostravy do Frýdku Místku za sjezdem na Hrabovou na 41. kilometru narazilo auto do svodidel. Projíždí se bez kolony. V dešti nezapomínejte na správné svícení. Na D6 z Prahy do Karlových Varů u nájezdu u Valče na 83,5 kilometru stále vyšetřují nehodu. Projedete levým pruhem, ovšem nájezd na dálnici do směru do Varů je stále uzavřený. Na silnici 6 z Karlových Varů do Prahy před Petrohradem postojíte v koloně. Kvůli stavbě mostu se tam jezdí kyvadlově, zdržení přes 10 minut. Na silnici 13 z Karlových Varů do Chomutova za stráží nad Ohří hlásíte kolonu. Kvůli stabilizaci skály je tam dopravní omezení a zpoždění je kolem 10 minut. A na silnici 53 z Pohořelic do Znojma dejte pozor u Pohořelic za nájezdem z dálnice a sjezdem do města. Na vozovce tam leží plech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Ostravě a Zlíně prší a naměříte tam 9 až 11 stupňů. V Praze, Ústí nad Labem a například v Plzni už je polojasno a teploty i kolem 19 stupňů. V Čechách bude dál většinou polojasno, později oblačno a hlavně na západě místy přehánky. Na Moravě a ve Slezsku zataženo až oblačno, na východě stále s deštěm. Teploty do 18 stupňů, na východě Moravy a ve Slezsku kolem 11. Tolik zprávy.
2: Radiožurnál Sport.
4: Jediná sportovní stanice v České.

Po Red Hot Chili Peppers nabídneme na radiožurnálu Sport informace z tenisového prostředí. Zhruba za půl hodiny se Sarah Bejlek představí na turnaji ve francouzském Štrasburgu. V prvním kole se utká s Američankou Navarovou. Půjde o souboj 35. tedy Američanky Navarové se 37. hráčkou světového žebříčku WTA. Takže vypadá to na papíře vyrovnaně, nechme se překvapit, jak to dopadne. O den později, tedy 18. května, na stejném místě, tedy ve Štrasburgu, se v prvním kole utká Marie Bousková s Kateřinou Syniakovou. I tohle české derby samozřejmě ve vysílání radiožurnálu Sport nevynecháme, ale to je tedy až zítra. Sarah Bejlek s Emou Navarovou zhruba za půl hodiny. Teď John Lennon.

0: 13 hodin 41 minut John Lennon dospíval, na řadě sportovní přehled. Fotbalisté Hradce Králové mohou mít už dnes jistotu čtvrté příčky, museli by ale vyhrát nad Slaví a doufat v bodovou ztrátu aktuálně pátého Jablonce. Právě šance ligou začíná už mnou zmíněný sportovní přehled. Pokračuje Karel Schamberger, dobrý den.
1: Hezký den. Ve skupině o titul se dnes budou hrát všechny tři zápasy ve stejný čas a začnou v 17 hodin. Hradec Králové přivítá Slávii, Jablonec bude hrát v Plzni a Sparta nastoupí ve čtvrtém kole nadstavby šance ligy na trávníku Liberce. Tým z Letné omezuje velké množství zraněných hráčů. Po vykonání karetních trestů se alespoň do sestavy můžou vrátit Kajrinen, Martinec, Rineš a Mansverk. O situaci v kádru mluvil po úterním zápase s Plzní obránce Jaroslav Zelený.
2: Za tu dobu, co tady jsem, tak už byli takový periody, kdy se nám ty zranění nakupily, ale teďka je to teda opravdu extrém, že nikdy to asi nedošlo do toho bodu, že bychom opravdu byli jak na vesnici, že jsme rádi, když složíme tým do zápasu vůbec, takže není to samozřejmě nic příjemného. No.
1: Kompletní dnešní fotbalový program odvysílá Radiožurnál Sport.
0: A to v pořadu s mikrofonem za sportem. Novým trenérem fotbalistů Chelsea bude Xabi Alonso. Příchod španělského kouče na Stamford Bridge potvrdilo vedení klubu. Alonso podepsal v Londýně 4letou smlouvu s platností od 1. července.
1: Čeští hokejisté mají dnes na mistrovství světa ve Švýcarsku den volna po dvou zápasech ve dvou dnech. Na úvod turnaje Češi porazili Dánsko 4-1, potom ale prohráli poprvé v historii světových šampionátů se Slovinskem, a to konkrétně 2-3 v prodloužení. Aktuálně hraje Itálie proti Slovensku a Velká Británie proti USA. Detailnější informace má přímo z Friburgu reportér Petr Kadeřábek.
3: Slovenští fanoušci teď točí šálami nad hlavou, protože 27 sekund před koncem druhé třetiny se dokázal prosadit William Kmec, byť to bylo na třikrát, tak se mu podařilo dostat kotouč za záda. Jacoba Smise ten tak po druhé v utkání kapituluje Italové hrou obětavě, opravdu brání tu mírnou ztrátu, kterou měli až před malou chvílí, to bylo jen o jednu branku. Teď už tedy Slováci vedou přesvědčivěji, byť je to stále velmi těsné, zatím tedy 2-0. Druhá třetina skončila už souběžně hraném utkání v Curychu. Velká Británie zatím prohrává se Spojenými státy těsně 1-2. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
0: V 16:20 začnou zápasy Dánsko-Švédsko a také Rakousko-Maďarsko. Ve 20:20 pak Německo čeká Lotyšsko a Norsko bude hrát proti Slovinsku.
1: Hokejisté Montrealu prohráli 3-8 s Buffalem, které tak srovnalo stav druhého kola playoff NHL na 3-3 na zápasy. 6 gólů dostal český brankář Jakub Dobeš, který byl následně vystřídaný. O postupujícím do finále východní konference tak rozhodne až 7. zápas. Ten se bude hrát v úterý v noci na ledě Buffalo.
0: Oštěpař Jakub Vadlejch vyhrál na úvod sezóny meeting v Tokiu, hodil 85,24 metrů. Úřadující mistr Evropy překonal 85-metrovou hranici poprvé od olympijských her v roce 2024 v Paříži, kde skončil těsně čtvrtý. Martin Konečný se v Tokiu výkonem 77,53 metrů zařadil na páté místo.
1: Kajakář Josef Dostál dojel šestý na světovém poháru v Brandenburgu v závodě na 500 metrů. Bratři Martina Petr Fuxovi skončili sedmý na Debelkán na stejné distanci. Také sedmí byli Jakub Špicar a Daniel Havel na debl kajaku v závodě na 500 metrů.
0: Motocyklista Filip Salač obsadil ve velké ceně Katalánska v kategorii Moto 2 sedmé místo. Připsal si tak nejlepší výsledek v sezóně mistrovství světa silničních motocyklů. V Barceloně vyhrál domácí Manuel González, který si upevnil vedení v průběžném hodnocení kategorie.
1: A fleretistu Alexandru Šupeničovi nevyšla Grand Prix v Šangaji. Český fleretista prohrál hned první souboj a obsadil 33. místo. Čtvrtý šarmíř světového žebříčku a bronzový medailista z olympijských her v Tokiu v roce 2021 nestačil na Němce Kála a podlehl mu 10-15.
0: Říká na závěr sportovního přehledu Karel Schamberger, díky.
1: Naslyšenou.
0: A ve vysílání Radiožurnálu Sport spěcháme ještě jednou do Friburgu, jestli už skončila druhá třetina utkání Itálie-Slovensko.
3: Zatím ne, ještě zbývá odehrát z druhé 20-minutovky 12,8 sekundy. Mírná šarvátka před slovenským brankářem Adamem Gajanem, který zatím neinkasoval, jeho protějšek Jacob Smith lovil kotouč za svými zády hned dvakrát. těch šancí, ale co pochytal italský golman a hlavně Italové, kteří padají do střel, ti budou úplně modří, a to i když si sundají dresy, protože dnes opravdu zblokovali už přes 20 střeleckých pokusů Slováků. To je opravdu velké číslo na to, že ještě nemáme dohranou. Druhou třetinu, která skončila už v Curychu, Němci tam dokázali srovnat na 1-1 v přesilovce, ale Američané na konci druhé třetiny díky Howardovi se dostali znovu do vedení na 2-1. Teď už se hraje i ve Friburgu, kotouč je za brankou Itálie, ale teď už Slováci ani nenapadají, protože zní siréna a pouští slovenský tým do kabin za dvougolového náskoku. Slováci tedy po brankách Hrivíka a Kmece vedou nad Itálií po dvou třetinách 2-0.
0: Říká reportér Petr Kadeřábek, se kterým se uslyšíme ve vysílání radiožurnálu Sport zase, až začne třetina číslo 3 ze zápasu Slovensko-Itálie a také Velká Británie, Spojené státy. 13.46, na řadě ve vysílání jediného sportovního rádia v Česku je Simple Plan, potom hity sociálních sítí. Mějte krásný den.

0: Skupina Simple Plan dohrála, trenér fotbalistů Dukly Praha Pavel Šustr svou včerejší tiskovou konferencí pořádně rozvířil vody v českém fotbale, když ostře zkritizoval výkon sudího Ondřeje Berky. A i když kouč Šustr svá slova myslel kriticky, dokázal i pobavit část fanoušků na internetu, no a víc to teď rozebereme v rubrice Hity sociálních sítí s Františkem Typovským. Františku, hezký den.
1: Pěkné odpoledne.
0: Tak která pasáž z té hodně ikonické, abych si trochu pomohl i s tou písní od Simple Plan, čtvrthodinové tiskovky Pavla Šustra u fanoušků nejvíce zarezonovala?
1: Těch sdílených momentů na internetu je opravdu hodně. Třeba ten, že kvůli pokutě za kritiku sudího nepojede Pavel Šustr s dětmi na dovolenou. Nejvíc ale uživatelé sdílí tento zhruba 15-sekundový úsek.
2: On je sebevědomý, on chodí po hřišti a rozazuje, ukazuje, vyhrožuje kartama pořád nám všem. Přitom já se s ním třeba vůbec nebavím s rozhodčíma. Sebevědomí tady, výkon tady. Katastrofa.
1: Šustr to doprovodil i gestikulací, když řekl sebevědomí tady ukázal vysoko, výkony tady zase ukázal poté rukou o trochu níže. A tím vlastně pobavil fanoušky, kteří nacházejí i jiné životní situace, ve kterých by se tato ukázka dala použít. Mě osobně pobavilo, že by takové hodnocení mohlo zaznít třeba od učitele směrem k žákovi u maturitní zkoušky, nebo od partnerky nebo partnera po první společně strávené noci. Stačí vyrazit na sociální síť X, kde vám slova Pavla Šustra určitě neutečou. Jenom doplním, že komise rozhodčích, tak ta bude řešit výkon sudího Ondřeje Berky až na svém pondělním zasedání.
0: Pokračujeme dál v rubrice Hity sociálních sítí s Františkem Typovským. Už jste určitě slyšeli o tom, že hokejisti Montrealu podlehli Buffalo 3-8 a nevyužili tak první šanci na to projít do semifinále playoff NHL. No a virální je i jeden moment týkající se českého golmana Canadiens Jakuba Dobeše. Jaký?
1: Je to situace z 10. minuty zápasu, kdy se Dobeš dostal do potyčky s hvězdou soupeře, bývalou jedničkou draftu Rasmusem Dahlinem. Švédský bek na něj nejprve upadl v brankovišti, poté Dobeše, když vstával, drobně crosscheckoval, což si český brankář vůbec nenechal líbit a oplatil to Dahlinovi opravdu pořádnou sekerou svou mohutnou golmanskou holí. Sudí potrestali oba hráče a celý moment si můžete prohlédnout na síti X.
0: Jestli fanoušci Canadiens už Dobeše milovali před tímhle incidentem, tak si myslím, že tohle to jenom tomu pomohlo. Každopádně není to poprvé, co Jakub Dobeš se takhle projevil v úvozovkách na ledě i jinak než brankářskými zákroky. Playoff NHL, to je zkrátka oproti základní části úplně jiný svět. Hráči po sobě jdou opravdu tvrdě. A na závěr, Františku, motorismus. I tady si asi pomůžeme zvukovou ukázkou.
1: Ano, přijde za chviličku. Na úvod je třeba říct, že čtyřnásobný mistr světa Formule 1 Max Verstappen má svou vlastní oslavnou taneční píseň. Pokud sledujete motorsport, motorismus, tak ji velmi pravděpodobně znáte. On ji tedy Verstappen nesložil, složilo ji nizozemské DJské duo Carte Blanche na jeho počest. A tím, jak je píseň chytlavá, si ji i dost lidí brouká. A teď, když se jede automobilový závod 24 hodin na okruhu Nürburgring, k tomu přišel i důvod si ji zaspívat, zabroukat. Závodu se totiž účastní právě i Max Verstappen, který dokonce i vede, a takto na předjetí od slavného Nizozemce zareagoval německý závodník Klingman. Pokud tu píseň na oslavu Maxe Verstappena znáte, tak jste určitě poznali i tu ukázku. Pokud ne, tak je to právě refrén této skladby, která se jmenuje 33 Max Verstappen podle bývalého čísla tohoto, nebo tedy už vlastně současného čísla tohoto závodníka stáje Red Bull. Každopádně i díky tomuto momentu se letošní 24 hodinovka na Nürburgringu těší ohromné popularitě na sociálních sítích. Ta čísla rostou vyloženě raketově, tak jako na síti X u účtu s výstižným názvem Motorsport.
0: Říká na závěr Hitu sociálních sítí František Typovský, já jenom zaktualizuji to, že Max Verstappen vedl a vedl dlouho, ale nakonec kvůli technickým potížím ten závod nedojede, ale i tak to, co předvedl na trati, je prostě něco neuvěřitelného, protože 24 hodinovka na Nürburgringu a závody Formule 1, mezi tím je opravdu obrovský rozdíl, nevím, napadá mě třeba jako fotbal a plážový fotbal, možná je to ještě o něco výraznější. Každopádně i tahle věc na sociálních sítích samozřejmě zarezonovala. Teď jsme to probrali právě s Františkem Typovským. Díky.
1: Naslyšenou.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Přijeďte na veletrh Natura Viva. Od 21. do 24. května na výstavišti v Lysé nad Labem vás čeká jedinečný svět přírody, myslivosti, rybářství i včelařství. Těšit se můžete na sokolníky, lovecké psy, výstavy trofejí, akvárium s rybami nebo simulátor lovu ryb. Nechybí ani nejnovější vybavení pro pobyt v přírodě. Vstupné je jen 200 korun a se slevovým kódem Natura26 získáte 25% slevu. Platí do 24.5. Vstupenky na vll.cz. Natura Viva na výstavišti v Lysé nad Labem.
1: Radiožurnál 14 hodin. Zprávy pro vás má Kateřina Cousidisová.
2: Pilotní provoz zvýšené rychlosti na 150 km na dálnici D3 prodlouží ministerstvo do konce roku. Úder bezpilotního letounu v Abu Zabí způsobil požár v areálu jaderné elektrárny. Oštěpař Vadlejch vyhrál meeting v Tokiu. Po dvou letech hodil přes 85 metrů. Kolona popojíždí na silnici 6 před Petrohradem směrem do Prahy. A v Čechách bude skoro jasno, na Moravě a ve Slezsku zataženo až oblačno, na východě s deštěm a teploty do 18 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Ministerstvo dopravy prodlouží testování 150-kilometrové rychlosti na části dálnice D3. Pilotní provoz začal loni v říjnu. Data zatím podle rezortu nestačí pro hodnocení bezpečnosti zvýšené maximální rychlosti. Tu podle počasí povolují dopravní značky. Policisté zatím od října do února řešili v úseku 39 nehod při všech maximálních rychlostech. Je to meziročně o 17 víc, popisuje ředitel ředitelství dopravní policie policejního prezidia Michal Hodboť.
3: Těch nehod, kdy tam byla 150, tak těch tam bylo těch větších nějakých 10 a těch menších.
2: Nikdo při ně.

0: pozveme generálneho ředitele České televize a generálneho ředitele Českého rozhlasu a budeme veřejně se bavit o tom, co v rámci toho zákona navrhujeme. A určitě nechceme mluvit do obsahu.
1: Připomínkové řízení k mediální novele skončilo v noci na sobotu. Kritizovala ji řada ministerstev a institucí. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy řekl, že připomínky očekával. Zabývat se teď bude jen těmi podstatnými. Útok dronu způsobil požár v areálu jaderné elektrárny Barakach v Abú Zabí. Bezpilotní letoun narazil do elektrického generátoru mimo její vnitřní oblast. Informuje o tom tiskové oddělení Metropole Spojených arabských emirátů. Neohlásilo zatím žádné zraněné. Federální úřad pro jadernou regulaci potvrdil, že základní systémy elektrárny fungují normálně a útok nenarušil úroveň radiační bezpečnosti. Nové kapacitní čerpadlo pro hasiče pořídilo město Otrokovice na Zlínsku. Město tak reaguje na problémy s vysokou hladinou vody a místními záplavami v některých lokalitách u řeky Dřevnice.
2: Výkon čerpadla umožní efektivnější a rychlejší odčerpání vody a tím i snížení rizika zaplavení ohrožených lokalit. Díky umístění na podvozku je navíc snadno přemístitelné a může být nasazeno tam, kde je právě potřeba.
3: Sport. Oštěpař Jakub Vadlejch ovládl meeting v Tokiu vyhrál výkonem 85,24 metrů. Poprvé od olympijských her v Paříži před 2 lety tak překonal hranici 85 metrů. A to navzdory tomu, že nezávodil v Japonsku v ideálních časových podmínkách, jak řekl Vadlejch radiožurnálu Sport.
4: Jelikož ten závod byl vlastně v dopoledních hodinách, co pro nás není vůbec běžné, českého času to byly necelé 4 hodiny raní. Všechno hrálo trošičku proti nějakým dlouhým výkonům, ale výkon přes 85 metrů beru všemi 10 a hurá na další závody.
3: Martin Konečný se v Tokiu s výkonem 77,53 metrů zařadil na 5. místo. A na hokejovém mistrovství světa ve Švýcarsku hraje Slovensko proti Itálii. Aktuality přímo z Friburgu dodá reportér Petr Kadeřábek.
5: Po půl minutě třetí třetiny Slováci navýšili své vedení a vedou nad Itálií 3-0 v souběžné hraném zápase. V Curychu vedou Spojené státy americké nad Velkou Británií 4-1. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D56 u Hrabové a kolona na šestce před Petrohradem. Na D56 z Ostravy do Frýdku místku pomalu za sjezdem na Hrabovou. Na 41. kilometru stojí auto po nárazu do svodidel. Kolona se netvoří. Na silnici 6 z Karlových Varů do Prahy v Petrohradu stavějí most. Jezdí se kyvadlově, směrem do Prahy je tam kolona na téměř 15 minut. Na silnici 55 z Uherského Hradiště do Otrokovic se za Pitihněví srazila 3 auta. Je tam krátká kolona. V Praze na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je silnější provoz mezi sjezdy na Dolní Počernice a Průmyslovou, na Nuselském mostě směrem do centra je fronta na 10 minut a na jižní spojce před Barandovským mostem vyšetřují nehodu v pruhu pro autobusy. Řidiči tam zpomalují a je tam krátká kolona. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: V Čechách je většinou skoro jasno až polojasno, později čekáme oblačno a hlavně na západě místy přehánky. Na Moravě a ve Slezsku stále zataženo až oblačno, na východě s deštěm i trvalejším, teploty do 18 stupňů, na východě Moravy a ve Slezsku kolem 11. To byly zprávy.
6: Radiožurnál Sport
8: a David Prouza.
9: 14 hodin, k tomu téměř 6 minut, posloucháte víkendové vysílání radiožurnálu Sport. No a ve zprávách právě ve 14 hodin jste od Petra Kadeřábka slyšeli o tom, že Slováci zatím úplně nemají problém s rolí favorita v utkání s Itálií na mistrovství světa. Tak míříme právě do Friburgu pro konkrétnější informace. Petře.
5: 3-0 vedou Slováci, je to v polovině 42. minuty, opravdu jim výtečně vyšel ten vstup do třetí třetiny, protože už po půl minutě se dostali přečíslení 2-1, byť dva můžeme říci jeden, protože to byli bratři Pospíšilovi. Martin z levého útočného kruhu našel najíždějícího Kristiana na pravém, no a ten bez přípravy pálil za bezmocného Smise. Znamenalo to tedy, že Slováci velmi rychle odskočili a možná tak zhatili Italům plány na nějakou dramatizaci tohoto duelu, byť Italové tedy měli i šanci dát gól, teď znovu se snaží dostat do útočného pásma. Možná až po tom třetím gólu

0: Zelenem, tak se Italové trošku osmělili pobývat déle v útočném pásmu. I teď musel zasahovat slovenský golman Adam Gajan, ale neměl příliš práce s tím, aby k němu doskotačil ten kotouč, který byl třikrát tečovaný a pak tak poskakoval pomalinku až ke slovenskému golmanovi. Ten ho tedy přikryl. Vlastně úplně stejně, nebo ne úplně stejně, ale ještě lépe vstoupily Spojené státy americké v Curychu do třetí třetiny souboje s Velkou Británií. Tam totiž Olivier a také Carly dokázali vtěsnat své dvě branky během 15 sekund. Bylo to v rozmezí 43. a 4. minuty, 42, 49 a 43:04. Takové jsou americké goly nebo časy amerických gólů a Američané tak proti Velké Británii už tady odskakují také do tříbrankového náskoku. Vedou tam 4-1, ještě si počkejme na další akci a ránu Kocha, ten si sjel před branku, nakonec vypálil, Smith si připisuje další zákrok, teď možná rychlý protiútok Italů, ale byl rychlý maximálně do středního pásma. Dál už to nevedlo, platí tedy v polovině 43. minuty, že Slováci vedou 3-0. Já ještě doplním aktuální informace z českého týmu na trénink, který začne a když se podívám přesně za 22 minut, tak nepojede celý tým, nepojede ani polovina, ale na led půjde pouze a jen 5 hráčů. Samozřejmě o tom budeme informovat posluchače Radiožurnálu Sport přímo z tréninkové haly. Až začne trénink, tak vám řekneme jména těch šťastlivců nebo odvážlivců, kteří půjdou. Je to neklamný jev toho, že čeští trenéři chtějí dát českému týmu spíše odpočinek, a to hlavně ten psychický i fyzický, tak aby nabrali síly a natrénovat ono za hodinu a půl, natrénovat a změnit nějaký herní styl, to už těžko půjde, takže spíše odpočinek a nabrat síly před zítřejším duelem ze Švédy.
1: Říká reportér Petr Kadeřábek, já ho doplním, že se Švédy se český výběr utká zítra ve 20:20 v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport.
2: Radiožurnál Sport. Sport ze všech úhlů.

0: Seriál radiožurnálu Sport.
1: Před 50 lety vybojovali fotbalisté Československa zlaté medaile na evropském šampionátu. A tak teď symbolicky znovu prožíváme 50 dní do vítězného penaltového rozstřelu. Dobu od 2. května do 20. června nabízíme vám teď v pořadí 16. příběh, který nás v kalendáři a rozhlasovém vysílání vrací do 17. května roku 1976.
2: Delegace komunistické strany Československa vedená generálním tajemníkem ústředního výboru komunistické strany Československa a prezidentem republiky Gustávem Husákem přiletěla dnes do Berlína, kde se zúčastní 9. sjezdu jednotné socialistické strany Německa.
3: Mohli jste slyšet z rozhlasových novin 17. května roku 1976. Zatímco Německá demokratická republika, o které byla řeč, byla součástí východního bloku, Německá spolková republika toho západního a v režimu socialistického či komunistického Československa bylo žádoucí to mít na paměti. Své o tom věděl i velmi uznávaný sportovní fotograf té doby Stanislav Tereba. V roce 1959 dostal jako první Čech prestižní mezinárodní cenu World Press Photo za snímek fotbalového brankáře Miroslava Čtvrtníčka v dešti s názvem Brankář a voda. Stanislav Tereba, syn reprezentanta ve stolním tenisu Václava Tereby, fotil hvězdné atlety třeba Emila Zátopka, gymnastku Věru Čáslavskou a byl dvorním fotografem zpěváka Karla Gota. V roce 1976 pracoval pro deník Večerní Praha a pokrýval i mistrovství Evropy v tehdejší Jugoslávii. Jenže jeden z mnoha snímků ho málem stál místo. To když měl za úkol vyfotit československé hrdiny, čerstvé mistry Evropy, kteří si ovšem podle zvyklostí vyměnili po finále dresy se soupeřem z Německé spolkové republiky.
4: To vadilo v roce 76, když si vyměnili dresy s Němcema a chudák Tereba málem přišel o zaměstnání, který dělal fotografa ve Večerní Praze. Byl tam jako jeden z mála, který tam byli jako český fotografové. A když poslal teda v neděli večer sem do Četky a do novin ty fotky, tak všude vyšlo potom, jak to máme pohár a německý dresy. A když přijel Tereba, tak se ho zavolali na UVKSČ a tam mu řekli, že končí, protože jako si, co si to dovoluje, že prostě propaguje takovýhle to. No pak to utichlo a Tereba zůstal ve večerce.
3: Usmívá se fotbalový historik Jaroslav Kolář, protože měl tento příběh pro Stanislava Terebu dobrý konec.
4: Tehdy Večerní Praha spadala pod městský výbor KSČ, což byl nižší stupeň, než byl ústřední výbor. No a ten tajemník z toho ústředního výboru, který si zavolal Terebu hned na kobereček a řekl mu, že bude muset končit, protože Ausgerechnet je z Večerní Prahy, která je orgán městského výboru KSČ, tak že bude končit. No tak Tereba celý zoufalý šel za předsedou toho městského výboru KSČ. No a ten řekl, ono tak horký nebude. A výsledek byl ten, že Tereba zůstal ve večerce a tiskovýho tajemníka z UVKSČ poslali do České televize dělat ředitele nebo náměstka. Takže ho povýšili a tím se to uklidnilo.
3: Naráží na personální změny, které nakonec pomohly Jaroslav Kolář. 17. května roku 1976, tedy přesně před 50 lety, byste našli fotografii Stanislava Tereby na poslední stránce deníku Večerní Praha. Hned vedle krátkého textu o tom, že hokejisté Montrealu Canadiens získali Stanleyův pohár po výhře nad Filadelfií 4-0 na zápasy. Na jedné z fotografií je zachycena dramatická situace před brankou Dukly, kterou hájí Ivo Viktor. Slávia v tom derby v Edenu vyhrála nad armádním celkem 2-0. Dostala se do čela tabulky první československé fotbalové ligy a tak na poslední stránce najdeme vedle Terebovy fotografie i velký nadpis 3 kola od titulu. Do finálového zápasu mistrovství Evropy zbývá 34 dní. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
0: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.

0: Vousáči z Texasu alias ZZ Top dohráli na radiožurnálu Sport, kde ve 14 hodin a 20 minut přidáme krátké aktuality z anglické fotbalové Premier League. Manchester United vede nad Nottinghamem 1-0 po prvním poločase a dělá všechno pro to, aby se upevnil a sfinalizoval třetí pozici v nejvyšší anglické fotbalové soutěži. My ve vysílání nejposlouchanějšího digitálního rádia v Česku sledujeme také dva zápasy hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku a ve Friburgu souboj Italů se Slovenskem vidí Petr Kadeřábek.
1: Začala 50. minuta, Slováci stále vedou nad Italy, ale už je to 3-1 pouze. Teď počkejme na akci Pospíšilů, znovu bratři Pospíšilé, Faškoru dáš pálí a kotouč se odrazil od brusle Pietronira mimo sice dosah smise, ale nakonec je italskou branku. Italové teď uklidňují hru, hrou za branku. Jak se můžu vrátit k tomu gólu, který Italové dali, protože Adam Gajan, tedy golman Slováků, hodně chybně rozehrál. Italové se dostali do dvou obrovských šancí. Gajan všechno pochytal, jenže kotouč pak vypadl na modrou čáru a tam jej napálil ne golfákem, ale střelou švihem na mladičký obránce Italů Gabriel Nitz, který je rodákem ze Santo Domingo, tedy Dominikánské republiky, takže borec, který vlastně začínal s hokejem ani tak ne, ale začínal svou kariéru člověka v Dominikánské republice, pak se samozřejmě přestěhovali s rodinou do Itálie, no a tam nastupoval už od 17 let za přední týmy, dokonce teď už si vydobil místo ve finské lize do 20 let a také naskočil i do druhé finské soutěže. Teď tedy skóruje při svém prvním startu na mistrovství světa do sítě Slováků v 51. minutě, ale stále Slováci vedou 3-1. Spojené státy americké v Curychu kráčí za vítězstvím nad Velkou Británií, vedou 5 minut před třetí sirénou nad Brity 4-1. To jsou aktuální informace z těch právě probíhajících zápasů. Za malou chvíli začne trénink českého týmu, na který se ale dostaví na led pouze 5 hráčů, a tak ale samozřejmě neošidíme posluchače radiožurnálu Sporto živý rozhovor s některým z hráčů. Měl by to být Jiří Černok, za kterým se po skončení tohoto duelu vydám na hotel do Bernu, a takže by se měli posluchači radiožurnálu Sport naladit někdy po 16. hodině, někdy možná kolem 16:30 právě naší stanici, protože tam bude živý rozhovor z dějiště světového šampionátu přímo z hotelu, kde jsou čeští hráči ubytování. To je taková malá pozvánka a to ty, Davide, ještě určitě za mikrofonem moderátorským zažiješ.
0: Určitě, a budu se těšit samozřejmě, Petře, i na další vstup z toho, jak to vypadá v zápase Itálie-Slovensko. Pro tuto chvíli díky.
1: Naslyšenou.
0: A já doplním ještě to, že nás můžete poslouchat celou dobu, nejenom po 16. hodině, protože třeba právě po 16. začínají další dva zápasy na mistrovství světa v hokeji. Dánsko, Švédsko v 16:20 a ve stejný čas také má úvodní buly souboj Rakouska s Maďarskem. Ve 20:20 pak Němci nastoupí proti Lotyšům a Norové proti Slovincům. A po 17. hodině, to rád zopakuji, pořad s mikrofonem za Sportem, včetně 3 duelů fotbalové šance ligy ve skupině o titul si Hradec Králové zahraje se Slavií, Liberec se Spartou a Plzeň s Jabloncem. Hezký den.
2: Radiožurnál Sport.

0: Populární talk show Desítka míří v květnu do Teplic.
1: Na fotbalovém hřišti se náš expert Pavel Horvát s legendárním Antonínem Panenkou na profesionální úrovni nepotkali. Na pódiu ale pravidelně ukazují, že si vyhovět umějí.
2: S tou životosprávou v naší době bylo zakázáno kouřit, bylo zakázáno pít alkohol, bylo zakázáno jíst knedlíky a pozor, to důležitý, bylo zakázáno mít 4 dny před zápasem něco s ženskou. Teď si představte, že si byla kvalifikace na mistrovství světa, hrálo se středa, sobota, celý rok.
3: To se trošku nabízí se zeptat, co se dělo potom.
2: Tak byl nejúspěšnější rok narození dětí.
0: 18. května do kulturního domu v Teplicích dorazí i speciální host. Současný asistent trenéra Severočechů a někdejší Horvátův spoluhráč z Teplic, Sparty i Plzně, Jan Rezek.
4: Denodenní dřína na tom hřišti a možná se o tom ani nemluví tolik, o tom, jak vlastně Pavel, jaký byl dříž na tom hřišti, jaký byl profesionál, to, co se dělo okolo, to samozřejmě tomu patří, ale to, jak se choval v té kabině na tom hřišti, o tom se moc nemluví a to bych chtěl zmínit, že pro mě i v tomhle tom byl obrovský vzor, to, jak na každém tréninku dřel a nechtěl prohrávat. To si myslím, že i tímhletím on to do nás dostával a proto jsme možná my ty kluci vedle něj rostli.
1: Desítka Pavla Horváta živě v Teplicích.
0: V pondělí 18. května od 19 hodin v tamním kulturním domě.
1: Podrobnosti najdete na webu Radiožurnál Sport.cz.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Na Radiožurnálu Sport sledujeme teď také snažení tenistky Sary Bejlek v prvním kole tenisového turnaje ve Štrasburku ve Francii. Bejlek hraje proti Američance Navarové a zatím prohrává v prvním setu 1-4, servíruje a vede 30-15. Doplním, že v 17 hodin nás čeká finále tisícovkového turnaje v Římě. Jannik Sinner nastoupí proti Rudovi, tedy souboj italského s norským tenistou. Připomínám znovu, že když Sinner dokáže tento zápas vyhrát, tak se stane nejmladším tenistou v historii, který ovládne všechny tisícovkové turnaje v kariéře. Sinnerovi je 24 let, před ním to dokázal pouze Novak Djokovic, tomu bylo o 7 let více, tedy 31. Stále posloucháte Radiožurnál Sport i v neděli 17. května, teď si poslechněte zprávy, pak se vydáme na závěrečné minuty zápasu Itálie-Slovensko na mistrovství
6: světa. Radiožurnál půl třetí. Zprávy a Kateřina Causidisová.
7: Nová příručka upozorňuje pacienty na rizika používání umělé inteligence ve zdravotnictví. Lékaři se podle ní stále častěji setkávají s tím, že lidé chtějí po chatbotech určit diagnózu anebo doporučit léčbu. Odborníci ale varují, že umělá inteligence nezná zdravotní historii člověka a může poskytovat nepřesné nebo smyšlené informace. Ukrajinská armáda zasáhla ropnou rafinérii a dvě čerpací stanice v ruské moskevské oblasti. Informuje o tom ukrajinská bezpečnostní služba SBU. Na Telegramu doplnila, že údery na objekty zbrojního průmyslu a centra ropného průmyslu omezují schopnost Ruska pokračovat ve válce. Ukazují také, že ani silně chráněný region Moskvy není v bezpečí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský označil útoky za naprosto oprávněné. Dnes je Mezinárodní den světla pro AIDS. Připomíná oběti tohoto virového onemocnění. Červeně se proto rozsvítí budovy v několika českých městech. Letos třeba Tančící dům anebo Žižkovská televizní věž v Praze a Moravské divadlo v Olomouci. Červené světlo má taky vyjádřit podporu lidem, kteří s virem HIV bojují. Sport. Fotbalisté Hradce Králové přivítají v předposledním kole ligové nadstavbové skupiny o titul už jisté mistry ze Slávie. Východočeši bojují o udržení čtvrté příčky, která jako poslední zajišťuje účast před kolech evropských pohárů. Zápas začne v 17 hodin, stejně jako duely Liberec Sparta a Plzeň Jablonec. Kompletní program odvysílá Radiožurnál Sport. Radiožurnál nabídne vstupy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D56 v Ostravě a omezení na silnici 6 u Petrohradu. Na D56 na výjezdu z Ostravy za Rudnou u sjezdu k nádraží narazilo auto do svodidel. Čekejte omezený průjezd, kolona se netvoří. Na D6 z Prahy do Karlových Varů u Valče na 83. kilometru byl uzavřený nájezd na dálnici. Po nehodě se podařilo vše odklidit a nájezd je už průjezdný. Na D1 z Brna směrem do Prahy pomalu zasjezdil výjezdem na chodce rady na 27. kilometru se dojíždí do Kolony před omezením na mostě Šmejkalka. Zdržíte se krátce. Na silnici 6 z Karlových Varů do Prahy v Petrohradu stavějí most. Jezdí se Kyvadlově směrem do Prahy, je tam kolona na téměř 15 minut. V Praze v Průmyslové ulici směrem do Hostivaře před křižovatkou s Teplárenskou hlásíte stojící auto.
9: Před světle před semafory auto s vylomeným kolem. Blokuje pravý jízdní pruh a zdržení bych typnul tak 5 minut.
8: A v Liberecké do centra pokračuje omezení. Uzavřený je pravý pruh, kolona začíná za sjezdem do Kbelské. Zdržíte se krátce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Večera v noci bude jasno až polojasno, na východě a severovýchodě oblačno až zataženo s deštěm a teploty v noci klesnou na 5 stupňů až 0. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Kapela Green Day a jeden z jejich větších hitů z 90. let Time of Your Life na radiožurnálu Sport ve 14 hodin a 36 minut se krátce podíváme opět na fotbalovou Premier League. Už se rozehrál druhý poločas mezi Manchesterem United a Nottinghamem. Domácí United vedou 1-0 ve 47. minutě. Ještě dalších pět zápasů se v Premier League uskuteční. V 16 hodin mají výkop souboje Brentfordu s Crystal Palace, Evertonu se Sunderlandem, Leedsu s Brightonem a Wolverhamptonu s Fulhamem. V 18.30 pak Newcastle nastoupí doma proti West Hamu. No a připomínám samozřejmě taky českou fotbalovou šance ligu. Ve skupině o titul se už jistý mistr Slavia představí na stadionu Hradce Králové. Liberec se utká se Spartou a Plzeň s Jabloncem. Všechny duely začnou v 17 hodin. Na radiožurnálu Sport o nich uslyšíte v pořadu s mikrofonem za sportem, protože na všech místech máme své reportéry. A proč s mikrofonem za sportem? Protože se budeme věnovat taky hokejovému mistrovství světa. V 16.20 startují dva duely. Aktuálně se hraje už jenom jeden. V tuhle chvíli Itálie hraje se Slovenskem ve Friburgu. No a závěr tohoto duelu vidí reportér Petr Kadeřábek.
1: Ještě 3 minuty a 31 sekund budu sledovat duel Slováků z Italy, ve kterém Slovensko vede 4-1. Před malou chvílí se trefil Oliver Okuliar, někdejší forward Hradce Králové, si najel před branku a tam dostal krásnou přihrávku při přesilovce Slovenska od Martina Pospíšila a zvyšoval na 4-1. Teď ale mají trošku problém Slováci, protože Rosandič je vyloučený a Bradley pálí při přesilovce. Ještě jedna příležitost pro Itali, rána, která směřovala do boční sítě a vyslal jí tam Tomasino De Luca, který neprostředil ten kotouč za záda slovenského golmana Gajana, ale Italové usazení v útočném pásmu. Bradley hraje na modré čáře, chtěl po ní posunout na Pietronira, jenže jeho přihrávku vystihl Liška a tak vytěsnil ten kotouč daleko od své branky, a to blíže té italské, která je prázdná. Italové to totiž zkouší při hře bez brankáře, při přesilové hře, teď nahození do útočného pásma, které zpracovává brance Purdeler. Nakonec už nevyhodili teď Slováci a De Luca může hrát, znovu posouvá na Pietronira, ten posunul na Bradleyho doprava, jenže tomu kotouč utekl k mantinelu. Tam může hrát znovu aktivní obránce Buono, teď De Luca, jeho nahození, které neprošlo přes slovenskou zeď a je tady možnost pro definitivní tečku, která míří vedle. Čedadle z modré čáry v útočném pásmu netrefil úplně prázdnou branku. Liška, ten se neodhodlal od pravého mantinelu. Tak Čedadle dostane ještě jednu příležitost, ale jeho zpracování špatné. Teď už ale pálí a znovu minul prázdnou branku. Tam před ním stál sice Zanaty, ale tohle jsou rozhodně největší příležitosti, které měli Slováci teď v celém průběhu utkání. Byť dali 4 góly, vytvořili si dost příležitostí, ale netrefit prázdnou branku dvakrát, a to opravdu ne úplně z velké vzdálenosti, to je na pováženou. Teď další nahození od Italů. Manu Neto prohodil kotouč, který zpracovává Zanety. Zanety mu ale utekl ten puk. No, na slovenskou střídačku, ještě to bylo v útočném pásmu, takže minutu 24 sekund před třetí sirenou za stavu 4-1 pro Slovensko se bude vhazovat v útočném pásmu Italů, kteří nakonec odejdou sice poraženi, ale stáhli celkem i to množství střel, které vyslali na slovenskou branku. Oni jich měli celkem zatím 23, kdežto Slováci použili střelecký pokus, který prošel na branku ve 30 případech. Takže ten rozdíl střelecký rozhodně není tak velký, jak bychom si asi před utkáním představovali. Ale Slováci roli favoritů na rozdíl od českého týmu v tom včerejším duelu zvládnou. Teď se dopouští, protože už hrají v 5 zakázaného uvolnění a tak se znovu hra přesune před branku, kterou Gajan hájí. A zajímavé je, že už se vrátil také do branky Jacob Smith, že prostě Italové to zkusili při přesilovce a také powerplay. Takže posílili ještě počet mužů na ledě na 6, ale na tu závěrečnou pasáž, kdy už se hraje 5-5, tak golmana zatím trenér Jukka Jalonen, tedy trenér finských mistrů světa z roku 2021, nezvolil a teď po vhazování možná bude sledovat, zda Italové se udrží na Kotouči Friklund, tedy muž se švédským pasem, dokázal získat kotouč z rohu kluziště, jenže následná přihrávka na modrou čáru nebyla přesná a vpřed může Okuliar, navíc ho tam doplňuje ještě Liška a velká šance, do které se tam nakonec dostal Gajdoš, obránce Litvínova, ale minul zády k brance Beckendem a tak mohou znovu pokračovat Italové. Friklund z levého kruhu pálí, Gajan si připíše další zákrok, ještě 40 sekund. Slováci navýšili svůj počet střel, teď přidal také jednu Ital, takže ten počet střel se navyšuje, ale skóre se nemění, stále vedou Italové, stále prohrávají Italové ze Slováky 1-4, teď navíc přijdou Italové o útočné pásmo a je tady možnost pro Faško Rudáše přejet dopravé na pravý kruh, vypálil rána stečovaná do ochranné sítě. Ještě minimálně jedno přerušení uvidíme v BSCF aréně ve Friburgu. Ještě jednou připomínám, že v úvodním duelu dnešního dne v Curychu dokázali Američané nakonec přehledem porazit Velkou Británii 5-1. Připsali si tedy první tři body do tabulky po předchozí prohře ze Švýcary, tedy teď povinné tři body a zvládli to, no zvládli, oni sice vedli 1-0, pak to bylo 1-1 a pak rozhodli až na začátku třetí třetiny, kdy dali dva rychlé góly. Tady už se znovu hraje ve Friburgu, ubíhají vteřinky, kotouč směřuje za italskou branku, Di Pietro si pro něj zajede, možná ještě myslím mu přihraje, za pět vteřin zazní sirena, která ukončí duel, ve kterém Slováci připíší další tři body do tabulky, budou jich mít 6, na druhé místo se posunou v tabulce za Kanadu, Slováci tedy porážejí za oslavných fanfar a huronského povzbuzování slovenských fanoušků Itálii 4-1. Z Friburku Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
2: Radiožurnál Sport. Sport ze všech úhlů.

Švédská rocková skupina Ghost patří také do repertoáru radiožurnálu Sport. Píseň Life Eternal dozněla ve 14.46. Novým trenérem fotbalistů Chelsea bude Xabi Alonso. Příchod španělského kouče na Stamford Bridge potvrdilo dnes vedení klubu. Alonso podepsal v Londýně 4letou smlouvu, a to s platností od 1. července. Fotbalové informace na radiožurnálu Sport za chvíli nahradíme atletickými. Vydáme se alespoň na dálku do Tokia, kde se velmi dařilo oštěpařovi Jakubu Vadlejchovi. Předtím ale ještě Imagine Dragons. Tak hezký poslech a hezký zbytek víkendu s radiožurnálem Sport.

0: Oštěpař Jakub Vadlejch ovládl při svém vstupu do atletické sezóny závod v Tokiu, a to výkonem 85 metrů a 24 cm. Tak daleko se za celou loňskou sezónu nedostal. A my jsme se dopoledne spojili právě s Japonskem a s úspěšným českým reprezentantem. Moderátor Martin Charvát si povídal s Jakubem Vadlejchem.
1: Tak musím říct, že mám za sebou poctivou, dlouhou, kvalitní přípravu, takže tréninkové ukazatele ukazovaly, že samozřejmě na to mám, a vždycky pak závisí na daném dni, hodině, jestli se to předvede, nepředvede, a opravdu jsem se cítil skvěle už od rozcvičení a myslím si, že na tuhle sezónu se můžu těšit.
2: To zní jako, že cítíte, že tam byla ještě nějaká rezerva.
1: Tak jelikož ten závod byl vlastně v dopoledních hodinách, co pro nás není vůbec běžné, a českého času to byly skoro 4 hodiny nebo necelé 4 hodiny raní, tak opravdu si myslím, že všechno hrálo trošičku proti nějakým dlouhým výkonům, ale výkon přes 85 metrů beru všemi 10 a hurá na další závody.
2: Už z toho, co říkáte, tak mi trochu zní, že ta příprava byla opravdu velmi povedená, sám jste to naznačoval. Můžete k tomu říct nějaké podrobnosti, v čem byla tak povedená, proč si myslíte, že by to opravdu mohlo létat daleko?
1: Příprava byla povedená hlavně v tom, že tělo mi dovolilo otrénovat všechny tréninkové jednotky. Opravdu jsem nevynechal víceméně žádný trénink. Všechna soustředění proběhla na jedničku. Skvělá parta kluků, trénu teďka s dvouma mladýma klukama, kteří mě tahají. Já věřím, že zase jim předávám nějakou zkušenost, takže ta synergie ve skupině je fantastická a tady to je vidět.
2: Ve vysílání Radiožurnálu Sport se bavíme s oštěpařem Jakubem Vadlejchem, který dnes vyhrál meeting v Tokiu výkonem přes 85 metrů. To naznačuje, že na Tokio máte příjemné vzpomínky z minulosti. Je to vaše oblíbené místo? Čím to, že se vám vlastně tam tak daří?
1: Je pravda, že na téhle Grand Prix jsem po třetí a třikrát se mi povedlo vyhrát, tak asi nemůžu říct jediné špatné slovo na tohle místo. Opravdu se mi tu hází skvěle, už když jsem vstoupil na ten stadion, tak na mě dýchla atmosféra vlastně nejenom těch Grand Prix, ale olympijský her, kdy jsem vybojoval taky krásné stříbrné místo, a zkrátka se tu cítím dobře a nevím, čím to je.
2: Jak fyzicky náročný byl ten samotný závod, ta samotná oštěpařská soutěž?
1: Tak jelikož bylo krásné teplé počasí, které já mám opravdu nejradši, bylo tu kolem 30 stupňů dneska a jasné počasí, tak podmínky hrály ve prospěch a náročné, myslím si, že to moc náročné nebylo. Opravdu od prvního hodu jsem cítil, že můžu hodit daleko a je vidět, že pořád s mladýma klukama můžu soutěžit.
2: Tak dlouhý hod, navíc vítězství, to samozřejmě každého naladí do sezóny. Co vás teď čeká?
1: Nejbližší závod mám Diamantovou ligu koncem května 31.5. v Rabatu. Takže to je moje další zastávka.
2: Takže míříte vysoko v této sezóně v Diamantové lize, případně směřujete formu až na srpen?
1: Řekl bych, že cíl je určitě jasný, je to mistrovství Evropy v Birminghamu. Druhý cíl je nominovat se na Ultimate závod v Budapešti, který je v září, a jde o to, že já loni, jak jsem byl zraněný, tak jsem nezávodil a my potřebujeme vlastně body do rankingu, takže vlastně musím objíždět tyto velké závody, abych tam měl šanci vůbec se dostat.
0: Řekl přímo z Tokia v rozhovoru na Radiožurnálu Sport oštěpař Jakub Vadlejch po tom, co ovládl meeting právě v japonském hlavním městě výkonem 85 metrů a 24 cm.
3: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.
0: Ve 14 hodin 53 minut na Radiožurnálu Sport znovu směřujeme na mistrovství světa v hokeji do Švýcarska, konkrétně do Friburgu, opět za Petrem Kadeřábkem, který se ale aktuálně už nachází v jiné hale než v té, ve které Slováci před chvílí porazili Itálii. Tak Petře, kde seš?
4: Teď přímo asi 48 cm od mantinelu, takže o 4 patra níž a o, dejme tomu, 50 metrů vlevo a o asi 15 stupňů je tady větší zima.
0: Z toho si asi můžou posluchači udělat obrázek, že se přesunul do tréninkové haly. Mluvili jsme o tom, že Češi budou trénovat, tak koho vidíš na ledě?
4: tak můžu je klidně vyjmenovat, protože je tady 9 hráčů, v to počítáme 3 golmany a pak 5 trenérů, takže celkem 14 borců je na ledě, z toho tady 5 bez výstroje. Teď právě třeba najíždí Jiří Černoch a pálí na Josefa Kořenáře, z druhé strany zleva teď pojede Jan Mandát, další zákrok Kořenáře a teď najíždí Tomáš Plekanec ze středu a dává gól. Tak možná by Tomáš Plekanec měl nastoupit zítra proti Švédům a překonávat takhle švédského golmana.
0: S Petrem Kadeřábkem si povídáme v momentě, kdy čeští hokejisté trénují po tom, co včera prohráli se Slovinskem. Možná ještě, Petře, na závěr, jestli můžeš připomenout ten živý rozhovor, na který se posluchači Radiožurnálu Sport můžou těšit po 16. hodině.
4: Mělo by to být zhruba v 16 hodin 15 minut a respondentem by měl být Jiří Černoch, tedy účastník už třetího světového šampionátu, který odehrál 20 zápasů na světových šampionátech a je také držitelem bronzu z roku 2022. Mimochodem je také člen té stříbrné osmnáctky společně třeba s Davidem Pastrňákem nebo Janem Ščotkou, který je také v tuto chvíli na ledě. Takže budeme možná vzpomínat, ale hlavně se budeme dívat s Jiřím Černochem do budoucna a do té nejbližší budoucnosti, to znamená k zítřejšímu zápasu ze Švédy.
0: Říká Petr Kadeřábek, aktuálně působící nebo sledující trénink české hokejové reprezentace. Tak Petře, dej na sebe pozor, ty puky opravdu zdá se létají velmi blízko tebe a děkuju za tvůj čas.
4: Neuhybám, takže naslyšenou.
3: Radiožurnál Sport.

0: Dál posloucháte víkendové vysílání radiožurnálu Sport. Za malou chvíli vám nabídneme zprávy v 15 hodin. Po nich se mimo jiné spojíme s naším hokejovým expertem Martinem Procházkou. Téma mistrovství světa ve Švýcarsku.
1: Radiožurnál je 15 hodin. Zprávy má Kateřina Causidičová.
2: Lebku svaté Zdislavy se podařilo úspěšně vyjmout z betonu. Podle Dominikánů z Jablonného je to zázrak. Venezuela vyhostila Madurova spojence do Spojených států. Slovenští hokejisté na mistrovství světa porazili Itálii 4-1. Kolonu čekejte na D1 u Hvězdonic ve směru do Prahy. A zítra bude polojasno až oblačno. Odpoledne a večer se na západě místy objeví přehánky. Na východě má pršet, teploty až 21 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Lebka svaté Zdislavy z Lemberka by se mohla vrátit do baziliky v Jablonném v Podještědí. Jak informovala policie na síti X restaurátorům, se jí podařilo úspěšně vyjmout z betonu, do kterého ji zalil muž, který vzácnou relikvii ukradl. Řád Dominikánů z Jablonného práci restaurátorů oceňuje, řekla za klášter sestra Roberta. Podle ní je překvapivé, že lebka vypadá nepoškozeně.
4: Je v pořádku a je to zázrak v podstatě pro celý kraj. Jednak nasazení policie, to byla úplně bezvadní a my jsme moc rádi, protože to je zázrak jak pro věřící, tak pro nevěřící, protože tak rychle dokázat najít paní Zdislavu, to je přímo vás nebe přímo.
2: Lebku v úterý ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí 35-letý muž. Podezřelého policisté zadrželi ve čtvrtek, muž zalil relikvii do betonu s cílem ji pohřbít. Za krádež mu hrozí až 8 let vězení. Víc řekne reportérka za pár minut. Česká televize a Český rozhlas by měly nadále plnit zpravodajskou roli. V průzkumu agentury NMS pro server novinky tak odpovědělo více než 80% dotázaných, a to včetně voličů vládních stran ANO, SPD a motoristů. Pro zachování zábavních a sportovních pořadů je přes 70% ANO, SPD a motoristů. Pro zachování zábavních a sportovních pořadů je přes 70% respondentů. Veřejnoprávním médiím důvěřuje polovina obyvatel. Výrazně

0: Joea Bidena propustila v rámci výměny vězňů. Jeho současné vydání podle agentury Reuters naznačuje, že by mohl poskytnout informace proti Madurovi. Rybáři vypustili v Blansku do řeky Svitavy lipany podhorní. Chtějí tak zamezit jejich vyhynutí. Lipan podhorní je na Blanensku původní druh lososovité ryby. Jeho úbytek způsobilo dlouhodobé sucho a vyšší teplota vody, říká předseda blanenských rybářů Martin Sklář.
1: On žije v hejnu a především v zimních měsících obývá hlubší tůně, kde se sice cítí bezpečněji, ale bohužel pro predátory je to významná kořist a tudíž jeho stavy jsou velmi decimovány, ať už kormoránem, anebo především vidrou.
2: Sport. Slovenští hokejisté zvítězili ve skupině mistrovství světa ve Švýcarsku i po druhé. Po úvodní výhře nad Norskem porazili Itálii 4-1, Spojené státy pak přehrály Velkou Británii 5-1. Kajakář Josef Dostál dojel šestý na 500-metrové trati na světovém poháru v Brandenburgu. Pokračuje Dostál, který mluví o finálové jízdě.
3: Byla určitě poznamenaná tou rýmou, kterou mám. Můžete asi slyšet, že to hluchu huhňám. Předvádět výkony s tak našlapaný konkurenci je těžký, protože je to velmi vyrovnaný. Na tu medaili mi chyběly 0,3 vteřiny, což si to doufám říct, že bez cesty mě bych jako hravě zvládnul. A šestý místo je špatný vůči olympijské kvalifikaci do Los Angeles.
2: Bratři Martin a Petr Fuchsovi skončili sedmí na Double Canoe na stejné distanci. Také sedmí byli Jakub Špicar a Daniel Havel na Double Kajaku v závodě na 500 metrů. A motocyklový závodník Filip Salač obsadil ve velké ceně Katalánska v kategorii Moto 2 sedmé místo a připsal si nejlepší výsledek v aktuální sezóně. V Barceloně vyhrál domácí González.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolona na D1 u Hvězdonic a nehoda na silnici 2 na Vyžlovce. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na chodce Rady opatrně dojíždějte do kolony. Brzdí se na 28. kilometru a kolona se protahuje. Zpoždění 10 minut, je to kvůli omezení na Šmejkalce. Na D10, na D46 z Olomouce do Vyškova zpozorněte u sjezdu na Brodek u Prostějova. Na 12.5. kilometru stojí osobní auto, blokuje částečně pravý pruh, kolona se netvoří. Na silnici 2 z Kutné Hory do Prahy na konci Vyžlovky se srazila dvě auta, musí se jezdit Kyvadlově, jsou tam krátké kolony. Na silnici 6 z Karlových Varů do Prahy se popojíždí před Petrohradem kvůli stavbě mostu. Provoz tam řídí semafor, zpoždění do 15 minut. Na silnici 21 z Chebu do Mariánských Lázní opatrně na dlouhé rovince za Starou Vodou. Máme tam hlášenou nehodu, zpomaluje se. A v Praze v Průmyslové ulici směrem do Hostivaře před křižovatkou s Teplárenskou stojí auto s vylomeným kolem. Blokuje pravý pruh, krokem se jede od Českobrodské, je to na necelých 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra čekáme polojasno až oblačno, ráno v Čechách až skoro jasno, odpoledne a večer na západě místy přehánky, teploty většinou 16 až 21 stupňů. Tolik zprávy.
6: Po zprávách už vás vítá zase klasické vysílání radiožurnálu Sport. Tentokrát nabídneme v naší hodině zase hokejové téma. Ohlédneme se za výkony českých hokejistů na světovém šampionátu ve Švýcarsku s Martinem Procházkou už za několik minutek. Ale přidám také informaci z tenisu, a to konkrétně z turnaje ve Štrasburku, kde se zatím nedaří Sáře Bejlek v souboji s americkou reprezentantkou Emou Navarovou. Sára Bejlek prohrává 1-6, 1-4 na servisu Američanka. Vypadá to, že se česká tenistka rozloučí s francouzským turnajem hned v prvním kole. A doplním ještě zápas finálový v Římě na turnaji kategorie 1000. Jannik Sinner z Itálie vyzve Nora Kaspera Ruda po 17. hodině.
4: Radiožurnál Sport
7: a David Prouza.

0: Kapela Avenged Sevenfold nás doprovodila do času 15 hodin a 11 minut. Rozporuplné pocity mají asi po dvou zápasech mistrovství světa čeští hokejisté. Dánsko v pátek porazili 4-1 se Slovinskem, ale včera překvapivě prohráli 2-3 v prodloužení. Teď se chystají na další zápasy ve švýcarském Friburgu. V kádru je několik nadějných hráčů, kteří úspěšně reprezentovali i v mládežnických kategoriích. No a třeba i o tom teď budeme mluvit s naším hokejovým expertem a čtyřnásobným světovým šampionem Martinem Procházkou. Martine, hezké nedělní odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Začnu aktualitou. Na dnešního tréninku se zúčastnilo, nebo možná ještě účastní, celkem 9 reprezentantů. Tak co říkáš na tohle, řekl bych, docela nízké číslo?
1: Velmi malý počet hráčů za mě. Já myslím, že to je volný den. I když to je po dvou zápasech, tak je to pořád volný den. Měl by být trénink společný, kompletní a prostě máte na ledě nějakých 45-50, možná i hodinku ledu. Je tam možnost si svým způsobem nacvičit nějaké varianty. Také jsem to takhle očekával, ale není tomu tak.
0: Když se vrátím nebo vztáhnu to na tvoji osobní zkušenost a tvoje zážitky z mistrovství světa, jak moc se třeba tobě chtělo na led, na trénink po zápase, který se vám třeba úplně nepovedl?
1: Asi to bylo jedno, jestli mi chtělo nebo nechtělo. Trenér řekl, že bude společný trénink a tím pádem všichni hráči museli jsme jít na led. A jak říkám, je tam prostor k tomu něco pocvičit. Máte před sebou ještě dalších 5 zápasů v základní skupině. To znamená, je potřeba zapracovat na přesilovkách, je pracovat na určitých variantách. Máte tam několik nějakých návyků, tak si je nějakým způsobem třeba ještě oživit nebo zlepšit. Takže nemyslím si, že je úplně ideální, když o volný den, když zítra je zápas, tak se nic neděje, tak pořád máte možnost si tam něco zkusit. Takže za mě by měl být plný trénink v plném počtu.
0: Říká Martin Procházka, náš hokejový expert v národním týmu. Jsou z těch mnou zmíněných mladíků například obránci Galvas, Cibulka, Alšer nebo útočníci Chmelař s Melovským. Tak když se zaměříme třeba na tuhle pětici, tak jak se ti zatím líbily jejich výkony, případně kdo tě zaujal nejvíce?
1: Přiznám, že jsem je chválil v tom prvním zápase po Dánsku, kdy opravdu se s tím dobře, jak se říká, porovnali. Byli velmi, velmi dobře to odehráli, ať to jsou menších postav obránci typu Ticháčka, samozřejmě Galvase, tak si porovnali s těma Dány právě, ale v to včerejší utkání už to nebylo úplně ono, ale to nebylo jenom díky ním, to prostě celkově ten výkon toho týmu si to nesedlo včera, byla to velká škoda, protože ztratit vlastně 3 body nebo 2 body v tomto utkání se Slovinskem nás může stát opravdu velké špatné postavení potom v tabulce. To, jak oni hrají, tak samozřejmě hrají nějakým způsobem drze, sebevědomě, hlavně Jakub Galvas. Tomáš Galvas tento vlastně jako hraje velmi takovým způsobem, že opravdu spoustu situací řeší velmi kvalitně, je vlastně takovým tím hodně aktivním hráčem dopředu, ukázal to i hlavně v utkání s Dánskem. Včera byl bohužel v té smolné situaci, kdy zavážel kotouč při hře 3-3 do útočného pásma a tam došlo k tomu kontaktu právě se slovinským obráncem a pak následně ten protiútok a branka na 3-2.
0: Kdybys, Martine, byl teď trenérem národního týmu, co bys řekl Galvasovi? Protože on sice teď udělal chybu, ale celkově přesně jak jsi říkal, on tím pohybem a svojí hrou vlastně dává šanci nebo otevírá prostory pro své spoluhráče, tak co bys mu řekl?
1: Já bych mu řekl, ať v tom samozřejmě pokračuje tomu stylu, kterým hraje, protože opravdu hraje výborně, podporuje ty útočníky. Možná bych mu řekl, aby někdy zvážil, kdy opravdu je tam ta míra toho rizika, aby prostě třeba buď to nepropadl, nebo nějakým způsobem nestratil kotouč, ale to je vždy těžký pro trenéra, když dáte hráči nějakou určitou volnost, tak ho v tom musíte podpořit. A on také, ten hráč musí tolerovat nějakou takovou tu porci toho rizika, takže je to na tom zvážení, jak hráče, tak útočníka. Každopádně bych mu určitě nebránil v tom, že by najednou teďka měl hrát nějakým jiným stylem, než je svým způsobem zvyklý a dokáže se prosadit.
0: S Martinem Procházkou si povídáme na radiožurnálu Sport o hokejovém mistrovství světa. Probrali jsme české mladíky. Když se zastavíme u, řekněme, později narozených hokejistů v jiných reprezentacích, tak můžeme zmínit kanadskou hvězdu McLeana Celebriniho. Ten je v 19 letech kapitánem reprezentace na tom aktuálním šampionátu ve Švýcarsku. Tak jaký je tvůj pohled na tenhle nejnovější talent světového hokeje, který byl vlastně extrémně vidět i v San Jose v NHL v téhle sezóně?
1: No tak je to samozřejmě, jak říkáš, je to excelentní hráč, to už je už jen ho zvolit 19 let kapitánem, tak je to neuvěřitelný, nedokážu to vůbec představit, že by takhle nějaký počin byl i v Evropě nebo vůbec u nás, vůbec ne už. Každopádně v tom prvním utkání třeba ze Švédy se neprosadil, tam si myslím, že neměl žádný bod, ale včera už v Itálii dal 2 branky, 1 asistenci a prostě se prosadil, byl patřil těm nejlepším hráčům Kanady a je vidět, že prostě opravdu je to velký talent.
0: Říká Martin Procházka. I s Kanadou se český hokejový tým utká na mistrovství světa, a to na závěr skupiny. My jsme teď s Martinem mluvili hlavně o tom momentu, kdy čeští hokejisté prohráli včera se Slovinskem v prodloužení 2-3, zítra čeká zápas se Švédskem, tak možná Martine na závěr tvá očekávání od tohoto duelu, teď to budou Švédi, kteří budou v té situaci, že budou mít druhý zápas rychle po sobě, tak co očekáváš od tohoto souboje?
1: No, zápas, který nebude pro nás vůbec jednoduchý, právě možná i díky té porážce se Slovinskem, tak Švédové dneska hrají s Dány, nepředpokládám, že to pro ně bude nějaká složitá situace, že to zvládnou lehce, protože oni si opravdu takové zápasy dokáží pohlídat, něco pro mě jako v těm dnešním zápase nebo v těch prvních 2 zápasech dnes, kdy Slovensko porazilo v podstatě jednoduše Itálii 4-1, Amerika porazila Velkou Británii 5-1, něco připomíná to samé Švédové. Takže to nebude stát tolik sil, no uvidíme zítra, je to nový utkání, bude se od nuly, určitě naši budou chtít hrát tak, aby jsme nějakým způsobem třeba Švédy, když to řeknu, obrali o nějaký bod navíc, které jsme ztratili v tom včerejším utkání.
0: Říká Martin Procházka, kterého v našem vysílání uslyšíte zase třeba zítra v předzápasovém studiu a pochopitelně v úterý v pořadu Čistá hra. Martine, díky a pro tuto chvíli hezké nedělní odpoledne.
1: Hezký den.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: One Republic hrajeme na Radiožurnálu Sport. Tenistka Sara Bilek se snaží ještě zdramatizovat svůj zápas v prvním kole na turnaji ve Štrasburku s Američankou Navarovou. Prohrála první set 1-6, v tom druhém ztrácela už 1-5, teď je to 3-5 z pohledu české tenistky, která servíruje, ale zároveň čelí také dvěma matchballům. Jak to dopadne na Radiožurnálu Sport, samozřejmě řekneme a přidáme také aktualitu z moderního pětiboje. Matěj Lukeš skončil druhý na světovém poháru v bulharském Pazardžiku. V seriálu tak po druhé v kariéře vybojoval stříbrnou medaili.
1: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
0: A ve vysílání nejposlouchanějšího digitálního rádia v Česku směřujeme teď na fotbal. Hodně emocí vyvolal zápas předposledního kola šance ligy mezi už zachráněnými Teplicemi a pražskou Duklou, která o udržení v nejvyšší domácí soutěži stále bojuje. Pražský klub prohrál 0-2 a po utkání si stěžoval na některé situace. Komise rozhodčích se k vybraným momentům pravidelně vyjadřuje v pondělí. Kouč Dukly Pavel Šustr měl jasno okamžitě a přestože mu za to hrozí pokuta, výkon sudích hned po skončení duelu veřejně kritizoval na tiskové konferenci.
2: Rozhodčí slabý, slaboučkej, katastrofa.
3: Slova trenéra Dukly Pavla Šustra po prohře 0-2 v Teplicích na internetu hojně sdílejí fanoušci skoro všech prvoligových klubů. Pražanům se nelíbila řada verdiktů sudího Ondřeje Berky, neuznaný gól Gilberta po sporné ruce nebo neodpískaná penalta po stažení stejného hráče v pokutovém území.
2: Přece pískám to, co vidím. No teda pozor, tady tenhle ten rozhodčí nemůže pískat nic, protože on nevidí nic a co vidí, tak vidí špatně.
3: Přidal na kritice Šustr. A klub z Julisky pak pokračoval i na sociálních sítích, kde zveřejnil psané vyjádření vlastníka Matěje Turka.
4: V době, kdy český fotbal řeší kauzu údajného ovlivňování klíčových zápasů soutěže, jsem sám opakovaně přesvědčoval všechny kolem sebe, že podobné věci už patří minulosti. Po utkání v Teplicích se nám všem ale tyto obavy znovu bolestivě připomněly a je na místě otázka, jestli tyto časy skutečně skončily.
3: Za slova o možném ovlivnění soutěže hrozí Dukle disciplinární trest. Ještě předtím ale přijde jeden z nejočekávanějších zápasů sezony. Do Prahy v sobotu přijede Baník Ostrava k přímému souboji o záchranu. I o tomto duelu psal směrem k vedení nejvyšší soutěže a komisi rozhodčích majitel Turek.
4: Chceme, aby se utkání s Baníkem rozhodlo výhradně na hřišti. Sportovním výkonem, bez zákulisních tlaků, bez podezřelých rozhodnutí. A předem apeluji na všechny příslušné orgány. Zajistěte absolutní regulérnost tohoto utkání. V sobotu chceme hrát fotbal, ale všem říkám naprosto jasně, budeme sledovat každý detail.
3: Domácím bude v sobotu stačit k účasti v baráži remíza. Už teď je ale jasné, že na tribunách budou Ostravané jako doma. Ostravanci, Ostravanci, Baníkovský chorál. Všichni na Duklu si fandové Slezanů vzali k srdci. Během několika hodin skoupili čtvrtinu kapacity stadionu na Julisce. Kotel hostů je už teď vyprodaný a řada ostravských příznivců tak kupuje lístky do domácích sektorů. Tohle o utkání napsal tiskový mluvčí Dukly Martin Bartošek.
5: Baníku jsme poskytli o sektor navíc. Do prodeje šlo zhruba 1800 lístků pro hosty. Oddělení sektoru hostí bude zajištěno posílenou pořadatelskou službou. S policií jsme také v kontaktu již od minulého týdne.
3: Zápas Dukla Baník je na programu v sobotu ve 14 hodin. Radiožurnál Sport ho nabídne v přímém přenosu. František Typovský, Radiožurnál.

0: Obrat se nekoná, teniska Sára Bejlek nakonec podlehla v prvním kole turnaje ve Štrasburku Američance Navarové, a to po setech 1-6 a 4-6. Teď zprávy v půl čtvrté.
1: 15 hodin 30 minut. To je čas zpráv a Kateřiny Causidisové.
2: Ministerstvo dopravy prodlouží pilotní provoz rychlosti 150 km za hodinu na části dálnice D3 až do konce letošního roku. Vyšší maximální rychlost stát testuje od loňského října mezi Planou nad Lužnicí a Úsilným. Podle rezortu zatím není dost dat k vyhodnocení bezpečnosti provozu, protože během zimy se zvýšená rychlost kvůli počasí využívala jen omezeně. Světová zdravotnická organizace vyhlásila kvůli šíření eboly stav ohrožení mezinárodního významu. V Demokratické republice Kongo a Ugandě je podle organizace přes 80 obětí nemoci a několik stovek nakažených. Ebolu vědci poprvé odhalili v roce 1976. Nový třídílný dokument 72 hodin ode dneška ukazuje, jak jsou Češi připravení na krizové situace bez elektřiny, vody nebo internetu. Série režiséra Jana Látala navazuje na loňskou kampaň ministerstva vnitra a nabízí taky YouTubeový kanál projektu Czechsperiment. Tvůrci v něm oslovili desítky lidí, kteří si během několika minut měli připravit vše potřebné na první tři dny krize. Sport. Slovenští hokejisté ve skupině světového šampionátu vyhráli nad Itálií 4-1. Spojené státy porazili Velkou Británii 5-1. Ve Friburku a Curychu se dnes budou hrát ještě další čtyři zápasy. Novým trenérem fotbalistů Chelsea bude Xabi Alonso. Příchod španělského kouče potvrdilo vedení klubu. Alonso podepsal v Londýně čtyřletou smlouvu s platností od 1. července.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 u Hvězdonic a na silnici 6 před Petrohradem. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na chodce Rady počítejte s pomalejším provozem. Brzdí se na 28,5 kilometru chvílemi dost prudce, zejména v levém pruhu. Do zúžení na mostě Šmejkalka je to na necelých 15 minut. Na silnici 6 z Karlových Varů do Prahy před Petrohradem postojíte v koloně. Provoz tam řídí semafor Kivadlově. Je to kvůli stavbě mostu, zdržíte se do 15 minut. Na silnici 2 z Kutné Hory do Prahy na konci Vyžlovky vyšetřují srážku dvou aut. Provoz tam řídí policie, jsou tam krátké kolony v obou směrech. V Praze v Průmyslové směrem do Hostivaře u Spalovny stojí auto s vylomeným kolem. Blokuje pravý pruh a popojíždí se od Českobrodské. A v Liberecké směrem do centra pokračuje dopravní omezení, jede se pouze levým pruhem a zdržíte se kolem 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Večera v noci bude jasno až polojasno, na východě a severovýchodě oblačno, je zataženo s deštěm a v noci teploty klesnou na 5 stupňů až 0. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: 15.37 posloucháte víkendové vysílání radiožurnálu Sport, které se teď bude věnovat domácí fotbalové scéně. Týden po předčasném konci derby mezi Slavií a Spartou v pražském Edenu politici i sportovní organizace dál řeší, jak zpřísnit bezpečnostní opatření na stadionech. Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů pracuje na legislativních změnách, které by vedly k registru problémových fanoušků. Ten by uvítal i předseda představenstva pražské Slavie Jaroslav Tvrdík. Za toho ale kritizují právě fanoušci napříč ligovými kluby. S dalšími informacemi je teď ve studiu reportérka radiožurnálu Adéra Buršová. Hezký den.
1: Hezké odpoledne.
0: Jaroslav Tvrdík krátce po derby uvedl, že má možnosti, jak zamezit takovým fanouškům ve vstupu na stadion, ale nemůže je použít. Tak o co konkrétně šlo?
1: Slavia má podle něj totiž připravený kamerový systém pro rozpoznávání obličejů, ale kvůli současným zákonům a evropským pravidlům ho nesmí používat. V České televizi dnes řekl, že takový systém nespustí, protože by se vystavil trestní odpovědnosti. Zároveň ale připustil, že neví, jak jinak problémovým fanouškům ve vstupu na stadion zabránit.
2: Soudy nebo klub vydají zákazy ke vstupu, třeba i soudní, jsou jich desítky, a není je jak vykonat. Já jsem po návštěvě na úřadu pro ochranu osobních údajů pochopil, že ta situace je ještě horší, než jsem se domníval. V podstatě si myslím v tuhle chvíli, že nasazení systému umělé inteligence v privátních soukromých subjektech je vlastně nemožné.
1: Proti kamerovému systému, který by skenoval jednotlivé fanoušky při vstupech na stadion, se v týdnu zároveň postavily fanouškovské kotle jednotlivých klubů. Na utkáních v uplynulém týdnu se objevil společný transparent Tvrdíku skenuj své svědomí, ne naše obličeje. Vyvěsili ho třeba fanoušci Baníku Ostrava, pražské Dukly, Karviné nebo druholigové Zbrojovky Brno. Podle nich má Tvrdík řešit selhání na pražském derby na klubové úrovni, nikoli v plošním sledováním všech fanoušků.
0: Jak už zaznělo, tak na změnách, které by vedli třeba ke skenování fanoušků, ale pracuje ministr Šťastný.
1: Je to tak, změny legislativy by chtěl Šťastný vyřešit poslaneckým návrhem do příštího roku. Identifikace problémových fanoušků by probíhala pomocí právě těch kamerových systémů u vstupů na stadiony. Biometrika těch, kteří by se chovali nevhodně, by pak šla do databáze pod Národní sportovní agenturu. Šťastný zároveň spolupracuje s Úřadem pro ochranu osobních údajů, aby takové opatření do budoucna mohlo fungovat.
0: A pojďme se ještě na závěr zaměřit na jeden z velkých problémů na stadionu, což kromě lidí samotných je taky pyrotechnika.
1: Je to tak, Tvrdík dnes v České televizi odmítl, že by klub fanouškům jakkoliv pomáhal s pronášením pyrotechniky na stadion. Uvedl, že kontroly zázemí nebo spíš těch skladů, který mají slavističtí fanoušci v Edenu, před zápasy probíhají pravidelně, a to i za účasti policie a psů na vyhledávání pyrotechniky. Jinak ale mluvil minulý týden nebo tento týden předseda České fotbalové asociace David Trunda, podle kterého kluby mají povědomí o tom, jak se můžou třeba světlice na stadion dostat.
3: Těch přístupových pozic je hodně, ale já si myslím, že každý člověk, který pracuje v klubu, tak si dovede s tím popracovat a zjistit si, kudma to jde. Jo, jestli to jde přes hlavní vchod, nebo přes fanshop, nebo všude jinde, musíme se tomu povinovat. Jo. Já si myslím, že tam nás čeká hodně práce, bude to komplikovaný, protože to narušuje vztah s fanouškama ve vlastním klubu.
0: Tolik slova předsedy České fotbalové asociace Davida Trundy. Vraťme se ještě, Adelo, k šéfovi vršovického klubu Jaroslavu Tvrdíkovi. V uplynulém týdnu se řešila taky jeho rezignace z čela představenstva. Zvažuje tedy odchod?
1: Nezvažuje. Tvrdík v České televizi takové spekulace vyvrátil. Řekl, že rezignaci nepodal. Majiteli klubu Pavlu Tykačovi ale řekl, že je připravený na případný přesun do dozorčí rady. Zopakoval taky, že za nedohrané derby Slavie se Spartou nese absolutní odpovědnost.
0: Říká vysílání radiožurnálu Sport, reportérka radiožurnálu Adéla Burešová. Díky.
1: Děkuji, naslyšenou.

0: Lynyrd Skynyrd doznívají na radiožurnálu Sport v neděli 17. května. Fotbalisté Manchester United nakonec porazili Nottingham 3-2. Pochopitelně se bavíme o Premier League a v nejvyšší anglické fotbalové soutěži se ještě dnes 5 zápasů odehraje. Hned 4 z nich startují ve 4 odpoledne, tedy zhruba za 15 minut. Brentford, Crystal Palace, Everton, Sunderland, Leeds, Brighton, Wolverhampton, Fulham a v 18:30 nás čeká ještě utkání Newcastle s West Hamem. Teď jdeme z fotbalu na hokej, je tu totiž závěrečný díl našeho seriálu o výjimečném hokejovém roce 1976. V roce československého fotbalového zlata na mistrovství Evropy v Bělehradě se náramně dařilo i hokejistům. Ti získali 3 velké medaile. Zlato na mistrovství světa v Katovicích, stříbro na kanadském poháru a stejnou medaili také v Innsbrucku na olympijských hrách.
1: 20 hodin a 7 minut. Počúvate stanicu Hvězda.
2: A opět přepojujeme na Innsbruck dějiště 12. zimních olympijských her. Utkání v ledním hokeji Československo-Sovětský svaz vám v přímém přenosu přiblíží reportéři Václav Svoboda a Stanislav Sikmon.
3: Dobrý večer, stojíme tedy před závěrečným zápasem A skupiny hokejového olympijského turnaje Československo-Sovětský svaz. Dnes se jde o zlato a o stříbro.
4: No letíte jako blázen, když to vemete, je to 50 let, co jsem vyhrál olympijskou medaili.
5: Říkal po letech jeden z medailistů Jaroslav Pouzar. Až v posledním utkání olympijského hokejového turnaje se rozhodovalo o vítězi. Žádné play-off, skupina 6 týmů. Každý hrál s každým a vítěze ukázala na konci tabulka. Sověti i Čechoslováci porazili až do posledního utkání všechny týmy, Spolkovou republiku Německo, Spojené státy, Finsko a Polsko. Československé utkání s Polskem a výhra 7-1 se ale nepočítala. Komisaři našli v těle obránce Františka Pospíšila kodein, který byl dovolený na mistrovství světa, ale na hrách ne. Tým trenérů Karla Guta a Jána Staršího se potýkal s chřipkou, ale tahle nevědomost stála Československo po následné kontumaci body. I tak ale v uvozovkách stačilo Sověty porazit a bylo by z toho zlato. V těchto letech se sice hrálo o medaile, ale vzhledem k situaci ve východní Evropě měly zápasy i jiný nádech, jak říká tehdejší reprezentant Bohuslav Šťastný.
6: Lidi nám samozřejmě, oni to nemohli křičet na hlas, ale tak někde stranou nám to samozřejmě. Když prohráte s někým, kvůli nám to nevadil, ty Rusáky musíte porazit.
3: Vlastně vám vlastně v kupočí ohrazení se pokouší rozhádat zpátky na Petra, to se podařilo. Branka ohrožena, 300 hodin a zachránila. A rozhodní ukazují, že je to branka. Ano. Petrov doslova protlačil kotouč mezi Holečkovou bruslí a tyčkou do naší sítě, vyrovnáno 2-2.
5: Ještě 9 minut před koncem Československo vedlo 3-2 po gólu Eduarda Nováka. Jakušev a Charlamov pak během necelé půl minuty dokázali skóre otočit i díky dvojnásobné přesilovce.
7: Na Olympiádě jsme měli trošku smůlu.
5: Vzpomínal Vladimír Martinec. Z olympijských her přivezla československá výprava jednu medaili, právě tu hokejovou.
8: Krok vpřed udělali naši sjezdaři. Nepatříme k velmocem v alpském lyžování. Právě proto zapůsobilo 9. místo ve slalomu Dagmar Kuzmanové i 11. místo v obřím slalomu, které vybojoval Miloslav Sochor. V Innsbrucku jsme získali tedy jednu stříbrnou medaili a 10 bodů v konečné klasifikaci. Věřme, že na zimních olympijských hrách v roce 1980 budeme úspěšnější.
5: Jenže nebyli. Na zimních hrách v Lake Placid 1980 získala medaili jen Květa Jeryová, bronz v běhu na lyžích na 5 kilometrů. Hokejisté nepostoupili mezi finálovou čtyřku a skončili pátí. Vyhráli domácí Američané s týmem hráčů z univerzit. Dodnes je to označované jako zázrak na ledě. František Kuna, Radiožurnál.

15 hodin 51 minut hokejisté Slovenska na mistrovství světa zapsali další vítězství. Itálii porazili 4-1 a v tabulce skupiny B se tak posunuli na druhou příčku. Mají stejně bodů jako Kanada. Až za Slováky je český národní tým, který, jak bohužel musíme připomínat ve vysílání radiožurnálu Sport, včera prohrál se Slovenskem 2-3 v prodloužení. Ve druhé skupině Spojené státy nakonec deklasovali Velkou Británii 5-1 a v tabulce se posunuli na čtvrtou příčku. 15:52, dále s vámi víkendový radiožurnál Sport a teď Goodfellas.

Čtyřnásobný mistr světa Formule 1 Max Verstappen si odbyl debut ve vytrvalostním závodění, konkrétně v 24 hodinovce na Nürburgringu. Verstappen a jeho posádka ještě v dopoledních hodinách vedli v tomto slavném závodě na velmi, velmi slavném okruhu. Každopádně nakonec technické potíže zhatily tento debut Maxi Verstappenovi, který se ale prokázal neuvěřitelnými schopnostmi a byl více než důstojným soupeřem pilotů, kteří se právě věnují závodům takzvaných GT trojek. Na Nürburgringu po 10 letech se raduje z vítězství stáje Mercedes, konkrétně vůz AMG GT3 s číslem 80. Posloucháte radiožurnál Sport a my jsme za to rádi.

0: stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci a můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, střecha Tondach, dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka a podlahové topení Pipelife. Pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a registrujte se ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Dobré odpoledne, je 16 hodin. Kateřina Causerisová a zprávy.
2: Lebka svaté Zdislavy je venku z betonu. V několika evropských městech zasahovala policie kvůli chaosu před obchody firmy Svoč. Fotbalisté Sparty nastoupí v lize v Liberci, Slavii přivítá Hradec Králové. Kolona po pojíždí na D1 u Hvězdonic směrem do Prahy. A zítra bude polojasná až oblačno. Odpoledne a večer se na západě místy objeví přehánky, na východě bude pršet a teploty až 21 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Návrh zákona o médiích veřejné služby projedná koaliční rada 25. května. Řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ve svém nedělním videu na sociálních sítích. Koalice se podle něj bude zabývat i stovkami připomínek, které k návrhu přišly. Do debaty chce přizvat taky generální ředitele Českého rozhlasu i České televize.
4: A když teda se připravíme na koalici, tak pozveme generálního ředitele České televize a generálního ředitele Českého rozhlasu a budeme veřejně se bavit o tom, co v rámci toho zákona navrhujeme. A určitě nechceme mluvit do obsahu.
2: Připomínkové řízení k mediální novele skončilo v noci na sobotu. Kritizovala ji řada ministerstev a institucí. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy řekl, že připomínky očekával. Zabývat se teď bude jen těmi podstatnými. Expertům se podařilo vyjmout lebku svaté Zdislavy z betonu. Uvedla to policie na sociální síti X. Podle nich je v zachovalém stavu a dál na ní budou pracovat restaurátoři. Do betonu lebku zalil muž, který v úterý večer ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí. Muž byl věřící a vadilo mu vystavování relikvie. Chtěl jí proto soukromně pohřbít. Teď je vyšetřovaný na svobodě a hrozí mu až 8 let vězení. Policie v několika evropských městech v sobotu zasahovala u obchodů společnosti Svoč. Stovky lidí si do nich přišli koupit limitovanou edici hodinek. V italském Miláně vypukla před obchodem v době jeho otevření rvačka. V Paříži policie proti davu použila slzný plyn. Policisté zasahovali taky v obchodním centru poblíž nizozemského Hágu. Informuje o tom britský deník Guardian, podle kterého lidé na hodinky ve frontách často čekali i několik dní. Na Národním hřbitově v Terezíně se dnes sešli politici, pamětníci a nebo třeba skauti, aby si připomněli památku obětí nacistické perzekuce. Akce se zúčastnil i prezident Petr Pavel. Michaela Vidláková vzpomínku obětí nacistické perzekuce. Akce se zúčastnil i prezident Petr Pavel. Michaela Vidláková vzpomíná, že v roce 1942 jí do Terezína deportovali nacisti.

0: štěstí nemělo a konce války se nedožilo.
1: Sport. Fotbalisté pražské Sparty nastoupí ve čtvrtém kole nadstavby šance ligy na trávníku Liberce. Tým z Letné omezuje velké množství zraněných hráčů. Po vykonání karetních trestů se alespoň do sestavy můžou vrátit Kajrinen, Martinec, Rineš a Mansverk. O situaci v kádru mluvil po úterním zápase z Plzní obránce Jaroslav Zelený.
2: Za tu dobu, co tady jsem, tak už byly takové periody, kdy se nám ty zranění nakupily, ale teďka je to teda opravdu extrém, že nikdy to asi nedošlo do toho bodu, že bychom opravdu byli jak na vesnici, že jsme rádi, když složíme tým do zápasu vůbec, takže není to samozřejmě nic příjemného. No.
1: Utkání Liberce se Spartou začne za necelou hodinu, stejně jako utkání mistrovské Slávie na hřišti Hradce Králové a duel Viktorie Plzeň s Jabloncem. Kompletní program odvysílá Radiožurnál Sport. Radiožurnál nabídne vstupy. A moderní pětibojař Matěj Lukeš skončil druhý na světovém poháru v Bulharsku. V elitním seriálu vybojoval stříbro podruhé v kariéře.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Situace na D1 u Ostředku a kolona na silnici 6 u Petrohradu. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Divišov opatrně. Na 36. kilometru se dojíždí do kolony, chvílemi se brzdí prudce. Na původních koncích kolony se staly už dvě nehody před okamžikem na 34. kilometru. Tam jsou tři auta v levém pruhu, na 27. kilometru už v odstavném pruhu. Celkově je to do omezení na mostě Šmejkalka teď na 20 minut. A je silný provoz, držte si větší rozestup. Na silnici 6 z Karlových Varů do Prahy před Petrohradem postojíte v koloně, provoz tam řídí Kyvadlově semafor, je to kvůli stavbě mostu, zdržíte se 15 minut. Na silnici 2 z Kutné Hory do Prahy na konci Vyžlovky vyšetřují strážku dvou aut, jezdí se Kyvadlově, kolony jsou tam krátké. V Praze v Průmyslové směrem do Hostivaře u spalovny stále stojí auto s vylomeným kolem, blokuje pravý pruh, popojíždí se od Českobrodské, zdržíte se 10 minut. A v Liberecké směrem do centra pokračuje omezení, jede se jen levým pruhem a zdržíte se 5 až 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra čekáme polojasno až oblačno, ráno v Čechách až skoro jasno, odpoledne a večer na západě místy přeháňky, teploty 16 až 21 stupňů. Tolik zprávy.
5: 16 hodin 6 minut k tomu, jak jste slyšeli ve zprávách, za necelou hodinu odstartují tři zápasy ve fotbalové šancelize. Do té doby třeba tenistka Sára Bejlek prohrála v prvním kole na turnaji ve Štrasburku s Emou Navarovou ze Spojených států, a to po setech 1-6 a 4-6. Ve druhém setu prohrávala už 1-5. Sára Bejlek dokázala ještě se dotáhnout na ten nejtěsnější možný rozdíl, ale nakonec padla tedy 4-6. V 17 hodin Jannik Sinner nastoupí ve finále tenisového turnaje série Masters v Římě proti Norovi Rudovi, a pokud domácí italský tenista uspěje, tak získá ve 24 letech všechny tituly na turnajích série Masters v kariéře, což by se mu povedlo jako nejmladšímu hráči historie. Před ním to dokázal pouze Novak Djokovic, ale tomu bylo v úvozovkách už 31 let.
3: Radiožurnál Sport
6: a David Prouza.

16 hodin 10 minut, posloucháte Radiožurnál Sport. O vítězství Manchester United nad Nottingham už jste slyšeli. United vyhráli 3-2, teď se rozehrály další 4 zápasy v nejvyšší anglické fotbalové soutěži. No a v jednom z nich už padla branka. Crystal Palace vede v 10. minutě na stadionu Brentfordu 1-0.

0: Píseň Pictures of You od skupiny Last Good Night doznívá na radiožurnálu Sport 16 hodin a k tomu 13 minut, tedy v době, kdy míříme zase do švýcarského Friburgu, kde se koná hokejové mistrovství světa a míříme za reportérem Františkem Kunou, který ale není sám. Františku.
1: A není to Petr Kadeřábek vedle mě, jak jste zvyklí z přímých přenosů, ale Jiří Černoch, útočník hokejové reprezentace. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Máte za sebou rozbruslení. Zkuste ho popsat posluchačům. Vy jste nebyli úplně všichni na něm totiž.
2: Jak říkáte, nebyli. Dneska jsme měli dobrovolný trénink, takže vesměs ty kluci, co hráli oba zápasy, tak zůstali dneska na hotelu, dali si nějaký off-ice trénink s kondičním trenérem a nás, co jsme třeba hráli jenom jeden nebo nějaký kluci, co chtěli, tak jsme dneska vyrazili na led.
1: Pro vás jasná volba?
2: Jo, tak já tím, že jsem včera nehrál, tak dneska jsem se určitě chtěl zkouznout, že jsem rád, že jsem šel na led a myslím si, že dobrý trénink dneska.
1: Asi chápete ten pohled hokejové veřejnosti, která předpokládá nebo považuje jakýkoliv jiný počet bodů než 6 z prvních dvou zápasů za neúspěch. Jsou to 4, prohrálo se Slovinskem prodloužení. Jak s drobným odstupem času po rozbruslení teď je na tom národní tým v základní skupině?
2: Tak samozřejmě vidíme to asi úplně stejně jako celá veřejnost. Vůbec jsme nikoho nechtěli podceňovat, ale prostě tím, že vlastně já jsem včera nehrál, byl jsem 13. útočník, celý zápas jsem sledoval ze střídačky. Musím říct, že Slovinci hráli výborně. Opravdu Golmanin zachytal. Smolný zápas z naší strany, bylo tam hodně šancí neproměněných, hodně tyček a prostě Slovinci hráli výborně, takže určitě pro nás velká ztráta, ale už včera po zápase jsme si řekli, že to musíme hodit za hlavu, ten turnaj je ještě dlouhej a my se teď soustředíme plně na zítřejší zápas.
1: Říká útočník hokejové reprezentace Jiří Černoch přímo na komentátorské pozici radiožurnálu Sport. Za malou chvíli začne zápas se Švédy za 5 minut, tak můžete trochu hodit oko a pomoci trenérům. Ale když se podíváme ještě ve zkratce, nechci vás trápit dlouho, ale přeci jen soupiska Slovinců, tak přesně polovina hráčů je z Olympie Lublaň. Mají tam jednoho obránce, který v této sezóně zastupoval za Třebíč. Jak to v tom mezinárodním hokeji může takovému týmu prostě klapnout proti vám, kde máte borce se zkušenostmi z NHL, Michal Kempfy má Stanley Cup, samozřejmě ten nezaručí úplně hokejový úspěch, ale asi chápete, kam míří.
2: Jo, rozhodně chápu, tak samozřejmě je to tak, že se musí sejít spousta věcí, kterým se prostě sešly a vůbec nechcem hledat nějaký výmluvy nebo omluvy pro to, že jsme včera prohráli se Slovincema. Myslím, že bychom měli uznat, nekoukat na to, že my jsme prohráli, ale dát jim obrovský kredit za to, jak hráli oni a tu výhru si včera prostě zasloužili za to, jak bojovali a jak hráli, no ale musíme to jít za hlavu, jinak to nejde.
1: Konec konců, vy máte podobnou zkušenost 4 roky nazpátek v Tampere, jste řešil nastávající otcovské povinnosti, pokud si dobře vzpomínám, a do toho vám hokejově hodilo vidle Rakousko. Prohráli jste tehdy po samostatných nájezdech. Zkusíte si vzpomenout na tu deku, která byla na tom týmu, protože s Rakouskem se také běžně neprohrává. A pak z toho byl bronz.
2: Jak říkáte, tak my jsme včera už po zápase, samozřejmě, po zápase je to vždycky hrozně těžký, když se prohraje, jako takovýhle zápas jako včera, ale Honza Ščotka tam chodil po kabině a snažil se to pozbudit nějakou pozitivní notou, takže samozřejmě přišla řeč i na Tampere, kde jsme vlastně prohráli s Rakušanama a byl to taky na nás takový lynč potom, že vlastně historická prohra a blablabla, bla, bla, takže pak nakonec toho byl bronz, jak jste říkal, takže já si myslím, že určitě to není možná na škodu, že se nám tohle stalo a já doufám, že nás to jenom posílí a do zbytku turnaje nás to dá na tu vítěznou notu. No.
1: Ve Friburgu na komentátorské pozici radiožurnálu Sport sedí dál útočník Jiří Černoch. Často vy hokejisté říkáte, že se moc nedíváte do minulosti, ale opravdu Jan Ščotka přišel se vzpomínkou na Tampere? Takhle konkrétní případ, příběh, nebo pardon, výsledek vybral?
2: Jo, tak pár nás tam bylo a možná to bylo trochu v nadsázce, ale nebylo to před celou kabinou, jo? Řekli jsme si to v pár lidech a trošku jsme se tomu zasmáli, že vlastně jsme si vzpomněli na to, že jsme si něčím podobným prošli už ve Finsku a když si třeba vemu 2010 mistrovství, tak tam taky byly, že jo, nějaký prohry vlastně s papírově slabšíma soupeřema a ten tým nakonec udělal zlato, takže neříkám, že bez prohry proti slabšímu soupeři se nedá udělat medaile, to vůbec, ale jak jsem řekl několikrát, musí se to hodit za hlavu a ještě nás čeká 5 zápasů v základní skupině, který chceme prostě každý jeden vyhrát.
1: Samozřejmě vám bezmezně věřím, že jste si nepřečetl ten rok 2010 tady u mě v počítači, kde jsem si to připsal, ale ano, pravda, tehdy 2-3 s Norskem, 2-3 se Švýcarskem, které ještě a dlouhá léta nebylo mezi tou světovou elitou a pak z toho nakonec byly zlaté medaile. Dobře, teď má český národní tým za sebou 2 zápasy, 4 body, 5 zápasů před sebou, teď před námi tady nastupují Švédové proti Dánům, zítra Švédsko, což je zhruba za den a 4 hodiny k tomu. Vy ještě teď máte chvíli volna, pak odjedete do Bernu, kde bydlíte. Jak budete trávit zbytek minimálně tady nejprve dneška, prosím?
2: Asi si ještě skočíme někam na procházku s klukama, ať trošku se podíváme, nadecháme čerstvého vzduchu, pak dobrou večeři, no a dneska budeme muset trošku ponocovat, protože, v dobrým to myslím, protože tím, že se hraje 20-20, nejsme na to úplně zvyklí, tak se snažím chodit spát až kolem půlnoci, aby jsem ráno trošku spal díl a zítra to pro mě bylo trošku příjemnější, protože samozřejmě je to pro nás nezvyk hrát takhle pozdě, ale víme, jak se s tím poradit a chce to vydržet trošku díl den před tím zůru.
1: Říká Jiří Černoch z Friburgu, vy jste ale neměli jinou možnost než jít spát pozdě, včera a předevčírem, dnes jí mít budete, tak je potřeba i to tělo nějakým způsobem nastavit, abyste si paradoxně vlastně tady mezi Friburgem a Bernem nevytvořili nějaký virtuální jetlag.
2: Jo, tak samozřejmě to cestování na ty tréninky, na ty zápasy je trošku náročnější, ale mají to takhle, myslím si, všechny týmy nebo většina týmu a vytvořit si nějakou, no, na tom pokoji taky, no, kolikrát už není co dělat a
1: řekl jste ponocovat a v dobré.
2: Ponocovat, jo, ne, tak my s Ondrou Beránkem rádi luštíme křížovky, takže většinou chvíli kouknem na telefon, pak zaluštíme křížovky, popovídáme si, skočíme na jídlo, kde zase se snažíme jakoby s klukama trávit co nejvíc času, protože vždycky je o čem si povídat s ostatníma, takže určitě šetřit si činnosti a občas přečíst nějaký časopis, mám svou knížku, který jsem se ještě nedostal, ale věřím, že na to ještě přijde čas.
1: Dobře, takže křížovky, takže poslední soupeř české hokejové reprezentace se zkratkou na 3.
2: Poslední soupeř české hokejové reprezentace se zkratkou na 3. Jako myslíte ve skupině?
1: Ano, ve skupině.
2: Ve skupině. C-A-N?
1: Správně, říká Jiří Černoch, vyzkoušen z křížovek. Něco podobného dělá i Rostislav Oleš při cestách, takže křížovky, jo?
2: Jo.
1: A tak to osmisměrky a...
2: Ne, normálně klasický, myslím, že to jmenuje švédský křížovky, je to tak? Že to máte vždycky něco ve čtverečku, vyplníte vlastně a navazuje vám to různě. Ne žádný zaškrtávačky, prostě klasická křížovka. My už jsme zvyklí, jakhle sberím na cestách ve Varech, takže je to taková dobrá činnost, že člověk nemusí třeba koukat jenom do telefonu nebo do tabletu a je to takový odpočinkový.
1: A vezmete se třeba každý stejnou a kdo ji vyluští dřív?
2: Ne, to ne, ale občas máme rádi jeden typ a ty vychází jenom 4x za rok, takže si šetříme ty křížovky ale je to fajn, úplně nějak se nepředhádíme, ale samozřejmě někdy si poradíme třeba.
1: Říká Jiří Černoch, který je předpokládán na tomto šampionátu poprvé takhle vysoko v hale, aby viděl hokej. Pod námi začali hrát Švédové a Dánové. Vy znáte to kluziště ze střídačky a z ledu. Jak to na vás působí odsud, tenhle ten obří prostor?
2: Já už jsem si toho všiml vlastně na ledě, že ta arena je specifická, je taková hodně, hodně strmá ty tribuny, takže si myslím, že je dobrý výhled z hlediště, co si teď můžu potvrdit a tady odsaď to máte teda hodně vysoko, ale zase si myslím, že to není na škodu, je to dobrý výhled na celý hřiště, takže myslím si, že se odsaď kouká hezky.
1: No to můžeme potvrdit jistě. Kdo jste byl někdy třeba na zimním stadionu v Příbrami, tak tam jsou podobně strmé tribuny, tedy samozřejmě jen na jedné straně a daleko v menším měřítku. Jak se vám zatím líbí třeba i to, co se tady děje kolem, návštěvnost, atmosféra a atd.?
2: Jo, neuvěřitelný. Já jsem byl hrozně překvapený ten první zápas a vlastně i včera ten zápas, kolik tady přijelo českých fanoušků a jaká tady byla atmosféra, takže určitě jsem rád, že jsme zase ukázali, jaký jsme národ a jak vlastně ten hokej je pro Čechy důležitý a je vidět, že vlastně ty Češi mají díky tomu fanouškovství a tady těm lidem, co jezdí na ty hokeje, obrovskou, jakoby, nebo obrovský vyhlav v tom světě, je to tady znát.
1: Hostem Radiožurnálu Sport ještě chvíli bude Jiří Černoch, útočník hokejové reprezentace. Do té doby splníme zpravodajskou povinnost. Švédsko-Dánsko zatím 0-0 tady ve Friburgu v další zápase té české skupiny. Vy nebydlíte ve Friburgu, takže se nemůžete potkávat ve městě s českými fanouškami. Fanoušky jste v Bernu, asi tak trochu skrytí. Je tam nějakým způsobem znát světový šampionát? Máte nějaké jiné týmy na hotelu?
2: Vlastně my bydlíme úplně na kraji Bernu, takže my jsme jediný co, tak jsme se byli projít párkrát kolem hotelu a vlastně žádný fanoušky jsme ani neviděli, ale myslím si, že spousta kluků se jela třeba podívat do města. My se tam teprve chystáme s Ondrou, ale bydlejí vlastně s náma Norové a Slováci, takže se spoustou Slováků se člověk zná. Máme tady vlastně jednoho spoluhráče z Karlových Varů, takže jsme rádi, jsme se tady takhle mohli potkat a prohodit pár slov s klukama.
1: Pardon, koho z Varů?
2: Jakub Minárik.
1: A, už, jasně. To jsou tři jména ze západu Čech. Pojďme ještě trochu s Jiřím Černochem to vzít zpět k hokejovější stránce. Tady jsou odehrány necelé 3 minuty, Švédsko-Dánsko zatím 0-0. Čekají vás Švédové, dobře bruslící tým, který pohybuje se po celém kluzišti tam a zpátky kolikrát, jako všichni, ale myslím to tak, že často nepoznáte, kdo je obránce, kdo je útočník. Jak tohle bude zítra nepříjemný soupeř?
2: Tak letos už jsme s nima hodně zápasů odehráli a víme, jakým stylem oni se prezentují. Mají určitě výhodu v tom, že většina těch hráčů, ať už celou sezónu nebo třeba v minulosti, hráli na velkým hřišti a oni mají trošku jiný styl, hodně držej puk a častokrát radši než aby jeli a nahazovali puk, tak to otočejí a ten puk si podržejí, najedou si znova, takže víme, co nás bude zítra čekat a my musíme hrát to nejlepší, co v nás je, a já věřím, že v našich silách je jednoznačně zítra zvítězit.
1: Říká Jiří Černoch, útočník hokejové reprezentace. Na české soupice už je jediné místo a může ho zabrat pouze golman, což vlastně vy už jakožto hráči, obránci, útočníci máte vyřešeno vlastně od prvního nebo po prvním zápase před druhým na turnaji. Může tohle i vznést nějaký ten klid, že ti, co jsou třeba mimo sestavu a jestli to znáte, mají už jistotu, že jsou zapsáni, že si nebudou balit kufry bez startu na mistrovství světa?
2: Rozhodně si myslím, že to je to určitě příjemný pro všechny, že tady není takový to, ten nepříjemný pocit a myslím si, že spoustu z nás to zažilo, vlastně to čekání, jestli budou třeba napsaný, nebo jestli někdo přijede z Ameriky, nebo takhle. Takže určitě ten klid a je to znát na té atmosféře v tom týmu, že víme, že prostě jsme tady my, co tady jsme a nikdo nepřijede nás tady zachránit, nebo nás toho vytrhnout, nebo nás tady spasit a můžeme si to uhrát jenom my tady sami.
1: O to klidněji samozřejmě můžete sledovat vývoj v NHL a když zrovna naluštíte křížovky s Ondřejem Beránkem, tak jste říkal, že máte v ruce telefon, tak kouknete se, jak se daří Martinu Nečasovi, Jakubu Dobešovi, Montrealu a tak dále?
2: Jo, tak já úplně moc to nesledu, ale samozřejmě ráno se vždycky kouknu na Live Sport a podívám se na nějaké výsledky, takže vím, jak teď vlastně ty série jsou. Vlastně Montreal čeká 7. zápas, takže tam to mají a Neči, ty už mají teďka volníčko chvíli, takže určitě se podívám, ale že bych nějak to úplně hltal, to zas ne.
1: Takže teď už máte vlastně i v osobním životě trochu méně času na podobné kratochvíle.
2: Jo, no tak zas takhle, extraliga u nás jela non-stop jako kompakt playoff, protože vlastně můj syn, tak ten hokejem je úplně zblázněný, takže buď se u nás hraje hokej, nebo se kouká na hokej, nebo se kouká na YouTube na hokej, nebo se kouká na sestřihy extraligy, jo, takže hokej máme všude, ale vždycky mi mamka říká, že ať se podívám, že to stejný měla ona se mnou, když jsem byl malý, tak ať si to teď užiju taky.
1: Což je jistě příjemná vzpomínka u Černochů a teď mi ještě řekněte, jestli za vámi někdo přijede, ono to přece není zas až tak daleko do Bernu.
2: Jo, přijede.
1: Nebo sem do Friburgu.
2: Ne, není a přijede vlastně manželka s dětma a táta s mamkou, takže přijedou na Slováky a pak myslím to pondělí, nevím s kým hrajeme ten předposlední zápas, že by měli stihnout 2 zápasy a jeden volný den, takže určitě jsem strašně rád, že budou moc přijet a hlavně kvůli dětem, že si to budou moc zažít tady tu atmosféru, protože já sám jsem vlastně na 3. mistrovství a letos mi přeji, si to okolo užívám nejvíc, protože už tak nějak jsem se třeba myslel, že už se nikdy na mistrovství světa nepodívám, takže letos to pro mě je úplně obrovský zážitek.
1: Zážitek bylo i to, když jste dostal trochu dříve pozvánku na přípravný zápas v Karlových Varech, kde jste se zahrál před domácím publikem a tam jste právě mluvil o tom, že konečně ten váš syn vás vidí v tom reprezentačním dresu, protože jak si v roce 2022 neměl vůbec šanci a rok poté vlastně sice ano, ale to také nešlo. Tak to byl takový moment, kde se to trochu zase posunulo někam.
2: To víte, že jo, tak já vlastně děti chodí na každý můj zápas ve Varech, když hrajem venku, tak koukají a opravdu jako hrozně mě to těší, že mají obrovskou radost z toho, že můžu hrát a že na mě můžou chodit koukat a teď vlastně, i když jsem jel domů z toho Švédska a děti zjistili, že jedu na mistrovství, tak opravdu měli obrovskou radost, že ještě neperem na dovolenou a ještě můžu hrát hokej a věděli, měli slíbený, že když se sem dostanu, že se přijedou podívat, takže pro ně to je obrovský zážitek.
1: Vím, že jste tehdy říkal, že bylo nutné koupit šálu, tak budete kupovat další, protože asi je nutné mít suvenýr přímo z místa konání mistrovství světa.
2: Určitě, už mají drezy děti připravený a určitě si tady koupí podle mě maskota, protože to už mají z těch předešlých dvou mistrovství a myslím si, že nějaký suvenýr si odsaď určitě odvezou. My celkově, když jedeme někam na výlety, tak se snažíme, ať už jim koupit nějaký pohled nebo magnet a mají doma takovou bednu, do kterým dáváme tady ty vzpomínky, aby třeba jedno, až budou dospělí, tak si to mohli prohlídnout a třeba si na něco vzpomenout.
1: Každopádně vaše bedna je taková virtuální, jsou to zážitky ze světového šampionátu, tak snad budou příjemnější než po prohraných zápasech. Zítra Česko-Švédsko i s Jiřím Černochem, nebo ne, to si necháme na trenéře, nám to řeknou před zápasem. Jiří Černoch tak mrkl, takže už to asi ví, ale nebudeme prozrazovat nic předem. Víte nebo ne? Ano nebo ne?
2: Vím, ale
1: neřeknete,
2: jak říkáte, nebudem
1: to
2: prozrazovat.
1: Je pochopitelné. Jiří Černoch byl hostem Radiožurnálu Sport na komentátorské pozici tady ve Friburgu. Díky, hezky si odpočiňte, neponocujte zas až tak moc dlouho. A zítra třeba během zápasu se můžeme slyšet. Děkuju.
2: Děkuju moc za pozvání, mějte se na shledanou.
1: Jiří Černoch říká na komentátorské pozici Radiožurnálu Sport, odkud zní zpravodajská informace, že Dánsko hraje se Švédskem v 8. minutě 0-0. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.
0: A samozřejmě do Friburgu se vydáme už za několik minut, třeba po zprávách, které máme společně s Radiožurnálem a které startují přibližně za 5 sekund. Tak poslouchejte dál Radiožurnál Sport, mějte krásný zbytek dne.
3: 16 hodin 30 minut. Zprávy už má Ondřej Látal.
4: Pacientům má s používáním umělé inteligence pomoct nová příručka České asociace umělé inteligence. Varuje hlavně před využíváním chatbotů k určování diagnóz nebo léčby. Na přípravě materiálu spolupracovali taky lékaři a ministerstvo zdravotnictví. Útok dronu způsobil požár v areálu jaderné elektrárny Barakah v Abu Zabí. Bezpilotní letoun narazil do elektrického generátoru mimo její vnitřní oblast. Informuje o tom tiskové oddělení Metropole Spojených arabských emirátů. Federální Úřad pro jadernou regulaci potvrdil, že základní systémy elektrárny fungují normálně a útok nenarušil úroveň radiační bezpečnosti. Kvůli nálezu bomby z druhé světové války v německém Pforzheimu se z oblasti muselo evakuovat až 30 000 lidí. Informuje o tom agentura DPA. Pumu o váze téměř 2 tuny objevili dělníci během stavebních prací už ve středu. Pyrotechnici by měli bombu zneškodnit během dneška. Každý třetí kontrolovaný prodejce pyrotechniky v Česku loni v prosinci porušil zákon. Vyplývá to z kontrol České obchodní inspekce. Nejčastějším problémem byl prodej nezletilým anebo chyby při online prodeji. Sport. Američtí hokejisté vyhráli ve skupině mistrovství světa nad Velkou Británií 5-1. Slovensko porazilo Itálii 4-1. Teď hraje ve švýcarském Friburgu Dánsko proti Švédsku. Je u toho František Kuna.
1: V 9. minutě zatím platí i přes jednu dánskou tyčku 0-0 mezi Švédskem a Dánskem. Ve druhé skupině Rakousko vede nad Maďarskem 1-0. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolony na D1 u Divišova a v Praze před Barandovským mostem. Na D1 z Brna směrem do Prahy opatrně za sjezdem na Divišov. Na 38. kilometru se dojíždí do kolony, na 34. řeší nehodu v levém pruhu, na 27. v pruhu odstavném. Do omezení na mostě Šmejkalka je to celkově na 20 minut. Na silnici 6 z Karlových Varů do Prahy před Petrohradem stojí kolona kvůli stavbě mostu. Provoz řídí semafor, zpoždění 10 10 minut. Ve směru do Varů postojíte 1 až 2 intervaly. V Praze na Barandovském mostě směrem na jižní spojku se srazilo nákladní a osobní auto. Ucpává to příjezdy k mostu z obou směrů Strakonické a popojíždí se také v ulici k Barandovu od křižovatky Slamačovou. Fronty jsou zatím na 15 minut. Vozidla se podařilo před okamžikem odklidit. Kolony se začnou rozjíždět. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je silný provoz, zdržíte se 10 minut a v Liberecké do centra je uzavřený pravý pruh kvůli opravě vozovky. Je tam kolona na necelých 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: V noci bude jasno až polojasno, na východě a severovýchodě oblačno až zataženo s deštěm, teploty klesnou na 5 stupňů až na nulu. Zítra čekáme polojasno až oblačno, ráno v Čechách až skoro jasno, odpoledne a večer se na západě místy vyskytnou přehánky, na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo s deštěm a teploty zítra 16 až 21, na východě a severovýchodě místy kolem 14, na horách kolem 10 stupňů. To byly zprávy.
5: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.

0: Divoký byl dohrál na radiožurnálu Sport 16 hodin a 37 minut. To znamená, že už jenom něco málo přes 20 minutek čeká fotbalisty Hradce Králové poslední domácí utkání aktuální sezóny. V Malšovické aréně přivítají pražskou Slávy už jistého mistra. Kvůli fanouškovským incidentům z nedávného derby v Edenu provází dnešní zápas mimořádná bezpečnostní opatření. No a přímo před stadionem situaci sleduje reportérka Adela Kavříková. Hezký den.
1: Dobré odpoledne. Do útropa stadionu pod Lízátky v těchto chvílích stále ještě proudí stovky převážně domácích fanoušků. Ti slávističtí dorazili zhruba před čtvrt hodinou několika autobusy přímo před vchod do svého sektoru a na jejich bezpečný přesun tady dohlédla policie. Doplním, že pod zvýšeným dohledem policistů ale je a bude i po zápase celé město. Hlídky jsou jak tady v bezprostředním okolí Malšovické arény, tak na všech příjezdových trasách a jsou připravené okamžitě reagovat na jakékoliv konfliktní situace. Doteď se ale všechno obešlo bez komplikací.
0: Tak věřme, že to bude pokračovat. Malšovická aréna je totiž podle pořadatelů vyprodaná. Tak víme, kolik příznivců Slávie do Hradce dorazilo a jaká pro ně platí pravidla?
1: Je to tak, na stadionu pod Lízátky je 9300 míst a žádné vstupenky už v tuhle chvíli k dispozici nejsou. Přímo do sektoru Q, který je vyhrazený pro hosty, dorazilo 525 fanoušků Slávie a další stovky budou podle mluvčího FC Hradec Králové Petra Šatalíka na ostatních tribunách. Pokud mají tito lidé lístky mimo svůj sektor, nesmí na sobě mít žádné slavistické symboly. V opačném případě riskují, že se do arény vůbec nepodívají. I pořadatelská služba je pro dnešek výrazně posílená a u vstupu teď provádí důsledné osobní prohlídky zaměřené hlavně na pyrotechniku.
0: Slavia už má, jak jsme říkali, ligový titul jistý. Proč je dnešní zápas mezi jejími příznivci tak velký zájem a o co hraje Hradec, prosím, připomeňte.
1: Pro slávisty je to dnes poslední šance vidět svůj tým v této sezóně naživo. Jejich domácí stadion bude totiž v posledním kole kvůli disciplinárnímu trestu uzavřený. Hradci tomu jde naopak o hodně, bojuje o čtvrté místo v tabulce a případná výhra mu po víc než třech dekádách zajistí účast v evropských pohárech.
0: Po incidentu v pražském Edenu panují obavy z nepokojů. Jaká technická a koordinační opatření mají zajistit organizátoři, aby bylo v aréně bezpečno?
1: Policie nasadila antikonfliktní tým, úzce spolupracuje se strážníky i s pořadateli a k identifikaci lidí na stadionu může využít kamerový systém. Přímo na tribunách pak budou na pořádek dohlížet taky kluboví styční důstojníci a posílení stevardi hostujícího celku, který do Hradce Králové vypravil i svou vlastní bezpečnostní službu. Připomeňme, že tahle opatření reagují na nedávné kontumované derby v Edenu, kde slávističtí příznivci pronesli na stadion zakázanou pyrotechniku, vtrhli na trávník a napadlé brankáře Sparty.
0: Říká Adela Kavříková, se kterou jsme si povídali zhruba 20 minut před zápasem Hradce Králové se Slaví v rámci nadstavby šance ligy. Adelo, díky moc a přejeme hezký den.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: A ve vysílání nejposlouchanějšího digitálního rádia v Česku se teď přesuneme zase do Švýcarska na světový šampionát, protože už jsou v proudu rozehrané dva zápasy. No a souboj Dánska za Švédskem ve Friburgu vidí reportér František Kuna.
3: Švédové vedou 1-0 nad Dánskem. Prosadil se Ekholm ranou někde mezi modrou čarou a úrovní kruhu. Ta střela zamířila do brankové konstrukce, ale do toho vnitřního břevna, do té části, která je zahnutá za golmanem, a pak se dostala ven. Velkou šanci měli před malou chvíli Švédové na další gól. Byl to Raymond, který skóroval třeba v tom úvodním utkání turnaje proti Kanadě, tak teď mohl dát další gól. Jenže Zogort byl proti a byť ležel a vytasil svůj lapačku, tak dokázal v téhle velmi pro golmana hokejového nekomfortní pozici dát gol. Teď se tady mohou fanoušci prohlédnout také na kostce nad ledem. Sympaticky zaplněný stadion, není úplně plno, tak jako bylo třeba při českém zápase nebo při utkání Švédsko-Kanada. Nedokážu přesně opticky odhadnout, kolik lidí je na zápase Rakousko-Maďarsko, ale informujeme i o skupině v Curychu, kde je stav mezi Rakouskem a Maďarskem nerozhodný 1-1 ve 13. minutě. Tady jsme s časem o maličku později, 12. minuta, Švédsko vede nad Dánskem 1-0. Čeští hokejisté se dnes budou připravovat na zítřejší zápas právě proti Švédům. Ten začne v našem přímém přenosu zítra ve 20 hodin a 20 minut. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.
0: A já ještě připomenu, že František Kuna před pár minutami mluvil právě na komentátorské pozici Radiožurnálu Sport s hokejistou Jiřím Černochem. Ten rozhovor vám nabídneme v pozdějších hodinách našeho vysílání a samozřejmě si ho můžete najít i v našem archivu, třeba v aplikaci Můj rozhlas. Hezký den.

Ve 4:45 odpoledne dál posloucháte jediné sportovní rádio v Česku, Radiožurnál Sport, a teď se podíváme na moderní pětiboj. Matěj Lukeš totiž skončil druhý na světovém šampionátu v Bulharsku a v elitním seriálu tak vybojoval podruhé ve své kariéře stříbro. Poprvé se ho dočkal loni v červenci v Egyptě, tehdy životní sezónu pak vyšperkoval ještě v srpnu bronzem na mistrovství světa v Litvě. Na Radiožurnálu Sport zhruba za 15 minut se vydáme na ligové trávníky, protože nás čekají 3 zápasy fotbalové šance ligy ve skupině o titul. Už po písničce od Savage Garden se podíváme na to, co je třeba nového v sestavách jednotlivých týmů. Uděláme si takové předzápasové kolečko. Hezký poslech.

0: 16:50, dále s vámi Radiožurnál Sport. Před pár minutkami už jsme byli pro předzápasové informace z utkání Hradec Králové Slavia. Mluvím pochopitelně o šancelize a skupině. O titul Hradec Králové bojuje o to, aby skončil v této sezóně na čtvrté příčce a zajistil si evropské poháry. Slavia, ta už má titul jistý. Pro předzápasové informace teď se vyrazíme také na sever Čech do Liberce, kde bude hrát Sparta a vše bude pozorně sledovat reportér Pavel Tilšar.
1: Pěkné nedělní odpoledne, všechno je přichystané k tomu, aby zhruba za 10 minut začal tento zápas před posledního kola nadstavbové části šance ligy ve skupině o titul, ale prakticky už se nehraje o nic mezi těmito dvěma týmy, protože Sparta má jistou druhou pozici a Slovan zase to, že nebude hrát evropské poháry v příští sezóně, takže skončí na tom posledním šestém místě ve skupině o titul. Spartianská sestava, ta už vypadá o něco nabitěji než ve středu, respektive v který na Letné proti Plzni, protože se vracejí hráči ať už z nějakého trestu kvůli kartám, anebo po zranění, takže v základní sestavě je třeba Mercado, Mansverk i Serencen, samozřejmě ten znovu bude mít kapitánskou pásku při absenci Lukáše Haraslína v základní sestavě, ale Haraslín už je taky na lavičce náhradníků, podobně jako třeba Kána Kairinen nebo Matyáš Vojta, konec konců i Luis Azaka, který odehrál těch neslavných zhruba 13 sekund v zápase na Letné proti Jablonci, tak už je Brianu Priskemu k dispozici. Na straně Liberce se bude moct kouč Kováč spolehnout třeba i na Petra Hodouše, který má zlomenou čelist, nebo měl zlomenou čelist zhruba před třema týdny. Tady hrál Liberec se Sláví a dostal Hodouš od Mouze se Slávisty loktem do obličeje. Mouze za to dostal následně 8-zápasový trest od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Hodouš má obličejovou masku, ale není v základní sestavě. V ní nechybí třeba zkušený Lukáš Masopust a nebo Jan Mikula. Pojďme taky do Plzně. Viktoria dnes bude hostit Jablonec a tento zápas bude i na Radiožurnálu Sport komentovat kolega reportér Vladislav Janouškovec.
2: Hezké odpoledne také ode mě ze Štruncových sadů. Tady se právě představuje místním hlasatelem sestava domácí plzeňské Viktorie a právě u těch sestav bych asi měl začít. Jablonec sice tady hraje o to, zda skončí na čtvrtém místě. Tam je ten souboj s Hradcem Králové, ale trenér Luboš Kozel si velmi dobře uvědomuje, že ten hlavní vrchol sezony za pár dní přijde v podobě finále MOL Cupu. No a proto v sestavě Severočechů schází golman Hanuš, stopeři Cedidla, Tekijašky, záložníci Čantorišvili, Sobol, Okeke, v útoku zase třeba Javo nebo Alege, takže je jasné, že ta jablonecká sestava je hodně taková kombinovaná, řekněme. Na druhou stranu jsou tam fotbalisté, kteří nedostávali třeba tolik příležitostí a dnes určitě mají tedy o motivaci postaráno, třeba budou bojovat i o to, aby se dostali do sestavy pro ten finálový zápas MOL Cupu proti Karviné, ale teď zpět k tomu dnešnímu duelu, sestavy dostávají prostor třeba Pantalon, Innocenti, Lavrinčík, no a Slovinec Klemen Michalak dnes odchytá soutěžní zápas po měsíci. Plzeň tam má své jisté třetí místo, přesto vidíme asi nejsilnější sestavu, sestavu možnou. Jako kapitán tentokrát povede Viktorii Matěj Vidra, brance tradiční jednička Vigele, no a nechybí třeba ani zkušený Patrik Hrošovský. Osobně jsem čekal, že dostanou příležitost Slončík nebo Vašulín, ale oba v rytmu celého jara začínají pod vedením Martina Jiského pouze mezi náhradníky. Spozně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Def Leppard doznívají ve vysílání Radiožurnálu Sport, tato krátce před 17. hodinou, tedy v době, kdy za malou chvíli odstartuje pořad s mikrofonem za sportem. Do té doby ale můžeme za hokejem, a to konkrétně na světový šampionát do Švýcarska. Hrají se dva zápasy, všechno podrobné řekne František Kuna.
1: Švédové vedou nad Dánskem po první třetině 2-0 a ještě budou mít k dispozici na začátku druhé třetiny přesilovou hru. Bude trvat necelou minutu a čtvrt. Druhý gól přidal Ekman Larsson pohotovou dorážkou z mezikruží, propálil Zogorda, který jinak chytá velmi dobře, a myslím si, že klidně to mohlo být víc pro Švédy, protože Zogord chytil minimálně dva puky, které by mohly směřovat do branky. Takže 2-0 pro Švédsko v tomhle zápase po první třetině. Hraje se také ve druhé skupině, kde hraje Rakousko s Maďarskem. Tam je to zatím nerozhodně 1-1 a už v Codychu také pomalu výjíždějí rolby, stejně jako tady, kde ještě čekáme pak na večerní program, kdy Norsko nastoupí proti Slovinsku, v Codychu budou hrát Němci proti Lotyšům. Ze Švýcarska František Kuna, Radiožurnál.
2: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz. S mikrofonem za sportem.
0: 17 hodin rovných, pořad s mikrofonem za sportem startuje na vlnách Radiožurnálu Sport a tři zápasy ve fotbalové šancelize ve skupině o titul budeme sledovat, a k tomu samozřejmě také utkání hokejového mistrovství světa. Míříme na stadion, kde se Hradec Králové utká už s jistým mistrem Slavii. Tomáš Borovec komentuje.
3: První minuta zápasu Hradec Králové, Slavia Praha. Zatím 0-0. Před malou chvíli byl rozehrán zápas, do kterého tedy nastoupili domácí otroci v té nejsilnější sestavě. Takže si můžeme říci jedenáctku hradeckého celku, jaký sestavil David Horejš. Brance Zadražil, stoperská trojice Čihák, Petrášek, Uhrinčať, středová řada Horák, Darida, Kučera, Suchomel. Před nimi dvojice Trubaš, Vlkanová a vepředu hrotový útočník, který má fantastickou fazonu na jaře, Mihály. Trenér hostující Slavie Jindřich Trpišovský přeci jenom přijel s o něco slabší sestavou, protože o tom už avizoval, že do dnešního utkání několik hráčů nechá odpočívat, takže dnes chybí samozřejmě dvojice vyřazená, to znamená Douděra Chorý, nepřijel ani kapitán Bořil, také Moses nebo Provod, no a na lavičce je dvojice Chytil, Holeš nebo také Jurásek, takže sestava zní následovně. V brance poprvé po té, co se uzdravil, dostává šanci tedy Jindřich Staněk, no a před ním trojice obránců Mbodži, Ogbu, Chaloupek, středová řada Saniank, Sadílek, Bužek a Vlček, před nimi Čam a vepředu dvojice Kušej, Prekop. Teď začátek třetí minuty, hradečtí jsou teď na míči, autové vhazování na polovině soupeře, kdy si balon sebral Martin Suchomel a snažil se poslat podél pomezní čáry dopředu Vlkanovu, ten ale podklouzl, takže mu sebral balon Mbodži, odkopl ho na polovinu soupeře, ale tam už byl připraven Horák, teď jeho centr z levé strany do pokutového území, kde zase z voleje Mbodži odkopl ten míč, ale ne úplně šťastně, jenom podél brankové čáry na autové vhazování pro domácí tým, takže teď hradečtí kombinují na levé straně, kde se snaží něco vymyslet Horák s Trubačem, Trubač dává dozadu na Čiháka a ten zkusil ránu zhruba z 30 metrů, ale míč letěl tak 5 metrů nad břevnem branky, kterou dnes tedy hájí Jindřich Staněk. Pokud by Hradec Slavii porazil a zároveň Jablonec nebodoval v Plzni, tak otroci mají jistotu účasti evropského poháru, konkrétně tedy v kvalifikaci konferenční ligy, tak dá se očekávat, že dají do dnešního utkání evropského poháru, konkrétně tedy v kvalifikaci konferenční ligy, tak dá se očekávat, že dají do dnešního utkání opravdu všechno. Slavisté mají ale dnes

0: Hradce Králové. Stav a čas utkání řekne Tomáš Borovec.
1: Čtvrtá minuta utkání Hradec Králové, Slavia Praha 0-0. Pojďme se podívat na utkání Liberce se Spartou, které sleduje Pavel Tilšar.
2: V polovině čtvrté minuty Liberec se Sparta zatím 0-0. Jak hraje Plzeň s Libercem, to řekne reportér Vladislav Janouškovec.
3: Polovina čtvrté minuty, Plzeň hraje 0-0 s Jabloncem. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
0: Američtí hokejisté ve skupině světového šampionátu porazili Velkou Británii 5-1. Slovensko přehrálo Itálii 4-1. Teď bojuje ve švýcarském Friburgu Dánsko se Švédskem. Utkání sleduje František Kuna.
4: Po první třetině vede Švédsko nad Dánskem 2-0, ve druhé skupině zatím také po první třetině Rakousko-Maďarsko nerozhodně 1-1. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.
5: Radiožurnál Sport. Sport ze všech úhlů.
0: Máme za sebou úvodní vstup do zpravodajství pro Radiožurnál v 17 hodin a 4 minuty. Může vesele pokračovat pořad s mikrofonem za sportem a můžeme se v něm vydat ve fotbalové šancelize na stadion Liberce, kam přijela pražská Sparta, komentuje Pavel Tilšar.
2: 0-0 v páté minutě, Liberec Sparta, právě Pražané jsou teď u balónu na útočné polovině, zatím jediný střelecký pokus měli ale na svědomí domácí, konkrétně to byl Letenaj, útočník Slovanu, který hlavičkoval těsně vedle branky hostujícího golmana Surovčíka, teď pokus na druhé straně, centrovaný balón zleva a v zakončení Kuchta, ale taky jeho pokus míjí tedy libereckou branku. Zatím 0-0 v polovině páté minuty, zápas, ve kterém se už nehrá je o konečné pořadí v tabulce, protože oba mají jasno. Sparta skončí druhá v této sezóně šance ligy. Liberec na šestém místě uzavře skupinu o titul. Teď liberecká rozehrávka. Mikulův dlouhý nákop, Letenaj se snaží prodloužit míč za sebe, ale bude to příliš dlouhý pas pro liberecké útočící hráče. Naopak Surovčík, golman Sparty, si míč pohodlně sebral do rukavice, rozehrává přes levou stranu. Mercado teď dělá už na útočné polovině kličku Koželuhovi a tak můžou kombinovat Spartané. Ve středovém kruhu je Irving, vyhnul se Špatenkovi a vrací zpátky Ševínskému. Znovu Irving u středového kruhu, dnes ve středové lajně s NMM a Mansverkem. Právě tito tři hráči jsou teď u balónu kolem středového kruhu. Sparta dál kombinuje, ale Kuchta nedostal dobrou přihrávku, jenže ten míč propadl za liberecké obránce a ještě se tam ochomítal Garang Kuol, ale míč se k němu nakonec nedostal, odkopl ho do zámezí kapitán Slovanu Mikula, stále tedy 0-0 v polovině šesté minuty a teď je spartianský aut na útočné polovině. Z pravé strany kombinuje Mansverk a Ševínský, který už dává do středového kruhu Serencenovi. Po Serencenovi může hrát Mansverk na pravé straně. Na středu hřiště se vybírá Irvinga, který obloučkem na levé křídle nachází Mercada. Mercadova klička na střed hřiště, ještě jeden pokus od Mercada o obhazovačku, která mu vychází, ale zpětná přihrávka do levé strany pak už přesná není na Rineše, takže budou vhazovat liberečtí fotbalisté. Na začátku sedmé minuty domácí Slovan hraje se Spartou 0-0. Míč má Koželuch ve svých rukách, za chvilku ho hodí zpátky na hrací plochu, nabízí se mu jednak Letenaj, jednak taky Dulaj, ale ani...
0: Utkání Liberce se Spartou je zatím bez branek. Pavel Tilšar, stejně jako Tomáš Borovec a Vladislav Janouškovec, komentují všechny své zápasy na internetu nepřerušovaně. Můžete si je naladit třeba v aplikaci Můj rozhlas nebo na stránkách irozhlas.cz, kde najdete jednotlivé odkazy. Na Radiožurnálu Sport přidáváme teď informace z Premier League. Už jistě sestupující Wolverhampton hraje s Fulhamem ve 48. minutě, zatím vyrovnaně 1-1 v základní sestavě domácích, po delší době také stoper Ladislav Krejčí. Další průběžné výsledky z Anglie připomeneme teď. Leeds Brighton bez branek 0-0, Everton vede nad Sunderlandem 1-0, Brentford hraje s Crystal Palace 1-1 ve 47. minutě. Manchester United už porazil Nottingham 3-2, v 18:30 se Newcastle utká s West Hamem, kde by mohl v základní sestavě nastoupit také Tomáš Souček. Teď spěcháme zpět na domácí ligové trávníky a podíváme se na západ Čech, konkrétně do Štruncových sadů, kde Plzeň hostí Jablonec, je u toho Vladislav Janouškovec.
3: Polovina osmé minuty a zatím stav 0-0 ve Štruncových sadech, ale nebezpečnější jsou jednoznačně domácí fotbalisté. Měli dvě obrovské příležitosti. Nejprve zleva to byl Denis Višinský, kterému pustil míč kapitán Matěj Vidra. Višinský se ale do balonu neopřel a tak, jak by si představoval, byla z toho taková malá domů v podstatě, kdybychom to přirovnali, taková nemastná, neslaná střela do míst, kde stál golman Michelák. Ten se pak jenom ohlížel, když zakončoval centru Amara Memiče, hlavičkující David Krčík a balon líznul.

0: břevno jablonecké brány, takže dvě velké plzeňské šance zatím gól nepřinesly. Jablonec nepředvedl dosud vůbec nic, platí to i aktuálně, protože od vlastní brány rozehrávají domácí dvech na Doskyho, Dosky vrací Dvehovi. Jablonečtí tam napadají spíše symbolicky, ale možná je to i pochopitelné, byť trenér Jablonce Luboš Kozel hodně obměnil tu sestavu a hráče, se kterými zřejmě počítá do základu pro finále MOL Cupu, tak šetří, ty zatím zůstávají na lavice. Šanci dostávají jiní a teď se Memič prodral přes bránícího Polidara, jestli jsem dobře viděl, a první žlutá karta v tomhle utkání, zatažení Amara Memiče, trestá rozhodčí Jakub Vulkán tím žlutým napomenutím a bude stát standardní situace z pravé strany na začátku 10. minuty. Dá se šance ohrozit jabloneckou bránu, zřejmě si to vezme na starost Patrik Hrošovský, je tam také Alexandr Sojka, Hrošovský si teď nekompromisně ten míč bere pro sebe, ale je možné, že k tomu ještě pustí Alexandra Sojku, byť tomu teď příliš nevěřím, podle toho, jak to vypadá na trávníku, jablonečtí sformovaní už v takové linii ve vlastním pokutovém území, naopak v útočném pokutovém území, tedy tom jabloneckém, teď aktuálně pětice fotbalistů plzeňské Viktorie, navíc tam ještě číhá Višinský, také Dosky, tak kdo rozehraje standardní situace, je to pravačka Rošovská, přetažený centr, no a Michalák musel radí zacouvat a ten míč zvednout, tak aby skončil mimo jeho branku, bude z toho rohový kop pro Viktorii. Višinský se jakoby ptal, ze které strany se bude rozehrávat a je to z té levé z pohledu plzeňské Viktorie. Už tam zase poměrně rychle přibíhá Patrik Rošovský, míč si pokládá na trávník a pod plzeňským kotlem teď Plzeň rozehraje další standardní situaci, to už začala minuta 11. Bezbrankové skóre platí, zatím ještě platí, protože jablonečtí odvrátili a teď ho to platí tak, že odvrátili až na obranou polovinu Viktorie, kam sprintuje Amar Memič, ale jablonečtí nikterak aktivně nenapadají. Teď tedy Malenšek se dal, řekněme, do poklusu.
1: Ani v Plzni zatím branka nepadla, domácí hrají s Jabloncem, zatím tedy 0-0 v pořadu s mikrofonem za sportem na radiožurnálu Sport. Zase na delší dobu spěcháme na stadion v Hradci Králové, kde hraje už jistý mistr, tedy pražská Slavia. Komentuje Tomáš Borovec.
2: Slavie hraje v Hradci Králové v průběhu 12. minuty 0-0. Teď se nepovedla kombinace Pražanům, kdy zkoušeli uličku za obranu, ale tak rychlý Jusufa Mbodži nebyl. Zatím se více hraje na polovině domácího týmu, znamená to tedy, že Pražané, dá se říct vlastně mistrovská Slavie v tuto chvíli je aktivnější, lépe kombinuje, nicméně zatím naráží na velice dobře organizovanou obranu hradeckého týmu, což je ale pro tenhle ten celek typické. Teď souboj u rohového praporku, kde se tam dožadovali hráči Slavie odpískání nedovoleného zákroku, když tam po jednom ze soubojů zůstal Čam na trávníku ležet a pravda, všiml jsem si tam takového zatažení za jeho ruku ze strany obránce domácího týmu u Hrinčatě, ale rozhodčí tohle nereflektoval, pravděpodobně si toho nevšiml a tak dává pouze, nechává zahrávat hradecký tým odkopem od branky. Nakrátko tam rozehrál teď s Čihákem gólman Zadražil, ale trošku to tahle dvojice nezvládla. Zadražil sice ještě odkopl míč, ale jenom do nohy před ním stojícího Erika Prekopa, takže balon zůstal poblíž hradecké branky a mají ho slávisté. Teď se museli trochu vrátit před tu vozovou hradbu, kterou tam domácí hráči vytvořili a snaží se teď postupnou kombinací něco vymyslet. Zpětná rozehrávka od Sanyang málem poslala do breakové situace Mihálika, který to celé sledoval a kdyby vystartoval tak o půl metru dřív nebo o půl vteřinky dřív, tak by ten balon asi dostihl a šel by do souboje jeden na jednoho. Končící 13. minuta, Hradec Králové hraje s pražskou Slaví 0-0. Teď
1: říká Tomáš Borovec, my spěcháme v pořadu s mikrofonem za sportem do Plzně za Vladislavem Janouškovcem.
0: Končí 13. minuta a za pár sekund už se možná bude měnit skóre. Znamená to, že je tady obrovská příležitost v podobě pokutového kopu, rychlý plzeňský útok, míč za obranu na Hrošovského, toho ještě vychytal golman Michelák, ale pak se míč odrazil k Višinskému, ten si chtěl obhodit jabloneckého golmana, no a Slovinec mu skočil pod nohy, Višinský padl na trávník jako podťatý, pak ještě v akci pokračoval Matěj Vidra, ale ten už se dostal z dobré palebné pozice, trošku si tam ukopnul balon, no a tak teď plzeňské vedení 1-0, anebo zůstane stav 0-0 na začátku 14. minuty. Kdo jiný než David Krčík, nejlepší plzeňský střelec, byť 6 gólů dal na podzim dresu Karviné, teď dá svůj pátý plzeňský s jistotou. Michalak skáče doprava a na druhou stranu z kopačky Davida Krčíka ten balón míří. Takže 11. trefa plzeňského stopera v téhle sezóně, to je úctyhodná bilance. David Krčík tak ještě může atakovat třeba druhé místo v tabulce střelců Tomáše Chorého, toho už asi se 17 trefami nedožene, ale teď David Krčík, který už měl předtím jednu velkou příležitost, hlavičkoval do břevna, otevírá skóre a znamená to, že Viktoria vede nad Jabloncem 1-0. Ve 14. minutě proměnil pokutový kop David Krčík. Plzeňští teď ještě slaví, celku pomalu se vrací na vlastní polovinu, jablonečtí budou rozehrávat a věřme, že také se trošku probudí, protože zatím tady za čtvrt hodiny, bezmála čtvrt hodiny, nepředvedli vůbec nic, o čem by se dalo hovořit ve vysílání Radiožurnálu Sport. Teď rozehrávka Zorvana, zase míří.
1: Máme za sebou tady první branku v pořadu s mikrofonem za Sportem. Do Plzně se samozřejmě za Vladislavem Janouškovcem budeme vracet. Pokud jste fanoušky právě plzeňského klubu nebo toho jabloneckého, tak si můžete naladit tento přenos nepřerušovaně v přímém přenosu, třeba v aplikaci Můj rozhlas. To platí pochopitelně také pro duely Hradce Králové se Sláví a Liberce se Spartou. No a právě na sever Čech Podještěd teď míříme za reportérem Pavlem Tilšarem.
3: 15. minuta, Liberec Sparta stále 0-0, zatím jedinou střelu na branku mají domácí a konkrétně křídelník Dulaj, který si navedl balón před 16 a zakončil tak, že nenadělal moc starostí golmanu Surovčíkovi, byla to střela někam do středu branky a Surovčík si připsal pohodlný zákrok, ale liberečtí jsou nepříjemní v napadání a Sparta často chybuje, teď to ale není ten případ, protože Eneme se vydal sám středem hřiště a dostává se až k 16, kde ale nedokázal přihrát Kuchtovi, takže z toho zatím zakončení není, stále 0-0 v 16. minutě mezi Libercem a Spartou. Na balónu Pražané, konkrétně Mercado, Eneme a teď už Rineš, který vrací zpátky na polovinu hřiště Serencenovi, rychlá spartianská kombinace ve středu hřiště Mansverk, Eneme a znovu Mercado na levé straně už vedle pokutového území, Klička, centr a zblokovaný Koželuhem, takže následovat bude další rohový kop. Při tom posledním, když centroval Sonen, tak se Spartané dostali k zakončení. Byl to Ševínský, který pálil vedle Krajčírikovi pravé tyče, takže liberecký brankář je stále bez práce za odehraných 16 necelých minut. 0-0 mezi Libercem a Spartou a teď rohový kop pro Pražany znovu z levé strany. U míče opět připravený obránce, chcete-li křídelník Sone, který bude centrovat z levé strany jako pravák do branky domácího Slovanu. 0-0, 17. minuta už začala a teď rohový kop Sparty, Soneho nepříjemný centr, se kterým si poradil Masopust ještě rána spoza 16 od Irvinga, končí jen na libereckých hráčích, co Rineš, ten do toho prásknul a pořádně prověřil Krajčírika v brance Liberce, takže i první pokus Pražanů v tomto zápase, skóre se ale nemění, Krajčírik si připsal úspěšný zákrok proti prudké střele Rineše. V 17. minutě stále 0-0, ale Sparta zůstane v tlaku u 16. Liberce. Už bude kopat třetí rohový kop v tomto zápase. Znovu je u balónu Sone a znovu je to z levé strany z pohledu Spartanů. Už je tedy Sone připravený u rohového proparku. Za chvilku se rozeběhne a kopne míč do 16. Udělal to právě teď přetažený centr. Krajčírik vyběhl ke své levé tyči a tam dokázal konečky prstů ten míč vytěsnit až na druhou stranu hřiště, kde je Mercado. Mercado přihrává Mansverkovi, který vrací Rinešovi pod sebe. Rineš před chvílí vypálil, teď centruje. Nachází Soneho. Sone ještě vrací pod sebe Serencenova patička, ale zakončení z toho zatím není. V 18. minutě tedy 0-0 a možný break Slovanu. Kroly stáhne míč středem hřiště, ale zamotal se ve svých kličkách a pak už ten liberecký útok rychlý break je zbrždění. Takže pokračuje kombinace Slovanu z obrané poloviny postupná proti zatažené spartianské sestavě 0-0.
1: V pořadu s mikrofonem za sportem teď můžeme na maličkou chvíli odbočit od fotbalu. Přidáme tenisovou informaci. Sára Bejlek v prvním kole prohrála na turnaji kategorie 250 WTA ve Štrasburku s Američankou Navarovou, a to ve dvou setech 1-6 a 4-6. První kolo čeká třeba také v deblu v Ženevě ve Švýcarsku českou dvojici Pavláse Krikl, která se utká s americkým duem Cash Tracy. Tenhle duel začne v 17:30 a za několik minut také začne finále v Římě, tedy turnaje kategorie série Masters. Jannik Sinner, domácí tenista, vyzve Kaspera Ruda z Norska, a pokud se Sinnerovi povede v tomhle utkání zvítězit, tak zkompletuje svoji sbírku triumfů právě na turnajích kategorie 1000 nebo chcete-li série Masters, a povedlo by se mu to jako nejmladšímu tenistovi v historii. Teď na Radiožurnálu Sport zase pokračujeme ve fotbalovém zpravodajství. Hradec Králové hostí už mistrovskou Slávii. Tomáš Borovec má podrobnosti.
2: Právě v tuto chvíli zní Malšovickou arénou euforie, protože v 19. minutě dostává hradecký tým do vedení Ondřej Mihálik. 29-letý útočník dává 10. gol v téhleté sezóně. Je to pro něj neuvěřitelné jaro, kdy se trefuje už po 8. v téhleté části sezony. Najednou to byl z čisté jasna krásný, rychlý protiútok hradeckého týmu, po které tedy se dostávají otroci do vedení 1-0. 20. minuta zápasu. Na Slávisty teď na hřišti je pohled jako na trochu skoprnělý tým a je vidět, jak Erik Prekop teď se snaží burcovat své spoluhráče. Pojďme to trochu rozjet. Sice měli Slávisté v těch prvních necelých 20 minutách územní převahu, častěji kombinovali, měli míč na svých kopačkách, ale hradečtí pozorně bránili a potom, když se dostali na míč, tak zkoušeli rychlé breakové situace a jedna z nich se povedla. Krásný centr do pokutového území a po něm se prosadil vlastně zhruba metr před gólmanem Staňkem parádní tečí Ondřej Mihálik. Tady neměl gólman pražské Slávie absolutně žádnou šanci zasáhnout, takže ještě se podívám na opakovačku. Ano, byl to Daniel Horák, který centroval z levé strany a našel krásně rozběhnutého Mihálika těsně před gólmanem Slávie. Ten nezaváhal, takže hradečtí vedou 1-0 a teď sledujeme odkop od domácí branky.
1: 1-0 vede Hradec Králové nad Slávií. Tomáš Borovec dál vysílá nepřerušovaně na internetu, třeba v aplikaci Můj rozhlas. My ve vysílání pořadu s mikrofonem za sportem si teď zase uděláme odbočku na západ Čech. Plzeň hostí Jablonec, je u toho Vladislav Janouškovec.
0: No tak jablonecký výkon na západě Čech je zatím trapný, jinak se o tom mluvit nedá. Jablonečtí si přišli asi jen tak zakopat, aby se moc neunavili před pohárovým finále. Teď inkasují po druhé, když ztratili zbytečně míč na vlastní polovině. Získal ho Tomáš Ladra, posunul na střed hřiště na Vyšinského. No a Denis Vyšinský tento vlastně z vně pokutového území trefil náramně. A tak v 21. minutě Viktoria vede nad Jabloncem 2-0 po opravdu výstavní trefě Denise Vyšinského po přidávce Tomáše Ladry. Vyšinský to trefil po pravé ruce golmana Michelaka. No a Jablonec tak tady už ztrácí dva góly a pokud to takhle bude pokračovat, tak odjede s pořádným debaklem, protože jablonečtí skutečně zatím nepředvádí výkon hodný první ligy. Další ztráta, tentokrát ale se píská nedovolený zákrok, takže Sojka nepůjde do breaku. Jablonečtí budou moci na polovině hřiště rozehrávat, a to v polovině 22. minuty. Severočeši tady prohrávají 0-2. A
1: říká reportér Vladislav Janouškovec, který má zatím to štěstí, že je na gólově nejbohatším utkání v rámci tří zápasů v šancelize ve skupině o titul. Všechna tři utkání, připomínám, znovu vysíláme i na internetu. V aplikaci Můj rozhlas si můžete naladit jednotlivé přenosy. My se teď v pořadu s mikrofonem za sportem zase podíváme na chvíli do Švýcarska. Připomenu, že Slováci porazili na mistrovství světa Itálii 4-1, Spojené státy Velkou Británii 5-1. Právě teď se hrají další dva duely, souboj Dánska se Švédskem ve Friburgu, vidí František Kuna.
4: Švédové vedou nad Dánskem stále 2-0. Dánové měli teď dvě dobré příležitosti na to, jak skórovat. Nejprve pálil Tru z mezikruží, ale Sederblom ve švédské brance zasahovat nemusel. V dobré pozici dánský útočník vystřelil vysoko nad a chvíli poté dokázali Dánové zásluhou Nika Ulesena, českobudějovického útočníka, dopravit kotouč do branky. Jenže Ulesen si svoji gólovou pozici vybojoval faulem, protože u pravé tyčky si najel do brankoviště, tam crosscheckem srazil soupeře k ledu, pak odcouval, dostal se tím tak do výhody a prostoru, dostal přihrávku před prázdnou branku, skóroval, respektive dopravil puk do branky, ale rozhodčí ještě chvíli předtím přerušili, rozhodčí rovnou rozpažil, Ulesen sedí místo toho, aby dal gól na trestné lavici a začíná právě švédská přesilovka. V 26. minutě Švédové vedou nad Dánskem 2-0. Hraje se také ve druhé skupině, kde Rakousko nastoupilo proti Maďarsku, tam je zápas zhruba o minutu dál, v 27. minutě utkání, stav je tam nerozhodný 1-1.
5: S mikrofonem za sportem.
1: 17 hodin 24 minut k tomu, pořád s mikrofonem za sportem, teď zase směřuje na ligové trávníky a v rámci jednoho utkání skupiny o titul ve fotbalové šancelize teď zamíříme do Liberce, kam přijela Sparta, komentuje Pavel Tilšar.
3: 24. minuta zápasu, Liberec Sparta stále 0-0, oba dva týmy zatím vystřelili na branku soupeře jednou, a to konkrétně Rineš na straně Pražanů, na té domácí to byl Dulaj, Krajčírík i Surovčík si připsali úspěšné zákroky. Pyrotechnika ta je zakázaná na českých fotbalových stadionech, přesto teď spartanští příznivci v sektoru hostů odpálili zhruba 20 světlic a tak se to tu teď trochu zakouří nad stadionem Unisi, ale stále viditelnost dobrá. 24. minuta, Liberec Sparta 0-0, teď Slovan získal balón na polovině hřiště, Kajondo má před sebou prostor, táhne ho z levé strany až do 16, obhodil si Ševinského a dokázal ocentrovat na 16. Stránský v souboji s Edemem, ještě je tam Mikula a taky Špatenka, teď Mikula, jeho centr, který nezakončuje Dulaj, co Krolis, na zádech má Rineše a je na rohu 16, vrací zpátky Koželuhovi, Stránský v souboji s Edemem úspěšnější, na pravé straně Krolis, jeho centrovaný balón, Ševinský hlavičku je nad sebe a pak Kůl odvrátil ten balón do zámezí. Teď tedy tlak Liberce nevyústil ani v zakončení na golmana Surovčíka. Stále je to 0-0 v 25. minutě. Surovčík pak ještě trochu seřval Kůla, protože si ten míč mohl sebrat do rukavice, ale Kůl odkopl do zámezí. Takže vhazoval Liberec, stále je na útočné polovině. Teď ale trochu zahání masopust Stránského a Stránský si musí dávat pozor, protože tam číhal taky Eneme. Liberečtí to ale zvládají a rozehrávají přes brankáře Krajčírika a taky dnes stopera Lukáše Masopusta, který je zvyklý hrát opravdu na spoustu pozicích ve fotbale. Teď ale chybuje Masopust v rozehrávce a Mansverky ve středovém kruhu dostává se k 16. Liberce, kde ale nepřihrál přesně Kuolovi. Od Diakiteho se mu odráží míč zpátky. Pak Mansverk podklouzl a tak tu vzniká situace 3 libereckých hráčů proti 4 spartianským obráncům. Špatenka táhne balón, vrací se k němu taky Irving. Špatenka předává Krolisovi, který už je před 16. Krolis práskl do balónu, ale trefil svého spoluhráče Letenaje, který se skrýval za spartianskými obránci. A tak je to offside, který píská hlavní rozhodčí tohoto zápasu Stanislav Volek. Stále 0-0, 26. minuta zápasu, ve kterém už se nehraje o nic, co se týká postavení v tabulce v té skupině o titul. Sparta skončí druhá, Liberec uzavře 6. místo té skupiny o titul. Teď Pražané tedy rozehrávají od své 16 po offsideu Letenaje, kombinace na krátko mezi Ševinským a Irvingem, následuje přihrávka na kapitána Serencena, na levé straně je Rineš, který vrátí balón zpátky pro stopera Serencena, liberečtí fotbalisté zatím nevybíhají proti spartianským obráncům. Ševinský má míč na své pravačce, rozehrává do strany, do té pravé Sonemu, Sonemu vrátí zpátky na Ševinského, Ševinský tedy už má balón u své pravačky a dává Serencenovi. Na levé straně je Rineš, proti sobě má Dulaje.
1: Utkání Liberce se Spartou zatím branka nepadla, tak uvidíme, jestli se to třeba změní při dalším vstupu Pavla Tilšara v pořadu s mikrofonem za sportem. My se teď zase podíváme do Malšovické arény, tedy do Hradce Králové, kde hraje mistrovská Slavia, komentuje Tomáš Borovec.
2: míči. 28. minuta tohoto utkání. Hradec Králové vede nad Pražskou Sláví 1-0. Teď jsou na balónu hosté, ale sešívaní se nedostali daleko, příliš dlouho pod kopačkou držel balón Alexandr Bužek, až mu ho sebral domácí Uhrinčať a teď vyslal dopředu Kučeru. Kučera dává do osy, tam je úplně sám Trubač a Trubač ještě posouvá na levou stranu, zasekávačka Vlkanovi, ale nakonec nestačil vypálit, protože Michal Sadílek s ním zasprintoval dozadu a nakonec mu balón ukopl od kopačky těsně předtím, než Vlkanova chtěl pálit a ten má velice slušnou ránu i ze střední a delší vzdálenosti. Teď tedy k tomu nedošlo, aby se předvedl v plné parádě, ale tím jsou fanoušci v Malšovické aréně, která je pochopitelně vyprodaná a to nejenom domácími fandy, ale také slávisty, kterých přijelo, myslím si, i přes tisícovku na tohle utkání do posledního místečka. Darida zpracovával u pravé strany, ale tam mu vytrčil špičku kopačky Chaloupek a posunul míč do autu. Darida chtěl rychle vhazovat, ale protože se slávisté už vrátili, tak si to rozmyslel a předává už míč na trávníku tomu, od kterého se právě očekává, že bude hazovat aut, a to je domácí Jakub Kučera, 29-letý středopolař, který zase pošle dlouhý aut do pokutového území, kde už má téměř všechny své spoluhráče. Zkouší to mezi tyče tak 3 metry před brankovou čáru, ale slávisté byli připraveni. Teď se snažili poslat dopředu Kušeje, Vasil Kušej, ale nespracoval, nicméně. Má balon po druhé, když mu ho spoluhráči už teď poslali do volného prostoru, ale hradeští se rychle vracejí, navíc Kušej pomalil svůj náběh směrem dopředu a teď už jdou slávisté, dá se říci, do plných, nicméně dobrá patička, centr do pokutového území a před brankou připraven Adam Zadražil, nakonec, i když to vypadalo, že ten míč lapí do rukavic, tak jenom špičkami prstů ho vytěsnil, dá se říci, na jistotu na roh, nebyla to rána nebo centr, který by ho nějakým způsobem ohrozil, ale nechtěl dopustit další závary kolem sebe a tak ten balón raději nadzvedl a poslal ho na rohový kop. Ve 30. minutě Hradec Králové hraje s Pražskou Sláví 1-0 a slávisté teď tedy čekají na rozehrání standardní situace a čekají už teď o něco delší dobu, protože Čam, který byl za pomezní čárou kvůli ošetření, nebyl vpuštěn do hry a musí jít na půlící čáru. Takže teď už rozehrál standardní situaci Vasil Kušej, hradecká obrana připravená a další hlavička Sadílka poslala balón do zámezí, takže bude následovat odkop od domácí branky. Zadražilovi se na pravé straně hlásí úplně osamocený Jakub.
1: Mistrovská Slavia prohrává na stadionu Hradce Králové aktuálně 0-1 ve 31. minutě. My teď v pořadu s mikrofonem za sportem spěcháme na západ Čech. Domácí Viktoria hostí Jablonec, je u toho Vladislav Janouškovec.
0: Za námi je půl hodina hry, Viktoria Jablonec 2-0. Nic podstatného se od té druhé trefy Denise Višinského tady neodehrálo. Naopak mám pocit, že i Plzeň trošku zvolnila to zápasové tempo. Jablonečtí tým neměli zatím v dosavadním průběhu ani jednu střelu na branku. Byl tam za těch 30 minut jeden jediný centr do pokutového území. A jinak tady tedy skutečně svěřenci Luboše Kozla se nedostávají dál než na pár metrů za půlící čáru, kdybych to měl spočítat. Teď hrají zase domácí Memič Rošovský, zahraje si golman Florian Vigele, ten zatím nemusel tedy logicky zasahovat a tak se alespoň občas zapojí do rozehrávky, jako v tomhle případě. Míč vyváží Samson Dvech, lebí jablonečtí vzorně couvají, Ladra teď dává Rošovskému, ten zkouší pasem za obranu rozběhnout Alexandra Sojku, ale myslím, že atletická extraliga se dnes koná v Ostravě ve Vítkovicích a kdyby tady byl někdo z atletů, tak by tenhle balon od Hrošovského nelapil. A tak rozehrává od vlastní brány Jablonec. Je to zase Pantalon. Plzeňští ten svůj pressing zase vytahují poměrně vysoko. Vidra ale nešel do aktivního napadání. Tenhle míč sebral Krčík, dává Ladrovi. Ladra už zase táhne balon k pokutovému území. Komu ho přihraje? Je tady volný Sojka. Sojka už je na hranici pokutového území. Teď tam čaruje s balonem, otáčí se kolem Nebyli, dává zpátky na Memiče. Memič naznačil centr, dává ale přihrávku doprava na Valentu. Valenta se podíval, zda se mu uvolní Memič, ten byl ale pokrytý nebylou. Tak míč dostává Hrošovský na hranici pokutového území se slovenský záložník. Otáčí, teď je tam velká šance Memič a ještě jeho centr, který ale dokázal zblokovat. Myslím, že to byl Innocenti, který tam teď pomohl svému golmanovi. Plzeň bude zahrávat rohový kop a to v minutě 32. respektive ten rohový kop bude zahrán až v minutě 33., protože ta 32. právě teď vypršela. Aleksandr Sojka, Patrik Hrošovský, stav 2-0 pro domácí a teď je šance přidat druhý gol do sítě, třetí gol do sítě Klemena Michelaka. Ten se musí teď věnovat hráčům, kteří se tam snaží natlačit až někam na brankovou čáru. Nejvíce plzeňských aktivní metka zase vydrapáli těsně vedle. Nikým nehlídaný Matěj Vidra dostal přihrávku, ale jeho rána byla ještě zblokovaná, proto tedy nezamířila mezi tyče, ale další obrovská šance Viktorie. Dá se říci, že Plzeň jednoznačně dominuje a v polovině 33. minuty vede nad Jabloncem 2-0, navíc další rohový kop. Zase dvojice Hrošovský ten ale zahrávat nebude, protože teď odbíhá do pokutového území, čekal, že mu tam rychle pošle míč Sojka, ten se ale rozhodl pro jinou variantu a to variantu Ladra, Tomáš Ladra vrací Sojkovi. Sojkův centr nakonec odvrácený zase na rohový kop, takže třetí v rychlém sledu v podání plzeňských fotbalistů. Ti teď zase trošku zapnuli na vyšší obrátky a svírají Jablonecké před golmanem Michelakem. Teď na začátku 34. minuty je to zase Aleksandr Sojka, který si tam chystá rozehrávku rohového kopu. Zvednutá pravá ruka jeho spoluhráče.
1: Opět ve vysílání Radiožurnálu vítáme i Radiožurnálu Sport. Vítáme posluchače Radiožurnálu. Tři zápasy ve skupině o titul ve fotbalové šancelize zahájíme v Hradci Králové, kde hraje Slavia. Stav a čas ví Tomáš Borovec.
2: 34. minuta utkání právě končí a Hradec Králové vede nad Slavií 1-0 gólem Ondřeje Mihálika. Posuneme se za Pavlem Tilšarem, který sleduje zápas mezi Libercem a pražskou Spartou.
3: 34. minuta Liberec Sparta, zatím 0-0 na utkání Plzně s Jabloncem, je reportér Vladislav Janouškovec.
0: Třetí gólová radost, 35. minuta, Viktoria Jablonec 3-0, z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
1: Malá exkurze do pořadu s mikrofonem za sportem na Radiožurnálu končí, přejeme vám hezký den.
5: S mikrofonem za sportem.
1: A na Radiožurnálu Sport se můžeme právě vydat do Plzně, aby Vladislav Janouškovec přidal detaily další branky domácích.
0: No, myslím, že Tomáš Chorý začíná být trošku nervózní. Zda bude tím nejlepším ligovým kanonýrem? Ne, to je samozřejmě v nadsázce. Teprve 12. trefa sezóny pro Davida Krčíka. Já jsem tady mluvil o sérii rohových kopů, no a po obrovském zmatku v jabloneckém pokutovém území se k míči dostal ten nejlepší plzeňský hlavičkář. Bylo tam několik odrazů, ale nakonec nehlavičkoval, ale doslova z brankové čáry dopravil ten míč do sítě bezmocného v tu chvíli Klemena Michelaka David Krčík. 6 gólů na podzim v Karviné, 6 gólů na jaře v Plzni. To je vizitka tohoto slovenského snajpra, byť tedy fotbalisty, kteří hodně zahrává také pokutové kopy, ale i velmi produktivní. Ale teď Jablonec, že by první jablonecká střela na branku, centr, ale střela z toho nebude, protože se tam nedostal k hlavičce Puškáč ani nikdo z jeho spoluhráčů a tak platí ve 36. minutě, že Jablonec ještě nevystřelil na bránu a prohrává tady ve Štruncových sadech 0-3.
1: Říká reportér Vladislav Janouškovec a bude vysílat dál také nepřerušovaně na internetu v aplikaci Můj rozhlas. Můžete poslouchat všechny tři duely fotbalové šanceligy. V pořadu s mikrofonem za sportem, ale kromě právě domácí nejvyšší soutěže fotbalové sledujeme taky hokejové mistrovství světa a ve Švýcarsku se hrají aktuálně dva zápasy. Aktuality přidá František Kuna.
4: Švédové vedou nad Dánskem už 4-0 po polovině utkání, 32. minuta zápasu, dva góly dali Švédové v první třetině, pak na to navázal Raymond využitou přesilovkou, kdy pálil z levé strany, no a zprava pak zase ujel Silverberg a dánský golman Zogort měl s tou střelou problémy dost, možná i proto, že ten kotouč neležel přesně na placku na ledě, trochu se vrtěl a to golmani nemají rádi, protože pak je velmi těžce čitelné, kam ten kotouč poletí. A tak Silverberg z pravého kruhu jako pravák vypálil na bližší tyč a kotouč se dostal právě mezi beton a lapačku dánského golmana. Od té doby tedy 4-0, teď mají Dánové k dispozici početní výhodu na trestnou lavici, usedl Karl Grundström za nedovolené bránění a mohou se po dlouhé době dostat do útočného pásma, kde se teď aktuálně bude vhazovat. Takže 4-0 pro Švédy, kteří s přehledem zvládají tenhle zápas v základní skupině. Teď ale dánský gól od modré čáry, využitá přesilovka po 4 sekundách rychle. rychlý pas zprava doleva, rána z voleje přesně nad lapačku švédského golmana Sederblema, který tak nebude mít čisté konto. 4-1 vede Švédsko nad Dánskem, to je aktualita. Dál platí ve druhé skupině, že hrají Rakušané proti Maďarům a tam je to stále v závěru druhé třetiny 1-1.
1: Říká reportér František Kuna. Připomínám, že zhruba v 16 hodin a 10 minut mluvil náš kolega také s členem české hokejové reprezentace Jiřím Černochem. Tento zhruba 15-minutový rozhovor si buď můžete najít v našem archivu, nebo vám ho nabídneme v pozdějších hodinách vysílání radiožurnálu Sport. Teď v pořadu s mikrofonem za sportem míříme zase na fotbalové trávníky, konkrétně na souboj Hradce Králové s mistrovskou Slavií. Domácí bojují o to, aby si zajistili evropské poháry, komentuje Tomáš Borovec.
2: 38. minuta utkání, fotbalisté Hradce Králové vedou nad Slaví 1-0. V tuto chvíli se nehraje, protože tam došlo k souboji v pokutovém území domácího týmu a také na tabuli svítí VAR. Nicméně vypadá to, že už teď se bude zahrávat rohový kop, takže tam nebylo něco, co by uniklo rozhodčím a co by změnilo současné nastavení, to znamená, když ukázali směrem k rohovému praporku. Takže 39. minuta, už tam čeká Michal Sadílek, aby zahrál standardní situaci. To je mimochodem velká zbraň pražské Slávie v téhleté sezóně. Co se týče gólů právě ze standardních situací, tak podíváme-li se do 10 nejlepších evropských lig, tak jsou na tom slávisté vůbec nejlépe. Teď tedy rohový kop, přetažený míč, rána z první, která byla zablokovaná. Modži to zkusil z větší dálky, ale ani nemusel Adam Zadražil, co by gólman Hradce, zasahovat. Teď po jeho odkopnutí byl faulován ještě na vlastní polovině jeden z domácích fotbalistů, takže hradečtí budou rozehrávat. Běží 40. minuta tohoto utkání. Hradec Králové vede nad pražskou Slávií 1-0. Fantom Jara, tak by se dal nazvat Ondřej Mihálik, který se v tomhle období trefil už 8krát a celkem má v téhleté sezóně na svém účtu 10 gólů. To je v jeho kariéře jednoznačně největší počet. Rozehrávat bude Adam Zadražil na vlastní
1: polovině. Hradec Králové vede nad Slávií 1-0. V pořadu s mikrofonem za sport zase děláme odbočku na západ Čech, protože tam stále padají další góly. Vladislav Janouškovče.
0: No tak jablonečtí, zdá se, přijeli dnes na střelnici a nebude to hezké vysvědčení pro svěřence Luboše Kozla. 39. minuta, další obrovská chyba v jablonecké rozehrávce. Matěj Vidra viděl nabíhajícího Alexandra Sojku. Měl jsem pocit, že to může být na hraně offsideové linie. Ještě počkáme, až bude zahájená hra. Teď tady fanoušci slaví druhý gol v dresu Plzně pro Alexandra Sojku, tady v jeho kariéře nikoli dnes, a celkově tady 4-0, končící 40. minuta a v tuhle chvíli je rozehráno, takže Jablonec v tomhle zápase už asi nemá moc co získat, maximálně odjede s nějakým výpraskem, protože zatím, jak jsem o tom mluvil, ten výkon svěřenců Luboše Kozla rozhodně neodpovídá ligové úrovni, natož zápasu ve skupině o titul. A další plzeňská akce, další šance, která skončí, čím Hrošovský nakonec nevybojuje asi rohový kop. Nakonec se bude odkopávat od branky Klemena Michelaka. Je mi líto slovinského golmana. Michelak tam nemá vůbec podporu svých spoluhráčů. Ti dělají obrovské chyby, nebrání důsledně, špatně rozehrávají. No a je z toho tady zatím výprask 0-4. A to říkám začínající 1.40. minutě. Dvakrát skoroval Krčík, jednou Višinský, jednou Sojka. Michelak už nakopává dopředu, tak by si jablonečtí přáli na chvíli míč udržet. Teď se jim to splní, protože se píská nedovolený zákrok na Puškáče, zřejmě Krčíkovi, bude moci rozehrát Filip Zorvan a odhaduji, že nemusí úplně pospíchat. Teď si jablonečtí přejí, aby skončil první poločas, ve kterém čtyřikrát inkasovali a sami nepředvedli.
1: 4-0 vede Plzeň nad Jabloncem, slyšeli jste o tom teď od Vladislava Janouškovce, který dál komentuje na internetu, naladíte ho třeba v aplikaci Můj rozhlas. Tam pochopitelně vysílá také Pavel Tilšar, za který míříme teď v pořadu s mikrofonem za sportem. Liberec Sparta a právě náš kolega.
3: 42. minuta 0-0 zatím mezi Libercem a Spartou, zápas, který nenabídl velké množství šancí doposud. Dvě spartianské střely na branku, jednou unikal Kuchta, který pálil do středu branky, stejně jako Matěj Rineš spoza pokutového území. Na druhé straně zakončoval Dulaj hlavou vedle a spoza šestnáctky, Letenaj hlavou vedle a Dulaj spoza šestnáctky našel jen Surovčíkovi rukavice, takže utkání, které nabízí pohledné kombinace mezi šestnáctkami, ale co se týká nějakých větších příležitostí, tak na ty si zatím musíme počkat. Teď Liberec napadá spartianskou rozehrávku a to úspěšně, konkrétně Špatenka obral obaron Merkáda a dál můžou tedy kombinovat hráči domácího Slovanu, konkrétně Masopust, dnes stoper v liberecké sestavě, předává vedle sebe stojícímu Mikulovi, kapitán Slovanu dává doleva Kajondovi, Kajondovi se míč natahuje na střed hřiště a pak padá po souboji s Merkádem, je to nedovolený zákrok podle rozhodčího Volka, takže liberečtí zůstanou o míče a budou rozehrávat volný přímý kop zhruba z poloviny hřiště. Spartianští fanoušci tu odpálili taky nějaké světlice v prvním poločase a vyvěsili ve svém sektoru i transparent, který se prakticky opakuje celé toto kolo, tedy vzkaz šéfovi Slávie Tvrdíku, skenuj raději své svědomí, ne naše obličeje, což je reakce klubu Slávie na to, co se stalo. Při tom derby minulou sobotu následovalo tedy zavření stadionu v Edenu na 4 domácí zápasy a taky reakce z vedení klubu, že chce skenovat fanoušky při vstupu na stadion, což tak úplně evropské právo nedovoluje. 43. minuta 0-0, teď na zemi zůstávají ještě ležet hráči Liberce, respektive Kajondo, který před chvilkou byl faulovaný Merkádem, takže se...
1: A toho můžeme v pořadu s mikrofonem za sportem využít a vyměnit stadiony. Podíváme se zase do Malšovické arény, domácí Hradec hostí Slávy, už jistého mistra, a je u toho Tomáš Borovec.
2: 44. minuta zápasu, Hradec Králové vede nad pražskou Slaví 1-0 a uvidíme tedy za zhruba minutku, kolik se bude nastavovat. Padl ten jeden gól, bylo tam ošetřování, teď je tady nedovolený zákrok ze strany Slávie, což kvituje trenér domácího týmu David Horeš, který se tam hodně zlobil, teď třikrát za sebou, kdy rozhodčí viděli faul ze strany domácího týmu, to znamená jeho svěřenců, a teď takovým tím gestem pohybem hlavou dozadu a pohledem do oblačného nebe, jako by řekl, no zaplať pámbů, že se také píská faul pro nás. Takže je tady standardní situace, centrovaný míč před malé vápno, kdy si tam naběhl Tomáš Petrášek, to je velká zbraně hradeckého týmu, tenhle vysoký stoper a samozřejmě spolu s ním také Filip Čihák, hodně často chodí právě v těchto momentech, kdy Hradec může zahrávat standardní situace a dá se očekávat centr do pokutového území, aby svými parametry právě podpořili útočnou sílu, a to se děje velice často. Velice často se dnes také děje to, že jeden z hráčů je na zemi ošetřován a po nějakém souboji zůstane chvíli ležet. Teď se za hrudník drží kapitán pražské Slávie Tomáš Vlček, ale už se zase postavil a bude.
1: Zápas Hradce Králové se Slaví vysíláme dál na internetu. Teď míříme na možná poslední sekundy prvního poločasu mezi Plzní a Jabloncem. Vladislav Janouškovec má slovo.
0: První poločas skončí za 10 sekund a stavovat se nebude, jak naznačil rozhodčí Jakub Vulkán. A tak za 5 gólů málem jabloneští dostali zatím 4 a mohou být rádi, protože těch plzeňských šancí bylo opravdu požehnaně, zatímco Jabloneckou jsme neviděli vůbec žádnou. A tak tenhle zápas směřuje k debaklu a po poločasové přestávce budeme pokračovat. Zatím tedy Plzeň Jablonec 4-0, fotbalisté míří do kabin, dvakrát se trefil domácí David Krčík.
1: Říká reportér Vladislav Janouškovec, přesně tak, za 15 minut, tedy v 18 rovných, začne druhý poločas, uslyšíte o tom v pořadu s mikrofonem za sportem, který teď bude zkoumat závěrečné minuty ještě dvou utkání a můžeme se teď podívat zase na sever Čech. Pod Ještědem domácí Liberec hostí Spartu za dohledu Pavla Tilšara.
3: Hraje se první ze dvou nastavených minut, Liberec se Spartou hraje stále 0-0 a teď bude mít k dispozici domácí tým možnost volného přímého kopu z levé strany po faulu Soneho na Špatenku. Rozehrává Masopus centrovaný balon, který ale Diakite nedokázal prodloužit za sebe. Záložník Slovanu byl neúspěšný v souboji se spartanským obráncem Sonem, takže Sparta se ubránila, ale ne na dlouho. Liberečtí pokračují v akci a už je v 16. Mikula nabíjí pod sebe Stránskému, kterému to přišlo na slabší levou nohu. Stránský pálil slabě, takže se spartianský brankář Sudovčík ani nedostal k balónu. Rychle se Sparta dostala k polovině hřiště, ale ta míč ztratila, tak Kuchta teď napadá libereckou rozehrávku v době, kdy už začala druhá ze dvou nastavených minut nad rámec prvního poločasu. Liberec Sparta zatím 0-0. Spartané se teď ubránili dlouhému libereckému nákopu. Byl to Sonek, který od Diakiteho získal pro tým Briana Priského autové vhazování ze pravé strany. Sone si vybírá Ševinského, který stojí před 16. Sparty 0-0 na závěr dvou nastavených minut nad rámec prvního poločasu, tedy v souboji Liberce se Spartou. Je to Rineš, který vrací míč pod sebe na Serencena. Serencen táhne míč zleva na střed hřiště a na šíři velkého vápna přihrává Ševinskému. A pak už nic, první poločas skončil hvizdem sudího Stanislava Volka, který ukončuje tedy prvních 45 minut. Gól jsme neviděli a vy jste o něm neslyšeli na radiožurnálu Sport. Liberec Sparta tedy po první půli zatím 0-0.
1: Říká reporter Pavel Tilšar, i za ním se za 15 minut budeme zase pravidelně vypravovat. A teď ještě jedno utkání do třetice. Domácí Hradec Králové hostí mistrovskou Slavii. Závěrečné sekundy přidá Tomáš Borovec.
2: Mělo by to být zhruba 20 sekund, ale už ani to ne, protože v tuhletu chvíli hlavní rozhodčí Lukáš Nehasil ukončil první poločas a Malšovickou arénou se ozývá potlesk, protože po 45 minutách vedou fotbalisté Hradce Králové nad Pražskou Slávií 1-0, když se po krásné akci trefil v 19. minutě Ondřej Mihálik.
1: Tak si to pojďme zrekapitulovat, ty poločasové dílčí výsledky. Hradec Slavia 1-0, Liberec Sparta 0-0, Plzeň Jablonec 4-0.
5: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku. Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz. Populární talk show Desítka míří v květnu do Teplic.
6: Na fotbalovém hřišti se náš expert Pavel Horvát s legendárním Antonínem Panenkou na profesionální úrovni nepotkali. Na pódiu ale pravidelně ukazují, že si vyhovět umějí.
7: S tou životosprávou v naší době bylo zakázáno kouřit, bylo zakázáno pít alkohol, bylo zakázáno jíst knedlíky a pozor, to důležitý, bylo zakázáno mít 4 dny před zápasem něco s ženskou. Teď si představte, že si byla kvalifikace na mistrovství světa, hrálo se středa, sobota.
8: To se trošku nabízí se zeptat, co se dělo potom.
7: Tak byl nejúspěšnější rok narození dětí.
5: 18. května do kulturního domu v Teplicích dorazí i speciální host. Současný asistent trenéra Severočechů a někdejší Horvátův spoluhráč z Teplic, Sparty i Plzně, Jan Rezek.
9: Denodenní dřína na tom hřišti a možná se o tom ani nemluví tolik, o tom, jak vlastně Pavel, jaký byl dříž na tom hřišti, jaký byl profesionál. To, co se dělo okolo, to samozřejmě tomu patří, ale to, jak se choval v té kabině na tom hřišti, o tom se moc mluví a to by jsem chtěl zmínit, že pro mě i v tomhle tom byl obrovský vzor, to, jak na každém tréninku dřel a nechtěl prohrávat. A to si myslím, že i tímhle tím on to do nás dostával a proto jsme možná my ty kluci vedle něj rostli.
6: Desítka Pavla Horváta živě v Teplicích.
5: V pondělí 18. května od 19 hodin v tamním kulturním domě.
6: Podrobnosti najdete na webu Radiožurnál Sport.cz.
5: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
1: O Teplické Desítce můžete také se dočíst na instagramovém profilu Radiožurnálu Sport. Pár vstupenek ještě přes naše oficiální stránky můžete zakoupit. Teď pěcháme zase do Švýcarska na hokejové mistrovství světa. Závěrečné minuty druhé třetiny mezi Dánskem a Švédskem vidí František Kuna.
4: Švédové vedou nad Dánskem 5-1 poté, co Dánové za 4 sekundy využili přesilovku při švédském vyloučení zásluhou Blichfelda a jeho rány od modré čáry. Tak přišla i přesilovka pro Švédy a ten gól na stávajících 5-1 zařídilo švédské mládí. Dva 18-letí hokejisté Ivar Stenberg z pravého kruhu několikrát se pokoušel hledat v mezikruží Hugo Bjerka, praváka, přihrával tedy zprava Svenberg na Bjerka, který to měl po ruce. A to se povedlo v závěrečné fázi té přesilovky. Bjerk vypálil přesně přes ještě stínícího spoluhráče a propálil Zogorda v dánské brance. A tak je to 5-1 pro Švédy. Poslední dvě minuty rozehrány v rámci druhé třetiny. Ta už skončila v Curychu, kde zatím Rakousko s Maďarskem hraje nerozhodně 1-1. Švédové v závěrečných desítkách sekund se mohou.
1: A vítáme ve vysílání Radiožurnálu Sport opět a rádi posluchači Radiožurnálu a pojďme začít fotbalovým kolečkem. Celkem 3 zápasy ve skupině o titul v rámci šance ligy sledujeme teď v pořadu s mikrofonem za sportem Hradec Králové, Slavia a Tomáš Borovec.
2: Skončil první poločas, po kterém hradečtí otroci vedou nad pražskou Slaví 1-0. Domácí tým vychází z pevné obrany, která hraje velice konzolidovaně a velice jistě. No a vyrážejí do rychlých protiútoků. Jeden z nich se povedl v 19. minutě, kdy krásný centr do vápna vyslal Daniel Horák a míč si našel už blízko gólmanovi hostujícího týmu Jindřichu Staňkovi. Mihálik, který neměl problém ho dostat do sítě, takže to byla první krásná akce Hradce, která zajistila domácímu týmu vedení, ale mohlo to být i větším rozdílem v první půli, protože potom ve 22. minutě Jakub Kučera pálil ke vzdálenější tyči a potom v první minutě nastavení něco podobného zkoušel Ondřej Mihálik, ale v tomto případě dvakrát za sebou parádním zákrokem podržel sešívané brankář Jindřich Staněk, který po delší době tedy dnes v brance hostujícího týmu.
1: Hradec Králové tedy vede 1-0 nad Slaví po prvním poločase. Poprosím o stručnější informace z utkání Liberec Sparta Pavla Tilšera.
3: Stručnější budu, protože první poločas toho nenabídl moc zajímavého. V zápase Liberce se Spartou skončil 0-0, dva střelecké pokusy Pražanů, ani jeden liberecký mezi tři tyče úspěšné nebyly. Plzeň hostí ve Štruncových sadech Jablonec a tento zápas vidí reportér Vladislav Janouškovec.
0: Po prvním poločase jednoznačné vedení domácích 4-0 nad zatím bezubým Jabloncem. Nejprve proměnil penaltu Krčík, pak se z dálky trefil Višinský, po rohovém kopu zblízka upravoval na 3-0 znovu Krčík, no a z breaku skóroval také Alexandr Sojka. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
1: A z fotbalové šance ligy se ve společném vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport podíváme ještě na hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku. Aktuálně se tam hrají dva zápasy, podrobnosti má František Kuna.
4: Příští soupeř českého týmu Švédové vedou aktuálně nad Dánskem už 5-1 v závěrečných sekundách druhé třetiny. Ta skončila ve skupině v Curychu, kde je zatím skóre mezi Rakouskem a Maďarskem nerozhodné 1-1. Ze Švýcarska František Kuna, Radiožurnál.
1: Tolik informace z fotbalu a hokeje. Posluchačům Radiožurnálu přejeme hezký zbytek dne.
5: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.

Alice Cooper, legenda rockové hudby, doznívá ve vysílání radiožurnálu Sport 17:50, téměř 8 minut. Dívám se alespoň na dálku, abyste měli přehled o tenise na finále turnaje v Římě. Jannik Sinner prohrává v prvním setu s Casperem Ruudem 3-4. Připomínám, že pokud domácí italský tenista získá triumf právě v Římě, tak zkompletuje sbírku svých primátů na turnaji kategorie 1000. Hezký poslech s radiožurnálem Sport, teď Sanfort Ivan, pak zase fotbalová šance liga.

0: Je 18 hodin, k tomu jedna minuta z vysílání radiožurnálu Sport. Přejeme příjemný nedělní podvečer, který je samozřejmě hodně fotbalový, protože za chvíli začnou druhé poločasy tří zápasů duelů, tedy které patří do skupiny o titul v nejvyšší domácí fotbalové soutěži. Naopak už se dohrály nebo stále ještě tedy dohrávají v jednom případě zápasy předposledního kola fotbalové Premier League. V Anglii Manchester United už popolední zvítězil nad Nottinghamem 3-2, Everton podlehl Sunderlandu 1-3, Leeds zvítězil nad Brightonem 1-0 a Wolves v sestavě s Ladislavem Krejčím remizovali s Fulhamem 1-1. No a už 11. nastavená minuta se hraje v utkání mezi Brentfordem a Crystal Palace, skóre je nerozhodné 2-2. V 18:30, tedy za necelou půl hodinku, začne utkání mezi Newcastlem a West Hamem. V sestavě kladivářů nebude chybět od začátku český reprezentant Tomáš Souček. West Ham na dálku bojuje s Tottenhamem brankáře Antonína Kinského o udržení se v Premier League. Tottenham ale bude hrát svůj zápas proti Chelsea až v úterý. Tolik tedy zahraniční fotbal, konkrétně ten anglický, a teď už pojďme zase na českou nejvyšší fotbalovou soutěž. Začal už totiž druhý poločas zatím jednoznačného utkání mezi Plzní a Jabloncem. Slovo má reportér Vladislav Janouškovec.
1: 46. minuta, 4-0 vede Viktoria nad Jabloncem. Lavrinčík, jeho centr teď do pokutového území. Odražený míč si bere Nelson Okeke a to už se dostávám k tomu, že trenér Luboš Kozel provedl potom v poločase hruzy v podání Severočechů. Dvě změny v sestavě, stáhl dvojici Zorvan Nebila, místo nich na trávníku Okeke a také Eduard Sobol. No a teď se musí Amar Memič snažit, odkopává míč na rohový kop, no a Jablonec si za první minutu druhého poločasu vytvořil, řekněme, delší pobyt v pokutovém území, než jaký čas tam strávil v poločase prvním, což hovoří za vše. Určitě Luboš Kozel nebyl spokojen s tím, co tady jeho svěřenci předvedli, nebo spíše nepředvedli v prvním poločase. 11-0 byl poměr střel celkově a Jablonec v prvním poločase skutečně fotbal nehrál. Teď ale nákop centra Lavrinčíka, Okeke ještě tam vrací, ale možná se dostanou host dokonce ke střele. Tohle se bude asi počítat do statistik v podání Součka. To byla ale rána hodně nepřesná. Možná na rugbyovou bránu.

0: Liberec Sparta 0-0 ve 47. minutě utkání. Druhý poločas zatím nenabídl vážnější příležitost, ať už na jedné nebo na druhé straně, ale ani v prvním poločase nemůžeme mluvit o tom, že by si nějaký tým vytvořil 100% gólovou příležitost. Teď na míči Spartané, konkrétně Eneme, který kombinuje s Mansverkem. Mansverk si vybírá na pravé straně Ševinského, Ševinský po něm Mercado a jeho klička kolem Kajonda úspěšná. Nakonec je Mercado vedle pokutového území, dostává se nakonec nikoli v centru, ale k tomu, že vybojoval o Kajonda rohový kopo pro Spartu. V prvním poločase z jednoho rohu Spartané zahrozili a to bylo, když po centru Soneho pálil Ševinský z otočky, ale minul.
1: Ani začátek druhého poločasu utkání mezi Libercem a Spartou nenabídl tedy gól, za to ve Štruncových sadech, tam se střílí jako o Verdunu, ale radost toho mají jen domácí. Slovo má Vladislav Janouškovec.
2: Na hodinách odbyla šestá, ale co se týká jabloneckého přídělu, tak odbyla právě pátá. Byť Severočeši měli sympatický vstup do druhé půle, tak z první akce Plzeň udeřila a Marmemič se prohnal kolem Innocentiho. Vystřelil skvělý golman Michalak, byť tedy po páté inkasoval, tak vytáhl tu ránu Amara Memiče, jenže pouze do míst, kde byl Matěj Vidra, a plzeňský kapitán hlavou ten balon dokázal uklidit do poloodkryté jablonecké branky. Takže 5-0 ve 49. minutě. Asi se nedá teď mluvit o tom, že by Jablonec měl naději s tímhle zápasem něco udělat, ale alespoň herně by se Severočeši potřebovali zvednout před tím vrcholem sezony, kterým bude finále MOL Cupu, ale pokud do toho MOL Cupu nebo do toho finálového zápasu budou mít takovýhle přístup jako dnes v Plzni, tak se Karviná může těšit.
1: Plzeňští fotbalisté si tedy dělají radost v zápase s Jabloncem, který naopak prožívá tedy opravdu velmi nepříjemný duel, ale jak naznačoval Vladislav Janouškovec, z pohledu Severočechů to důležité přijde až uprostřed příštího týdne. Teď pojďme na utkání, ve kterém už hrají jistý mistr Slavia, a to na stadionu Hradce Králové. Před očima Tomáše Borovce.
3: 48. minuta utkání, Hradec Králové vede nad pražskou Slávií 1-0. A teď se dokázali domácí fotbalisté ubránit a zkusili jeden ze svých rychlých kontrů, které byly hodně nebezpečné. Jeden z nich právě také došel do toho jednogólového náskoku, kdy se prosadil po krásném centru z levé strany Daniela Horáka Ondřej Mihálek. A v dalších dvou podobných situacích si říkali o navýšení opět Mihálek a také Kučera, ale v těchto příležitost.
1: Fotbalisté Hradce Králové ve čtvrtém kole nadstavby šance ligy hrají proti už jistým mistrům z pražské Slavie. Stav a čas tohoto utkání zná Tomáš Borovec.
3: 49. minuta zápasu, Hradec Králové vede nad pražskou Slavií 1-0. Sledujeme také utkání mezi Libercem a Spartou, kde je Pavel Tilšar.
0: 50. minuta, Liberec Sparta zatím 0-0. Na utkání Plzně s Jabloncem vyrazil reportér Vladislav Janouškovec.
2: 51. minuta, Plzeň 5, Jablonec 0. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
1: Slovenští hokejisté ve skupině světového šampionátu vyhráli nad Itálií 4-1. Spojené státy porazili Velkou Británii 5-1. Ve Friburgu teď hrají Dánové proti Švédům. Podrobnosti přidá František Kuna.
4: Po dvou třetinách vede Švédsko nad Dánskem 5-1, ve druhé skupině v Curychu zatím Rakousko-Maďarsko na začátku třetí třetiny už nerozhodně. 1-1 ze Švýcarska, František Kuna, Radiožurnál.
1: Ve 20 hodin a 20 minut začnou ještě duely Německo-Lotyšsko a Norsko-Slovinsko. Část českého týmu dnes ve Švýcarsku trénovala. Zítra večer čeká svěřence Radima Rulíka duel se Švédskem. A moderní pětibojař Matěj Lukeš získal podruhé v kariéře stříbro v závodu světového poháru. V Bulharsku nestačil jen na vítězného Korejce Sočan. Kvana.
5: Přijeďte na veletrh Natura Viva od 21. do 24. května na výstavišti v Lysé nad Labem. Vás čeká jedinečný svět přírody, myslivosti, rybářství i včelařství. Těšit se můžete na sokolníky, lovecké psy, výstavy trofejí, akvárium s rybami nebo simulátor lovu ryb. Nechybí ani nejnovější vybavení pro pobyt v přírodě. Vstupné je jen 200 korun a se slevovým kódem Natura26 získáte 25% slevu. Platí do 24.5. Vstupenky na vll.cz. Natura Viva na výstavišti v Lysé nad Labem.
1: 18 hodin 9 minut posloucháte Radiožurnál Sport, který vedle fotbalového a hokejového dění mapuje i to tenis.

0: Protože v Římě se hraje finále mužské části tisícovkového turnaje, no a na dvorcích Fora Italica to vypadá, že by se mohl nakonec prosadit největší favorit, světová jednička Ital Jannik Sinner, k radosti publika, totiž dokázal získat v 9. gemu podání svého norského soupeře Kaspera Ruda. Sinner tak vede 5-4 a půjde podávat na vedení 1-0 na sety. Tolik tedy tenisové informace a teď už si pojďme zase pro ty fotbalové. Duel, který nabízí krásnou fotbalovou podívanou, tedy pokud fandíte domácí Plzni. To je souboj mezi Viktorií a Jabloncem, který nám přibližuje Vladislav Janouškovec.
1: Ocenit můžu asi 12 jabloneckých fanoušků, kteří teď v kotli hostí tleskají, zpívají, povzbuzují a přitom sledují, jak se tam blíží fotbalisté Plzně. Ladra 6-0, ne Břevno! Tak teď Břevno zachránilo Jablonec od další katastrofy. Ladra se tam prodral přes jabloneckou obranu, pálil tvrdě, ale pálil do Břevna. Takže zůstává stav 5-0, k tomu dvě nastřelená Břevna v podání plzeňský. Jablonečtí ti zatím na bránu nevystřelili, v statistikách mají jeden nepřesný střelecký pokus. Teď hosté u míče na vlastní polovině, přidávka doleva na Sobola, nový muž na trávníku, Eduard Sobol udržel balon, posílá dopředu, tam byl Malenček ražený doskym, dosky se jí...
0: Vladislav Janouškovec komentuje duel mezi Plzní a Jabloncem samozřejmě i nadále na internetu, na stránkách iRozhlas.cz a Radiožurnál Sport.cz a nebo také najdete odkaz na přímý přenos v mobilní aplikaci Můj rozhlas. A to samé platí také o dalších dvou rozehraných duelech předposledního kola nadstavbové části skupiny o titul v Šancelize. A jedním z těch zápasů je i souboj mezi Libercem a pražskou Spartou, který je na rozdíl od toho v Plzni zatím gólově hodně dětní. Z Podještědu se hlásí Pavel Tilšar.
2: 54. minuta 0-0 platí i po velké liberecké šanci. Po rohovém kopu se k odraženému míči před 16. dostal liberecký Kajondo, který vypálil hodně prudce. Surovčík jen vytěsnil ten balon před sebe a s dorážkou přispěchal útočník Letenaj, který ale i po druhé v zápase mířil mimo tři tyče v první půli hlavou vedle a teď nohou přestřelil Surovčíkovou branku. Takže i po této liberecké a zatím jediné šanci druhého poločasu je to stále 0-0 mezi Slovanem a Spartou. Liberečtí jsou teď na útočné polovině a budou vhazovat z levé strany. Balón má konkrétně Kajondo ve svých rukách a hodil ten balón pro Krolise, respektive Letenaje, který sklepl zpátky Kajondovi. Míč už má Diakite, střední záložník Slovanu. Rychlá kombinace, nebo chtěl se o ní pokusit. Krolis s Letenajem libereckým nevychází a tak by zase Sparta mohla jít do breaku. Irving dostává balón a přihrávkou nachází Kuchtu. Kuchta už je v 16. Kuchtova velká šance, končí nad brankou, jeho střela tedy nad brankou libereckého Krajčíříka, který nemusel zasahovat v této velké spartianské šanci. Irving vyslal Kuchtu na steč, Kuchta pádil sám, podobně jako v prvním poločase, možná ještě výhodnější pozice, ale pro Kuchtu možná zase až tak ne, protože to měl na svoji slabší levou nohu, balon mu trochu poskočil.
0: Liberci tedy v souboji domácích fotbalistů se Spartou nadále čekají na úvodní branku zápasu, té se dočkali v Hradci Králové a k radosti domácí malšovické arény ji vstřelil Mihálik v prvním poločase, co už nabídl poločas druhý, i to nám poví Tomáš Borovec.
3: Slavisté, 54. minuta. Hosté jsou aktivnější, Hradečtí ale stále vedou 1-0. Slavisté teď měli před malou chvílí šanci na vyrovnání, protože tam byl velký závar na hranici malého vápna, ale nikdo z trojice slavistů, kteří tam byli, Prekop, Kušej a Ničam, nedokázali včas ten balón kopnout do branky. Nakonec se tam vždy zjevil jeden z hradeckých a s Kluzem ten balón posunul dál, až nakonec se podařilo to nebezpečí odvrátit s konečnou platností na následující autové vhazování. Teď tady je standardní situace, rohový kop pro slávisty z levé strany, centrovaný míč do pokutového území, tam byl ale Čihák, který využil svého vzrůstu a po jeho odlavičkování Darida zpracoval na prsa, otočil se a ještě z voleje potom levou nohou odkopl míč na polovinu soupeře, ale tam nebyl nikdo v hradeckém dresu, takže slávisté rozjíždějí dál další akci, teď z levé strany, kde je San Yang, ale přece...
0: Slavistům už titul samozřejmě nikdo nevezme, pokud by královéhradečtí fotbalisté tenhle duel proti už jistému mistrovi dotáhli do vítězného konce, tak by oni měli definitivu toho, že skončí na čtvrtém místě tabulky a půjdou tedy do kvalifikace konferenční ligy. Malá odbočka k tenisu. Jannik Sinner zvítězil ve finále tisícovkového turnaje v Římě nad Kasperem Rudem, tedy 6-4 v úvodní sadě a ujal se vedení 1-0. Samozřejmě tenhle duel bude pokračovat ještě dál. K vítězství jsou potřeba vyhrát sety 2. No a můžeme si také připomenout, že motocyklový závodník Filip Salač obsadil ve velké ceně Katalánska v kategorii Moto 2 sedmé místo a připsal si nejlepší výsledek v sezóně mistrovství světa silničních motocyklů. V Barceloně vyhrál domácí Manuel González, který si upevnil vedení v průběžném hodnocení seriálu. A závod v královské třídě MotoGP, který byl kvůli těžkým pádům dvakrát restartován, nakonec ovládl Ital Fabio di Gian Antonio. Tolik tedy malá výprava za motorismem a teď už nás bude zase zajímat fotbal. Konkrétně prvoligový souboj skupiny o titul mezi Plzní a Jabloncem. Slovo má reportér Vladislav Janouškovec.
1: 59. minuta, Plzeň Jablonec 5-0, ale hosté už vystřelili na bránu, což je jistým úspěchem v tomhle utkání. Byl to hlavičkující kapitán David Puškáč, který v 57. minutě dostal center někam na ten penaltový puntík a dokázal zaměstnat Floriana Vigeleho. Ten šel na zem a zakončení Puškáčovo bez problémů pokryl. Jablonecká nula na kontě vstřelených branek zůstává. Nicméně po přestávce ten výkon Severočechů alespoň snese nějaká, řekněme, ligová měřítka, ligová kritéria. Polidar, teď jablonečtí kombinují na útočné polovině. Znovu Puškáč má proti sobě dvěha, ale dokázal se obtočit, ale pak už mu míč ukopl Matěj Valenta a poslal ho na kopačky Floriana Vigeleho. Rakouský golman nakrátko Hrošovskému. Hrošovský je atakován teď obráncem Obinajou a tak raději Vigelemu. Vigele znovu na dvěha, jablonečtí už couvají na vlastní polovinu, ale ta obrana Severočechů v dnešním utkání je hodně, hodně děravá a tak se můžeme ještě dočkat nějaké té změny skóre, že Plzeň tenhle zápas vyhraje, o tom asi půl hodiny před koncem tady na stadionu ve Štruncových sadech nikdo moc nepochybuje. I díky dvěma zásahům Davida Krčíka, svěřenci Martina Hezké.
0: Ano, v Plzni je víceméně jasno, tam už se jenom řeší, jak velký debakl si tedy odveze Jablonec ze Štruncových sadů, tak pojďme tam, kde naopak by byli rádi alespoň za jeden střelený gól. Na mysli mám samozřejmě souboj mezi Libercem a Spartou, který má na starosti Pavel Tilšar.
2: V 60. minutě první žlutá karta zápasu pro libereckého Krolise za stavu 0-0. Bylo to poté, co Sparta měla k dispozici centrovaný balón z levé strany kůl, ale nenašel Kuchtu. Odvrácený míč přiletěl Krolise, který se pak za ním ještě otočil a chtěl ho ve skluzu posunout zase na spartianskou polovinu, ale místo míče trefil Serencena a jednoznačně zaslouženou žlutou kartu teď viděl liberecký útočník od hlavního rozhodčího Volka. Následovat tedy bude volný přímý kop Sparty někde na půli cesty mezi středovým kruhem a velkým vápnem víc od osy hřiště vlevo. Si teď míč chystá balón skotský záložník Sparty Irving, který to má na svou levačku, takže může míč kroutit od liberecké branky. V 60. minutě za stavu 0-0, tedy další možnost pro svěřence Briana Priského, kteří už mají jistotu, že skončí v tabulce druzí. Liberec bude po této sezóně šestý. Irving je už připravený, dostal pokyn od sudího Volka, centruje na hranici malého vápna. Serencen se hlásí se svými spoluhráči o ruku libereckého zřejmě Masopusta, ale zatím se hraje dál. Míč má Rineš ve středovém kruhu, napadá ho Špatenka, zatím Spartané udrželi balón a pak se ho zbavují odkopem, který zalepí do svých rukavic liberecký brankář Krajčírik. Zatím Volek nereaguje na tu situaci, když po centru Irvinga zakončoval Serencen a možná trefil Masopusta do ruky. To zatím na radiožurnálu Sport nevíme. Víme to, že je to 0-0 v 61. minutě a že teď se píská taky faul na druhé straně hřiště.
0: Tak ani standardní situace ve prospěch Sparty nezmínila zatím bezgólový souboj letenského týmu v Liberci. Míříme proto do Hradce Králové, kde domácí hostí už jistě mistrovskou pražskou Slávii, a to před očima Tomáše Borovce.
4: Na 2-0! Obrovská radost v Malšovické aréně, protože hradečtí otroci zvyšují na 2-0. Chyba před pokutovým územím slávistů vytvořila vytvořila jasnou pozici pro kapitána Vladimíra Daridu, který měl proti sobě jenom Jindřicha Staňka, který vyběhl. Darida si povodil míč, po jeho pravé ruce položil si ho a potom do odkryté branky skóroval a zvyšuje tedy na 2-0 pro hradecký tým. Pro Vladimíra Daridu je to 11. gól v téhleté sezóně. V dnešním zápase pálí ostrými gólové opory téhleté sezóny. To znamená Mihálek a Darida. Slávisté teď neměli vůbec dobrou pasáž zápasu. 5 minut hradečtí nepůjčili balón soupeři a nakonec z toho byla absolutní minela v defenzivě, kterou Vladimír Darida dokázal potrestat naprosto s chladnou hlavou, zvýšil na 2-0. No tak tohleto pro Votrky už vypadá velmi dobře. 61. minuta a slávisté prohrávají tedy v Malšovické aréně 0-2. Podotýkám, že před měsícem...
0: Říká Tomáš Borovec, kterého můžete samozřejmě i nadále poslouchat třeba v mobilní aplikaci Můj rozhlas, kde najdete odkaz na přímý přenos. No a v 18:20 také ve vysílání radiožurnálu Sport zkontrolujeme dění na hokej mistrovství světa. Aktuálně se ve Friburgu a v Curychu hrají 2 zápasy. No a jak to mezi nimi vypadá, to už nám tedy poví kolega František Kuna.
5: Švédové potvrzují roli favorita a vedou nad Dánskem 5-1, dali 2 góly v první třetině, pak přidali další, no a aktuálně je to 5-1, kdy se ještě v závěru té druhé třetiny dokázal prosadit.
0: Hezký podvečer posluchačům radiožurnálu. Hrají se 3 zápasy skupiny o titul ve fotbalové šancelize. Tak zkontrolujeme nejprve utkání mezi Hradcem Králové a Pražskou Slávií. Informace o tomto duelu má Tomáš Borovec.
4: Hradec Králové v 62. minutě vede 2-0, protože v prvním poločase skóroval Ondřej Mihálek a druhý gól po obrovské chybě defenzivy Pražské Slavie před pár desítkami vteřin vsítil Vladimír Darida. Takže v 62. minutě hradečtí Votroci vedou nad Pražskou Slavií 2-0. Pojďme se podívat, jak to vypadá v utkání mezi Libercem a Spartou, které sleduje Pavel Tilšar.
2: V 64. minutě je to stále 0-0 mezi Libercem a Spartou, co teď po střele Stránského, který protáhl Surovčíka ve spartianské brance. Skóre stále 0-0, Surovčík se proletěl u své pravé tyče. Ve druhém poločase musel likvidovat ještě střelu z Kajonda spoza 16. Dorážkou pak Letena i přestřelil jeho branku. Na druhé straně to samé se dá tvrdit i o útočném výpadu Jana Kuchty, který taky nemířil přesně. V 64. minutě tedy Liberec Sparta 0-0. Jak hraje Plzeň s Jabloncem, řekne reportér Vladislav Janouškovec.
1: 65. minuta, rýsuje se jablonecký debakl, domácí už vedou 5-0, 4-0 vyhráli po té, co dvakrát skóroval David Krčík první poločas. No a po změně stran to byl Matěj Vidra, který po střele Emara Memiče, kterou tady vyrazil golman Michalák, tak se dostal k hlavičce, no a upravil na prozatímních 5-0, teď jablonecký protiútok, ale skóre se prozatím nemění. 66. minuta, Viktoria Jablonec 5-0. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
0: Na světovém šampionátu v hokeji mají čeští reprezentanti volný den, ale zápasy ve skupinách běží naplno. Co se aktuálně děje ve Friburgu, to nám poví František Kuna.
5: Švédové vedou nad Dánskem 5-1, byť ještě hrají v oslabení ve druhé skupině v Curychu. Zatím dílčí skóre mezi Rakouskem a Maďarskem. Rakušané vedou 3-1. Ze Švýcarska František Kuna, Radiožurnál.
0: Sportovní informace z pořadu s mikrofonem za sportem pro posluchače Radiožurnálu jsou u konce. Znovu se přihlásíme zhruba za 10 minut. Je 18:23 a my se můžeme znovu věnovat tedy tomu, co nás zajímá aktuálně, především fotbalovému dění. Víme tedy, že se hrají 3 zápasy skupiny o titul ve fotbalové šancelize, které vlastně už můžou určit konečné pořadí, přestože se budou hrát ještě závěrečné zápasy. Zajímá nás utkání, ve kterém se stále domácí fotbalisté mohou bavit tím, co předvádí, protože nejen, že tedy hrají pěkný fotbal, ale navíc dokáží okořenit i gól. Viktoria Plzeň Jablonec a Vladislav Janouškovec.
1: 67. minuta, Viktoria Jablonec zatím 5-0, ale další akci táhne Amar Memič, ale teď se neprosmíkl kolem 2 bránících hráčů a nakonec je to Innocenti, který balon uklidil až někam na polovinu hřiště. Tam si ho zpracovává na prsou domácí. Valenta předává Rošovskému ten Ladrovi a znovu tahle výměna na trase Ladra Rošovský. Patrik Rošovský převzal kapitánskou pásku od Matěje Vidry. Ten pustil na trávník Prince Adua a také Mohamed Touré přišel místo Višinského. Takže dva střelci branek už nejsou na trávníku. Místo toho další hladoví útočníci plzeňské Viktorie. Hladoví po gólech, tedy, abych byl přesný. 68. minuta začíná. Další plzeňská akce, zastavuje 5-0. Krčík nabízí se mu tam teď Memič, ale míč dostává Sojka úplně volný na pravé straně. Sojku v centr zprava, ale velmi nepovedený, trefil pouze Innocentiho. Přesto znovu Plzeň u míče, Rošovský a opět Sojka. Takový oblouček teď Touré vrací Memičovi. Jablonečtí se nakonec...
0: Fotbal se hraje v Plzni, kde z toho tedy domácí fanoušci mají velkou radost. Fotbalová liga se hraje také v Liberci, kde Slovan hostí pražskou Spartu a už by to chtělo nějaký ten gól. Určitě si říká i Pavel Tlšar.
2: V 67. minutě je to ale stále 0-0 i poté, co po rohovém kopu Irvinga zakončoval Serencen nad libereckou branku. Teď útok domácích taky s Petrem Hodoušem, který dobře nachází své spoluhráče v 16, ale Mašek se k zakončení nedostal a pak fauluje Dulaj spartianského. Teď už kapitána Lukáše Haraslína. Haraslín jako čerstvý hráč před chvílí vběhl tady na trávník na stadionu Unisy, ale zatím se o větší vzruch nepostaral, proto je to stále 0-0 i v 68. minutě. Na trávníku taky střídající Petr Hodouš s obličejovou maskou, poté co měl zlomenou čelist ze zápasu se Sláví. David Moses, záložník sešívaných, dostal od disciplinární komise nakonec 8-zápasový trest. Petr Hodouš tedy ale zpátky na trávníku a to je taky důležitá zpráva, že je v pořádku a schopný hrát fotbal. Teď se bude se svými spoluhráči bránit, protože míč má Haraslín na levé straně, táhne si ho do 16. Typická Haraslínová akce a krásné zakončení, které míjí libereckou branku. Lukáš Haraslín tady vběhl do zápasu podobně dobře jako Hugo Sochůrek, který mu teď dal...
0: Tak ani kapitán pražské Sparty zatím nezlomil bezbrankový duel svého týmu v Liberci. Naopak domácí fotbalisté dokáží dávat góly v zápase Hradce Králové s pražskou Sláví. Míříme za Tomášem Borovcem.
3: Končí 67. minuta tohoto zápasu. Hradec Králové vede nad pražskou Sláví 2-0, když na první gól Ondřeje Mihálika ještě navázal Vladimír Dareda po velké chybě před pokutovým územím Slávie, které se tam dopustil Michal Sadílek. Takže teď to mají Východočeši rozehrané velmi dobře. Zkouší opět dobít to území před brankou hostujícího týmu. V tuto chvíli se to ale Horákovi nepovedlo, dostal se až do autu. Takže hosté rozehrávají od brankáře Jindřicha Staňka. Staněk teď rozehrává postupně po levé straně, jde dopředu Chaloupek, ten už potom zkouší vyzvat Erika Prekopa, který se trochu přiblížil směrem k němu, zpracoval na prsa a nakrátko tam kombinuje se Sulejmanem, centr do pokutového území, na který...
0: Nejvyšší
3: tam...
0: fotbalová soutěž se blíží ke svému závěru u nás, ale třeba také v Itálii, kde Juventus Turín v 37. kole série A prohrál 0-2 s Fiorentinou a v boji o ligu mistrů tak stará dáma klesla na 6. místo. Přímé kvalifikaci se naopak přiblížili AS Řím a AC Milán. Římané ovládli městské derby s Láciem poměrem 2-0, milánský klub zvítězil 2-1 v Janově. Na ligu mistrů může pomýšlet před posledním kolem italské ligy i páté Como, které zdolalo 1-0 Parmu. Mistrovský Inter Milán jen remizoval doma 1-1 se sestupující Veronou. Tolik tedy informace z Apeninského poloostrova o nejpopulárnějším sportu nejen tam. A teď zase domácí Šanceliga, skupina o titul, její předposlední kolo a zápas mezi Plzní a Jabloncem. Parketa pro Vladislava Janouškovce.
1: Končí 71. minuta, další gol fotbalisté nepřidali a tak stále 5-0. Vede Plzeň nad Jabloncem, před chvílí další zajímavá plzeňská akce. Centr Ladry, na který si nabíhal Hrošovský, už byl v pokutovém území, ale nedokázal ohrozit branku Klemena Michelaka. A tak teď hrají hosté Innocenti, po něm také Nelson Okeke. Jablonecká kombinace dosud zdařila, Okeke teď ve středovém kruhu dává doleva, kde je Innocenti. Innocenti hledá Puškáče, tady u postraní čáry se balon dostane k Sobolovi. Sobol už v pokutovém území našel Chramostu, ale jeho centr nebo přihrávka pod sebe zblokovaná plzeňskou obranou. Bude z toho rohový kop Severočechů v 72. minutě. Další debakl Jablonce Zřejmě hosté těžko odvrátí, ale alespoň nějaký čestný úspěch by mohli zaznamenat. Z levé strany Matěj Polidar připraven k rozehrávce rozehrání rohového kopu, mezi tím se chystají také další střídání, ale teď už ten centr, kdo se dostane k zakončení, no proběhl tam Chramostát, teď je ještě Okeke, zvedá ten míč, Vígele měl samozřejmě výhodu, je delší a je to golman v tom souboji s Pantalonem a Plzeň táhne rychlý break středem hřiště Ladra, nabízí se mu tam Adu. Teď je obrovská šance. Rošovský zleva zakončuje a je to gól. Není to gól. Prince Adu nedokázal ten balon uklidit do brány, ale i kdyby, tak praporek asistenta rozhodčího znamená, že zřejmě právě Prince Adu se nacházel.
0: Ve Štruncových sadech Plzni tedy gól nepadl, ale možná se ho dočkáme někde jinde. Na Radiožurnálu Sport pojďme do Hradce Králové, domácí hostí Pražskou Slávii a jsme u toho díky Tomáši Borovcovi.
3: 71. minuta zápasu a fanoušci, ty hradečtí, kteří jsou tady v Malšovické aréně, samozřejmě ve velké převaze, mají obrovskou radost a to po třetí v dnešním utkání, protože další zaváhání před vlastním pokutovým územím potkalo hráče Slávie a tam se dvojice Trubač Horák dostala do situace 2-1. Trubač našel před vápnem úplně volného Horáka, který přízemní střelou do protipohybu gólmana Jindřicha Staňka navýšil tedy vedení hradeckých otroků na rozdíl 3 gólů. No a tady to tedy zhruba 20 minut před koncem utkání vypadá už poměrně jednoznačně. No a vzhledem k tomu, jak jednoznačně se vyvíjel zápas mezi Plzní a Jabloncem, no tak to vypadá, že by hradečtí mohli slavit postup do pohárové Evropy a to by byl pro tenhle tým obrovský úspěch. Zatím se o tom jenom tak šeptalo, protože v těžkých zápasech...
0: Ano, ale teď to vypadá pro východočešky velmi reálně s tou pohárovou Evropou, protože vyhrávají 3-0 nad Slávií, Viktoria Plzeň drtí Jablonec dokonce 5-0 a tak jediný zápas, který nenabídl to, co je kořením fotbalu, to je souboj mezi Libercem a pražskou Spartou. Jestli náhodou poslední minuty něco nezměnili, to už necháme na Pavlu Tilšarovi.
2: 0-0 v 74. minutě po rohovém kopu Sparty pokračuje ještě Irving, ale jeho centrovaný balón končí znovu v rukavicích libereckého brankáře Krajčírika, který ve druhém poločase prakticky nemusel likvidovat žádné spartianské zakončení. Mezi tři tyče sebral pár centrů, to ano, ale v největší šanci byl Jan Kuchta, který unikal prakticky sám z levé strany a přestřelil libereckou branku. Co teď na druhé straně? Dulaj, který se přetahuje se Sonem, Sone padá v pokutovém území Sparty a píská se útočník. Faul křídelníkovi Slovanu Dulajovi, který měl taky své šance v tomto zápase, tu největší po zakončení Kajonda spoza 16, když měl před sebou poloodkrytou Surovčíkovou branku, ale tou dorážkou přestřelil tedy zařízení Slovanu. V 75. minutě je to tak stále 0-0 i po tomto útočném faulu Dulaje, pro kterého to byla poslední akce v zápase, protože opouští hrací plochu, místo ní přijde...
0: Střídá se v zápase mezi Libercem a Spartou, střídáme také stadiony v pořadu s mikrofonem za sportem na Radiožurnálu Sport, Plzeň, Jablonec a reportér Vladislav Janouškovec.
1: Čtvrt hodiny před koncem platí Plzeň Jablonec 5-0. V posledních třech minutách se příliš nehrálo. Viděli jsme ošetřování Innocentiho a pak také střídání hned čtveřice hráčů, takže na trávník přišli v domácím dresu Spáčil a také Suare, na straně Jablonce Nick Green a Singatech. Teď tam domácí hodně prohnali Doskyho, ten zastihl ale míč na hrací ploše, nicméně přihrávka na Tureho nepřesná, teď se musí Dosky vracet, řeší to přihrávkou ke golmanu Vígelemu, Vígele dává doprava, kde je Dvech vyváží z vlastního pokutového území, 76. minuta, Plzeň Jablonec stále 5-0 a plzeňští dál veselé kombinují. Směřují tak za jednoznačným vítězstvím. Vígle tam teď mává svojí pravicí, tak aby asi jeho spoluhráči zase se věnovali víc útočení. Hrošovský jakoby tahle ta slova chtěl potvrdit. Krčík dostává právě míč na Hrošovského, ten byl ale pokrytý Lavrinčíkem a tak z toho bude pouze aut pro Viktorii. 8499 diváků, to je návštěva na poslední domácí zápas plzeňské Viktorie v téhle sezóně a rozhodně ten, kdo přišel, tak s výjimkou té 20 jabloneckých, možná 12 jabloneckých nelitoval, protože Plzeň v tomhle zápase jasně dominuje. Teď je to Dosky, který se snaží udělat si prostor na levé straně, nakonec přihrávka.
0: Hezký nedělní podvečer posluchačům Radiožurnálu. Ano, hrají se tři zápasy skupiny o titul ve fotbalové šancelize. Střetnutí mezi Hradcem Králové a už jistou mistrovskou Slávií má na starosti Tomáš Borovec.
3: No a zatím to tady vypadá na jisté vítězství, protože Hradec Králové vede v 75. minutě nad pražskou Slavií 3-0. Pojďme se podívat, jak to vypadá v zápase mezi Libercem a Spartou. Utkání sleduje Pavel Tilšar.
2: 77. minuta zápasu Liberec Sparta stále 0-0. Teď souboj Plzně s Jabloncem a reportér Vladislav Janouškovec.
1: 78. minuta utkání, Viktoria vede nad Jabloncem 5-0. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
0: Další fotbalové informace mohou posluchači Radiožurnálu očekávat zhruba za 15 minut. Příjemný podvečer.
6: S mikrofonem za sportem.
0: Ano, a proto na Radiožurnálu Sport v 18 hodin a skoro 35 minut také zkontrolujeme dění na hokejovém mistrovství světa. Ke svému závěru se blíží dva zápasy základních skupin. Jak se vyvíjí souboj hraný ve Friburgu, to už nám poví přímo z místa František Kuna.
5: Jednoznačně pro Švédy, ti vedou 5-1 nad Dánskem, byť na trestné lavici je 13. útočník pro tento duel Asplund, ale Dánové zatím nezvládají využívat aktuálně teď početní výhodu. 9 minut před třetí sirénou, tedy 5-1 pro Švédy, posledním střelcem 18-letý Bjerg ve druhé skupině se hraje a není to poprvé v průběhu tohoto šampionátu rychleji. Nastoupili tam Rakušané proti Maďarům a v 56. minutě Rakousko vede ale už jen 3-2. Tady ve Friburgu se Švédové mohou tak v klidu dohráním zápasu připravit na zítřejší večerní duel proti českému hokejovému týmu. Teď další vyloučení, doplňme tedy pozvánku zítra ve 20:20 zápas Česko-Švédsko. Švédové do něj půjdou posílení vítězstvím, dost možná tedy, protože v 52. minutě vedou nad Dánskem 5-1, ale budou hrát v oslabení.
0: Říká František Kuna, za kterým si samozřejmě pro konečný výsledek toho, jak už zmiňoval, víceméně rozhodnutého duelu mezi Švédy a Dány, samozřejmě do Friburgu dojdeme. Teď je jedna aktualita házenkářská, tak nějak očekávaná. Čeští reprezentanti v odvetě playoff kvalifikace pro mistrovství světa prohráli ve Francii 31-36 a na šampionátu se tedy nepředstaví. V úvodním duelu totiž doma podlehli 26-37. Proti Francouzům to tedy českým házenkářům nevyšlo. Věřme, že se jim povede lépe, až zase dostanou šanci postoupit na nějaký další velký turnaj. Komu se teď naopak vede, to jsou fotbalisté Hradce Králové, kteří v domácím prostředí mají jasně navrch v souboji s mistrovskou Slávií a navíc to může být tedy okořeněno postupem do pohárové Evropy. Míříme tedy na východ Čech za Tomášem Borovcem.
3: 78. minuta utkání, Hradec Králové stále vede nad pražskou Slávií 3-0. Slávisté teď měli k dispozici dva rohové kopy. Bylo tam zakončení Mladíkem Jakubem Kolískem, ale byl nakonec zablokovaný, takže Adam Zadražil stále drží čisté konto. Slávisté jsou teď na míči, jsou na polovině soupeře, je tam Michal Sadílek. Zkusil to zprava, nikdo se mu tam nehnul, tak zasekl a dává na levou stranu na Mbodžiho. Mbodži posouvá k rohovému praporku, tam přichází Kolísku v centr, jenom do rukavice připraveného golmana Adama Zadražila, který už zase odkopává balón takovou vysokou svící do zámezí naprosto záměrně, protože na trávníku zůstal sedět domácí.
0: Hradci Králové tedy půjde víceméně už jen o to, jakým skóre domácí porazí pražskou Slávii. To pod Ještědem, tedy v Liberci, se rozhoduje o tom, jestli ten duel mezi Slovanem a Spartou vůbec někdo dokáže vyhrát. Slovo má Pavel Tilšar.
2: V 81. minutě je tu první gól tohoto zápasu a dává ho Sparta, konkrétně Mercado, který využil centrovaného balónu z levé strany od Haraslína, který si poradil se dvěma hráči libereckého celku, zatáhl míč až ke koncové lajně. Ten Haraslínův centr ještě se dostal ke Kuchtovi, který zakončoval, respektive posunul míč vedle sebe Rinešovi, který protáhl Krajčiríka, odražený balón si pak už našel Mercado a rozhozeného libereckého brankáře i další hráče stojící tedy na brankové čáře dokázalo překonat, ale ještě sudí Stanislav Volek ukazuje hráčům, že něco řeší se svými asistenty u videa, dnes tedy dvojicí Radina Pečenka, a že ještě není oficiálně potvrzený ten gól. Teď už ano, teď už Volek ukázal do středového kruhu, takže branka Sparty platí, Pražané vedou na stadionu Unisy 1-0 po trefě Merkáda, hraje se 81. minuta. Liberec rozehrává ze středového kruhu, Krolis si vybírá Stránského, po něm Masopust a jeho nepřesná rozehrávka, které využívá Merkádo. Merkádo je u koncové lajny, v náběhu má Kuchtu, Rahmányho a taky Hrastýna, padá v 16. po souboji s Kajondem, ale tohle faul nebude na penaltu, ukazuje sudí Volek, takže dopředu můžou spěchat liberečtí, konkrétně Kajondo, který vytáhl balon až k půlící čáře. 82. minuta, Sparta vede v Liberci 1-0. Liberecký dlouhý nákop 16.
0: Pod ještědem to tedy velmi pravděpodobně bude dramatický závěr, protože Sparta vede nad domácím Libercem jen 1-0. To Viktoria Plzeň, duel proti Jablonci už jen v klidu asi dohrává, i když kdo by nechtěl soupeři třeba přidat na cestu domů ještě jednu branku. Pokračuje Vladislav Janouškovec.
1: 83. minuta, razantní odkop golmana Michalaka a tak Princadu šestý gol nepřidá, stav 5-0 tady platí. Na hřiště půjde také Adam Kadlec, to bude poslední plzeňský střídající hráč. Singatech teď balon vybojoval, nakonec odral od Ladry. Právě Ladru obešel Singatech, ale narazil na hradbu jménem Samson Vecha. Vech teď právě se snaží zase utéci Singatechovi a Singatech zklamaně teď svěsil hlavu a už zase se může zapojit do bránění. Ovšem Plzeň to zkusí po levé straně, kde domácí kombinují, nikam se neženou. V 84. minutě vedou 5-0. Hrošovský má tam volného Ladru, ale nakonec přihrává vedle sebe Krčíkovi, ten přes Dveha. No a tak teď plzeňští fanoušci si užívají závěr střetnutí a myslím, že i fotbalisté na hřišti.
0: V Rakousku si aktuálně užívá záložník Krištof Daněk, protože tenhle český fotbalista vyhrál se svým týmem, tedy LASK Linec, rakouskou ligu. Druhý titul v historii si linecký celek zajistil vítězstvím 3-0 nad Austrií Vídeň v dnešním posledním kole. Tabulku ovládl s náskokem 2 bodů před Štýrským Hradcem. 23-letý Daněk, který v Linci hostuje ze Sparty, nastoupil ve 82. minutě. Celkem v sezóně za LASK odehrál 28 soutěžních zápasů a dal 2 góly. Teď pojďme zase zpátky domů, pojďme do Hradce Králové. Domácí fotbalisté hrají proti pražské Slávii za dohledu reportéra Tomáše Borovce.
3: V tuto chvíli začíná 83. minuta, fanoušci v aréně jsou natěšení a doprovází potleskem a skandováním domácí tým, protože ten vede nad pražskou Slávii 3-0 a kráčí se velice přímočaře za evropskými poháry. Slávisté teď ale na polovině soupeře, ještě se snaží v závěru alespoň třeba o ten čestný gól, ale tady podklouzl Mubarak Sulejmana vlastní vinou, neudržel se na trávníku, balón mu proletěl mezi nohama do autu, vhazovat tak budou domácí fotbalisté. Navíc je tady další střídání, které teď budeme sledovat. Ze hry jde Štěpán Chaloupek.
0: A střídání a celkem jednoznačné skóre v Hradci Králové, pokyn pro režii ve vysílání radiožurnálu Sport, aby udala směr na sever, tedy do Liberce, na utkání domácího Slovanu se Spartou za Pavlem Tylšarem.
2: V 85. minutě je to stále 1-0 pro hostující Spartu tady na libereckém stadionu Unisy, ale už to mohlo být 2-0 pro Pražany, protože Slovan extrémně chyboval v rozehrávce. Golman Krajčírik namazal míč Sochůrkovi a 3 Spartané byli sami před slovenským golmanem Liberce, jenže Sochůrek přihrál Kuchtovi možná do offsideu, to už se asi teď na radiožurnálu Sport nedozvíme, ale co ještě podstatnější, tak Kuchta sám před prázdnou brankou z nějakých 10 metrů vůbec netrefil libereckou branku, takže stále 1-0 pro Spartu v 85. minutě po této velké příležitosti Pražanů. Teď druhá žlutá karta v zápase, pokud jsem správně viděl, tak ji viděl liberecký Sichra za faul na...
0: V 18:43 můžeme na radiožurnálu Sport nabídnout i výsledek prvního utkání semifinálové série play-off basketbalové ligy mužů. Pardubice doma podlehli Brnu 82-85. brněnští tedy získali první bodík v téhle sérii hrané na 4 vítězství. Možná dobře víte, že dobře začal semifinále mistrovský Nymburk, který dokázal porazit v úvodních dvou zápasech svého protivníka z Opavy. Samozřejmě basketbal ve vysílání Radiožurnálu Sport v dalších dnech nebude chybět, stejně jako fotbal, tak jako teď, kdy míříme do Plzně na utkání skupiny o titulu šancelize mezi domácími a Jabloncem. Slovo má Vladislav Janouškovec.
1: 87. minuta, tady samozřejmě potlesk už v ochozech Štruncových sadů. Za stavu 5-0 se ten zápas skutečně pouze dohrává. Domácí kombinují na vlastní polovině a ještě se tam nabízí hráči na nějaký rychlý protiútok, na nějaký centr za obranu. Teď Hrošovský signalizoval, že by chtěl přihrávku, ale ta nepřišla od 2H, možná teď Dosky, ten má útočné choutky a rád to zkouší. Teď nenachází Suarého, protože se tam ještě vytrčila noha Okekeho.
0: Na Radiožurnálu Sport pojďme tedy z Plzně do Liberce na utkání mezi domácím Slovanem a pražskou Spartou. Pokračuje Pavel Tlšar.
2: V 87. minutě Sparta vede v Liberci už 2-0 a poté, co jsem před chvílí na Radiožurnálu Sport mluvil o velké chybě Golmana Krejčíříka, tak další v rozehrávce nakupil tentokrát stoper Masopust, který namazal spartianským hráčům a toho darovaného balonu se chopil kapitán, střídající hráč Lukáš Haraslín. Svým typickým způsobem si navedl míč do pokutového území, tedy zleva do 16, pak zase na osu hřiště naznačil dvakrát střelu, tím si posadil dva liberecké hráče a otyč Krejčíříkovi branky, tedy o tu levou, dostal balon po druhé do sítě. Sparta tak vede 2-0 v Liberci v 88. minutě a kráčí za vítězstvím v tomto zápase. Liberec ještě snaží o odpověď, ale opravdu těch chyb, kterých vyrábí v závěru zápasu, je hodně, nejen v defenzivě, ale teď i v ofenzivě. Nepřesný pas na Stránského, který ve skluzu už nestihl mít na hrací ploše, a tak z toho bude spartianská rozehrávka. V 88. minutě za stavu 2-0 pro Pražany tady v Liberci po gólech Merkáda a Haraslína si míč chystá Surovčík na své malé vápno.
0: Už vyjasňuje se tedy ve fotbalovém zápase mezi Libercem a Spartou, vyjasňuje se také ve finále tenisového turnaje v Římě, protože Jannik Sinner, který nad Kasperem Rudem vyhrál první sadu 6-4, tak teď zhruba v polovině druhého setu vzal svému norskému soupeři podání znovu po druhé futkání a Ital tak tedy vede 3-2 ve druhé sadě a je na servisu. No a my teď ten pomyslný servis ve vysílání Radiožurnálu Sport dáme Tomáši Borovcovi, který nám přiblíží další pokračování fotbalového souboje mezi Hradcem Králové a Slavií. Tomáši.
3: Hradec Králové stále vede, ale už to není 3-0, ale je to 3-1, protože před malou chvílí se dokázal trefit při svém ligovém debitu hostující Dan Kohout, takže pro něj to je opravdu velký moment. Už tam měl několik náznaků, ale možná ten jeho druhý, třetí pokus, který vyslal, byl tedy gólový. Dokázal výborně reagovat na přihrávku Mubaraka Sulejmana, který z pravé strany nízkým centrem poslal balón do malého vápna, kam si mladíček Slávie naběhl velmi důrazně a překonal Adama Zadražila. Teď rohový kop pro Slávii.
0: 18 hodin 47 minut a je dost dobře možné, že nejdříve skončí utkání ve Štruncových sadech. Jednak hrají opravdu rychle fotbalisté Plzně a Jablonce a jednak je rozhodnuto. Slovo má Vladislav Janouškovec.
1: No, myslím, že nějakých 15 sekund nás dělí od konce zápasu, tak přece jenom se asi nastavovat bude. Už jsem měl strach, že ta cedulka zůstane schovaná i stejně jako v prvním i ve druhém poločase a hlavní rozhodčí Jakub Vulkán symbolicky jednu minutu tedy přidává. Ten nastavený čas už nám teď začal. Viktoria Jablonec 5-0, hosté ještě s míčem na kopačkách, ale samozřejmě jablonští. Jejich úkolem je zapomenout na ten dnešní plzeňský debakl a nachystat se na jejich vrchol sezony, finále MOL Cupu proti Karviné. Plzeňští ti ještě se hrají zápas na Slávy a pojedou tam v dobrém rozpoložení. Dnes dvakrát skóroval David Krčík, z toho jednou z penalty. Prosadili se také Denis Vyčinský, Aleksandr Sojka, to bylo v prvním poločase. No a po změně stran kapitán Matěj Vidra ve 48. minutě uzavřel brankový účet tohoto utkání, které by mělo skončit skutečně za 20 sekund. Teď ještě Mercha z Dosky faulovaný, pomáhá mu tam na nohy spoluhráč Jarošovský. Myslím, že
0: Hezký podvečer posluchačům Radiožurnálu. K závěru se blíží tři zápasy fotbalové šancelizy ve skupině o titul. Duel mezi Hradcem Králové a Slavií má na starosti Tomáš Borovec.
3: Začíná 90. minuta zápasu. Hradec Králové vede nad pražskou Slavií 3-1. Gólově se prosadili v prvním poločase Ondřej Mihálik, ve druhém Vladimír Darida a po něm ještě Daniel Horák zvýšili na 3-0, ale v 85. minutě dokázal při svém debitu ligovém skórovat hostující Dan Kohout. Takže v tuto chvíli v průběhu 90. minuty Hradec Králové, Slavia Praha 3-1. Pojďme se podívat, jak to vypadá mezi Libercem a Spartou. Tohle utkání sleduje Pavel Tilšar.
2: Hraje se první ze čtyř nastavených minut. Sparta vede v Liberci 2-0 a teď už to mohlo být 3-0 po rohovém kopu a zakončení, respektive obraném zákroku Kajonda, ale z toho rohového kopu nakonec tedy třetí golová radost Sparty není. Spartané se radovali dvakrát, v 80. minutě se prosadil Mercado a v 86. střídející kapitán Haraslín. Liberecká defenziva ještě darovala hostům jednu velkou šanci, tu ale nevyužili Sochůrek s Kuchtou. 2-0 tedy pro Spartu v Liberci na začátku čtyřminutového nastavení. Hraje ještě Plzeň s Jabloncem a na toto utkání za Radiožurnál a Radiožurnál Sport dnes vyrazil kolega Vladislav Janouškovec.
1: Už je pro tuto sezonu dohráno. Viktoria se rozloučila s fanoušky perfektním výkonem a jednoznačným vítězstvím 5-0. Dvakrát skóroval David Krčík a další branky přidali Višinský, Sojka a Vidra. Takže Plzeň Jablonec 5-0. Ze Štruncových sadů Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
0: Od fotbalové šance ligy k hokejovému mistrovství světa, kde Češi měli dnes volný den. I tak se samozřejmě ale hrají zápasy. Ten ve Friburgu sleduje František Kuna.
5: Švédové míří za jasným vítězstvím, v závěrečných sekundách třetí třetiny vedou nad Dánskem 6-2. V Curychu už je dohráno, tam Rakousko porazilo Maďarsko 4-2. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.
0: Tolik sportovní informace pro posluchače Radiožurnálu, kterým přejeme příjemný nedělní podvečer. A na Radiožurnálu Sport si půjdeme pro další konečný výsledek pátého, respektive čtvrtého kola nadstavby fotbalové šanceligy. Hradec Králové, Slavia a Tomáš Borovec.
3: Právě v tuto chvíli se slaví v Malšovické aréně, protože Hradec Králové porazil pražskou Slavii 3-1. No a vzhledem k tomu, že Viktoria Plzeň vyhrála nad Jabloncem, tak všichni tady vědí, že hradečtí fotbalisté si zahrají evropský pohár, kvalifikaci do konferenční ligy a to je obrovský úspěch pro otroky, pro celý tým a pro všechny fanoušky, protože ti se tedy mohou těšit tady v Malšovické aréně na Evropu.
0: Tolik tedy Tomáš Borovec. Hradec Králové vyhrál nad Slavií 3-1, Viktoria Plzeň porazila Jablonec 5-0, no a jak dopadne utkání mezi Libercem a Spartou, to už nám poví Pavel Tilšar.
2: Jsme na začátku poslední čtvrté nastavené minuty. Sparta dál vede v Liberci 2-0 a kráčí tedy za dalším vítězstvím v této sezóně nejvyšší domácí soutěže. Góly ale začaly padat až v poslední desetiminutovce základní hrací doby. V 80. využil dobré práce Haraslína a dalších spoluhráčů Mercado, který po sérii centrů a střel zavřel zadní tyč a prostřelil všechny, kteří mu stáli v cestě. Míč dostal tedy do sítě poprvé v 80. minutě. V 86. pak chyby v Liberci rozehrávce využil Lukáš Haraslín, který svou typickou technickou střelou zleva k pravé tyči ze svého pohledu o tyč dal tedy Spartě vedení 2-0. To platí i teď, nějakých 10-15 sekund před koncem nastaveného času, ještě jedna liberecká akce z levé strany. Kajondo si zasekl míč, střídající Hodouš ho má teď před 16. Vrací ho Mikulovi, ten dává doleva Kajondovi. Kajondo si dal dotek kolem Sochůrka, centruje, Surovčík ještě má takový mini zákrok, protáhl konečky prstů, ten centr na druhou stranu hřiště, ale víc už se nestane v tomto zápase, předposledním v této ligové sezóně pro oba týmy. Liberec prohrává se Spartou 0-2, do góly inkasoval až v poslední tedy 10-minutovce základní hrací doby. V 80. skóroval hostující Mercado a v 86. na ní navázal Lukáš Haraslín. Ještě jedna karta v tomto zápase a to červená pro Kajonda, který si teď vyšlápl na rozhodčího Volka. Něco mu řekl od plic po konci zápasu. organizační tým ho ještě musí odtrhávat od hlavního rozhodčího tohoto utkání. Takže Kajondo si nezahraje poslední zápas této sezony, derby s Jabloncem, a bude chybět trenéru Kováčovi, podobně třeba jako útočník Krolis. Tolik vše z dnešního zápasu s konstatováním, že Liberec prohrál se Spartou 0-2.
0: A tolik vše, když použiju slova Pavla Tilšara, pokud jde o předposlední kolo skupiny o titul ve fotbalové šancelize. Teď ale ještě rychle na Radiožurnálu Sport do Friburgu na hokejové mistrovství světa, protože František Kuna má pro nás další konečný výsledek z programu základních skupin. Františku.
5: Tady se bude hrát a zpívat něco o Vysoké hoře na severu, to jsou totiž slova nebo část z nich švédské hymny. Švédové vyhráli nad Dánskem 6-2 přesvědčivým výsledkem a výkonem. Radovali se ve druhé skupině také Rakušané, kteří vedli nad Maďarskem už 3-1, nechali si zápas snížit a nakonec golem do prázdné branky rozhodli o vítězství 4-2. Tady ve Friburgu zní švédská hymna na počest vítězů, tedy soupeře českého týmu pro zítřejší duel na mistrovství světa.
0: Děkujeme Františku Kunovi a já jenom doplním, že v těch popoledních zápasech už tedy v české skupině Slovensko zvítězilo nad Itálií 4-1 a ve skupině, která se hraje v Curychu, tak Velká Británie podlehla Spojeným státům americkým 1-5.
6: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
0: A zopakujme si tedy ještě jednou, že v předposledním kole skupiny o titul ve fotbalové šancelize Hradec Králové zvítězil nad Slavií 3-1. Slovan Liberec podlehl pražské Spartě 0-2 a Viktoria Plzeň deklasovala Jablonec 5-0. Znamená to tedy, že pražská Slavia je samozřejmě mistrem, má 77 bodů a aktuálně 4-bodový náskok před druhou pražskou Spartou, které druhé příčku samozřejmě také nikdo nevezme. Stejně jako třetí Viktorii Plzeň, která má 63 body. Hradec Králové si vítězstvím nad Slavií a zároveň tedy porážkou Jablonce v Plzni zajistil postup do pohárové Evropy, konkrétně do kvalifikace konferenční ligy. Pátý tedy skončí Jablonec a šestý Slovan Liberec. Nic už na tom nezmění ty závěrečné zápasy skupiny o titul ve fotbalové šancelize. Tolik fotbal u nás v 18 hodin 55 minut, ale můžeme také zmínit, že Manchester United porazil v Premier League doma Nottingham 3-2 a kolo před koncem soutěže si definitivně tedy rudí ďáblové zajistili třetí místo v tabulce. United napravili zaváhání z minulého zápasu, ve kterém na stadionu Sunderlandu jen remizovali a vybojovali čtvrté vítězství z posledních 5 utkání. Do základní sestavy sestupujícího Wolverhamptonu se vrátil po měsíci Ladislav Krejčí, který kvůli zranění krční páteře vynechal dva zápasy a v minulém kole zůstal na lavičce. Jeho tým v posledním domácím zápase remizoval 1-1 s Fulhamem. O tři místa v evropských pohárech se příští víkend v závěrečném kole Premier League poperou čtyři týmy, které v tabulce dělí 4 body. Šestý Bournemouth čeká úterní dohrávka proti Manchesteru City. Sedmý Brighton prohrál v Leedsu 0-1 po gólu v šesté minutě nastavení. Osmý Brentford remizoval s Crystal Palace 2-2 a devátý Sunderland v posledních 10 minutách otočil duel na stadionu Evertonu a zvítězil 3-1. Aktuálně se 37. kole anglické fotbalové Premier League hraje duel mezi Newcastlem a West Hamem. No a pro kladiváře, kteří bojují o udržení v Premier League, to nevypadá dobře. V základní sestavě mají Tomáše Součka, ale ve 24. minutě už tedy Newcastle nad West Hamem vede 2-0. No a nesmíme zapomenout také na tenis, protože tam to vypadá, že domácí tisícovkový turnaj v Římě vyhraje na Antuce areálu Forum Italicum Jannik Sinner. Světová jednička totiž nad Norem Kasperem Rudem vede 6-4 a 4-3 s breakem.
6: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Čeští házenkáři v odvetě playoff kvalifikace o mistrovství světa prohráli ve Francii 31-36 a tím pádem tedy na šampionát nepostoupili. Svěřenci trenérů Daniela Kubeše a Michala Bruny už po středečním domácím debaklu o 11 gólů v úvodním duelu ztratili reálnou naději na účast na závěrečném turnaji. Českému celku se tak rozplynul sen o druhé účasti na světovém šampionátu po sobě. Od roku 2015 na mistrovstvích světa startoval národní tým jen jednou a bude chybět po páté, tedy z posledních 6 závěrečných turnajů. Na evropských šampionátech si naopak čeští házenkáři zahráli už 5krát po sobě. Tak věřme, že jim to vyjde i po 6., až tedy přijde ten správný čas. U nás je teď čas na zprávy.
1: Je 19 hodin. Ondřej Látal a zprávy.
2: Koaliční rada se podle premiéra Babiše bude návrhem zákona o veřejnoprávních médiích zabývat na konci května. Venezuela vydala do Spojených států spojence ex-prezidenta Madura. Fotbalisté Hradce Králové porazili ligové mistry ze Slávie a budou hrát předkolo evropských pohárů. Kolonu čekejte na D1 u Mirošovic ve směru do Prahy. A zítra bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer se na západě místy přidají přehánky. Na východě bude pršet, teploty 16 až 21 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Návrh zákona o médiích veřejné služby projedná koaliční rada podle premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO 25. května. Řekl to ve svém nedělním videu na sociálních sítích. Zabývat se koalice bude podle něj i stovkami připomínek, které k návrhu přišly v mezirezortním řízení. Do debaty chce Babiš přizvat taky generální ředitele Českého rozhlasu i České televize.
4: A když teda se připravíme na koalici, tak pozveme generálního ředitele České televize a generálního ředitele Českého rozhlasu a budeme veřejně se bavit o tom, co v rámci toho zákona navrhujeme. A určitě nechceme mluvit do obsahu.
2: Připomínkové řízení k mediální novele skončilo v noci na sobotu. Kritizovala ji řada ministerstev a institucí. Předloha je podle nich nelogicky uspořádaná, chybí v ní taky jasná definice pojmu média veřejné služby. Ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy řekl, že připomínky očekával. Plán ministerstva školství na rozšíření kapacit vysokých škol se hlavně v regionech zatím nedaří plnit. Některé univerzity nesplnily požadovaný růst počtu studentů a přišly proto o část mimořádného financování. Týká se to třeba škol v Ústí nad Labem, Liberci nebo Plzni. Univerzity upozorňují, že počty studentů ovlivňuje mimo jiné zájem maturantů o vysokoškolské studium i výsledky přijímacích zkoušek. Venezuelská vláda vydala do Spojených států Alexe Saba, bývalou pravou ruku ex-prezidenta Nicolase Madura. Saba před 3 lety propustila administrativa Joea Bidena v rámci výměny vězňů. Teď bude pravděpodobně vypovídat proti svému někdejšímu šéfovi, který v New Yorku čeká na soud kvůli údajnému obchodu s drogami.
5: Americké úřady Saba dlouhodobě označovaly za Madurova nosiče peněz, spojku pro nelegální obchody venezuelského režimu. Po Madurově lednovém pádu, kdy ho zatkly americké jednotky při tajné operaci, ho nová prezidentka Delcy Rodriguezová odvolala z vlády a podle některých zpráv ho krátce držela v domácím vězení. Federální prokurátoři v Miami nyní vyšetřují jeho roli v korupční síti, která fungovala kolem státního programu na zásobování chudých Venezuelanů potravinami. Cesta zpět do amerických soudních síní má jeden cíl, přimět jej svědčit proti Madurovi. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: Ministerstvo dopravy prodlouží pilotní provoz zvýšené rychlosti na 150 km za hodinu na části dálnice D3. Na úseku mezi Planou nad Lužnicí a Úsilným stát testuje rychlost vyšší než běžnou 130 od října. Aktuální maximální rychlost podle počasí určují proměnné dopravní značky, ale hlavně v zimě se 150 nedalo jezdit skoro vůbec. Podle mluvčího ministerstva dopravy Františka Jemelky tak bude testovací provoz pokračovat do konce roku.
6: Pro odpovědné rozhodnutí potřebujeme delší a reprezentativnější sledování v různých ročních obdobích. Dálnice D3 je například jednou z důležitých tras směrem na letní dovolené do Středomoří a právě v létě zde tak můžeme čekat silnější dopravní toky.
3: Sport.
7: Fotbalisté už jistých mistrů šance ligy ze Slávie prohráli ve čtvrtém kole nadstavby na hřišti Hradce Králové 1-3. Východočeši si tak zajistili čtvrté místo v tabulce, které znamená předkola evropských pohárů. Sparta vyhrála v Liberci 2-0 a Plzeň deklasovala Jablonec 5-0. Hokejisté Švédska vyhráli ve skupině mistrovství světa nad Dánskem 6-2. Slovensko porazilo Itálii 4-1. Hokejisté Švédska vyhráli ve skupině mistrovství světa nad Dánskem 6-2. Slovensko porazilo Itálii 4-1, Spojené státy Velkou Británii 5-1 a Rakousko.

0: Čeští házenkáři v odvetě play-off kvalifikace o mistrovství světa prohráli ve Francii 31-36. V úvodním zápase podlehli soupeři o 11 branek a na šampionát tak nepostoupili.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolony na D1 u Hvězdonic a Mirošovic. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy nespěchejte za sjezdem na Sázavu. Zpomalíte na 32. kilometru, na 30. stojí dvě auta po nehodě v levém pruhu. Nezdržíte se dlouho. Na D1 dál směrem do Prahy před sjezdem na Benešov znovu zpomalíte na 22. kilometru. Na 16. řeší nehodu už mimo jízdní pruhy. Zdržení teď 10 až 15 minut. Z dálnice nesjíždějte. Ucpaná je souběžná silnice přes Dolní Lomnici a Velké Popovice, plné jsou také kruhové objezdy u Všechrom a popojíždí se i na průjezdu Mnichovicemi. Na silnici 13 z Chomutova do Karlových Varů za Bočí je dopravní omezení kvůli stabilizaci skály. Je tam kolona na zhruba 10 minut. V Praze na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je silnější provoz. Od sjezdu na Bychovice k Průmyslové pojedete také 10 minut. A v Liberecké do centra je kratší kolona kvůli dopravnímu omezení. Opravují tam vozovku v pravém pruhu. Zdržíte se krátce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra bude polojasno až oblačno, ráno v Čechách až skoro jasno, odpoledne a večer se na západě místy vyskytnou přehánky, na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo s deštěm. Teploty 16 až 21, na východě a severovýchodě místy kolem 14 stupňů. To byly zprávy.
4: Které skončily 19 hodin 6,5 minuty a ve vysílání radiožurnálu Sport můžeme k fotbalovým výsledkům předposledního kola skupiny o titul v Šancelize doplnit, že Slavia má jistotu startu v příštím ročníku Ligy mistrů, tedy půjde znovu rovnou do základní skupiny. O milionářskou soutěž může zabojovat Sparta a samozřejmě také zabojuje, protože půjde do kvalifikace Champions League. Do kvalifikace Evropské ligy zase zamíří v tabulce třetí Viktoria Plzeň a po dnešku už máme jistotu, že čtvrtý Hradec Králové se může těšit na kvalifikaci konferenční ligy. Z českého fotbalu samozřejmě zbývá ještě, nebo přesněji řečeno pro český fotbal, jedno místo v evropských pohárech a o to se bude bojovat ve středu ve finále domácí pohárové soutěže, nebo chcete-li MOL Cupu. Ten duel proti sobě v Hradci Králové svedou Jablonec a Karviná a samozřejmě zápas uslyšíte ve středu v podvečer na radiožurnálu Sport v přímém přenosu. Příjemný poslech a klidný dnes stále nedělní podvečer.
1: Radiožurnál Sport
5: a Filip Šedivý.

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

0: Neporazitelnost a vítězná série Jannika Sinnera stále trvá dál. Italský tenista a světová jednička dominoval domácímu, tedy římskému turnaji ze série Masters 1000, protože ve finále Jannik Sinner zvítězil nad Norem Kasperem Rudem 2x6-4. Znamená to, že Jannik Sinner ovládl už šestý turnaj té tisícovkové šňůry v řadě. Opravdu ta jeho současná dominance je neuvěřitelná a nechme se překvapit, jestli ji dokáže také potvrdit na grandslamovém turnaji v Paříži. Roland Garros odstartuje už za týden příští neděli, samozřejmě i s reportérem radiožurnálu Sport na místě. Tolik tedy v 19 hodin a 12 minut jeden aktuální tenisový výsledek. Teď se pojďme zaměřit na další téma. První z několika turnajů světové série po konci kariéry absolvuje ex-mistr světa v beach volejbalu Ondřej Perušič. Ke konci měsíce bude hrát v ostravské industriální oblasti Dolních Vítkovic. Na začátku roku se 31-letý dvojnásobný účastník olympijských her rozhodl upřednostnit rodinný a pracovní život, ale i tak reprezentaci pomáhá dál a hned v několika různých rolích.
1: Hned poté, co jsem skončil, jsem se snažil i po diskusích s hlavním trenérem nebo i s manažerem národního týmu vymyslet, jak bych se mohl zapojit a být tomu národnímu týmu i nadále ku prospěchu. Nejdříve jsme se bavili pouze o roli sparinga na tréninky a třeba příležitostné roli asistenta trenéra. Potom jsme se dohodli i na tom, že v letošním roce ten národní tým doplním jako šestý hráč na některé vybrané akce, kde je žádoucí, aby všech těch zbylých pět hráčů, kteří v reprezentaci momentálně jsou, tak startovalo.
2: Proto znovu Ondřej Perušič oblékne reprezentační dres už za něco málo přes týden. V kvalifikaci Ostrava Beach Pro spojí síly ve třetí české dvojici s mladým beach volejbalistou Jiřím Sedlákem.
1: Dohodli jsme se, že já mám pořád nějaké body ve světovém žebříčku, že by bylo dobré je nějak smysluplně využít a Ostrava bude jeden z těch turnajů, kde nastoupím po boku někoho ze svých mladších kolegů. Bavili jsme se i o mistrovství Evropy v Polsku, které proběhne v srpnu letošního roku, což je další z těch vrcholů sezóny, na kterém by bylo skvělé, aby startovalo všech těch pět hráčů, a to znamená, tam utvořím dvojici, ať už s Jirkou Sedlákem, anebo s Matyášem Čevoronokem.
2: Vysvětluje Perušič, který má s manželkou Marianou od loňska syna Marka. Jeho někdejší parťák z nejúspěšnějšího českého páru v historii beach volejbalu David Schweiner od této sezóny hraje s Tadeášem Trousilem. Při obnovené premiéře na písku v čínském Xiamenu vypadli v osmi finále. Kromě už zmíněných se v industriální oblasti Dolních Vítkovic představí v mužské soutěži ostravskému publiku ještě Matyáš Javoronok s Jakubem Šépkou.
1: Já to určitě budu brát jako normální zápas. Myslím si, že brát to jako exhibici by z mé strany nebylo fér, jak vůči organizátorům, tak i třeba vůči mému partiákovi. K tomu určitě přistupuju, takže se snažím co nejlépe se připravit v rámci možností a určitě bych rád minimálně předvedl dobrý výkon. Doufejme, že to bude stačit na nějaký slušný výsledek.
2: Přeje si Ondřej Perušič. Světový šampion z Mexika 2023 má na Ostravu dobré vzpomínky. Se Schweinerem tam byli třikrát druzí, jednou třetí a dvakrát čtvrtí.
1: To pro nás byl i důležitý příděl bodů do světového žebříčku a jsem strašně rád, že se nám dařilo tu důvěru organizátorů volejbalového svazu a všech ostatních splácet těmi dobrými výkony. Dalo by se říct, že to možná i stvořilo tým Perušič Schweiner, protože to byl jeden z našich průlomových turnajů v roce 2018, což byl mimo ten první ročník ostravského turnaje, ale není to jenom tak, že nás ten turnaj stvořil, to je prostě srdcová záležitost po celou dobu naší kariéry.
2: Říká Perušič, polař páru, který skončil na olympiádě v Paříži na děleném devátém místě, v Tokiu nepostoupil ze skupiny. Smečař Schweiner se teď pokusí kvalifikovat na své třetí hry v kariéře, ty na písku v Los Angeles 2028.
1: V čem je nový tým Schweiner Trousil jiný? Určitě teď má mladšího, ohebnějšího, perspektivnějšího polaře, může hrát trošku jiným stylem, může být trošku kreativnější v útoku, může možná se snažit více riskovat třeba na podání. Ten proces sehrávání se, než ten tým dosáhne na nějaký svůj potenciál, tak opravdu trvá rok, dva roky, občas i déle. Teď je asi příliš brzo na to hodnotit jejich výsledky. Já si myslím, že to spojení může být velmi funkční a moc bych klukům přál, aby třeba už na tom ostravském turnaji se jim podařilo zahrát dobře a získat nějaké důležité body, ale i třeba sebevědomí do zbytku sezóny.
2: I k tomu se snaží přispět hrající asistent trenéra beach volejbalové reprezentace Ondřej Perušič, který bude trochu jiné téma rozebírat v našem vysílání jako host nejbližšího dílu pořadu Na rovinu Tomáše Pancíře. Jakub Kanta, Radiožurnál.
3: Radiožurnál Sport. Sport ze všech úhlů.

0: 19 hodin, 19 minut, neděle 17. května, posloucháte Radiožurnál Sport, který mapuje také aktuální sportovní dění a jedním z duelů, který nás určitě zajímá, je ten, který patří do 37. kola anglické fotbalové Premier League. Newcastle na konci prvního poločasu ve třetí nastavené minutě vede nad West Hamem 2-0. Kladiváři v základní sestavě s Tomášem Součkem bojují o to, aby ještě vykřesali naději na záchranu v nejvyšší anglické fotbalové soutěži, ale potřebují k tomu budovat, protože v tuhle chvíli jsou na první sestupové příčce, mají 630 bodů a ztrátu 2 bodů na Tottenham. No a tým golmana Antonína Kinského tanci na svůj zápas 37. kola ještě počká do úterý, kdy ho čeká dohrávka proti Chelsea.
1: Radiožurnál Sport.
2: Jediná sportovní stanice v Česku.
0: A teď se pojďme zaměřit na další záležitost. Už téměř 20 let se paraflorbalu věnuje ostravský Miroslav Večeřa. Sport se pro něj stal nedílnou součástí života. Nechyběl tak ani na finálovém ligovém turnaji paraflorbalistů v Brně. A sám říká, s jakými handicapy vlastně paraflorbalisté své zápasy a turnaje hrají.
3: Ty handicapy jsou různé, všichni máme nějaké své postižení, někteří jsou úrazáci, páteře a tak dále. Já osobně mám roště páteře, mám to vlastně vrozené, takže já vlastně od malička s tím žiju a peru se s tím.
4: Přiblížil Miroslav Večeřa. Sám si vyzkoušel také parahokej, basketbal na vozíku nebo střelbu. Jeho handicap se prý pro florbal velmi dobře hodí.
3: Tak já, když to takhle zjednoduším, tak já jsem vyhrál v loterii a jde to vidět i vlastně na vozíku, na kterém jezdím a mám to uspůsobené. Je to takzvaná klekačka a v podstatě já tam klečím a na to, aby člověk jako v tomhle tom dokázal usedět a dále s tím hrát, tak musí mít trošku nějaké zádové svaly, břišní svaly a tak dále, což ne všichni máme tohleto štěstí.
4: Samotné vozíky pro paraflorbal jsou speciálně upravené. Dají se porovnat s těmi pro basketbal.
3: Speciálně je to v tom, že vlastně ty kola, velké kola, které poháníme, tak jsou více skosené pod vyšším úhlem a ještě tam bývají další 3 až 4, řekněme, zabezpečovací kolečka, abychom nepřepadávali, ale i to se někdy může stát i s těma.
5: Hráči jsou nějak připoutáni nebo ne?
3: Jo, určitě. Všichni jsme tam připoutáni do toho vozíku. Je to jak z hlediska bezpečnosti, že kdyby se něco stalo, tak ať ten člověk jako nevyletí z toho vozíku. A na druhou stranu je to aj lepší potom, co se týče té ovladatelnosti toho vozíku.
4: Každý hráč si svůj vozík nechává dělat na míru.
3: Firmy to změří, potom mu to vytvoří přímo na míru. S tím, že postupem času ten člověk jako zjišťuje, co může, nemůže dělat další nějaké pohyby, nějaké svaly, které další zapojuje, tak postupem času si to nějakým způsobem upravuje a to buď to nějak těma pásama, případně potom novým vozíkem. Já už osobně mám teďka, tuším, druhý svůj vozík, který mám na sebe přímo dělaný a už teďka vím, co bych tam zase změnil.
4: Paraflorbalu se Miroslav Večeřa věnuje téměř 20 let. Je jasné, že za tu dobu se tento sport výrazně změnil.
3: Určitě, ten sport se vyvíjí, kluci to začínají aj brát, řekněme, profesionálněji. Ty taktiky prostě vyvíjí se to s tím, že ještě máme aj nějakou reprezentaci, takže vyjíždíme do světa, vidíme, jak se to hraje jinde a ten florbal jde jako strašně dopředu. Jako oproti mojim začátkům ten florbal je úplně někde jinde.
4: Při paraflorbalu je pochopitelně také důležitá koordinace. Musíte se naučit ovládat nejen vozík, ale i florbalovou hůl.
3: Na začátku to je nejtěžší zkombinovat vlastně pohyb na vozíku s florbalkou, protože člověk potřebuje obě dvě ruce, aby se pohyboval na vozíku a přitom potřebuje držet i tu florbalku. Takže pak to je asi na tom to nejtěžší, najít si vlastně ten grip, jak držet tu hokejku a s tím, aby člověk jezdil. No. A je to individuální. Já si myslím, že se učím ještě teď.
4: Pro něj samotného se paraflorbal stal součástí každodenního života. Dodává mu energii.
3: Neumím si to teďka představit bez florbalu. Já jsem naštvaný, když vypadnu kvůli nemoci na jeden turnaj a už mě to štve a vlastně do života mi to dává to, že se tady potkávám s klukama vlastně z celé republiky, případně na reprezentaci se potkávám i s lidmi z jiných zemí, takže pro mě to je jako super návrat do života. Člověk sportuje, hýbe se a ty endorfiny tam prostě jdou.
4: Uzavřel Miroslav Večeřa paraflorbalové povídání z brněnského finálového ligového turnaje. Pavel Petr, Radiožurnál.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: 19 hodin 27,5 minuty a na radiožurnálu Sport nabízíme informaci o tom, že exmistr světa Vít Přindiš ovládl o jediný bod slalomářské nominační boje o účast v reprezentačním týmu kajakářů a doplnil Jakuba Krejčího a Jiřího Prskavce. Ti už měli reprezentační dres pro letošek jistý díky loňským úspěchům na mistrovství světa. Těsně místo v týmu nezbylo na Matyáše Nováka, který si nicméně už dříve zajistil stejně jako Přindiš a Krejčí účast ve vrcholných závodech alespoň v kajak krosu. Po třech letech se vrací do národního týmu ve vodním slalomu kajakářek Amélie Hilgertová. Ta si v nominačních závodech nazbírala nejvíc bodů společně s Kateřinou Bekovou. Třetí do party je Bára Galušková. Její starší sestra Antonie Galušková se do sestavy nevešla navzdory dvěma vítězstvím v kvalifikačních závodech. Už po včerejšku měli návrat do reprezentace jistý i kanoisté Václav Chaloupka a Tereza Kneblová. Nakonec je doplnili Lukáš Kratochvíl se stříbrným olympionikem z Tokia a dalším navrátilcem do týmu Lukášem Rohanem a Martina Sadková s Terezou Michalovou, která dříve startovala pod dívčím jménem Fischerová a která se do nominačních bojů vrátila po krátké mateřské pauze. Tolik tedy na radiožurnálu Sport vodní slalom. Pokud jde o hokej, tak v dnešních zápasech na mistrovství světa Slovensko vyhrálo nad Itálií 4-1, Spojené státy nad Velkou Británií 5-1, Švédsko nad Dánskem 6-2 a Rakousko nad Maďarskem 4-2. Za necelou hodinku začnou ve Švýcarsku dva zápasy. Německo bude hrát s Lotyšskem a Norsko bude hrát se Slovinskem.
1: Naladili jste si jediné sportovní rádio v Česku,
2: které vás během chvíle vezme na všechny důležité sportovní akce po celém světě.
3: Z šatny Bostonu, z Tokio Domu, z Delray Beach,
1: z Herrenfénu, radiožurnál. Žádná rozhlasová stanice u nás nemá tak široké pokrytí významných zahraničních šampionátů i dlouhodobých domácích soutěží jako radiožurnál Sport.
4: Kolí se rozbíjá, Sorovčík padá, ale nemá šanci. Je to gól, Slavia vyrovnává na 1-1.
2: Paletu přímých přenosů doplňují pořady sportovních osobností, soutěže o zajímavé ceny, aktuality nebo listování sportovní encyklopedii.
1: Pro milovníky sportu je tak jasnou volbou
2: poslouchat Sport.
1: Radiožurnál Sport.
5: Radiožurnál je 7:30. Přehled zpráv má Ondřej Látal.
6: Lebka svaté Zdislavy z Lemberka by se mohla vrátit do baziliky v Jablonném v Podještědí do konce května. Jak informovala policie na síti X, restaurátorům se jí podařilo úspěšně vyjmout z betonu, do kterého ji zalil muž, který vzácnou relikvii odcizil. Česká televize a Český rozhlas by měli dál plnit zpravodajskou roli v průzkumu agentury NMS pro server Novinky, tak odpovědělo více než 80% dotázaných, a to včetně voličů vládních stran ANO, SPD a motoristů. Průzkumu se ve druhém týdnu měsíce května zúčastnilo přes 1000 respondentů nad 18 let. Světová zdravotnická organizace vyhlásila kvůli šíření eboly stav ohrožení mezinárodního významu. V Demokratické republice Kongo a v Ugandě je podle organizace přes 80 obětí nemoci a několik stovek nakažených. Ebolu vědci poprvé odhalili v roce 1976. V prostorách zámku ve Vsetíně začala výstava věnovaná životu a dílu sourozenců Jaroňkových. Ti jsou zakladateli Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Bratři Alois a Bohumír Jaroňkovi předložili už před první světovou válkou plány na přenesení roubených staveb do Rožnovského městského parku.
1: Sport.
6: Fotbalisté Hradce Králové si v příští sezóně zahrají předkola evropských pohárů. V nadstavbové části Šanceligy si zajistili čtvrté místo v tabulce výhrou 3-1 nad jistými mistry ze Slávie. Plzeň porazila Jablonec 5-0 a Sparta zvítězila v Liberci 2-0. Devátou etapu cyklistického Gira d'Italia vyhrál Dán Jonas Vingegaard a připsal si druhé vítězství na probíhajícím ročníku. Jan Hirt dojel na 19. pozici. Celkové pořadí dál vede Portugalec Eulalio.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehody na D1 u Hvězdonic a na silnici 13 u Prunéřova. Na D1 z Prahy směrem do Brna opatrně za sjezdem na Sázavu. Na 30. kilometru řeší kolizi dvou aut, blokují levý pruh, zdržení kolem 5 minut. Je tam kilometrová kolona, náhle se zpomaluje v zatáčce. Na D1 o kus dál směrem do Prahy před sjezdem na Benešov. Na 21. a půltém kilometru stála dvě auta po nehodě v levém pruhu, před okamžikem odjela. V Praze v Liberecké do centra je dopravní omezení, uzavřený pravý pruh, je tam krátké zdržení. V Sokolské se před křižovatkou s Venzigovou srazila dvě auta, blokují jeden pruh, je to bez kolony. A na silnici 13 z Kláštěrce nad Ohří do Chomutova zpomalte za Prunéřovem. Před odbočkou na Blahuňov vyjelo auto ze silnice. Na místo jede policie. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Noc bude jasná až polojasná, na východě a severovýchodě oblačná až zatažená, přidá se déšť, teploty klesnou na 5 stupňů až na nulu. A zítra čekáme polojasno až oblačno, ráno v Čechách až skoro jasno, odpoledne a večer se na západě místy vyskytnou přehánky, na východě a severovýchodě republiky bude zpočátku oblačno až zataženo s deštěm. Teploty 16 až 21, na východě a severovýchodě místy kolem 14, na horách kolem 10 stupňů, v Beskydech kolem 7. To byly zprávy.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

Radiožurnálu Sport si 7 minut po půl osmé určitě stojí za to připomenout, že italský tenista Jannik Sinner ve finále v Římě porazil 2x6-4 Kaspera Ruda z Norska a jako druhý tenista v historii ovládl všech 9 turnajů z prestižní série Masters 1000. Před aktuální světovou jedničkou to dokázal jenom Srb Novak Djokovic. Ital na turnajích Masters vyhrál 34. utkání za sebou a posunul vlastní rekord, který výhrou ve čtvrtfinále sebral právě Djokovicovi. 24-letý Jannik Sinner si navíc připsal celkově 29. titul v kariéře a v Římě se stal prvním domácím šampionem po 50 letech od Adriana Panaty v roce 1976. Jannik Sinner je letos zkrátka v úžasné fazóně, vyhrál všech 17 zápasů na antuce a je jasně hlavním favoritem Roland Garros. Pařížský Grand Slam začne přesně za týden. No a teď už začínají Rolling Stones, je tady její hit s názvem Lady Jane. We'll be right back.

0: Oštěpař Jakub Vadlejch ovládl při svém vstupu do atletické sezóny závod v Tokiu, a to výkonem 85 metrů a 24 centimetrů. Tak daleko své náčiní neposlal za celou loňskou sezónu. Na radiožurnálu Sport jsme se dopoledne spojili s Japonskem a úspěšným českým reprezentantem. Moderátor Martin Charvát se Jakuba Vadlejcha nejprve zeptal, kde se hned při prvním startu v sezóně vzala taková forma.
1: Tak musím říct, že mám za sebou poctivou, dlouhou, kvalitní přípravu, takže tréninkové ukazatele ukazovaly, že samozřejmě na to mám, a vždycky pak závisí na daném dni, hodině, jestli se to předvede, nepředvede, a opravdu jsem se cítil skvěle už od rozcvičení a myslím si, že na tuhle sezónu se můžu těšit.
2: To zní jako, že cítíte, že tam byla ještě nějaká rezerva.
1: Tak jelikož ten závod byl vlastně v dopoledních hodinách, co pro nás není vůbec běžné, a českého času to byly skoro 4 hodiny nebo necelé 4 hodiny raní, tak opravdu si myslím, že všechno hrálo trošičku proti nějakým dlouhým výkonům, ale výkon přes 85 metrů beru všemi 10 a hurá na další závody.
2: Už z toho, co říkáte, tak mi trochu zní, že ta příprava byla opravdu velmi povedená, sám jste to naznačoval. Můžete k tomu říct nějaké podrobnosti, v čem byla tak povedená, proč si myslíte, že by to opravdu mohlo létat daleko?
1: Příprava byla povedená hlavně v tom, že tělo mi dovolilo otrénovat všechny tréninkové jednotky. Opravdu jsem nevynechal víceméně žádný trénink. Všechna soustředění proběhla na jedničku. Skvělá parta kluků, trénu teďka s dvouma mladýma klukama, kteří mě tahají. Já věřím, že zase jim předávám nějakou zkušenost, takže ta synergie ve skupině je fantastická a tady to je vidět.
2: Ve vysílání radiožurnálu Sport se bavíme s oštěpařem Jakubem Vadlejchem, který dnes vyhrál meeting v Tokiu výkonem přes 85 metrů. To naznačuje, že na Tokio máte příjemné vzpomínky z minulosti. Je to vaše oblíbené místo? Čím to, že se vám vlastně tam tak daří?
1: Je pravda, že na téhle Grand Prix jsem po třetí a třikrát se mi povedlo vyhrát, tak asi nemůžu říct jediné špatné slovo na tohle místo. Opravdu se mi tu hází skvěle, už když jsem vstoupil na ten stadion, tak na mě dýchla atmosféra vlastně nejenom těch Grand Prix, ale olympijských her, kdy jsem vybojoval taky krásné stříbrné místo, a zkrátka se tu cítím dobře a nevím, čím to je.
2: Jak fyzicky náročný byl ten samotný závod, ta samotná oštěpařská soutěž?
1: Tak jelikož bylo krásné teplé počasí, které já mám opravdu nejradši, bylo tu kolem 30 stupňů dneska a jasné počasí, tak podmínky hrály ve prospěch a náročné, myslím si, že to moc náročné nebylo. Opravdu od první hodu jsem cítil, že můžu hodit daleko a je vidět, že pořád s mladýma klukama můžu soutěžit.
2: Tak dlouhý hod, navíc vítězství, to samozřejmě každého naladí do sezóny. Co vás teď čeká?
1: Nejbližší závod mám Diamantovou ligu koncem května 31.5. v Rabatu. Takže to je moje další zastávka.
2: Takže míříte vysoko v této sezóně v Diamantové lize, případně směřujete formu až na srpen?
1: Řekl bych, že cíl je určitě jasný, je to mistrovství Evropy v Birminghamu. Druhý cíl je nominovat se na Ultimate závod v Budapešti, který je v září, a jde o to, že já loni, jak jsem byl zraněný, tak jsem nezávodil a my potřebujeme vlastně body do rankingu, takže vlastně musím objíždět tyto velké závody, abych tam měl šanci vůbec se dostat.
0: Říkal z Tokia ve vysílání radiožurnálu Sport oštěpař Jakub Vadlejch. Na úvod sezóny tedy v jeho podání výborný výkon 85 metrů a 24 cm vítězství na mítinku. Nezbývá než olympijskému medailistovi popřát, aby to v dalším průběhu sezóny létalo minimálně tak daleko jako v Tokiu.

0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: 19 hodin 49 minut a další minuty budou patřit fotbalu. Nejprve aktuálně 58. minuta utkání předposledního kola anglické Premier League a Newcastle stále vede nad West Hamem 2-0. V sestavě hostů, kteří bojují o záchranu, nechybí Tomáš Souček, ale pokud by West Ham prohrál tohle utkání a pokud by Tottenham v brance s Antonínem Kinským v úterý v dohrávce porazil Chelsea, tak už by bylo jasné, že dolů by šel West Ham. Ale počkejme si, ještě jistotu samozřejmě zdaleka nemáme. V nejvyšší domácí fotbalové soutěži v šancelize v předposledním kole nadstavové skupiny o titul už jistý mistr Pražská Slavia prohrál v Hradci Králové 1-3 a východočeši si tímhle vítězstvím zajistili po 30 letech návrat do evropských pohárů. Budou bojovat v kvalifikaci konferenční ligy. V dalších zápasech Slovan Liberec podlehl pražské Spartě 0-2 a Viktoria Plzeň doma deklasovala Jablonec 5-0. Tolik tedy skupina o titul. A teď skupina o umístění. Ne všechny zápasy fotbalové šance ligy jsou v závěru sezóny divácky atraktivní. Na finále playoff skupiny o umístění mezi Karvinou a Olomoucí přišlo jen lehce přes 1000 fanoušků. Návštěvníci karvinského stadionu viděli výhru hostů v poměru 3-1. Olomoucká Sigma si tak vytvořila do odvety komfortní náskok.
3: Co na to říct, my jsme s Bohemkou taky vyhráli 3-1 a konec jsme to 2-0 prohráli a vyhráli jsme v prodloužení, takže není nic hotového.
4: Upozorňuje olomoucký trenér Pavel Hapal na nedávné semifinálové drama, kdy Sigma v play-off o umístění vyřadila Bohemians až po 120 minutách. S výkonem týmu na stadionu v Karviné ale mohl být spokojený.
3: Bylo z kluku cítit taková chuť, bavilo je to, mluvili na sebe, byli organizovaní. Myslím, že tam bylo dost fakt pěkných situací a akcí, které ještě mohly skončit dalšími brankami, ale i Karviná měla své situace a své šance.
4: Dost šancí měla i Karviná, jak potvrzuje její hlavní kouč Marek Jarolím.
5: V tom kontextu, že se ten zápas hraje na dva zápasy, tak když už prohrá, tak ten gól je lepší. Na druhou stranu jsme ukázali, že ty šance si umíme vytvářet a i ten druhý zápas jsme schopni vymazat ten náskok Olomouce a o to se budeme snažit.
4: Odveta je na programu příští sobotu v Olomouci. Útočník Sigmy Antonín Růsek přiznává, že současná podoba nadstavby není pro týmy uprostřed tabulky atraktivní. Už několik sezon se totiž sedmý celek tabulky nemůže zapojit do bojů o evropské poháry.
6: No, jako nehraje se sice o nic, ale myslím, že to byl zajímavý zápas jako kombinační z obou stran. Řekl bych, že vyrovnaný a my jsme proměnili prostě víc šancí, no, než soupeř. Myslím si, že každý jsme si vytvořili nějaký šance a si myslím, že se potkali jako velice dva dobrý týmy jakoby kombinačně na tom a myslím, že to v tom zápase bylo vidět.
4: Říká olomoucký fotbalista Antonín Růsek. V karvinské kabině se hráči na nadstavbu v tuto chvíli příliš nesoustředí. Už ve středu je totiž čeká finále MOL Cupu proti Olomouci. Právě přes domácí pohár se české kluby mohou dostat do vysněné evropské soutěže.
7: 100% jsme do toho zápasu šli, aby jsme vyhráli, ale teď po tom zápasu tak je taková rozdílná atmosféra, no, teď v té kabině, že víme, co nás čeká ve středu a je to těžký přemýšlet nad něčím, když ve středu máte tak důležitý zápas, který kromě asi dvou, tří lidí to v kabině nikdy nehráli. Takže aby řekl pravdu, tak moc to neřešíme.
4: Dodává karvinský záložník Albert Labík. Zatímco vítěz MOL Cupu má za normálních okolností jistou pohárovou Evropu, vítěz play-off o umístění získá vedle finanční prémie lepší nasazení v domácím poháru pro příští sezonu. Lukáš Kaleta, Radiožurnál.

0: Před 50 lety vybojovali českoslovenští fotbalisté titul mistrů Evropy.
1: Ten pohár nad hlavou je to vzpomienka, ktorá sa nedá vymazať a zostane určite do konca života v mojej hlave.
2: Co sa dělo před rozhodující penaltou Antonína Panenky?
3: Antonín Panenku přišel s tým, že to dá do prostředka to chtěl střílet i nehoda. Ja som řekl, že ten poslední to bude.
0: Jaká byla cesta na šampionát?
2: A jak vypadal život v tehdejším Československu?
4: Tam žili nejvíc tím, že pořád ešte rezonovalo, jak spadla Sparta. To bylo rok předtím.
0: Den po dni to připomíná. Pomeneme v seriálu Radiožurnálu Sport.
2: 50 dní do zlata, 50 různých příběhů.
0: Od 2. května do 20. června.
2: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci? A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, střecha Tondach, dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka a podlahové topení Pipelife. Pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a registrujte se ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Radiožurnál je 20 hodin. Zprávy a Ondřej Látal.
2: V Terezíně se sešli politici, pamětníci, uctili památku obětí nacistické perzekuce. Americký senát zkomplikoval Trumpovi cestu k miliardě dolarů z rozpočtu na jeho nový taneční sál v Bílém domě. Fotbalisté Hradce Králové porazili v lize mistrovskou Slávii, Sparta zvítězila v Liberci. A zítra čekáme polojasno až oblačno, odpoledne a večer se na západě místy přidají přehánky, na východě bude pršet, teploty 16 až 21 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Na Národním hřbitově v Terezíně se dnes sešli politici, pamětníci nebo třeba skauti, aby si připomněli památku obětí nacistické perzekuce. Akce k příležitosti 81. výročí osvobození se zúčastnil i prezident Petr Pavel. Michaela Vidláková vzpomíná, že v roce 1942 ji do Terezína deportovali nacističtí Němci jako šestiletou.
4: Jen díky několikanásobnému štěstí, souhře náhod, tátově prozíravosti a nevím čemu všemu, jsem se tady před 81 lety a dokonce s oběma rodiči dočkala té šťastné chvíle osvobození.
2: Michála Vidláková připomněla, že asi 1,5 milionu židovských dětí takové štěstí nemělo a konce války se nedožilo. Restaurátoři, kteří vyprostili lebku svaté Zdislavy z betonu, se k ní pokusí navrátit úlomky kostí, které zůstaly po krádeži v relikviáři v bazilice v Jablonném v Podještědí. Jak uvedl děkan dominikánského kláštera Pavel Maria Majer, zloděj při krádeži část lebky poničil.
5: Jak vytahoval lebku z dvou relikviářů, tak ten otvor nebyl dostatečně velký. Došlo k narušení lebky a 5 velkých úlomků zůstalo v tom relikviáři. Tak jsem jel ty restaurátory navštívit, aby je mohli použít pro restaurování.
2: Lebku v úterý ukradl z baziliky 35-letý muž, policisté ho zadrželi ve čtvrtek. Muž zalil relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty do betonu s cílem jí pohřbít. Za krádež mu hrozí až 8 let vězení. Americký senát stížil Donaldu Trumpovi cestu k miliardě dolarů z federálního rozpočtu. Prezident Spojených států žádá tuto částku v přepočtu 20 miliard korun na bezpečnostní opatření sálu, který nechává postavit místo východního křídla, které zboural. Trump původně slíbil, že výstavbu zaplatí soukromí dárci.
6: Miliarda dolarů měla původně projít díky zrychlenému rozpočtovému režimu, ale senátní komisařka Elizabeth McDonoughová rozhodla, že stavba je na to příliš komplexní a zahrnuje příliš mnoho úřadů. Republikáni tak budou potřebovat 60 senátních hlasů místo 51, aby miliardu na taneční sál prezidentovi zařídili. Hlasy se jim budou mezi demokraty ale obtížně schánět, protože opozice nákladnou stavbu financovat z federálních peněz odmítá. Ze Spojených států Jana Ciklerová, Radiožurnál.
2: Části mexického hlavního města se měsíčně propadají o více než 2 cm. Zjistil to americký národní úřad pro letectví a vesmír. A to díky novému družicovému systému, který takzvanou subsidenci Mexica City sledoval od října do ledna. Propadání města mexické úřady zaznamenávají už desítky let. Podle odhadů radnice se centrum Mexica City za jedno století propadlo o zhruba 10 až 15 metrů. Propadání způsobuje mimo jiné problémy pro fungování kanalizace, metra a další zemní infrastruktury. Ohrožuje taky stabilitu budov.
3: Sport.
7: Fotbalisté Hradce Králové vyhráli ve čtvrtém kole nadstavové části šance ligy nad jistými mistry ze Slavie 3-1. Východočeši si tak zajistili čtvrté místo v tabulce a v létě si zahrají předkola evropských pohárů. Plzeň přehrála Jablonec 5-0 a Liberec podlehl Spartě 0-2. Slovenští hokejisté vyhráli na mistrovství světa ve Švýcarsku nad Itálií 4-1. Švédsko porazilo Dánsko 6-2, Spojené státy Velkou Británii 5-1 a Rakousko-Maďarsko 4-2. A italský tenista Jannik Sinner vyhrál turnaj v Římě. Ve finále porazil 2x6-4 Nora Ruda a jako druhý tenista historie ovládl všech 9 turnajů série Masters. Před aktuální světovou jedničkou to dokázal jen Srb Novak Djokovic.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nebezpečí na D1 u sjezdu na Jihlavu a kolona v Praze. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Jihlavu nebezpečná situace. Na kilometru 111 mezi benzinkami se pohybuje chodec.
9: Úrovni odbočovacího pruhu na čerpací stanici OMV.

0: na Letnou. Vytvořila se zhruba 2-kilometrová kolona se zdržením 10 až 15 minut. Začíná v Povltavské u sjezdu z ulice v Holešovičkách. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra má být polojasno až oblačno, ráno v Čechách až skoro jasno, odpoledne a večer se na západě místy vyskytnou přehánky, teploty 16 až 21 stupňů, na východě a severovýchodě místy kolem 14. To byly zprávy.
3: Hezký nedělní večer a ten je to především také pro fotbalisty Hradce Králové a jejich fanoušky. Vždyť pro ně přicházejí samé dobré zprávy. Vítězství nad mistrovskou Sláví v předposledním kole skupiny o titul v Šancelize. Tím pádem po 30 letech návrat do evropských pohárů. No a teď také podpis opory. Kouč David Horejš totiž po vítězství nad Sláví oznámil, že 35-letý reprezentační záložník Vladimír Darida prodloužil s Králové hradeckým klubem smlouvu o další 2 roky.
1: Radiožurnál Sport
4: a Filip Šedivý.

Třetí hrací den 89. mistrovství světa v ledním hokeji ve Švýcarsku je bez českých reprezentantů. Ti poté včerejší šokující a historické prohře se Slovinskem v prodloužení dnes trénovali a chystají se na zítřejší večerní duel proti Švédsku. No a Švédové dnes zvítězili nad Dánskem 6-2. Dále také Rakousko vyhrálo nad Maďarskem 4-2. Spojené státy americké splnili roli favorita proti Velké Británii, porazili ji 5-1. A to samé se dá říct také o Slovensku, které zvítězilo nad Itálií 4-1.

0: 1. Jen připomenu, že samozřejmě zítřejší duel proti Švédsku z pohledu českých hokejistů samozřejmě odvysíláme také ve vysílání Radiožurnálu Sport v přímém přenosu a už krátce po 19. hodině po zprávách se můžete těšit na speciál před tímto zápasem s tradičním soupeřem. No a za 10 minut ve Friburgu a v Curychu začnou další dva zápasy tohoto hracího dne světového šampionátu. V té naší skupině nastoupí včerejší přemožitel českých hokejistů, tedy Slovinsko, proti Norsku a v Curychu ve skupině druhé bude hrát Německo s Lotyšskem. Jak se tyhle duely budou vyvíjet, to od našeho reportéra přímo na místě samozřejmě uslyšíte.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Bronzová olympijská medailistka v hodu oštěpem Nikola Ogrodníková se po mateřské pauze vrátila k závodům. Stalo se tak na extralize družstev v Ostravě, kde předvedla výkon 53 metrů 54 centimetry. V prvním startu od předloňského září absolvovala Ogrodníková jen 3 pokusy a slavila vítězství. 35-letá vicemistryně Evropy z roku 2018 jako hlavní cíl v této sezóně dala splnění ostrého limitu pro účast na srpnovém mistrovství Evropy v Birminghamu. No a k tomu jí ještě poměrně docela chybí, protože onen ostrý limit je 60 metrů a 80 centimetrů. Každopádně Nikola Ogrodníková má osobní rekord z roku 2019 na 67 metrech a 40 centimetrech. Tak věřme, že to v jejich silách bude, aby se zase mohla ukázat i po mateřské pauze na vrcholné atletické události. No a teď ve 20 hodin a 16 minut si připomeneme události jiné, staré už 50 let. Je tu totiž závěrečný díl našeho seriálu o výjimečném hokejovém roce 1976. V roce československého fotbalového zlata na mistrovství Evropy v Bělehradě se náramně dařilo i hokejistům. Ti získali 3 velké medaile. Zlato na mistrovství světa v Katovicích, stříbro na kanadském poháru a stejnou medaili také v Innsbrucku na zimních olympijských hrách.
1: 20 hodin a 7 minut. Počúvate stanicu Hvězda.
2: A opět přepojujeme na Innsbruck dějiště 12. zimních olympijských her. Utkání v ledním hokeji Československo-Sovětský svaz vám v přímém přenosu přiblíží reportéři Václav Svoboda a Stanislav Sikmon.
3: Dobrý večer, stojíme tedy před závěrečným zápasem A skupiny hokejového olympijského turnaje Československo-Sovětský svaz. Dnes se jde o zlato a o stříbro.
4: No letíte jako blázen, když to vemete, je to 50 let, co jsem vyhrál olympijskou medaili.
5: Říkal po letech jeden z medailistů Jaroslav Pouzar. Až v posledním utkání olympijského hokejového turnaje se rozhodovalo o vítězi. Žádné play-off, skupina 6 týmů. Každý hrál s každým a vítěze ukázala na konci tabulka. Sověti i Čechoslováci porazili až do posledního utkání všechny týmy. Spolkovou republiku Německo, Spojené státy, Finsko a Polsko. Československé utkání s Polskem a výhra 7-1 se ale nepočítala. Komisaři našli v těle obránce Františka Pospíšila kodein, který byl dovolený na mistrovství světa, ale na hrách ne. Tým trenérů Karla Guta a Jána Staršího se potýkal s chřipkou, ale tahle nevědomost stála Československo po následné kontumaci body. I tak ale v uvozovkách stačilo Sověty porazit a bylo by z toho zlato. V těchto letech se sice hrálo o medaile, ale vzhledem k situaci ve východní Evropě měly zápasy i jiný nádech, jak říká tehdejší reprezentant Bohuslav Šťastný.
6: Lidi nám samozřejmě, oni to nemohli křičet na hlas, ale tak měli stranou nám to samozřejmě. Když prohráte s někým, kvůli nám to nevadil, ty Rusáky musíte porazit.
3: Vlastně v kupočního hrazení se pokouší rozhrát Václava Petra, to se podařilo. Branka ohrožená, vystahovění a zachránila. A rozhodčí ukazují, že je to branka. Ano. Po zhluku Petrov doslova protlačil kotouč mezi Holečkovou bruslí a tyčkou do naší sítě, vyrovnáno 2-2.
5: Ještě 9 minut před koncem Československo vedlo 3-2 po gólu Eduarda Nováka. Jakušev a Charlamov pak během necelé půl minuty dokázali skóre otočit i díky dvojnásobné přesilovce.
7: Na olympiádě jsem měl trošku smůlu.
5: Vzpomínal Vladimír Martinec. Z olympijských her přivezla československá výprava jednu medaili, právě tu hokejovou.
8: Krok vpřed udělali naši sjezdaři. Nepatříme k velmocem v alpském lyžování. Právě proto zapůsobilo 9. místo ve slalomu Dagmar Kuzmanové i 11. místo v obřím slalomu, které vybojoval Miloslav Sochor. V Innsbrucku jsme získali tedy jednu stříbrnou medaili a 10 bodů v konečné klasifikaci. Věřme, že na zimních olympijských hrách v roce 1980 budeme úspěšnější.
5: Jenže nebyli. Na zimních hrách v Lake Placid 1980 získala medaili jen Květa Jeryová, bronz v běhu na lyžích na 5 kilometrů. Hokejisté nepostoupili mezi finálovou čtyřku a skončili pátí. Vyhráli domácí Američané s týmem hráčů z univerzit. Dodnes je to označované jako zázrak na ledě. František Kuna, Radiožurnál.

0: Golfistce Sáře Kouskové se nevydařilo finálové kolo na turnaji v Hamburku a místo útoku na třetí titul z evropského okruhu Ladies European Tour obsadila desátou příčku. 26-letá česká jednička, která po třech dnech držela druhé místo, dnes odehrála na German Masters nejhorší ze čtyř kol. Normu hřiště překročila o 4 rány a s celkovým skóre -4 se propadla pořadím na 10. místo. Sáru Kouskovou, tedy českou golfovou jedničku, uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu Sport zítra dopoledne, zhruba v 9 hodin a 20 minut. No a rozhodně se nás vyplatí poslouchat už mnohem dříve, protože po 7. hodině se spojíme s paraplavcem Davidem Kratochvílem, který včera poprvé v životě běžel půlmaraton. Jak ho zvládl, i to se dozvíte v zítřejším ranním vysílání Radiožurnálu Sport. Stejně jako to, jak se kanoistovi Lukáši Rohanovi podařilo po nominačních závodech vrátit se do slalomářské reprezentace. S Lukášem Rohanem se spojíme po 8:30. Teď máme také 8:30 za 5 minut, ale v neděli večer, no a míříme na hokej.
1: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.
0: Ve Švýcarsku se totiž rozběhly závěrečné zápasy třetího hracího dne světového šampionátu. Už popolední Itálie podlehla Slovensku 1-4, Spojené státy americké porazily Velkou Británii 5-1, odpoledne potom Dánsko prohrálo se Švédskem 2-6 a Rakousko zvítězilo nad Maďarskem 4-2. Aktuálně se hrají dva zápasy, ten ve Friburgu, ve kterém proti sobě nastoupilo Norsko, a český přemožitel ze včerejšího večera, tedy Slovinsko, sleduje přímo na místě Petr Kadeřábek. Petře, hezký večer.
2: Hezký večer, myslím si, že klidně mohu mluvit potichu, protože nemám koho překřikovat, těch diváků tady v hale opravdu moc není, zatím sledují už 3 minuty hokej, de facto bez šancí, bez střel mezi Norskem a Slovinskem, zatím je to bez branek. Slovinci měli k dispozici přesilovou hru, ale ta trvala jen 14 sekund, než Terek bránil ve hře norskému hráči a tak ta přesilovka brzy skončila. Teď už se ale za chvilku vrátí Terek na hrací plochu. Co jsem si všiml, tak za těch odehraných 3,5 minutky, tak byl jen malou chvíli na střídačce Stian Solberg, to znamená největší hvězda norského týmu, obránce Anaheimu. Teď ale Johannesen pálí a no, nakonec ten kotouč neskončil. Za zády Use, tedy slovinského golmana, dnes dostal přednost před Čechem a rodákem z Česka Lukášem Horákem, který včera vychytal výhru nad českým týmem. Zatím opravdu velmi není z čeho prostě dávat góly. Možná tahle ta Johannesenova rána byla největší šancí dosavadního průběhu, tedy necelých těch 4 odehraných minut. 5 minut už mají odehráno v Curychu, tam ale také v utkání papírově vyrovnaných soupeřů mezi Německem a Lotyšskem také branku nepřineslo, takže i tam je to zatím 0-0.
0: Říká Petr Kadeřábek, se kterým se ve vysílání Radiožurnálu Sport budeme v neděli večer samozřejmě zase spojovat. Teď je krátce pohled na fotbal. Do Anglie, na Premier League, její předposlední kolo. Newcastle 7. nastavené minutě vede nad West Hamem 3-1. Vypadá to tedy, že kladiváři si nepomohou v boji o záchranu v nejvyšší anglické fotbalové soutěži. Tomáš Souček v tomto utkání dostal po hodině hry žlutou kartu za nesportovní chování. Jeho tým tedy pravděpodobně prohraje a z toho prvního sestupového místa, protože první už další už obsadili Burnley a také Wolverhampton, tak bude ztrácet na Tottenham 2 body. A Tottenham, za který hraje brankář Antonín Kinský, navíc tedy bude mít k dobru úterní dohrávku proti Chelsea. No a potom se příští víkend samozřejmě bude hrát závěrečné kolo anglické fotbalové Premier League.

0: Je 8:30, zprávy má Ondřej Látal.
1: Návrh zákona o médiích veřejné služby projedná koaliční rada podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO 25. května. Řekl to ve svém nedělním videu na sociálních sítích. Zabývat se koalice bude podle něj i stovkami připomínek, které k návrhu přišly v mezirezortním řízení. Do debaty chce přizvat i generální ředitele Českého rozhlasu a České televize. Pacientům má z používání umělé inteligence pomoct nová příručka České asociace umělé inteligence. Varuje hlavně před využíváním chatbotů k určování diagnóz anebo léčby. Na přípravě materiálu spolupracovali taky lékaři a ministerstvo zdravotnictví. Ukrajinská armáda zasáhla ropnou rafinérii a dvě čerpací stanice v ruské Moskevské oblasti. Informovala o tom ukrajinská bezpečnostní služba SBU. Na Telegramu doplnila, že údery na objekty zbrojního průmyslu, vojenskou infrastrukturu a centra ropného průmyslu omezují schopnost Ruska pokračovat ve válce. Pyrotechnici v německém Pforzheimu úspěšně zneškodnili více než 1,5-tunovou nevybuchlou bombu z druhé světové války. Podle místních úřadů operace trvala asi 15 minut. Z oblasti se kvůli zneškodňování pumy muselo evakuovat kolem 30 tisíc lidí. Bombu ve středu objevili dělníci během stavebních prací. Sport. Fotbalisté Slavie ve čtvrtém kole nadstavby šance ligy prohráli. Jistí mistři podlehli Hradci Králové na jeho hřišti 1-3. Východočeši si tak zajistili čtvrté místo v tabulce a zahrají si předkola evropských pohárů. Kouč hradeckého celku David Horejš po zápase oznámil, že klub prodloužil o 2 roky smlouvu s 35-letým reprezentačním záložníkem Vladimírem Daridou. V dalších duelech Liberec podlehl Spartě 0-2 a Plzeň porazila Jablonec 5-0.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nebezpečí na D1 na Vysočině a omezení na dálnici D11 u sjezdu na Sadskou. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Velký Beranov se pohybuje zvěř u silnice. Zhruba 114. kilometr, několik srnek, zatím u dálnice. V Praze v komplexu Blanka směr Břevnov odklidili následky nehody osobního auta a kolona se rychle rozjela. Na D11 z Prahy do Hradce Králové před sjezdem na Sadskou nepřehlédněte odstavené osobní auto. Stojí na kilometru 24,5. Na krajnici u auta je silničářská šipka. A na dálnici D1 z Prahy do Brna se za sjezdem na Benešov pohybuje údržba. Popojíždí v levém pruhu mezi kilometry 25 až 45 sekají v úseku trávu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra má být polojasno až oblačno, ráno v Čechách až skoro jasno, odpoledne a večer se na západě místy vyskytnou přehánky, na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo s deštěm a teploty zítra 16 až 21, na východě a severovýchodě místy kolem 14, na horách většinou kolem 10 stupňů. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Basketbalisté Brna rozehráli lépe semifinálovou sérii s Pardubicemi a po vítězství 85-82 v hale Východočechů sebrali soupeři výhodu domácího prostředí. Obhájcům stříbra se povedl obrat ze 17-bodového manka a vyhráli čtvrtý z pěti dosavadních vzájemných zápasů v sezóně. Druhý duel série hrané na 4 vítězství je na programu znovu v Pardubicích hned zítra. A jen připomenu, že ve druhé semifinálové sérii NBL už ty dva úvodní duely jsou odehrány a Nymburk v domácím prostředí proti Opavě ani jednou nezaváhal. My na Radiožurnálu Sport ve 20 hodin a 38 minut nebudeme váhat a zamíříme zase na hokejové mistrovství světa, protože se hrají závěrečné dva zápasy z programu třetího hracího dne světového šampionátu ve Švýcarsku. Míříme proto do Friburgu, kde je reportér Petr Kadeřábek.
1: Norsko vede nad Slovinskem, podařilo se mu tak to, co Čechům ne, tedy odskočil svému soupeři hned v úvodu, v 8. minutě se trefil Hurol, teď ale hrají Slovinci přesilovou hru a Drozg zavezl kotouč do útočného rohu vlevo, posouvá na Gregorce, ten mu vrací do rohu kluziště, ale je to od Slovinců tentokrát hodně pomalé. Terek si tam říká o přihrávku, najížděl si mezi kruhy, ale nedostal jí. Sabolič ještě zastavuje kotouč v rohu kluziště Makovecovi. Malinko utekl puk, ale pomohl mu právě Drozg, který kličkuje u levého mantinelu a odmítl si napadajícího Nora. Teď Saboličova pobídka, tohle bylo velmi pěkné od někdejšího útočníka pražské Sparty, který takovou střílenou přihrávkou vyzýval ke skórování Tereka. Teď Sabolič znovu přihrával Drozgovi do levého útočného rohu, jenže Terek zlomil hůl a nikdo mu ji nechce podat z hráčské lavice. Už mu ji podali, Sabolič pálí. Rána, která pleskla o mantinel zadní, Drozg si bere kotouč znovu levého mantinelu, velký zámek, dlouho se tam nedostali Norové pryč. Teď rána Boliče, kterou musel vyrážet Hauke Land a teď se podaří. Darum vyhodit, minuta a půl z přesilovky Slovinců pryč a jedna střela, která došla až na Hauke Landa, který teď uklízí volně ležící hokejku v obraném pásmu, to protože měl dost času, než přejel Čošič celým útočným pásmem. Teď už Solberg asi vyhodí puk, který sice zastavuje ještě Tyčar, ale z té přesilovky Slovinska asi gol nepadne. Posledních 7 sekund před návratem Vikesunda na ledovou plochu a tak stále vedou Norové na začátku 12. minuty nad Slovinskem 1-0. Teď už hrají v plném počtu. V plném počtu zatím hrají také, ale bez branek, Němci z Lotyši, to je 12. minuta zápasu, který se právě teď hraje v Curychu. Takže Německo-Lotyško 0-0 tady ve Friburgu. Norsko-Slovinsko ve 12. minutě 1-0.
0: A ke slovům Petra Kadeřábka jenom doplním, že vysílání Radiožurnálu Sport samozřejmě sleduje také české hokejisty prostřednictvím našich reportérů přímo ve Friburgu. Ti měli dnes volný den, trénovali a chystali se na zítřejší večerní zápas proti Švédsku. Začne ve 20 hodin na 20 minut. Uslyšíte ho samozřejmě v přímém přenosu i s předzápasovým studiem, které odstartuje už krátce po 19. hodině.

0: Skupina Kabát na radiožurnálu Sport. Fotbalisté West Hamu s Tomášem Součkem v základní sestavě prohráli v Newcastlu 1-3 a na sestupové pozici mají stále dvoubodové manko na Tottenham. Klub brankáře Antonína Kinského tak už v úterní dohrávce na stadionu Chelsea může rozhodnout o pádu kladivářů z Premier League do druhé anglické ligy. Tolik tedy ve 20 hodin a 44 minut na radiožurnálu Sport Fotbal. A teď už pojďme za para florbalisty. Ti čeští totiž patří k absolutní světové špičce. Dokazuje to i jejich poslední vystoupení na mistrovství světa, kde národní tým vybojoval bronzové medaile. S reprezentačním trenérem Vladimírem Maříkem si nejen o tom v Brně při finálovém turnaji ligy paraflorbalu povídal reportér Pavel Petr.
1: Odpovídá to tomu postavení českého paraflorbalu ve světě, nebo jak na tom vlastně český paraflorbal je?
2: Český paraflorbal je na tom dlouhodobě dobře, spíš bych řekl možná výborně. Tvoříme totální špičku výkonnostní. Teď jsme malinko ustoupili, i když jsme na posledních turnajích skončili třetí, druhý, třetí. Jsme pořád do top trojky, tvoříme ten paraflorbal světový a jeho vývoj. A teď nám trošku chybí nějaký ten větší úspěch, aby jsme třeba vyhráli nějaký větší turnaj.
1: Kdo patří vedle českých reprezentantů k té tedy absolutní světové špičce?
2: Dlouhodobě tvořili trend Švédové, ale ty mají teď relativně taky útlum. Na posledních turnajích nevyhrávají, končí i čtvrtý a společně s nima se zase teď zpátky dostali do formy Holanďáci. To znamená Nizozemí a Švédové a my tvoříme tu top trojku a Švýcaři se na nás teď v poslední době dotáhli.
1: Jak je těžké logisticky se pro vás dostat třeba na nějaký z těch turnajů, třeba na ten světový šampionát, protože samozřejmě je potřeba myslet na vozíky, je potřeba myslet na ty handicapy.
2: My jsme jednou letěli kompletně včetně vozíků, ale není to úplně příjemný, protože oni na těch letištích s tím úplně nezachází úplně skvěle. To znamená, my ať jedeme kamkoliv Holandsko nebo Švýcarsko nebo i Švédsko, tak se snažíme vždycky, aby jela jedna dodávka s vozíky po zemi a pokud je to možný, což je většinou do Holandska, tak se snažíme, aby hráči měli ten komfort a letěli letadlem. Nicméně teď jsme ve Švýcarsku byli za pomocí civilních dodávek zapůjčených od Českého paralympijského výboru a ta cesta není tak hrozná, je to docela příjemný a snažíme se, aby měli hráči i komfort i v těchto autech.
1: V Česku se pravidelně hraje paraflorbalová liga, 6 účastníků. Je to tak běžné i tady ve světě nebo v té Evropě?
2: Ne, v tomhle jsme asi top země. Ve Švédsku, jestli se nepletu, mají ligu, ale jsou o 4-5 týmech maximálně. V Holandsku mají ligu, ale jsou taky o 4-5 týmech maximálně. A co se týče organizace a celé soutěže, tak tam, co se týče kvality ligy, tam si myslím, že jsme úplně oparník posunutý vejš.
1: Jaká je ta členská základna v případě České republiky?
2: Myslím, že jsme někde kolem 80 až 100 lidí poloaktivních nebo úplně aktivních hráčů.
1: Je tedy z čeho vybírat i v případě té kvality?
2: Je z čeho vybírat, ale je pravda, že nejsme ten nejvíce vítaný sport pro sportovce, to znamená ve chvíli, kdy ten sportovec má dvojí účinkování i v jiném sportu, tak bohužel třeba když se mu termínově něco sejde, tak dá přednost olympijskému sportu.
1: S jakým vlastně handicapem je nejlepší hrát paraflorbal?
2: Pokud se bavíme o výkonnosti, tak bude to znít možná divně, cynicky, nicméně amputovaný sportovec nejlépe na jedné dolní končetině někde u kotníku, tak na rovinu má top předpoklady být skvělým paraflorbalistou a takovej sportovec je mezi touhle členskou základnou považován za povrchový zranění.
1: Které kluby v České republice to hrají?
2: Máme 6 klubů teď momentálně, respektive 5 českých, 2 pražské, Tatran Střešovice, SKV Komap tým, pak máme tým dlouhodobý Hegemon z Budějovic, Štíři České Budějovice, plzeňský Meteor a ostravský Abak a ligu nám doplňují polský tým ze Sosnovce.
1: Co vás čeká v nejbližší době? Mistrovství světa za vámi, tak co třeba za rok, za dva? Jaké ty vrcholy tam budou?
2: Tento rok už nebudeme mít žádný mezinárodní turnaj. Na příští rok bychom měli mít opět výjezd do Holandska. Možná zkusíme uspořádat něco i v České republice, abychom zase přitáhli paraflorbal, ten světový k nám a nejenom to, co jsme měli loni v prosinci při mistrovství světa žen florbalu v Ostravě, přidružený turnaj, tak chceme, aby byl i samostatný turnaj u nás.
1: Říká reprezentační trenér českých paraflorbalistů Vladimír Mařík. Z Brna Pavel Petr, Radiožurnál.

0: 8 minut před 21. hodinou a dalšími nejen sportovními zprávami zkontrolujeme ve vysílání jediné čistě rozhlasové sportovní stanice v Česku dění na hokejovém mistrovství světa. Protože tam se blíží ke konci dva rozehrané zápasy a ten ve Friburgu sleduje Petr Kadeřábek.
1: Ještě se bude hrát 107 sekund a Norové stále vedou. Nad Slovinci 1-0, střeleckou převahu mají, ale nepromítnul jí zatím do skóre, protože velmi dobře zatím chytá Zan Us, golman Jesenice, teď bude čelit zřejmě dalšímu nájezdu Vikenstadce, ale dostal do rohu kluziště. Právě on měl obrovskou příležitost v přesilovce, když byl vlastně půl metru před slovinskou brankou, dostal přesnou přihrávku od Solberka, ale nedokázal přehodit beton. Brankáře Slovenska teď na druhé straně pálí a to velmi prudce Čošič, ale ten kotouč pleskl zadní mantinel, vrátil se k němu. Tečovaná rána skončila v rohu kluziště a tam už by si měli norští obránci s kotoučem porodit, vyhodili mezi modré čáry, mezitím už doputoval do poslední minuty také stejně jako tady ve Friburgu zápas v Curychu, kde Lotyši díky Dzierkalsovi zatím vedou nad Německem 1-0. Ještě posledních 48 sekund první třetiny se bude hrát ve Friburgu a vypadá to, že Norové se usadí díky Bakeu Olsenovi v útočném pásmu. Krásná přihrávka na Johannesena, rána, kterou musel Us vyrážet svou vyrážečkou, ještě jeden pas před branku, který ale nedokázal tečovat Berklund, který si tam sjížděl do dobré pozice, jenže minul ten letící kotouč přes brankoviště. Ještě jedna přihrávka a Solberg může od modré čáry nahodit znovu, ale vybral si tentokrát Eriksena, ten mu vrací na modrou čáru. Solbergovo nahození trefilo Tureka, ten tak může spěchat na hráčskou lavici. Ještě 13 sekund se bude hrát, mezitím skončil zápas, nebo první třetina v Curychu. Lotyši tedy vedou nad Německem 1-0, ještě možnost pro Kuralta, který projel do útočného pásma, je sám proti Haukelandovi, no a tohle byla obrovská šance těsně před sirénou, která ale nekončí gólem. Haukeland svým pravým betonem zastavil pokus slovinského útočníka, který tam projel mezi dvojicí Norů. Velká a vlastně jediná šance Slovinců v dosavadním průběhu utkání. Po první třetině tedy vedou Norové nad Slovinci 1-0.
0: Říká Petr Kadeřábek, který samozřejmě probíhající zápasy světového hokejového šampionátu bude i nadále sledovat a ve vysílání radiožurnálu Sport o nich referovat.
2: I v roce 2026 můžete na radiožurnálu Sport dál poslouchat pořad na síti.
3: Andrea Sestiny Hlaváčková si do své talk show zve opravdu velké hvězdy z tenisového světa.
2: Pravidelným hostem bývá někdejší světová čtyřka a Davis Cupový kapitán Tomáš Berdych.
4: Já ze své pozice já tam nic nevidím. Nemám šanci, já nevidím, co se tam děje. Sedím.
5: Je pravda, že
4: úplně,
5: to je nejblbější místo na sledování.
4: Přesně tak. Jako, to si nemáme tady co skrývat. To je fakt nejhorší místo v hale nebo na jakým v kurtu, je to prostě to nejhorší, co je.
3: Do pořadu na síti ale přichází i aktuální tenisové hvězdy.
6: Idol byla Maria, to by mě lákalo. Určitě bych zvolila i Serenu samozřejmě a hrozně moc jsem sledovala ráda Justin Henin.
7: Maria Šarapová, Serena Williams, Justin Henin, všichni si mohou zhálit telefony, protože Kateřina Siňáková by přijala vaši nabídku, myslím, že i s nima by si dokázala ten sem vyhrát.
2: Pořad na síti s Andreou Sestýny Hlaváč ovšem není ryze tenisový.
3: Mohli jste tam slyšet třeba i jediného Čecha, který závodil ve Formuli 1.
5: Mým hostem je Tomáš Enge. Je vůbec něco, co bys neuměl řídit?
8: Jo, motorku. Motorku to moc nejde, protože to má málo kol, ale dostal jsem možnost jet na brněnském autodromu s Karlem Abrahamem, takže jsem se svezl. Je to zajímavý, ale já se toho strašně bojím.
2: Poslouchejte pořad na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
3: Na radiožurnálu Sport nebo v podcastových aplikacích.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: A další pořad na síti s Andreou Sestiny Hlaváčkovou nabídneme už tuto středu a těšit se můžete na rozhovor bývalé skvělé tenistky a olympijské medailistky s ženami nebo možná stále ještě dívkami, které by také rády olympijskou medaili. Ale na písku plážové volejbalistky Anna a Kateřina Pavelkovy přijdou tedy ve středu do studia radiožurnálu Sport po 10. dopoledne. Zítra po 10. se klasicky můžete těšit na ligovou desítku Pavla Horváta. Náš fotbalový expert rozebere víkendové světové fotbalové dění v Šancelize od A až do Z. No a potom po 13. hodině přijde pořad Na rovinu s Tomášem Pancířem. Jehož hostem bude tentokrát plážový volejbalista Ondřej Perušič, který tedy už skončil svoji kariéru, ale přitom dál hraje turnaje nejvyšších kategorií.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Dobrý večer, 21 hodin. Je tady Ondřej Látal a zprávy.
2: Oběti nacistické perzekuce si dnes lidé připomněli na tradiční terezínské tryzně. Světová zdravotnická organizace varuje před šířením eboli v Kongu. Fotbalisté Hradce Králové porazili v lize Slávii a zahrají si předkola evropských pohárů. A zítra bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer se na západě místy přidají přehánky, na východě bude pršet, teploty 16 až 21 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Památku obětí nacistické perzekuce si dnes připomněli lidé na Národním hřbitově před malou pevností v Terezíně. Pietního shromáždění při příležitosti 81. výročí konce druhé světové války se účastnili prezident Petr Pavel, politici, diplomati nebo skauti.
4: Předseda Ústavního soudu České republiky Josef Baxa uvedl, že dnešní doba připomíná svět před 90 lety a ničí se schopnost rozlišovat mezi pravdou a fikcí.
5: Nikdy nebylo ve veřejném prostoru tolik vědomých lží vydávaných za pravdu a díky technologiím šířených všemi směry do všech koutů světa pod pochybným poukazem na svobodu projevu.
4: Na 2,5 roku v terezínském getu zavzpomínala pamětnice Michaela Vidláková.
6: Díky několikanásobnému štěstí, souhře náhod, jsem se tady před 81 lety dočkala té šťastné chvíle osvobození.
4: Z Terezína Lucie Jízlová, Radiožurnál.
2: Světová zdravotnická organizace vyhlásila kvůli šíření eboli stav ohrožení mezinárodního významu. V Demokratické republice Kongo a Ugandě je podle organizace přes 80 obětí nemoci a několik stovek nakažených. Přesný rozsah šíření zatím není známý.
7: Laboratoře zatím formálně potvrdili jen jednotky případů, nakažených je ale nejspíš mnohem více a nemoc se rozšířila do několika regionů. Šíření podle WHO usnadňuje i to, že jde o odlehlé oblasti, ve kterých lidé často cestují i přes hranice. První případy potvrdila i Uganda. Nemocní se navíc podle Světové zdravotnické organizace nakazili méně obvyklou variantou Bundibugyo, na kterou zatím na rozdíl od častější varianty Zaire neexistuje schválené očkování ani léčebný postup. Ebolu vědci poprvé odhalili v roce 1976, na lidi nejspíš přešla z Kaloňů. Krvácivá horečka je sice vzácná, je ale také velmi nebezpečná. V případě nákazy na ní zemře každý třetí člověk. Jakub Lucký, Radiožurnál.
2: Na podporu Českého rozhlasu a České televize se dnes v Brně podle odhadů policie sešlo 3,5 tisíce lidí. Pochod prošel centrem a zastavil se u budovy Českého rozhlasu a na Dominikánském náměstí. Akcí s názvem Ruce pryč od médií chtěli organizátoři upozornit na obavy z politického ovládnutí veřejnoprávních médií, říká krajská koordinátorka ze spolku Milion chvilek pro demokracii Maria Vazy.
8: Vidíme to v dalších zemích a známe to i z historické zkušenosti, že všechny tyhle ty kroky opravdu vedou k autoritářství a začíná se velmi často ze státnění médií. Chceme, aby média se nezodpovídala nikomu jinému, kromě občanům České republiky, a tím pádem je potřeba to zatrhnout hned v začátcích. Takový zákon prostě nemůže projít.
2: Zákon o změně financování médií veřejné služby by měl začít platit co nejdřív, řekl ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy v televizi Nova. Návrh projedná 25. května koaliční rada.
9: Sport. Fotbalisté Hradce Králové si v příští sezóně zahrají předkola evropských pohárů. Ve čtvrtém kole nadstavby šance ligy si totiž výhrou 3-1 nad jistými mistry ze Slávie zajistili čtvrté místo v tabulce. Sparta pak zvítězila v Liberci 2-0 a Plzeň zdolala Jablonec 5-0. Hokejisté Švédska vyhráli ve skupině mistrovství světa nad Dánskem 6-2. Slovensko porazilo Itálii 4-1, Spojené státy Velkou Británii 5-1 a Rakousko-Maďarsko 4-2. Teď hraje Norsko proti Slovinsku a je u toho Petr Kadeřábek.
10: Před startem druhé třetiny vedou Norové nad Slovinci 1-0 v souběžně hraném utkání v Curychu. Zatím po první třetině vedou Lotyši nad Němci také 1-0. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
9: A čeští házenkáři si příští rok na mistrovství světa nezahrají. V odvetě play-off kvalifikace o šampionát podlehli ve Francii 31-36 a celkem dvojzápas prohráli o 16 bodů.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Na D1 odstavená vozidla a nehoda u Karlových Varů. Na dálnici D1 na výjezdu z Prahy do Brna stojí autobus. Na exitu 15 hned za sjezdem na Velké Popovice na Krajnici. Jen značení u vozidla zasahuje do pravého pruhu. Dejte pozor. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Měřín stojí kamion s defektem. 130. kilometr v zálivu. Defekt má do vozovky.
12: Řidič vyměňuje kolo směrem do vozovky. Pouze na výstražných je vidět na poslední chvíli tou rozbitou pneumatikou a sám zasahuje do stoupacího jízdního pruhu.
11: Na silnici 13 na výjezdu do Karlových Varů z Ostrova a Chomutova se srazila dvě osobní auta. Havárie se zraněním je u Dalovic na úrovni čerpací stanice Orlen. A omezuje průjezd, zasahuje minimálně do části pruhu a na místě

0: Jasno, odpoledne a večer se na západě místy vyskytnou přehánky. Na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno a zataženo s deštěm. Teploty 16 až 21 stupňů. To byly zprávy. Začíná Sportžurnál s Filipem Šedivým.
1: Dobrý nedělní večer. Po předposledním kole skupiny o titul ve fotbalové šancelize už je jasno o kompletním obsazení nejvyšších příček. První Slavia, druhá Sparta, třetí Plzeň a čtvrtý Hradec Králové, který se po 30 letech vrátí do pohárové Evropy. A i pátý Jablonec nakonec může postoupit do Evropy, pokud ve středu ve finále domácího poháru porazí Karvinou. Fotbal bude královat vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport v příštích desítkách minut, ale nezapomeneme samozřejmě ani na hokejové mistrovství světa. Příjemný poslech.
2: Radiožurnál Sport
3: a Filip Šedivý.

0: Fotbalisti Hradce Králové v předposledním kole prvoligové nadstavby ve skupině o titul porazili mistrovskou Slávii 3-1. Díky souběžné prohře Jablonce v Plzni si tak zajistili konečné čtvrté místo v tabulce a po 30 letech i účast v některém z evropských pohárů. S fanoušky hradeckých otroků je teď v centru Hradce Králové reportérka Adéla Kavříková. Adélo, dobrý večer.
1: Dobrý večer, já jsem teď v jednom z podniků, nebo přesněji řečeno v hospodě na Hradeckém velkém náměstí a spolu se mnou je tady zhruba 20 fandů. Ty

0: obavy jsou tady natolik hlasité, že jsem musela na malou chvíli ustoupit stranou kvůli obavě, abychom se v tom obrovském hřmotu vůbec ve vysílání slyšeli. Už ve chvíli, kdy jsem se sem blížila, totiž bylo i přes zavřená okna na ulici slyšet skandování Hradec Evropa, podobně jako tomu bylo přímo na stadionu už během zápasu. Pivo tady teče proudem, asi podle očekávání, a zdá se, že se fandové zatím domů nechystají.
1: Jak fanoušci hradeckých otroků tenhle nečekaný pohárový comeback prožívají a co vlastně na zápas s už jistým obhájcem titulu říkají?
0: Hradecký fotbalový klub bez pochyby slaví historický úspěch, protože návrat do evropských pohárů poprvé od sezony 1995-96 by asi nikdo z fanoušků ještě na začátku sezony nečekal. Atmosféra je bouřlivá, hlasitá, zaznívá tady, že je to úleva nebo čistá radost pro někoho, splněný sen, a fandové oceňují třeba to, jak Hradec utkání zvládl takticky. Upřímně ale dodám, že ta schopnost odpovídat na moje otázky se tady pomalu, ale jistě vytrácí s přibývající.
1: Důležité je, že my se dobře slyšíme a také věřím, že posluchači Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport dobře rozumí. Zápas v Malšovické aréně policie dopředu označovala jako rizikový, a to i kvůli nedávným incidentům slavistických fanoušků Fedenu. Obešel se tedy zápas nakonec bez komplikací?
0: Podle mluvčí policie Magdaleny Vlčkové se celé utkání i to dění po něm doteď obešlo bez jakéhokoliv narušení veřejného pořádku i bez výrazných komplikací v dopravě. A to i přesto, že stadion byl vyprodaný. Připomeňme, přišlo přes 9000 diváků. Fanoušci Slávie sice zaplnili nejen svůj sektor, ale i sousední tribunu, ale tentokrát se obešli bez pyrotechniky. To napětí nakonec bylo spíš verbální. Domácí kotel po gólu Mihálika skandoval hesla proti šéfové Slavie Jaroslavu Tvrdíkovi a objevil se tam i transparent kritizující kamerový systém na rozpoznávání obličejů. Nicméně na rozdíl od minulého týdne v Praze fanoušci na trávník nevběhli, pořadatelé sice prostor před domácím kotlem preventivně obklíčili, vše ale proběhlo v klidu, včetně té závěrečné slavistické a vlastně i hradecké děkovačky.
1: No a teď patří poděkování Adéle Kavříkové, se kterou jsme byli na Královéhradeckém velkém náměstí, kde se oslavuje postup místních fotbalistů do poháru Evropy. No a jak samotný duel se Slaví hodnotí, tak to od královéhradeckých fotbalistů uslyšíme v dalším našem vysílání. Adelo, díky a hezký večer do Hradce Králové.
0: Hezký večer, naslyšenou.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: 21 hodin 17 minut posloucháte společné vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. A pojďme zpátky mluvit o královéhradeckých fotbalistech, protože ti zažívají jednu z nejlepších sezon v klubové historii. Během jednoho měsíce dokázali podruhé porazit mistrovskou Slávii, získali jistotu konečného čtvrtého místa v ligové tabulce a tím pádem mají v kapse účast v evropských pohárech. Vedle výhry nad Pražany 3-1 nahrálo Hradci také vítězství Plzně 5-0 nad Jabloncem.
1: Je to akorát skákal na hodinky. Ale vůbec jsem to neřešil, takže najednou vidím 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, říkám, teď musíme jako my, pak jsme dali gola, tak jsem říkal, teď už to prostě jako nepustíme, už to dáme, ale hráčům jsme vůbec nic neříkali, my jsme se soustředili fakt sami na sebe.
2: Přiznává hlavní trenér Hradce Králové David Horejš skutečnost, že v průběhu prvního poločasu po očku sledoval také průběh souběžně hrajícího utkání Plzně s Jabloncem. Když krátce na to dostal Ondřej Mihálík Východočechy do vedení, neubránil se kouč u postraní čáry euforickému skluzu, po kterém se stěží zase stavěl na nohy.
1: Uvidíme, co to s tím kolenem udělá, ale nevím, co mě to ani napadlo. No. Přiznám se, že byla obrovská euforie, jsem se jenom modlil, aby to trefil a měl jsem to z toho pohledu, to krásně zajelo za tu tyč. Euforie ohromná.
2: Další euforii vyvolal hradecký kapitán Vladimír Darida. Ten svou 11. trefou v sezóně uklidnil vyprodanou malšovickou arénu zvýšením na 2-0. Přitom podle původní domluvy neměl český reprezentant kvůli zranění do utkání vůbec nastoupit a měl odjet s rodinou na dovolenou. Nakonec mu to ale nedalo.
3: Doma tohle to bohužel musí akceptovat, že jsem si to ještě o těch pár dní prodloužil, ale určitě to vynahradím a jsem rád za to, že se to povedlo.
2: Po závěrečném hvizdu skutečnost velkého úspěchu zapůsobila i na trenéra Horejše, který se neubránil slzám.
1: Když rozhodčí pís dopíšel, jak mě to dojalo, když jsem viděl ty lidi, prostě jak stojí na těch tribunách, já prostě jsem na mě kobel, ty kluci se zapsali do historie toho klubu a už jim to nikdo prostě nikdy nevezme, no. Už si ty jména vždycky všichni budou pamatovat.
2: Po závěrečném hvizdu tak slavili oba týmy. Hradečtí pod svým kotlem postup do kvalifikace konferenční ligy a slávisté pod sektorem hostí zase mistrovský titul, protože kvůli incidentu v derby se na jejich stadion fanoušci nedostanou. Tomáš Borovec, Radiožurnál.
0: K fotbalu se ve vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport samozřejmě vrátíme, ale teď pojďme do Švýcarska, protože tam se hrají závěrečné zápasy třetího hracího dne světového šampionátu v ledním hokeji. No a jak se daří čtyřem týmům, které jsou aktuálně v akci, to nám přímo z Friburgu poví reportér Petr Kadeřábek.
4: Norům se v souboji se Slovencemi podařilo to, co Čechům včera ne, vedou totiž o dvě branky. Norové vedou 2-0 v 26. minutě, o tu druhou branku se postaral před malou chvílí Berglund, který dostal krásnou přihrávku. Z levého kruhu napraví a napálil kotouč do horního růžku. Trošku bych řekl, že zaváhal brankář Slovenska Zan Us, kterému prolítl puk přímo vedle lapačky, nedokázal na něj ale zareagovat. Takže Norové vedou nad Slovenci ve Friburgu 2-0 v souběžně hraném utkání, které se hraje v Curychu. Navýšili své vedení Lotyši v souboji s Německem. Dokázal se prosadit Balcers v 25. minutě a v 28. minutě tam tedy Lotyšsko vede nad Německem 2-0. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: let's try love.
1: A do třetice ve společném vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport v 21 hodin a 23 minut nadstavba fotbalové šance ligy. Plzeň jasně ovládla předposlední kolo skupiny o titul. Dokázala rozdrtit Jablonec 5-0 a potvrdila výbornou formu z posledních týdnů. O góly Viktorie se postarali Višinský, Sojka, Vidra a dvakrát David Krčík. Plzeň na svém stadionu ve Štruncových Sadech dominovala a v poločase to bylo už 4-0. Bylo tedy jasné, kdo bude brát v tomto utkání body.
2: Tak vždycky je to trošku jiný, ale souhlasím, že za stavu 4-0 v ligovém zápase přijít do kabiny, že to se mně ještě nestalo, že se mi to stalo poprvé v životě jako ligovýmu trenérovi, takže i pro mě to byl samozřejmě zvláštní moment, když to řeknu.
3: Oglosoval situaci v poločasové pauze trenér Viktorie Martin Hyský, který tak může litovat, že se při současné formě jeho svěřenců sezona blíží ke konci.
2: Je to tak, jak to je. Samozřejmě já jsem rád, jak hrajeme, jak vypadáme. Myslím si, že dneska je potřeba vyzdvihnout ten tým, jakým způsobem dominoval, jakým způsobem se prezentoval. Jsem hrozně rád, že jsme šance, které jsme si vytvořili, dneska proměnili v góly.
3: Viktoria už měla před zápasem jisté třetí místo, přesto nastoupila proti Jablonci v nejsilnější sestavě a trenér Martin Hyský prozradil, jakou měli jeho svěřenci motivaci.
2: Víme, že Jablonec není úplně v dobrý pohodě teďko, víme, že má před sebou finálový zápas s Karvinou a samozřejmě všichni víte, že vítěz poháru, jak to bude, tak že možná Karvina nedostane tu pozvánku od UEFA a chtěli jsme prostě Jablonci tu situaci před tím finále co nejvíc stížit a trošku jim zamocat hlavu. My jsme se koncentrovali sami na sebe a myslím si, že se nám to povedlo, že teďko a samozřejmě Jablonec k tomu finále nepojede úplně v pohodě.
3: Naznačil Martin Hyský, že v pohárovém finále bude ve středu přát svému předchozímu zaměstnavateli Karviné. Jablonec v Plzni zklamal, po prohře 1-5 na Slávii znovu pětkrát inkasoval a ve výrazně obměněné sestavě nebyl domácím důstojným soupeřem.
4: Já jsem viděl, že to bude těžký, my jsme to prostě dneska museli takhle udělat, protože ve středu máme finále sezóny a viděl jsem, jak hrála včera Karviná s těma hráčema a my jsme měli ještě o zápas víc, takže někteří hráči prostě potřebovali odpočinout, aby měli ve středu šťávu, ale samozřejmě to neznamená, že jsme nechtěli dneska tady podat lepší výkon nebo uhrát lepší výsledek.
3: Okomentoval změny v sestavě trenér Severočechů Luboš Kozel. Po debaklu v Plzni a po výhře Hradce Králové na Slavii je už jisté, že Jablonec skončí skvěle rozjetou sezonu na páté příčce.
4: Myslím si, že kdyby nám někdo řekl před sezonou, že jsme pátý v lize, tak by to každý bral, protože nebyli jsme v jednoduché situaci. Během té sezony jsme byli i v lepší situaci, to je pravda. Ale pravda taky je, že momentálně zase takovou formu nemáme. Máme bohužel problémy zdravotního rázu, plno hráčů, prostě se nám to trošku rozpadlo, takže každý zápas hrajeme v jiné sestavě, ale jako samozřejmě my víme, já nevím, od března nebo od kdy, že prostě pro nás jako jednoznačně to nejdůležitější momentálně prostě pohár, takže už jsme to v té poslední době tomu uspůsobili, aby jsme byli připraveni na středu.
3: Potvrzuje jablonecký trenér Luboš Kozel koncentraci Severočechů na středeční finále českého poháru. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
5: Radiožurnál Sport.
6: Jediná sportovní stanice v Česku.

0: 75. Radiožurnál vysílá zprávy. Lebka svaté Zdislavy je venku z betonu. Podle policie je v zachovalém stavu a dál na ní budou pracovat restaurátoři. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl řekl, že pokud bude lebka znovu vystavená, měla by být za neprůstřelným sklem a s elektronickým zabezpečením napojeným na policii. Do betonu lebku zalil muž, který ukradl z baziliky v Jablonném Podještědí. Testování maximální rychlosti 150 km za hodinu na části dálnice D3 bude pokračovat i dál. Ministerstvo dopravy chce získat víc dat o bezpečnosti i chování řidičů v různých podmínkách. Proměnné dopravní značky umožňují vyšší rychlost jen za vhodného počasí. V zimních měsících proto byly aktivní jenom zřídka. 5 lidí zůstává v nemocnici po tom, co do nich v sobotu ve vysoké rychlosti najel řidič v severoitalském městě Modena. Stav jedné ženy je podle agentury ANSA kritický. Řidiče auta policie dopadla. 31-letý muž čelí obvinění z pokusu o zabití. Zraněné lidi v nemocnicích navštívili italský prezident Sergio Mattarella i premiérka Giorgia Meloniová. Do Jižní Koreje poprvé po 8 letech přicestovali severokorejští sportovci, konkrétně tým fotbalistek z města Nekojang, který si proti jihokorejskému Suwonu zahraje semifinále Asijské ligy mistryň. Vstupenky na zápas se podle agentury Yonhap vyprodali během jednoho dne.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Neprůjezdná třináctka u Karlových Varů a nebezpečí u České Lípy. Na dálnici D1 se objíždí odstavená vozidla. Na výjezdu z Prahy do Brna na exitu 15 stojí autobus. Za sjezdem na Velké Popovice na Krajnici. Značení u vozidla částečně zasahuje do pravého pruhu. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Měřín stojí kamion s defektem. 130. kilometr v zálivu u protihlukové stěny na blikačích. Náš zpravodaj z místa hlásil, že má defekt do vozovky. Silnice 13 je na vjezdu do Karlových Varů z Ostrova a Chomutova. Neprůjezdná u Dalovic. Na úrovni čerpací stanice Orlen průjezd zavřela srážka dvou osobních aut se zraněním. Poslední odbočka před uzavírkou nehodou je na Sadov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: V noci bude jasno až polojasno, na východě a severovýchodě oblačno až zataženo, s deštěm teploty 5 až 0. A zítra čekáme polojasno až oblačno, ráno v Čechách až skoro jasno, odpoledne a večer se na západě místy vyskytnou přehánky, na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo s deštěm. Teploty zítra 16 až 21 stupňů, na východě a severovýchodě místy kolem 14, na horách kolem 10, v Beskydech kolem 7 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte Sportžurnál a Filip Pašedivého.
3: Hezký večer, italský tenista Jannik Sinner, to je v posledních týdnech mašina na vítězství. Tentokrát ovládl turnaj v Římě, porazil Nora Kaspera Ruda 2x6-4 a jako druhý tenista v historii ovládl všech 9 turnajů série Masters. Před aktuální světovou jedničkou to dokázal pouze Novak Djokovic ze Srbska ve svých 31 letech. Sinnerovi je teprve 24 a v Římě se navíc stal prvním domácím šampionem od Adriana Panaty v roce 1976. Tolik tedy krátce z tenisu. No a za pár minut už se zase vrátíme k fotbalové šancelize.
1: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Hodně emocí vyvolal zápas předposledního kola fotbalové šance ligy mezi už zachráněnými Teplicemi a pražskou Duklou, která o udržení v nejvyšší domácí soutěži stále bojuje. A tak se mu pojďme věnovat i ve společném vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Dukla prohrála 0-2 a po utkání si stěžovala na některé situace. Komise rozhodčích se k vybraným momentům pravidelně vyjadřuje v pondělí, takže si na její hodnocení musíme ještě počkat. To trenér Dukly Pavel Šustr měl jasno okamžitě. A přestože mu za to hrozí pokuta, výkon sudí hned po duelu veřejně kritizoval na tiskové konferenci.
1: Rozhodčí slabý, slaboučkej, katastrofa.
2: Slova trenéra Dukly Pavla Šustra po prohře 0-2 v Teplicích na internetu hojně sdílejí fanoušci skoro všech prvoligových klubů. Pražanům se nelíbila řada verdiktů sudího Ondřeje Berky, neuznaný gól Gilberta po sporné ruce nebo neodpískaná penalta po stažení stejného hráče v pokutovém území.
1: Přece pískám to, co vidím. No teda pozor, tady tenhle rozhodčí nemůže pískat nic, protože on nevidí nic a co vidí, tak vidí špatně.
2: Přidal na kritice Šustr a klub z Julisky pak pokračoval i na sociálních sítích, kde zveřejnil psané vyjádření vlastníka Matěje Turka.
3: V době, kdy český fotbal řeší kauzu údajného ovlivňování klíčových zápasů soutěže, jsem sám opakovaně přesvědčoval všechny kolem sebe, že podobné věci už patří minulosti. Po utkání v Teplicích se nám všem ale tyto obavy znovu bolestivě připomněly a je na místě otázka, jestli tyto časy skutečně skončily.
2: Za slova o možném ovlivnění soutěže hrozí Dukle disciplinární trest. Ještě předtím ale přijde jeden z nejočekávanějších zápasů sezony. Do Prahy v sobotu přijede Baník Ostrava k přímému souboji o záchranu. I o tomto duelu psal směrem k vedení nejvyšší soutěže a komisi rozhodčích majitel Turek.
3: Chceme, aby se utkání s Baníkem rozhodlo výhradně na hřišti. Sportovním výkonem, bez zákulisních tlaků, bez podezřelých rozhodnutí. A předem apeluji na všechny příslušné orgány. Zajistěte absolutní regulérnost tohoto utkání. V sobotu chceme hrát fotbal, ale všem říkám naprosto jasně. Budeme sledovat každý detail.
2: Domácím bude v sobotu stačit k účasti v baráži remíza. Už teď je ale jasné, že na tribunách budou Ostravané jako doma. Ostravanci, Ostravanci, Baníkovský chorál. Všichni na Duklu si fandové Slezanů vzali k srdci. Během několika hodin skoupili čtvrtinu kapacity stadionu na Julisce. Kotel hostů je už teď vyprodaný a řada ostravských příznivců tak kupuje lístky do domácích sektorů. Tohle o utkání napsal tiskový mluvčí Dukly Martin Bartošek.
4: Baníku jsme poskytli o sektor navíc. Do prodeje šlo zhruba 1800 lístků pro hosty. Oddělení sektoru hostí bude zajištěno posílenou pořadatelskou službou. S policií jsme také v kontaktu již od minulého týdne.
2: Zápas Dukla Baník je na programu v sobotu ve 14 hodin. Radiožurnál Sport ho nabídne v přímém přenosu. František Typovský, Radiožurnál.

0: Po vítězství nad Dánskem a senzační a historické porážce se Slovinskem v prodloužení měli čeští hokejisté na mistrovství světa volný den a zítra večer nastoupí proti Švédsku. Ve Švýcarsku ale turnaj samozřejmě pokračuje dál, proto míříme do Friburgu za Petrem Kadeřábkem.
1: Právě teď zazněla sirena, která ukončila druhou třetinu souboje mezi Norskem a Slovinskem a Norové navýšili své vedení díky střelecké dispozici Jakoba Berglunda, který ve druhé třetině dal hat-trick a tak tedy navýšil vedení Norů, kteří vedou po druhé třetině nad Slovinci 4-0. Poprvé na šampionátu se hraje pomalej souběžně hraný duel v Curychu, tam je teprve 40. minuta ve svém proudu a zatím Lotyšsko vede nad Německem 2-0. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
0: No a ke slovům našeho reportéra ještě doplním další dnešní výsledky ze světového šampionátu v ledním hokeji ve Švýcarsku. Už popolední Slovensko zvítězilo nad Itálií 4-1. Spojené státy americké také potvrdili roli favorita a porazili Velkou Británii 5-1. Švédové nezaváhali proti Dánům, zvítězili nad nimi 6-2 a konečně Rakousko zdolalo Maďarsko 4-2. Češi tedy půjdou po třetí do akce zítra večer od 20:20. Tenhle duel samozřejmě nabídneme na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport v přímém přenosu. No a pokud jde o Radiožurnál Sport, tam už po 19. hodině nabídneme předzápasové studio, ve kterém samozřejmě přivítáme zajímavé hosty a našeho hokejového experta Martina Procházku. A jen pro úplnost, čeští hokejisté zítra večer nastoupí proti Švédsku.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: 11 minut před 22. hodinou tady máme další díl pravidelného seriálu Radiožurnálu Sport, který tedy teď nabízíme i posluchačům Radiožurnálu. Před 50 lety vybojovali fotbalisté Československa zlaté medaile na evropském šampionátu. A tak teď symbolicky znovu prožíváme 50 dnů až do vítězného penaltového rozstřelu v Bělehradu. Dobu od 2. května do 20. června. Nabízíme vám v pořadí 16. příběh, který nás v kalendáři a rozhlasovém vysílání vrací do 17. května roku 1976.
1: Delegace komunistické strany Československa vedená generálním tajemníkem ústředního výboru komunistické strany Československa a prezidentem republiky Gustávem Husákem přiletěla dnes do Berlína, kde se zúčastní 9. sjezdu jednotné socialistické strany Německa.
2: Mohli jste slyšet z rozhlasových novin 17. května roku 1976. Zatímco Německá demokratická republika, o které byla řeč, byla součástí východního bloku, Německá spolková republika toho západního. A v režimu socialistického či komunistického Československa bylo žádoucí to mít na paměti. Své o tom věděl i velmi uznávaný sportovní fotograf té doby Stanislav Tereba. V roce 1959 dostal jako první Čech prestižní mezinárodní cenu World Press Photo za snímek fotbalového brankáře Miroslava Čtvrtníčka v dešti s názvem Brankář a voda. Stanislav Tereba, syn reprezentanta ve stolním tenisu Václava Tereby, fotil hvězdné atlety třeba Emila Zátopka, gymnastku Věru Čáslavskou a byl dvorním fotografem zpěváka Karla Gotta. V roce 1976 pracoval pro deník Večerní Praha a pokrýval i mistrovství Evropy v tehdejší Jugoslávii. Jenže jeden z mnoha snímků ho málem stál místo. To když měl za úkol vyfotit československé hrdiny, čerstvé mistry Evropy, kteří si ovšem podle zvyklostí vyměnili po finále dresy se soupeřem z Německé spolkové republiky.
3: To vadilo v roce 76, když si vyměnili dresy s Němcema a chudák Tereba málem přišel o zaměstnání, který dělal fotografa ve Večerní Praze. Byl tam jako jeden z mála, který tam byli jako český fotografové. A když poslal teda v neděli večer sem do Četky a do novin ty fotky, tak všude vyšlo potom, jak to máme pohár a německý dresy. A když přijel Tereba, tak se ho zavolali na UVKSČ a tam mu řekli, že končí, protože jako si, co si to dovoluje, že prostě propaguje takovýhle to. No pak to utichlo a Tereba zůstal ve večerce.
2: Usmívá se fotbalový historik Jaroslav Kolář, protože měl tento příběh pro Stanislava Terebu dobrý konec.
3: Tehdy Večerní Praha spadala pod městský výbor KSČ, což byl nižší stupeň, než byl ústřední výbor. No a ten tajemník z toho ústředního výboru, který si zavolal Terebu hned na kobereček a řekl mu, že bude muset končit, protože Ausgerechnet je z Večerní Prahy, která je orgán městského výboru KSČ, tak že bude končit. No tak Tereba celý zoufalý šel za předsedou toho městského výboru KSČ. No a ten řekl, ono tak horký nebude. A výsledek byl ten, že Tereba zůstal ve večerce a tiskovýho tajemníka z UVKSČ poslali do České televize dělat ředitele nebo náměstka. Takže ho povýšili a tím se to uklidnilo.
2: Naráží na personální změny, které nakonec pomohly Jaroslav Kolář. 17. května roku 1976, tedy přesně před 50 lety, byste našli fotografii Stanislava Tereby na poslední stránce deníku Večerní Praha. Hned vedle krátkého textu o tom, že hokejisté Montrealu Canadiens získali Stanleyův pohár po výhře nad Filadelfií 4-0 na zápasy. Na jedné z fotografií je zachycena dramatická situace před brankou Dukly, kterou hájí Ivo Viktor. Slávia v tom derby v Edenu vyhrála nad Armádním celkem 2-0. Dostala se do čela tabulky první československé fotbalové ligy a tak na poslední stránce najdeme vedle Terebovy fotografie i velký nadpis 3 kola od titulu. Do finálového zápasu mistrovství Evropy zbývá 34 dní. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Populární talk show Desítka míří v květnu do Teplic.
1: Na fotbalovém hřišti se náš expert Pavel Horvát s legendárním Antonínem Panenkou na profesionální úrovni nepotkali. Na pódiu ale pravidelně ukazují, že si vyhovět umějí.
2: S tou životou zprávu v naší době bylo zakázáno kouřit, bylo zakázáno pít alkohol, bylo zakázáno jíst knedlíky a pozor, to důležitý, bylo zakázáno mít 4 dny před zápasem něco s ženskou. Teď si představte, že si byla kvalifikace na mistrovství světa, hrálo se středa, sobota, celý rok.
3: To se trošku nabízí se zeptat, co se dělo potom.
2: Tak byl nejúspěšnější rok narození dětí.
0: 18. května do kulturního domu v Teplicích dorazí i speciální host, současný asistent trenéra Severočechů a někdejší Horvátův spoluhráč z Teplic, Sparty i Plzně, Jan Rezek.
4: Denodenní dřív na tom hřišti a možná se o tom ani nemluví tolik, o tom, jak vlastně Pavel, jaký byl dřív na tom hřišti, jaký byl profesionál, to, co se dělo okolo, to samozřejmě k tomu patří, ale to, jak se choval v té kabině na tom hřišti, o tom se moc nemluví a to by jsem chtěl zmínit, že pro mě i v tomhle tom byl obrovský vzor, to, jak na každém tréninku dřel a nechtěl prohrávat. To si myslím, že i tímhle tím on to do nás dostával a proto jsme možná my ty kluci vedle něj rostli.
1: Desítka Pavla Horváta živě v Teplicích.
0: V pondělí 18. května od 19 hodin v tamním kulturním domě.
1: Podrobnosti najdete na webu radiožurnál Sport.cz.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: 22 hodin. Večerní zprávy má Ondřej Látal.
1: Předseda ústavního soudu Baxa na tryzně v Terezíně varoval před projevy autoritářství. Papež Lev XIV. Zřizuje ve Vatikánu komisi pro umělou inteligenci. Fotbalisté Plzně v lize porazili Jablonec vysoko 5-0. Hradec Králové přehrál Slávii 3-1. A zítra čekáme polojasno až oblačno. Odpoledne a večer se na západě místy přidají přehánky. Na východě bude pršet. Teploty 16 až 21 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Pětní akt v Terezíně připomněl oběti nacistické perzekuce během druhé světové války. Trizny na Národním hřbitově se zúčastnil taky prezident Petr Pavel, politici, pamětníci anebo skauti. Předseda ústavního soudu České republiky Josef Baxa ve svém projevu přirovnal současnou atmosféru k době před nástupem nacismu.
3: Nikdy nebylo ve veřejném prostoru tolik vědomých lží vydávaných za pravdu a díky technologiím šířených všemi směry do všech koutů světa pod pochybným poukazem na svobodu projevu.
1: Baxa varoval taky před některými státy a jejich představiteli, kteří nerespektují mezinárodní právo a snaží se přepisovat historii. Návrh zákona o médiích veřejné služby projedná koaliční rada podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO 25. května. Řekl to ve svém videu na sociálních sítích. Zabývat se koalice bude podle něj i stovkami připomínek, které k návrhu přišly v mezirezortním řízení. Do debaty chce přizvat taky generální ředitele Českého rozhlasu i České televize.
4: A když teda se připravíme na koalici, tak pozveme generálního ředitele České televize a generálního ředitele Českého rozhlasu a budeme veřejně se bavit o tom, co v rámci toho zákona navrhujeme. A určitě nechceme mluvit do obsahu.
1: Připomínkové řízení k mediální novele skončilo v noci na sobotu. Kritizovala ji řada ministerstev i institucí. Papež Lev XIV. Rozhodl o vytvoření Vatikánské komise pro umělou inteligenci. Informuje o tom server Vatican News. Komise má pomáhat s reakcí katolické církve na celosvětový nárůst používání umělé inteligence.
5: Důvodem pro vytvoření komise jsou podle Vatikánu potenciální dopady umělé inteligence na lidské bytosti a lidstvo jako celek a také zájem církve o důstojnost každé lidské osoby. Papež Lev XIV. By měl v příštích týdnech zveřejnit svoji první encykliku, tedy veřejný list, ve kterém vysvětluje postoj církve k důležitým tématům. A očekává se, že se dotkne právě i tématu umělé inteligence. Papež už dříve varoval před jejími riziky. Prohlásil, že lidé nejsou předurčeni k tomu žít ve světě, kdy už nelze rozeznat pravdu od fikce a musí zajistit, aby technologie nenahradila lidské bytosti. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Každý třetí prodejce zábavní pyrotechniky v Česku loni v prosinci nedodržel zákon. Vyplývá to ze zjištění České obchodní inspekce, která na konci loňského roku udělala skoro 200 kontrol. Nejčastěji se prodejci provinili prodej pyrotechniky nezletilým. Přitom od loňského prosince platí přísnější pravidla pro ověřování věku kupujících a taky pro online prodej zábavní pyrotechniky. Připomíná mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba.
6: Při realizaci kontrol jsme spolupracovali v 55 případech s mladistvými figuranty. Z toho porušení bylo prokázáno ve 24 kontrolách při přímém prodeji a v 10 kontrolách při prodeji online.
1: Česká obchodní inspekce kvůli kontrolám čtyřem prodejcům zakázala dodávat pyrotechnické výrobky na trh. Sport. Fotbalisté už jistých mistrů šance ligy ze Slávie prohráli ve čtvrtém kole nadstavby na hřišti Hradce Králové 1-3. Východočeši si tak zajistili čtvrté místo v tabulce, které znamená předkola evropských pohárů. Za hradecký klub bude i dál nastupovat kapitán Vladimír Darida, který s klubem prodloužil smlouvu o 2 roky. Sparta pak vyhrála v Liberci 2-0 a Plzeň deklasovala Jablonec 5-0. Slovenští hokejisté vyhráli na mistrovství světa ve Švýcarsku nad Itálií 4-1, Švédsko porazilo Dánsko 6-2, Spojené státy Velkou Británii 5-1 a Rakousko-Maďarsko 4-2. Teď hraje Slovinsko s Norskem, utkání vidí Petr Kadeřábek.
7: Díky hetriku Jakoba Berglunda vedou Norové ve 44. minutě nad Slovinci 4-0 v souběžně hraném utkání. V Curychu vedou Lotyši nad Německem 2-0. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
1: Čeští hokejisté nastoupí po třetí ve skupině šampionátu zítra večer proti Švédsku.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Neprůjezdná D3 u Českých Budějovic a kolona na dálnici D1 v Brně. Dálnice D3 je z Českých Budějovic do Kaplice. Teď neprůjezdná. Zavřený je na kilometru 135,5 tunel Pohůrka. Obousměrně. Omezení kvůli stavbě nového omezení by mělo trvat zhruba 15 minut, tedy ta uzavírka. Na dálnici D1 v Brně směr Praha se vytvořila kolona. U sjezdu na Bratislavu na kilometru 196 je nové omezení, průjezdný jen jeden pruh. Kolona má zhruba 2 kilometry, začíná poblíž sjezdu k OMV.
9: Při dojezdu do Brna od Vyškova po D1 se tvoří kolona zhruba asi 2 kilometry, zdržení cirka 10 minut.
8: Silnice 13 je na vjezdu do Karlových Varů z Ostrova a Chomutova. Stále neprůjezdná. U Dalovic naproti čerpací stanice Orlen průjezd zavřela srážka dvou osobních aut. Objíždí se sjezdem na Sadov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Osm set, 553, 553. Pomozte nám najít.

0: Hezký nedělní večer. Zítra popolední po 13. hodině vám na Radiožurnálu Sport nabídneme, věřím, že hodně zajímavý rozhovor. Hostem pořadu Na rovinu s Tomášem Pancířem totiž bude Ondřej Perušič. Ano, plážový volejbalista, mistr světa, dvojnásobný olympionik, který před pár měsíci uzavřel svoji aktivní profesionální kariéru. Během ní dokázal vystudovat také právnickou fakultu Univerzity Karlovy a na filozofické fakultě se zaměřil na magisterské obory historie a politické teorie. Takže opravdu nejen o beach volejbale bude zítra po 13. hodině řeč na Radiožurnálu Sport Ondřejem Perušičem. S Ondřejem Perušičem doporučuji nenechat si ten rozhovor ujít. A pokud by vám do toho samozřejmě může se stát něco, jak se říká, vlezlo, potom najdete v našem archívu v aplikaci Můj rozhlas právě záznam tohoto rozhovoru Na rovinu s Tomášem Pancířem. Teď máme 8 minut po 22. hodině. Za chvíli se vypravíme na hokejové mistrovství světa.
1: Radiožurnál Sport
2: a Filip Šedivý.

0: Teďkoler na Radiožurnálu Sport 11 minut po 22. hodině. Ve chvíli, kdy se ve Švýcarsku stále ještě hrají dva zápasy základních skupin hokejového mistrovství světa. A tak pojďme zkontrolovat jejich vývoj. Do Friburgu za naším reportérem Petrem Kadeřábkem.
1: Ve 46. minutě stále platí v duelu mezi Norskem a Slovinskem vedení Norů 4-0. Ono se není co divit, protože v průběhu té třetí části

0: letišti přinesl vlastně největší vzruch letící kotouč ze Solbergovy hole do hlediště, který ustřelil jednomu z diváků pivo přímo z ruky. Tohle to pobavilo všechny fanoušky, ale víc toho nebylo, byť Norové mají stále územní převahu, ale prakticky kotouč nedostávají, aby měl vůbec nějaký zákrok. Zan Ust, tedy slovinský golman, neproletají ty kotouče na něj, a když tak končí mimo branku. To větší vzruch je zatím v souběžně hraném utkání v Curychu, to protože tam je to přeci jen těsnější. Lotyši stále, a říkám to ve 47. minutě, vedou nad Německem 2-0.
1: A ve Friburgu zůstaneme na Radiožurnálu Sporty v dalších minutách. Jen slovo dostane náš druhý reportér na hokejové mistrovství světa, František Kuna, za kterým odpoledne během zápasu Švédsko-Dánsko přišel na komentátorské stanoviště posedět a popovídat na chvíli reprezentant Jiří Černoch. Tady je repríza jejich rozhovoru.
2: Jiří Černoch, útočník hokejové reprezentace, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Máte za sebou rozbruslení. Zkuste ho popsat posluchačům. Vy jste nebyli úplně všichni na něm totiž.
3: Jak říkáte, nebyli. Dneska jsme měli dobrovolný trénink, takže vesměs ty kluci, co hráli oba zápasy, tak zůstali dneska na hotelu, dali si nějaký off-ice trénink s kondičním trenérem a nás, co jsme třeba hráli jenom jeden nebo nějaký kluci, co chtěli, tak jsme dneska vyrazili na led.
2: Pro vás jasná volba?
3: Jo, tak já tím, že jsem včera nehrál, tak dneska jsem se určitě chtěl zkouznout, že jsem rád, že jsem šel na led a myslím si, že dobrý trénink dneska.
2: Asi chápete ten pohled hokejové veřejnosti, která předpokládá nebo považuje jakýkoliv jiný počet bodů než 6 z prvních dvou zápasů za neúspěch. Jsou to 4, prohrálo se Slovenskem v prodloužení. Jak s drobným odstupem času po rozbruslení teď je na tom národní tým v základní skupině?
3: Tak samozřejmě vidíme to asi úplně stejně jako celá veřejnost. Vůbec jsme nikoho nechtěli podceňovat, ale prostě tím, že vlastně já jsem včera nehrál, byl jsem 13. útočník a celý zápas jsem sledoval ze střídačky. Musím říct, že Slovinci hráli výborně, opravdu golmanin zachytal. Smolný zápas z naší strany, bylo tam hodně šancí, neproměněnej, hodně tyček a prostě Slovinci hráli výborně, takže určitě pro nás velká ztráta, ale už včera po zápase jsme si řekli, že to musíme hodit za hlavu, ten turnaj je ještě dlouhý a my se teď soustředíme plně na zítřejší zápas.
2: Říká útočník hokejové reprezentace Jiří Černoch přímo na komentátorské pozici Radiožurnálu Sport. Když se podíváme ještě ve zkratce, a nechci vás trápit dlouho, ale přeci jen soupiska Slovinců, tak přesně polovina hráčů je z Olympie Lublaň. Mají tam jednoho obránce, který v této sezóně zastupoval za Třebíč. Jak to v tom mezinárodním hokeji může takovému týmu prostě klapnout proti vám, kde máte borce se zkušenostmi z NHL, Michal Kempčí má Stanley Cup. Samozřejmě ten nezaručí úplně hokejový úspěch, ale asi chápete, kam jí.
3: Jo, rozhodně chápu, tak samozřejmě je to tak, že se musí sejít spousta věcí, kterým se prostě sešly a vůbec nechcem hledat nějaký výmluvy nebo omluvy pro to, že jsme včera prohráli se Slovincema. Myslím, že bychom měli uznat, nekoukat na to, že my jsme prohráli, ale dát jim obrovský kredit za to, jak hráli oni a tu výhru si včera prostě zasloužili za to, jak bojovali a jak hráli, no ale musíme to jít za hlavu, jinak to nejde.
2: Konec konců, vy máte podobnou zkušenost 4 roky nazpátek v Tampere. Jste řešil nastávající otcovské povinnosti, pokud si dobře vzpomínám. A do toho vám hokejově hodilo vidle Rakousko. Prohráli jste tehdy po samostatných nájezdech. Zkusíte si vzpomenout na tu deku, která byla na tom týmu, protože s Rakouskem se také běžně neprohrává. A pak z toho byl bronz.
3: Jak říkáte, tak my jsme včera už po zápase samozřejmě. Po zápase je to vždycky hrozně těžké, když se prohraje, kor takovýhle zápas jako včera, ale Honza Ščotka tam chodil po kabině a snažil se to pozbudit nějakou pozitivní notou, takže samozřejmě přišla řeč i na Tampere, kde jsme vlastně prohráli s Rakušanama a byl to taky na nás takový lynč potom, že vlastně historická prohra a blablabla, bla, bla, takže pak nakonec toho byl bronz, jak jste říkal, takže já si myslím, že určitě to není možná na škodu, že se nám tohle stalo a já doufám, že nás to jenom posílí a do zbytku turné nás to dá na tu vítěznou notu. No.
2: Ve Friburgu na komentátorské pozici Radiožurnálu Sport sedí dál útočník Jiří Černoch. Často vy hokejisté říkáte, že se moc nedíváte do minulosti, ale opravdu Jan Ščotka přišel se vzpomínkou na Tampere? Takhle konkrétní případ, příběh, nebo pardon, výsledek vybral?
3: Jo, tak pár nás tam bylo a možná to bylo trochu v nadsázce, ale nebylo to před celou kabinou, jo? Řekli jsme si to v pár lidech a trošku jsme se tomu zasmáli, že vlastně jsme si vzpomněli na to, že jsme si něčím podobným prošli už ve Finsku a když si třeba vemu 2010 mistrovství, tak tam taky byly, že jo, nějaký prohry vlastně s papírově slabšíma soupeřema a ten tým nakonec udělal zlato, takže neříkám, že bez prohry proti slabšímu soupeři se nedá udělat medaile, to vůbec, ale jak jsem řekl několikrát, musí se to hodit za hlavu a ještě nás čeká 5 zápasů v základní skupině, který chceme prostě každý jeden vyhrát.
2: Samozřejmě vám bezmezně věřím, že jste si nepřečetl ten rok 2010 tady u mě v počítači, kde jsem si ten připsal, ale ano, pravda, tehdy 2-3 s Norskem, 2-3 se Švýcarskem, které ještě a dlouhá léta nebylo mezi tou světovou elitou a pak z toho nakonec byly zlaté medaile. Dobře, teď má český národní tým za sebou 2 zápasy, 4 body, 5 zápasů před sebou, zítra Švédsko, což je zhruba za den a 4 hodiny k tomu. Vy ještě teď máte chvíli volna, pak odjedete do Bernu, kde bydlíte. Jak budete trávit zbytek minimálně tady nejprve dneška, prosím?
3: Asi si ještě skočíme někam na procházku s klukama, ať trošku se podíváme, nadecháme čerstvého vzduchu, pak dobrou večeři, no a dneska budeme muset trošku ponocovat, protože v dobrým to myslím, protože tím, že se hraje 20-20, nejsme na to úplně zvyklí, tak se snažím chodit spát až kolem půlnoci, aby jsem ráno trošku spal díl a zítra to pro mě bylo trošku příjemnější, protože samozřejmě je to pro nás nezvyk hrát takhle pozdě, ale víme, jak se s tím poradit a chce to vydržet trošku díl den předtím zůru.
2: Říká Jiří Černoch z Friburgu, vy jste ale neměli jinou možnost než jít spát pozdě, včera a předevčírem, dnes jí mít budete, tak je potřeba i to tělo nějakým způsobem nastavit, abyste si paradoxně vlastně tady mezi Friburgem a Bernem nevytvořili nějaký virtuální jetlag.
3: Jo, tak samozřejmě to cestování na ty tréninky, na ty zápasy je trošku náročnější, ale mají to takhle, myslím si, všechny týmy nebo většina týmů a vytvořit si nějakou, no, na tom pokoji taky, no, kolikrát už není co dělat a
2: řekl jste ponocovat a v dobré.
3: Ponocovat, jo, ne, tak my s Ondrou Beránkem rádi luštíme křížovky, takže většinou chvíli koukneme na telefon, pak zaluštíme křížovky, popovídáme si, skočíme na jídlo, kde zase se snažíme jakoby s klukama trávit co nejvíc času, protože vždycky je o čem si povídat s ostatníma, takže určitě šetřit si činnosti a občas přečíst nějaký časopis, mám svou knížku, který jsem se ještě nedostal, ale věřím, že na to ještě přijde čas.
2: Dobře, takže křížovky, takže poslední soupeř české hokejové reprezentace se zkratkou na 3.
3: Poslední soupeř české hokejové reprezentace se zkratkou na 3. Jako myslíte ve skupině?
2: Ano, ve skupině.
3: Ve skupině. C-A-N?
2: Správně, říká Jiří Černoch, vyzkoušen z křížovek. Něco podobného dělá i Rostislav Oleš při cestách, takže křížovky, jo?
3: Jo, jo.
2: A tak osmisměrky a...
3: Ne, normálně klasický, myslím, že to jmenuje švédský křížovky, je to tak? Že to máte vždycky něco ve čtverečku, vyplníte vlastně a navazuje vám to různě. Ne žádný zaškrtávačky, prostě klasická křížovka. My už jsme zvyklí jakhle s Berim na cestách ve Varech, takže je to taková dobrá činnost, že člověk nemusí třeba koukat jenom do telefonu nebo do tabletu a je to takový odpočinkový.
2: A vezmete se třeba každý stejnou a kdo ji vyluští dřív?
3: Ne, to ne, ale občas máme rádi jeden typ a ty vychází jenom 4x za rok, takže si šetříme ty křížovky ale je to fajn, úplně nějak se nepředháníme, ale samozřejmě někdy si poradíme třeba.
2: Říká Jiří Černoch, který je předpokládám na tomto šampionátu poprvé takhle vysoko v hale, aby viděl hokej. Pod námi začaly hrát Švédové a Dánové. Vy znáte to kluziště ze střídačky a z ledu. Jak to na vás působí odsud, tenhle ten obří prostor?
3: Já už jsem si toho všiml vlastně na ledě, že ta arena je specifická, je taková hodně strmá ty tribuny, takže si myslím, že je dobrý výhled z hlediště, co teď můžu potvrdit a tady odsaď to máte teda hodně vysoko, ale zase si myslím, že to není na škodu, je to dobrý výhled na celý hřiště, takže myslím si, že se odsaď kouká hezky.
2: No to můžeme potvrdit jistě. Kdo jste byl někdy třeba na zimním stadionu v Příbrami, tak tam jsou podobně strmé tribuny, tedy samozřejmě jen na jedné straně a daleko v menším měřítku. Jak se vám zatím líbí třeba i to, co se tady děje kolem, návštěvnost, atmosféra a atd.?
3: Jo, neuvěřitelný. Já jsem byl hrozně překvapený ten první zápas a vlastně i včera ten zápas, kolik tady přijelo českých fanoušků a jaká tady byla atmosféra, takže určitě jsem rád, že jsme zase ukázali, jaký jsme národ a jak vlastně ten hokej je pro Čechy důležitý a je vidět, že vlastně ty Češi mají díky tomu fanouškovství a tady těm lidem, co jezdí na ty hokeje, obrovský vyhlas v tom světě, je to tady znát.
2: Hostem Radiožurnálu Sport ještě chvíli bude Jiří Černoch, útočník hokejové reprezentace. Vy nebydlíte ve Friburgu, takže se nemůžete potkávat ve městě s českými fanoušky, jste v Bernu, asi tak trochu skrytí. Je tam nějakým způsobem znát světový šampionát? Máte nějaké jiné týmy na hotelu?
3: Vlastně my bydlíme úplně na kraji Bernu, takže my jsme jediný co, tak jsme se byli projít párkrát kolem hotelu a vlastně žádný fanoušky jsme ani neviděli, ale myslím si, že spousta kluků se jela třeba podívat do města. My se tam teprve chystáme s Ondrou, ale bydlejí vlastně s náma Norové a Slováci, takže se spoustou Slováků se člověk zná. Máme tady vlastně jednoho spoluhráče z Karlových Varů, takže jsme rádi, jsme se tady takhle mohli potkat a prohodit pár slov s klukama.
2: Pardon, koho z Varů?
3: Jakub Minárik.
2: A, už, jasně. To jsou tři jména ze západu Čech. Pojďme ještě trochu s Jiřím Černochem to vzít zpět k hokejovější stránce. Čekají vás Švédové, dobře bruslící tým, který pohybuje se po celém kluziště tam a zpátky kolikrát, jako všichni, ale myslím to tak, že často nepoznáte, kdo je obránce, kdo je útočník. Jak tohle bude zítra nepříjemný soupeř?
3: Tak letos už jsme s nima hodně zápasů odehráli a víme, jakým stylem oni se prezentují. Mají určitě výhodu v tom, že většina těch hráčů, ať už celou sezónu nebo třeba v minulosti hráli na velkým hřišti a oni mají trošku jiný styl, hodně držej puk a častokrát radši než aby jeli a nahazovali puk, tak to otočej a ten puk si podržej, najedou si znova, takže víme, co nás bude zítra čekat a my musíme hrát to nejlepší, co v nás je a já věřím, že v našich silách je jednoznačně zítra zvítězit.
2: Říká Jiří Černoch, útočník hokejové reprezentace. Na české soupice už je jediné místo a může ho zabrat pouze golman, což vlastně vy už jakožto hráči, obránci, útočníci máte vyřešeno vlastně od prvního nebo po prvním zápase před druhým na turnaji. Může tohle i vznést nějaký ten klid, že ti, co jsou třeba mimo sestavu a jestli to znáte, mají už jistotu, že jsou zapsáni, že si nebudou balit kufry bez startu na mistrovství světa?
3: Rozhodně si myslím, že to je určitě příjemný pro všechny, že tady není takový to, ten nepříjemný pocit a myslím si, že spoustu z nás to zažilo, vlastně to čekání, jestli budou třeba napsaný, nebo jestli někdo přijede z Ameriky, nebo takhle. Takže určitě ten klid a je to znát na té atmosféře v tom týmu, že víme, že prostě jsme tady my, co tady jsme a nikdo nepřijede nás tady zachránit, nebo nás toho vytrhnout, nebo nás tady spasit a můžeme si to uhrát jenom my tady sami.
2: O to klidněji samozřejmě můžete sledovat vývoj v NHL a když zrovna naluštíte křížovky s Ondřejem Beránkem, tak jste říkal, že máte v ruce telefon, tak kouknete se, jak se daří Martinu Nečasovi, Jakubu Dobešovi, Montrealu a tak dále?
3: Jo, tak já úplně moc to nesledu, ale samozřejmě ráno se vždycky kouknu na Live Sport a podívám se na nějaký výsledky, takže vím, jak teď vlastně ty série jsou. Vlastně Montreal čeká sedmý zápas, takže tam to mají a Neči, ty už mají teďka volníčko chvíli, takže určitě se podívám, ale že bych nějak to úplně hltal, to zas ne.
2: Takže teď už máte vlastně i v osobním životě trochu méně času na podobné kratochvíle.
3: Jo, no tak zase takhle, extraliga u nás jela non-stop jako kompakt playoff, protože vlastně můj syn, tak ten hokejem je úplně zblázněný, takže buď se u nás hraje hokej, nebo se kouká na hokej, nebo se kouká na YouTube na hokej, nebo se kouká na sestřihy extraligy, jo, takže hokej máme všude, ale vždycky mi mamka říká, že ať se podívám, že to stejný měla ona se mnou, když jsem byl malý, tak ať si to teď užiju taky.
2: Což je jistě příjemná vzpomínka u Černochů a teď mi ještě řekněte, jestli za vámi někdo přijede, ono to přece není zas až tak daleko do Bernu.
3: Jo, přijede.
2: Nebo sem do Friburgu.
3: Ne, není a přijede vlastně manželka s dětma a táta s mamkou, takže přijedou na Slováky a pak myslím to pondělí, nevím, s kým hrajeme ten předposlední zápas, že by měli stihnout dva zápasy a jeden volný den, takže určitě jsem strašně rád, že budou moc přijet a hlavně kvůli dětem, že si to budou moc zažít tady tu atmosféru, protože já sám jsem vlastně na třetím mistrovství a letos mi přeje si to okolo užívám nejvíc, protože už tak nějak jsem se třeba myslel, že už se nikdy na mistrovství světa nepodívám, takže letos to pro mě je úplně obrovský zážitek.
2: Zážitek bylo i to, když jste dostal trochu dříve pozvánku na přípravný zápas v Karlových Varech, kde jste se zahrál před domácím publikem a tam jste právě mluvil o tom, že konečně ten váš syn vás vidí v tom reprezentačním dresu, protože jak si v roce 2022 neměl vůbec šanci a rok poté vlastně, sice ano, ale to také nešlo. Tak to byl takový moment, kde se to trochu zase posunulo někam.
3: To víte, že jo, tak já vlastně děti chodí na každý můj zápas ve Varech, když hrajem venku, tak koukají a opravdu jako hrozně mě to těší, že mají obrovskou radost z toho, že můžu hrát a že na mě můžou chodit koukat a teď vlastně, i když jsem jel domů z toho Švédska a děti zjistili, že jedu na mistrovství, tak opravdu měli obrovskou radost, že ještě neperem na dovolenou a ještě můžu hrát hokej a věděli, měli slíbený, že když se sem dostanu, že se přijedou podívat, takže pro ně to je obrovský zážitek.
2: Vím, že jste tehdy říkal, že bylo nutné koupit šálu, tak budete kupovat další, protože asi je nutné mít suvenýr přímo z místa konání mistrovství světa.
3: Určitě, už mají drzy děti připravený a určitě si tady koupí podle mě maskota, protože to už mají z těch předešlých dvou mistrovství. A myslím si, že nějaký suvenýr si odsaď určitě odvezou. My celkově, když jedeme někam na výlety, tak se snažíme, ať už jim koupit nějaký pohled nebo magnet a mají doma takovou bednu, do kterým dáváme tady ty vzpomínky, aby třeba jedno, až budou dospělí, tak si to mohli prohlídnout a třeba si na něco vzpomenout.
2: Každopádně vaše bedna je taková virtuální, jsou to zážitky ze světového šampionátu, tak snad budou příjemnější než po prohraných zápasech. Zítra Česko-Švédsko i s Jiřím Černochem, nebo ne, to si necháme na trenéry, ať nám to řeknou před zápasem. Jiří Černoch tak mrkl, takže už to asi ví, ale nebudeme prozrazovat nic předem. Víte nebo ne? Ano nebo ne?
3: Vím, ale
2: neřeknete,
3: jak říkáte,
2: to je pochopitelné. Jiří Černoch byl hostem Radiožurnálu Sport na komentátorské pozici tady ve Friburgu. Díky, hezky si odpočiňte, neponocujte zas až tak moc dlouho. A zítra třeba během zápasu se můžeme slyšet. Děkuju.
3: Děkuju moc za pozvání, mějte se, naschanou.
1: Tak to byl tedy Jiří Černoch, český hokejový reprezentant, z rozhovoru, který natočil náš reportér František Kuna odpoledne, respektive ho vedl živě. No a teď z Friburku zase živě Petr Kadeřábek, protože stále ještě probíhají dva zápasy dnešního programu. Jaké je skóre, Petře?
0: Tady Střelcům zvlhl prach, a to jak ve Friburgu, tak v Curychu. Ve Friburgu vedou Norové stále v 57. minutě nad Slovinci 4-0. Slovinci se v posledních vteřinách snaží, nebo minutách možná, o nějaký větší tlak a alespoň čestný úspěch v tomto duelu, ale zatím se jim marné dobývání Haukelandovi branky nedaří. Ono už to vyplývá z toho slova marného, ale pozor teď na Čošičovu ránu, ta byla mimo a tak stále platí Norsko, Slovinsko 4-0 a v Curychu Lotyšsko, Německo 2-0.
1: Říká Petr Kadeřábek.
4: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
5: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
6: Teď už Martin Matějka a zprávy.
7: Návrh zákona o médiích veřejné služby projedná koaliční rada podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO 25. května. Řekl to ve svém nedělním videu na sociálních sítích. Zabývat se koalice bude podle něj i stovkami připomínek, které návrhu přišly v mezirezortním řízení. Do debaty chce přizvat taky generální ředitele Českého rozhlasu i České televize. Pacientům má s používáním umělé inteligence pomoct nová příručka České asociace umělé inteligence. Varuje hlavně před využíváním chatbotů, korčování diagnóz nebo léčby. Na přípravě materiálu spolupracovali taky lékaři a ministerstvo zdravotnictví. Ukrajinská armáda zasáhla ropnou rafinérii a dvě čerpací stanice v ruské moskevské oblasti, informuje o tom ukrajinská bezpečnostní služba SBU. Na Telegramu doplnila, že údery na objekty zbrojního průmyslu, vojenskou infrastrukturu a centra ropného průmyslu omezují schopnost Ruska pokračovat ve válce. A pyrotechnici v německém Pforzheimu úspěšně zneškodnili více než 1,5 tunovou nevybuchlou bombu z druhé světové války. Podle místních úřadů operace trvala zhruba 15 minut. Z oblasti se kvůli zneškodňování pumy muselo evakuovat kolem 30 tisíc lidí. Bombu ve středu objevili dělníci během stavebních prací.
8: Sport.
7: Fotbalisté Hradce Králové si v příští sezóně zahrají předkola evropských pohárů. V nadstavbové části šance ligy si zajistili čtvrté místo v tabulce výhrou 3-1 nad jistými mistry ze Slávie. Plzeň porazila Jablonec 5-0 a Sparta zvítězila v Liberci 2-0. Moderní pětibojař Matěj Lukeš skončil druhý na světovém poháru v Bulharsku. V elitním seriálu vybojoval stříbro po druhé v kariéře.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Zavřená D8 u Prahy a kolony na dálnicích v Brně. Dálnice D8 je na vjezdu do Prahy z Ústí nad Labem stále neprůjezdná. Za sjezdem na Zdiby kilometru -1 se srazilo osobní auto s motorkou. Kolona začíná teď před sjezdem na Zdiby, kde by se stále mělo dát sjet z dálnice a osobním autem uzavírku objet přes Prahu. Naopak D3 u Českých Budějovic je už průjezdná. Zhruba 15 minut byl zavřený na kilometru 135,5 tunel Pohůrka. Nově se jezdí v části na Prahu obou směrně. Na dálnici D1 v Brně směr Praha se vytvořila kolona. U sjezdu na Bratislavu kilometru 196 je nově průjezdný jen jeden pruh. Kolona má zhruba 2 kilometry, zdržíte se tam kolem 20 minut. A ucpává se také D2. Je na příjezdu do Brna z Bratislavy zatím půlkilometrová kolona. A ještě Brno a nebezpečí ve Sportovní ulici. Pohybuje se tam neosvětlený vozíčkář. Dejte pozor. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Noc bude jasná až polojasná na východě a severovýchodě, oblačná až zatažená s deštěm, ochladí se na 5 stupňů až 0, zítra pak čekáme polojasno až oblačno, ráno v Čechách až skoro jasno a nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů. Tolik zprávy.
8: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.
1: Po odpoledních vítězstvích Slovenska nad Itálií 4-1, Spojených států amerických nad Velkou Británií 5-1, po výhře nad Švédska nad Dánskem 6-2 a úspěchu Rakouska v duelu s Maďarskem v poměru 4-2 se teď dohrávají poslední dva zápasy třetího hracího dne na mistrovství světa v ledním hokeji ve Švýcarsku. Proto míříme do Friburgu za naším reportérem Petrem Kadeřábkem.
0: Posledních 8 sekund zbývá odehrát a Zolberg už jen tak pojede s Kotoučem kolem své branky a potvrdí tak siréna teď vítězství Norů jednoznačné nad Slovinci, včerejšími přemožiteli českého celku. Norové měli v dnešním utkání, které vyhráli 4-0 ve svém středu, jednoho třígolového střelce. Zrodil se tedy první hattrick na světovém šampionátu v letošním roce. Jako Berlund se o něj postaral ve druhé třetině, tam vtěsnal všechny své tři branky a Slovinci měli, dejme tomu, 2-3 gólovky, ale ty pochytal Haugeland a tak tedy Norsko poráží Slovinsko 4-0, má první 3 body do tabulky skupiny B. Ve skupině A v Curychu se ještě hraje, ještě se budou hrát minimálně 3 minuty souboje mezi Německem a Lotyšskem, ve kterém jsou zatím na tom lépe Lotyši, kteří vedou 2-0.
1: Říká Petr Kadeřábek, se kterým se znovu tedy na Radiožurnálu Sport uslyšíme zítra, stejně jako s Františkem Kunou, protože to české reprezentanty čeká třetí vystoupení po vítězství nad Dánskem a porážce prodloužení se Slovinskem. Nastoupí Rulíkovi svěřenci proti Švédsku. Duel začne ve 20 hodin a 20 minut, uslyšíte ho samozřejmě v přímém přenosu a už po 19. hodině odstartuje předzápasové studio se zajímavými hosty v čele s naším expertem Martinem Procházkou.

Výrazný úspěch do svého volejbalového životopisu si může zapsat český reprezentant Donovan Javornok. S Perugí, tedy italským týmem, vyhrál Ligu mistrů. Perugia ve finále Final Four, které se to konalo v Turíně, dokázala porazit polské Zavirče 3-0 na sety. A radovat se tedy mohl i Donovan Javornok. To byl tedy jeden výsledek neděle 17. května. Ty další doplníme už za chvíli ve velkém sportovním přehledu.

0: baví. 22 hodin 41 minut ve vysílání Radiožurnálu Sport. Pojďme na souhrn všech důležitých událostí a výsledků. A začneme v Hradci Králové, protože místní fotbalisté a samozřejmě i jejich fanoušci mají hned tři důvody slavit. Ve čtvrtém kole nadstavbové části šance ligy porazili jisté mistry ze Slávie 3-1. Zajistili si čtvrté místo v tabulce a tedy i předkola evropských pohárů po 30 letech. A klub navíc prodloužil smlouvu s kapitánem Vladimírem Daridou. Tak to bylo pár informací hned na začátek velkého přehledu. Ty další doplní Mikuláš Jáša. Mikuláši, vítej.
1: Krásný večer. Navážu na to, že hradečtí fotbalisté se na evropské scéně představí poprvé od sezóny 1995-1996. Klub prodloužil kontrakt s reprezentačním záložníkem Vladimírem Daridou o 2 roky a po výhře nad Sláví to řekl trenér týmu David Horejš. V dalších zápasech nadstavby Sparta zvítězila v Liberci 2-0 a Plzeň deklasovala Jablonec 5-0. Trenér Severočechů Luboš Kozel poslal do utkání kvůli středečnímu finále MOL Cupu proti Karviné značně obměněnou sestavu.
2: Já jsem viděl, to bude těžký. My jsme to prostě museli takhle udělat, protože ve středu máme finále sezóny a viděl jsem, jak hrála Karviná s kterýma hráčema a my jsme měli ještě o zápas víc, takže některý hráči prostě potřebovali odpočinout, aby měli ve středu šťávu, ale samozřejmě to neznamená, že jsme nechtěli podat lepší výkon nebo uhrát lepší výsledek.
0: Fotbalisté Manchester United porazili v Premier League Nottingham 3-2 a kolo před koncem soutěže si definitivně zajistili třetí místo v tabulce. West Ham s Tomášem Součkem prohrál v Newcastle 1-3 a na sestupové pozici má stále dvoubodové manko na Tottenham. Ten už v úterní dohrávce na stadionu Chelsea může rozhodnout o pádu kladivářů do druhé ligy.
1: Právě Chelsea bude mít od 1. července nového trenéra Xabiho Alonza. Příchod španělského kouče potvrdilo vedení klubu. Alonso podepsal v Londýně 4letou smlouvu.
0: A ještě jednou fotbal. Záložník Krištof Daněk vyhrál s týmem LASK Linec rakouskou ligu. Druhý titul v historii si celek zajistil vítězstvím 3-1, 3-0 nad Austrií Vídeň v posledním kole.
1: Jdeme na hokej. Čeští reprezentanti se ve Švýcarsku chystají na zítřejší třetí duel ve skupině mistrovství světa proti Švédsku. Po výhře 4-1 nad Dánskem a překvapivě porážce 2-3 v prodloužení se Slovinskem část národního týmu trénovala. Útočník Jiří Černoch ve vysílání Radiožurnálu Sport připomněl, že reprezentace na šampionátech neprohrála s papírově slabším soupeřem poprvé. Před 4 lety podlehla ve skupině Rakousku a pak získala na turnaji bronz. Černoch byl tehdy u toho.
3: Trošku jsme se tomu zasmáli, že vlastně jsme si vzpomněli na to, že jsme si něčím podobným prošli už ve Finsku a 2010 mistrovství, tak tam taky byly, že jo, nějaký prohry vlastně s papírově slabšíma soupeřema a ten tým nakonec udělal zlato, takže neříkám, že bez prohry proti slabšímu soupeři se nedá udělat medaile, to vůbec, ale musí se to hodit za hlavu a ještě nás čeká 5 zápasů v základní skupině, který chceme prostě každý jeden vyhrát.
0: Dnes se na šampionátu ve Švýcarsku hrálo celkem 6 zápasů. Švédsko zvítězilo nad Dánskem 6-2, Slovensko nad Itálií 4-1, Spojené státy americké porazily Velkou Británii 5-1 a Rakousko-Maďarsko 4-2. Před pár minutami skončily 2 večerní zápasy, ve kterých slavilo vítězství Lotyšsko nad Německem 2-0 a uspěli také Norové, kteří porazili Slovinsko 4-0.
1: Moderní pětibojař Matěj Lukeš získal podruhé v kariéře stříbro v závodu světového poháru. V Bulharsku nestačil jen na vítězného Korejce So Chang Wana.
0: Čeští házenkáři v odvetě playoff kvalifikace o mistrovství světa prohráli ve Francii 31-36. V úvodním zápase podlehli soupeři o 11 branek a na šampionát tak nepostoupili.
1: 9. etapu cyklistického Gira d'Italia vyhrál Dán Jonas Vingegaard a připsal si 2. vítězství na probíhajícím ročníku. Jan Hirt tak ten dojel na 19. příčce, celkové pořadí dál vede Portugalec Eulalio.
0: Italský tenista Jannik Sinner triumfoval na turnaji v Římě. Ve finále porazil Nora Ruda 2x6-4 a jako druhý tenista historie ovládl všech 9 turnajů série Masters. Před aktuální světovou jedničkou to dokázal jen Srb Novak Djokovic.
1: Tenistka Sara Bejlek vypadla na antukovém turnaji ve Štrasburku v 1. kole. Česká reprezentantka prohrála s Američankou Navarovou 1-6 a 4-6.
0: Oštěpař Jakub Vadlejch ovládl meeting v Tokiu. Vyhrál výkonem 85 metrů 24 cm. metrů. Poprvé od olympijských her v Paříži před 2 lety tak překonal hranici 85 metrů. A to navzdory tomu, že nezávodil v Japonsku v ideálních časových podmínkách, jak Jakub Vadlejch řekl Radiožurnálu Sport.
4: Jelikož ten závod byl vlastně v dopoledních hodinách, co pro nás není vůbec běžné, českého času to byly necelé 4 hodiny raní. Všechno hrálo trošičku proti nějakým dlouhým výkonům, ale výkon přes 85 metrů beru všemi 10 a hurá na další závody.
0: Další český oštěpař Martin Konečný se v Tokiu s výkonem 77 metrů 53 cm zařadil na 5. místo.
1: Kajakář Josef Dostal dojel 6. na 500-metrové trati na světovém poháru v Brandenburgu. Pokračuje Dostal, který mluví o finálové jízdě.
5: Byla už poznamenaná tou rýmou, kterou mám. No to asi slyšet, že to trochu huhňám předvádět. Výkony v tak našlapaný konkurenci je těžký, protože je to velmi vyrovnaný. Na tu medaili mi chyběly 0,3 vteřiny, co si to doufám říct, že bez cesty mě bych jako hravě zvládnul. A 6. místo je špatný vůči olympijské kvalifikaci do Los Angeles.
1: Bratři Martina Petr Fuchsovi ti skončili 7. na double kanoi na stejné distanci. Také 7. byli Jakub Špicar a Daniel Havel na double kajaku v závodě na 500 metrů.
0: Vodní slalomář Vít Přindiš ovládl o jediný bod nominační boje o účast v reprezentačním týmu kajakářů a doplnil Jakuba Krejčího a Jiřího Prskavce. Těsně místo v týmu nezbylo na Matyáše Nováka, který si už ale dříve zajistil stejně jako Přindiš a Krejčí účast ve vrcholných závodech, alespoň v kajak krosu.
1: Brněnští basketbalisté rozehráli semifinálovou sérii Národní basketbalové ligy vítězně. Na palubovce Pardubic vyhráli 85-82. Druhé utkání série hrané na 4 vítězství je na programu znovu v Pardubicích v pondělí.
0: Motocyklový závodník Filip Salač obsadil ve velké ceně Katalánska v kategorii Moto 2 7. místo a připsal si nejlepší výsledek v sezóně. V Barceloně vyhrál domácí González.
1: Golfistce Sáře Kouskové se nevydařilo finálové kolo na turnaji v Hamburku a místo útoku na třetí titul z evropského okruhu Ladies European Tour obsadila 10. příčku. 26-letá česká jednička, která po 3 dnech držela 2. místo, odehrála nejhorší ze 4 kol. Normu hřiště překročila o 4 rány. Vyhrála Němka Leonie Harmová. Doplním, že se Sárou Kouskovou bychom se měli spojit v zítřejším ranním vysílání Radiožurnálu Sport před 9:30.
0: No a když už tedy Mikuláš Jáša tímhle způsobem zve na naše ranní vysílání, tak já doplním, že už 7 hodin a 10 minut můžete slyšet paraplavce Davida Kratochvíla, který v sobotu poprvé v životě, ač nevědomý, běžel půlmaraton. No a půl 9. bude naším hostem kanoista Lukáš Roan, který se po nominačních závodech vrací do slalomářské reprezentace. Takže zítřejší ráno Miky bude zase pořádně nabité.
1: Máte se na co těšit.
0: Ano, tak jak jsou posluchači Radiožurnálu Sport zvyklí a tak jak jsou zvyklí také na to, že jim servírujeme všechny výsledky daného dne pěkně v úhledném balení, jako jsme to rádi udělali teď, že?
1: Mějte se krásně, naslyšenou.
0: 22 hodin, 49 minut, příjemný večer. Teď se skupinou Red Hot Chili Peppers.

Za 7 minut bude 23 hodin, nabídneme vám další a nejen sportovní zprávy, třeba i zelenou vlnu, abyste věděli, jak se jezdí po českých silnicích. Pokud někam míříte, tak hlavně dobře a ve zdraví dojeďte. No a potom už se můžete těšit na reprízu kilometrů Jiřího Ješka. Šestinásobný paralympijský šampion v cyklistice rozebírá především aktuální cyklistické dění s kolegy z rádia, tedy našimi reportéry Martinem Charvátem a Karlem Janu. Tolik tedy náš další program, teď je tady skupina Pretenders, no a za chvíli aktuální zprávy. I nadále příjemný nedělní večer.

0: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
1: Zajímá vás zákulisí sportu?
0: Jak vidí ožehavá témata funkcionáři a odpovědní zástupci jednotlivých odvětví?
1: Právě pro vás máme na Radiožurnálu Sport pořad Na rovinu s Tomášem Pancířem.
0: Zkušený moderátor, který se nebojí zeptat.
2: Když jste říkal, že dokážete pro sport zajistit lepší podmínky, tím jste myslel převážně ty finanční?
3: Opravdu je reálné, aby rychlobruslařská hala se v Česku uživila?
2: Pomůže českému sportu to, že má svého ministra?
1: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
0: Diskuzní pořad můžete slyšet na Radiožurnálu Sport každé pondělí po 13. hodině.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Je 23 hodin. Teď zprávy a Martin Matějka.
1: Pilotní provoz zvýšené rychlosti na 150 km na dálnici D3 se prodlouží až do konce letošního roku. Při letecké show ve Spojených státech se srazily dvě stíhačky, posádky se katapultovaly. Fotbalisti Hradce Králové porazili v Šancelize mistrovskou Slávii a zajistili si účast v evropských soutěžích. A zítra čekáme polujasno až oblačno, odpoledne a večer se na západě místy s přeháňkami. Na východě bude pršet a teploty 16 až 21 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Ministerstvo dopravy prodlouží testování 150-kilometrové rychlosti na části dálnice D3. Pilotní provoz začal loni v říjnu. Data zatím podle rezortu nestačí pro hodnocení bezpečnosti zvýšené maximální rychlosti, kterou podle počasí povolují proměnné dopravní značky. Policisté zatím podle data od října do února řešili v úseku 39 nehod při všech maximálních rychlostech. Je to meziročně o 17 víc, popisuje ředitel ředitelství dopravní policie policejního prezidia Michal Hodboď.
3: Těch nehod, kdy tam byla 150, tak těch tam bylo těch větších nějakých 10 a těch menších, bavíme se o nějakých 4 nehodách.
1: Nikdo při nich nezemřel, při aktivní 150 se zranili 3 lidé. Podle ministerstva dopravy se taky při testování ukázalo, že zatímco v pravém jízdním pruhu překračovalo povolenou rychlost méně řidičů, v levém ani zvýšená maximální rychlost nestačila více než 40% motoristů. Při letecké show na americké vojenské základně ve státě Idaho se srazily dvě stíhačky. Všichni 4 piloti se bezpečně katapultovali, uvedla to agentura AP. Na videích z letecké přehlídky je vidět, že jeden ze strojů EA-18G se ve vzduchu zezadu přiblížil k tomu druhému. Obě letadla do sebe ve vzduchu narazila a začala se nekontrolovatelně řítit k zemi. Srážku obou letadel už podle mluvčího letecké vojenské základny vyšetřují úřady. Nepálský šerpa Kamirita znovu překonal vlastní rekord v počtu výstupů na nejvyšší horu světa. Na Mount Everest vylezl po 32. Rekord překonala taky šerpka Lhabka, která na vrchol vystoupila po 11. Vícekrát to zatím žádné ženě nepodařilo. Oba rekordmani jsou profesionálními průvodci výprav do Himaláje. Ritově 56 a Lhakpě 52 let. Na podporu Českého rozhlasu a České televize se dnes v Brně podle odhadů policie sešlo 3,5 tisíce lidí. Pochod prošel centrem a zastavil se u budovy Českého rozhlasu a na Dominikánském náměstí. Akci s názvem Ruce pryč od médií chtěli organizátoři upozornit na obavy z politického ovládnutí veřejnoprávních médií, říká krajská koordinátorka ze spolku Milion chvilek pro demokracii Maria Vazy.
4: Vidíme to v dalších zemích a známe to i z historické zkušenosti, že všechny tyhle ty kroky opravdu vedou k autoritářství a začíná se velmi často ze státnění médií. Chceme, aby média se nezodpovídala nikomu jinému, kromě občanů České republiky, a tím pádem je potřeba to zatrhnout hned v začátcích. Takový zákon prostě nemůže projít.
1: Zákon o změně financování médií veřejné služby by měl začít platit co nejdřív, uvedl to ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy v televizi Nova. Návrh projedná 25. května koaliční rada.
2: Sport.
1: Fotbalisté Hradce Králové se dostali do evropských soutěží. Kvalifikaci do konferenční ligy jim zajistila celková 4. pozice v tomto ročníku Šance ligy, na kterou dosáhli po vítězství 3-1 nad mistrovskou Slaví Praha. 11. gólem v sezóně pomohl k vítězství kapitán Vladimír Darida.
5: Já myslím, že to hrozně vychází z toho, jaká ta chemie je v kabině, protože já jsem neskutečně rád za to, že zažívám úžasnou českou kabinu po těch letech, co jsem byl venku. I trochu jinou třeba, než ještě byla v Plzni, a opravdu to, jak funguje ta kabina vevnitř, je extrémní rozdíl oproti tomu, co jsem zažíval v zahraničí, a je to krásný.
1: Dále v nastavbové skupině o titul Plzeň vyhrála nad Jabloncem 5-0 a Liberec prohrál 0-2 s pražskou Spartou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Uzavírka na D8 u Prahy a kolony na dálnicích v Brně. Dálnice D8 na vjezdu do Prahy s Ústí nad Labem, hodinu neprůjezdná. Za sjezdem na Zdiby kilometru minus 1 se srazilo osobní auto s motorkou. Je to nehoda se zraněním. Kolona začíná před sjezdem na Zdiby. Osobním autem by se tam mělo dát sjet a uzavírku objet přes Prahu, třeba Dolní Chabry a Ďáblice. Na dálnicích v Brně se tvoří kolony. Na D1 směr Praha mezi kilometry 198 až 190 56 v noci u sjezdu na Bratislavu provoz stáhli do jednoho pruhu. Zdržíte se kolem 20 minut, kvůli novému omezení se nárazově ucpává i D2 na příjezdu do Brna z Bratislava, z Bratislavy. Kolona začíná kousek za Olympií na druhém kilometru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Noc bude jasná až polojasná, na východě a severovýchodě oblačná až zatažená s deštěm, ochladí se na 5 stupňů až 0. A zítra pak čekáme polojasno až oblačno, ráno v Čechách až skoro jasno. Odpoledne a večer se na západě místy vyskytnou přehánky. Na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo s deštěm. Nejvyšší pondělní teploty 16 až 21 stupňů, na východě a severovýchodě naměří místy kolem 14, na horách kolem 10 a v Beskydech kolem 7 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ježka.
7: Krásný den, ať už nás posloucháte kdykoliv, přejeme všem posluchačům Kilometrů Jiřího Ježka ve studiu tady na Vinohradské 12. Vítám Martina Charváta. Martine, krásné dopoledne.
8: Krásný den.
7: No a krásný den přeju samozřejmě taky muži, po kterém se tenhle pořad jmenuje a bez kterého bychom vysílat nemohli. Jirko, krásný den.
9: Mám radost, že vás vidím, mám radost, že nás doufám slyší naši posluchači. Krásný den.
7: Polovina května, venku trošku aprílové počasí. Pojďme to odstartovat tímhle, protože tady jsou aktuality stran toho, jak tady tři lidé ve studiu aktuálně přistupují k tomu, jak sportovat nebo nesportovat v půlce května. Tak Jirko, jak si na tom v tuhle chvíli ty povídej?
9: No, musím přiznat, že tři zmrzlí muži mě setnuli. Já jsem nejdřív...
7: V tuhle chvíli ty povídej.
9: No, musím přiznat, že tři zmrzlí muži mě setnuli. Já jsem nejdřív strašně prochladnul na to,

0: nějakej nastydlej, takže musím tady veřejně přiznat, že i nezdolný Jirka musí občas jako ucuknout a vzdávám svou účast na sobotní Road Classics, takže se omlouvám všem na Moravu, všem organizátorům, všem kamarádům, se kterými jsem se měl potkat. Měli jsme tam dokonce naplánovanou na neděli výjížďku, tak to všecko musím odpískat. Slibuju, že se potkáme někdy, až bude hezčí počasí, ale tentokrát fakt jako musím přiznat, že zdraví je přednější.
1: Mě teda pár lidí psalo a poslední dokonce ještě včera, jestli opravdu jedeme, jestli s tím můžou počítat, tak já jsem všechny ujišťoval, že jo, jo,
0: tak 100%, se omlouvám.
1: Ale tak tady je aktualita.
0: Omlouvám tohle. Se, šéfe, omlouvám se, říká.
1: Martine.
2: Tenhle aprílový vtip je bohužel už poměrně dost dlouhý a já na rozdíl od Jirky nejsem ten, kdo by cukal na poslední chvíli, jak jde o špatné počasí, já cukám velmi rád jako první právě proto, abych se nedostal do nějaké nepříjemné situace, tak pro naše povolání to, když člověk nastydne, tak je to bohužel dost poznat. Takže já jsem dělal všechno pro to, abych nenastydl. No a tím pádem já jsem cuknul už asi před týdnem. V podstatě, jak přišla taková ta velká změna, jak najednou bylo odpoledne hezky, to byla snad neděle, pondělí, něco takového, tak jsem viděl, že tam jsem měl krátké. I já jsem měl krátké, ale potom, jak přišla ta změna, tak už prostě radši nejezdím a radši spíš jdu třeba běhat, že znovu se vrátím do tohohle pro mě vlastně podzimního nebo zimního až módu.
1: Já chodím běhat, když moc fouká. Já to nemám rád, je mi to nepříjemné, protože, a nebo teda pak se dá vymyslet, ale to jsem ještě letos nezrealizoval, i když už to mám taky v plánu, protože jsem v minulosti viděl takové ty opravdu jako legrační cyklovýlety, kdy si člověk zjistí, kterým směrem fouká a pak prostě vyrazí jenom tím jedním směrem a zpátky se vrátí buď to vlakem, anebo tu první cestu veze vlakem a myslím si, že to musí být strašně příjemné, někdy to chci jako udělat.
0: Já o tomhle přesně vtipkuju celou svoji jasně kariéru, co jezdím na kole. Ještě jsem to teda nikdy neudělal. Udělali jsme to jednou se Soňou, že jsme jeli, ale to bylo spíš jako zkrácení výletu, že jsme chtěli jet do Drážďan po té cyklostezce kolem Labe, ale protože jsme se pak museli rychle vrátit domů, tak jsme to skrečli a vrátili jsme se vlakem. Ale jak to jako úplně ideální směr, kdyby někdo někdy foukalo tím směrem, tak zrovna jako tady z toho Německa se dá krásně vrátit tím vlakem do Prahy.
2: Zdravím Petra Kelemena, který právě bydlí na východním okraji Prahy a říkal, že vlastně už kolik krát přemýšlel a bylo mu to říkáno vydat se takzvaně na Kolín na Pardubice, že to je vlastně podél trati a jenom se kouknout, jestli člověk chce jet proti anebo po větru. Mimochodem, když už jsme u těch profesionálů, co říkáš na takzvaně kunu ve svém revíru, Jirko?
0: Ne, tak jako musím uznat, že nejdřív ještě se vrátím k těmhle těm, k tomuhle, k těm výjížďkám po větru. Ono totiž pro ty profíky, třeba před závodem, je strašně důležité jezdit vlastně jakoby rychle, to znamená jezdí se za motorkou, jezdí se za autem, ono totiž není to jenom o tom, že člověk jako jede rychleji a zvyká si na tu rychlost, zvlášť když z toho tréninku potřebuje naskočit do závodu, ale přece jenom v těch rychlostech nad třeba 45, tak i ta jako ten styl toho šlapání je trošku jiný, takže opravdu jako ty tréninky za motorkou, za autem jsou hodně častý a dá se to simulovat, pokud nemáme kamaráda, který by nám jel tu motorku nebo nějak někdo řídil to auto zkušeně, protože jako jezdit za tím autem chce jako veliký zkušenosti i od toho řidiče, i toho cyklisty.
2: Viděli k tomu se dostaneme.
0: To, ano, k tomu se dostaneme. Takže jsem občas využíval, když jsem zrovna nikoho neměl, tak jsem využíval jako po větru a jezdil jsem prostě ty rychlosti s tím větrem v zádech a trošku tohle to simuluje. No. Ale zpátky k tomu.
1: Já jsem zvědavý, jestli to je to, co si myslím, protože já totiž jsem majitelem dlouhých kalhot a jezdím, i když se trošku ochladí a kunu v revíru jsem třikrát potkal za poslední dobu, tak mě zajímá, jestli se bavíme o stejné kuně, tak jako povídej.
0: Já taky nevím, jakou kunu myslí.
2: Ale tak k tobě se přestěhoval jistý profesionál, muž, který projíždí obce jako Běleč a Horní Bezděkov a tak, takže směrem na Křivoklátsko se teď dost často vydává Pavel Bittner.
0: Jo, no jako viděl
2: se. Je to ta stejná, předpokládám.
1: Je to ta stejná kuna.
0: Ale jako velmi rychlá kuna.
1: Je to tak.
0: Ano, a jako tenhle ten revír se zdá jako velmi úspěšný, nejenom, že jo, ten Matias Vacek pochází, že jo, z tohohle revíru, teď tam máme druhýho vlastně našeho aktuálně asi nejlepšího nebo nejvýkonnějšího profesionála, takže já myslím, že jsem si vybral jako skvělý bydlení na závěr své cyklistické pouti, takže jestli tyhle ty borce někdy potkám, no tak rozhodně se teda nebudu věšet do háku, nemusí se bát, že by to dopadlo na Jonase.

0: Vingegorda, že bych je někde stíhal, ale je to radost samozřejmě potkávat tyhle ty borce. A tenhle ten náš jako revír, ten západ od Prahy, je velice oblíbený cyklisty, takže věřím, že se tam bude vydávat stále víc lidí. A možná si jako s tím nápadem, jestli by třeba toho Pavla Bittnera nemohli někde potkat.
1: Já jsem tam Pavla potkal několikrát, když jsem ho potkal poprvé, tak jel v protisměru a jel tak rychle, že jsem si nebyl jistý, že to byl on. A o pár minut později proti mě jela malinko pomalejší cyklistka ze zhora dolů celá růžová, což mi tedy potvrdilo, že to byl Pavel Bittner, protože tohle byla samozřejmě Mire, jeho přítelkyně asi byli domluveni, že na sebe někde počkají. A na podruhé to jsem Pavla potkal vlastně, když jsme byli na vrcholu kopce, on tam taky přijel z druhé strany, to jsem jel se ženou a to jsem do ní šťouchal, ať si všimne, že to je on. A to jel tak jakoby v zásadě pomalu, že aspoň zaznamenala, že je to on, protože Pavla Bittnera, když člověk potká opravdu, jak jede tam někde dole 50 plus kilometrů v hodině, tak to si ani tak úplně neužije. Ale jsme moc rádi, že tu je a že tu jezdí.
2: Líbila se mi komunikace na sociální síti, kdy Ondřej Cink psal vítej Pavlu Bittnerovi. Pavel Bittner na to, máte to tu hezký. A v zápětí jsem viděl, jak tam vlastně boří jeden z těch nejrychlejších časů na různých kopcích za druhým.
0: No, tady jako ti borci, kteří si tam jako hlídali ty svoje komy na strávě, tak jako bohužel, sorry, omlouváme se, tahle ta kuna asi nám to tam trošku prohází, jako ty naše nejlepší výkony. Ale je to strašně dobře a mám radost, že i ti nejlepší profesionálové nejsou jenom na těch tréninkových jízdách ve Španělsku, ale že můžou tady třeba jako nějak udělat radost našim hobíkům a potkat je mávnouci.
2: Mimochodem i Pavel Bittner vlastně viděl, jaké je tu počasí a i on se přemístil do Španělska zkrátka.
0: Nedivím se.
2: V současnosti ta cyklistika na silnicích i mimo silnice v těchto podmínkách v květnu úplně to nečekáte.
1: Ne, tak buďme realističtí, budeme rádi, když naši nejlepší profesionálové tady někde u nás budou mít jeden z těch domovů, protože Matyáš Vacek to má vlastně velmi podobně, známe Matěje van der Poel, nebo ani jako prostě pokud se člověk nepřestěhuje vyloženě někam na jih Evropy, kde tráví celý rok, tak je hezké, když aspoň tu část z roku bude někde v České republice, tak u Pavla Bittnera jsem to úplně nečekal. On samozřejmě nepochází zrovna z Berounska, ale tak je to super, že člověk jako vidí takhle potvrzení toho, kam on rád jezdí z Prahy, že si to takhle vybere i takovýhle profesionál.
0: Ale je fajn, že já si čím dál tím víc všímám, že i ty takový ty silnice těch třetích tříd nebo úplně takový ty silničky v lese, zvlášť tady kolem Prahy, nevím, jak je to v jiných regionech, ale často mají fakt jako úplně nové asfalty, takže jako teď je radost jezdit na silničním kole a ten provoz zase třeba kolem Prahy samozřejmě na těch hlavních tazích je šílený, ale člověk si může najít právě v těch lesích ty malé silnice a je to velice příjemné svezení, takže není důvod úplně jako žehrat na silniční cyklistiku kolem hlavního města, naopak si myslím, že právě tyhle ty regiony jsou krásné a je to i důvod toho, proč třeba i ti profíci si tady občas, když už musí být v Praze třeba kvůli nějakým reklamním povinnostem, tak proč si tady nevěc na kole?
3: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ježka.
1: A jenom krátké doplnění, protože už jsem Pavla Bittnera i slyšel, že velmi rád pro takové ty vytrvalostní jízdy prostě přesedne ze silničky na gravel a vyrazí směrem do Brd, což já tam jezdím pravidelně dvakrát ročně.
0: Teď jsem to chtěl říct, že to je tvůj region je to, zase.
1: No, je to prostě úplně dokonalé. Podle mě je to strašně krásný prostor. Martin to moc dobře zná, může to potvrdit, i když asi jezdí po jiných cestách než já, ale prostě tam vlastně nikoho nepotkáte, což trošku je negativu, musíte být odkázáni sami na sebe, umět třeba opravit kolo, protože tam jsou jako místa, odkud se ani nikomu nedovoláte. Ale je to tam prostě strašně krásné. Nepotkáte tam vlastně žádné auto. A je tam taková kombinace prostě asfaltu, rozbitého asfaltu, lesních cest až pro horské kolo. Je to kousek jako podle mě, kdo bydlí v Praze a nejezdí do Brd a jezdí na kole, tak opravdu jako škodí sám sobě, protože je to tam úplně úžasné.
2: A tím, jak Pavel Bittner občas přesedne i na jiné než silniční kolo, tak on i v Brdech vlastně jezdí po takových stezkách, kdy jsem si říkal, tak tohle jsem nejel, to by mě ani nenapadlo. A on potom stejně jede. A je vidět, že tedy směrem k Tour de France ladí a no, myslím si, že bude jako velmi silný. Samozřejmě nevidím, na čem ladí ti další, ale vidím, co naopak jezdí jiná velká jména, například na Giro d'Italia v úvodních etapách.
0: Ještě k tomuhle zpátky, berete to občas jako inspiraci, třeba, že se díváte na tu stravu nebo na ty Garminy nebo na tohle, kudy jezdí vaši kamarádi a že najednou říkáte si, hele, to je cesta, kde jsem ještě třeba nejel a zkoušíte si to, protože já to občas dělám, protože když vidím, že někdo projel nějakou silnici, o který jsem třeba ani nevěděl, že tam jako je to super zkratka, tak tam jezdím a zařadím ji do těch svých okruhů.
2: U toho Pavla jsem se teďko právě na to podíval, protože on takhle jel ten nejznámější kopec u Prahy, tedy Řevničák, že on si to vlastně napřímil, tam je to taková dvojitá serpentina a on si vlastně napřímil a jel takovými zkratkami mezi tím a jel to v podstatě jakoby přímo nahoru, tak to jsem si říkal, je tak to bych mohl zkusit, až budu mít dobrý den a bude to ten jediný kopec, který pojedu.
1: No, jako taky se na to dívám, ale vlastně asi ne tolik, ale teď jsem zaznamenal třeba můj kamarád, zdravím Ondřeje, vyloženě si psal s Františkem Paďourem, který tedy taky u nás byl v kilometrech a vlastně prosil ho o tu trasu, protože se mu moc líbila a on mu ji jako přeposílal pro jistotu, protože to taky byla nějaká krásná gravelová, vlastně František jezdí hodně taky s tímhletím směrem na jich a vlastně jen co dojede někam k Davli, že jo, tak okamžitě vyrazí od Vltavy někam směrem do terénu. A tak tohle je ta přidaná hodnota, no, těch všech sociálních sítí, které určitě mají jako velká negativa, ale to, že takhle na Instagramu člověk může i třeba kontaktovat pak někoho, s kým se nezná a přes zrovna třeba tu stravu si to prostě poslat a dostat se někam, kde si nebyl, tak za mě je to jako určitě velké plus.
0: No, já jsem teďko právě za jaro poznal 3 nové silnice, o kterých jsem absolutně nevěděl. Prostě jsem se tam prostě kdykoliv jako bál odbočit, nebo to bylo někde mezi domy a nebylo to jako značený, že to někam vede. A já jsem najednou našel, že to je prostě krásná 20-kilometrová silnice, kde nejezdí auta. Je to třeba zavřený takovou tou lesní závorou, ale přitom je tam úplně nový asfalt a dá se tam projet na tom silničním kole. Takže to není jenom záležitost gravelu, že bych jako nacházel nový trasy, ale že i na té silnici pro mě, který má to tady křížem krážem projeté, tak i stejně pořád se dá objevovat. Takže to je, může být jako radost a klidně se takhle dívejte nejenom na to, jak ty závodníci nebo kamarádi jedou rychle, ale třeba i kudy jeli, může to být dobrá inspirace. Pojďme na to, Giro.
1: Pojďme na ten oslý můstek. Jiří Ježek odpískal Road Classic z Pálavu. Já tam pojedu, ale asi na gravelu, protože si nechci po druhé na tomhle závodě zničit svoje hezké silniční kolo, takže jsem svým způsobem taky vyměkl a pojedu to v klídku pomalu, ale to samozřejmě profesionálové udělat nemůžou, že by ráno sedli třeba na bike a objeli si to v klidu. Já bych klidně začal vlastně tím, že Giro začalo v Bulharsku, což je taková trošku už tradice, že ty Grand Tour začínají vlastně v jiné zemi, i když to třeba ani jako v tomhle případě není země sousední. Tak máme tu zkušenosti nedávné, Jirko, prostě Albánie třeba, nebo nevím, těch srovnání se nabízí hodně. Tak jak ty jsi to celé vnímal třeba tohle, když bych tam začal, jak to Bulhaři pojali?
0: No, musím říct, nebyl jsem tam, necítil jsem tu atmosféru přímo na místě, ale mě to trošku třeba jako z té televize zklamalo. Já jsem čekal, že tam ta atmosféra bude daleko větší, že ten zájem těch diváků, že prostě když už to Giro vyjede takhle někam do nějaké jiné země, že ta země musí být úplně zblázněná, jak do růžové, tak prostě vůbec, jako proč teda tam ten závod chtěli, když třeba ty lidi, aspoň třeba z mýho pohledu, to nezajímalo tolik, jako kdyby třeba startovalo to Giro někde v Belgii nebo v nějaké jiné cyklistické zemi. Pořádně jsem to nepochopil, navíc ty silnice a vůbec jako ta infrastruktura, cítil jsem i od těch komentářů těch závodníků a těch týmů, že to nebylo úplně ončo. Já samozřejmě s bulharskou cyklistikou nějakou zkušenost mám, když jsem závodil v těch kontinentálních týmech, tak jsem i dokonce potkával, byl jeden bulharský tým, ti závodníci byli tak trošku kontroverzní, protože bylo to v té době toho dopingu a tam to jelo. Možná ten bulharský sport byl tím hodně známý z těch silových sportů, ze spírání a ze zápasů a z těchhle těch, takže možná to prosáklo i do cyklistiky, ale spíš mně to přišlo, že to je fakt jako hodně exotická země, co se týče cyklistiky, že třeba Turecko je na tom daleko líp. A jestli to mělo pomoct třeba probudit ten zájem o ten sport v téhle zemi, tak OK, tak to třeba smysl mělo, ale jako takhle velký závod, i zvlášť jako k těm silnicím, trošku mi bylo líto těch závodníků i těch týmů, protože ono, když si uvědomíme, že 3 etapy strávíme v zemi, která je 2000 kilometrů vzdálená od toho dalšího pokračování, tedy od Itálie, tak ty přesuny, jako furt se bavíme o udržitelnosti sportu, no, o nějaký ekologický stopě a to, že přesouváme takovýhle konvoj. Teď ty týmy, ty bohatší týmy mají třeba 2 ty obrovské autobusy a 2 ty kamiony, které nakládají ten materiál, ale některé ty chudší týmy nebo míň finančně jako zásobený týmy, jako je třeba Unibet Rockets, tak ty prostě ten autobus v tom Bulharsku na ty první tři etapy neměli a před etapou místo toho, aby byli schovaní v autobusu a připravovali se, tak seděli jako kontinentální týmy, prostě jako jsme zvyklí tady v Čechách na Brno, Bíteš Brno, seděli prostě na židličkách, na křesílkách kemperových a seděli na chodníku, no tak jako v této úrovni cyklistiky a zvlášť dneska, kdy je všecko prostě technický a jako dokonalý, tak mě to přišlo trošku úsměvný.
2: Říkal jsem si, jestli to z části není poznamenané tím, že vlastně když si vezmeme Albánii, kde předtím startovalo Giro, tak tam to počasí bylo vlastně ideální a teďko to Bulharsko dostalo jako se vším všudy, že tam to počasí bylo vyloženě špatné a tam se tím vlastně všechny ty problémy, které ty si říkal, znásobily.
0: To je to možný a samozřejmě i ten dojem potom z těch tří dnů je smutnější, protože jako ty záběry jsou horší, že jo, za toho špatného počasí. Teď tam docházelo k těm nešťastným pádům, jako to, co jsme viděli v té druhé etapě, kdy ty závodníci prostě přes ty kovový svodidla lítali, jako viděli jsme ty obličeje rozsekaný, jako to prostě člověk nechce vidět v cyklistice. Samozřejmě je to součást toho sportu, ty pády, ještě se k tomu dneska určitě vrátíme, ale jako proč tomu jít naproti? To samý třeba ten dojezd té šesté etapy, kdy se dojíždělo, myslím, že to bylo včera, vysíláme, že jo, v pátek, tak ve čtvrteční etapa v té Neapoli, kdy se dojíždělo na těch kostkách. Já si myslím, že když už je ta cyklistika, říkám to znova, takhle dokonalá, všechno, ty závodníci prostě mají změřený cokoliv na tom těle, v tom výkonu, ty týmy se na to připravují, dělají se prezentace pro ty závodníky o každém metru té trati. A ty organizátoři prostě pořád tam dají takhle zbytečné věci, ať to je cíl prostě někde uprostřed města. Já si myslím, že ty diváci by přišli i na kraj do nějakého bezpečného místa. Nemusíme to rvát přímo na ty náměstí. Pokud se nebavíme třeba o klasickém závodu typu, já nevím, Strade Bianche, kde to musí končit v té Sieně na tom náměstí, tak běžnou etapu v Grand Tour asi nemusíme ty závodníky týrat tím, že pošleme prostě na kostky někam do centra, kde je jasný, že to dopadne tím, že prostě to čelo spadne, tak jako to bylo v té šesté etapě.
3: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
1: Ty si toho, Jirko, řekl strašně moc a já moc rád se dostanu vlastně ke všemu, co ty si naznačil. Já tady jenom mám teď rozkliklé vlastně oficiální stránky Jira a tohle je třeba informace, kterou já jsem nevěděl a která mě překvapila. Jo? Jméno ředitele závodu Stefano Alocchio a potom prostě, protože je to Grand Tour, je to samozřejmě závod v rámci Mezinárodní cyklistické unie a ta na každý závod zřizuje prostě nějaké pozice safety manažerů, lidí, kteří mají na starosti bezpečnost a na starosti, aby hlídali dodržování pravidel, protože ta pravidla silniční cyklistika pochopitelně má. No a ti lidi tady jsou čtyři a jeden z nich je zase Stefano Alocchio. A já si prostě říkám, že jo, selským rozumem, tak on si tu trasu takzvaně navrhl a pak si ji takzvaně schválil. A tohle mě prostě nikdo nepřesvědčí, že tohle je vůbec jako zdravé. To přeci, to je něco tak strašně absurdního, že i když můžeme, dostaneme se k těm pádům a dostaneme se k těm problémům, těch příčin je víc, ale tohle přece je strašně špatně.
0: No, já s tím mám osobní zkušenost. Je třeba už samozřejmě 12 let stará, ale ten závod, který mě ukončil kariéru, ten šílený pád, který jsem měl v té Americe, tak tím, že já jsem byl členem komise sportovců na UCI, tak a byl jsem takovým nepsaným kapitánem toho pelotonu paralympijského, tak já jsem si prostě den předtím projel ten cíl v tom závodě, kde se mi pak stal ten úraz a šel jsem za tím technickým delegátem UCI a říkal jsem, tady se někdo zabije zítra, jako musíte s tím něco udělat. No, odnes jsem to nakonec jako naštěstí já za ty závodníky, když už teda jsem jako s tímhletou myšlenkou přišel, tak jsem tam málem umřel já, jo. Ale je strašný, že já jsem je na to upozorňoval, oni s tím nic neudělali a pak v momentě, kdy já jsem ležel ty 4 dny v umělém spánku, tak UCI vydala zprávu, že ta trať byla naprosto v pořádku a že prostě to byl klasický cyklistický karambol a tím, že já jsem jako na tom nedbal, jako že bych to potřeboval mít zapsané a potvrzené od nich, že tu informaci ode mě dostali, já jsem jim to jenom lidsky řekl. A prostě jsem jim ukázal ty problémy, které tam jsou, a přesně ty problémy se pak jako problém ukázaly. Tak je vidět, že ta UCI a ty organizátoři se v tomhle tom moc neposunuli. Samozřejmě všichni pořád mluví o tom, jak chceme udělat tu bezpečnou cyklistiku, ten bezpečný sport. Máme tady precedenty těch i třeba nešťastných úmrtí těch závodníků. Samozřejmě nikdy to nejde úplně tomu zabránit, ale proč tomu proboha jít naproti? Zrovna třeba po té včerejší etapě všichni ti sprinteři, kteří fakt jako se nebojí, to jsou chlapi, kteří fakt se nebojí, jo. A Jonathan Milan říkal, jako proč tomu proboha jít naproti? Já to prostě nechápu, proč takovýhle cíl v takhle důležitým a krásným závodě, proč ho zničit tím, že ho udělám takhle nebezpečný?
2: Šel bych postupně, protože už u cíle první etapy můžeme začít, protože všichni ví, že jak se dostane na 3-týdenní etapách, kde jsou role rozdělené, a zrovna v té první etapě je to jednoznačně o tom, že se bude spurtovat do cíle. Těch borců, kteří chtějí ten růžový dres po prvním dni, je samozřejmě spousta. Tak uděláš z některého pohledu vlastně relativně ještě ucházející šířku té cílové rovinky, ale když si k tomu načteš všechny emoce, tak vlastně je až jako nesmyslně úzká, což když ti potom spadnou 4 lidé a ještě se jakoby zaklíní napříč, tak ti to ucpe tu cílovou rovinku.
0: No a navíc potom i ten dojezd, který byl na takových jako velice rozbitých kostkách. Nebyly to klasický kostky, které známe jako třeba z Prahy, tady ty kočičí hlavy, ale byly to takový spíš jako desky položený na těch velkých náměstích, což třeba zrovna v tom Bulharsku je, ale ty desky samozřejmě tím, že to je Bulharsko, s prominutím a omlouvám se Bulharům, tak ty desky už jsou dávno uvolněny několik desítek let, a když na to vletí ten peloton, tak bylo vidět třeba, že ten Jonathan Milan jako jel po, prostě si vybral špatnou trasu a jel zrovna po těch uvolněných dlaždicích a tam to ovlivnilo ten jeho výkon. On by stejně asi jako prohrál, ale jako samozřejmě tě to rozhodí, když ten tvůj soupeř spurtuje na jako pevným podkladu a ty jedeš po rozsypaný dlažbě, tak tohle to jako má ten vliv. A přesně, je to závod, na který prostě oni rok dopředu se těší, objednají si ten start do toho Bulharska, stojí to neskutečný peníze, tu vládu, ty regiony, který to musí zaplatit, že vůbec takovýhle závod od nich startuje, a pak prostě ty nejhezčí záběry, které by měly být z té první etapy, která byla jasná, že bude spurterská, tak oni zkazí tím, že ten finish prostě udělají na špatný silnici. No,
1: no přesně tohle chci vlastně říct, protože mimochodem, jak jsme říkali, že Bulharsko možná mělo trošku smůlu, pokud šlo o počasí, které podle mě měli neuvěřitelné štěstí, protože tady, kdyby jim zapršelo, tak vlastně na těch kostkách, které Jirka Ježek popisoval, spadly úplně stejně, jako spadly včera v Neapoli. Jonathan Milan, který tam 2000 watů prostě posílá, ale přitom na tom kole, jako on lítá ze zhora dolů, zprava doleva, on nadskakoval vlastně už takhle, tak to, kdyby bylo mokré, tak to prostě lehnul, to bylo úplně 100%. Tak já si říkám, jednak už jsem před chvilkou naznačil, jak je možné, že to někdo schválí, ale jak to, že to vůbec někoho napadne? Já vůbec nevím, kde je ta přidaná hodnota, jako pro koho je, protože to Bulharsko přeci, když si to teďko na konci sečte a podtrhne, tak oni přece nechtěli, aby ty záběry, které se jako z těch jejich 3 dnů, tak aby se nejvíc šířily po sociálních sítích, internetem, aby o nich se mluvilo, aby o nich se psalo, aby my jsme si tady o nich povídali, jako já vím, že jim nezáleží na našem podcastu a na našem pořadu, ale přece oni nechtěli, aby se řešili hlavně 2 obrovské pády a aby se řešili takovéhle problémy. No, já to prostě nechápu.
0: Navíc v těch pádech potom jako skončili fakt jako důležití závodníci pro průběh těch dalších etap, jo. Takže mě to přišlo opravdu líto. Samozřejmě ten pátý, druhý etap je, kdy jsme se bavili, že prostě to bylo před koncem etapy prostě v běžném sjezdu, v dešti, jo, stane se to asi v každém závodě. Bylo to, co se na tom byla vidět, ta tvrdost těch cyklistů, že oni opravdu, polovina z nich v nějakým jako malým otřesu mozku, kdy skoro nevěděli, jak se jmenujou, se snažili sedat na ty kola, skrvavený obličeje, roztrhaný, já nevím, Adam Yates málem přišel o ucho, že? A stejně prostě sedal na to kolo a chtěl pokračovat dál, tam v kontrastu s jinýma sportama, když jsem zrovna viděl derby, jak tam Douděra přeskakuje s tou křečí se zámezí zpátky do hřiště, tak jsem si říkal, tyjo, v kontrastu s tímhletím, což bylo zrovna ten den, podle mě, tak jsem si říkal, jak ta cyklistika, jako jak ten ten fotbal si škodí tímhletím v porovnání s takhle tvrdým sportem, jako je cyklistika, ale od toho pryč. Nicméně prostě to Bulharsko, já z toho mám jakoby tu pachuť, jako toho, že to nebylo povedený, ale zase jako na druhou stranu buďme fér, hodně se do toho propsalo to počasí, no, který dál teda to Giro stíhá. No.
3: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
2: První etapa, ten spurt, který zmiňoval Karel, přes 2100 watů dokonce se tuším dostal Jonathan Milan. A mně přijde, jako kdyby ty jeho pohyby na kolese jakoby ještě zvyšovaly, že vlastně čím víc síly a výkonu, který je v těch vatech, tak on předvede, tak tím víc on vlastně jakoby na tom kole pumpuje. A jenom prosím tě z pohledu profesionála, on si tím jakoby neubírá ty vaty, on si tím naopak pomáhá, nebo jak to vlastně funguje? Je to pomoc, to, co tam on dělá na tom kole, nebo je to naopak ještě jako ubírání z něčeho, co mohlo být ještě vyšší?
1: Kdo nás nesledujete na videu, Jiří Ježek se potutelně usmívá, já se moc na tuhle odpověď těším.
0: No hele, nejsem specialista na spurty, rozhodně nejsem já ten, který by měl kritizovat spurtéry, jo. Ale mně ten jeho styl přijde, že fakt, jako kdyby se zaměřil na tu techniku toho spurtu a toho šlapání, tak by mohl být ještě lepší. Samozřejmě každý má svůj styl. Pamatujeme Jamulida Abdužaparova, který řídítkama skoro rozkýval to kolo, takže škrtal krajem řídítek silnici. Jo. Pamatujeme zase třeba, já nevím, Mária Cipolliniho, pamatujeme Petakyho. Jo. Každý má svůj styl, ale ten Jonathan Milan mi přijde, že ty síly je tam strašně moc a možná až moc. Jo. Ale jako samozřejmě je to asi nejsilnější závodník aktuálně dneska, který je schopný vytlačit největší výkon a prostě on ho neuhlídá a to tělo, podle mě samozřejmě ty pohyby, který tam na tom dělá, tak samozřejmě nejdou jenom do toho pohybu vpřed a zbytečně mu berou ty vaty, ale on to prostě asi jinak už nemůže zvládnout.
1: No, já k tomu mám přesně dvě věci. Jedna je, že Jonathan Milan měnil velikost svého kola pro tenhle rok, protože on se na to chtěl zaměřit. Má teď menší kolo, menší rám a má širší řídítka. A prý to dělali právě proto, že si byli vědomi, že ten jeho styl je neefektivní a chtěli to zlepšit. Tak to se mi nezdá, že zafungovalo. Zdá se mi jako úplně laicky se mi zdá, že je to horší. Že to opravdu to, co ty si se, Martine, přesně ptal, že většina toho výkonu jde někam jinam. A druhá věc, kterou chci říct, je právě, že to ukazuje a my vlastně díky vlastně společnosti, která dostává ta data přímo od závodníků, tak my je vidíme buď to v přímém přenosu, anebo později se k ním dostaneme. Takže Jonathan Milan opravdu jako má ty vaty nejvyšší, ten jeho výkon je nejvyšší, ale on ty etapy zatím nevyhrává a dokonce ani teda nedosahuje nejvyšší rychlosti, což krásně ukazuje, že ta fyzika opravdu funguje, protože to není jenom o těch vatech, je to taky o tom, jak je člověk na tom kole aerodynamický, je to o tom, kdy správně načasuje ten sprint a my prostě vidíme, že když jsme měli v minulosti, Jirka zmiňoval některé jiné, jo, mě napadá na první dobrou Caleb Ewan. To je prostě někdo maličký, kdo rozhodně nebyl schopen vytlačit 2000 watů, ale on ty etapy vyhrával, nebo Mark Cavendish podle mě je podobný člověk. On prostě ty absolutní vaty v životě takhle vysoké neměl, ale měl jiné silné stránky a dokázal díky nim zvítězit. A Jonathan Milan, teda přiznám se, že když opravdu si na tom kole stoupne a začne to tam do těch pedálů posílat, tak já se bojím o to kolo, to teda evidentně mají v treku vymyšlené, aby to vydrželo. A já se bojím o něj, protože to je prostě něco tak jako neuvěřitelně neefektivního. Ten pohyb směrem ze zhora dolů, tam se toho musí ztrácet tolik.
2: Právě proto se jako na to z pohledu laika ptám, samozřejmě, když Jiří Ježek říká, že na to není expert, tak kdo jsme my, ale ještě jedna věc, že on vlastně ten obrovský výkon vytlačí třeba 300 metrů před cílem, kdy člověk by čekal, že to spíš jako bude tlačit k té stovce třeba nebo k nějaké takovéhle fázi.
0: Tak oni už ty sportéři, čím je ta konkurence větší a ty výkony vlastně jsou hodně srovnatelný, tak oni se snaží i třeba jako zaskočit ty svoje soupeře, že stejně tak jako tady Pogačar útočí už já nevím 100 kilometrů před cílem, což dřív nebylo, tak dneska oni jako je vidět, že rozjíždějí ty spurty dřív a dřív, už jenom, aby si udělali v té absolutní rychlosti nějaký náskok, protože ono pak už s tím moc neuděláš, když jedou 70, tak ono už je pak 71 těžký jako přeskočit někoho. Ale jako zpátky k tomu Jonathanu Milanovi, mě je zase na tom ale strašně sympatický. Na to, co na tom kole dělá, tak on není nebezpečný svým soupeřům. Jako mně přijde, že on je naprosto férovej v tom spurtu, že jako neohrožuje nikoho, že není zrovna ten typ, který by byl nebezpečný. Stejně tak Paul Manier mi přijde jako z této generace zrovna jako závodníků, kteří jsou fakt jako féroví. Ten Jonathan Milan mi přijde... Znova říkám, nejsem odborník na spurty, měli bychom tady mít Jana Svoradu nebo já nevím, Tomáše Bábka z dráhy, ale přijde mi jako mým amatérským nespurterským pohledem, že má prostě jenom smůlu. Má smůlu na pozici, prostě se mu v těch etapách zatím nepodařilo být v ten správný moment nebo vyrazit v ten správný moment, jo, vybrat si ten správný moment. A to přijde jednou a pak už se mu bude dařit. Ty spurtéři zvlášť, víc než třeba vrchaři nebo klasikáři, oni jsou hrozně závislí na tom svým sebevědomím, na té svojí psychice. A když se jim začne dařit, tak jsme to viděli, já nevím, na André Greiplovi, nebo jsme to viděli na Marku Cavendishovi, pak je z toho řada vítězství, jo, protože najednou všecko do sebe zapadne a vystane porazitelný. Celý ten tým má, ví přesně, co má dělat, jsou na té vlně těch vítězství a pak už to jde jedno za druhým. Takhle naopak, když jako se jim nepovede první spurt, tak začnou spekulovat, nepovede se mu druhý a už se v tom veze a teď v té hlavě to šrotuje a zrovna v té Neapoli, kde třeba oni chtěli vyhrát a ten Jonathan Milan konečně chtěl ukázat, že je ten nejsilnější spurter, tak zase prostě pád na těch kostkách a smůla a teď to bude mít těžký se tam vrátit. No.
1: Když si Martine říkal, že on začne třeba sprintovat 300 metrů před cílem, tak on jako nechce, že jo, ale on by, každý by rád měl ten svůj vláček, který ho doveze těsně pod tu 200 a pak by z té jasné pozice vyhrál, ale protože prostě je to neuvěřitelně hektické, i když to není tour, ale je to Giro, tak je stojí strašně moc úsilí ty sprintery, aby vůbec se tam v nějaké pozici dobré dostali. A Paul Manier, no já to jméno řeknu, já jsem ho říkal před rokem, pak vlastně se s ním nic nestalo, protože měl zdravotní problémy. Ke konci loňské sezóny vyhrával snad jako jeden závod za druhým, byly to maličké závody, ale ukazuje se, že opravdu prostě to podložené je a že jestliže tahle jeho stáj, Sudal Quickstep, má Tima Merlíra, který taky rozhodně patří, jako je nejhůř třetí sprinter na světě, já bych ho klidně dal na jedničku, ale tak ta stejná stáj tady prostě Tima Merlíra si šetří na Tour a teď na Giro pošle tohohle mladého Francouze, který má dva etapové vavříny a klidně může vyhrát další. Chci jenom tedy zmínit, vlastně v té šesté etapě do Neapole on byl taky zdržený tím pádem, pak jako rychle nacvakl a už jsem viděl video, které se na něj zaměřuje, jak on jede do cíle a vlastně jako jakým způsobem on dokázal skoro dojet ty první dva a dojel třetí. Tak to teda ukazuje, že nejenom, že je tam jako štěstí, aktuální forma, ale ten teda má jako hodně slušně chlapec našlápnuto.
0: No, jako tam to byl závod na 300 metrů s pevným startem. Protože úplně z nuly z toho pádu vlastně on se jenom posadil na to kolo a jel dál. Jako já z něj mám radost stejně jako z Paula Sexase. Prostě je to ta nová francouzská generace. Oba sympatiáci, oba jako dobře mluví anglicky, jo, strašně důležitý pro tu francouzskou cyklistiku a je to prostě další sprinter do toho mixu. Mám radost, že tam pořád jako patří ten Pavel Bittner a doufám, že to na té Tour de France bude vidět, že bude mít štěstí, protože jako v této generaci a v tomhletom mixu těch nejlepších sprinterů jako by bylo super, kdyby jsme tam měli zástupce.
3: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
2: Ještě jednou krátce ke sprinterům a sice smůla Dylana Groenewegena, který vlastně v těch pádech, které byly ve spurtu, byl v obou a zvláště v tom druhém v Neapoli byl vlastně jedním z těch, který to tam spustil, protože prostě kostky a ujelo to.
0: Hele, to se stane. Podle mě prostě na těch kostkách jako v téhletý rychlosti on tam najížděl se svým domestikem, vlastně tam najížděli z první a druhé pozice, prostě tu zatáčku neodhadli, ujelo jim to a způsobili vlastně ten pád. Musím říct, že mě se tohle stalo v Itálii taky, stalo se mi to za sucha dokonce na náměstí, kde byla taková ta historická mramorová dlažba. Já jsem den předtím mladý závodníky, jsem jim říkal, bacha na tu zatáčku, bude to tam klouzat, ne, že tam vyjedete jak magoři rychle, tak jsem tam vyjel jako magor rychle. Já sestřelil jsem půlku pelotonu, strašně jsem si rozerval loket, krvácel jsem, jak když mám tu ruku mít utrženou a ještě jsem ty závodníky dojel a v tom obrovském ajfru, který člověk má, zvlášť po tom pádu, jo, seš v takovém, pokud se ti nestane nic závažného, že bys na tom kole nemohl pokračovat, tak ten adrenalin jede takovým způsobem, že já jsem byl schopný ještě to čelo toho závodu dojet a ještě jsem jim okamžitě, jenom jsem tím závodem projel, tím pelotonem, nastoupil jsem jim a ještě jsem vyhrál i v těchto těch podmínkách ten závod, ale mám proto pochopení. I já, který jsem byl jako velmi opatrný, tak prostě tohle se ti v tom nasazení stane, že tu zatáčku prostě přepálíš. No.
1: Já, Jirko, takový oslý můstek, už od těch sprinterů odcházíme, ale napůl u nich zůstaneme, protože mě vlastně zaujala taková taktická změna, která byla potom i oficiálně potvrzena z týmu Visma Leasebike, týmu jednoznačného hlavního favorita Jonase Vingegaara, o kterém zatím nebyla řeč, protože zatím nebyla vlastně žádná horská etapa, ta právě poprvé se jede až v pátek na Blockhouse. No a oni vlastně viditelně v těchto hektických závěrech etap nebyli. A navzdory tomu, že donedávna oni se tam tlačili dopředu a tvrdili, že vepředu je to nejbezpečnější a oni na to mají tu sílu, takže tam vepředu byli. A teď vlastně se najednou vytratili. A potom to i komentovali, že si prostě v zimě nad tím sedli, že to je rozhodnutí, se kterým se ten tým jako, že s tím všichni souhlasili a že si řekli, že prostě takhle to bude bezpečnější. Tak co na to říkáš?
0: No, je to jako v zájmu všech. Já naopak tohleto obrovsky kvituju, protože samozřejmě, když těm sprinterům v těch sprinterských etapách na Grand Tour se tam ještě motají ty týmy těch závodníků pro celkový pořadí, protože nechtějí prostě jako zůstat v nějaký ztrátě nebo za nějakým pádem před tou ochrannou zónou, tak to vytváří daleko ještě větší tlak a větší blázinec v těch hektických koncích těch etap. Takže pokud ten tým se rozhodne, že naopak si to bude hlídat někde zezadu, tak mně to přijde jako super řešení a doufám, že se to takhle roznese i do dalších týmů. Když už teda jsme se bavili o tom Jonasu Vingegaardovi, tak já musím říct, že na mě působí naprosto skvěle na tom Giro. Jako sebevědomý. Možná je to tím, že ví, že tam nemá konkurenci, jako v těch kopcích. Jako, že tam není ten Tadej Pogačar, není tam nevidí tam podle mě nikoho. To je ten Pellizzari jako vlastně druhý jeho největší vyzývatel, nebo u těch sázkových agentur a u těch odborníků je to takový druhý jméno, kdo by měl toho Jonase Vingegaara potom v těch kopcích trápit, tak podle mě na to ještě jako nedosahuje. A tím, že ten Jonas tam nevidí tu konkurenci, tak je sebevědomý, je usměvavý, baví se tam s těma závodníkama. Je to úplně jiný Jonas Vingegaard, než ho známe třeba v tom stresu na té Tour de France. A hrozně se mi to líbí. A sice ještě nebyl žádný kopec, kde by prověřil tu jeho výkonnost, ale u všech menších kopcích, kde to jenom zkusil, tak bylo vidět, že na to strašně má. Takže pokud zůstane zdravý, pokud jako přežije s tou jeho, jako s tím jeho subtilním tělíčkem to nepříjemný počasí, který pro tyhle ty závodníky, kteří jsou jako drobný a nemají na sobě gram tuku, tak je to samozřejmě ještě nebezpečnější, tak by to byla škoda, jinak jako si myslím, že máme jasnýho favorita Gira.
2: Týma Visma Leasebike zatím nejviditelnější přes vlogy Viktora Campenárce, který se snaží celý tým ukázat zevnitř, jak tam vlastně fungují a jak jsou všichni v pohodě, což samozřejmě může být jistým způsobem jako nahrané, přehnané, ale myslím si, že opravdu jsou jako hezky v pohodě, zkušeně, takticky máme svůj cíl, první týden nerozhoduje. Kdybychom takhle zmínili několik dalších men a můžeme rovnou přeskočit k tomu českému, tak i Jan Hirt mi přijde, že v prvním týdnu Gira přesně ví, tak i při své už desáté účasti, deváté, teď se nejsem přesně jistý, takže ten první týden rozhodně není jeho, že by tak nějak měl udržet kontakt. Jonas Vingegaard teď, když vlastně ujel Eulálio v tom celkovém pořadí o více než 6 minut, tak říkal, jo, to je pro něj dobré, má příjemné tak nějak minuty navíc, může tam vydržet nějakou dobu. Vůbec to nepůsobilo, že by jakýmkoliv způsobem cítil se být ohrožený.
0: No právě, že to je to, co jsem říkal před chvílí, že mně přijde naprosto v klidu. I ten tým jako skvěle poskládaný. Visma Leasebike, přijde mi tam i ta dobrá atmosféra, mně to nepřijde hraný, mně to přijde i z těch videí Campenárce, mi to přijde jako prostě fakt super atmosféra, že se jim to sešlo, není to Tour de France, ale i to Giro je obrovsky prestižní a pro ně je to takový prostě klidnější, přijde mi, že se v tomhletom závodě prostě oni letos našli a že ho proplujou aspoň věřím, bez nějakých velkých problémů.
3: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ježka.
0: Pojďme se vrátit právě k etapě, kde Eulálio oblékl ten růžový trikot, ten fantastický dojezd. Pro mě, já když jsem se na to díval, psali jsme si samozřejmě my tři o tom, že se o tom budeme bavit, ale já když jsem se na to díval, tak já jsem měl podobný pocit, jako z toho derby Sparta Slavie, kdy jsem si říkal, když už jsem viděl ty diváky na tom derby přelejzat ty plutky, já jsem říkal, to se snad přece nemůže stát, že tam vběhnou. Ale, a teď si nechci hrát na to, že jsem to věděl, že se něco stane, ale oni tam pak vběhli. Já jsem si říkal, to není možný, to je prostě, to, jsem rád, že to vidím v přímém přenosu, tohle je fakt jako zlomová věc a to se jen tak nevidí. A to samý bylo ten dojezd, když spadnul poprvé, vlastně byli v úniku, našim posluchačům, kteří to neviděli, byli prostě v úniku dva závodníci, z nichž jeden si jel pro růžový trikot a druhý měl vyhrát tu etapu, bylo to takhle krásně domluvený, tak Arrieta, který jel pro tu etapu, tak těsně před cílem vlastně spadnul, najednou se objevil Eulálio sám na čele, už si jel jak pro ten růžový trikot, tak pro to vítězství, spadnul taky a dojel ho Arrieta, takže to dopadlo tak, jak to mělo dopadnout. Vlastně Arrieta vyhrál tu etapu a Eulálio zůstal ten růžový trikot, ale ta komedie, že vlastně oni dva oba na špici spadli v tom v těch šílených podmínkách na těch mokrých silnicích. Tam bylo vidět, že i ty nejmodernější gumy mají prostě nějaké rezervy a že podle mě oba, já nevím, jestli ten Arrieta taky spadnul v nějaký jako hluboký řece, která tekla přes tu silnici, protože v té zatáčce mi to tak přišlo, že tam byla nahromaděná voda. A když vyjedete do 20 cm kaluže, tak prostě i ty nejlepší gumy prostě to nemůžou zvládnout.
1: Ještě Martin Jirka přeskočil to, jak Arrieta dojel do pásky, ne? Takové té policení, to se ti hodně líbilo.
2: Přesně tak. A ještě předtím, když stoupal a vlastně si najel na bílou barvu a ujelo mu zadní kolo, takže vlastně poslal nějakou část svého výkonu pryč.
1: Já jenom tady možná bych to zkusil hodit někam jinam, uvidíme, jestli se někam dostaneme. Tady jsem zaznamenal kritiku právě toho týmu UAE, že vlastně když je dopředu známé, že bude pršet, tak oni se velmi tvrdohlavě drží těch plášťů, které jsou a vycházejí v testech, že od toho jejich dodavatele jsou nejrychlejší. Je na nich napsáno na těch pláštích TT, tedy time trial neboli časovka. Oni opravdu jsou podle těch nezávislých testů prostě o asi 2 waty nebo o prostě 1/3% rychlejší. Ale mají asi o 35 nebo 40% prostě holší přilnavost na vodě. A
0: kde jindy je použít než v deštivé
1: etapě? Kde jindy je použít, jak jsme viděli v etapě číslo 2, kdy prostě Mark Soler neudržel v 60 svoje kolo, všichni skončili na svodidlech, znamenalo to konec pro Marka Solera, Jaye Vine a Adama Yatese, 3/8. A oni prostě o 3 dny později jedou na těch stejných pláštích a vypadá to tak, jak říkal Martin, že Arrieta vlastně padá, jako když jede do kopce a jde ze sedla a přejíždí bílou čáru. Tak člověk si říká, oni asi nejsou teda příznivci jako nějakého selského rozumu, tak jestli neměl by jim to někdo nařídit? Nebo já nevím.
0: Ne, mně přišlo, že to kolo, na kterým vlastně dokončoval Arrieta tu etapu, potom buď to bylo po defektu nebo po prvním pádu.
2: Po prvním pádu,
0: když mu měnili, tak podle mě ty závodníci, zvlášť na startu, když prostě se ví, že bude pršet za chvíli, tak intuitivně každý závodník si upustí trošku ten tlak z těch pneumatik. Jo. Samozřejmě ta guma jede trošičku hůř, ale je to za tu cenu, že ti to bude držet v těch zatáčkách. Každý závodník, i ten největší ignorant to udělá, když to neudělá ten ignorant, tak ten kapitán toho jeho týmu k němu přijde, šáhne mu na to přední kolo a řekne, hele, trošku si to upust. Jo. Každý se to takhle naučí a každý si potom jako to sám vyřídí. Ale když ti podá ten mechanik to už dopředu nafouknutý kolo, který mají na střeše, pochybuju, že ty mechanici v tom hektickém stavu před tím startem si řeknou, a fakt si to nemyslím, že by to kohokoliv napadlo, i na té střeše ty rezervy upustit, kdyby náhodou pršelo a tomu závodníkovi jsme potřebovali dát to kolo z té střechy, takže už tam bude mít upuštěný ten tlak. Takže on tam dostal podle mě kolo s daleko větším tlakem, než měl to původní, na kterým odjel celou tu etapu předchozí. A najednou to bylo vidět, že si na tom kole není jistý, že ty zatáčky, které jezdil potom, stejně tak, jak mu to ujelo na té bílé pásce vlastně při záběru, při tom, kdy zabral do pedálu do kopce, tak bylo vidět, že to kolo je jakoby zbytečně moc nahuštěný a i z toho důvodu potom on měl velký strachy, jako z těch zatáček bylo vidět, že si nevěří oproti tomu Eulaliovi, ale nakonec to ujelo i tomu Eulaliovi, jo, v té zatáčce, takže bylo to fair. Bylo mi trošku líto v této etapě Giulia Cicconeho, který konečně ve své kariéře vyhrál vlastně růžový trikot a celou tu kariéru, celou tu etapu, tu jedinou etapu, kdy měl ten růžový trikot, tak neměl jedinou hezkou fotku, kromě startu. Nebude mít na to hezkou vzpomínku, skoro celou tu etapu projel buď v pláštěnce nebo v černém vestě přes ten růžový trikot. Tak ten jeden vysněný den, když jste jako Ital a máte konečně ten růžový trikot na sobě, tak tu i byť jednu etapu, když o ten trikot potom přijdete, tak nemáte vlastně jedinou hezkou fotku, protože ta etapa byla příšerná. Bylo to dlouhý, bylo to přes 200 kilometrů a celou dobu v dešti, v kroupech, tyjo, fakt šílený.
2: Jenom se vraťme prosím krátce k Arieta Eulalio a sice k tomu, jak tam Arieta zajíždí do té pásky po dlouhé krátké, ostré pravotočivé zatáčce. To je podle tebe naschvál, nebo je to tak, že zkrátka vyhodnotil tu situaci, že by mu to tam spíš ujelo, nebo že to vyloženě netrefil, myslel si, že to je méně doprava a tak?
0: No určitě to nebylo tak, že by tam chtěl jet, jo, to on, ty závodníci tu pásku zase vidí a navíc tam byl Regulčík, který posílal ty závodníky dolů, ale on tam podle mě najel tak rychle, že kdyby to kolo sklopil víc, aby se vešel do té zatáčky, tak radši využil to, že ta silnice vedla dál do té silnice, která nebo cesty, která byla přepáskovaná, nebylo to ten správný směr, prostě využil to, jako když mají kamiony někde ve sjezdu z Cínovce, takový ty brzdný koridory, kde můžou zajet do toho písečku, tak on tam prostě z bezpečnostních důvodů, než aby to napálil buď do té zítky nebo do kanálu, tak prostě radši využil to, že jel špatným směrem, tam se otočil a vrátil se. Ale jako tohle to, prostě mně to přijde, že to Giro, tato etapa byla fakt jako komická. Dopadlo to dobře, jako vlastně se nikomu jako z těchto těch závodníků nic nestalo. Dopadlo to i tak, jak to mělo, to znamená, že ten jeden vyhrál etapu a druhý se oblékl do růžového, takže to bylo vlastně podle mě fair play, splnilo to ten účel a ještě to pobavilo, takže dobrý.
1: No ale všechno to vlastně ukazuje to, že i když jsme tady řekli, že Jonas Vingegaard je jasný favorit na vítězství toho Gira, tak vlastně i když, a možná se asi všichni tři shodneme, že tam vlastně není žádný jako člověk, který by ho mohl předjet, že tam nemá soupeře, tak prostě objet těch 3,5 tisíce kilometrů, jet 21 etap, to jako to nebezpečí, že se mu něco stane, vlastně jako není vůbec malé, není zanedbatelné a přijde mi to, že nemluví se o tom možná tak často, že to prostě není úplně samozřejmost, že on si nastoupí na dvě Grand Tour a že když oni to zdůvodňovali tím, že prostě na té druhé mívá lepší čísla a tak dále, takže prostě to pro něj může jako znamenat taky problém na tu Tour a on si myslím, že by strašně rád co nejdřív vlastně rozhodl o tom, že vyhraje a potom by přešel do té defenzivní role.
2: Myslíš si, Jirko, že Jonas Vingegaard tedy spíš počká s tím, aby se dostal do růžového dresu pro lídra, anebo že v týmu vlastně nepojedou žádnou velkou matematiku, aby to najednou museli rozhodnout co nejdřív?
0: No, mně přijde, že už by si rád zazávodil, jo, z těch jeho jako obličejů při těch etapách, že už se těší, takže třeba zrovna ta dnešní páteční etapa na ten Blockhouse podle mě rozhodne. Tam uvidíme, jak to pojmou, jestli už bude tak jako nažhavený, že to bude chtít ukázat. Uvidíme, ale doufám, že to bude pořád zajímavý, že každá ta etapa bude zajímavá, že se tam někde ukáže i Jan Hirt, ať máme komu fandit. A že
1: Bratři
0: Kopečtí s tím jejich barevným, zajímavým, veselým týmem, tak že taky budou vidět a budeme se na to těšit a za týden si povíme.
1: Takové byly dnešní kilometry Jiřího Ježka. Já moc, Jirko, děkuju, že jsi zase za námi dorazil do budovy Českého rozhlasu a už teď se těším na příště.
0: Já se budu těšit taky. Krásný týden.
1: Martina, děkuju moc.
2: Krásný den.

0: Radiožurnál Sport je tu pro vás už 5 let.
1: Byli jste s námi u největších úspěchů českého sportu.
2: Česká hokejová reprezentace slaví titul mistrů světa.
3: Markéta Vondroušová vyhrála Wimbledon.
4: Teď tady klečí na centrálním dvorci Wimbledonu. Ohromně dojemná chvíle.
5: Rychlý na dostřefě a teď velká chyba Japonců a je z toho první český bod.
6: Rozhodující penalta, Sadílek se rozbíjá, jeho levačka, pán je gol! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa.
0: 5 let posloucháte přímé přenosy z nejvýznamnějších zápasů nebo závodů z celého světa.
1: Slyšeli jste u nás nejlepší české sportovce.
7: To je neskutečný samozřejmě, dlouho jsme na to čekali, celá země, nemohlo to přijít v lepší čas.
8: Je to skvělý, vlastně jako tím, že jsem měla tu rok pauzu, minulou sezonu jsem vůbec nejezdila, tak jako je to fakt prostě nejlepší, jak to mohlo být.
9: Asi jsem ještě nedal důležitější gol.
10: Je to nádherný pocit, já jsem za to strašně rád, jsem rád strašně za trenéra a že jsme to vlastně takhle společně všichni zvládli.
11: Je to neuvěřitelný, já vím, že jsem si se brečila, ale prostě nevím, co k tomu říct, prostě pořád mi to možná nedochází, ale je to fakt skvělý.
0: Už 5 let můžete poslouchat rozhovory nebo pořady našich moderátorských osobností.
1: Každý všední den dopoledne po 10. hodině.
12: Já i posluchači máme tu čest pozdravit ve studiu Antonína Panenku, snad ani netřeba fotbalovou legendu více představovat.
13: Ve čtvrtek vám servírujeme tradiční desítku z hostů. Tím hlavním je tu Pavel Horvát, toho vítám, dobrý den.
14: To bych neřekl, že jsem hlavní dneska, ale dobrý den.
15: 4x mistr světa, olympijský vítěz a stálice v našem vysílání sedí ve studiu Radiožurnálu Sport, tak tě, Martine, ještě jednou vítám.
16: Dobré dopoledne všem.
17: Na závěr ještě jeden tvůj koníček, živý koníček, teda on to není koníček, ale je to koníček pes.
1: Už 5 let je s vámi jediná rozhlasová sportovní stanice v Česku.
0: Děkujeme, že posloucháte Sport. Radiožurnál Sport.
18: Radiožurnál je půlnoc. A připravené jsou hlavní zprávy.
19: Lebku svaté Zdislavy se podařilo úspěšně vyjmout z betonu. Podle restaurátorů je v zachovalém stavu. Americký senát zkomplikoval Trumpovi cestu k miliardě dolarů z rozpočtu na jeho nový taneční sál v Bílém domě. Fotbalisté Jablonce prohráli v Plzni a v Šancelize skončí definitivně pátí. A dnes čekáme polojasno až oblačno, odpoledne a večer se na západě místy přehánky, na východě bude pršet, teploty 16 až 21 stupňů. Je pondělí 18. května, hlavní zprávy a Martin Matějka.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
19: Lebka svaté Zdislavy z Lemberka by se mohla vrátit do baziliky v Jablonem v Podještědí do konce května. Jak informovala policie na síti X, restaurátorům se jí podařilo úspěšně vyjmout z betonu, do kterého ji zalil muž, který vzácnou relikvii odcizil.
10: Je to zázrak pro celý kraj, protože tak rychle to dokázat, to je přímo vás nebe přímo.
11: Sestra dominikánka Roberta neskrývala radost z práce restaurátorů, kteří lebku svaté Zdislavy po 2 dnech vyjmuli z kbelíku, do kterého ji zloděj dal a zalil betonem. Teď ještě musí očistit a zakonzervovat. Podle děkana dominikánského kláštera Pavla Márie Majera by se ta lebka mohla brzy vrátit do Jablonného.
3: Je naděje, že do zdislavské pouti by mohla se dostat zpátky k nám. Ovšem druhá otázka je, zdali a jaký budeme vystavovat vzhledem k tomu, co se stalo.
11: Podle pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla vznikne komise ze zástupců biskupství, farnosti a Libereckého kraje, která rozhodne o dalším způsobu prezentace lebky svaté Zdislavy. Jana Pavličková, Radiožurnál.
19: Návrh zákona o médiích veřejné služby projedná koaliční rada podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO 25. května. Řekl to ve svém nedělním videu na sociálních sítích. Zabývat se koalice bude podle ní i stovkami připomínek, které k návrhu přišly v mezirezortním řízení. Do debaty chce přizvat taky generální ředitele Českého rozhlasu i České televize.
5: A když teda se připravíme na koalici, tak pozveme generálního ředitele České televize a generálního ředitele Českého rozhlasu a budeme veřejně se bavit o tom, co v rámci toho zákona navrhujeme. A určitě nechceme mluvit do obsahu.
19: Připomínkové řízení k mediální novele skončilo v noci na sobotu. Kritizovala ji řada ministerstev a institucí. A předloha je podle nich nelogicky uspořádaná. Chybí v ní taky jasná definice pojmu média veřejné služby. Ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy řekl, že připomínky očekával a zabývat se teď bude jen těmi relevantními. Tisíce lidí ve 12 krajských městech vyšli v neděli do ulice na podporu České televize a Českého rozhlasu. Protestovali proti návrhu zákona ministerstva kultury, který chce změnit financování obou médií veřejné služby. Požadují jeho stažení. Média, nedáme,
16: média. Skandovali lidé v Karlových Varech. Podobná hesla byla slyšet třeba i v Olomouci, Hradci Králové nebo Liberci. Na demonstraci do Ostravy dorazil například pan Pavel.
20: Já bych chtěl, aby zůstali nezávislé a aby nebyli pod vlivem jakékoliv vlády, která tu momentálně bude fungovat.
16: Návrh zákona počítá se zrušením koncesionářských poplatků a převedením financování televize a rozhlasu pod státní rozpočet. Toho se obává i protestující z Plzně.
21: Je to něco, za co si platíme, aby to bylo nezávislé.
16: Akci po celém Česku zorganizoval v neděli odpoledne spolek Milion chvilek. Zhruba před 2 týdny se podobný protest konal v Praze. Lucie Špetová, Radiožurnál.
19: Americký senát stížil Donaldu Trumpovi cestu k miliardě dolarů z federálního rozpočtu a prezident Spojených států žádá v přepočtu 20 miliard korun na bezpečnostní opatření sálu, který nechává postavit místo východního křídla Bílého domu, které zboural. A Trump původně slíbil, že výstavbu zaplatí soukromí dárci.
22: Miliarda dolarů měla původně projít díky zrychlenému rozpočtovému režimu, ale senátní komisařka Elizabeth McDonoughová rozhodla, že stavba je na to příliš komplexní a zahrnuje příliš mnoho úřadů. Republikáni tak budou potřebovat 60 senátních hlasů místo 51, aby miliardu na taneční sál prezidentovi zařídili. Hlasy se jim budou mezi demokraty ale obtížně schánět, protože opozice nákladnou stavbu financovat z federálních peněz odmítá. Ze Spojených států Jana Ciklerová, Radiožurnál.
19: Papež Lev XIV. Rozhodl o vytvoření Vatikánské komise pro umělou inteligenci, informuje o tom server Vatican News. A komise má pomáhat s reakcí katolické církve na celosvětový nárůst používání umělé inteligence.
23: Důvodem pro vytvoření komise jsou podle Vatikánu potenciální dopady umělé inteligence na lidské bytosti a lidstvo jako celek a také zájem církve o důstojnost každé lidské osoby. Papež Lev XIV. By měl v příštích týdnech zveřejnit svoji první encykliku, tedy veřejný list, ve kterém vysvětluje postoj církve k důležitým tématům. A očekává se, že se dotkne právě i tématu umělé inteligence. Papež už dříve varoval před jejími riziky. Prohlásil, že lidé nejsou předurčeni k tomu, žít ve světě, kdy už nelze rozeznat pravdu od fikce a musí zajistit, aby technologie nenahradila lidské bytosti. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
19: Vysoké školy v Česku nenaplňují plán ministerstva školství na zvýšení počtu studentů. Jde především o lékařské, zdravotnické a pedagogické obory. A přijdou proto o část příspěvků, které od ministerstva na navyšování kapacit dostaly.
24: V roce 2025 měly některé vysoké školy udržet počty studentů na úrovni předchozího roku, případně je měly zvýšit o 3%. To se podle mluvčího ministerstva školství Ondřeje Macury některým nepodařilo.
25: V rámci regionální podpory byl cíl zvýšit počet studentů o 7%, ale tento cíl nesplnila žádná ze zapojených škol.
24: Univerzity upozorňují na demografický vývoj, nižší zájem uchazečů nebo omezené personální a prostorové kapacity, říká mluvčí univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Jana Kasaničová.
26: Stěžejním limitujícím faktorem, který v současnosti evidujeme, je již téměř vyčerpaná prostorová kapacita Fakulty zdravotnických studií pro další výuku.
24: Ministerstvo školám snížilo finanční podporu a dál s nimi jedná. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
19: Na Národním hřbitově před Malou pevností v Terezíně se v neděli vzpomínalo na oběti nazistické perzekuce. Pietního shromáždění k jejich památce a při příležitosti 81. výročí konce druhé světové války se účastnili prezident Petr Pavel, politici, diplomati nebo skauti.
27: Předseda Ústavního soudu České republiky Josef Baxa uvedl, že dnešní doba připomíná svět před 90 lety a ničí se schopnost rozlišovat mezi pravdou a fikcí.
28: Nikdy nebylo ve veřejném prostoru tolik vědomých lží vydávaných za pravdu a díky technologiím šířených všemi směry do všech koutů světa pod pochybným poukazem lží vydávaných za pravdu a díky technologiím šířených všemi směry do všech koutů světa pod pochybným poukazem na svobodu projevu.
27: Na 2,5 roku v terezínském getu zavzpomínala

0: Kvůli blížícímu se finále domácího poháru poslal do utkání značně odměněnou sestavu trenér Luboš Kozel.
1: Já jsem viděl, že to bude těžký, my jsme to prostě museli takhle udělat, protože ve středu máme finále sezóny a viděl jsem, jak hrála Karviná s těma hráčema a my jsme měli ještě o zápas víc, takže některý hráči prostě potřebovali odpočinout, aby měli ve středu šťávu, ale samozřejmě to neznamená, že jsme nechtěli podat lepší výkon nebo uhrát lepší výsledek.
0: Ve zbývajícím nedělním utkání šance ligy Liberec prohrál se Spartou 0-2.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D3 u sjezdu na Soběslav a uzavírka na dálnici D3 u Českých Budějovic. Na D3 z Českých Budějovic na Benešovsko stojí dodávka. Za sjezdem na Soběslav v 94. kilometru. Auto je na krajnici, místo je označené, bliká tam šipka. Dálnice teď volné, na D1 v Brně směr Praha se u sjezdu na Bratislavu na kilometru 196 opět jede dvěma pruhy. Omezení zrušení kolony, které se tvořily od Vyškova a na D2 na výjezdu do Brna z Bratislavy se rozjeli. A na D3 u Českých Budějovic je na kilometru 135,5 nové omezení v tunelu Pohůrka se kvůli údržbě jezdí jen v části na Prahu obousměrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Noc je teď jasná až polojasná, ochlazuje se na 5 stupňů až 0 a přes den čekáme polojasno až oblačno, ráno v Čechách až skoro jasno. Odpoledne a večer se na západě místy vyskytnou přehánky, na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo s deštěm. Nejvyšší pondělní teploty 16 až 21 stupňů, na východě a severovýchodě naměří místy kolem 14 a na horách kolem 10 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy. Teď začíná repríza nedělní polední publicistiky s Vladimírem Krocem.
4: Jak by mohl k ochraně dětí přispět nový úřad plánovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí? Vznesou Spojené státy oficiální trestní obvinění vůči kubánskému prezidentovi. Ohledneme se také za letošním ročníkem Pražského festivalu Svět knihy. Podle čerstvé statistiky loni policie před násilnými výpady ochránila více než 1700 dětí, přes 1600 žen a 260 mužů. Domácí násilí představuje dlouhodobé, opakované a stupňující se útoky jednoho člena domácnosti vůči jinému. Nátlak nemusí být jen fyzický, může být i psychický, sexuální nebo ekonomický. Vykázání násilníka nebo násilnice má chránit ohrožené osoby před dalšími výpady. Takových vykázání bylo loni 1640 od zavedení opatření v roce 2007, je to zatím nejvíc. V té souvislosti oznámilo Ministerstvo práce a sociálních věcí, že chystá významnou reformu péče o ohrožené děti. Plánuje vznik úřadu pro rodinu a ochranu dětí. Ministr Aleš Juchelka z ANO začátkem února ve sněmovně řekl, že by nový úřad mohl začít fungovat do 4 let. Zdravím Petru Vinčovou, ředitelku Centra Locika. Dobrý den.
5: Hezké poledne vám i posluchačům.
4: Náměstkyně ministra práce Edita Stejskalová označila vznik nového úřadu za největší reformu v systému sociálně právní ochrany dětí. Vyřeší to hlavní problémy v té oblasti? Podporujete ten plán?
5: No to je otázka do pranice. Na jednu stranu velmi oceňuji, že MPSV se konečně zaměřilo na reformu sociálně právní ochrany dětí. Dlouhodobě potom v centru Locika voláme a tragické případy dětí zabitých svými rodiči z poslední doby jasně ukazují, že taková reforma je více než nutná. Na druhou stranu v tuto chvíli známe jen hrubé obrysy plánovaného úřadu a na první pohled se nezdá úplně logické, že by samotný vznik nové instituce a institucí na krajské úrovni, kam přejdou pracovníci z krajského metodického vedení OSPOD, vyřešil hlavní problémy. Trochu se obávám, že to spíše může přivést další komplikace, jako nutnost nakupovat nové budovy, auta, vybavení a riziko ztráty části odborníků.
4: No, postup sociálních pracovníků po republice by se tím měl sjednotit. Je to to hlavní, co je potřeba?
5: Je to velmi důležité. Otázkou ale je, jestli k tomu musí vznikat nový superúřad. Opravdu velkou bolestí českého systému sociálně právní ochrany dětí je, že je absolutně nepředvídatelný. Ty postupy jsou nejednotné a to například i v Praze velmi záleží. My tomu říkáme takzvané dveřní právo, že velmi záleží na tom, na jaké dveře zaklepete, která konkrétní pracovnice OSPOD, který konkrétní pracovník policie bude například váš

0: případ řešit. V zahraničí je běžné, že pracovníci mají závazné takzvané guidelines, postupy, velmi detailní postupy, podle kterých musí postupovat, což velmi pomáhá samozřejmě jim, ale i potenciálním obětem, protože všichni vědí, co se bude dít, ten systém je předvídatelný a tím pádem daleko více bezpečný, jak pro pracovníky, tak pro jejich klienty.
1: No, ministerstvo spravedlnosti v té souvislosti pracuje na legislativní podpoře mezioborových týmů, které by při rozhodování o poměrech dítěte víc propojily soudy, psychologi, OSPOD, poskytovatele odborné pomoci, policii nebo státní zastupitelství, ale jak jste řekla, k tomu asi není potřeba nový úřad.
0: Já se domnívám, že nikoliv, ale velmi vítám toto legislativní podporu. V centru Locika existuje dětské advokační centrum, které na principu vlastně úzké mezioborové spolupráce funguje, proto velmi dobře víme, že bychom potřebovali lepší legislativní ukotvení. A například dnes není výjimkou, že když se řeší případ například dítěte ohroženého domácím násilím, tak opatrovnický soud rozhodne o tom, že je nařízený povinný kontakt s rodičem, který na druhé straně je obviněný například z domácího násilí a je vyšetřován v trestním řízení. Není vůbec propojené opatrovnické a trestní řízení. Například v zahraničí nedávno ve Slovinsku nebo v Litvě byl přijat komplexní zákon na ochranu dětských obětí násilí, který právě umožňuje úzkou mezioborovou spolupráci a v tom my vidíme řešení celé té situace.
1: Mimo jiné by měl vzniknout nový informační systém s evidencí k ochraně dětí. Jak to pomůže?
0: Ten by byl velmi důležitý. To, co velmi přispívá ke zmatku v sociálně právní ochraně dětí v současné době, je to, že například rodiny se velmi často stěhují. My někdy říkáme, že takzvaně utíkají před sociálkou a systém není dostatečně rychlý. Nevěřil byste tomu, ale stále není digitalizovaný. To znamená, že ty spisy se předávají ve fyzické papírové podobě a trvá to velmi dlouho. Často se ta rodina stihne přestěhovat už do další oblasti, než tam doputuje ten daný spis a informace tak nikdy nejsou pohromadě. A nejenom informace o spodu, ale například i z toho trestního řízení nebo například zdravotní informace dítěte. Vlastně dobře propojovat informace je důležité k tomu, aby jsme uměli děti včas ochránit a v České republice to zatím dobře možné není.
1: Ze sekce ochrany dětí Ministerstva práce a sociálních věcí ale musela odejít část expertek a expertů na modernizaci péče. Může to ovlivnit chystanou reformu?
0: Bohužel, já se dokonce domnívám, že tam nezbyl nikdo z původního týmu a tento tým pracoval mimo jiné na reformě péče o ohrožené děti v minulém období. Do přípravy té reformy bylo zaangažováno více jak 200 odborníků přímo z terénu, z praxe a já se obávám, že všechna tato práce vlastně přijde tím vniveč a zároveň by se jako velmi logické jevilo to, kdyby se naopak posílilo metodické vedení OSPOD, tak aby ty jednotlivé guidelines, o kterých jsem mluvila předtím, ty postupy, to vyjasnění těch rolí jednotlivých aktérů právě řídilo Ministerstvo práce sociálních věcí, ale bude se to velmi špatně dělat v okamžiku, kdy jsou takhle silně personálně oslabení a kdy tam navíc dochází k diskontinuitě informací a práce.
1: Dlouhodobá data intervenčních center potvrzují, že rostoucí počet vykázání z domácnosti kvůli násilí není ojedinělým výkyvem, ale dlouhodobým trendem. Jak si to vysvětlujete?
0: Ano, my vlastně na vzrůstající násilí ve společnosti upozorňujeme již od covidu. Na druhou stranu je potřeba říci, že za těmi většími čísly může stát i lepší proškolení například pracovníků policie a dalších aktérů v terénu, kteří si více těchto případů všímají. Co mě na statistice intervenčních center ale velmi zaujalo, že vlastně ukazuje, že stále děti jsou neviditelné oběti násilí v rodinách. Tuším, že jen ve 37% případů, kde děti byly evidované jako ohrožené, byly skutečně nahlášeny i OSPODu, který dále se snažil těmto dětem pomoci. Velká část těchto dětí, které byly u vykázání, tím se odborné pomoci nedostala.
1: Na ministerstvu před měsícem vznikla komise pro přezkum nepřirozených úmrtí dětí. Aktuálně se zabývá kontrolou postupu odboru sociálně právní ochrany dětí v Praze a v Středočeském kraji kvůli nedávným úmrtím dvouletého chlapce a tříleté dívky. Je situace tak vážná, že ji řeší zvláštní komise?
0: Je to trošku jinak. My jsme vlastně o vznik této komise velmi dlouho usilovali. Ve všech moderních pojetích sociálně právní ochrany dětí taková komise existuje a jejím cílem není řešit trestně právní odpovědnost, řešit, kdo selhal, ale vlastně hledat možnosti, jak upravit systém, aby fungoval lépe v zájmu ohrožených dětí a předejít podobným tragickým případům do budoucna. A já jsem velmi ráda, že takovou komisi v Čechách máme a že začíná fungovat.
1: Ředitelka Centra Lucika Petra Vinčová, děkuji vám. Naschledanou.
0: Také děkuji. Naschledanou.
1: Venezuela vyhostila do Spojených států kolumbijsko-venezuelského podnikatele Alexe Saaba, někdejšího blízkého spolupracovníka venezuelského ex-prezidenta Nicolase Madura, kterého Američané unesli v lednu do USA, kde stanul před soudem za údajný podíl na narkoterorismu. V únoru pak v rámci společné operace zadrželi venezuelské a americké úřady Alexe Saaba. Podle agentury Reuters to dokládá novou úroveň spolupráce mezi americkými a venezuelskými bezpečnostními složkami po nástupu prozatímní prezidentky Delcy Rodríguezové, Madurovy bývalé viceprezidentky. Teď se na to zaměříme s odborníkem na dění v Latinské Americe Martinem Rejem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Proč byl Alex Saab počátkem roku zadržen a teď vyhoštěn?
2: Jednoznačně proto, že funguje, zdá se to, co by si přáli představitelé Spojených států, a to, že venezuelská vláda se chová vstřícně, chce kooperovat, zároveň chce si zachovat pozice. To se zdá, že jí administrativa Donalda Trumpa zatím garantuje, tedy že nejedná se ve Venezuele o výměnu politické garnitury, spíše o příklon těch stávajících politiků k jinému směru a k otevřenosti se spojeným směrem ke Spojeným státům americkým. Příkladem toho může být i právě tento případ, protože dříve byla tato osoba, o které hovoříme, chráněncem režimu, dokonce byl vyměněn v rámci výměny vězňů ještě za Joea Bidena a nyní tedy je vydán do Spojených států amerických, tedy zdá se, že kooperace mezi Venezuelou a Spojenými státy funguje a pro Spojené státy je to samozřejmě výhodné, protože tento člověk je klíčový svědek v mnoha kauzách i směrem k prezidentu nebo bývalém prezidentu Madurovi.
1: Takže by mohl ve svých dátech skutečně vážně uškodit prezidentu Madurovi v jeho soudním procesu, jak poznamenávají zpravodajské agentury.
2: Přesně tak a hlavně je to osoba, která již informace Spojeným státům dříve předávala. Alex Saab již určité informace v historii sděloval Spojeným státům. On nemá tu trestní minulost úplně čistou, takže oni se spolehají na to, že v podstatě nedojde k fiasku v procesu s Nicolasem Madurem a že budou mít ty argumenty, že budou mít ty důležité informace pro to, aby ho mohli odsoudit.
1: List New York Times v pátek napsal, že americká administrativa možná plánuje venezuelský scénář vůči Kubě i vzhledem k signálům, že Spojené státy vznesou oficiální obvinění vůči kubánskému ex-prezidentovi Raulu Castrovi. A to zřejmě v souvislosti s incidentem z roku 96, kdy Kubánci sestřelili dva letouny kubánské exilové organizace na pomoc těm, kdo se snaží po moři doplout z ostrova do USA. Jak si vysvětlit, že by měl být Castro obviněn právě teď a za akt, který se odehrál před 30 lety?
2: Je to jednoznačně tlak, kterým v podstatě administrativa Spojených států amerických zvyšuje tlak na kubánské představitele. Oni se chtějí vyhnout jakékoliv, řekněme, ozbrojené akci nebo nějakému aktu násilí a prostě snaží se co nejvíce zvýšit ten tlak politický a různé pohrůžky. A i svým způsobem ten tlak ekonomický, že o to, co vidíme na Kubě v posledních dnech, hodinách i týdnech, absence těch základních potřeb, neustále vypínání elektrické energie, nedostatek paliv, to všechno je tlak Spojených států amerických za účelem tím, aby se stalo něco podobného, co ve Venezuele, aby tedy vláda Kuby, neříkám, aby odešla, to si myslím, že není plán Donalda Trumpa, to je možné doložit právě příkladem z Venezuely, ale aby se chovala podobně, to znamená vstřícně ekonomicky, politicky a aby tedy v tom takzvaném zadním dvorku, jak se nazývá ta oblast střední a Latinské Ameriky obecně, aby Spojené státy státy neměly již dále tuto nepřátelskou zemi a o tom vyjednávají po různých kanálech. Je třeba říci, že Marco Rubio je osobně interesován, protože má historii rodiny právě na Kubě.
1: Ano, no, ve čtvrtek se v Havaně setkal ředitel americké zpravodajské služby CIA John Ratcliffe se svým kubánským protějškem. Ratcliffe podle amerického tisku žádal, aby Kubánci ukončili provoz ruských a čínských odposlouchávacích zařízení na ostrově a podnikli kroky k otevření své ekonomiky. Jsou to pro ten kubánský režim nějak přijatelné podmínky?
2: Jsou velmi obtížné, ale zdá se, že jsou opravdu taky v obtížné situaci. Ani Rusko, ani Čína, ani případně další spojenci nejsou v takových pozicích, že by jim nějak dokázali významně pomoci a mají opravdu teď nedávné příklady, kdy Spojené státy dokázaly jít až do toho extrému, které třeba dříve nepřipouštěli, ať už za vlády Joe Bidena nebo Obamy, a to, že dojde i k nějakému zásahu v té zemi. A navíc tady je potřeba přidat další argument. Nedaří se v Iránu, Donald Trump tam zdá se neuspěl tak, jak by si představoval, a on potřebuje důležité politické body před blížícími se volbami, takže jsou tam signály pro kubánské představitele, že Spojené státy budou chtít jít pravděpodobně hodně daleko a budou chtít uspět, takže mají celkem oprávněné obavy a uvidíme, jak se dále situace bude vyvíjet, ale ta hrozba je reálná.
1: No, Kubě už vzhledem k ropnému embargu došly zásoby strategických paliv, což samozřejmě těžce dolehá na tamní ekonomiku a obyvatele. Ostatně už jste o tom mluvil. Je reálná představa, že by Američané tu blokádu uvolnili a nebo budou dál stupňovat vlastně nejvážnější krize na Kubě za několik desetiletí?
2: Já si myslím, že ještě určitě budou stupňovat, určité páky mají a hlavně ono se to stupňuje samo, prostě není přísun těch levných paliv. A ono to nebylo o tom jenom, že Kuba je spotřebovávala ta paliva nebo tu ropu, ale ona je taky přeprodávala, získávala tím devizi a pomáhala své ekonomice i jiným způsobem. Tedy skutečně toto je rostoucí problém, který stačí Spojeným státům udržovat. Nečekám, že by na Kubě vznikla nějaká revoluce, že by lidé vyšli do ulic a převzali vládu. Na to je skutečně ten režim pevně zakotven, zakořeně na tajné služby, armáda mají situaci pod kontrolou, takže spíše ten tlak na ty čelní představitele, že se jim nepovede dobře, že oni přijdou o své ekonomické výhody. Takže tlak z mého pohledu ještě může růst a nemusí být nutně vojenský.
1: Poznamenává odborník na oblast Latinské Ameriky Martin Rey. Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
2: Děkuji za pozvání. Naschledanou.
1: 31. ročník Mezinárodního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy v Praze se chýlí k závěru a už teď je jasné, že přitáhl rekordní počet návštěvníků přes 60 tisíc. Program zaplnili autoři bestsellerů, americký historik Timothy Snyder, držitel Nobelovy ceny za literaturu Abdul Razak Gurna a samozřejmě čeští autoři. No a celý festival sledovala Kateřina Svátková z naší kulturní redakce. Dobrý den.
3: Dobré odpoledne.
1: Po čtyřdenním literárním maratonu, který se ale blíží ke konci, dá už teď se říci, která témata přitahovala nejvíc?
3: Dá i nedá, protože ono vždycky záleží na několika faktorech, jakou má třeba autor reputaci, jakou reklamu, na té hodně záleží, v jaký čas vystupuje, jestli prší, kdo celou akci třeba moderuje. Obecně jsem se ale ptala třeba i nakladatelů a pořadatelů. Hodně letos pomohl rezervační systém, lidi si mohli místa v těch sálech, kde se konaly debaty, rezervovat online, ta organizace byla přehledná. No a nakonec se podařil vlastně i ten poněkud punkovější průběh. Letos naposledy je Svět knihy ve Stanovém městečku na výstavišti, od příštího roku bude už zase zpátky v Průmyslovém paláci. A k tomu programu, kromě už těch zmiňovaných hvězd Timothyho Snydera, Abdul Razaka Gurnaha, držitele Nobelovy ceny, nebo Boualema Sansala, bylo úplně nabito třeba na debatě s koreanistkou Ninou Špitálníkovou, ale lidi chodili s programem v ruce a opravdu se často nechali úplně vtáhnout, vcucnout do těch stanů, kde už třeba nějaké debaty probíhaly. Skvělou účast třeba měla německá odnož Světa knihy Das Buch. Ta přivítala hvězdy z celého spektra německy mluvícího světa, třeba spisovatel Clemence Mayera, nebo rakouskou rodící se hvězdu Johannese Bauer. A tam bylo vidět, že lidi chodí s přečtenými knihami v ruce a nechají se ale zároveň inspirovat tím, že třeba si poslechnou tu debatu a pak si šli vystát frontu na autogramiádu a na knihu.
1: Co tedy návštěvníky zaujalo, kromě těch čistě literárních témat?
3: Ono teď asi cokoliv těžko můžeme oddělit od celkového společenského nebo politického dění. Tady byla politická kauza. Hlavním tématem ale letos byla Evropa, její hodnoty a byla tady jedna scéna nazvaná Evropské náměstí. A tam bylo včera odpoledne opravdu úplně k nehnutí. A důvodem byla debata mladých hvězd, které diskutovaly, byly z různých profesí a diskutovaly o aktivní občanské společnosti, o médiích, o vzdělávání nebo třeba humanitární činnosti a byly tam právě panelisti z různých odvětví. A já jsem se ptala třeba lidí, proč se přišli takhle specifické téma poslechnout. A je to tak, že někdy opravdu táhnou i ta jména a tady se všichni shodli na to, že si jdou poslechnout Zdislavu Pokornou nebo všichni ti, kterých jsem se ptala. A to Evropské náměstí bylo vlastně zajímavé tím, že se tam třeba dělali i workshopy menších jazyků, že vlastně lidi poznávali to evropské území tak, jak vlastně není úplně konvenčně vzniklé, zvyklé to publikum a bylo to velmi spontánní, velmi hezké akce se tam konaly.
1: No, už před začátkem veletrhu organizátoři zdůrazňovali propojení letošního programu s říjnovým čestným hostováním České republiky na mezinárodním veletrhu ve Frankfurtu. V jaké kondici tedy česká literatura je ten necelý půl rok před začátkem?
3: Uvidíme, v jaké bude finanční kondici, protože se pořád mluví o tom, jakou tedy podporu česká literatura dostane, jakou podporu dostane Frankfurt. To je neustále tady takové chodbové téma, nebo mezi těmi stany. Neustále se o tom diskutuje. No a u týmu, který to české hostování má na starosti, teď nastává fakt asi ta nejvíc adrenalinová část celého projektu. Z pohledu nakladatelů je třeba tahle účast jednoznačně pozitivní událostí. Podepsalo se to vlastně i na letošní nabídce programu. Byli tady opravdu skvělí hosté, všichni si vlastně pochvalovali, že ta návštěvnost i ty prodeje jsou docela slušné. No a abych tady nemluvila jenom o cizích autorech, tak ty posluchače nebo své diváky si tady přitáhla třeba Bianka Belová, Dora Kaprálová, Kateřina Tučková. Svět knihy měl letos i politicky a společensky angažovaný program. Rezonovala tady témata jako politická zodpovědnost nebo právě ty evropské hodnoty a vliv literatury a literární kultury třeba i v biznisu, protože ten Frankfurt, vlastně naše účast bude velkým biznisovým tématem. A musím říct, že i tady byla vidět opravdu práce literárních agentů, to je taková specifická, trochu neviditelná profese. Byl tady další ročník takového jejich diskuzního profesního fóra a zastoupeno letos tady bylo přes 40 zemí, což je vůbec nejvíc za tu dobu, co se Svět knihy koná. Svět knihy ještě úplně nekončí, teď tady se ještě objeví určitě spousta lidí, kteří přijdou za jednou specifickou činností, totiž nákup zlevněných knih. Všichni nakladatelé zlevňují v posledních hodinách a na závěr tady bude úplná novinka, bude tady i kulturní program a koncerty, tak aby se mohla veřejnost se Světem knihy rozloučit i v těch podvečerních hodinách.
1: My se teď loučíme s Kateřinou Svátkovou a přejeme hezký zbytek dne. Naschledanou.
3: Díky, naslyšenou.
4: A v půl jedné už jsou v nočním radiožurnálu připravené krátké zprávy. A ve studiu je Martin Matějka. Návrh zákona o médiích veřejné služby projedná koaliční rada 25. května. A premiér Andrej Babiš z hnutí ANO to oznámil na sociálních sítích. A koalice se podle něj bude zabývat i stovkami připomínek, které návrhu přišly v mezirezortním řízení. Do debaty chce přizvat taky generální ředitele Českého rozhlasu i České televize. Při letecké show na americké vojenské základně ve státě Idaho se srazily dvě stíhačky. Všichni čtyři piloti se bezpečně katapultovali. Uvedla to agentura AP. Na videích z letecké přehlídky je vidět, že jeden ze strojů EA-18G se ze vzduchu zezadu přiblížil k tomu druhému. Obě letadla do sebe ve vzduchu narazila a začala se nekontrolovatelně řídit k zemi. Epidemie eboli v Demokratické republice Kongo a Ugandě v tuto chvíli nesplňuje kritéria pro vyhlášení pandemické pohotovosti, oznámila to Světová zdravotnická organizace. Šíření nákazy ale považuje za ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu, což je druhý nejvyšší stupeň pohotovosti. Formálně potvrzených případů jsou ve dvou afrických zemích zatím pouze jednotky. Počet podezřelých případů ale překročil 200. Smrtnost eboli dosahuje 25 až 90%. A německá policie u Lipska zastřelila uprchlého tygra. Utekl ze soukromého areálu ve městě Škojdic, kde krotitelka tygrů chová velké kočkovité šelmy v průmyslové zóně. Podle stanice Deutsche Welle tygr napadl a zranil 73letého muže, který se o něj staral. Sport. Devátou etapu cyklistického Gira d'Italia vyhrál Jonas Vingegaard. Dán si připsal druhé vítězství na probíhajícím ročníku. Český reprezentant Jan Hirt dojel 19. Růžový trikot pro lídra celkového pořadí uhájil Portugalec Eulálio.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Omezení na D1 na Vysočině a odstavené auto na dálnici D3 u Soběslavy. Po dálnici D1 z Brna do Prahy jede nadměrný náklad 56 tun přes 6 metrů na šířku s doprovodem. Vezou turbínový rám, míří na Prahu a pak po D8 do Německa. Podle kamer přijet nejdou, je za nimi hustý provoz. Před chvílí byli u exitu 134, Měřím pauzu, by měli mít před Jihlavou na kilometr 115. Dálnice hlavní tahy bez nahlášených nehod. Na D3 z Českých Budějovic na Benešovsko stojí dodávka, čekejte ji. Za sjezdem na Soběslav v 94. kilometru na Krajnici. Místo je označené, bliká tam silničářská šipka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Přes den čekáme polojasno až oblačno, ráno v Čechách až skoro jasno, odpoledne a večer se na západě místy vyskytnou přehánky a nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů. Tolik zprávy. Teď začíná noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
7: A já vám přeji příjemné. Už pondělí 18. května máme tady nový týden a dnes se oslaví svůj svátek všechny Nataše, tak blahopřejeme. Je tady také hudební menu nočního radiožurnálu, takže v úvodu Guns N' Roses, Alex Warren a teď je tady Debbie.
5: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.

I z malého snu může vzniknout velký projekt. To dokazuje nová výstava galerie Signal Space, která vrací návštěvníky na pražské náměstí Míru, kde začalo vůbec první promítání Signal Festivalu. Pozvánku nabídneme v nočním radiožurnálu už za chvíli.

0: Jak z jednoho malého snu vznikl velký kulturní zážitek, který každoročně navštíví až 500 tisíc lidí. Tak právě to si připomíná pražská galerie Signal Space, která rozšířila svou expozici o speciální výstavu. Na dvoumetrovém 3D modelu Baziliky svaté Ludmily představuje 6 projekcí, které se od roku 2013 vystřídaly na tomto známém vinohradském kostele. Právě tam začalo vůbec první promítání Signal Festivalu.
1: Signal Festival vznikl z nápadu, o kterém ani jeho zakladatel Martin Pošta nevěděl, jestli je vůbec realistický. Během 14 let ale přilákal přes 5,5 milionu návštěvníků.
2: Přišli jsme k tomu vlastně celkem náhodou, když jsme kdysi byli poptáni, abychom udělali videomapping na staroměstský Orloj, který se nám povedl a viděli jsme, jak to vlastně rozáří oči lidem, tak jsme si říkali vlastně, co s tím dojmem a pocitem nejen naším, ale pocitem těch lidí, jak ho vlastně zvětšnit, tak vznikla vize a trochu taky sen postavit Signal Festival, kdy na první roky jsme pozvali umělce z celého světa, který nás bavili.
1: Oblíbený festival neláká návštěvníky jen ke známým památkám, ale často se snaží ukázat i místa, která lidé přehlížejí.
2: Signal Festival je 4denní akce v ulicích Prahy, kdy přivádíme to nejlepší ze světa digitálního umění do veřejného prostoru. To znamená, že vlastně lidé se mohou vypravit do města na procházku na neznámý i známý místa, který vlastně nasvěcujeme a rozhýbáváme pomocí digitálního umění.
1: Zakladatel Signal Festivalu chtěl vytvořit také prostor, kde by mohli digitální umění představovat celoročně. Loni proto vznikla galerie Signal Space. Její hlavní expozici Echoes of Tomorrow teď doplnil projekt Dream On, Where It All Began. Součástí je třeba obří stěna pohyblivých zrcadel s názvem Reflexe, která má proměňovat a odrážet okolní svět.
2: Jsou zde reflexe tvůrců Petra Vacka a Adama Cieglera, která zde bude přístupná veřejnosti vlastně celoročně. A potom jsme šáhli na jednu z nejoblíbenějších lokalit Signal Festival a vzali jsme celkem 6 videomappingů, které se odehrály na Bazilice svaté Ludmily a přenesli jsme je sem ve zmenšené podobě. Takže místo, které mají nejraději, jsme jim zpřístupnili znovu zde v Signal Space.
1: Tématem dalšího ročníku festivalu budou sny a vize. Výstavou tak chtěl Martin Pošta navázat na letošní ročník Signal Festivalu a ukázat, že ze snů můžou vzniknout i opravdové projekty. Valeria Oros, Radiožurnál.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I po celou noc.

když vemeš za kliku z brány je gilotína.

0: Radiožurnál 1 hodina. Jsou tady zprávy a Martin Matějka. Česká obchodní inspekce zjistila v prosinci porušení zákona u třetiny prodejců zábavní pyrotechniky. Fotbalistky z KLDR přicestovaly do znepřátelené Jižní Koreje. Fotbalisté Liberce dál čekají na bod v ligové nadstavbě, tentokrát prohráli se Spartou. A dnes čekáme polojasno až oblačno, odpoledne a večer na západě místy přehánky, na východě může pršet. Teploty až 16 až 21 stupňů.
1: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
0: Každý třetí prodejce zábavní pyrotechniky loni v prosinci nedodržel zákon. Vyplývá to ze zjištění České obchodní inspekce, která na konci loňského roku udělala skoro 200 kontrol. Nejčastěji se prodejci provinili prodejem pyrotechniky nezletilým. Přitom od loňského prosince platí přísnější pravidla pro ověřování věku kupujících a taky pro online prodej zábavní pyrotechniky, připomíná mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba.
2: Při realizaci kontrol jsme spolupracovali v 55 případech s mladistvými figuranty. Z toho porušení bylo prokázáno ve 24 kontrolách při přímém prodeji a v 10 kontrolách při prodeji online.
0: Česká obchodní inspekce kvůli kontrolám čtyřema prodejcům zakázala dodávat pyrotechnické výrobky na trh. Ve dvou případech taky prodejcům zakázala zacházet s pyrotechnikou a dvěma dalším inspekce uzavřela prostory. Inspekce při kontrolách spolupracovala s policií, báňskými úřady a taky s celníky. Venkovské prodejny s potravinami mají letos opět šanci získat dotace na provoz nebo třeba na platy zaměstnanců. Konkrétně Jihomoravský kraj mezi zájemce rozdělí 3,8 milionu korun z programu Ministerstva průmyslu a obchodu. Odsouhlasili to radní na posledním jednání. Peníze mají pomoct zachovat jednu ze základních služeb v obcích. Žádosti začne hejtmanství přijímat v polovině června, říká mluvčí krajského úřadu Martina Žítková.
3: O dotaci mohou žádat podnikající fyzické i právnické osoby nebo samotné obce. Prodejna musí být v obci jediná svého druhu, musí mít otevřeno minimálně 5 dnů v týdnu celoročně. V obcích do 350 obyvatel stačí 3 dny v týdnu.
0: Do Jižní Koreje poprvé po 8 letech přicestovali severokorejští sportovci, konkrétně tým fotbalistek z města Nekojang, který si proti jihokorejskému Suwonu zahraje semifinále asijské ligy mistryň. Vstupenky na zápas se podle agentury Yonhap vyprodali během jednoho dne. Sportovci z KLDR v Jižní Koreji naposledy závodili na zimních olympijských hrách v roce 2018. Země jsou od roku 1950 oficiálně ve válce a mají mezi sebou uzavřené pouze příměří. Praha 1 chce zlepšit podmínky pro hnízdění ptáků na svém území. Ve spolupráci s ornitology nechalo vedení městské části rozmístit v centru metropole 31 ptačích budek z dřevo-cementové směsi. Pomoc mají například síkorkám, špačkům nebo kavkám, říká nezávislá místostarostka Prahy 1 Kateřina Klasnová.
4: Za životní prostředí jsme navrhli lokality v parku Kampa, v Janových sadech, v Františkánské zahradě a na Slovenském a Střeleckém ostrově. A ornitologové nám pak vytipovali konkrétní stromy a druhý budek pro ptáky.
0: Za budky radnice zaplatila bezmála 100 000 korun.
1: Sport.
0: Fotbalisté Liberce v Šancelize nebodovali ani v předposledním kole elitní nadstavbové skupiny. Doma podlehli Spartě 0-2 poté, co oba góly inkasovali až v závěru zápasu. Vůbec do ní nezasáhl stoper Anshin Gesan a záložník Mahmič. Že jsou oba na odchodu, po utkání potvrdil trenér Slovanu Radoslav Kováč.
5: Přišly nějaké nabídky, které vlastně klub je ochoten s nimi jednat. To znamená, jsme se rozhodli prostě s vedením, že prostě ty kluky dáme mimo sestavu, aby jsme minimalizovali nějaký problém, co se týče nějakého zranění.
0: Dále ve skupině o titul Hradec Králové porazil mistrovskou Slávii 3-1 a zajistil si účast v kvalifikaci konferenční ligy. A plzeňská Viktoria porazila 5-0 Jablonec.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nebezpečí na Českolipsku a omezení na D3 u sjezdu na Soběslav. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Velký Beranov stojí nákladní auto. Kilometr 115 na odpočívce míří na Prahu, kde projede po městském okruhu přes Štěrboholi Černý most, kde osmičce do Německa. Je to náklad s doprovodem několika vozidel. Na silnici 270 z Jablonného v Podještědí do Mimoně pozorně u odbočky na Noviny pod Ralskem. Na vozovce je rozlitá neupřesněná látka a probíhají odklízecí práce. A na D3 z Českých Budějovic na Benešovsko stojí dodávka. Kilometr 94 a vypadá to, že auto je už pryč a místo opět volně průjezdné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Přes den čekáme polojasno až oblačno, ráno v Čechách až skoro jasno. Odpoledne a večer se na západě místy vyskytnou přehánky. Na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo s deštěm a nejvyšší pondělní teploty 16 až 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Petr Zajíček. V krajských městech napříč Českem se uskutečnily pochody na podporu veřejnoprávních médií. Jak vypadal třeba pochod k rozhlasu v Ústí nad Labem, to uslyšíte v naší další reportáži. Už za chvíli.
1: Noční radiožurnál a Petr Zajíček.

0: Ruce pryč od médií, tak to byl název nedělní celorepublikové akce spolku Milion chvilek. Do pochodu na podporu veřejnoprávních médií se zapojili tisíce lidí ve 12 krajských městech. Účastníci vyjádřili nesouhlas s návrhem zákona Ministerstva kultury, který počítá s převedením financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet. V Ústí nad Labem konkrétně se na pochod k budově Českého rozhlasu vydalo podle pořadatelů na 150 lidí.
1: Český rozhlas nedáme! Televizi taky ne!
2: Televizi taky ne!
1: A jdeme, hrajou na ně!
3: V davu byly vidět české vlajky nebo transparenty. Byly na nich nápisy jako třeba kdo umlčuje média, bojí se pravdy. A nebo proč ruší to, co funguje. V zahradě Českého rozhlasu Sever účastníky pochodu přivítali pracovníci nápisem Děkujeme a písněmi.
4: Bože, podej mi ještě ten dal.
3: Z Teplic dorazila i Nikola Seifertová. Jak by se podle vás mohl nebo měl ten návrh ministra kultury změnit?
5: Já si myslím, že ten návrh by se měl stáhnout, protože vlastně nebyl důvod, který má nějaký reálný základ, aby se poplatky zrušily.
6: Jakub Kyselovič, přijel jsem z Teplic se svojí rodinou. Ten systém funguje dobře a nevidím zatím žádnou jako pozitivní motivaci za tím návrhem.
3: Mezi řečníky byl například ekologický sedlák Daniel Pitek, novinář Michal Dvořák, spoluautor podcastu Kanárci v síti Josef Holý, herec Jaroslav Achab Heidler a nebo středoškolák Vítězslav Koval z Litoměřic.
7: Změna financování, která se tváří jako pomoc důchodcům, aby nemuseli platit koncesionářské poplatky, je ve skutečnosti jen obyčejné a prabídné zestátnění a pokus o cenzuru médií veřejné služby.
3: To v nedělním videu na sociálních sítích odmítl premiér Andrej Babiš. Hnutí ANO. Do debaty k návrhu zákona po projednání v koaliční radě chce pozvat i generální ředitele Českého rozhlasu a České televize.
8: Budeme veřejně se bavit o tom, co v rámci toho zákona navrhujeme a určitě nechceme mluvit do obsahu.
3: Ministerstvo kultury se ale nejdřív musí vypořádat s připomínkami ke svému návrhu zákona. Jen Český rozhlas jich poslal 37. Z Ústí nad Labem Gabriela Hauptfoglová, Radiožurnál.
9: Radiožurnál.
10: Každý den s vámi.

0: Lékařka Maria by už dávno mohla sedět doma a zapomenout na službu v ukrajinské armádě. Je totiž v 7. měsíci těhotenství a i neprůstřelná vesta už jí trochu překáží. Přesto dál slouží u 43. brigády od fronty zhruba 30 kilometrů a stará se o zraněné vojáky. Prý to ještě pár týdnů vydrží.
1: Já už můžu vyjít v dekret.
2: Maria má atestaci z onkologie, je jí 37 a čeká první dítě, což je na ukrajinské poměry docela pozdě. Prý čekala na toho pravého.
3: Manžel sloužil u tankové brigády a po těžkém zranění se z něj stal řidič u zdravotníků. Tak jsme se poznali a před rokem vzali. S dítětem je všechno v pořádku, tak jsem se rozhodla ještě trochu pracovat.
1: Mně už skoro dekret, já už skoro vychožu.
2: Teď stojíme mezi stromy na kraji vesnice, po cestě i tady visí sítě jako ochrana proti dronům. Maria se usměje a pohladí si břicho.
3: Neprůstřelnou vestu si oblékám s uniformou jenom blízko fronty. Ještě se do ní vejdu. Dám si pod ní něco měkkého a je to.
1: Dobrého dňa. A já vám můžu čerez časek perezvanit.
2: Než Maria otěhotněla, pracovala u Kupiansku na stabilizačním bodě, což je místo, kam vozí zraněné vojáky přímo z fronty k prvotnímu ošetření.
3: Tady těžce zraněné neošetřujeme, ti jsou blíž k frontě. Já tady dělám hlavně převazy, šití, stehy.
2: O dítě se nastávající matka nebojí.
3: Na těhotenské kontroly jezdím do civilní nemocnice v Charkově. Mám skvělého doktora. Kdyby bylo něco špatně, už bych byla doma.
2: Domů do Záporoží se tedy Maria dostane zřejmě až pár dnů před porodem. V každém případě už ví, že se jim narodí dcera a s manželem vybrali i jméno.
1: Děvečka, Solomia.
3: Bude se jmenovat Solomia. Je to z hebrejštiny a znamená to mír.
1: Mír. V převodě označuje mír.
2: Z východní Ukrajiny Lubomír Smataná. Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I po celou noc.

0: Radiožurnál je půl druhé. Zprávy a Martin Matějka.
1: Lebka svaté Zdislavy je venku z betonu, podle policie je v zachovalém stavu a dál na ní budou pracovat restaurátoři. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl řekl, že pokud bude lebka znovu vystavena, měla by být za neprůstřelným sklem a s elektronickým zabezpečením napojeným na policii. Do betonu lebku zalil muž, který ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí. Muž je věřící a vadilo mu vystavování relikvie. Chtěl ji proto soukromně pohřbít. Teď je vyšetřovaný na svobodě, hrozí mu až 8 let vězení. Terezínská tryzna připomněla oběti nacistické perzekuce. Pětní akce u příležitosti 81. výročí konce druhé světové války se zúčastnil prezident Petr Pavel, politici, diplomati a skauti. Předseda ústavního soudu Josef Baxa ve svém projevu přirovnal současnou atmosféru k době před nástupem nacismu. Varoval taky před některými státy a jejich představiteli, kteří nerespektují mezinárodní právo a snaží se přepisovat historii. Útok dronu způsobil požár v areálu jaderné elektrárny Baraka Abu Zabí. Bezpilotní letoun narazil do elektrického generátoru mimo její vnitřní oblast. Informuje o tom tiskové oddělení metropole Spojených arabských emirátů. Neohlásilo zatím žádné zraněné. Federální úřad pro jadernou regulaci potvrdil, že základní systémy elektrárny fungují normálně a útok nenarušil úroveň radiační bezpečnosti. A policie v několika evropských městech v sobotu zasahovala u obchodů společnosti Swatch. Stovky lidí si do nich přišli koupit limitovanou edici hodinek. V italském Miláně vypukla před odchodem v době jeho otevření rvačka. V Paříži policie proti davu použila slzný plyn. Policisté zasahovali taky v obchodním centru poblíž nizozemského Hágu. Informuje o tom britský deník Guardian, podle kterého lidé na hodinky ve frontách často čekali i několik dní. V některých městech firma Swatch z bezpečnostních důvodů obchody ani neotevřela.
2: Sport.
1: Fotbalisté Manchester United porazili v Premier League Nottingham 3-2. West Ham s Tomášem Součkem prohrál 1-3 v Newcastle a už v úterní dohrávce může Tottenham na hřišti Chelsea rozhodnout o pádu kladivářů do druhé ligy. Dále Brentford remizoval s Crystal Palace 2-2, Everton prohrál se Sunderlandem 1-3, Leeds porazil Brighton 1-0 a Wolves s kapitánem národního týmu Ladislavem Krejčím remizovali s Fulhamem 1-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na silnici 50, na Vyškovsku a také na D1, na Vysočině. Dálnice, hlavní tahy bez nahlášených nehod. Na cestách je několik nadměrných nákladů. Jeden zpomaluje provoz na silnici 50, za Slavkovem u Brna do Uherského Hradiště veze 160 tun, má 30 metrů na délku a 4 na šířku, míří z Brna na Slovensko. Další nadměrný náklad měl pauzu na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Velký Beranov, kilometru 115. Před chvílí vyjeli, míří do Prahy a pak po D8 do Německa. Je to náklad s doprovodem několika vozidel. Na cestách jsme viděli, že předjet nejdou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je teď jasná až polojasná, na východě a severovýchodě oblačná až zatažená s deštěm, ochlazuje se na 5 stupňů až 0. A přes den pak čekáme polojasno až oblačno, ráno v Čechách až skoro jasno. Nejvyšší pondělní teploty 16 až 21 stupňů, na horách naměří kolem 10 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
4: České hokejisty čeká na mistrovství světa utkání se Švédskem. Je to už třetí zápas ve 4 dnech ve večerních hodinách a tak národní tým musí upravovat denní režim. Jak, tak to uslyšíte v naší další reportáži už za pár minut.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Po výhře nad Dánskem a prohře se Slovinskem nastoupí čeští hokejisté na mistrovství světa proti Švédsku. Znovu je čeká večerní zápas od 20 hodin 20 minut. Právě zvyknout si na pozdní návraty z utkání je pro národní tým hodně nepříjemné.
1: Nic moc upřímně, ale myslím si, že hodně z nás je na to zvyklý, tady na ten nějaký režim vždycky v té sezóně, i v ten playoff. Prostě to, už se tak nějak s tím zžítí a už s tím umíme pracovat.
2: Říká Michal Kovařčík. Hráči po zápasech večeřeli pokaždé až po půlnoci a do postele se dostali až kolem 2 hodiny ráno. Tomu museli uspůsobit i dosud jediný volný den bez utkání.
3: Trošku ponocovat, protože dobrým to myslím, protože tím, že se hraje 20-20, nejsme na to úplně zvyklí, tak se snažím chodit spát až kolem půlnoci, aby jsem ráno trošku spal díl a pro mě to bylo trošku příjemnější.
2: Vysvětluje Jiří Černoch. Hráči spolu tráví čas jak na trénincích, tak na taktických poradách a taky ve volných chvílích.
4: Jdeme se projít třeba s klukama prostě kolem hotelu aspoň trošku na čerstvý vzduch a prostě snažíme se hlavně ty sociální sítě hodně limitovat, protože samozřejmě víme, co nás tam čeká.
2: Uvědomuje si Jan Mandát, že po prohře se Slovinskem by si o sobě čeští hráči na sociálních sítích nepřečetli příliš pozitivních reakcí a tak je raději vůbec nečtou. A to ani na pokojích.
3: S Ondrou Beránkem rádi luštíme křížovky. Je to taková dobrá činnost, že člověk nemusí třeba koukat jenom do telefonu nebo do tabletu a je to fajn. Úplně nějak se nepředhádíme, ale samozřejmě někdy si poradíme třeba.
2: Popisuje Jiří Černoch spolupráci s Ondřejem Beránkem při luštění křížovek. Jestli si karlovarští útočníci poradí i na ledě, se dozvíme z utkání proti Švédsku, které začne v našem přímém přenosu ve 20 hodin a 20 minut. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: Kožená kabelka za pár hodin a ještě k tomu vlastnoručně. V Budapešti vznikl ateliér, kde si lidé místo nákupů takzvané rychlé módy berou do ruky šídlo, kladívko a kus barevné kůže. A spolu s vlastními doplňky tam ožívá i řemeslo, které bylo kdysi maďarskou chloubou a vyváželo se do celého světa. My se tam podíváme v nočním radiožurnálu už za chvíli.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Maďarsko mělo ještě v polovině 20. století jednu z nejlepších kožedělných tradic v Evropě. Kvalitní výrobky se tam zpracovávaly už od osmanské nadvlády a maďarské rukavice se vyvážely po celém světě. Jenomže po nástupu komunismu staré řemeslo téměř zmizelo. V centru Budapešti se ho teď snaží oživit malá dílna, kde si návštěvníci vlastníma rukama vyrábějí kožené doplňky.
1: Nejlepší suvenýr je prý vlastnoručně vyrobený. Anna Roza Mitterová to bere doslova a otevřela proto v centru Budapešti ateliér Mitter Sisters, kde si zákazníci vyrábějí vlastní kožené kabelky. Před 2 lety přidala i DIY bar Budapest, tedy takovou dílnu Vyrob si sám, plnou barevné kůže, kladívek a šídel.
2: Cítila jsem, že svět je přeplněný věcmi, oblečením, kabelkami. A říkala jsem si, že pokud budu nabízet jedinečné výrobky, lidé si jich budou víc vážit a taky si při výrobě uvědomí, kolik času a úsilí to stojí.
1: Na workshop se není potřeba objednávat, stačí prostě přijít a vybrat si, co člověk chce vyrobit. Od klíčenek přes obaly na notebooky až po kabelky. Proto jsem se rozhodla i já a na stůl tedy dostávám připravené kusy kůže, vybírám barvu a taky začínám děrovat otvory na cvočky.
2: Nejsou potřeba žádné speciální znalosti nebo schopnosti. Každému tu se vším pomůžeme.
3: Kůže je sice tenká poměrně, ale jde to trošku stuha. Zároveň musím dávat pozor, jednak aby se mi nepohnula ta papírová šablona a abych se nepropíchla prst, protože to šídlo je poměrně dost ostré.
2: Máme tu i zkušené instruktory. Většina z nich má za sebou studium designu a umí poradit s jakýmkoliv problémem.
1: I využívání zvířecí kůže ale zatěžuje životní prostředí. Její zpracování spotřebovává velké množství vody a zatěžuje taky okolí koželužen. Podle Anny Rozy Mitterové je to ovšem stále menší zlo než umělé materiály a u pravé kůže se tak snaží řešit alespoň původ.
2: Kůži nakupujeme v Itálii. Veškerý materiál je z masného průmyslu. Udržitelnější by samozřejmě bylo, kdyby pocházela z Maďarska, ale u nás už kůži bohužel nespracováváme.
1: Za úpadkem maďarského kožedělnictví stojí příběh, který potkal mnoho jiných řemesel a zná ho většina východní Evropy. Po druhé světové válce totiž přišlo znárodnění, rodinné dílny zanikly. A když pak přišla levná průmyslová výroba, tak jí státní závody neustály. A z kdysi slavné tradice téměř nezbylo vůbec nic. To se ale tým Anny Rozy snaží změnit.
2: Naši předci kdysi přijeli v sedlech koní. Existoval dokonce způsob zpracování kůže, kterému se říkalo uherské nebo maďarské činění. Máme to prostě zakořeněné v sobě.
3: A závěrečnou fází je kůži trošku pomačkat nebo popřehýbat, aby vznikly hezké linie na krajích té kabelky, na dně, aby dostala tvar.
2: Chodí za námi lidé z celého světa a ptají se, jestli by mohli otevřít něco podobného u sebe. I na tom už pracujeme.
1: A podle Anny Rozy Mitterové by se tak pozapomenuté maďarské řemeslo mohlo už brzy znovu dostat zase do popředí. Z Budapešti Bára Vránová, Radiožurnál.

0: Radiožurnálu.
1: Na olympiádě před 8 lety předvedla Ester Ledecká nevídané a vyhrála zlatou medaili na lyžích i na snowboardu. O 4 roky později bodovala znovu a i na letošních hrách v Itálii hrdě reprezentovala Česko. Jak se žije s očekáváním, že pokaždé přijde něco výjimečného a v čem se chce ještě zlepšovat?
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Poslouchat Radiožurnál, jsou 2 hodiny. Další zprávy a Martin Matějka.
1: Lebku svaté Zdislavy se podařilo úspěšně vyjmout z betonu podle Dominikánů z Jablonného. Je to zázrak. Po dopravní nehodě v Thajsku zemřela Češka. Fotbalisti mistrovské Slávie podruhé v sezóně šance ligy prohráli v Hradci Králové. A dnes čekáme polojasno až oblačno, odpoledne a večer na západě místy přehánky, na východě může pršet. Teploty 16 až 21 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Lebka svaté Zdislavy z Lemberka by se mohla vrátit do baziliky v Jablonném v Podještědí. Jak informovala policie na síti X, restaurátorům se jí podařilo úspěšně vyjmout z betonu, do kterého ji zalil muž, který vzácnou relikvii odcizil. Řád Dominikánů z Jablonného práci restaurátorů oceňuje, řekla za klášter sestra Roberta. Podle ní je překvapivé, že lebka vypadá nepoškozeně.
3: Je v pořádku a je to zázrak v podstatě pro celý kraj. Jednak nasazení policie, to byla úplně bezvadní a my jsme moc rádi, protože to je zázrak jak pro věřící, tak pro nevěřící, protože tak rychle dokázat najít paní Zdislavu, to je přímo vás nebe přímo.
1: Lebku v úterý ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí 45-letý muž. Podezřelého policisté zadrželi ve čtvrtek. Muž zalil relikvii v nevyčíslitelné historické hodnoty do betonu s cílem ji pohřbít. Za krádež mu hrozí až 8 let vězení. Při dopravní nehodě v Thajsku zemřela Češka s jejím přítelem Irem. Informaci přinesly irská média. V době nehody podle serveru Irish Independent pár cestoval na skútru. Místní média uvádí, že se stroj za deštivého počasí na horské silnici čelně střetl s dodávkou. O zemřelé Češce neuvádí žádné další informace. Části mexického hlavního města se měsíčně propadají o více než 2 cm, zjistil to americký národní úřad pro letectví a vesmír, a to díky novému družicovému systému, který takzvanou subsidenci Mexico City sledoval od října do ledna. Propadání města mexické úřady zaznamenávají už desítky let. Podle odhadu radnice se centrum Mexico City za jedno století propadlo o zhruba 10 až 15 metrů. Propadání způsobuje mimo jiné problémy pro fungování kanalizace, metra a další podzemní infrastruktury. Ohrožuje taky stabilitu budov. Rybáři vypustili v Blansku do řeky Svitavy lipany podhorní. Chtějí tak zamezit jejich vyhynutí. Vysazování ryb plánují opakovat minimálně po dobu 5 let a pak vyhodnotí výsledky. Lipan podhorní je na Blanensku původní druh lososovité ryby. Jeho úbytek způsobilo dlouhodobé sucho a vyšší teplota vody, říká předseda blanenských rybářů Martin Sklář.
4: On žije v hejnu a především v zimních měsících obývá hlubší tůně, kde se sice cítí bezpečněji, ale bohužel pro predátory je to významná kořist a tudíž jeho stavy jsou velmi decimovány, ať už kormoránem, anebo především vidrou.
1: Sport. Fotbalisté Hradce Králové si zahrají kvalifikaci konferenční ligy. Účast v evropské soutěži jim definitivně zajistilo vítězství nad pražskou Slávií